0: navrhla mi.
1: Nechtěla byste si udělat také korálky na krk, zatímco zde budete čekat?
2: Ano, ano.
0: Odpověděla jsem. Ale ruce se mi tak třásly, že jsem nemohla navléknout ani jedinou kapku. Jakmile jsem na některou sáhla, hned se mi roztekla do trávy a v duchu jsem se ptala sama sebe, jak to ta květinka dělá, že s nimi zachází tak obratně. Měla náhrdelník dávno hotový a já jsem dosud nenavlékla ani jednu kapku. Všimla si, jak jsem nešikovná, a protože se její maminka nevracela, řekla mi.
1: Ale teď si vzpomínám. Mohla byste se zeptat také třešní, které stojí právě za ohybem cesty. Ty budou jistě vědět, kde je domek, v kterém bydlí pšenice.
2: To bych opravdu mohla zkusit,
0: odpověděla jsem. Poděkovala jsem jí a rozběhla jsem se na cestu. Jak mě třešně zpozorovali, obklopili mě, smáli se splná hrdla a když jsem je prosila, aby mi ukázali cestu, jedna z nich zakoktala.
3: Domek, kde bydlí pšenice? Zeptej se matky Flintové.
2: Ale já ji neznám.
3: To máš tedy štěstí. V tomhle kraji se nehází.
2: Ale co se nehází?
3: Povídám, že v tomhle kraji se nehází flinta do žita.
0: Zarazila jsem se a nevěděla jsem, mám-li se znovu zeptat, ale v tom jsem si všimla, že třešně drží v rukou láhve s likérem.
2: Jaká smůla,
0: řekla jsem si.
2: Jsou opilé.
0: Už jsem chtěla jít dál svou cestou, ale ta třešeň, která mi odpověděla, mě najednou chytila a vyhodila do výšky. Byla bych se jistě zabila pádem na zem, kdyby mě jiná třešeň nechytila do náručí. Myslela jsem si, že mě už pustí, ale ona mě vyhodila ještě výš. Tentokrát jsem křičela hrůzou, avšak opilé třešně se smály tím bouřlivěji a dlouho mě znovu a znovu vyhazovali a zase chytali. Když mě konečně ta poslední postavila na zem, bolelo mě celé tělo, jako kdyby mě stloukli holí. Třešně se o mne už nestarali, připíjeli si dál z lahví a já jsem s pláčem utekla. Za chvilku jsem doběhla k čtyřem pampeliškám, které seděly u studny a hrály karty. Když viděli, že jsem celá uplakaná, chtěli mě potěšit. Byli tak přívětivé a chovali se ke mně tak pěkně, že jsem se jim vyspovídala. Jak na radu excelence šedozelené, hledám domek, kde bydlí pšenice, abych se ukryla před hněvem královny Flóry.
4: Domek, kde bydlí pšenice,
0: zvolali.
4: Ale kde pak? Ten není v tuhle stranu. A bohužel jsi vybrala zrovna nejnebezpečnější cestu, po které probíhají královští poslové. Potká-li tě některý z nich, jsi ztracená.
2: Proboha, co mám dělat? Co jen mám dělat?
0: Naříkala jsem. Byly zřejmě velice rozpačité. Dívali se na sebe a netroufali si zasáhnout v tak vážné věci.
2: Prosím vás, vysvoboďte mě! Excelence šedozelená se vám odmění. Vysvoboďte mě.
0: A chytila jsem se zoufale jejich šatů. Radili se a pak ta největší řekla.
5: Ale vydávali bychom v nebezpečí svou hlavu.
0: Můj pláč je však asi obměkčil a navrhli mi, že bych se mohla studní dostat do začarovaného lesa. Tam přebývá krtek něžně černý, nejlepší přítel šedozelené. S vděčností jsem jejich plán přijala.
2: Ale jak se stoupím dolů do studně?
0: Ptala jsem se.
2: Nevidím zde ani vědro, ani provaz.
0: Probudili kočku, která spala dál na okraji studně. Ve svém rozčilení jsem si ji ani nevšimla. Ostatně bych ani nebyla poznala kočku v té veliké černé kouli, obtočené dlouhým lesklým provazem. Ale ne, nebyl to provaz, nýbrž ocas kočky a měřil jistě víc než dobrých 5 metrů.
1: Tak rychle, čičkolapko!
5: Dělej rychle!
2: Téhle holčičce jde o život!
0: Křičeli pampelišky. Černá kočka navinula svůj dlouhý ocas na hřídel a chytila mě pod paždím. 2 pampelišky otáčely zvolna klikou a já jsem sestupovala pomalu dolů do tmy.
6: Tak s Bohem a mnoho štěstí.
7: Mňau.
0: Přála mi čičkolapka, když se se mnou loučila. Byla jsem sotva minutu dole, když jsem zaslechla ze zhora dupot kopyt. Někdo tryskem přijížděl. Zastavil se u studně a tvrdým hlasem se ptal.
8: Neviděli jste na cestě holčičku se žlutou kostkovanou zástěrkou?
2: Už je to tady. Objevili mě.
0: Myslela jsem si. A všechna krev, jako kdyby mi zledovatila v žilách.
4: My jsme nikoho neviděli,
0: zněla odpověď.
8: Vždyť mi tvrdili, že šla po téhle cestě,
0: pokračoval drsný hlas.
8: Víte přece, jaký přísný trest by vás stihl, kdybyste nemluvili pravdu, ne?
0: Dlouho panovalo mlčení a se mnou se všechno točilo.
4: Nikoho jsme neviděli,
0: odpověděli všechny pampelišky sborem. Znovu se ozval dusot a pak zanikl.

0: Jeníček a Mařenka. U jednoho velikého lesa stála malá chaloupka a tam bydlil chudý drvoštěp se ženou a dvěma dětmi, které mu zůstaly po nebožce první ženě. Jmenovali se Jeníček a Mařenka. V chaloupce nikdy nebylo jídla na zbyt, ale když jednou v té zemi nastala veliká drahota, drvoštěp už nestačil vydělat ani na chleba. Krájeli z posledního bochníku. Otec už byl celý ustaraný, večer se na posteli pořád převracel z boku na bok a vzdychal, až řekl své ženě: co jen si počneme? Chudinky děti, jak je uživíme, když v chalupě není co do úst? Víš co, muži? Odpověděla žena. Zítra ráno zavedeme děti do lesa, tam, co je nejúzčí, rozděláme jim oheň, každému dáme kousek chleba a potom půjdeme po své práci a necháme je tam. Sami už cestu domů nenajdou. Nechat děti v lese samotné? Odpověděl muž. Ne, ženo, to já neudělám. Vždyť by na ně přišla divá zvěř a roztrhala by je. Vezmi rozum do hrsti, řekla žena. Když to neuděláme, pomřeme hlady všichni čtyři. A tak dlouho do něho hučela, až si dal říci, i když mu dětí bylo pořád líto. Obě děti šly spát o hladu, proto také nemohly usnout a vyslechly, k čemu macecha otce navádí. Mařenka se rozplakala a šeptala Jeníčkovi: co budeme dělat? Já se v lese bojím. Neplač, Mařenko, konejšl jí Jeníček. Však my domů trefíme, já už vím jak. Když rodiče usnuli, Jeníček vstal, oblékl si kabátek a vykradl se ven. Měsíc jasně svítil a bílé křemínky na cestě před chalupou se blištěly jako samé nové desetníky. Jeníček je začal sbírat a nacpal si jich do kapes u kabátu, co se jen vešlo. Potom se vrátil k sestřičce a pošeptal jí: nic se neboj, Mařenko, a jen klidně spi. Dobře to dopadne. A šel si lehnout. Sotva se rozednívalo, ještě než vyšlo slunce, už byla macecha vzhůru a budila děti. Vstávejte, vstávejte, půjdeme do lesa na dříví. Potom dala každému krajíček chleba a řekla: tady máte na oběd, ale nesnězte to předpoledem, víc už nedostanete, nemáme. Mařenka vzala chleba do zástěrky, protože Jeníček měl v kapsách kamínky a všichni se vydali do lesa. Když už byli kousek od chalupy, zastavil se Jeníček a ohlížel se po ní, za chvilku zase, a tak to dělal pořád. Otec mu řekl: Jeníčku, copak, že se pořád ohlížíš a zůstáváš pozadu? Já vás dohoním, tatínku, odpověděl Jeníček. Dívám se na svou bílou kočičku. Sedí nahoře na střeše a chce mi dát s Bohem. Macecha řekla: ty hlupáku, to není tvá kočička, to jen raní slunce svítí na komín. Ale Jeníček se nedíval po kočičce. Pokaždé vytáhl z kapsy bílý křemínek a hodil ho na cestu. Když došli hluboko do lesa, řekl otec: tak děti, teď nasbírejte dříví, rozdělám ohníček, aby vám nebyla zima. Jeníček s Mařenkou nanosili velikánskou hromadu roští, otec jí podpálil a když se oheň rozhořel vysokým plamenem, řekla macecha: tak děti, zůstaňte hezky u ohníčku a odpočiňte si, my půjdeme do lesa kácet. Až budeme hotovi, přijdeme pro vás. Jeníček s Mařenkou seděli u ohně a když bylo poledne, snědli každý svůj krajíček chleba. A protože pořád slyšeli rány sekerou, nebáli se. Myslili si, že je otec na blízku. Jenže ona to nebyla sekera. Otec přivázal na jednu souš silnou větev a jak foukal vítr, větev se klátila a tloukla do stromu. Děti byly uběhané, Oheň pěkně hřál a tak seděli, až jim oči zapadly a oni tvrdě usnuli. Když se konečně probudili, oheň dávno vyhasl a byla tmavá noc. Mařenka se dala do pláče a naříkala, jak my se teď dostaneme z lesa ven? Bála se. Ale Jeníček ji utěšoval, jenom chvilku počkej, až vyjde měsíček. Potom už cestu najdeme. Měsíc byl v úplňku a když vystoupil dost vysoko, vzal Jeníček sestřičku za ruku a šli, jak jim ukazovali cestu jeho křemínky. Vzpytili se při měsíčku jako z brusu nové desetníky. Šli tak celou noc a za svítání se šťastně dostali k otcově chalupě. Zaklepali na dveře, macecha otevřela a když viděla, že je to Jeníček s Mařenkou, začala hubovat. I vy nezvedené děti, to jste si v lese pospali. My už jsme mysleli, že se ani nevrátíte. Ale otec byl rád, že jsou děti doma. Bez toho samou starostí o ně ani oka nezamhouřil. Zanedlouho však bylo v chalupě zle a zle. Bída hleděla ze všech koutů. A macecha v noci povídala mužovi. Zase není do čeho kousnout. V almárce máme jenom půl bochníku, až ho sníme, co potom. Děti musí z domu. Zavedeme je do lesa, ještě hloub, aby odtamtud cestu najít nemohli. To je naše jediná záchrana. Muž z toho měl srdce těžké jako kámen. V duchu si vyčítal. Nepřivedl jsem svým dětem hodnou matku. Každá jiná by věděla, že se s dětmi máme rozdělit o poslední sousto. Chtěl, aby to žena uznala, ale ta nechtěla nic slyšet, jenom hubovala a ještě sama vyčítala. Když se jí nedovedl vzepřít poprvé, musil muž ustoupit i po druhé. Jenže děti byly ještě vzhůru a zas to všechno vyslechli. Když Drvoštěp se ženou už spali, Jeníček zase vstal a chtěl jít nazbírat křemínků jako posledně, ale macecha dveře zamkla a tak nemohl ven. Přesto sestřičku utěšoval, to nic, Mařenko, jenom klidně spi a neplač, však my si nějak pomůžeme. Časně ráno přišla žena pro děti, aby vstávali. Dostali každé svůj krajíček chleba, ale menší než předešle. Jeníček ho cestou v kapse drobil, každou chvilku se zastavil a hodil drobeček na zem. Pomalounku, polehounku vyházel všecky drobečky z kapsy na zem. Macecha zavedla děti ještě hloub do lesa, kde předtím jak živi nebyli. Otec tam zase rozdělal velký oheň a macecha řekla, tady zůstanete sedět, děti, a jestli jste ušlé, můžete si zdřímnout. My jdeme do lesa kácet a večer, až budeme hotovi, přijdeme si pro vás. V poledne se Mařenka rozdělila o chleba s Jeníčkem, který svůj krajíček vydrobil na cestu. Potom zase usnuli a spali. Večer minul, ale za dětmi nikdo nepřišel. Probudili se teprve zimou a do tmy tmoucí. Jeníček sestřičku těšil. Jenom počkej, Mařenko, až vyjde měsíček. Potom uvidíme drobečky, co jsem roztrousil, a ty už nám ukážou, kudy domů. Když měsíc vysvětl, vydali se na cestu, ale žádné drobečky už nenašli. Lesní ptáčkové je všechny do jednoho sezobali. Jeníček zase říkal, to nic, však my cestu najdeme, ale nemohli ji najít. Tak šli celou noc a celý den od rána do večera a ještě se nedostali z lesa ven. Měli už hrozný hlad. Vždyť snědli jen hrstičku jahod a borůvek, co sem tam nazbírali. Byli už uchození, že sotva na nohou stáli, a tak si lehli pod strom a usnuli. Ráno se zase sebrali a šli. Bylo to už druhé ráno, co nespali doma ve své posteli. A zase šli a šli, ale zacházeli pořád hloub a hloub do lesa. K polednímu uviděli krásného sněhobílého ptáčka. Seděl na větvi a tak pěkně zpíval, že se zastavili a poslouchali. Když dospíval, zamával křídly a poletoval před nimi ze stromu na strom a děti pořád za ním. Tak je dovedl z lesa na palouček k malé chaloupce a tam se jim ztratil. Děti se po něm ani neohlížely, mohli oči nechat na té chaloupce, protože takovou ještě nikdy neviděli. Zdi měla z chleba, střechu z perníku a okýnka cukrová. Panečku, teď se najíme, Mařenko, pochvaloval si Jeníček. Já si vezmu kousek ze střechy a ty si ulom z okna. Lízni si, je to sladké. Natáhl ruku a uštípl si kousek střechy, aby ochutnal, a Mařenka si stoupla k okýnku a chroupala cukrová sklíčka. A v tom se uvnitř ozval hlas.
1: Chrupy, chrupy, kdo pak to je, kdo chalup? Oštipuje chrupy, chrupy, chrup. Čí to chrupe zub? Chrupy, chrupy, kdo pak to je, kdo chalup? Oštipuje chrupy, chrupy, chrup. Čí to chrupe zub?
0: A děti odpověděli.
2: To vítr, větříček, obláčku

0: A jedli dál a nedali se rušit. Jeničkovi střecha moc chutnala a tak už neuštipoval. Strhl z ní celou jednu perníkovou tašku. Mařenka zůstala u okna, které bylo sestaveno z kulatých sklíček, vyloupla si celé jedno kolečko a libovala si, jak je dobré. A v tom se to z chaloupky ozvalo znovu.
1: Chrupy, chrupy, kdo pak to je, kdo chaloupku oštipuje? Chrupy, chrupy, chrup. Čí to chrupe zub? Chrupy, chrupy, kdo pak to je, kdo chaloupku oštipuje? Chrupy, chrupy, chrup. Čí to chrupe zub?
0: A děti odpověděli.

najednou se otevřely dveře a z nich se o berličce vybelhala stará, prastará baba. Jeníček i Mařenka leknutím upustili, co měli v ruce. Ale baba zakroutila hlavou a řekla: Ajajajajajaj, děťátka kuřátka, kdo pak vás sem zavedl, můj bílý ptáček? No jen pojďte dál, já mám dětičky ráda. Vzala obě děti za ruku a odvedla je do chaloupky a hned jim snášela na stůl, co měla dobrého. Mléko a pocukrovanou bábovku, jablka a ořechy. Po jídle odeslala dvě bílé postýlky. Jeníček a Mařenka si lehli a myslili, že snad jsou v ráji. Jenže baba nebyla tak přívětivá, jak se tvářila. Byla to zlá čarodějnice a tu sladkou chaloupku si postavila jen proto, aby přilákala děti a mohla je sníst. Čarodějnice mají červené, krhavé oči a daleko nevidí, ale za to mají jemný čich jako zvířata a poznají, když se blíží lidé. Jakmile se Jeníček a Mařenka dostali do její blízkosti, zlomyslně se zasmála a zaskuhrala jízlivě: A, ty mám jisté, ty už mi neuniknou. Časně ráno baba vstala dřív, než se děti probudili, prohlédla si je, kterému se víc červenají tvářičky, popadla Jeníčka, odnesla ho do chlívku a zavřela za ním laťková dvířka. Potom šla k Mařence, vzburcovala jí a křikla: Vstávej, holka líná, nanosíš vody a uvaříš klukovi něco dobrého, aby pěkně tloustl. Sedí v chlívku, mám ho tam na krmníku. Mařenka se dala do pláče, ale žádná pomoc, musela zlou čarodějnici poslechnout. Chudák Jeníček byl zavřený, ale k jídlu dostával všechno nejlepší, kdežto Mařenka jen prázdné šlupky. Baba se každé ráno belhala k chlívku a volala: Jeníčku, vystrč prstíček, ať vidím, jaký jsi cevalíček. Ale Jeníček nebyl tak hloupý, aby vystrkoval prst. Vždycky jí nastrčil nějakou kůstku. Baba měla špatné oči a nic nepoznala. Jenom se divila, že Jeníček vůbec netloustne. Když už ho krmila 4 neděle a Jeníček zůstával pořád stejný, najednou uší to bylo dlouhé a řekla si, že dál už čekat nebude. Ať je tlustý nebo hubený, zítra si ho udělám. A hned zavolala: Hej, Mařenko, poskoč a nanos vody do kotle, ať máme na zítřek. Bude velké vaření. Ubohá sestřička nosila vodu a pro slzy neviděla na cestu. Věděla, co to velké vaření znamená, ale jak Jeníčkovi pomoci, to nevěděla. Časně ráno musela Mařenka vstát, zavěsit kotel s vodou nad ohniště a rozdělat oheň. Nejdřív upečeme chleba, řekla baba. Pec už mám roztopenou a těsto vyválené. A strkala Mařenku ven k peci, z níž vyšlehovaly plameny. Vlez dovnitř a podívej se, jestli je dost rozpálená, aby se chléb dal sázet. Chtěla Mařenku dostat do pece a zavřít za ní dvířka, aby se tam upekla. Ale Mařenka poznala, co má čarodějnice za lubem a řekla: Já nevím, jak se tam leze a ani se tam nevejdu. Nemluv tak hloupě, zlobila se baba. Otvor pece je veliký až dost, když vidíš, i já bych se tam vešla. Přišourala se k peci a strčila do ní hlavu. V tu chvíli Mařenka drc vrazila babu do pece celou, přibouchla železná dvířka, zašoupla závoru a utekla. Běžela rovnou k Jeníčkovi, otevřela mu chlívek a zavolala: Pojď ven, Jeníčku, čarodějnice už nám nic neudělá, už je po ní.
Jeníček vyskočil z chlívku jako ptáček z klece, chytil Mařenku šťastně kolem krku a oba skákali jako kůzlata samou radostí, že už se nemusejí bát a hned se chystali na cestu. Ale nejdřív ještě zašli do chaloupky. Chtěli se podívat, co je v těch truhlách, které tam čarodějnice měla. A našli v nich samé perly a drahokamy. Tohle jsou ještě lepší kamínky než moje křemeny, řekl Jeníček a nastrkal si jich do kapes, kolik se mu vešlo. Mařenka se přidala. To já taky domů něco přinesu. A nabrala si plnou zástěrku perel. Jeníček jí pobízel. Ale teď už pojď, ať jsme z toho čarodějnického lesa venku. A tak se rozběhli a šli, až došli k veliké řece. Oba se šťastně dostali na druhý břeh, potom zase šli lesem a za chvíli jim ten les připadal známější a známější, dostali se na cestu a konečně v dálce uviděli chalupu svého otce. Hned se dali do běhu, vrazili do světnice a už viseli tatínkovi na krku. Tatínek tam seděl sám a sám, žena mu zatím umřela. Ale toho tolik netrápilo jako pomyšlení na děti. Od té doby, co je nechal v lese, neměl jedinou pokojnou chvilku. A jak jen mohl, chodil je hledat.

vyrůstali otci k samé radosti. Pohádka končí, to víš, tamhle běží myš, kdo jí chytí, ať s ní má chlupatou čepici. Skončila pohádka, jděte spát, děťa, skončila pohádka.

0: svět.
1: Figy hádanka.
2: Co se to leskne v rybníce? Komu to spadla čepice? Třpití se, leskne u sítí, nikdo ji rukou nechytí.
3: Mňau, už víte. Je, to bude asi zlatá rybka.
1: No ne, zlatá rybka, když se nedá chytit rukou, to asi nebude rybka.
4: No a chytil jsi někdy zlatou rybku?
1: Zatím ještě ne.
4: No, tak vidíš.
1: Ale já si o tom sním a až jí chytím, tak si budu přát, abych se mohl dostat raketou na měsíc.
4: Je, počkej, a měsíc se přece odráží v hladině.
1: Na

0: Ahoj, Piggy. Co je s tebou? Čekali jsme na tebe se sovou a ty nikde. Sova už neměla čas, tak zase letěla. Kde jsi byl?
1: Ahoj, Méďo. Jsem asi nějaký nemocný, víš? Necítím se úplně dobře.
0: Co pak je ti, Piggy?

0: Bolí tě něco?
1: Včera mě bolelo bříško a dnes mě bolí hlavička. A chce se mi pořád spát a tak i tak pomalu chodím, vlastně spíš se ploužím.
0: A byl jsi u pana doktora?
1: Byl, Maďo. Pan doktor říkal, že to není nic vážného, že mám ležet v posteli a odpočívat. Ale já si připadám čím dál tím nemocnější. A v posteli mě ležet nebaví. Nic mě nebaví. Jsem smutný a taky bych měl chuť být i trochu protivný.
0: Je, Piggy, to nebuď. Hlavně, že to není nic vážného. Jen by ses měl snažit být trochu veselější. Víš přece, že se říká veselá mysl, půl zdraví.
1: Veselá mysl, půl zdraví. To už jsem někde slyšel. A myslíš, Maďo, že to funguje?
0: Určitě. Když jsi veselý a nic tě netrápí, hned se cítíš líp.
1: No jo, Maďo. Ale jak to mám udělat? Mně to dnes vůbec nejde.
0: Já mám nápad. Řeknu kamarádům a přijdeme k tobě domů na návštěvu. Tak budeš moct ležet v posteli a odpočívat a nebudeš se cítit osamělé.
1: A myslíš, že by mi Veverka přinesla něco na zub?
0: No určitě. A Sova ti bude vyprávět.
1: A můžeme všichni hrát třeba Člověče, nezlob se.
0: A uděláme si hezké odpoledne. Co ty na to?
1: No, tak to by bylo prýma. Už se trošilininko těším. A víš co, Maďo? Hned je mi o trošičku líp.
0: To jsem rád.
1: To jsem se z toho pomyšlení na návštěvu rozveselil. No tak to jsem hned o polovinu zdravější, když je
0: veselá mysl,
1: půl zdraví, co? Tak přijďte, to bude prýma.

0: malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky
1: přes pařezy,
2: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: A teď ještě jednou.
0: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
2: přes potoky.
0: Učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Veřejnost a odborníci. Profesor inženýr René Kadeřábek zažil svých 10 minut slávy a obrátilo mu to život na ruby. Dostal se do televizního Dobrého rána i do večerního posezení u krbu. Všude hovořil o svých zkušenostech s lichožrouty. Výsledky dlouholeté teoretické práce vhodně dokládal líčením osobních zážitků s mladými lichožrouty R a H, odmítl sdělit celá jména, a také skicami pořízenými na různých místech, doma, na nábřeží, na vrakovišti a tak dále. Televize dostávala spoustu dopisů od diváků. Naprostá většina z nich profesorovi děkovala za to, že jim otevřel oči. Řada žen mu blahořečila za záchranu manželství. Vážený pane profesore, psala jedna divačka za mnohé, manžel tvrdí, že jsem bordelářka, že nemůže najít druhou ponožku do páru. Už to vypadalo na rozvod, jako že já za to můžu. Mně by nikdy nevěřil, že to dělá nějaký lichožrout, ale vám jo, vy jste kapacita. Teď je u nás zase pohoda a ten můj jim vždycky nějakou nalíčí, jenže oni ji nechcou. Tak se zase zlobí, ale už ne na mě, a za to jsem vám osobně vděčná. S úctou, Marie Pošmourná. Ale čím větší byl ohlas veřejnosti, tím větší byl odpor různých odborníků, kteří volali po nějakém hmatatelném důkazu. Specialisté na mimozemské jevy, a mezi nimi především ti, co věřili na existenci vesmírných létajících talířů, se profesoru Kadeřábkovi vysmívali, že věří na duchy a v každé rozmazané šmouze vidí lichožrouta. Ale pánové, bránil se profesor, vy zase v každé šmouze na nebi vidíte ufona, jenže lichožrouti žijí tady, na zemi, a ne někde na Marsu. Chceme je vidět, skandovali odborníci v televizním studiu. A tak se profesor Kadeřábek nadechl a pronesl to, o čem dlouho snil. Když mne Akademie věd pozve, abych na její ctihodné půdě představil své dílo Život lichožroutů, přivedu sebou i Ramsese a Hihlíka. A oni se pro tento jedinečný a v celé historii lichožroutů nevídaný okamžik dají pánům akademikům spatřit. Ha, to chceme vidět, smáli se odborníci. Však je uvidíte a smích vás přejde. Zařval profesor jako ve třídě a ve studiu bylo rázem ticho.

0: Chlubí se chovatel norků.
1: Přišel jsem na úžasný zlepšovák. Svoje norky jsem skřížil z klokany, takže teď na kožichy nebudu muset přišívat kapsy.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Tak se nezlobte, čineli až z Turecka, že jsem to na vás prozradil. Co by měl říkat tady rybí tuk? Děti ho schválně zapomněli na lavičce v parku a neutekli jako vy. A co tady ty psí náhubky?
2: No tomu se nedivíme.
3: Nedivíme.
2: Každý pejsek se obojku a náhubku rád zbaví.
3: Rád zbaví. Kdybychom my byli psami?
4: Bé, říká se psima, bé.
3: Ne, správně je psimi.
2: Psimi.
4: Povídali, že mu hráli B, říká se psema, přece sedmý pát, ne, B.
5: Kdybychom byli těmi psi.
1: Opravil je deštník profesora Zapomínáčka a požádal přítomné, zda by si poslechli jeho podivuhodný příběh. Prý ano, tak začal vyprávět.
5: Ačkoliv bylo pěkné počasí, vzal mě můj profesor Zapomínáček sebou k návštěvě muzea. Profesor se tak zabral do studia, že na mne při odchodu zapomněl. A věřte, drazí přátelé, nelituji toho. Zažil jsem skutečně podivuhodnou příhodu. Stál jsem zapomenut u nohy velkého slona Dinotcheria, to je dávno vyhnulé obrovské zvíře, připomínající slona, až 3,5 metru vysoké. A přesně o půlnoci, tedy věřte nebo nevěřte, slon dvakrát táhle zatroubil. Takhle. Ne, opravuji, 3x. To je hruze, jak mi to jde. A tu se všichni ti savci, ještěři, velaryby i oprsenci jakoby protáhli a začali si mezi sebou povídat. No, zkrátka řeknu vám, hluk tropil ještě větší než žáci o velké přestávce. A nejvíc ze všech hlomozil kostmi předpotopní Brontosaurus.
6: Brontosaurus? Co to je?
1: Zasténala Pila.
6: No přece sýr.
1: Vysvětlila Kabelka.
6: Já sama nosívám někdy domů sýry s takovým podivným jménem.
5: Jaký sýr? Sednout. Máte nedostatečnou. Brontosaurus je jeden z vleštěrů, to je jeden z dávno vyhynulých plazů. Jejich zbytky nalezáme v Evropě a v Severní Americe, někdy též i v Asii a Africe. Ale chcete-li slyšet, jak to bylo dál, nesmíte mě vyrušovat. Tak ticho. No, že všichni ti tvorové měli schůzi. Nejdříve mluvil slon. Já vám to všechno zahraji.
7: Nemůžeme dýchat. Už teď je nás tady moc. A ještě nám sem přivezou takové divné zvíře.
5: Tak, tak, tak. A jak divně zapáchá, chá, chá, chá, volali ještěři.
8: Má 4 kulaté nohy a svítí očima. Že se ho lidé nebojí,
5: to mluvil Atlantosaurus.
8: Před námi skoro utíkají a k němu přicházejí, hladí ho a dokonce do něho chtějí sami lézt, kdyby je hlídač pustil.
5: Co to jen může být, dohadovali se jeden přes druhého a nikdo nemohl najít správnou odpověď. Ať promluví tady ten nový had s podivně zakroucenou hlavou. To jsem byl jako já. I on je tu nový, snad bude vědět, koho sem dali před ním. Zaprvé, ohradil jsem se, nejsem had, milí tvorové, jak je patrno ze složení mého těla. Za druhé, jsem bytost neživá, toliko deštník profesora Zapomínáčka. A to, o čem tak dlouho zbytečně rokujete, jmenuje se auto. Auto lidi nepojídá, nýbrž lidem slouží. Samozřejmě ve špatných a neopatrných rukách však velmi škodí a pozor, zabíjí lidi. Jinak je vozí do práce nebo na výlety.
9: Počkat, počkat, deštníku.
5: Pardon, promiňte, možná, že jsem tam usnula, že se mi to zdálo. Ať vypráví další, prosím. Těším se.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

o bílé velrybě a mořských loupežnících. Velryby jsou mořské kravičky. Pasou se ve stádech, dělají vodotrysky a jsou černé jako kominíci. A teď vám musím povědět tu pohádku o bílé velrybě. Byla to taková neobyčejná velryba, jaká se potkává jenom v pohádkách. Byla bílá jako nevěsta. A taková veliká, že omývala hvězdy na obloze, když dělala vodotrysk. Hvězdy se pak leskly, osprchované jako bílé hrnečky v kuchyni. A bílá velryba plavala po všech mořích a oceánech a umývala hvězdy, až jednou plula kolem jednoho ostrůvku. A na tom ostrůvku číhali mořští loupežníci, že někoho přepadnou. Jakmile spatřili bílou velrybu, zaradovali se převelice. I začali ji na lodičce pronásledovat a měli připravený rezavý šíp a konopnou smyčku, aby ji lapili. Bílá velryba je spozorovala a začala utíkat. Ale loupežníci byli umínění a pronásledovali ji vytrvale. Plavala ze všech sil a loupežníci pořád za ní. Třeba, že byla veliká, srdíčko měla jenom maličké a to jí tlouklo ustrašeně. Když obepluli po nevím kolikáté celou zeměkouli, byla už bílá velryba na smrt unavená, ale mořští loupežníci měli síly ještě dost, protože se u vesel střídali. A oči jim svítily jako dravcům na divoké honičce. Nevím, jak by všechno dopadlo, kdyby bílá velryba v poslední chvíli nevplula do Černého moře. Tam se obarvila na černo. A když ji loupežníci konečně doháněli, viděli, že se ženou jenom za obyčejnou černou velrybou. A ta bílá, že jim utekla kdo ví kam. Začali se hádat, šťouchat, vrtět a vyčítat si, kdo to zavinil, a šťouchali se tak dlouho, až se s nimi loď převrátila a všichni mořští loupežníci se v tom Černém moři utopili. A bílá velryba, co v Černém moři zčernala, plavala pomalu, bez cíle, a na hvězdy už ani nepomyslila, jako by neměla sil udělat vodotrysk. Jenom plakala. A dost možná, že zrovinka od jejich slz je moře slané. A tak plavala a plavala a ani nespozorovala, že proplula bílým mořem. Bylo bílé jako mléko. Jen najednou pocítila, jako by se z ní umila tíseň a smutek a žal a všechno zlé. Podívala se na sebe a vidí, že je zase celá bílá, jako bývala. I zaradovala se převelice, jak to jenom velryby dovedou, a udělala převysoký vodotrysk až ke hvězdám, které se už pomalu ztrácely ve tmě. Hned se zaleskly veselé jako osprchované porculánové hrnečky v kuchyni. A tak ta pohádka o bílé velrybě přece jenom šťastně skončila.

0: Jiříku! Zas vězí ten kluk. Jiříku!
1: Tady jsem, pane Hostinský.
0: Kde se touláš, kluku zatrápená?
1: Já hrál jsem si jenom s kamarády.
0: No ale, tak on si hrál s kamarády. A to myslíš, že tě budu živit zadarmo? No, nevidíš, že mi přivezli 10 surů piva?
1: Vidím.
0: A kdo je odvalí do sklepa? Co?
1: Už běžím, pane Hostinský.
0: Už běžím, běžím. To jsme si s tvou nebožkou matkou nevyjednali, že tě budu muset do každé práce honit.
2: Dobrý den.
0: Klukovi už je 7 let a pořád by si jenom hrál s kamarády. Dobrý den, vašnosti. Račte obědvát? Nebo jenom pivečko?
2: Rád bych nějakou práci, pane Hostinský. Třeba bych vám odvalil ty sudy piva.
0: Práci? Koukej, kde nechal tesař díru, holobrátku? Nevidíš, že o sudy je už postaráno?
2: Vidím, že se s nimi potýká malý chlapec. Ještě se mu něco stane. A já bych to udělal, pane Hostinský, jenom za kousek chleba.
0: A vidá, to si našel Jiřík ochránce. Ani k čertu, darebáku. Hezky rychle.
2: K čertu. Už jste třetí člověk, který mě dnes posílá k čertu. Na mou duši, kdybych věděl, kudy do pekla, šel bych tam rovnou cestou. A možná, že bych dostal u čerta lepší službu, než u nemilosrdných lidí.
0: No, už tam na tebe čekají, darebáku. Seber se a tahni.
2: Však už jdu. Co jenom budu dělat? V kapse ani groš. V žaludku prázdno. A všichni jenom táhni k čertu. Ptám se sedláka, jestli by nepotřeboval pacholka a on táhni k čertu. Ptám se pana správce, jestli by mě nevzal do služby a on táhni k čertu. A teď ten Hostinský. Malého chlapce dře bez nože a tady člověka, který má sílu a chuť do práce, pošle k čertu.
3: K čertu?
2: Fuj. Vy jste mě polekal, pane Hajný. Vůbec jsem si nevšiml, že přicházíte.
3: Byl jsi zamyšlený. Jdeš a povídáš si pro sebe?
2: Ba, pane Hajný. Na třech místech jsem prosil o službu a všude mě poslali k čertu. Tak si říkám, že bych k němu šel třeba hned. Jen kdybych věděl kudy.
3: A nebál by se ho?
2: Proč bych se ho měl bát? Horší než zlí lidé určitě není. Nebojím se ani celého pekla.
4: Tak se na mne podívej. Já jsem ten, koho hledáš.
2: Pro pána. Doopravdy čert?
3: Doufám, že jsi nemluvil jen tak do větru. Půjdeš ke mně do služby?
2: Půjdu, co bych nešel.
3: Když s tebou budu spokojen, nebudeš litovat. Budeš-li poslušný, za 7 let tě pustím a štědře obdaruji.
2: Platí. Já se jmenuji Petr.
3: A já... čert. Jsme na místě, Petře. Tyhle kožené šaty si oblékneš a tvou prací po celých 7 let bude přikládat pod tyto 3 kotle. Pod první kotel dáš za den 4 polena. Pod druhý dáš 8. A pod třetí dáš 12 polen.
2: 12.
3: Jen se měj na pozoru, aby ti oheň nevyhasl. A Petře, nikdy se do kotů nedívej, sice tě vyženu bez platu. Ale když budeš poslušný, nebudeš litovat.
2: Já se vynasnažím, pane čerte. A začnu radši hned. 4 polena. 8. 12. Čtyři. Kdybych nebyl v pekle, řekl bych, že se mám jako v nebi. Jíst a pít do sytosti. 8 polen. Práce málo. 12. 4 polena.
3: Tak jak se ti daří u mě ve službě, Petře?
2: No, abych pravdu řekl, pane čerte, už se mi stýská po pořádné práci. Přikládat denně celkem 24 polen, to by dokázalo malé dítě.
3: Však se dočkáš. Dnes je tomu právě 7 let, co jsi u mě. Máš vyslouženo. Patří ti hromada peněz, ale aby ses nemusel s tolika penězi vláčet, vezmi si tenhle měšec. Kdykoliv jej otevřeš a řekneš, sip pytlíčku, vysype ti tolik dukátů, kolik budeš chtít.
2: Děkuju moc krát.
3: Myslel jsem, že u mě ještě zůstaneš, protože na světě bez tak mnoho neužiješ. Lidé se tě budou bát, protože ses už 7 let nemil a 7 let ani vlasy, ani nechty nestříhal.
2: Ba, na mou věru na to jsem nějak zapomněl. Ale co, voda a nůžky, všechno spraví. V pekle přece nezůstanu.
3: Od té černoty si nepomůžeš, Petře. Leda bych ti pomohl já.
4: Ale prozatím zůstaň, jaký jsi, a jdi na svět. Kdyby se tě lidé ptali, kdo jsi, řekni, že čertův švagr, a nebudeš lhát.
2: Ale poslechněte, pane čerte, tedy švagře, když jsem vám všechno tak pořádně obstarával, mohl byste mi teď povědět, co je v těch kotlech?
3: Dobrá, tak se podívej. Nadzdvihnu první víko.
2: Pro pána Jána, to je ten sedlák, co mě poslal k čertu.
3: Druhé víko.
2: A tady pan správec.
3: A třetí?
2: A tady je hostinský, co trápí toho chudáka Jiříka.
3: Vidíš, v těchto kotlech se vaří nemilosrdná srdce. Ale už musíme jít, Petře.
2: Kde to? Aha! Tamhle je ta hospoda, kde jsem před 7 lety prosil o službu. A věda, tady je studánka. Musím se podívat, jak vlastně vypadám. Pro pána. Tohle, že jsem já? Zarostlý. Rozcuchaný. Celý černý. Kdybych nevěděl, že jsem to já, dostal bych sám ze sebe strach na mou duši. Zkusím se umýt.
5: Nepouští to.
2: Nepouští. Čert měl pravdu. Ať se myju, jak se myju, jsem pořád stejný. No, nedá se nic dělat. Musím mezi lidi takový, jaký jsem. Nejdřív si musím sehnat střechu nad hlavou. Třeba zrovna tady v hospodě. Dobrý den.
0: Dobrý. Pro Pětran do čepice. Čert! Spaste duši, čert!
2: Pane Hostinský, nebojte se. Já chci jen žbánek piva.
0: Ano, já. Okamžik, ano, prosím, já hned. Jiříku, kde zase vězíš, ty kluku nešťastná?
1: Ano, pane Hostinský.
0: Poslouchej, tady máš žbánek piva a dones ho do výčepu tomu pánovi, co tam sedí.
1: Ano, pane Hostinský. Tady, prosím, maminko, pomoc, čert, pomoc! Pane Hostinský, on tam...
0: Ty kluku hloupá, rozbil si čpánek, nemehlo.
1: On je tam čert.
0: Až tě neukousne. A i kdyby co na tom.
2: Jen pojď, Jiříku. Nic ti neudělám, já jsem člověk jako ty.
1: Vy nejste čert.
2: Kdepak. Jsem jen čertův švagr.
1: A ano.
2: Myslíš si asi, že čert a čertův švagr je jedno, co?
1: A ano.
2: Ale není to jedno. Jak říkám, já jsem zrovna takový člověk jako ty, jen trošku starší. Musel jsem sloužit u cizích lidí jako ty. A zažil jsem si ústrku jako ty. Kolik ti Hostinský platí?
1: 3 zlaté ručně, prosím.
2: Tak tomu sloužíš opravdu skoro zadarmo. Zasloužíš si, abys dostal jednou pořádně zaplaceno. Nastav čepici.
1: Čepici?
2: No, jen ji nastav, tak. A teď vezmu měšec a... Sip, pitlíčku.
1: Pro pána, tolik dukátů. Co si počnu s tolika penězi?
2: Dělej si s nimi, co chceš. Jsou tvé?
1: Mé? Všechny jsou mé?
2: Ano.
1: Tak já vím, co udělám. Dám trochu Kudrnovic a Bartošovic dětem. Nemají ani na boty, ani kamizolu na zimu. A ostatní donesu panu kantorovi. Když mi maminka umřela, povídal, že by si mě nechal a naučil číst a psát, kdyby jen sám neměl tolik dětí. Teď mu dám všechny peníze, on mě naučí číst a psát a já u něho zůstanu. Bude to dost, pane čerte, totiž pane Petře.
2: Když nebude, přidám ti.
1: Děkuju vám, děkuju.
0: Kampak.
1: Já jen...
0: A co to máš v té čepici, ukáž? Peníze. Dej to sem, hned si to přepočítám.
1: To jsou mé peníze. Pan Petr mi říká...
0: Ucicha, ty spratku, tvoje peníze. A či bylo to pivo, co jsi mu dones, co? Peníze jsou moje. Ale abys neřekl, Tady ten jeden dukát je opravdu tvůj. Za odměnu. Protože si ovšem rozbil žbán, nechám si i ten tvůj dukát. Rozumíš? Za žbánek už mi tedy náhradu platit nemusíš.
1: Ale pan Petr říkal...
0: Ať říkal, co chtěl, to je mi jedno. Peníze jsou moje a hotovo. A běž uklize do sklepa, nebo...
2: Nebo co, pane Hostinský?
0: Šert.
2: Všechno jsem slyšel. Připravte se, půjdete se mnou do pekla. Vaše srdce se tam už vaří. Ale teď tam půjdete celý.
0: Linda, pána, já přece, pane čerte, klekám před vámi.
2: Klekáte přede mnou a chcete mi slíbit, že se polepšíte.
0: Ano, ano, ano, zrovna to chci slíbit.
2: Tak dobře. Ještě jednou vám odpustím. Ale od nynějška musíte tady Jiříka chovat jako vlastního syna. Vraťte mu peníze, dejte ho učit a dobře s ním nakládejte. Když mě budete chtít podvést, hned vás odnesu do pekla.
0: Ne, nepodvedu vás.
2: Ani to neskoušejte. A teď jděte uklízet do toho sklepa, kam jste chtěl poslat tady Jiříka.
0: Ano, ano, vašnosti. Ano, už letím.
1: Já mu půjdu pomoct, pane Petře.
2: Ne, Jiříku. Pro tebe mám jinou práci. Zajdeš ke Kudrnovům a Bartošovům a taky k ostatním chudým lidem ve vsi. Řekneš jim, aby ke mně přišli, že mám pro ně nějaké dukáty.
1: Pánečku, to už letím.
2: Já si zatím připravím malou hotovost a chvilku si zdřimnu. Cip, pytlíčku.
0: Pane Petře? Pane Petře?
2: Co pak je, pane Hostinský?
5: A proč mě budíte?
0: Máte tady návštěvu vašnosti. Sám pan kníže.
2: Kníže? Hmm? A co pak mi chce?
0: No, tak se mi zdá, vašnosti, že bych chtěl od vás peníze. Po celém kraji se povídá, jak rozdáváte chudým a potřebným.
2: A kníže pán je chudý?
0: No, chudý ani tak ne, ale potřebný. On má dceru Eulálii po nebožce první ženě a ta rozhazuje spoustu peněz. Druhá žena mu už taky umřela a zanechala dceru Angelínu. To je holka. Jako anděl, taková milá, tak hodná, že by člověk pro ní do ohně skočil. To je, aby se do smrti dobře vedlo. Ale tu první, kdyby si chtěl vzít čert, totiž pro Pětran do hlavy.
2: Nic si z toho nedělejte, pane Hostinský. Vždyť já nejsem čert. Jenom jeho švagr.
0: Ano, prosím, vašnosti.
2: Řekněte panu knížeti, že mu dám peněz, kolik bude chtít, když svolí, abych si jednu z jeho dcer vybral za ženu.
0: Za
2: ženu? Co je na tom divného?
0: Nic, vůbec nic, vašnosti, samozřejmě.
2: A že se zítra přijdu na nevěstu podívat.
6: Tak je to, dcerušky. Za chvíli je tady.
7: To je ale nestoudnost. Co si ta obluda myslí?
6: Eulálie.
7: Obluda to je. Nemůžeš chtít, papa, abych se já, knížecí dcera, tak ponížila. Nevezmu si ho ani za nic.
6: Pak je tedy sem u konec. Když nedostanu peníze, tak mě vojsko opustí a lid se vzbouří.
8: Já si ho vezmu, tatínku. Když tom záleží tvoje blaho a blaho celé země, já si ho vezmu.
6: Angelino.
7: To uděláš partii, Angelino, jen co je pravda. Kdyby to byl Lucifer, mohla bys být aspoň kněžnou. Ale jeho švagrovou, to nestojí za to.
6: Eulálie.
7: Podívej se z okna, Angelino. Ženich už jde. Ten je ošklivý.
6: Můj bože.
7: Obluda. Opravdická obluda, vždyť jsem to říkala.
2: Dobrý den, pane kníže.
6: Dobrý den.
2: Dobrý den, slečny. Vidím, že jsem nepřišel vhod. No tak zase půjdu.
6: Ne. Milý pane Petře, všechno je v nejlepším pořádku.
2: Opravdu? Jestli je to tak, která ze slečen si mě vezme? Snad vy?
7: Já?
8: Já si vás vezmu.
6: Angelínko...
2: Věřím, krásná kněžno, že se vám nelíbím. Ale nebojte se. Však já budu hezčí. A milovat vás budu jako oko v hlavě.
8: Ano.
6: Angelínko. Eulálie.
2: Tady jsem vám, pane kníže, přinesl závdavek. Svatba bude dnes odpoledne. A pak dostanete zbytek. Zatím naschledanou, Angelíno. Moje nevěsto.
8: Naschledanou.
7: Papa, já potřebuji 100 dukátů. A hned.
9: Eulálie, nemysli pořád jen na sebe. Potěš přece Angelínu. Vidíš, jak je nešťastná.
7: Nešťastná? Proč by byla nešťastná, když se bude vdávat? A jakého má ženicha? Podívej se z okna, Angelíno. Ženich ti utíká k lesu, vidíš? Běží asi do nějaké díry ve skále, kde budete po svatbě bydlet.
2: Čerté, švagře, objev se, potřebuji tvou pomoc.
3: Co žádáš, švagře?
2: Abys mě udělal, jakým jsem byl dřív. Co bych z toho měl, že jsi mi pomohl ke knížecí nevěstě, když by se na mne nemohla ani podívat?
3: Klid, švagříčku. Za chvíli budeš jako výlupek. Vidíš tuhle studánku?
2: Ta mi nepomůže. V té jsem se už jednou myl.
3: Mít se v ní opravdu nepomůže. Musíš do ní skočit.
2: Skočit?
3: Tak, a teď vylez a podívej se na svůj obraz do studánky.
2: Panečku, takhle jsem nevypadal ani před 7 lety. Švagříčku, za ty peníze ti tak neděkuji. Jakože jsi mě udělal tak hezkým.
3: Jen se nezdržuj s děkováním, už máš čas se strojit na svatbu. Tady máš šaty.
2: Ty jsou krásné. Kdo pak to sem jede?
3: Tvé kočáry tažené tvými koněmi. Jenom ta brička je moje. Tu jsem poslal pro tvou paní švagrovou. Tu si vezmu s sebou.
7: Kam mě to vezou? A proč nejdu v kočáře? Proč jedu ve špinavé bričce?
3: Protože dál tě, má milá Eulálie, už ponesu v náručí. Teď už budeš cestovat líp než v kočáru.
7: Pomoc, čert!
3: Ale ne obyčejný čert. Pekelný kníže, má milá Eulálie. Budeš paní kněžna, nemáš radost? A ty, Petře, budeš opravdu mým švagrem. Smím prosit, krásná Eulálie?
7: Co si to dovoluješ, ty umouněnče? Já tě... Jej!
2: A jsou pryč. Ta Eulálie si to jistě zasloužila. Ale už je čas, abych byl u Angelíny. Kočí, brázky do koní.
10: Jedeme za nevěstou! Jedeme na svatbu!

do kopce pěšky, z kopce koloběžkou. Jela teta Veška za tetou Bleškou. Našla ji uprostřed práce na zahrádce, jak v skořápce míchá pivo vařečkou. Tam Bleším domečku, nakrčím kopečku ve všivé zahrádce, slepičí z kořápce. Bleška pivo vařila. Bleška vňuká, že je to práce těžká, na to Veška ať po dvaru nezmešká. V tom Bleška vařečkou trhne a už se do piva zvrhne a opaří se Bleška. Tam Bleším domečku, nakrčím kopečku ve všivé zahrádce, slepičí z kořápce. Bleška pivo vařila, celá se opařila. Teta Veška ani chvíli nemešká, začne křičet, že to Bleška nepřečká. Koloběžka plná vervy, řve na ní nervy, mi nervy, to je jediná vařečka. Tam Bleším domečku, nakrčím kopečku ve všivé zahrádce, slepičí z kořápce. Řve vařečka na Vešku, Veška na koloběžku, Bleška pivo vařila, celá se opařila. To a slyší to veliký mrak, chtěl by taky pomoct, ale neví jak. Jak byl velký, tak byl hloupý, spustil dolů velký kroupy a za kroupa maliják. Podemlel domeček, zatopil kopeček a potlouk zahrádku, odplavil z kořápku. I vařečku, i Blešku, koloběžku, i Vešku, a lil, a lil, a lil, až se vylil a nebyl. I ta sebe lepší vůle zaniká, když z vůle vzniká z vůle a panika.

0: Piggy hádanka.
1: Kdo to sviští na strništi? Kdo to hvízdá jako svišti? Kdo to funí přes louky, bere lidem klobouky?
0: Co to je?
2: Kdo bere klobouky, to je jasné.
1: Zloděj!
2: Ne. Když hodně fouká vítr, tak ulétávají na fukovací balonky a klobouky.

0: Ach jo, je, kdybych já tak věděl, kam jsem to jenom... Jejda, nánku, to je ale nepříjemné. Už bych to měl mít vymyšlené. Auweis! Že by to bylo v téhle knížce? Ne, tady to taky není.
1: Ahoj, Hugo!
0: Jau!
1: Pozor! Proč padáš, Hugo?
0: Protože tu mám všude ty knížky, no.
1: Takhle? No, hromadě knížky? No, to vypadá, že si tu hraješ na knihovníka horolezce. Teda spíš na knihovníka padače.
0: No jo, no, máš pravdu. Mám tady čurbes.
1: Jo, to říká Justýna. Máš tu čurbes, to říká Justýna. Ona tu byla? Ona to viděla?
0: Ne, nebyla a nebude. Čeká doma na jaro, aby začala s jarním úklidem přesně ve chvíli, kdy jaro přijde.

0: Topír Pierre začíná vždycky...
1: Zimisela bum, bim.
0: Přesně tak. A myška Bibi říká co?
2: Čau, pískota.
0: Dokonce i Justýna má svůj pozdrav.
2: Myslíš tím to, jak vždycky zmateně říká, že je domácnostní kachna Justýna a pak se do toho dalšího úplně zamotá. No, tu bych si teda úplně za vzor asi nebral, ne?
0: Ale je to také osobitý pozdrav, Piggy. Splete se, řekne nějaký nesmysl a hned všichni vědí, že začíná Justýnina přednáška.
2: Jo, to jsi řekl přesně, přednáška. Všichni ostatní mají pořád, jen Justýna má odbornou přednášku. Tak to se ti povedlo, Hugo.
0: Moc se jí nesměj. U Justýny nikdy nevíš, kdy se objeví za dveřmi. A to by pak byl tanec.
2: To by nebyl tanec. To by ti tady pěkně zvedla mandle za ten tvůj čurbes, jak ona říká.
0: Piggy? To je přece typické oříškové slovo.
2: Zvedla mandle? To jsou dvě slova.
0: Ne, ten čurbes, ten se mi líbí. A před chvílí na mě vypadla z knihovny knížka, kde se původ tohle oříškového slovíčka vysvětluje.
2: Takže hr na něj.
0: A co s tím naším pozdravem?
2: A tím se teď netráp. Později něco vymyslíme, neboj se.
0: No dobře. Stejně mě nic pořádného nenapadlo, vždy si to slyšel.
2: Nic si z toho nedělej, Hugo. Pojďme raději oříškovat. Jsem s tím čurbesem. Jsem s tím čurbesem. Je, to se rýmuje. Jsem s tím čurbesem.
0: Tak dobře, dobře. Jestli pak víš, co je a proč se říká čurbes.
2: No, čurbes? Čurbes je samozřejmě jiné slovo pro nepořádek.
0: To je pravda. Odpověděl jsi správně, Piggy. A věděl bys, proč se čurbes říká? Z čeho slovo čurbes vzniklo?
2: No, tím jsem nikdy nepřemýšlel. Tak to budu mít dneska jenom za půl bodu.
0: Ale půl bodu je také úspěch, Piggy.
2: Já vím, no. Tak jo, a teď mi řekni, jak to s tím čurbesem je.
0: Jo, tak v téhle té knížce píší, že vznik slova čurbes je trošku nejasný. Ale má se za to, že do češtiny bylo převzato z německého Chorbeis, které vzniklo ze dvou slov jiných národů, které se na našem území potkávaly. Z cikánského čor, to byl výraz pro krádež, a slova bajs, to je slovo z prastarého jazyka, kterému se říká jidiš. A tohleto slovo bajs v jazyce jidiš znamená krčma. Takže když význam těch dvou slov spojíš, vznikne ti něco jako čorbeis, zlodějská krčma?
2: Zlodějská krčma. Já tomu teda vůbec nerozumím. Zlodějská to bych věděl, ale krčma, jakože je něco pokrčené nebo přikrčené, nevím.
0: Aha, ty nevíš, co znamená slovo krčma.
2: No, nevím.
0: No, krčma je starší výraz pro hostinec nebo hospodu, putiku. Už chápeš?
2: Ne. Já totiž nerozumím tomu, jak čurbes může být zlodějská krčma. Nevím to.
0: Celé to náhodou smysl docela dává. Jen se zamysli.
2: Tak jo, tak já se zamyslím. Zavírám očička a ty říkej, co si mám představit.
0: Dobře, představ si zloděje. Máš?
2: Mám.
0: A teď si představ tlupu zlodějů.
2: Jo, mám.
0: Představ si krčmu.
2: Mám.
0: Tak, a teď si představ tlupu zlodějů v krčmě. Máš?
2: Jo.
0: No, a jak to tam vypadá?
2: No, to mi zkouká.
0: Neříkej mi, že všichni spořádaně sedí za stolem, všude je bezvadně uklizeno a tiše v klidu usrkávají heřmánkový čaj.
2: Tak to ani náhodou. Perou se, ječí, pijou, ano. A bouchají do stolu. Jo. Vzduchem lítají sklenice a šavle a meče a pistole a klobouky. Pane, jo, tam to tady vypadá.
0: No, takže docela čurbes, co?
2: Jo. No jo, už to chápu, Hugo.
0: Tak to bychom měli.
2: Dneska se ti ten oříšek

0: Klienco je pravda. No jo, loupežnická ta, jak to říká, ta...
1: Krčma.
0: Jo, he, a co když se tam i podřezávali krčky, té krčmě, nebo tam nechávali po stolech tancovat krčky.
1: Kdybys už opustil krčmu a přenesl svou fantazii na vymýšlení pěkného, výstižného pozdravu na začátek našeho oříškování, byl bych ti velmi vděčen.
0: No, tak třeba vítejte v Hogově Čurbesu.
1: Ale to ne, Čurbes to je...
0: Oříšková krčma do každé rodinky.
1: Oříšková krčma.
0: Když je to dneska nepořádek, tak by to šlo. No, oříšek je tam... kamarád, oříšku je každý rád. Když kolem jede nákladák.
1: Jaký nákladák? To s tím nemá nic společného.
0: Oříšek do každé říše. Říšský oříšek. Krčmě. Louskejte.
1: Nech už tu krčmu.
0: Louskejte, jak steklí. Ne, abyste se sekli.
1: Taky ne.

0: básničku. Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama. A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Právě když zašel za růžový keř, pytlík se zarazil. Taková divná věc se tam děla. Hejno komárů lítalo do kolečka nad obličejem jednoho pána, který tam ležel v trávě.
1: Hele, letecký den a ani se tu nic neplatí, řekl si pytlík a pokročil blíž ke komárům. Na co si to hrajete, pískálkové? Na stíhačky nebo na bombardáky? Ptal se komárů bodře. I kde pak my si nehrajeme? Na žádná letadla, chtěli mu odpovědět komáři. My jen čekáme, až ten pán tvrdě usne, pak ho píchneme a cucneme si jeho krve. Ale místo toho jen bzučeli bzí, bzí, protože nic jiného neuměli a lítali stále do kolečka. I to, aby vám kozel rozuměl, pořád jenom bzí, bzí a nic kloudného nepovědí. Hej, proč tu děláte takový rámus? Křičel na komáry. Bzí, bzí, bzí, bzí, bzí. Rozbzučeli se komáři rozčileně. Nekřič tolik, zbudíš ho. Chtěli volat na pytlíka, ale zase to bylo jenom bzí, bzí, bzí. Ach tak, už to vím, vždyť oni ho chtějí asi vzbudit. No proč by jinak tolik bzučeli? Třeba se ho chtějí optat na cestu, nebo kolik je hodin. To jste mohli říci hned vy, popletové. Já vám ho vzbudím jedna, dvě. No to já jsem kabrňák. To jste jakživ neviděli, jak vyletí, až já ho probudím. A ušel hledat slámku. Bzí, bzí, bzí, bzí. Rozbzučeli se komáři a slétli se kolem něho. No, no, hned to bude. Nebuďte tak nedočkaví, říkal jim pytlík. A už lezl po uchu na člověkovu tvář. Takže tam nespadl do pootevřených úst a zamířil rovnou k nosu. Zabzučel mu ještě jeden komár před nosem. Že tě praštím, ohnal se pytlík po něm. Teď se koukejte, jak já umím budit, řekl a zašťoural člověka v nose. Člověk se pohnul. Vidíte? Zajásal pytlík a zašťoural po druhé.
0: Najednou se ozvala ohromná rána jako z děla.
1: Hepči!
0: Člověk kýchl zrovna na pytlíka, toho to chytilo jako vichřice, vystřelilo do vzduchu a prásk rovnou do veliké pavučiny natažené ve větvích růžového keře.
1: Puste mě, pane, já jsem vás nechtěl budit, to komáři, křičel pytlík a lomcoval pavučinou.
0: Domníval se totiž, že ho člověk drží. Ale člověk se už nehýbal, spal dál, komáři utekli a jen pavouk šplhal po pavučině k pytlíku.

0: vtip.
1: Poslyšte, vyptává se zákaznice v kožešnictví. Nevadí tomu bobřímu kožíšku déšť?
2: Prodávač na to, vážená paní, už jste někdy viděla, aby měl bobr deštník.
0: Bobr deštník.
3: To by bylo krásný.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Co chybí loupežnickému synkovi na síle, to musí dodat na chytrosti, řekl Romcaj Scipískovi. Od této chvíle můžeš být přičem budu já. A hned tu noc, co přišla, se Rumcajs neklidně převalil na posteli a zívl. Manko, neslyšíš nic?
2: Nic, Rumcajsi. Ale Cipísek z nich měl nejtenčí uši a povídá. Někdo loví v lesním rybníčku raky.
1: Jo, to by tak hrálo. Škodit Volšovičkovi na vodním hospodářství. Rozlobil se Rumcajs a hrne se nohama rovnou do bot.
2: Taky Cipísek vjel do střevíčků z kolčavý kůže. Oba se spolu rozběhli tmavým lesem k rybníčku, ale tam už bylo po všem. Jen hráz a cesta k jíčinu byla postříkaná, jak tamtudy někdo nesl koše s raky.
1: Musíme se vodníka Volšovička zeptat, kdo mu to provedl, povídá Rumcajs.
2: Zaťukal palcem na stavidlo, ale Volšoviček se neozval.
1: Měli o něho starost. A protože mokrá cesta vedla k jíčinu, vypravili se po ní. Ale na jíčínském rynku se jim cesta ztratila, vyfoukal jí noční vítr.
2: Rumcaj se opřel o kašnu, trochu se zamyslel a povídá Cipískovi.
1: Raků bylo na 3 koše a v takovém koši raků, to je nějakého přelézání a škrabání, budeme poslouchat, až je uslyšíme.
2: Šli tiše podloubím kolem rinku. Slyší, jak chrupou spáčí, jak kohout přešlápl na hradě, jen ne to radši škrabání a přelézání. Až když došli k domu jičínského sládka, se to ozvalo.
1: Tady je to, povídá Rumcajs. Sládek kule pobral Volšovečkovi raky.
2: Obešli dům a Rumcajs už to měl vymyšlené.
1: Vysadím tě, Cipísku, do okna, podáš mi košíky a odnesem raky zpátky do rybníka.
2: Opatrně vysadil Cipíska oknem do kuchyně. Cipísek se rozhlíží, pod stolem tam leží 3 košíky a vedle ve světnici na těžké posteli spí sládek kule. Spod peřiny mu kouká palec, celý placatý odchozený po spilkách.
1: Podávej, Cipísku!
2: Zavolal pod oknem Rumcajs. Košíky byly těžké. Cipísek chtěl nejdřív pevněji přivázat víka, aby se raci nerozsypali. Když vázal 3, probudil se sládek kule vedle ve světnici.
1: Kdo je to v kuchyni?
2: Vyvalil se spod peřiny a jde tam. Cipísek rychle vklouzl do koše krakům a přiklopil za sebou víko. A už tam je taky kule a osahává koš po koši. Cipísek vystrčil ruku a štípl sládka pořádně do placatého palce.
1: Hejsa, tuhle v tom koši je nějaký radší chlapák,
2: povídá kule a nese košík k oknu, aby se při světle měsíce do něho podíval. Jenže v tom sáhl oknem do kuchyně Rumcajs a štípl sládka do placatého palce jako kleštěmi.
1: Hejsa, tenhle bude ještě větší. Asi se mi rozutekli z košů.
2: Padl na všechny 4, začal po podlaze shledávat raky a zlobil se, že žádného nemůže namátnout. Cipísek znova tajně vykoukl z koše a znova štípl sládka do palce.
1: Hejsa!
2: Kule odskočil až k oknu a tam už čekal Rumcajs.
1: Hejsa, sa!
2: No takového štípání a kule nemůže namátnout ani ráčka.
1: Hromovej hrom! Bez světla to nepůjde.
2: Než rozkřesal a podpálil v lucerně, Cipísek dávno odkutálel koše s raky pod okno. Rumcajs si je srovnal do náruče, přibral Cipíska a měsíc mu posvítil, když to po císařské silnici nesl všecko domů do Řáholce. Když potom sypali raky z košu zpátky do rybníka, vykulil se s nimi taky vodník, Volšoviček spal a tichoučce chrupal, jako když se ve větru třese rákosový list.

netopíří kouzlení. Mezamí, oh la la, moji malí, milí kouzelničtí přátelé. Jsem tu opět já, váš přítel z křídly, netopír Pierre osobně. Jak mě těší, že jsme opět spolu. Vždy, když pro vás vymýšlím nové kouzlíčko, cítím, jako by se mi někde kolem srdéčka třepetalo na tisíc maličkých motýlků, až mi srdce bláznivě buší v mém netopířím hrudníčku. To všechno z toho, jak se těším, až vám o novém triku či kouzlíčku povím. Vítám vás u dalšího netopířího kouzlení. Těší mě, že máte rádi všechna barevná kouzlíčka a pokusy stejně jako já. A proto tu mám pro vás jedno zcela nové duhové překvapení. Duha. S přítelem zajícem Antonínem jsme již několikrát mluvili o její kráse. Ano, ano, on je umělec a tedy rozumí všem krásám, kterými se kochají naše oči. A duha, to je jeden z nejkrásnějších přírodních úkazů. Vždyť na ní koukám zcela ohromen, vypadá jako zázrak, nespa? Už při jiných duhových pokusech jsem vám vysvětloval, že duha vznikne, když zároveň prší a svítí slunce. Sluneční paprsky se odráží v mikroskopických kapkách vody a tento odraz pak vytváří barevný jev, kterému říkáme duha. V dnešním pokusu vám ukážu, jak si udělat duhu na papíře. A to jinak, než že byste si ji tam nakreslili. Užasněte, jaká krása vznikne. Nesmírná, vesmírná. K dnešnímu kouzlení budete potřebovat mísu s vodou, kousky černého papíru a bezbarvý lak na nehty. Ten vám zcela jistě zapůjčí maminka anebo sestřička. A papírové utěrky. A to je vše. A jak na to? Povím vám hned. Do mísy s vodou kápněte kapku nebo dvě průhledného laku na nehty. Maminka vám s tím pomůže. To by bylo nejlepší. Sledujte, jak se lak rozprostře po vodní ploše. A nyní namočte do vody rychle černý papír. Rychle proto, že ho tam není třeba máčet minuty. Prostě ho namočte a hned zase vytáhněte a odložte na papírovou utěrku, ať uschne. Tento trik je potřeba provádět rychle, protože lak na povrchu vody poměrně rychle vytvoří film, který se na papír pak již nepřilepí. Proto je potřeba udělat vše rychle za sebou. Ale pak je úspěch zaručen. Papír byste měli namočit do 10 vteřin potom, co do vody kápnete lak na nehty. 10 vteřin je asi tak dlouhá doba, než se napočítá pomalu po jedné do 10. Pokud byste nestihli papír namočit a vyndat včas, uvidíte takový, jakoby suchý, film utvořený z laku na hladině. Jednoduše ten film vyndejte. Například papírovou utěrkou. A zkuste to znovu. A rychleji. Za pár minut je černý namočený papír suchý. Vezměte ho a dobře si ho prohlédněte. Natočte z různých úhlů. Co vidíte? Oh, ano, jaká krása. Vidíte ten magický duhový vzor, který na papíře vznikl? Pokochejte se vzniklou překrásnou duhou přímo pod slunečním světlem. Zkuste pokus opakovat s různými druhy papírů a pak porovnejte výsledky. Ty si dokonce můžete do svých kouzelnických sešitů nalepit a uchovat tak své duhy na věky věků. Très bien, moc dobře. Zkuste na svých duhových papírech najít všechny tyto barvy. Červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, modrou, fialovou. Protože všechny tyto barvy tvoří i duhu. Oh,
mezami, není to nádherné? Již teď se těším na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

Opice a medúza. Na dně moře zavládl smutek. Mořskému draku onemocnila dcera. Drak byl v moři ze všech nejsilnější. Byl strašný, dlouhý, měl ostnatý ocas a s tlamy mu šlehal oheň. Všichni se ho báli, žraloci, ryby i medúzy. A teď onemocněla drakovi dcera. Povolali do paláce nejlepší doktory. Ti léčili drakovu dceru tak i onak. Dávali jí všechny možné léky, ale nic nepomáhalo. Hubla den ze dne, až už byla docela průzračná. Tu svolal drak všechny své podané a zeptal se, co mám dělat? Sa, odvětili ryby a sklonili hlavu na bok. A když v Japonsku někdo řekne sa, znamená to, nemám už co říci. Poslali ještě pro sepíji. Sepije kroužila, plavala kolem nemocné a nakonec řekla, musíte opatřit játra živé opice. Drak se rozhněval. Abychom dostali játra živé opice, museli bychom ji nejdříve chytit. A kde tady na dně moře opici najdeme? Nezlob se, řekla sepije drakovi. Byla velmi stará a všechno věděla. Daleko na jihu v moři je opičí ostrov. Pošli tam někoho, aby ti živou opici přivezl. K vykonání takového úkolu nelze poslat kohokoliv. Uvažovali, koho tam tedy poslat. Drak povídá, pošleme žraloka, ten má zuby. Ale sepije zavrtila všemi osmi nohami, ne, ne, kde pak žraloka, ten by zhltl opici i s játry. Tak tam pošleme pilouna, je rychlý. Ne, řekla opět sepije, piloun by opici cestou přepiloval. Tak koho tam pošleme? Už to mám, řekla sepije. Byla stará a všechno věděla. Pošli tam medúzu. Opice žije na souši. Chce-li ji někdo dostat, musí vylézt z vody a to může jen medúza. Medúza se vychloubá, že má čtyři nohy a že je pro ní hračkou chodit po zemi. Ať tedy ona opici dovede. Slyšíš, medúzo? Zeptal se drak. Slyším, pravila medúza, jenže dosud jsem nikdy opici nechytala. Jak vlastně taková opice vypadá? Má červenou tvář, červený zadeček a krátký ocas. Ráda leze po stromech a jí kaštany. Aha, řekla medúza, už se chtěla vydat na cestu, pak se zamyslela a ptá se, a jak se chytají opice? Silou ovšem opici nepřemůžeš. Ona je velká a ty jsi malá. Musíš jí oklamat. Aha, řekla medúza podruhé a vydala se na cestu. Ale pak se zase zastavila a ptá se, a jak ji sem dopravím, když já jsem malá a ona velká? Vždyť já ji neunesu. Co naděláš? Něco musíš vytrpět. Aha, řekla medúza po třetí, vyplula z dola od mořského dna na povrch a dala se unášet daleko, daleko k jihu. Celou cestu medúza přemýšlela. Přemýšlela o tom, jak by opici oklamala. Při tom přemýšlení jí cesta rychle ubíhala, ač plula plné tři dny. Konečně daleko vpředu se objevil na modré vodě černý bod. To je jistě opičí ostrov, pomyslela si medúza. Plula rychleji, doplula k břehu, otřásla se a vylezla na zem. A hned uviděla strom, na stromě červený zadeček a krátký ocas. To je ona, živá opice. Dobrý den, opičko, pozdravila medúza. To máme pěkné počasí, viď? Dobrý den, nevím, jak ti říkají. Počasí máme pěkné, to je pravda. Ale kdo jsi? Jak jsi tady vzala? Jsem medúza, žijí na dně moře. Zachtělo se mi sluníčka a proto jsem vyplula na povrch. Náhodou jsem se dostala až sem. Mám, jak vidíš, čtyři nohy. Dovedu stejně dobře plavat ve vodě, jako chodit po souši. Máte tady pěkný ostrůvek. Nejlepší ostrůvek na světě.
potvrdila opice. Podívej se, jaké tu máme vysoké stromy. Co je na nich všude ořechů a kaštanů. Ty jsi asi ještě nikdy nebyla v tak krásném místě. No, jak bych ti to řekla, povídá Medúza. Pochválila jsem tvůj ostrov jen tak ze slušnosti. Ale věř, že jsem viděla i krásnější místa. Vždyť žijí na dně moře. Skutečně, podivila se opice a skočila na nižší větev, aby lépe slyšela. Co pak se tam dá žít? Jakže ty nic nevíš? Což jsi nikdy neslyšela o paláci mořského draka? Já bydlím hned u paláce. Slyšela jsem o něm, ale dosud jsem jej neviděla, přiznala opice. Jen na obrázcích. Ve skutečnosti je naše dno mnohem krásnější než na obrázcích, přerušila jí Medúza. Nedovedeš si ani představit, jak je tam krásně. A co je tam tak pěkného? Zeptala se opice. Medúza už jí chtěla říct, že je tam hustá slaná voda a mnoho bahna a to bylo pro ní to nejkrásnější, ale včas si vzpomněla, že má oklamat opici a proto řekla, jsou tam velmi vysoké stromy, dvakrát vyšší než u vás. A rostou na nich kaštany? Zeptala se opice a seskočila na nejnižší větev. Kaštany? A kolik? Ty rostou u nás na všech stromech, nejen na kaštanech, ale i na borovicích. Divila se opice. Seskočila se stromu na zem a přiblížila se až k vodě. To bych chtěla žít u vás. Medúza se zaradovala, ale tvářila se, že je jí to jedno. Když si tak velmi přeješ, abys u nás žila, mohla bych ti k nám ukázat cestu, povídala. Ale já neumím chodit po vodě. Neumíš? To je škoda. Ale kdybys chtěla, vzala bych tě na záda. To přece nemohu po tobě žádat, vždyť bych ti byla těžká. Z toho si nic nedělej, něco vydržím. Budeš-li tedy tak hodná, můžeme jet hned? Medúza sklouzla do vody. Zvědavá opice opatrně stoupla na její široká záda a dlouhýma rukama se chytila Medúzy za boky. Jen pomalu, povídala, bojím se, že spadnu do vody. Máš záda i boky tak hladké. To nevadí, jen se pevně drž. Medúza plula rychle, velmi rychle. Dosáhla toho, co chtěla. Měla živou opici na zádech. Teď Medúza už neměla o čem přemýšlet. Začala se nudit. K tomu ještě byla velmi povídavá a nerada mlčela, když měla s kým hovořit. Řekni mi prosím tě, zeptala se najednou Medúza, máš játra? Opice se podivila, a proč to chceš vědět? To je velmi důležité. Proč je to důležité? Jen tak, víc ti nemohu říct. Opice se polekala, hned si pomyslela, že se na ní něco chystá. Ale jen mi to prosím tě řekni, žádala Medúzu. Možná, že mám docela jiná játra, než jaká ty potřebuješ. Tu se i Medúza polekala. Zapomněla, co jí přikazovali a řekla opici pravdu. Potřebuji tvá játra pro dceru mořského draka. Je nemocná. Nic jiného jí nepomůže, proto mě poslali za tebou. Až tě dovezu, vyjmou ti játra a drakova dcera se uzdraví, když je s ní. Opice se třásla strachem. Hned by byla seskočila se zad Medúzy, ale kolem bylo moře. Co měla dělat? Poprosit Medúzu, aby ji odvezla nazpět? Vždyť by jí Medúza neposlechla. Opice chvíli přemýšlela a pak povídala co nejklidněji. Já ovšem dám ráda svá játra, vždyť jich mám dost. Nebude mi přece líto jedněch nebo dvojích jater, tím méně, když vím, pro koho jsou, že jsou pro dceru mořského draka. Proč si mi to však neřekla hned? Vždyť já jako naschvál jsem nechala všechna játra doma. Jak to nechala doma?
No, prostě nechala. Ráno jsem je vyprala a pověsila na strom, aby uschla. Játra se musí jednou za týden vyprat, poněvadž se ušpiní. To je chyba, řekla si Medúza. Ještě dobře, že jsem se jí včas zeptala. Víš co, povídala opici, to bych tě zbytečně vezla. Nač bys nám byla bez jater? Máš pravdu, odvětila opice. Vraťme se na ostrov pro játra. A mluvíš pravdu? Skutečně je máš rozvěšena po stromech? Však uvidíš, mám tam jedna velmi pěkná, veliká játra. Tak ta největší vezmi sebou, ano? Ovšem, jen mě rychle dovez ke břehu. Medúza se obrátila a plula nazpět k ostrovu. Když doplula ke břehu, opice jí seskočila sezat na zem, dvěma skoky byla u stromu a rukama i nohama se chytila nejnižší větve. Co tak dlouho otálíš? Pobízela jí Medúza. Pospěš, i tak jsme ztratili mnoho času. Ale opice vylezla až na vršek stromu a na Medúzu vyplázla jazyk. Že se nestydíš, rozhněvala se Medúza. Lez rychle dolů. Ani mě nenapadne. Děkuji ti za svezení. Víckrát s tebou nepojedu. A co játra? Co si bez nich počnu? Zaplakala Medúza. Potom mi nic není. Já ti svoje nedám. Ty myslíš, že moje játra skutečně visí někde na stromě? Ne. Mám jen jedna játra a ta mám v těle, kde mají být. Ty jsi mě tedy podvedla, rozhněvala se Medúza. To je hanebnost. Budu na tebe žalovat mořskému draku. Já se tvého mořského draka nebojím. A chceš-li přece moje játra? Vylez si pro ně na strom, však máš čtyři nohy. Medúza však po stromech lézt neuměla. A co palác mořského draka? Vždyť ses chtěla na něj podívat. Co kaštany na borovicích? Nepotřebuji tvé kaštany na borovicích. Mně stačí ty, co rostou na kaštanech, odvětila opice. Hloupá Medúza se musela vrátit s nepořízenou. Opět plula na vlnách daleko, daleko na sever. A opět se jí cesta zdála krátká. Celou cestu přemýšlela. Tentokrát přemýšlela, proč opice už nechce vidět podmořskou říši. Doma už ji 3 dny čekal drak a všichni jeho podaní. Kde je opice? Zvolali ryby, když uviděli Medúzu. Na stromě, odvětila smutně Medúza. Zprvu jsem oklamala já ji, potom však ona mne. Vyprávila jsem jí, že u nás rostou kaštany na borovicích, to se opici líbilo, sedla si mi na záda a já jsem ji vezla. Cestou si však opice vzpomněla, že nechala svá játra doma a museli jsme se vrátit na ostrov. Opice mě však podvedla, měla játra s sebou. Prostě se jí nechtělo jet k nám do podmořské říše. Myslí, že kaštany, které rostou na borovicích, nejsou sladké. Mořský drak vyslechl Medúzu, pak udeřil ocasem o dno a zvolal. Bijte jí ze všech sil, bijte jí, až z ní vytlučete všechny kosti. Taková hlupačka se obejde i bez kostí. Byli Medúzu, byli ji a byli, až z ní skutečně všechny kosti vytloukly. Od těch dob je Medúza bez kostí a kolébá se na vlnách jako měkká houba.

0: Přijdu. Jsme ji tam nechali. Radši. Aby se nemusela nosit pořád sem tam.
1: Pojď. Hele, co jste tam vlastně slyšeli? Wow.
0: To byla meluzina.
1: Běž.
0: To se mně stalo prvně, aby mě meluzina bacila přes zadek.
1: Měli halucinace. Touhle podlahou by prošel duch leda se zbíječkou.

0: tady je to nějaký dutý.
1: Už je to tady. No co sedíte jako pecky? Za mnou! Rychle, rychle! Kluci, počkejte na mě! Bez přískoků.
2: Já nedělám přískoky, já zakop.
3: Vendeline, já se tam bojím.
2: Tak zůstaň tady.
3: Když já se tady taky bojím.
2: Tak pojď s náma. A pořád zvy, to je proti strachu nejlepší, zvy.
4: Nechte to! Mlátíte se tady jako blázni mezi sebou.
5: Asi je neviditelný. Určitě nějakou koupil, ale není to na něm vidět.
0: Taky se to mohlo propadnout, že jsem na to jdu.
4: Pojďte se podívat. A co tamhle to? To je normální.
1: Zázrak.
3: Pánové, další zázrak.
4: Co je zase?
3: Modráčí oko.
4: Fakt? To je malér. Zítra jdu na to schůzi. Co to tady kvílí? Co ti je? Proč křičíš?
2: Už to zruš, už je po všem.
6: Tak to byla první výstraha.

0: chřipky.
1: Jirka si stěžuje.
2: Asi mi otekl prst.
1: A jak jsi to poznal? Ptá se maminka.
2: Nevejde se mi do nosu.
0: Ještě, že je to jen vtip.

Malicherná princezna. V království krásné země vládl hodný král s královnou a těm se narodila princezna. Když přišla na svět, stály jí u kolébky tři sudičky a radili se, co dát dceři královského rodu do vínku. Konečně pravila nejstarší. Dostaneš ode mne zlaté vlasy. Dlouhé a husté, jemné a zářivé jako slunce. Druhá dodala. Nebude jich ubývat ani přibývat, budou zlatou korunou, o kterou se bude mnoho mužů ucházet. Třetí, stará a přísná sudička, dlouho přemýšlela se zamračeným čelem, pak řekla vážně a přísně. Nebude tvých vlasů přibývat ani ubývat. Dej však pozor, aby s vlastní vinou jejich počet nezmenšila. Neboť kolik jich na hlavě tvé do 30 let ubude, tolik neštěstí snese se na tvou hlavu. Král byl přitom a velmi se divil, jaké divné to dary jeho děťátku sudičky dali. Ale poděkoval jim zdvořile a když odešli, vyprávěl všechno královně. A věštba první sudičky se brzy vyplnila. Holčičce v kočárku brzy zezlatověla hlavička. Za několik měsíců už měla tolik vlasů, že jich byl plný kočárek. A když byly princezně 3 roky, měla celé dětství zatíženo svou zlatou krásou, protože si nemohla ani podovádět, ani se proběhnout. Stále za ní musel chodit panoš s oranžovým pérem na klobouku a nosit za ní její zlaté kadeře jako vlečku. Ale pak už vlasy nerostly a rostla princezna. Když byla veliká, sahali jí přes pas dolů jako zlatý déšť. Nazvali ji princezna Forzítie. Forzítie jsou krásné keře, které mají z jara na holých bezlistých větvičkách plno květů zlatých a svítivých jako hvězdy. O těch keřích se mnoho krásného povídá. Dříve prý na nebi svítily hvězdy stříbrné a zlaté. Ty zlaté prý však byly pyšné a vypínaly se nad bílé stříbrné hvězdičky. Pán Bůh jim mnoho kázal o svornosti, ale protože jsou hvězdy ženského rodu, šlo to těžce. Když se konečně notně rozozlobil, zahnal spupné zlaté hvězdičky do nebeské komory a zamkl je. Stříbrné svítily skromně lidem i lesům, ptákům a plachým srnám a na zlaté se docela zapomnělo. Tenkrát stvořil ještě mnoho krásného, protože lidé byli hodnější a víc se navzájem milovali. Tak posílal jednou do světa mnoho nových květin a keřů, aby krášlili zemi, rozespívali ptáky a potěšili lidi. Už všechny keře byly poděleny listím a květy, jen ještě jeden stál v koutku skromně a chudě a čekal, až bude podarován. Trpělivost nese zlaté ovoce. Na to si pán Bůh vzpomněl a přemýšlel, čím by trpělivý keřík odměnil. Vzpomněl si taky na zlaté hvězdičky, které tam v nebeské komoře zahálely, a řekl si, že už je na nebe pustit nemůže, protože by se zaspřeli. Otevřel tedy komoru a naházel hvězdičky na holé větve stromečku. Keříček se až zarděl nad bohatstvím a krásou, kterou obdržel, a slíbil, že bude s jejich světlem dobře zacházet. A usadil se na zemi.
V zimě jsou hvězdičky zhasnuté, proto je nevidíme. Ale z jara slunce král božího světla rozkáže a forzíty je rozsvítí tisíce zlatých hvězdiček, které se zlatě smějí a volají na lidské oči, aby se nedívali jen k nebi na jejich stříbrné družky, ale také na stráně, parky a sady. Tam, že se také zasmějí a poděkují za takovou krásu. Vidíte, to je pověst o Forzítii. Tu pověst povídala princezně a králi princeznina stará chůva. A králi se tak líbila, že nechal celý park kolem dokola posázet těmito zlatými keři. A princezna se každé jaro chodila dívat, jak rostou. Konečně bylo princezně 18 let. Vyrostla ve skvělou krasavici, takže mnoho princů a knížat se o ní ucházelo. Když bylo jaro, celá královská zahrada zlatě rozkvetla a zazářila.

černé vlasy, dlouhé a lesklé jako voda zahradního bazénu v noci. Nepřinesl princezně dary, jen černý leknín, který jí složil k nohám. Princezna se do něho velmi zamilovala. Princ byl nejšťastnějším člověkem v království. Chystala se svatba. A král jim stavěl nový, krásný zámek z černých kamenů, jak si princezna přála, protože se černý zámek krásně hodil k její zlaté hlavě. Princ seděl nyní celé dny u princezniných nožek. Nemluvil a jen se díval. A když mluvil, tu jen o kráse kadeří a o tom, jak jimi princezna v celém jeho životě slunce rozsvítila. Forzítie byla v nebi, jen si však často myslela, že by ji jistě princ neměl rád, kdyby svých zlatých vlasů pozbyla. Naštěstí vlasy nerostly a neubývaly. Byly stejně zářivé a stejně krásné, jako když je za ní, za tříletou holčičkou, páže nosilo. Až jednoho dne se něco přihodilo. Komorná ráno v rozkvetlém sadě česá princeznu Forzítii. Královna dohlíží na zlatý hřeben. Keře voní a ptáci zpívají. Princezna se dívá do zrcadla a princ sedí u jejich nožek a zastěňuje si rukou oči, jako by hleděl do slunce. V tom se princezna zadívala do zrcadla a zbledla na úběl. Nastojte! Nad levým spánkem se bělaly v zlaté záplavě tři úplně šedivé vlasy. Princezně se zastavila krev v žilách, ale ani nepípla, protože se bála, že by princ, kterého milovala, na ní zanevřel. Ale když myslela, že se nikdo nedívá, škup, vlasy vytrhla a hodila na zem. Ale díval se někdo, a to královna. A ta hned stropila křik a nářek a řekla princi a princezně, jaký osud předpověděli sudičky Forzity jiným vlasům. Tu zbledla princezna ještě víc. Zbledl i princ. A hned se schýbali k zemi, aby tři šedivé vlasy zdvihly. V tom však sletěl ze stromu šedivý ptáček. Sletěl až princezně k nožkám, vzal do zobáčku tři šedé vytržené vlasy a frr, už byl v křoví. Královna byla neštěstím tak zničena, že se nemohla ani hnout. Ale princ vyskočil, vyskočila princezna a utíkali za ptáčkem. Ptáček letěl křovím i nebem. Princ se chtěl už několikrát vrátit, ale princezna naříkala, že musí všechny vlasy mít, jinak že ji potká trojí velké neštěstí. Tak utíkali lesem a houštím a jak se křovým za šedým ptákem prodírali, nepozorovala princezna, že pro tři ztracené vlasy se jí trhá zlatá záplava a plno zářivých vlasů zůstávalo viset na stromech a trní. Tak utíkali mnoho hodin, ptáček pořád před nimi. A princezna už padala únavou a princ zas žalostí nad princeznou a všude samé vrchy a kamení. Jen zatřpitilili se cestou potůček s veselou vodou, napili se oba, osvěžili unavené údy a utíkali dál. Konečně se za černým lesem otevřela širá pláň, bílá a pustá jako poušť. A tam nebylo ani stromečku, ani kamene, jen bílo. Bílo jemného písku.

Ale když přišli oba blíž, viděli, že to není písek, že jsou to samé bílé a šedivé vlasy, které vytrhávaly malicherné ženy a ještě malichernější mužové, a nad tím kroužilo několik šedivých ptáčků, takových jako ten z královské zahrady. Odlétali do světa a vraceli se s plnými zobáčky zavržených vlasů. A skládali je tady v ohromná pole a kopce. V tom letěl nad oběma snoubenci ptáček s prázdným zobáčkem. Princezna ho poznala a viděla, že už její vlasy složil také někam do ohromné spousty bílých vyvrženců. Klekli si tedy oba na kolena a přebírali bílá vlákna, hledajíce mezi nimi princezniny vlasy. Hledali a hledali, až je těla bolela od nezvyklého schýbání. Když přišla noc, ustlali si na bílé hromadě vlasů a ráno hledali dál. A každý den přilétali šediví ptáčci a tiše, bez hlesu a beze zpěvu nosili lidské stárnutí na bílý ostrov. Princ s princeznou hledali od rána do noci, od svítání do západu, nepromluvili ani a neodpočívali. Až jednoho dne se podívala princezna na prince a viděla, že už není černý, ale šedivý jako ta pláň. A princ se podíval na princeznu a přestal hledat šedivé vlasy, protože na bělovlasé princezně poznal, že už jí dvakrát minulo těch 30 let. Tak stáli oba, staří a šediví, a v jejich smutných duších všechno umřelo, jako na tom bílém starém ostrově. Neřekli nic, ale věděli oba, že už nepotřebují hledat, aby zabránili neštěstí, protože celá polovina vlasů staré princezny byla pryč a druhá polovina byla bílá jako mléko. Věděli, že prožili spolu celý život. A ani všechny ztracené vlasy princezniny by nevyslovili, jak byl nešťastný.

0: básnička.
1: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
0: V téhleté.
1: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
0: Je, tady je na obrázku prasátko.
1: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
0: Tak čti.
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Já.
1: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
0: No.
1: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Proč pak pořád riješ v zemi?
0: Proč pak pořád riješ v zemi?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Tak to bylo pro tebe.
0: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňam.

0: řekla štěstí. Zhruba tou dobou se hnal noční ulicí i Hubert. Paničce nikdy neutíkal, na to byl příliš líný a teď se dal do běhu jen proto, aby se zbavil toho lichožrouta, který se ho držel zuby nehty. Ulice se svažovala k řece, na nábřeží kotvil parník, vlastně spíš starý, rezavý a opuštěný vrak. Na vodě se pohupovala loďka s osamělým rybářem, svítil si na splávek baterkou a Hubertovi se najednou také rozsvítilo. Skočil po hlavě do řeky, prudce krauloval, funěl, převrátil se na záda, udělal kotrmelec a pocítil náramnou úlevu. Konečně toho lichožrouta uprostřed řeky vytřásl z kožichu. Několika tempy se dostal ke břehu, vylezl z vody, oklepal se a honem domů. Panička Květuš si už určitě zoufá. Až na rybáře, který rád chytal v noci, spalo už celé město. Ten v pramici také trochu pospával. Na jednou pohladině začal hopsat splávek a prudce mu v rukou cukal. Rybář se široce rozkročil a tahal. A jistě ho čeká pěkný úlovek a tak vší silou zabral a něco s plesknutím dopadlo na dno pramice. Co to bylo? Nemohl tomu přijít na jméno, ale jméno to mělo. Dokonce vznešené Tulamor a měl z pekla štěstí. Žádný lichožrout neumí plavat. V rybníku, v řece nebo i ve vaně vodou hned nasákne, skiškne a jde ke dnu. Kdyby se náhodou nechytil na háček, určitě by zůstal u dna.
1: Dneska už to zabalím a půjdu se vyspat. Ryby neberou, říkal si rybář pro sebe.
0: A ten divný úlovek popadl a vyhodil na břeh.
2: Figi hádanka.
3: Má dva rohy na čele, kaboní se vztekle.
4: Straší lidi na zemi, ale bydlí v pekle.
2: To je to.
3: Trošku bojím.
2: Vole, to nemusíš. Bát se nemusíš. Chodí s Mikulášem. A Mikuláš ho hlídá. A je to?
3: Čertík Bertík.

0: Proč slunci přeběhl po čele lítostivý mráček? Letní slunce šlo nebem po svém chodníčku. Šlo z lesa na východě k lesu na západě. Jde a jde a najednou vidí nad loukou létat kosa. To by se mně taky líbilo takhle si poletovat, řeklo slunce a zavolalo, kam pak letíš, kose? Rovnou za nosem, odpověděl kos a rozletěl se tam, kam zrovna mířil jeho nos. Zakývalo slunce hlavou a po zlatém čele mu přeběhl lítostivý mráček. Šlape dál po svém chodníčku, rozhlíží a najednou vidí u studánky skákat žábu. To by se mně taky líbilo takhle si poskakovat, pomyslelo si a křiklo, kam pak skáčeš, žábo?
1: Kam? Jednou sem a jednou tam,
0: řekla žába a skočila tam a skočila sem ke studánce s rákosem. Zakývalo letní slunce hlavou a po zlatém čele mu přeběhl druhý lítostivý mráček. Šlo dál po své pěšince z lesa na východě k lesu na západě. Jde a jde, kouká a kouká a najednou vidí v trávě běhat brouka.
1: To by se mně taky líbilo takhle si pobíhat v trávě,
0: napadlo slunci a zeptalo se, kam pak běžíš, brouku?
1: Jenom tak, všelijak. Lezu trávou cik a cak. Rozběhnu se podle chuti. Ale kam to neřeknu ti. Ani sám nevím.
0: Zakývalo slunce hlavou a rychle odehnalo třetí lítostivý mráček, co mu přeběhl po zlatém čele. Všichni si lezou, skáčou a letí, jak je napadne a kam se jim zachce. Ale já musím šlapat nebem pořád po stejném chodníčku. Jen a jen tudy, nikudy jinudy. Od lesa k lesu oblohou, jinam mě nohy nést nemohou. Tak už to ale na světě chodí. Jeden lítá, druhý skáče, třetí jezdí lodí. Letní slunce se usmálo a už ho nic netrápilo. Jeho čelo bylo hladké a veselé. Po lítostivém mráčku, co je všude pro neplechu, nebylo víc ani vidu, ani slechu.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Naše babi, to je babi, není jako jiné babi, je to babi naše.

Naše babi, to je babi, není jako jiné babi, je to u ní skvělý. A když vaří naše babi, volá na nás, pojďte sraby, to je přece zelí. I když to nevypadá jako zelí, je to zelí uleželý.

0: Seděli jsme na pravém břehu na navigaci, až tam, co se stýká revír Bránický s Modřanským, a zase nás bylo o jednoho víc. Václav Vaniček v umačkané zelené kazajce a kalhotech s ustaranýma, nevyspalýma očima. Valenta oblečený po mlynářsku, Věnceslav V. Vltavský na sobě novou olivově zelenou kamizolu s kostěnými knoflíčky. Podschalský vodník Volejník v hrubé pracovní haleně s velkými kapsami, které má stále plné vlasců, váháčků, režních nití, plováků a splávků. Bránický Vilém Vrbovec byl dnes bez šály a čepice, ale s Hubertusem alespoň přes ruku. Před chvílí jsme vyšli kus proti proudu od Barandovské skály a přeplavali sem, abychom si mohli v klidu promyslet, co všechno jsme od včerejška zjistili. Bylo toho nemálo, ale nic zrovna pro radost. Co jsme zjistili všichni před Barandovskou skalou? Vodníci se pod Barandovskou skalou dívali a rozhlíželi, potápěli se a prolezali po břehu. Viděli stopy velikého kapra ve vodě a dokonce i na břehu a dohodli se, že to byl Kulda.
1: To byl Kulda.
0: Našli mezi kamením velkou zlatou šupinu a hned řekli, že je Kuldova.
2: Je Kuldova.
0: Viděli lidské stopy, takhle trochu výš, a poznali, že ty stopy jsou od lehkých polobotek, jaké se k vodě nenosí.
2: Kde pak k vodě?
0: A ještě kousek vedle stála prý menší káť s vodou. Zapsal jsem to všechno do zápisníku, obkreslil stopy a vložil mezi lístky tu zlatou šupinu, jak se sluší na toho, kdo vede pátrání. Když se Valenta poptával všech, kdo viděli Kuldu na Malostranské straně minulý pátek schánět rybí lahůdky, zjistil jednu věc, ale ta stála za to. Několik vodních šneků, dva kapři a malý úhoř Aleš se shodli, že Kulda kapří lahůdky neodnášel k čertovce, ale jak je našel, hned je polikal. Scháněl prý je až do večera a snědl toho takovou spoustu, že by to stačilo pro hojnou kapří rodinu a ještě by se leckdo přiživil. A ptal se, kde koho potkal, jestli si myslí, že po tom všem jídle je ještě tlustší a ještě větší než dřív. A kdykoliv slyšel, že je, tvářil se velice šťastně. Václav Vaniček se konečně začal vyptávat, jak to bylo s Kuldou poslední dny předtím, než zmizel, a dověděl se lecos. Především zjistil, že ten kapr, co s Kuldou skutečně mluvil minulý týden ve čtvrtek, nebyl jen tak obyčejný kapr, ale takzvaný solo kapr, známý rybí spolupracovník všech pražských novin a časopisů. Za druhé se dověděl, že Kulda ještě v pátek zvečera zaplul kus dolů po řece k bagru, co těží písek. A tam se v písku třel a válel, čistil a cídil, až se leskl jako měděná pánev a zářil jako slunce. Věnceslav V. Vltavský a já jsme zjistili, že po obou březích Vltavy, od Modřan a Chuchle až po Karlův most, nemluvilo se o ničem jiném, než o nebývalém velekaprovi, kterého měli spatřit dva rybáři. A od neděle se do Smíchovského přístavu a nejbližšího okolí scházelo, sjíždělo a zbíhala taková spousta rybářů, že se ani k vodě vejít nemohli a museli čekat ve frontách, když si chtěli nahodit udici. Byli tam dokonce spatřeni dva černoši, jeden Číňan, ale potom se ukázalo, že to jsou pracovníci pražských velvyslanectví. Jenomže, jak plynuli dny, přestávali věřit i rybáři, a ti věří ledačemu. Až pak najednou uslyšel Věnceslav V. Vltavský, když takhle popolední seděl v jedné kavárně na nábřeží, jak se těch rybářů zastali dva pánové od filmu. Takový kapr skutečně existuje, říkali. A jeden z nich dokonce dodal, že toho kapra jednou všichni na vlastní oči uvidí. O tom všem jsme si povídali na pravém břehu u vody, až na hranicích revíru Bránického a Modřanského. Slunce pálilo, kameny dláždící břeh byly teplé, že bys na nich kafe ohřál, voda se líně lepila na břeh a tráva voněla ostrou, suchou vůní červnových trav. Vodníci seděli v mělku u břehu, jen jim hlavy nad vodou koukaly. Když si dáme dohromady všechno, co jsme právě zjistili, a když se nad tím zamyslíme, vyjde nám jenom jedna věc. Kuldu mají filmaři.
2: To je rána.
3: To
0: ale co víc, už to tak vypadá, že Kulda šel s nimi sám a dobrovolně. A ještě se na tu cestu notně přichystal. Chtěl být co nejtlustší, největší a nejzlatovější, však pro toho asi ti rybáři tak dobře viděli.
4: Nevývratný důkaz o tom arcitě nemáme, ale podle všeho to jinak ani nemohlo být.
2: Ale co teď?
5: Tady může pomoci akorát velebný vavřinec.
0: Ale ještě by měl tuhle Věnceslav V. zjistit, kde Kulda je a jak se celá věc má.
2: Tak.
0: Když je v té vážnosti i v kruzích uměleckých, jistě se s někým domluví.
4: To bude maličkost. Do zítřka to máme. Pánové?
0: Ale všechno to nakonec pokračovalo ještě ten samý večer. Seděl jsem doma, unavený vším tím pátráním, cestováním a přemýšlením. A v tom se zvenku potichoučku ozvalo.
2: Kam běží modrá liška?
0: Na kampu.
2: A co neze v hubě? Zelenou ratolest, dobrý večer.
0: Vyklonil jsem se do toho dobrého večera. Před oknem je strom a na něm sedí Václav Vaněček. Bydlím na Vltavském nábřeží, tak to měl po vodě blízko.
2: Máme hlavní a generální poradu. Já vím, že se ti chce spát, ale máme hold hlavní a generální poradu.
0: A tak jsme za chvíli seděli na staroměstském břehu pod Křížovnickým náměstím. Ani jsem do té chvíle nevěděl, kudy se tam člověk dostane. Byla krásná letní noc, stříbrná i černě sametová. A tady dole, tak hluboce tichá, jako bychom byli ponořeni až na dno všech věků starého města pražského. Poradě předsedal na svém území sám stařešina pražských vodníků Vavřinec Velebný a už z toho je patrno, že to byla opravdu porada generální.
6: Je to tak, jak jsme se všichni obávali. A jest na nás, abychom něco podnikli, dokud je čas. Zde přítomný Věnceslav V. Vltavský, právoplatný vodník nového města pražského, využil veškeré své proslulosti na březích Novoměstském i Smíchovském a tak jsme se mohli sejít dnes.
0: A potom pokynul novoměstskému vodníkovi, aby promluvil. Věnceslav V. Vltavský povstal a brzy jsme věděli, jak to všechno bylo. Minulý čtvrtek připlul na čertovku solo kapr právě tou dobou k večeru, kdy věděl, že se Kulda po jídle proplouvá. Někde si zjistil, že ho tehdy nejspíše natrefí samotného, a taky vyzkoumal, že právě v ten čas podvečerní procházky mívá Kulda nejlepší náladu. Měl pak s Kuldou dlouhou řeč o tom, jak jeho na čertovce škoda, ba ani po celé Vltavě není pro něj to pravé místo. U filmu, sliboval mu, čeká jej teprve velká sláva a veliké peníze, veliký život a velké plány. Takový kapr, povídal, měl by být známý po celém světě a nejen několika vodníkům a lidem od vody pro radost. V Filmaři vzkazovali Kuldovi, že s ním pro začátek chtějí natočit několik reklam. Jednu na rybí konzervy a dvě pro turistickou kancelář a ještě jednu o stavu vody na českých tocích dnes v 7 hodin ráno. Když to dobře půjde, měl pak pracovat na dvou velkých filmech a nejspíš jet jako nová hvězda na festival až do italských Benátek. A to, jak pravil solo kapr Kuldovi, je to první město pro ryby. Dokonce i místo ulic mají kanály. To všechno se Kuldovi moc líbilo. Ale přece jen měl čertovku rád. Však tu vyrostl do nedostižné mohutnosti. Znal tu kde jaký kámen a kde kdo znal jej. A potom měl už svá prastará léta a to se život těžko mění. Solo kapr ale mluvil a sliboval, chvástal se i vnucoval a Kulda se tvářil tak i tak. Nakonec prý ale rozhodlo, že v jednom z těch filmů měl hrát dokonce velrybu. Tehdy starý kapr podlehl lákání a uvolil se, že se s filmaři sejde. Právě pod Barandovskou skalou v červnovou sobotu v podvečer. A do týdne měl podepsat smlouvu na 5 let. Tohle všechno novoměstský vodník vyposlechl a vyzkoumal. Ale udělal ještě mnohem víc. Zjistil totiž, kde Kulda na Barandově přesně je. A pak přemluvil jistého pana Komínka, který dělal ve filmových ateliérech údržbáře a ten mu slíbil, že mu toho zajímavého kapra docela tajně ukáže. A to měl být základ celého vodnického plánu. Spolu s těmi dvěma měl do ateliéru proklouznout i stařešina pražských vodníků, Vavřinec Velebný, aby s kaprem promluvil moudrou řeč.
2: Nikdo nemůže nic podezřelého zpozorovat, protože se bude mluvit po rybým způsobu, který není vůbec slyšet.
0: Jak pak ale se mohou ti filmaři domluvit s Kuldou, když neznají nic rybí řečí?
6: Když člověk dokáže pomalu a zřetelně pohybovat rty a když se ryba dívá přímo na něj, může rozumět i řeči lidí. Vy ovšem rybímu mluvení neporozumíte. Ryba vám jen může různě naznačit, co chce. Stejně jako když pes vrtí ocasem, kňučí, vstyčuje nebo klopí uši, vždycky to něco znamená. Jenom je třeba vědět, co, a pak se můžete domluvit.
5: A taky může ryba číst, když je vzdělaná. Takže napsat se jí dá lecos.
2: A kdo pak říká, že když je ryba obzvláště inteligentní, že by se nemohla naučit trochu psát? Takovej kapr, jako je Kulda.
5: Nejlepší ale je umět mluvit po rybím, nad to není. Jenže to dovedou jen vodníci.
0: Když mi tohle všechno vysvětlili, zbývala nám na poradu ještě ta nejtěžší věc. Barandovské ateliéry jsou vysoko na kopci nad Prahou, lán světa od řeky. Tak daleko bez vody žádný vodník nevydrží. Brát vodu sebou si vodníci nemohli, protože by to na nich jejich hastrmanství každý hned poznal a ani by je ke Kuldovi nepustili. A po cestě nahoru nebylo nikde nic, kde by se mohli ovlažit. Vymýšleli jsme kdeco, ale nakonec nám zůstalo jen to jediné. Déšť. Voda přirozená a proto nenápadná. Voda, kterou si nikdo nemusí brát sebou a přitom je všude. Bylo už po půlnoci, když jsme se všichni obrátili k starému a moudrému vůdci všech pražských vodníků.
5: Jsi z nás nejstarší.
2: Víš, co nikdo neví.
4: Znáš čáry, kouzla, všelijaká proměňování.
5: Udělej, ať zítra prší.
0: Dědičný hastrman staroměstský, Vavřinec Velebný, mlčel a přecházel po nás hlubokýma, moudrýma očima.
6: Počasí je tak daleko, že tam nedosáhne žádné čarování a kouzlení. Počasí nemůžeš uchopit, a proto je nemůžeš ani začarovat, ani přeměnit. Hodně už jsem viděl, ledaco jsem se naučil. Dovedu počasí předpovídat, tak, jak je lidé nikdy předpovídat nedovedou, ale jenom předpovídat, říkám vám, ne dělat. Mám v pozornosti rosničky a mravence, ryby i ptáky, vody nadzemní i podzemní, všímám si, jak je cítit vzduch a jak se objevují mlhy, jak je slyšet zvony a odkud fouká vítr. Vím, jak roste tráva pro déšť a jak se chystají na bouřku květiny. Sleduji barvu slunce i barvu měsíce, vzhled kamenů Karlova mostu i to, co se děje v mém těle. Uvažuji o každém zvlášť a o všem dohromady. A pak vždycky vím, co bude.
0: Chvíli bylo ticho, ani voda nezašplouchla. Po nějakém čase se staroměstský vodník pomalu zvedl.
6: Myslím, že déšť přijde brzo. Máme dobrou naději.
0: A odešel se podívat všude tam, kam se v noci může podívat, poslechnout si všechno, co si v noci může poslechnout. Čekali jsme na něj v té černostříbrné noci a povídali si nejrůznější věci. Valenta kouřil fajfku a většinou mlčel, jen občas se ohníčkem ozářil. Podskalský Vojtěch Vrbovec mlčel ještě o něco víc. Věnceslav V. Vltavský kouřil doutník z rákosu a vyprávěl nám, jaký musí být, aby dobře chutnal, kdy se musí řezat a jak se musí ukládat, kdy se smí převážet a jak se má kouřit. Vyprávěl o tom, jaké doutníky rostou tam, jaké onde, a Václav Vaněček mu do toho občas kýchnul, jak si šňupl z březové tabatěrky.
2: To panečku hlavu protáhne.
5: A rozum zbystří.
0: Potom přišel potichu Vavřinec Velebný, následován svým černočerným měsíčním stínem a tvářil se na první pohled spokojeně.
6: Zítra bude pršet nejpozději do večera, tak abychom byli připraveni.
0: A měsíc, jako by to slyšel, začal mít malounko kolo.

0: Jeden malej. Betl. Žebrák, neboli Pepík.
1: Trestám.
2: Seděli jsme na lávce u kola, hráli mariáš a čekali, s jakou se vrátí Vavřinec Velebný a Věnceslav V. Vltavský ze své výpravy za kaprem Guldou. Byl zase letní podvečer a hustě, teple a vytrvale pršelo. Nade mnou natáhli vodníci velkou plachtu, sami seděli spokojeně venku na dešti. Kartám dešť taky nevadil, jelikož to byly karty vodnické. Vedle mne pod plachtou stál ještě veliký hliněný čbán, aby se dešťová voda s pivem nepomíchala. Byl to velice starý, bachratý a hluboký čbán, ještě z těch dob, kdy se na Kampském plácku konávaly známé hrnčířské trhy a hastrmani z Prahy a okolí tu kupovali hrníčky na dušičky. Dívali jsme se do karet a déšť pleskal. Je nutno říci, že s vodníky se hraje mariáš náramně snadno, i když ho pravda dobře umějí. Zásadně ale hrají jen v barvě zelené, občas ještě tak v červené, neboli lepší. Ale kule nebo žaludy nikdy nehlásí, i kdyby měli sebe krásnější list. To potom raději utečou do všelijakého betla či durcha, jako právě teď Vaněček. Hraje se ovšem jen o stříbrné a zlaté rybí šupiny, takže na tom člověk nijak nezbohatne. Václav Vaněček položil karty a přistrčil nám každému po jedné zlaté.
3: To není žádná hra, já se nemůžu soustředit, trumfy nepočítám, přehazuju se, mají mazat, zapomínám a tuhle jsem si nechal od Valenty už za 137 zelených.
2: Byla to pravda. To je tak, když člověk na něco moc čeká. Však si dobře pamatuju, jak jsem na štědrý večer z té sebelepší večeře nic neměl. A teď to bylo stejné. Staroměstský s Novoměstským byli už dobře půl dne pryč. A my měli všichni tři vevnitř nějak napjatě.
1: Že ale prší.
4: To jo.
5: Řeknu vám, že se musím pořád podivovat, jak to počasí Velebný Vavřinec přesně předpověděl. To je opravdu kunšt.
1: Ten toho ví, že ani sám neví, co všechno ví.
3: Někdy se až diví, co všechno ví.
1: A vždycky dovede toho, co ví, použít pro ty ostatní. Pro zvířata, lidi i hastrmany.
3: Aby se jim ulevilo, když je jim zle.
1: Aby jim bylo líp, když jim zle není.
3: Aby se dalo do pořádku, když je něco v nepořádku.
1: A když je to v pořádku, aby ten pořádek zůstal.
2: A pak už jsme jen tak seděli a povídali a hnedle na nás přišla lepší nálada, až jsme docela věřili, že všechno dobře dopadne. Valenta začal vyprávět o jednom člověku, co dělal na malostranských palácích štuky a umítky a Valenta s ním jednou prohrál 2/7 v hostinci u dvou srdcí. Ještě kdysi, když tam bývaly stoly z bílého lipového dřeva, v sobotu hrála muzika a otevřeno měli od 6 ráno do půlnoci. A my s Václavem Vaněčkem hned k tomu, jakže je to s paláci na Malé Straně. Jak měl Valenta hrát ty 2/7, aby o mě nepřišel. A jak to vypadalo u dvou srdcí ještě kdysi, když tam byly stoly z nenatřeného dřeva. A v sobotu hrála muzika. Taková to byla dobrá nálada. Déšť dělal ďupky na vodě, hustě vedle sebe. Lávka voněla mokrým dřevem a nad kampou se zvedala pára. Plulo kolem několik grundlí, blízkli po nás bříškem a já jim hodil kus rohlíku. A tu se pod rohlíkem udělal vír, sousto se v něm zatočilo a zmizelo jen to mlasklo. Vaněček vyletěl, až slávka hnula. Pod vírem se z vody vynořila ohromná kapří hlava, zlatá, trochu do černa. Vaněček spustil něco rybí řečí a skočil do vody.
1: Nadává mu, ale hned se s ním devítá.
2: chvíli jsem stál na lávce. Potom jsem přilezl zábradlí a vydal se v tom teplém dešti domů. A jen jsem vycházel na kraj Kampského plácku, jdou proti mně od parku Vavřinec Velebný s Věnceslavem Vév. Jsem ho viděl! Volám na ně, ani jsme k sobě ještě nedošli. A oni se oba taky na dálku usmívají samou spokojeností.
5: Tak vám gratuluju. To musela být práce, co?
4: No, jak teda. S Kuldou to celkem šlo. Horší bylo, než jsme se dostali k vodě.
2: A pak mi vyprávěli jenom tak něco docela v rychlosti. Pršelo a šla už tma a oba byli hodně unavení. Vodníci nejsou zvyklí daleko chodit. Kulda za ty dny, co pobyl tam nahoře, viděl, že to není jen tak leciaká věc přijít ke slávě u filmu. Že bude muset všelico znát a taky leckoho znát, pořád něco schánět a pořád s někým jednat, dělat spoustu věcí, které se mu dělat nechce a zase nedělat to, co by se mu dělat chtělo. A tak s ním Vavřinec Velebný nerozprávěl ani moc dlouho. Pravda, přemlouvat ho trochu musel. Jednu reklamu už s Kuldou natočili a tak se cítil být přesto všecko kaprem od filmu. Ale to by tu nesměl být Hasterman Staroměstský, stařešina pražských vodníků, který má vážnost po celé Vltavě, mnoho ví a dovede promluvit vždycky tu správnou řeč. Co všechno si spolu povídali, nevěděl ani Věnceslav V., jelikož musel v druhém koutě zabavovat údržbáře pana Komínka. Ale po pár minutách se už Kulda těšil, jak si zaplave v Čertovce. A protože v tom dešti pořád někam zatékalo, zavolali právě v tu chvíli pana Komínka, aby šel vykonávat svou údržbářskou povinnost. Jenomže, jak teď honem vynést Kuldu ven, aby si toho nikdo nevšiml? Kulda není jen tak obyčejný kapr, aby ho šlo strčit pod košili jako kde jakou upytlačenou rybičku. Ale protože se tu sešli jeden vodník moudrý a jeden vodník mazaný, vymysleli vkrátku báječný plán. Vavřinec Velebný vyšel důstojně z budovy ateliérů a zahnul za roh. A tam mu Věnceslav V. Vltavský poslal Kuldu dolů velikou okapovou rourou, od deště pěkně mokrou, jí jen to zasvištělo. Místo kapra nechal v akváriu dopis, psaný na vodnickém papíře, co se nějakou vodou nerozmočí. V něm Kulda oznamoval, že se vrací do Čertovky, aby žil jako dřív. Ba zříká se i odměny za ten natočený reklamní film. Z těch peněz měli filmaři kupovat každým rokem o Vánocích jednoho kapra a vypustit ho slavnostně na svobodu pod Barandovskou skalou, právě tam, odkud odnesli Kuldu. Snad to budou dělat. Uvidíme. Nakonec ale všechno nebylo přece jen tak jednoduché. Seběhli se dva vrátní, tři režiséři a dokonce i jedna uklízečka a za chvilku z toho byla docela pěkná honička, no jako ve filmu. Vodníci běhali s Kuldou po barandovských stráních, museli se s ním schovávat v barandovském bazénu, dvakrát kapra ztratili, dvakrát zase našli a nakonec se dostali do Vltavy Hlubočepským potokem. Podrobněji jsme si už ale tohle všechno vyprávět nemohli. Vavřinec Velebný začal od únavy usínat a museli jsme ho doprovodit na Malostranskou náplavku, odkud odplaval domů. Až příště potkám Václava Vanečka, však mi řekne, co spolu Vavřinec Velebný a kapr Kulda mluvili a jak to všechno dopodrobna bylo. A já to povím i vám. Když jsem šel od náplavky k parku, zamával jsem ještě na modrou Lišku, běžela na kampu a v hubě nesla zelenou ratolest.

0: práci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky
1: přes pařezy,
2: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: A teď ještě jednou.
0: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
2: přes potoky.
0: Učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Kapitola 6. Proč se nemá zvětšovat ovoce, tráva a stromy?
1: Profesor Kurama byl ve své laboratoři a vypadal rozmrzele.
0: Ne, že by mu něco vadilo. Právě ho navštívila holčička a přinesla mu pomeranč.
1: Když odešla, pan profesor ho snědl.
0: Byl snad pomeranč kyselý?
1: Ne, ani trochu.
0: Neměl tedy pomeranče rád?
1: Právě naopak. Pan profesor byl zamračený, protože pomeranč byl příliš malý.
2: Kdyby tak byl každý pomeranč veliký jako meloun,
1: přemýšlel.
2: To bychom si teprve pochutnali. Stačilo by sníst jeden a člověk by byl sytý.
0: Takhle přemítal pan profesor a jeho obličej byl samá vrázka.
1: Znovu se dal do studování. Jako vždycky, zavřel se i tentokrát na několik dní do své laboratoře a nevycházel odtud ani v noci. Až jednoho rána vyšel ven a na jeho tváři zářil vítězný úsměv.
0: V ruce nesl malou lahvičku, ve které byl zvláštní prášek.
2: Objevil jsem prášek, pomocí kterého mohu vypěstovat pomeranče velké jako vzdušné balóny a vinné hrozny, jejichž každé zrnko bude jako meloun.
1: Liboval si a kráčel zahradou ke skleníku, aby tam svůj vynález vyzkoušel.
0: Jak pospíchal, zakopl na prahu skleníku o květináč, lahvička mu vypadla z ruky a její obsah se vysypal na zem.
2: To jsem tomu dal,
1: pomyslel si a honem lahvičku zazátkoval, když tu zaslechl nablízku nějaké šumění.
2: Co se děje?
1: Rozhlédl se a v tom spatřil, jak z květináčů, které bez děky posypal práškem, vylézají dlouhé zelené šlahouny, jak překotně bují, roztahují se pořád víc a natahují se zrovna po něm.
0: Profesor Kurama rychle vyběhl ze skleníku a pevně za sebou zavřel dveře.
1: Nakoukl dovnitř.
2: Co to jen mohlo být? Had to být nemohl, protože to nemělo hlavu ani jazyk. Aha, už vím, byly to lodyhy fazolí.
1: Ovšem, v květináčích měl zasazen

0: promáčkli je a vnikli dovnitř.
1: Zacpali celou laboratoř, nadzdvihli střechu a hned se drali dál, přímo k budově vysoké školy, kterou blesku rychle obrostli.
0: Nikdo nevěděl, že tu spoušť způsobil nový vynález profesora Kurami, který chtěl objevit prášek na zvětšování ovoce.
2: Pomoc! Strašidlo! Zachraň se, kdo můžeš!
1: Volali všichni, kdo to viděli.
0: Když dravé lodyhy pronikly celou budovou vysoké školy, hnali se dále do města.
1: Ve městě ovšem nastal poplach. Všichni prchali s náramným křikem.
0: Předjeli policejní vozy, sanitky, stříkačky.
1: Přijelo i několik nákladních vozů s policisty.
0: Strážníci měli na hlavách modré přilby a s obušky v rukou se pustili do boje se zelenou příšerou.
1: Avšak lodyhy nebylo možno zastavit. Rozlézali se pořád dál jako hadi nebo jako termiti.
0: Policisté proti nim několikrát vystřelili, ale bez úspěchu. Stříkačky chrlily proudy vody, jenže lodyhy nic nemohlo zastavit.
1: Obrovskou rychlostí sem dojížděly další hasičské stříkačky.
0: Ale jejich úsilí bylo bezvýsledné. Naopak, lodyhy se lačně napily vody, kterou na ně požárníci stříkali, a nic je teď nemohlo zadržet.
1: Byly už silné jako telegrafní tyče a neustále mohutněly.
0: Jestli to takhle půjde dál, budou mít záhy objem benzínových nádrží.
1: Zelená příšera se plazila po hlavní třídě.
0: Vnikala všude, kam se jen mohla vecpat.
3: Přineste srpy, kosy a nože!
0: Volali úzkostlivě lidé a někteří se neohroženě dali do boje s obrovskými šlahouny. Konečně se jim podařilo jednu lodyhu přeseknout. Ale co to bylo platné?
1: Dlouho netrvalo a na tom místě jich vyrostlo 10.
4: Co, kdybychom je polili vřelou vodou?
0: Navrhla jedna babička.
2: To je výtečný nápad!
0: Křičeli ostatní a honem utíkali a nosili hrnce plné horké vody.
1: Všude bylo plno páry, jak polévali hrozivé lodyhy.
0: Jedna lodyha se skroutila bolestí a zůstala bezvládně ležet.
1: Lidé zajásali, ale ze všech stran se na ně hrnuly další šlahouny.
2: Kde se tu vzalo takové obludné strašidlo? Musíme rychle něco udělat, nebo zničí celé město!
0: Obrovské lodyhy cestou převracely auta a tramvaje, jako by to byly dětské hračky.
1: V té době seděl profesor Kurama ve své laboratoři a usilovně pracoval, aby vynalezl prostředek, kterým by zneškodnil olbřímí lody.
0: Celá laboratoř byla obrácena vzhůru nohama, proto se mu špatně vynalézalo. Když byl konečně hotov, nasypal prášek do lahvičky.
1: Jenže tak spěchal, že lahvičku převrhl a neměl zase nic.
0: Už z toho byl celý zoufalý.
5: Co si mám počít?
1: Náhle mu bleskl hlavou dobrý nápad.
5: Že jsem na to nepřišel dřív.
0: Běžel na druhou stranu města, zasadil tam do země fazolové boby a posypal je tím původním práškem, kterého mu ještě trochu zbylo.
1: Ze země se vynořily první šlahouny. Zvětšovaly se, už byly tlusté jako lano, už jako lidská noha a hnaly se prudce ke středu města.
0: Vypadalo to, jako by se proti sobě hrnuly dvě zelené příšery. Setkali se zrovna na náměstí. Zakousli se do sebe silnými lodyhami a úponky a nastal zápas, jen to praštělo. Lodyhy se vzájemně propletly a utvořily velikánské klubko,

0: které sebou zmítalo, přetlačovalo se a koulelo ulicemi města, až se dostalo na mořské pobřeží a tam s velkým šplouchnutím spadlo do vody.
1: Promiňte, že jsem vám způsobil takové nemilé překvapení.
2: Omlouval se profesor Kurama občanům města. Lidé se na něj nechápavě dívali.
3: Jak to? Co vy s tím máte společného?
1: Byla to moje chyba, protože jsem vynašel takový prášek, který zvětšuje ovoce a trávu a stromy.
0: Přiznával se zahanbeně profesor Kurama.
3: Co je to za nesmysl?
2: Smáli se všichni. Nikdo profesorovu tvrzení nechtěl věřit. Byli dokonce i takoví, kteří prohlašovali, že profesor Kurama lže.
0: Pan profesor se zasmušil a odebral se do své laboratoře. Tam už ho čekala jeho známá holčička.
4: Pane profesore, proč jste takový nazlobený?
1: Protože mi nikdo nevěří. Ale já jim ukážu. Vyrobím ještě jednou takový prášek, který dovede zvětšit ovoce a trávu a stromy a předvedu jim jeho účinky, aby to viděli na vlastní oči.
0: Řekla holčička a upřeně se dívala na pana profesora.
4: A co by se asi stalo, kdyby se takový prášek dostal třeba na kaktus?
1: Na kaktus? To je pravda. Kaktus má přece tolik ostnů. Kdyby se s ním stalo něco podobného, takové obludě by se asi nikdo neubránil. A růže má taky trny. A co kdyby prášek působil i na hmyz? Co kdyby po městě začaly létat mouchy veliké jako medvědi a komáři jako letadla? Máš pravdu. Raději toho nechám.
0: Řekl pan profesor a usmál se na holčičku.
2: V zápětí se však opět zakabonil.
0: Uvědomil si, že bude muset celou rozházenou laboratoř uklidit.

0: rybky.
1: Dědeček vyloví zlatou rybku. Rybka dědečkovi povídá: když mě pustíš, splním ti 3 přání.
2: Dědeček se na ní zadívá a odpoví: to ti nepomůže. Já jsem kouzelný dědeček.

Stvoření čertovýho syna. Jak stvořili čertovýho syna, to taky stálo v písmě svatým. Ale kněží to odtamtáť vyškrtali, jenže se to přecej ví. Tak když pambu upaťchal z bláta prvního člověka, ďábel porád pozadu očumoval, porád vokolo ocáskoval a pak uhňácal takovejch hned sedm. Tamten byl, jak je to zapsaný, k obrazu božímu. A tyhle všecky měli zasejt z kontrfej svýho mistra. Jak by to taky jináč mohlo bejt? Měli po celém těle černý štětiny jako rochně, hlavu jako chrulaj a drápy v ostrý panečku jen škrábnout a cáry by z toho lítali. Jo, ale ještě se žádnej ani nehejbal. Pambu tomu člověku vdech duši, von hned kon prokouk a začal se radovat. Jak by se taky neradoval, když tam měl všeho. Teďka ďábel na to ostal broulat jako nejedlej na jelito. Ale sám to nedoved, aby mu taky tak těch sedm synů vyskočilo. Porád si neuvěděl rady, jak do toho. Tak se ho pán Bůh ptá, chceš? Mám ti zbudit jednoho nebo všech sedm? Ďábel si myslel, zatím stačí taky jeden, jako má on, tak povídá, prej jednoho. No ten jeden teda hnedko vyskočil, očima vokolo koulil jako nevím co a jen se to na něm ježilo. A pambu mu povídá, hrome vstaň a pruž do otce svýho až do dne soudního. Tak milej syn se taky hned do toho dal a jen do toho třískal hůř než zjednanej. Ten ďábel neměl ani kudy utíkat, von porád za ním a jen bije. Vždycky prásk po něm, rána jako hrom. Pámbu se tomu jenom smál, tam těch šest si někam skoval a až bude soudnej den, zbudí je prej taky, aby svýmu bratroj pomohli. Lidičky, to bude teprve melo. Pán Bůh sedmkrát zaplatí. Náš farář vždycky kázal, co se dá knězi nebo chudým, že to pán Bůh sedmkrát zaplatí. Tak starý Flousek, když to nakázání slyšel, myslí si, no, to by bylo dobře. Vzal krávu a vede i na faru, že to a to. No, farář ji rád přijal. Ale Flousek čeká 4 dny, týden a za týden a ono nic. Tak si došel na faru a do milýho faráře se pustil, že to je hrdlou lež, co nakázání poudal, a že to je hanba, že může takhle hrdlouhat. No ale farář se o to bránil, zhádali se a tak daleko to udělali, že se usaděj, který druhýmu ráno dá dřív dobrý tro, ten že vyhrá. Tak milej Flousek přemýšlí, jak tole províst. Napadlo ho, že před farářovejma okny je lípa, tak si na ní ules a vostal tam do rána. Koukal zrovna do okna. Ráno kuchařka faráře zbudila a když přinesla vodu, na farářovi mejt nohy a meje, von poudá. Vejš ne, tam postávají páni pokolinští, ale mila vejš, tak von zas vejš ne, tam je papež. No ale umila ho až na papeže. Tak teď mil zase von i. Vzal to hezky nad kolena. Ona brekne, vejš, že nesmí, tam je Řím. No, co aby si sjel, papež, do Říma? No, tak jel. Za chvíli farář se přičouhal ven a kde pak by si na co byl pomyslil. Flousek na něj zlípy brečí. Dobrý tro, pane farář, dobrý tro. Inu člověče, o který chvíle tady jste? Ale co jel papež do Říma? Tak milej farář se lek, umluvil ho, jen aby byl tiše a že bude ještě víc, než se usadili. No a dal. Tak Flousek děkoval pánu Bohu, že to přeci jen pravda, že se mu sedmkrát odměnilo.

0: Takže pozor, tohle to jsou chodidla, po těch se chodí, nad nima jsou lítka, nad nima kolena a tohle to jsou stehna. A to, o čem zrovna zpíváme, tak tím tancujeme. Pozor!
1: Chodidla,

Tak pozor. Lítka, rozjete lítka, ať se klepou lítka. Pozor, jeden. A na stará kolena připravit? Výborně, stará kolena tancují o 106. Výborně, výborně, výborně. A teď stehna. Roztancujte stehna. Jo, jste dobrý, jedeme!

0: bude tepleji. Jo, umeju se vejš nad koleno, nad koleno, to trošku studí, no tak to je. Buďte otužilí jako bumerďák.
1: Cvičení a jdeme na to!
2: Ahoj děti, jak se máte? Já doufám, že se máte dobře. My si teď společně ukážeme, jak se má správně a rovně stát. Je to důležité proto, abyste v životě měli rozhled. Teď se hned postavíme všichni do snožení, to znamená, že dáme paty k sobě a špičky vytočíme do stran. Už stojíte? To jsem moc ráda. A teď hezky podsadíme páne, stáhneme obě půlky zadečku a máme správné držení těla. Narovnejte se mi, hoďte ramena dozadu, vystrčte na mě prsa, ještě hlavu zdvihněte a máme správné držení těla. Teď se mně zdá, že jsem zapomněla na vaše bříško, takže ještě zatáhněte bříško a teď už je to určitě hotový. Tak tomuto se říká správné držení těla. Zkusíme to společně ještě jednou, pokud vám něco vypadlo. Takže začínám, milé děti, nohy dáme k sobě, stáhneme zadeček, ramena hodíme dozadu, prsa naopak dopředu, hlavu narovnáme vzhůru, zatáhneme bříško a ještě jednou, toto je správné držení těla. Trénovat to můžete klidně i s maminkou nebo s tatínkem a to klidně i během dne. Třeba v obchodě, když čekáte na hračky, anebo jinde, když čekáte frontu u pokladny. Milé děti, mějte se moc hezky a správné držení těla dodržujte, i když mě neuslyšíte.

0: Když bylo stvořeno železo, všechny stromy zesmutněly. Čeho jsme se dočkali? Vzdychaly lesy, háje a zahrady. Bůh na nás seslal krutého nepřítele. Přijde den, kdy člověk vyrobí ze železa sekyry a všechny nás pokácí. Železo nářek stromů slyšelo a odpovědělo jim. Nemáte se čeho bát. Váš osud je ve vašich rukou. Dokud se nezradíte a nepropůjčíte se mi za topůrko, nemůže se vám stát nic zlého. Budete-li však nesvorní a spojíte se mnou, přinese vám sekyrka smrt.
1: Tiki kalendář! Dnes je 9. května.
2: A svátek má Ctibor.
1: Ctibor se vykládá jako bojovník za čest.
2: Slovo bor totiž kdysi dávno znamenalo bojovat.
1: Ctiborové, všechno nejlepší. Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Ančka chápe na učení. Jednoho dne byly panenky sami doma. Jejich malá velitelka je umístila všechny kolem pokoje a řekla jim, aby byly hodné, pokud bude pryč. A tak seděli, ani prstem nepohnuli, dokud jejich paní nevyšla z pokoje. Potom vojáček otočil hlavu a vážně zamrkal na Ančku. Když uslyšeli, jak se domovní dveře zavřely, poznali, že jsou sami doma a všecky ihned vyskočili. Tak teď se budeme mít dobře, vykřikl plechový vojáček. Pojďme si najít něco k jídlu. Ano, pojďme si najít něco k jídlu, vykřikly ostatní panenky. Když mě dnes velitelka brala na hraní ven, řekla Ančka, nesla mě mimo dveře v zadní straně domu a já cítila něco, co moc hezky vonělo a co jistě bylo velmi dobré. Ty nás tedy povedeš, Ančko, vykřikla francouzská panenka. Myslím, že je to dobrý nápad zvolit si Ančku za vůdce na této výpravě, řekl Indián. Na to všechny panenky zatleskali a vykřikli, sláva, Ančka bude naším vůdcem. Tak Ančka, velmi pyšná, že má takovou důvěru a lásku ostatních loutek, pravila, že velice ráda bude jejich vůdcem. Následujte mě, vzkřikla a už svýma potácivýma nohama přecházela živě pokoj. Ostatní panenky ji následovali, utíkali celým domem, až přišli ke dveřím špižírny. Zde je to místo, zvolala Ančka. A skutečně, panenky cítili něco, o čem věděli, že jistě musí být velmi dobré k jídlu. Ale žádná z nich nebyla dost velká, aby otevřela dveře. A i když tahali a strkali, jak mohli nejvíce, dveře zůstaly pevně zavřené. Panenky vykřikovali, strkali a tahali se a každou chvíli jedna upadla. Ostatní pak po ní šlapali a snažili se otevřít dveře. Ančka šla od ostatních pryč a sedla si na zem. Když ostatní spozorovali Ančku, jak sedí na zemi a viděli, jak hadrovýma rukama hladí své přízové vlasy, věděli, že přemýšlí. Ticho! Řekli si jedna druhé a tiše se šli před Ančku posadit. Přece se tam nějak dostat musíme, soudila Ančka. Ančka soudí, že přece se tam nějak dostat musíme, zvolali všechny ostatní panenky. Dnes nemohu nějak jasně myslet, pravila Ančka. Zdá se mně, jako bych měla hlavu rozpáranou. Tu vstala francouzská pana, šla k Ančce a sundala jí čepec. Ano, máš hlavu trochu rozpáranou, Ančko, a vytáhla špendlík ze své sukínky a sešpendlila jim Ančce hlavu. Neudělala jsem to nejlíp, zdrhla jsem to trochu, pravila. Ach, teď je to mnohem lepší, chválila si Ančka. Teď mohu zcela jasně přemýšlet. Teď může Ančka zcela jasně přemýšlet, zvolali ostatní panenky. Mně asi předtím utekly myšlenky děrou v hlavě, pravila Ančka. Utekly asi předtím, drahá Ančko, vykřikly panenky. Teď, kdy mohu myslet jasně, promluvila Ančka, předpokládám, že dveře jsou zavřeny a chceme-li se dovnitř dostat, musíme dveře odemknout. To bude lehké, řekl Holanďan, který, když byl nakloněn dopředu nebo dozadu, říkal Mama! Vždyť náš statečný plechový vojáček může klíč sestřelit ze zámku. To mohu snadno udělat, zvolal plechový voják a už namířil pušku. Ach, Ančko, křičela malá francouzka, prosím, nenech ho střílet. Ne? Pravila Ančka, musíme si vymyslit tiší způsob. Po těžkém minutovém přemýšlení Ančka vyskočila. Řekla, Už to mám. A chytila skákajícího Šaška, přidržela ho u dveří, jak mohla nejvýš, potom Šašek vyskočil po své hůlce a odemkl dveře. Na to se všechny panenky opřely o dveře, až se rozlétly. Ach, to byla rvačka. Panenky lezly jedna přes druhou, toužily být první u všech těch dobrot. Tak zuřivě se šplhali po polici, že až převrhli čbánek smetany malé francouzce rovnou na šaty. Malý indián našel kukuřičný chléb a namáčel ho do syrobu a chystal se k výborné hostině. Láhev malinové zavařeniny byla převržena a panenky zavařeninu tak dlouho lízaly, až jejich obličeje byly celé červené. Plechový vojáček třikrát spadl z police, tím si až ohnul svou plechovou nohu, ale tomu nevadilo a zase se šplhal výše. Nikdy předtím panenky neužili tolik švandy a rozčilení. Když už byli dosyta najedeny, slyšeli cvaknutí předních vrátek. Neměli kdy pořádně slézt, skulili se nebo se skočili na zem a utíkali kalupem naspátek do pokoje a nechávali za sebou cestičku drobtů a zavařeniny. Než jejich paní vešla, panenky měly právě kdy klesnout na zem v poloze, jaká se jim nahodila. To je zvláštní, zvolala jejich malá paní. Nechala jsem přece všechny hezky sedět kolem dokola. Či snad pes Fido je tak rozházel? Potom si všimla Ančina obličeje a zvedla ji. Ale Ančko, ty jsi všecka lepkavá. Snad to není zavařenina? A Marcela olízla Ančinu ruku. Ano, je to zavařenina. Že se nestydíš, Ančko, byla jsi ve špižírně a vy všechny s ní. A s tím Marcela pustila Ančku na zem a vyšla z pokoje. Když se vrátila, měla na sobě zástěrku a rukávy vyhrnuté. Zvedla všechny lepkavé panenky, dala je do koše a nesla je do zahrady pod jabloň. Tam už byl připravený malý škopíček a ždímadlo. Brala panenku po panence, drhla je kartáčem, máchala je tak dlouho v mydlinkách, až byly úplně čisté. Potom je pověsila na prádelní šňůru, aby na slunci uschly. A tak tam panenky visely celý den a houpali se a klátili se v lehkém větříčku. Drhla mě tak silně, že myslím, že už ani není znát úsměv, řekla Ančka po hodinovém klidu. O ne, je ti znát, odpověděl plechový vojáček, jak jim vítr otočil směrem k Ančce. Ale já vím, že mi teď budou ruce vrzat. Cítím, jak jsou rezavé, dodal. V tom vítr otočil tak silně Holanďanem, až ztratil svůj kolíček, spadl na trávu a jak se po ní kutálel, vykřikl skřípavým hláskem. Mama! Pozdě odpoledne zadní dveře se otevřely a malá velitelka Loutek vyšla a nesla malý stoleček a židličky. Prostřela, šla pro panenky, sundala je ze šňůry a posadila za stůl. Měli limonádu a v ní želé ze zrnkového vína a malilinkaté dětské koláčky posypané cukrem. Po této báječné večeři panenky byly odneseny domů, kde je Marcela učesala a kde jim dala hezké čisté noční košilky. Potom je dala do postýlky, každou políbila na dobrou noc a po špičkách odešla z pokoje. Několik minut ležely panenky tiše, jako myšky, až Ančka zdvihla svou hadrovou ruku a řekla. Přemýšlela jsem. Ticho, řekly ostatní panenky, Ančka přemýšlela. Ano, pravila Ančka, přemýšlela jsem. Víte, proč nám vlastně dala naše velitelka tu výbornou večeři na zahradě? Proto, abychom věděli, že můžeme dostat všechny dobroty, jaké chceme a kdykoliv chceme, jen když se budeme slušně chovat. Z toho plyne naučení, že si nikdy nemáme vzít bez dovolení, co bychom dostali s dovolením. A tak si zapamatujme, že nesmíme nikdy nic dělat, co by způsobilo zármutek těm, kteří nás mají rádi. Ano, zapamatujem si to, přizvukovali ostatní panenky. A tak Ančka s veselým pohledem ve svých knoflíkových očích ležela ve své malé postýlce a její hadrová hlava byla plná krásných myšlenek o lásce.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku.
2: Andulky se rády baví.
3: Jsou to ptáčci povídaví.
2: Jsou to ptáčci zpěvaví.
3: Zpěv je dobrý pro zdraví.
1: No a teď ještě jedno.
2: Andulky se rády baví.
3: Jsou to ptáčci povídaví.
2: Jsou to ptáčci zpěvaví.
3: Zpěv je dobrý pro zdraví.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: kuchyně paní Třešinkové. Paní Růžena Mája Třešinková měla tu nejveselější kuchyni v celé Jabloňové ulici. Byla jako ze škatulky. Všichni to říkali a říkají to dál. Z kuchyně paní Třešinkové se linuly ty nejlahodnější vůně. Jednoho dne vůně smaženého kuřete a borůvkových koláčků, dalšího dne vůně křupavé vepřové pečínky a perníčků. Není divu, že se pán a paní Třešinkovi zakulatili a zrůžověli. A jednoho pondělního rána proudilo oknem kuchyně paní Třešinkové sluneční světlo a na nablýskaném linoleu na podlaze vytvořilo světelné čtverce žluté jako máslo. Vzduch byl provoněný šťavnatou slaninou a horkou kávou. Plop, řekl topinkovač a vyskočili z něj dva zlatavé krajíčky. Jeden pro paní Třešinkovou a jeden pro pana Třešinku. Paní Třešinková si ten svůj namazala jahodovou marmeládou a pan Třešinka medem z jetelových květů. Zasnil se pan Třešinka. Křupavý toust si dám po ránu tak rád. A to díky našemu skvělému nablýskanému topinkovači, dodala paní Třešinková. Každý den nám připravuje zlatohnědé tousty a za ta léta se ani jednou neporouchal. A na ta slova se topinkovač samou pýchou pořádně zablýskal. Zachrchlal kávovar, který se nechtěl nechat zahanbit a zamrkal svým červeným okem. Paní Třešinková nalila kouřící kávu do dvou modře lemovaných hrnečků. Usmála se na svého manžela. Víš, náš kávovar dělá tak neobyčejně dobrou kávu, že si někdy říkám, že v tom musí být nějaké kouzlo. Paní Třešinková neměla tušení, jak jsou její slova pravdivá. Když je pronášela, za cukřenkou se zahýhňali dva kuchyňští šotci a šťouchli do sebe. Za časů prababičky paní Třešinkové žili zvláštní kuchyňští šotci, kteří měnili stloukané mléko v máslo a dohlíželi, aby chleba ve starodávných pecích pěkně nabil a měl křupavou kůrku. A když někdy měli náladu na darebačiny, způsobili, že se srazila smetana nebo plašily slepice při snášení vajec. Ale většinou to byli hodní a spolehliví šotci. A moudré hospodyňky jim často v noci nachystali na práh talíř s ovesnou kaší, slazenou medem a plnou rozinek. Paní Třešinková nevěděla, že přímo v její kuchyni bydlí potomci těchto šotků. Tihle dva měli dlouhá, nevyslovitelná jména, která se dědila z otce na syna a z matky na dceru. Ale říkali si Osol a Pepřík, protože to bylo kratší. Jeden z nich chodil v bílém obleku a spával ve stříbrné slánce paní Třešinkové a ten druhý měl zas hnědý kropenatý oblek a spával ve stříbrné pepřence. Jejich úkolem bylo dohlížet, aby celá posádka kuchyně dělala svou každodenní práci a žila spokojeně a ve vzájemném souladu. Když pan Třešinka našel své brýle se želvovinovými obroučkami, o kterých tvrdil, že mu je každé ráno schovává jen tak pro zábavu nějaký skřítek, políbil paní Třešinkovou na rozloučenou a šel do práce. Paní Třešinková seděla u stolu ve sluncem prozářené kuchyni, broukala si pro sebe a okrajovala mrkve, protože chtěla panu Třešinkovi připravit k večeři jeho oblíbené dušené hovězí. Vesele a spokojeně se rozhlédla po kuchyni. Podívala se na pračku, na troubu, na tiše předoucí lednici, do níž uložila vanilkovou zmrzlinu, kterou pan Třešínka dostane jako dezert.
1: Já jsem přece tak šťastná žena,
0: řekla paní Třešínková nahlas jen tak doticha.
2: Šťastná je to tak, mručela lednice.
3: Tak jest, šeptla trouba.
2: Brum, odkašlala si pračka. Přesně tak.
0: Ale paní Třešínková nerozuměla jejich jazyku a tak neodpověděla. A právě toho rána Šotkové poprvé zaznamenali stížnosti od obyvatel kuchyně. Každý měl za to, že svou vlastní práci dokáže dělat dobře, ale všichni vrhali toužebné pohledy na zaměstnání ostatních členů kuchyňské posádky.
2: No, ne, že bych šlehal vejce nerad,
0: vysvětloval šlehač.
2: Jenomže žehlička dokáže paní Třešínkové tak nařasit její bílé blůzky s volánky. Určitě bych taky dokázal nažehlit paní Třešínkové na blůzkách krásné volánky a kanýrky, jen kdybych dostal příležitost. No, vždyť se podívejte, jak nádherně načechraná je moje šlehaná smetana. Rád bych si na jeden den vzal jinou práci.
3: Já taky,
0: vzdychla žehlička.
3: Chtěla bych si vyzkoušet práci bratrance vaflovače. Paní Třešínková si nad těmi vaflovatými vaflemi tak pomlaskává, ale já bych v nich svým lesklým nosem dokázala udělat ještě lepší důlky. Nechte mě si to zkusit.
0: Věřte, nevěřte, každý elektrický přístroj v kuchyni paní Třešínkové měl podobný požadavek. Pračka chtěla péct piškotový dort. Trouba chtěla vyžehlit košile pana Třešínky, až budou hladionké jako kůrka na koláči. Kávovar toužil ochutnat zmrzlinu.
4: Určitě bych uměl být stejně studený jako lednice,
0: kasal se kávovar.
4: Kdyby se mi zamanulo.
5: No a já bych jako nic uměl vyhazovat kostky ledu a měli by lepší tvar,
0: vychloubal se topinkovač. A paní Třešínková celou tu dobu zvesela krájela brambory a cibuly, aby je pak mohla hodit k dušenému masu pro pana Třešínku a neměla ani tušení, před jakým problémem teď osol a pepřík stojí.
3: Jestli posádku kuchyně neuspokojíme,
0: šeptal osol pepříkovi, který se zamyšleně klouzal od jedné ledové kostky ke druhé.
3: Mohla by začít stávkovat a docela přestat pracovat. A co by si pak paní Třešínková počala?
6: Ty myslíš, řekl pepřík, že bychom je to měli nechat zkusit?
3: Zkusit?
0: Osol vyvalil oči, že byly velké jako modré knoflíky na nejlepších šatech paní Třešínkové.
3: Vždyť si představ tu spoušť, jakou by nadělali.
6: Ano, znamenalo by to pro nás práci navíc, připustil pepřík. Ale náš úkol je starat se, aby byla posádka kuchyně spokojená.
0: Osol nad tím přemítal a žvíkal lístek petržele.
3: Paní Třešínková často říká, prohlásil nakonec, že zkušenost je nejlepší učitelka.
0: Pepřík přikývl.
3: jakmile posádka kuchyně získá zkušenost, že je nemožné dělat práci ostatních, budou všichni dvojnásob rádi, že se můžou věnovat té svojí. Ale nesmíme dát najevo, že pochybujeme o jejich schopnostech. To ne, souhlasil Osol. Necháme je, ať na to přijdou sami.
0: A šotci podáním ruky stvrdili své tajemství.
3: Domluveno.
0: A vydali se uklidnit posádku kuchyně.
3: Tak my jsme pro, provolal Pepřík. A platí to pro všechny. Vyberte si den, vyvolával Osol. A užijte si to.
0: Posádka kuchyně radostně bzučela a vrčela a pocvakávala.
2: No, tak to uděláme dneska, vykřikl šlehač.
0: A všichni se přidali. Proveďme operaci výměna dnes. Rozhodli se, že si počkají, až si jich paní Třešínková nebude všímat, až bude telefonovat nebo půjde na návštěvu k sousedům a pak. Lednice zasněně předla při představě, že upeče poctivý švestkový koláč, místo aby jen chladila mléko a máslo. Žehlička syčivě klouzala po vlhkých prostěradlech a představovala si lány umělecky důlkovaných waflí. Celá posádka kuchyně dychtivě čekala, až je paní Třešínková nechá samotné. Aspoň na 5 minut, pak jí ukážou, jak dokážou být všestraní. Ale paní Třešínková strávila celé dopoledne v kuchyni. Drhla a smíčila, vymetala neviditelný prach, leštila už tak nablízkané stříbro, prala, míchala piškotové těsto, žehlila svou nejlepší sukni, tu se 7 kráskami, a ani na chvilku si jich nepřestala všímat. Posádka kuchyně netrpělivě bzučela a vrčela a syčela. Kdy už se jim naskytne příležitost pro jejich báječnou výměnu? Ale těsně před obědem, když už se všichni svého nádherného plánu malomyslně vzdávali, se ze zadní verandy ozvalo jednohlasné volání Lídy a Líby do Mabilovic dvojčat.
3: Paní Třešínková, pojďte se podívat na naše koťátka. Mramorová bábovka má 5 nových koťat.
0: Mramorová bábovka byla z poloviny Lídina a z poloviny Líbina kočka. Byla skoro celá bílá, jen tu a tam měla černé zvlněné šmouhy, takže dvojčatům připomínala jejich oblíbený moučník.
3: Jú,
0: vydechla lednice. Zaradovala se trouba.
3: Tak, a je to tady.
0: A opravdu, paní Třešínková už si oprašovala mouku z dlaní a rozvazovala tkanice zástěry. A pak se šla s Lídou a s Líbou po zadních schodech ven. Kávovar svým pronikavým rudým okem sledoval kuchyňským oknem, jak vcházejí sousední brankou k Domabilovic domu.
3: Rychle!
0: Křikl Osol a vyklouzl z polévkové nabíračky v zásuvce na stříbrné náčiní.
3: Připravte se!
0: Kýchal Pepřík a vyskočil spoza cibule na kuchyňském prkénku.
3: A bzz, krr, klap, křach. Dvířka se otevírala a zavírala. Víka nadskakovala. Všichni obyvatelé kuchyně nadšeně chrastili elektrickými šňůrami a Osol s Pepříkem plnili jejich přání a měnili jejich úkoly. Košile pana Třešinky se vznesly z pračky a přeletěly do trouby. Bledé, neupečené švestkové koláče vyletěly z trouby a vklouzly do lednice. Kávovar spolikal zmrzlinu. Za chvilku byli všichni nachystaní. To bude překvapení, až se paní Třešínková vrátí.
0: jak ta bude chválit jejich šikovnost. Jenže obyvatelé kuchyně neměli tušení, že překvapení budou oni, a to dříve, než se nadějí. Pan Třešinka skončil v práci dříve, než předpokládal, a právě teď už kráčel Jabloňovou uličkou, hvízdal si a chystal se překvapit paní Třešinkovou v čase oběda. Vykřikoval kávovar a snažil se udržet zmrzlinu studenou. Ale ať dělal, co dělal, zmrzlina tála a byla víc a víc horká, bublala spod víka ven, až vypěnila na stůl.
4: Hrůza, hrůza,
0: hrčel šlehač.
4: Šlehám a šlehám, ale na blůzách paní Třešinkové se dělají samé uzly, žádné nažehlené kanýrky. Podívejte, jak jsem je zauzloval. Hrůza.
6: Buch, buch.
0: Žehlička poskakovala nahoru a dolů po žehlícím prkně a nořila svůj stříbrný nos do těsta na wafle, které si chtěla paní Třešinková udělat k obědu. Ale waflové těsto se rozlilo v lepkavou louži a když v něm chtěla žehlička udělat důlek, těsto pocákalo její lesklý povrch i stěnu kuchyně. Pračka převalovala břečkovitou kouli těsta, které k nadýchanému žlutému piškotu nemělo o nic blíž než před 5 minutami. Topinkovač ronil slzy a vypouštěl páru, místo aby z něj vyskakovaly nádherně tvarované ledové kostky.
1: To je hrůza, to je hrůza,
0: volala sborem posádka kuchyně.
1: Taková těžká práce, to je horší, než jsme čekali.
0: Osol a Pepřík, kteří se na to z krabičky kuchyňských syrek dívali jako z první řady, na sebe významně mrkli. Jenomže pak, právě doprostřed všech těch nářků a vzliků, kdo nevstoupí do kuchyně jako pan Třešinka? A hledá svou kulaťoučkou růžolící ženu. Pan Třešinka si protřel oči. Pan Třešinka zalapal po dechu. Z trouby se linul pach pečených košil. Kávovar podivně bublal a pěnil. Stěny byly potečkované waflovým těstem. Pan Třešinka doklopítal k lednici, otevřel ji, aby si mohl na uklidněnou vzít trochu sýra a okurčiček, ale našel v ní tucet bledých, namrzlých švestkových koláčů, které mu zírali přímo do obličeje. Osol a Pepřík se k sobě zděšeně přitiskli a přikrčili se za sladce vonící krabičku, ve které paní Třešinková uchovávala hřebíček. Jak jen se pan Třešinka tvářil. Dokážou vůbec někdy uklidit ten hrozný binec, co tu posádka kuchyně nadělala, než se paní Třešinková vrátí?
1: Růženo, růženo!
0: Vykřikl pan Třešinka, zamával rukama a vyběhl na zadní verandu. Ve stejnou chvíli kávovar svým rudým okem zahlédl, že se paní Třešinková i s Líbou a Lídou vracejí zpátky.
1: Rychle,
0: kašlal kávovar.
1: Naplňte mě zase mou voňavou černou kávou.
4: Prosím.
0: Žadonila trouba.
4: Vraťte mi piškotový dort a moje švestkové
7: koláče. Ty košile chutnají hrozně.
0: A z každého kouta slyšeli Pepřík a Osol stejný křik. Nechte mě zase dělat moji práci. V okamžiku a blesku rychle se pustili do díla.
6: Bzz, krr, klap, křach.
0: Dvířka se otevírala a zavírala. Víka nadskakovala, šnůry chrastily. Osol a Pepřík funěli a supěli, smíčili a otírali, drhnuli a leštili. A to všechno ve chvilince.
4: No, tak podívej, růženo.
0: Ozval se za dveřmi kuchyně roztřesený hlas pana Třešínky.
4: Uvidíš, co se stalo s tvojí kuchyní, růženo.
0: Paní Třešínková vplula do kuchyně a za ní Lída s Líbou, každá s koťátkem v náručí. Lídino bylo celé bílé, Líbino celé černé. Pan Třešínka vešel jako poslední, brýle v ruce, dýchal na ně a čistil je svým nejlepším kapesníkem. Zdál se velmi rozrušený.
1: Copak, stalo se něco?
0: Ptala se paní Třešínková.
1: Cítil jsi snad, že se něco pálí?
0: Šup, paní Třešínková otevřela troubu a vytáhla lehoučký, do zlatova upečený piškotový dort a pekáč horkých švestkových koláčů. Ozvala se jednohlasně dvojčata. Pan Třešínka nebyl překvapením schopen slova. Lup, otevřelo se víko pračky. Paní Třešínková z ní vytáhla hraničku vlhkých sněhobílých košil a položila ji

0: vyhledávače a objevily se dvě křupavé hnědé vaflovaté vafle. Řekl pan Třešínka a zamrkal.
1: Asi se mi něco zdálo.
0: Když Lída a Líba odešli domů, Lída s teplým švestkovým koláčem a bílým kotětem a Líba s teplým švestkovým koláčem a černým kotětem, pan a paní Třešínkovi usedli k obědu.
1: Mňam!
0: Pochvaloval si pan Třešínka, když přišla řada na švestkový koláč.
1: To je ale... dobrý oběd.
0: Moc dobrý, přisvědčila paní Třešínková. Díky mojí troubě. Osol a Pepřík na to neříkali nic. Po té výměně a zpětné výměně v kuchyni paní Třešínkové tvrdě, bok po boku,

0: Pane doktore, ten můj kanárek nespívá a nespívá.
1: Čím to asi bude?
0: Asi tím, že je vycpaný.
2: O zvířátkách a loupežnících. Domácí zvířata se nabažila živobytí na hospodářově dvoře a tak si řekla, že půjdou do světa na zkušenou. I pustili se do světa psík s kočičkou, kozel s beránkem a husa s kohoutkem. Šli celý den. Večer se ocitli v lese a nevěděli kudy kam. Radili se, co budou dělat. Chytrý psík navrhl, aby kohoutek vyletěl na vysoký strom a podíval se, jestli někde v okolí neuvidí nějaké světýlko. Ta rada se zalíbila a tak kohoutek vyletěl na větev a pak skákal z větve na větev a poletoval výš a výš, až se dostal na vrcholek stromu. Ohlédl se na všechny strany. Napravo za lesem spatřil světlo, natáhl krk a plným hrdlem zakokrhal. Kikriký, napravo se svítí. Potom sletěl zase zpět mezi své druhy. Dali se na pravou stranu a dostali se šťastně z lesa. Tam spatřili chaloupku, ze které vycházelo to světýlko. Tiše se připlížili k chaloupce a jeden po druhém nahlédli dovnitř. Ale jak se vyděsili, když u stolu uviděli několik loupežníků, kteří měli před sebou veliké hromady peněz a právě se o ně dělili. Zvířata se zalekla loupežníků, protože se bála, aby je nechytili a nezabili. Ale najednou se kozel postavil na zadní nohy, vrazil hlavou do okna, až se rozbilo sklo a ukázal loupežníkům svou bradatou tvář a dlouhé rohy. Loupežníci se lekli a mysleli, že se na ně dobývá čert, nechali peníze na stole a byli ti tam. A tak se zvířata nastěhovala do chaloupky. Každé z nich si vybíralo místo na nocleh. Kozel pravil: já rád klásky, a usadil se do stodoly. Beránek řekl: já miluju chládek, a zůstal v síni. Kočička povídala: já ráda mlsám, a sedla si v kuchyni na ohniště. Pejsek zase řekl, že rád okusuje kosti a lehl si ve světnici pod stůl. Kohoutek, který byl zvyklý sedat vysoko, si

sedl na bydlo u kamen a husa, která se přehrabovala ve smetí, zůstala na dvoře. Zatím loupežníci, kteří utekli do lesa, se brzy vzpamatovali a moc litovali peněz, které nechali v chaloupce. Rádi by byli věděli, co se děje v chalupě, ale žádný z nich si netroufal se vrátit. Loupežníci měli u sebe pacholka a toho tedy vyslali na zvědy. Mysleli si, že ho nebude škoda, kdyby se mu něco stalo. Pacholek tedy šel. Když vyšel z lesa, obcházel z dálky chaloupku a protože neviděl žádné světlo, osmělil se a vešel dovnitř. Když vstoupil do síně, beránek ho začal hlavou tlouci do boků. Pacholek se ulekl a pospíchal do světnice. Ale v tom kohoutek zakokrhal kikriký a pes pod stolem zaštěkal haf, haf, haf, haf. Pacholek se rychle obrátil a běžel do kuchyně. Ale tu na něho skočila kočka a poškrábala mu ruce do krve. Když se dostal na dvůr, hnala se za ním husa a štípala ho do nohy. Pacholek, který nevěděl, kam se podít, běžel ke stodole, ale tam byl kozel, ten ho nabral na rohy a mrštil pacholkem o zem, až mu kosti zapraštěly. Když se konečně pacholek vzpamatoval, vzal nohy na ramena. Přiběhl k loupežníkům a vypravoval jim o těch ukrutnících, kteří se jim nastěhovali do chaloupky. Och, milí bratři, pravil, do nejdelší smrti mě tam nedostanete. Poslouchejte, jak se mi vedlo. Když jsem přišel do síně, byl tam bednář, který do mě nemilosrdně tloukl palicí. Vešel jsem do světnice a tam, kdo si zuřivě vzkřikl, podej mi ho sem, a jiný přitakával, tak, tak, tak, tak. Ze světnice utíkám do kuchyně, ale tam byl švec a ten mi rozedřel ruce do krve. Na dvoře mě honil kovář a kleště mi mě štípal do nohy. A když jsem se chtěl ukryt ve stodole, byl tam sedlák s vidlemi, popadl mě a mrštil mnou o zem, až mě omráčil. Jakmile jsem se vzpamatoval, běžel jsem k vám, abych vám tu zlou novinu oznámil. Loupežníci se lekli, nechali chalupu i peníze a začali si hledat novou skrýš. Zvířata se rozdělila o peníze a s veselou se vrátila domů.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj holky a kluci, já dnes mám sebou švihadlo, je to tak správně, Hanko?
2: Je to úplně správně, kluci a holky, já vás také zdravím.
0: Ale my totiž cvičíme s Hankou Kinichovou.
2: Figy, poslouchej mě, my sice máme švihadlo, ale já bych se teď na chvilinku chtěla z moderní gymnastiky, ve které se právě švihadlo používá, přenést do gymnastiky sportovní a zeptám se vás i tebe, co tedy je a na čem se cvičí, když půjdete do sportovní gymnastiky.
0: Sportovní gymnastika, trrrá, jak už jsme si říkali, ta má nářadí, takže se skáče přes kozu, která stojí v chlívku a dělá mé.
2: No, přes kozu se sice skáče, ale nestojí v chlípku, ale stojí v té nářadovně. Pak se taky chodí na kladině a my si teď na takovou kladinu budeme hrát a použijeme k tomu právě naše švihadlo.
0: Hanko, kladina, to je taková velká kláda na nožičkách.
2: Přesně tak, taková kláda na nožičkách, ale ještě než začneme cvičit, tak se vás musím zeptat, jestli jste už někdy byli v cirkuse.
0: V cirkuse byl každý, určitě každý, anebo aspoň každý zná cirkus třeba z obrázku nebo z filmu.
2: A znáte taky provazochodkyni?
0: Já znám krasojezdkyni, mě se tam jedná líbila.
2: Krasojezdkyně je taky dobrá, ale ať už to byla provazochodkyně nebo krasojezdkyně, obě dvě dámy musely mít vypracovanou rovnováhu.
0: No, jak se vypracovává rovnováha?
2: Rovnováha se vypracovává hlavně myslením na to, že nesmím spadnout, to je základ, pevná vůle. Pak je taky rovnováha o tom, že se musím koncentrovat a soustředit.
0: Aha!
2: A taky je rovnováha o tom, proč se tady společně setkáváme, protože my spolu posilujeme svaly.
0: To znamená, když jsem se postavil na jednu nohu a začal jsem dělat, tak
2: ano,
0: jsem neměl rovnováhu, viď?
2: Říkáš to úplně naprosto správně. My si tu rovnováhu můžeme právě tímto typem cviku vyzkoušet. Takže děti, postavte se na jednu nohu, je mi jedno, jestli to bude lžícová noha, anebo ta druhá srdíčková.
0: He?
2: A stojíme a zdvihneme koleno té nohy druhé. Zdvihneme koleno nohy druhé. Teď musíme spevnit zadeček, narovnat záda a ruce vám dám do upažení.
0: Já si připadám jak pták plameňák.
2: Jsi jako pták plameňák, říkáš to dobře. A aby si jako pták plameňák se brzo nerozletěl, tak musíš držet ty svaly, o kterých jsem ti teď říkala. Pevný hýždě, pevný bříško a rozloženou váhu do obou paží. Děti, staří se vám to?
0: A kolínko mám propnuté nebo
2: teď pružím? Teď ho máme prosím pěkně dopnuté.
0: A můžu si zkusit i zapružit, vej?
2: Zapruž si. A já bych vám zkusila, děti, dát další úkol. Když teď zvihnete hlavu nahoru a zavřete oči, tak je to velmi těžká věc, protože Pigouš už to zkouší,
0: no.
2: Samozřejmě se správně kejve doprava a doleva, protože tohle to je trénink velmi těžký. A radši rychle, Piggy, radši rychle ty oči otevři, děti vy taky. A pojďte se to s náma vyzkoušet ještě. Uvolněte ruce a začínáme se soustředit. Díváme se očima do jednoho bodu a stojíme na jedné noze a koleno druhé nohy zdvihneme. Zpevnilo se nám bříško, stáhly se nám hýždě a ruce jsme dali do upažení, do výše ramen. Teď oči otevřeme, stvihneme hlavu nahoru a oči zavřeme. A já jsem taky spadla. Děti, jak jste na tom vy? Piggy se drží.
0: Já jsem statečný.
2: Výborně.
0: Už.
2: Tak teďka jsme si vyzkoušeli, co to je koncentrace, co to je soustředění, co to je zpevnění svalů a všechno je to proto, aby jsme se naučili držet rovnováhu těla. Ale pojďme zpátky ke švihadlům. Položíme si švihadlo na zem.
0: Jako hada.
2: Jako hada a postavíme se na švihadlo.
0: Ale jako hada, který někam jde, viď? Ne jako hada, který třeba spí stočený.
2: No, na toho bych radši nikdy nesahala, na tož tak šlapala. Dáme si švihadlo na dlouhýho hada. A pravou nohou se na něj postavíme tak, aby nám ani špička, ani pata netrčeli se švihadla do stran.
0: Takže teď už stojím opravdu jako provazochodem.
2: No, ještě nestojíš určitě, protože já vidím, že Piggy trošku stojí špatně. Já ještě jednou budu říkat, co máte přesně na švihadle dělat. Palec zadní nohy stojí přesně za patou přední nohy a ruce si dáme
0: zadní nohy za patou přední nohy, jo.
2: Ruce si dejte do upažení.
0: Anko, to je moc těžké.
2: Já vím, že je to těžký. Tak víte co, děti, slezeme ze švihadla a dáme si to radši jenom volně v prostoru. Postavte se A palec zadní nohy dejte za patu přední nohy.
0: A teď budu potřebovat celé to tělo vypjaté, vy?
2: Teď si potřebuješ lehce pokrčit kolena, podsadit pánev, jejda, to je moc těžký na vás,
0: děti. Půlky k sobě, půlky k sobě.
2: Půlky k sobě, půlky k sobě, děkuju. Vemte si ruce, které dáte do upažení a ukloňte se doprava a doleva.
0: To jsem jako letadlo.
2: Jako letadlo a já jsem původně si myslela, že budeme dneska dělat holubičku, ale myslím si, že by toho bylo příliš. Vy do příště budete trénovat rovnováhu tímto způsobem. A
0: můžeme to zkusit i se zavřenýma očima, Hanko?
2: Zavřenýma očima určitě, ale v každém případě je to Piggy o něco těžší, ale vy jste zdatné děti. Já věřím, že budete do příště, než se zase spolu potkáme trénovat a já už se s vámi dnes rozloučím. Ahoj!
0: Ahoj, mávám křídly!
1: Tam tarada! Lekce šestá. Světelné signály.
3: Ano, ano. Světelné signály. Červená, žlutá, zelená.
1: Pani Tatilda, ty přece zná i každé dítě z mateřské školy lépe než jelena.
3: No tak doufám, že máš pravdu. Alespoň tedy každý má vědět, že červená znamená co?
1: Stůj!
3: Ano.
1: Nebo střelím.
3: Žádné střelím. Stůj!
1: Já stojím, Tatuldo.
3: A žlutá znamená?
4: Pozor, změna světelného signálu.
3: A zelená znamená co, Máničko?
4: Ta znamená volno přecházejte.
3: Ale pozor, děti, má to háček. Rozsvítila se zelená.
1: Kde?
3: A vy jste začali přecházet.
4: Ano, pane Spejble.
3: A co uděláte teď?
1: Kdy?
3: Když vyjdete na zelenou, jenže v půli cesty se vám rozsvítí červená. No?
1: Já to vezmu fuframa dopředu a než se auta rozjedou, budu na druhé straně, že ano?
4: Já ne. Když se rozsvítí po několika krocích červená, tak se raději vrátím nazpátek.
3: Chyba, Máničko.
4: Jak to?
3: Chodec, který vkročil na zelenou do vozovky, dokončí přecházení, i když se cestou rozsvítí červená.
1: Jsem říkal, že to vezmu fofrem, že ano, tati?
3: Žádným fofrem. Hbitě? Ale bez zmatků přejde chodec. Nebude lítat jako šuspajtl.
1: Ale tati...
3: A druhý háček se také týká zeleného signálu.
1: Taky?
3: No ano. Zelená totiž znamená... No, zopakuj mi to, Máničko.
4: Znamená volno.
3: Volno.
4: A to můžeme přecházet, protože nic nemůže jet přes cestu.
3: No a vidíš, a může. Na to pozor.
4: Jak to, že může, když my máme zelenou?
3: No může. Vysvětli proč, hurvínku.
1: Protože řidič si třeba řekne, kokrhel má zelenou, ale co bych brzdil, když přechází kokrhel? Když zajedu kokrhela, tak bude každý rád, protože kokrhela není škoda. Kokrhel tedy...
3: Já už tě vyženu, pořád s tím tvým kokrhelem.
1: Ale vážně.
3: Když přecházíme na křižovatce na zelenou, může nám skřížit cestu vozidlo, které odbočuje z vedlejší ulice, protože i jemu svítí zelená.
4: Ale jak to, že... Jemu svítí zelená, když svítí mě, pane Spejble.
3: No, jede ve stejném směru, co ty přecházíš. Takže má taky zelenou, jako ty, Máničko, když vkročíš do vozovky, víš? No, jenomže ty půjdeš jaksi rovně a to vozidlo, to auto tedy, na zelenou zatáčí.
1: A skříží ti cestu, že ano?
3: No, takhle to je. Správně má takové auto zastavit a počkat, až přejdeš, ale prostě na to se nemůžeš spolehnout. Raději dávat pozor. Znáš nepozorné řidiče. Ovšem, někdy se stane, že musíte přejít i tam, kde žádný vyznačený přechod není. No, co uděláte potom?
1: Potom musíme uhánět jako o závod.
3: To taky, ale než... začnete uhánět a než vkročíte na vozovku, tak si budete pamatovat, že další bezpečné pravidlo zní...
1: Jak?
3: pokaždé se rozhlédni.
1: Rozhlédni.
3: A jak se rozhlédneme, Máničko?
4: Pokaždé, pane Spejble.
3: No to jistě, ale na kterou stranu nejdříve? Hurinku.
1: Nejdříve na jednu stranu a pak na druhou.
3: Ale na jednu a na druhou. Odkud přijíždějí auta?
4: Z garáže.
3: Prosím tě, z garáže nebo rýnout, to je úplně jedno. Auta přijíždějí...
1: Zleva.
3: Zleva, ano. Tudíž, než vykročím, tak se podívám nejprve nalevo a pak teprve...
1: Nahoru.
3: Pak teprve vkročím do vozovky.
4: Aha, když ovšem zleva nic nejede.
3: To dá rozum. A pak se hned na to podívám...
1: Na kokrhela, který zůstal trčet na chodníku.
4: Pak se podívám na pravou stranu, jestli i tam nic nejede.
3: No konečně.
4: Že?
3: No dobře, Máničko, máš pochvalu. Protože hned na to si musíme dát pozor i na auta, co mohou...
1: Přijíždět zprava.
3: No vidíš, leze to z tebe jak z chlupaté deky. A teď pozor, hyhňáci. Blížíme se k další lekci, kterou je... Hurvinku?
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
5: Švagrová, nedojel jsem. Trošičku jsem štrechnul vo barák. Vidíš? Vidíš to?
6: Safra, kde jsi to vzala?
7: Ty trpaslíky.
6: Jo.
7: Představ si, to mi dali děti.
6: Co, dali?
7: No, za to, že jsem pro ně hlasovala.
6: Pěkný. Pěkný kousky. Sádra. Sakra.
7: Toniku, představ si. V neděli se předává hrát dětem. Už se s tím nedá nic dělat. Bude to velká sláva.
6: Ty, švagrová... A nevypadám já teď jako, že mám něco proti mládeži?
7: No, někdo by to mohl tak vzít.
6: Víš co? Hernajs. Věřit předsedovi, že chci mít na slavnosti projev. A ty trpaslíky tam krásně při té příležitosti zpeněžíme.
7: Jak to zpeněžíme?
6: A přijedou tam určitě cizinci. Ty se po nich přímo odlučou. No podívej, není to nádhera? To bude kšeftíček. Našim pionýrům, našim mládeži. Podívejte se na náš krásný hrádek, jaký byl před rokem a jaký je dnes. A já se vás táži, čí je to zásluha? Kdo to tu tak pilně pracoval a odpracoval v této akci?
8: Leontinko, udělej mu něco.
4: A co?
8: Co chceš?
4: Tak dobře.
6: A já vám ještě něco řeknu. Když jsem sem. Já jsem hrdý, ale když jsme si radí při sebi, přátelé.
9: Tipný výstup, že?
6: Protože to jsou děti dobře živené.
8: Leontinko, vyšlo by to, aby se mu prášilo od huby.
6: Dobře živené, kdyby naše samoobsluha nebyla dobře zásobená, a sám si odpovídám, kdyby nebyla, tak by nebyly. Kromě toho, doporučuji vaši ctěné pozornosti. Zde, tento stánek, s těmito půvabnými, rozkošnými, vysoce umělecky stvárněnými trpaslíky. Prosím, račte se podívat. Nádhera. Kromě toho vlastní každý trpaslík svou vlastní lopatičku. Též vysoce umělecky vyvedenou. A cena? Jeden každý pouhých 300 korun.
10: Předražil nás, kamarádi, pojďme.
6: Jsou vkusní, jsou obyvatelní, jsou barevní a jsou...

0: Kapitola 2. Dobího varování. Byl to spíš div, že se Harry ovládl a nezačal křičet. Maličké stvoření na posteli mělo ohromné netopíří uši a vypůlené zelené oči, veliké jako tenisové míče. Harry mu bylo okamžitě jasné, že právě ty ho dnes ráno pozorovali ze živého plotu kolem zahrady. Zatímco upřeně zírali jeden na druhého, zaslechl Harry z předsíně Dudleyho hlas.
1: Pane a paní Masonovi, dovolíte, abych vám pověsil kabáty?
0: Stvořeníčko sklouzlo z postele a uklonilo se tak hluboce, až se špičky dlouhého, tenkého nosu dotklo koberce. Harry viděl, že má na sobě něco, co vypadalo jako starý povlak na polštář z rozparky pro ruce a otvory pro nohy. Nazdar, pozdravil Harry nervózně.
1: Harry Potter!
0: Ozvalo se stvořeníčko vysokým, pronikavým hláskem a Harry si byl jist, že jeho slyšet až dole pod schody.
1: Kdo by s vámi se chtěl setkat už dávno, pane? Je to pro mě nesmírná čest.
0: Díky, řekl Harry. Opatrně se protáhl podél stěny a dosedl na židli u psacího stolu vedle Hedviky, která spala ve své velké kleci. Měl chuť se zeptat, co si zač, ale připadalo mu to však příliš neurvalé a tak se raději zeptal, kdo si?
1: Dobby, pane. Prostě Dobby. Domácí skřítek.
0: Písklo stvořeníčko. Skutečně? Protáhl Harry. Nechci být neomalený nebo tak, ale tohle není právě ta nejlepší chvíle, abych měl tady u sebe domácího skřítka. Z obývacího pokoje se ozval ječivý, neúpřímný smích tety Petunie. Skřítek svěsil hlavu. Nesnad, že bych tě viděl nerad, dodal honem Harry, jenže máš k tomu nějaký zvláštní důvod, abys tu byl?
1: Ano, pane, ovšem,
0: řekl Dobby vážně.
1: Dobby vám přišel říct, pane. Je to velice těžké, pane. Dobby neví, odkud má začít.
0: Posaď se. Vybídl ho Harry zdvořile a ukázal na postel. K jeho zděšení skřítek propukl v pláč. Ve velice hlasitý pláč.
1: Posadit, kvílel. Nikdy, ještě nikdy.
0: Harry měl dojem, jako by hlasy dole utichly. Promiň, řekl šeptem. Nechtěl jsem tě urazit ani nic podobného.
1: Urazit Dobbyho, zajíkal se skřítek. Dobby mu ještě nikdy žádný kouzelník neřekl, aby se posadil. Jakoby mluvil s někým sobě rovným.
0: Harry se pokoušel syknout pst a zároveň se tvářit pozbudivě. Přiměl Dobbyho, aby si vylezl zpátky na postel. A skřítek tam teď seděl a škytal. Vypadal jako veliká, velice ošklivá loutka. Nakonec se přece jen dokázal ovládnout a kulil na Harryho očiska plná slz a nábožného obdivu. Zřejmě si moc slušných kouzelníků nepotkal, řekl Harry ve snaze mu dodat odvahy. Dobby zavrtil hlavou. Pak bez jakékoliv výstrahy vyskočil, začal zuřivě mlátit hlavou do okna a křičel přitom
1: ten neřád Dobby, ten neřád Dobby!
0: Nech toho, co to děláš, sykl Harry, vymrštil se jako střela a posadil Dobbyho zpátky na postel. Hedvika se probudila s obzvlášť hlasitým skřekem a divoce tloukla křídly o mříže klece.
1: Dobby se musel potrestat, pane.
0: Vysvětlil skřítek a trošinku zašilhal.
1: Dobby málem řekl něco špatného o své rodině, pane.
0: O tvé rodině?
1: O rodině kouzelníků, u které Dobby slouží, pane. Dobby je domácí skřítek. Musí napořád sloužit jednomu domu a jedné rodině.
0: A oni vědí, že jsi tady? Zeptal se Harry zvědavě. Dobby se roztřásl.
1: Ne, pane, to ne. Dobby se bude muset velice tvrdě potrestat za to, že za vámi přišel, pane. Dobby si bude muset přivřít uši do dvířek u trouby. Kdyby se to někdy dozvěděli, pane.
0: A to si nevšimnou, že jsi přivřel uši do dvířek u trouby?
1: Dobby o tom pochybuje, pane. Dobby se každou chvíli musí za něco potrestat a oni ho přitom klidně nechávají, pane. Kolikrát mu ještě uloží, aby si přidal nějaký trestík navíc.
0: Tak proč u nich zůstáváš? Proč neutečeš?
1: Domácí skřítek se musí na svobodu jedině propustit, pane. A tahle rodina Dobby ho nikdy nepropustí. Dobby bude své rodině sloužit, dokud neumře, pane.
0: Harry vytřeštil oči. A já jsem si myslel, kdo ví, jak na tom nejsem špatně, když tu mám vydržet ještě 4 týdny, řekl. Když tě tak poslouchám, připadají mi Dursleyovi skoro jako lidumilové. A nemůže ti někdo pomoct, třeba zrovna já? téměř v zápěti zalitoval, že to vyslovil. Doby znovu propukl v díku plné kvílení.
1: Prosím tě, zašeptal Harry, prosím tě, utiš se, jestli Dursleyvi něco uslyší, jestli se dozvědí, že jsi tady. Harry Potter se ptá, jestli může Dobby mu pomoct. Dobby už slyšel o vaší slávě, pane, ale o vaší dobrotě neměl ani tušení.
0: Harry úplně cítil, jak rudne a řekl, všecko, co si kdy slyšel o mé slávě, jsou samé nesmysly. Nejsem dokonce ani nejlepší v našem ročníku v Bradavicích. To je Hermiona a ta... Hned však zmlkl, poněvadž myšlenka na Hermionu ho zabolela.
1: Harry Potter je až příliš skromný,
0: řekl Dobby úctivě a oči jak koule mu zářily.
1: Harry Potter vůbec nemluví o svém vítězství, nad tím jehož jméno nesmíme vyslovit.
0: To myslíš Voldemorta? Zeptal se Harry. Dobby si dlaněmi zakryl své netopíří uši a zasténal.
1: Nevyslovujte to jméno, pane. Prosím vás, nevyslovujte ho.
0: A provině řekl honem Harry. Znám spoustu lidí, kterým se to nezamlouvá, třeba můj kamarád Ron. Znovu se zarazil, poněvadž při pomyšlení na Rona ho také zabolalo u srdce. Dobby se naklonil k Harrymu, oči jak reflektory od auta.
1: Dobby se doslechl,
0: pronesl chrapavě,
1: že je to jen pár týdnů, co se Harry Potter už podruhé utkal s pánem zla a znovu unikl.
0: Harry přikývl a v Dobbyho očích se náhle zaleskly slzy.
1: Ach, pane!
0: Zajíkal se a utíral si obličej cípem špinavého povlaku, který měl na sobě.
1: Harry Potter je tak statečný a odvážný, čelil v životě už tolika nebezpečí. Dobby ovšem přišel Harryho Pottera chránit, přišel ho varovat, i když si za to bude muset přivřít uši do dvířek u trouby. Harry Potter se nesmí vrátit do Bradavic.
0: Do ticha, které v pokoji najednou zavládlo, doléhalo jen cinkání vidliček a nožů z dola a vzdálené hřímání strýce Vernona. Cože? Vykuktal Harry. Ale já se tam musím vrátit. 1. září začíná škola a navíc to je to jediné, co mě udržuje při životě. Ty nemáš tušení, jaké to tady je. Já sem nepatřím, patřím do vašeho světa, do Bradavic.
1: Ne, to ne!
0: Pištěl Dobby a kroutil hlavou tak prudce, až mu uši pleskaly.
1: Harry Potter musí zůstat tam, kde je v bezpečí. Je příliš slavný a má příliš dobré srdce, než abychom ho ztratili. Jestliže se Harry Potter vrátí do Bradavic, hrozí mu smrtelné nebezpečí.
0: Ale proč? Zeptal se Harry překvapeně.
1: Může za to spiknutí, Harry Potter. Spiknutí, při kterém se ve škole čará kouzel v Bradavicích mají letos stát i nejhroznější věci.
0: Šeptal Dobby a náhle se celý roztřásl.
1: Dobby o něm ví už několik měsíců, pane. Harry Potter se nesmí vystavit nebezpečí. Je příliš důležitý, pane.
0: Jaké hrozné věci se mají stát? Zeptal se Harry ihned. A kdo je připravuje? Dobby vydal podivný zvuk, jako když se dusí a pak začal zběsile tlouct hlavou o zeď. Rozumím, vykřikl Harry a uchopil skřítka za ruku, aby mu v tom zabránil. Nesmíš to říct, už to chápu, ale proč varuješ mě? Naráz mu probleskla hlavou nepříjemná myšlenka. Počkej, a nemá to náhodou, co dělat z ty víš s kým. Stačí, když zakrutíš hlavu nebo přikývneš, dodal chvatně, když Dobby znovu přiblížil hlavu nebezpečně ke stěně. Dobby zakroutil hlavou.
1: Ne, s tím jehož jméno nesmíme vyslovit ne.
0: Oči měl přitom široce rozevřené, jako by se Harry mu pokoušel něco naznačit. Harry však neměl tušení, oč jde. Žádného brata přece nemá, nebo snad ano? Dobby zakroutil hlavou, oči ještě víc rozevřené než předtím. Pak už mi ale nenapadá nikdo jiný, kdo by v Bradavicích mohl způsobit hrozné věci, řekl Harry. Konec konců je tam přece Brumbál. Víš snad, kdo je to Brumbál? Dobby se uctivě uklonil.
1: Albus Brumbál je největší ředitel, kterého Bradavice kdy měli. Dobby to ví, pane. Dobby slyšel, že Brumbálova moc se vyrovná té, jakou měl ten, jehož jméno nesmíme vyslovit, když byl na vrcholu svých sil. Jenže, pane,
0: a Dobýho hlas se změnil v naléhavý šepot.
1: Jsou schopnosti, které ani Brumbál. Schopnosti, které žádný slušný kouzelník.
0: A než ho Harry stačil zarazit, Dobby sklouzl z postele, popadl jeho stolní lampu, začal se s ním mlátit po hlavě a ječel, až to trhalo uši. Dole se rozhostilo nenadálé ticho. Vteřinu na to Harry, kterému divoce bušilo srdce, zaslechl strýce Vernona, jak vyšel do předsíně a říká:
2: Ten rošťák Dudley určitě nechal puštěnou televizi.
0: Honem zmiz do skříně, sykl Harry a nacpal Dobbyho dovnitř, přibouchl dvířka a vrhl se na postel právě ve chvíli, kdy se pohnula klika u dveří.
2: Co? Tady k čertu provádíš?
0: Procedil strýc Vernon přes zaťaté zuby z tváři děsivě blízko Harryho obličeje.
2: Právě si zkazil pointu mého vtipu o japonském hráči golfu. Ještě jednou cekni a budeš litovat, že ses vůbec narodil, kluku.
0: A hrvotně vydupal ven. Roztřesený Harry pustil Dobbyho ze skříně. Vidíš, jak to tu chodí, řekl. Už chápeš, proč se musím vrátit do Bradavic. Je to jediné místo, kde mám, tedy kde myslím, že mám kamarády.
1: Kamarády, kteří Harrymu Potterovi ani nepíšou?
0: Zeptal se Dobby poťouchle. Myslím, že prostě jenom... Počkej, řekl Harry a svraštil čelo. Jak ty můžeš vědět, že mi kamarádi nenapsali? Dobby zašoupal nohama.
1: Harry Potter se na Dobbyho nesmí zlobit. Dobby to dělal jen pro jeho dobro.
0: Takže ty jsi přede mnou dopisy od nich schovával?
1: Dobby je má tady, pane,
0: řekl skřítek. Čiperně poodstoupil, aby na něj Harry nedosáhl. A z povlaku, který měl na sobě, vytáhl tlustý svazek obálek. Harry ihned poznal Hermionino úhledné písmo, Ronovu nepořádnou čmáranici a dokonce i kliky háky, které vypadaly, jako by je psal Hagrid, bradavický hajný. Skřítek na Harryho úzkostně zamžoural.
1: Harry Potter se nesmí zlobit. Dobby doufal, kdyby si totiž Harry Potter myslel, že na něj kamarádi zapomněli, tak by se Harry Potter do školy už ani nechtěl vrátit, pane.
0: Harry ho neposlouchal. Chňapl po dopisech, ale Dobby odskočil z jeho dosahu.
1: Harry Potter je dostane, pane, když Dobby mu dá slovo, že se do Bradavic nevrátí. Ach, pane, čeká tam na vás nebezpečí, kterému se nesmíte vystavit. Slibte mi, že se tam nevrátíte, pane.
0: Ne, rozlobil se Harry. Dej mi ty dopisy od kamarádů.
1: Pak ovšem Harry Potter nedává Dobby mu na vybranou,
0: pronesl skřítek smutně. A než se Harry stačil pohnout, vrhl se ke dveřím ložnice, otevřel je a tryskem vyrazil po schodech dolů. Harry se vyřítil za ním, i teď se však snažil nestropit žádný hluk. V ústech měl sucho a žaludek až někde v krku. Posledních 6 schodů zvládl jediným skokem, dopadl na koberec předsíně jako kočka a rozlíšil se, kde je Dobby. Z jídelny slyšel strýce Vernona, jak říká:
2: Vypravujte Petunii tu legrační historku o těch amerických instalatérech, pane Mason. Nemůže se dočkat, až ji konečně uslyší.
0: Harry proběhl předsíně do kuchyně a měl pocit, že má žaludek opravdu až v krku. Mistrovské dílo tety Petunie, její puding, celá ta hora šlehačky a cukrových fialek se vznášelo málem u stropu. Nahoře na kredenci se v koutě krčil Dobby.
2: Ne! Zakrákal Harry. Prosím tě, vždyť oni mě zabijí.
1: Harry Potter musí slíbit, že se nevrátí do školy.
2: Dobby, prosím.
1: Slibte mi to, pane.
2: Nemůžu.
0: Dobby se na něj truchlivě podíval.
1: V tom případě to Dobby musí udělat, pane. Bude to pro dobro Harryho Pottera.
0: Puding dopadl na podlahu, jen to zadunělo a Harry mu se zastavilo srdce. Jak se mísa rozbila na kusy, šláčka se roztříkla po okrech a po stěnách. A Dobby s prásknutím, jako když švihne bičem, byl najednou ten tam. V jídelně se strhl pokřik a do kuchyně se vřítil strýc Vernon. Našel tam Harryho, který se s děšením nemohl ani hnout a od hlavy až k patě po něm stékal tetin puding. Zpočátku se zdálo, že strýc Vernon dokáže celou tu událost zamluvit.
2: To je náš synovec, je duševně nevyrovnaný, setkání s cizími lidmi ho vždycky rozruší, proto jsme ho nechali nahoře.
0: Vykormidloval vyděšené manžele Masonovi zpátky do jídelny, slíbil Harrymu, že jakmile odejdou, sřeže ho, až z něj vyrazí duši a strčil mu do ruky smeták. Teta Petunie vydolovala z mrazničky nějakou zmrzlinu a Harry, který se ještě pořád třásl, začal dávat kuchyň do pořádku. Možná by strýc Vernon i přesto dokázal svou zakázku dojednat. Nebýt sovy. Po večeři teta Petunie právě podávala kolem stolu krabici s mátovými bombony, když do jídelny vletěla oknem veliká sova pálená. Upustila paní Mejstnové na hlavu nějaký dopis a zase vyletěla ven. Paní Mejstnová začala vřískat, jako když ji na nože berou, a vyřítila se z domu. Cestou ještě vykřikovala něco o bláznech. Pan Mason se zdržel jen tak dlouho, aby Dursleyovi vysvětlil, že jeho žena má smrtelnou hrůzu z ptáků všeho druhu i velikostí, a zeptal se, jestli to snad měl být vtip. Harry stál v kuchyni a křičovitě svíral smeták, aby se měl čeho podržet, když se k němu strýc Vernon neúprosně blížil. Ďábelský lesk v malinkých očkách.
2: Přečti si to!
0: Zasyčel zlobně a mával dopisem, který sova přinesla.
2: No tak, čti!
0: Harry vzal dopis do ruky. Přání k narozeninám to nebylo ani náhodou. Vážený pane Potter, dostali jsme zprávu, že ve vašem bydlišti bylo dnes večer v 9:12 použito vznášecí kouzlo. Jak je vám známo, nezletilým kouzelníkům není dovoleno používat kouzla jinde než ve škole. Takže další provozování kouzel z vaší strany by mohlo mít za následek vaše vyloučení z řečené školy. Výnos o přiměřeném omezení čar a kouzel nezletilých kouzelníků z roku 1875, odstavec C. Chtěli bychom vám rovněž připomenout, že jakákoliv kouzelnická činnost spojená s nebezpečím, že by ji mohly postřehnout osoby z nekouzelnické veřejnosti, mudlové, představuje závažný přečin podle oddílu 13 zákona o utajování vydaného Mezinárodním sdružením kouzelníků. I přesto vám přejeme příjemné prázdniny. Se srdečným pozdravem, Mafalda Hopkirková, odbor nepatřičného užívání kouzel, Ministerstvo kouzel. Harry vzhlédl a naprázno polkl.
2: Vůbec si nám neřekl, že mimo školu nesmíš kouzla používat,
0: zahřímal strýc Vernon a v očích mu tančila zběsilá světélka.
2: Nejspíš ses o tom zapomněl zmínit. Asi ti to nějak vypadlo.
0: Sápal se na Harryho jako obrovský buldog s vyceněnými zuby.
2: Takže pro tebe mám novinku, darebo. Teď tě dám pod zámek. Do té školy se už nevrátíš. A nikdy. A jestli se nějakým kouzlem zkusíš dostat ven, oni sami tě vyloučí.
0: Chechtal se jako blázen a vlekl Harryho zpátky nahoru. Strýc Vernon opravdu dodržel slovo. Příštího dne ráno zaplatil zámečníkovi, aby na Harryho okno připevnil mříže, a sám pak ve dveřích ložnice udělal kočičí dvířka, kterými Harrymu třikrát denně strkali dovnitř malé dávky jídla. Ráno a večer ho pouštěli ven, aby si mohl dojít do koupelny, jinak byl v pokoji zamčený celých 24 hodin. Ani po třech dnech Dursleyovi nebudili sebemenší dojem, že by se dali obměkčit. A Harry neviděl žádné východisko z pasti, ve které se octl. Ležel na posteli a díval se, jak za mřížemi na okně zapadá slunce, a sklíčeně přemýšlel, co s ním bude. Co by mu bylo platné dostat se z pokoje pomocí kouzel, kdyby ho za to vyloučili z bradavic? Život v zobí ulici byl však ještě úděsnější než kdykoliv předtím. Teď, když Dursleyovi věděli, že se ráno neprobudí jako netopíři, přišel Harry o svou jedinou zbraň. Doby ho možná zachránili před strašlivými událostmi v bradavicích, ale jak to tak vypadalo, čekala ho nejspíš smrt hladem. Kočičí dvířka klapla. Objevila se ruka tety Petunie a strčila do pokoje misku polévky z konzervy. Harry, kterému se žaludek svíral hlady, seskočil z postele a zdvihl ji. Polévka byla úplně studená. Přesto však jí polovinu vypil jediným douškem. Pak přešel pokojem k hedvičtině kleci a vyklopil rozmáčenou zeleninu ze dna misky do jejího prázdného krmítka. Sova se načepířila a podívala se na něj s krajním znechucením. Jen nad tím neohrnuj zobák, to je všecko, co máme, řekl Harry nasupeně. Položil prázdnou misku zase na podlahu vedle kočičí záklopky a natáhl se zpátky na postel, ku podivu ještě hladovější než před polévkou. Pokud za 4 týdny bude ještě vůbec naživu, co se stane, když se v bradavicích neobjeví? Pošlou ho někam, aby se zjistil, proč nepřijel? Dokážou Dursleyovi přimět, aby ho pustili? V pokoji začínala housnout tma. Harry byl vyčerpaný, břiše mu kručilo a hlavou mu vířily stále tytéž nezodpověditelné otázky, až nakonec upadl do neklidného spánku. Zdálo se mu, že ho vystavují v zoologické zahradě a na kleci, že má štítek nezletilý kouzelník. Lidé na něj přes mříže poulili oči, jak tam leží, hladový a zesláblý, na slaměné podestýlce. Zahledl v davu Dobrýho tvář a začal hlasitě křičet a prosit o pomoc. Dobrý však opáčil:
1: tady je Harry Potter v bezpečí, pane.
0: A zmizel. Potom se objevili Dursleyovi a Dudley sloumal mřížemi klece a smál se mu. Přestaňte, zamumlal Harry, jak mu řachtavý zvuk narážel do rozbolavělé hlavy. Dejte mi pokoj, nechte to, já chci spát. Otevřel oči. Mřížemi na okně se linulo dovnitř měsíční světlo. A někdo se na něj opravdu přes mříže vyjeveně díval. Někdo s pihovatou tváří, rudými vlasy a dlouhým nosem. Venku před Harryho oknem byl Ron Weasley.
3: Figy básnička! Josefčíci, ti jsi hoví! Vždyť to jsou psi salámoví!
4: Podívej se, mámo, sama! Je to salám s nožičkama.
5: A teď ještě jednou a pomalu.
3: Jezevčíci, ti si hoví. Vždyť to jsou psi salámoví.
4: Podívej se, mámo, sama. Je to salám s nožičkama.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: O kapičce Antonii. Kde se vzala, tu se vzala, skanula na stéblo trávy, v parku malá kapka.
1: Co to? Snad neprší?
0: Podivily se kapky rosy, které se po ránu třpitily na trávníku.
1: Vždyť na nebi není ani mráček.
2: Co na mě tak čučíte?
0: Obořila se na ně ta právě ukápnutá kapka. Byla nazlobená a protivná. Jak by ne, nebyla to totiž obyčejná rosná ani dešťová kapka. Byla to slzička. Ale nebyla to slza křehká, jaké pláčou děti, když se bojí. Ani slza duhová, jaké padají z oček dětem, které si natloukly koleno. Ba ani slzička blízkavá, již uronil někdo z velkého žalu. Byla to slza, kterou ve vzteku vyřval velmi neposlušný chlapeček Vítek. Zrovna dostal od maminky na zadek, protože už to s ním opravdu nebylo k vydržení. A proto zuřil, dupal nožičkama a ječel, až si všechna tráva v parku zacpávala uši. A tak přišla na svět slza Antonie.
2: Mám to ale smůlu, že sletím zrovna sem, do tohohle zapadákova. Já, která jsem se mohla dostat, bůh ví kam,
0: hudrovala Antonie polohlasem.
2: Teď tu budu trčet mezi obyčejnými.
1: Poslouchej, ty nová, ty jsi ale pěkně namyšlená, nezdá se ti?
0: Řekla jedna rosná kapka, která už to nemohla poslouchat.
1: Ale zajímalo by mě na co, protože na tobě není vidět nic zvláštního.
2: Že to není vidět, to ještě nic neznamená, ty hloupá,
0: obořila se na ní Antonie.
1: A přece jsem mnohem vznešenější než vy všechny dohromady. Já jsem totiž slaná. Jsem slza a jmenuji se Antonie,
0: řekla vele důležitě a dala si záležet, aby její slova vyzněla. A opravdu, rosné kapky na chvíli zaraženě zmlkly.
1: Ty, poslyš?
0: Trvalo chvíli, než se jedna z nich osmělila.
1: A kam ty teda patříš, když ne mezi nás? Ještě jsem neslyšela, že by někde měli slanou rosu.
0: Antonie se zasnila.
1: Já patřím,
0: dávala si na čas,
1: do moře.
0: Do moře? Rosné kapky byly jako u vytržení. Co to je, moře? Musím přiznat, že rosa nebývá zrovna nejbystřejší a příliš vzdělaná. Za to Antonie, dokud ještě přebývala schovaná ve Vítkově oku, viděla spoustu věcí.
1: Nekoukejte na mě jako vrány,
0: křikla slza na rosné kapky.
1: Co je moře, to ví dnes už každé malé dítě.
0: A začala vypravovat. O modré hladině, jež se ve slunci blíští, až oči bolí, o stříbřité pěně vln, o vrázčitých skalních útesech, pak taky o jednom rozpustilém rackovi, kterého si tolik oblíbila. Dokonce i o mohutných zámořských korábech. Kluk Vítek si totiž obrázky moře prohlížel moc rád. Když zrovna neječel a nezuřil, přál si být námořníkem. Antonie líčila tu dalekou krásu, kterou vídala na fotkách, tak dychtivě, že jí ostatní kapky visely na rtech. A tak si ani nepovšimli, že opodál přistál kos. Poopravil si peří, rozhlédl se a zop! Sezobl Antonii na žízeň, ani ji nenechal dokončit větu. Avšak dřív, než stačily rosné kapky vykřiknout leknutím, vyprskl kos Antonii zase zpátky a vytíral si zobák trávou.
2: Brr, ty jsi ale nedobrá, odplivl si.
1: Jedeš, neřáde?
0: Nadávala Antonie celá udýchaná a urovnávala si halenku.
1: Promiň mi to, nevěděl jsem, že nejsi k pití.
2: Ještě teď mě z tebe štípe zobák.
1: Omlouval se kos a raději letěl pryč.
0: Rosné kapky si oddechly. Skoro si svou novou, prazvláštní kolegyni oblíbili. Ostatně byli docela rádi, že v kosově zobáku neskončila jedna z nich.
2: A tu jedna rosná kapka dostala nápad. Slyšela jsem, že potůček, který běží tady pod svahem, teče moc a moc daleko. Stálo by za to zeptat se ho. Možná zná cestu k tomu tvému moři. Třeba by tě vzal kousek sebou.
1: Antonie na nic nečekala a vyrazila hned. Přeskákala po stéblech k potůčku.
3: Nasedni si, svezu tě, zavolal na ní kdosi.
1: Byl to velký zelený lupen, který plaval po hladině. Antonie neváhala a naskočila.
0: Vlna ji unášela do dálky. Ani nevěděla, jak dlouho to vlastně plují. Vody v potůčku stále přibývalo, až z něj byl pořádný potok, potom říčka, řeka a nakonec veletok. Antonii se zdálo, že ta dlouhá cesta nikdy neskončí.
2: Musím vydržet, opakovala si. Až dopluji do moře, konečně budu tam, kam právem patřím. Všechny mořské kapky mě budou s jásotem vítat jako svou rodnou sestru. To nebude jako na hloupém trávníku v parku.
0: V moři se budu houpat na vlnách a bavit se se svým rozpustilým přítelem Rackem.
1: A tu z dálky zavanul slaný vlhký vzduch. Byl trochu cítit rybinou. Antonie se dočkala. Seskočila z lupenu, který ji věrně přivezl až sem, stačilo pár temp a vlila se do moře.
2: Ach, ta byla šťastná, konečně je mezi svými.
0: Ale co to? Nikdo ji nevítá, nikdo nevolá sláva, nikdo jí ani ruku nepodá. V Racku lítají kolem celá hejna, jak pozná toho svého? A jak se ty vodní kapky spolu baví? Vždyť nikomu nerozumí ani slovo. Víte vy vůbec, kolik je v takovém moři slaných kapek? Vyhřívají se na sluníčku, kterou pak z nich by zajímala jakási cizinka, přivandrovalá slza ukápnutá z oka vzteklého chlapce Vítka.
1: Nikdo si zkrátka naší kapky ani nevšiml. A ona pomalu poznávala svůj obrovský omyl.
2: Jak jsem jen mohla být tak hloupá? Jak mi bylo dobře na trávníku mezi přívětivou rosou, která dovedla ocenit moji osobitost?

0: opatrně usadilo na mráček a postrčilo po větru směrem k pevnině. Slza si připadala jako ve snu.
1: Vidí dobře? Pod ní se rýsuje její město. Už rozeznává i park a v něm si hraje malý Vítek a dokonce ani nezlobí a nedupe vsteky.
2: Sraz se trochu,
0: zavolalo sluníčko na Kapku. Antonie se poslušně srazila a Káp mířila si to nejkratší cestou za Vítkem. Tolik se jí po něm stýskalo. Vítek v tu chvíli zvedl hlavu a zadíval se na nebe, protože se mu zazdálo, že nějaký mrak zastínil sluníčko.
1: Plesk!
0: Antonie žuchla Vítkovi rovnou do oka.
1: Co to? Pomyslel si kluk. Na nebi je jen jediný mráček. Že by zrovna z něj chtělo začít pršet?

0: Pepíček přijde do ztrát a nálezů a říká:
1: Prosím vás, nemohl bych si u vás zapomenout housle?
2: Rodinná pouta. Ramses se probudil celý rozlámaný, ale padre si připadal čilý jako za mlada. Udělal pár dřepů, spažil, rozpažil, srovnal si dech.
3: Vstávej, ochu, dovedeš mě k ním, řekl rozhodně.
2: Ramses si nedokázal vzpomenout, kdy naposledy jeho otec půdu opustil. A vůbec, proč se tak najednou změnil?
3: Rodinná pouta, zvolal padre. Jednou to, chlapče, pochopíš.
2: Vzal batoh a naplnil ho podřadnějšími ponožkami. Ramses si hodil batoh na záda. Ze schodu mu musel ještě pomáhat, ale jakmile vyšli na ulici, Tulamor senior navzdory své tloušťce nabral docela svižné tempo. Byla neděle ráno, většina lidí odjela už včera na chalupy a kdo ve městě zůstal, tak ještě pospával. Ani se nemuseli schovávat. Přesto trvalo nejmíň hodinu, než došli k řece. Ta cesta se protáhla i proto, že otec už město pomalu nepoznával. Všechno mu připadalo cizí. Kdyby s ním nešel Ramík, snad by ani na nábřeží netrefil. Když se blížili k mostnímu oblouku, vzal Ramses otce za paži.
4: Vypadají dost divně. Nesmíš se jich leknout.
3: Co? Já? A lekat se? Hochu, ty snad o mě nic nevíš.
4: To je pravda.

0: myslel si Ramses. Tak, kde jsou? Stekal se otec už zase jako velký šéf.
1: Pánové, halo, nespíte? Dobrý den,
0: zavolal Ramses. Věděl, že tahle parta, co žije svobodně u vody, má svou hrdost. Musí se na ně zdvořile. Schodil ze zad batoh s ponožkami.
1: No, co jsme vám přinesli? Můžete si udělat piknik.
0: Pomalu se sem začali trousit ze všech škvír pod mostem.
2: To je dost,
0: zavrčel Padre. Ta cesta ho pořádně sebrala. Schoval se do stínu a utíral si pot z čela. Slunce začalo pálit.
1: Nazdárek, mládenče,
0: pokynul Ramsesovi ten stařec se žlutým plnovousem.
1: Pořád tu někoho hledáš?
3: Bratra, řekl Ramses, ten, co jste ho vytáhli z vody a pak se ztratil, byl určitě Tulamur junior.
0: Stařec si ho prohlížel.
1: Nejspíš jo, připustil. Podoba by tu byla.
2: Tak to vyklopte, co víte.
0: Padre vystoupil ze stínu a rozkročil se, aby vynikla jeho bachratá majestátnost.
1: To je velký šéf.
0: Proběhl jako tichá pošta hloučkem tuláků.
2: Osobně, zavrčel a ujal se výslechu. Tak po pořádku, kdo z vás ho vytáhnul z vody?
1: Z nás nikdo. Rybář ho chytil a vyhodil na břeh.
0: Odpověděl stařec popravdě.
2: A kdo ho viděl první?
1: Carlos.
0: Ozvalo se pár hlasů z hloučku.
1: Ten se o něj postaral.
2: Carlos.
0: Tulamur senior se zarazil. Zase musel popadnout dech.
2: A kde je? Je tady někde. Přivedte mi ho.
4: Žádný příkazy. Tady ne. Tohle je naše svobodný území.
0: Ozval se odněkud hlas. Postarší hubený dlouhán s hlavou plnou plstěných copánků se skočil z betonové zítky a ledabile přicházel.
2: Carlosi.
4: Tulamore.
0: Ušklíbl se dlouhán.
4: Pořádně si přibral, amigo. To dělá ta tučná strava. Senior si dopřává pouze vlněný podkolenky. Ale ať je to licháček z té nejlepší ovčí srsti, pane vrchní, že jo? Jako bych tě slyšel.
2: Přestaň, řekl Tulamur senior.
0: Řekl to docela mírně.
1: Takhle si nikdo nedovolil s mým otcem mluvit. Jak je to možné?
0: Pomyslel si Ramses. Bylo to moc divné. Určitě se dobře znají.

0: Energy cvičení.
1: A jdeme na to!
0: Ahoj! Dnes cvičíme gymnastiku.
2: Já vás, děti, kluci a holky, opět moc s prasátkem Piggym zdravím.
0: Ahoj!
2: A dnes si ukážeme správné gymnastické držení těla. Piggy, už si někdy prováděl správné gymnastické držení těla?
0: Hanko, od té doby, co jsem gymnasta, tak stojím jako správný gymnasta.
2: Já se tě na to ptám schválně, protože já jsem vás to vlastně, milé děti, ještě nenaučila. Takže my to teď musíme všechno napravit a začínáme s tréninkem správného držení těla. Postavíme se tedy do snožení. Srazíme nožky k sobě.
3: Hopsa.
2: Hopsa. Paty držíme a špičky u sebe. Co uděláme asi tak se zadečkem? Napadá vás něco? Pevně stáhneme hýždě, přesně, půlky k sobě, vtáhneme bříško, ramena hodíme dozadu a zdvihneme bradu, aby jsme vypadali, že jsme hrdí. Všechno teď zboříme, úplně se uvolníme, úplně jste volní, máváte rukama, můžeme si zatančit doprava, doleva, mácháme rukama, pozor, správné držení těla začíná teď, srazíme nohy k sobě, potkají se nám půlky, potkají se nám lopatky vzadu, stáhneme bříško a nakonec zdvihneme bradu. Výborně. A já vám teď dám na chvilinku rozchod, i tobě, Piggy, protože já jsem vám zapomněla zase na začátku říct, že si máte připravit míček, protože budeme pokračovat v naší sestavě z minula.
0: Já mám míček vždycky v kapse.
2: Tak to seš ale správnej. To naše děti určitě v kapse míček nemají, takže já si teď s Piggy ještě chvilinku popovídám, jak se má, co dělá, a vy mezi tím utíkejte a ten míček si sežeňte.
0: Hanko, víš, co já mám nejradši? Nejradši mám, když svítí sluníčko a když neprší.
2: To mám já taky moc ráda, ale v tomhletom zimním období si holt bude muset ještě chvilinku na sportování venku a na toto krásné počasí počkat.
0: A může se třeba gymnastika dělat i na dětském hřišti, třeba vedle pískoviště?
2: No, určitě se dá dělat gymnastika i na dětském hřišti vedle pískoviště, ale musíme se zpátky vrátit k počasí. Teďka bys tam mohl být jenom ty, protože by ses tam mohl válet v louži. To by nám rodiče dali, kdyby jsme se tam teď s dětma váleli v loužích.
0: Byl by to jiný sportovní výkon, bylo by to plavání.
2: Byl by to jiný sportovní výkon, přesně tak, ale my už jsme tady teď, děti, určitě připravený s míčkem a jdeme navázat na naši sestavičku z minula. Pamatuješ si to, Piggy? Čtyřikrát jsme poskočili.
0: Hop, hop, hop.
2: Přehodili jsme míček z jedné ruky
0: do žicové, do srdíčkové.
2: Pak opačně.
0: Hopsa.
2: Pak nahoru dvakrát tlesknout. A dnes k tomu přidáme něco navíc. Míček si dáte před sebe na zem. Vidíte ho? Míček máte před sebou a protože máme teď nohy úplně u sebe z našeho správného držení těla, přeskočíme míček dopředu. Teď a hop dopředu.
0: To je velikánský skok, Hanko.
2: Já bych potřebovala, Piggy, abys mi ten skok ukázal, protože já bych ráda upozornila na chybu, kterou děti nejčastěji dělají.
0: Hop.
2: No je to tak, přesně tak. Děti, vy jste měli držet nohy u sebe a vy jste, nebo Piggy, jak přeskakoval míček, tak ty nohy dalo mírně od sebe a to já nechci, takže svážeme si nožky,
0: ne,
2: připravíme
0: ne,
2: druhý
0: si
2: pokus.
0: Nožky,
2: jako, držíme kotníky, kolena držíme u sebe, pozor, přeskakujeme míček, Ela. Hopla! A zase zpátky ze předu dozadu. Piggy, pozor, budeš couvat, pozor, ať nespadneš.
0: To znamená patičkama napřed.
2: Patičkama napřed.
0: A musím se dívat, kde ten míček leží, viď?
2: Ne, to teď uděláš po paměti, protože ten míček je malinkatý, to se ti vůbec nic nestane. Děti, nedíváme se za míčkem, pořád se dívejte na mě. No vlastně vy mě nemůžete vidět. No prostě se dívejte rovně. Pozor, skáčeme.
0: Ale můžu to dělat jenom s malým míčkem, viď?
2: Můžeš to dělat s malým míčkem, ale zase ne moc malinkým, aby to mělo nějaký smysl.
0: Tak.
2: Připrav se, skáčeš dozadu teď.
0: Hopsa!
2: Výborně, já ti tleskám. Ty se z toho příliš moc bál.
0: Bál jsem se to.
2: No, a teď skočíme doprava a doleva, to už víme, kde je. Takže...
0: To už bude hračka.
2: To už bude hračka, tak. Takže poskok doprava teď.
0: Žicová.
2: A hop.
0: Srdíčková.
2: A hop.
0: Hop.
2: A hop. Výborně. Tak jo.
0: Hop.
2: Děti, Piggy tady skáče jak o život.
0: Jsem moderní gymnasta.
2: Jseš moderní gymnasta. My teď ještě jednou zopakujeme přeskok dopředu, dozadu, doprava a doleva a celou sestavičku s tou minulou můžeme svázat k sobě. Pozor, skáčeme s nožmo přes míček dopředu. Teď. Hop, přes míček dozadu. Hop, doprava, hop. Doleva, hop.
0: Srdíčkova.
2: Výborně, já Piggy mu moc tleskám a děti, pojďme si to celé zopakovat. čtyřikrát poskočíme na místě teď. Raz, hop, dva, hop, tři, hop, čtyři. Hop. Z pravé ruky přeložíme míč, přehodíme míček dole.
0: Opsa. To je když letí kometa, vy?
2: Ano, a z levé do pravé. Vyhazujeme míček nahoru a tleskáme.
0: Nad hlavou a...
2: Klesk, klesk. A položíme míček na zem.
0: Položím.
2: Přeskočíme ho dopředu, Ela. Opla. Dozadu.
0: Teď. Padičkama napřed. Hop.
2: Padičkama dozadu. A teď doprava. A dole.
0: Žítová. Srdíčková. Žítová. Srdíčková. Žítová. Srdíčková.
2: Piggy, stačí, stačí. Dneska už musíme končit. Děti, vy si se stavu klidě pídio. Můžete zopakovat ještě jednou. Já se dnes s Piggym rozloučím s vámi. Tak já zase někdy příště naslyšenou.
0: Ahoj.
3: Vánoce v mlází. Uprostřed smrkového lesa na pasece v mlází stál velikánský smrk a ten dosáhl snad až do nebe. Jednou, jakoby pochodovala lesem, se ozvala veselá písnička. Vánoce, Vánoce přicházejí a bylo jí slyšet až na pasece z mlází. Srnka zavětřila a sojka svým sípavým hlasem varovala les, že se něco děje. Na pěšině se objevila banda děcek s tou písničkou. Kluci si vykračovali jako vojáci a holky si co chvíli poskočili do kroku. Holky si mohly poskakovat, protože šli na lehko. Všechno nesli kluci. Když došli k mlází, zastavili, složili svoje saky paky na zem a začali je rozbalovat. To bylo věcí. Jablka, mrkve, tuříny, žaludy a kaštany, seno, pytlíky obilí, oříšky i sůl nalízání pro lesní zvěř, bobule, semena a semínka, jeřabinky, slunečnicová a jiná jadírka pro ptačí havěť i lůj pro síkorky. Holky ty dobroty pro zvěř a ptáky navazovaly na mašličky, jako kdyby to byly čokoládové figurky a ozdoby a rozvěšovaly je po větvích smrčků v mlází. Byla to událost, jakou les nepamatoval. Srnky ze zvědavosti a údivu vystrkovaly hlavy mezi větvemi, zajíc panáčkoval, aby taky viděl, a dokonce jezevec vystrčil z díry hlavu, ačkoliv se už chystal k zimnímu spaní. Veverky valily oči a kuna si očima taky už vybírala. Sojka, která ptáky ještě před chvíli varovala, teď je svolávala, ať se jdou podívat, co se to děje. A co se dálo? Děti přišly lesní zvěří a ptactvu strojit vánoční stromky. Hotovo, hlásil jeden kluk, když vyndal z batohu poslední jablko a copatá holka ho zavěsila na větev. Kdepak? To hlavní teprve přijde, řekla holka. V ruce držela krabici a když ji otevřela, ležela v ní hvězda. Byla to hvězda stříbrná, třpitivá, nádherná. Jú, udělali holky, ta je správná, řekli kluci a posadili hvězdu na špici smrčku. Teprve teď to byl vánoční stromek, protože vánoční stromek musí mít na špici hvězdu. Z kouta mlází se ozvalo tiché chroustání. Zajíc to už nemohl vydržet a pochutnával si na mrkvi. Ještě ne, štědrý večer je až večer, napomenula ho srnka, protože na mrkev měla taky zálusk. Děti odešly a na pasece se schromáždila zvěř a ptactvo z celého lesa. Už se šeřilo a z lesa vystoupil jelen. Parohy měl ověšené balíčky a krabicemi v ozdobném papíře. Zatroubil a oznámil. Pan ministr pro lesní zvěř a ptactvo se dává poroučet a posílá vám vánoční dárky. Feverka dostala automatický louskáček na oříšky, jezevec zavinovací šálu kolem krku, srnky francouzskou kosmetiku, zajíc ochranné kalhoty na cesty přes Trniště, sova brýle na noční vidění, sojka poplašnou pistoli, každý něco. Už se úplně sežeřilo a hvězda na špici smrčku začala krásně svítit. Já bych chtěl taky takovou, zaprosil nejmenší smrček v mlází a po něm ještě jeden a ještě tři a ještě sedm smrčků a vlastně všichni. A když už všichni chtěli, velikánský smrk na pasece, který rostl snad až do nebe, zvedl větve a celé nebe s hvězdami stáhl jako roletu na paseku. Na špici každého stromku svítila hvězda. Pozor, Vánoce teď, zavolal velikánský smrk a hvězdy na špičkách smrků se rozzářily jako prskavky a les vracel ozvěnou. Vánoce, Vánoce, Vánoce.

kdo se chce stát kouzelníkem, naučí se létat s kouzlem, čarami a trikem, obletí půl světa, na oblaku žlutých jisker proletí se lehce tryskem, vízne zmizí, objeví se nad jevištěm, létá netopír Pierre, ten má teď prehled na André a

netopíří křídla mávnou, nad hlavou se kmitnou. Kdo má duši přelétavou, tomu hvězdy svitnou. Kouzelník je přítelíček, od kouzlíček má vždy klíček, nejlepší je řemeslíčko, vyzrát na kouzlíčko. Netopír Pierre, ten má teď prehleď na André, ach sakrné.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: Zlatý kočár. Byl jednou jeden král a ten si přál mít zlatý kočár. Zavolal svého komořího a řekl mu: můj milý komoří, už mám všechno, co si král tak veliké země může přát. Jenom zlatý kočár mi chybí a to mě trápí. Musíš najít někoho, kdo by věděl, jak takový kočár získat. Královská pokladna je prázdná a zlata bych v ní nenašel ani na prstýnek. Kdo mi dobře poradí, dostane mou dceru za ženu. Kdo špatně, přijde o hlavu. Komoří se uklonil a pravil: neděli si starosti, náš králi a pane, hned zítra dám rozhlásit po celé zemi tvé přání. Když ho král milostivě propustil, komoří si dal přivolat královského trubače a řekl mu: můj milý trubači, dostali jsme svízelný úkol. Hned zítra dáš rozhlásit po celé zemi, že náš nejmilostivější pán a král hledá někoho, kdo by mu poradil, jak získat zlatý kočár. Kdo poradí dobře, dostane princeznu za ženu. Kdo poradí špatně, ztratí hlavu. Trubač se uklonil a řekl: nedělej si starosti, pane komoří, zítra bude vědět celá země, že náš pán a král zatoužil po zlatém kočáře. Trubač objel celou zemi a všude hlásal královo přání, avšak nenašel se jediný člověk, který by věděl, jak opatřit tolik zlata. Až jednoho dne zaklepal kdosi na bránu králova paláce a zvolal: lidé dobří, honem mi otevřte, jdu za králem. Stráž pootevřela bránu. Co chceš našemu králi? Zeptal se voják stroze a příchozí odpověděl: přináším dobrou zprávu. Chci poradit králi, jak získá zlatý kočár, po kterém tolik touží. Strážný otevřel bránu do kořán a spatřil před sebou venkovského chudáka, záplatovaného od hlavy až k patě. Ale urostlý byl, to musel strážný uznat, široký v ramenou, rovný jako jedle, oči mu svítily jako dva uhlíky. Honem si to rozmyslí, řekl strážný, copak nevíš, že v králově pokladnici je prázdno jako na vinici začátkem zimy? Chceš přijít o hlavu? Kat už má dlouhou chvíli. Chtěl zase bránu zavřít, ale venkovan řekl rychle: kdo tady mluví o katovi? Já si jdu pro princeznu. Neslyšel jsi snad, co dal vyhlásit náš pán a král? Strážný tedy znovu otevřel a jenom si povzdechl: tak pojď dál. Komu není rady, tomu není pomoci. Bude tě škoda. Zavedl mladého muže ke králi. Král si venkovana pozorně prohlédl a řekl: zdá se mi, že máš víc odvahy než rozumu. Pověz mi tedy, jak získám zlatý kočár. Takový zlatý kočár můžeš mít docela snadno. Jenom se divím, že si na to nepřišel sám. Král se zavrtil na trůně a řekl přísně: když jsi tak moudrý, poraď. A mladý venkovan řekl: stačí, když z jara třikrát za sebou nepřijde mráz a když v létě tři dny za sebou pořádně zaprší. Král užasl a odpověděl: musím se přiznat, že ti nerozumím. Můžeš mi to vysvětlit? Venkovan se podivil: co je na tom tak složitého? Takovou věc pochopí každé malé dítě. Poslouchej dobře. Když přijdou jarní mrazy, všechno ti na polích i v sadech zmrzne a nic se ti neurodí. Když mrazy nepřijdou, vzejde ti obilí na polích a v sadech rozkvetou všechny stromy. A dál, když začátkem léta pořádně nezaprší, stromy ti uschnou a obilí zežloutne. Ale když pěkně zaprší, všechno se zazelená a budeš mít takovou úrodu, že se ti zlato do pokladnice ani nevejde a ještě ti zbude na zlatý kočár. Král sklonil hlavu a dlouho přemýšlel. Potom vstal a zvolal. Přiveďte princeznu. Čeká tu na ní někdo, kdo si zaslouží, aby si vzal mou dceru za ženu.

o hloupém muži. Žili jednou v jedné vsi žena a muž. Žena měla svého muže ráda, jenom ji trápilo, že všechno poplete. Když ho poslala pro olivy, přinesl kukuřici. Když ho poslala pro kukuřici, přinesl kohouta. Když měl něco vyřídit, buď to vyřídil obráceně, nebo to docela zapomněl. A tak to šlo den ze dne pořád dokola. Jednou potřebovala žena jehly na šití a poslala pro ně muže do města. Vrátil se až večer. Žena se zeptala, kde má jehly, a muž odpověděl: potkal jsem na cestě vůz se slámou, volci nemohli do kopce a kočí mě prosil, abych mu trochu zatlačil. Hodil jsem jehly do slámy, aby mi nepřekáželi, a pomohl jsem mu. Ale už jsem je pak nenašel, i když jsem prohrabal celý náklad. Žena začala bědovat. Kam si dal rozum hodit jehly do slámy? Taková věc se přece zapíchne do kabátu. Počas se poslala žena muže ke kováři, aby přinesl železný hák do stáje. Muž si vzal od kováře hák a vzpomněl si, co mu žena radila. Chtěl zastrčit hák do kabátu, ale rozpáral přitom kabát na 3 kusy. Když přišel domů, žena se rozlobila. To tě nenapadlo, že taková věc se nese přes rameno? Muž kajícně přiznal, že ho to opravdu nenapadlo, a poprosil ženu, aby už se nehněvala. Uteklo pár dnů a žena poslala muže do sousední vsi, aby koupil vepře. Muž koupil vepře a hned si vzpomněl, co mu žena radila. Vzal vepře za nohu, hodil si ho přes rameno a zvesela si vykračoval domů. Když vkročil do dvorku, prasátko už nedýchalo. Žena bědovala a naříkala: kde si nechal rozum? Něco takového se přece přiváže na provázek a popohání se klackem nebo holí. Po nějakém čase ho poslala žena na trh pro džbán. Muž koupil džbán, přivázal ho na provázek a táhl ho za sebou. Sotva vyšel z města, ulomil si v křoví silný klacek a každou chvilku pěkně džbán popohnal. Když přišel domů, měl na provázku jen hliněné ucho. Žena se rozplakala a dlouho si stěžovala na svůj osud. Nakonec zvolala: příště už nikam nepůjdeš, raději si všechno vyřídím sama. Muž ji chtěl udobřit a řekl mírně: ano, to jistě bude lepší. Já zůstanu doma a o všechno se postarám, než se vrátíš. Po několika dnech chtěla žena poslat muže do města na trh, ale hned si pomyslela, jak by to zase dopadlo. Zavolala ho a řekla mu: musím jít do města. Poslouchej dobře, co ti povím. Zůstaneš doma a budeš hlídat, aby kozy neutekly do kukuřičného pole. Kdybys měl žízeň a šel se do sklepa napít vína, pořádně sud zavři. Vzpomněla si na hrnec plný cukru a řekla: hlavně nechoď k tomu velkému hrnci v předsíni, protože je v něm jed. A ještě dávej pozor na slepici a na kuřata, aby je nezadávila liška. Budeš si to pamatovat? Muž všechno poslušně opakoval a žena odešla do města na trh. Sotva za ní zaklapla vrátka, muž se posadil na dvorek a dával pozor na slepici, aby ji neodnesla liška. Slunce však pálilo a muž dostal žízeň. Vstal, šel do sklepa a vytáhl zátku ze sudu vína. V tom si vzpomněl, že nemá sklenici. Strčil tedy do otvoru palec a dlouho přemýšlel, co má dělat. Jak tak stál, spatřil na schodech psa. Přivolal ho, strčil mu ocas do otvoru a běžel si do světnice pro sklenici. Sotva našel sklenici, uslyšel, jak přes plot volá soused: hej, pojď rychle, kozy se ti pasou v kukuřici. Rozběhl se do sklepa pro psa, ale pes zatím utekl a ve sklepě bylo pokotníky vína. Vrátil se rychle do světnice, popadl z truhly pytel mouky a vysypal ji ve sklepě na zem, aby se víno vsáklo a žena nic nepoznala. Pak chtěl jít vyhnat kozy z kukuřičného pole, ale sotva vyběhl na dvůr, uviděl, jak mu liška odnáší slepici. Posadil se na práh, dal si hlavu do dlaní a začal žalostně naříkat:
Co si jen počnu? Může mít někdo na světě větší smůlu než já? V největším zoufalství si vzpomněl na hrnec s jedem. Vyskočil, běžel k hrnci, nabral jed na prst a lízl si. Jed byl sladký jako cukr, chutnal mu a tak vyjedl celý hrnec až do dna. Chvíli čekal, až jed začne působit, ale jed byl asi starý a ztratil účinek. Muž se rozlobil ještě víc, popadl cep, vyhazoval ho do vzduchu a čekal, až mu cep spadne na hlavu a zbaví ho všeho trápení. Tak ho spatřila žena, když se vrátila z města. Muži, vykřikla, co to děláš? Ztratil si rozum docela? Muž hodil cep do studny a vyprávěl jí, co se přihodilo. Žena ho vyslechla, objala ho a řekla, víš co, já ti odpouštím. A slíbila, že mu už nikdy nebude nic vyčítat. Muž byl zase rád na světě a oba pak spolu žili šťastně ještě dlouhá, dlouhá léta.

Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak. A teď ještě jednou. Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak. Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

každý pejsek umí zaštěkat. Haf, haf, každý pejsek umí zaštěkat. Haf, haf, každý pejsek. Haf, každý pejsek. Haf, každý pejsek umí zaštěkat. Haf, haf, každý pejsek. Haf, každý pejsek. Haf, každý pejsek umí zaštěkat.

0: ať umíme víc.
1: Obilí bylo sklizené, ze strnišť studeně foukalo. A jej, bude zima, řekl si Honza. Nejlíp by mi bylo někde v teple. Když přišel do většího města, hned se vyptával, kde tam bydlí pekař. Lidi mu ukázali na žlutý dům na náměstí. Nade dveřmi visel rohlík velký jako půl kola od vozu. Honza vzal zakliku a vešel dovnitř. Dobrý den, pane mistr, hlásí se vám učedník do učení, volal vesele. Budu plést houstičky jako panenky a preclíky jako panáčky. Ty jsi mi nějaký veselý chasník, mítala ho pekařka, tak pojď. Zrovna učedníka potřebujeme. A máte nějakou dceru? Vyzvídal Honza. A ty se hned zajímáš o děvčata, divila se pekařka. Máme dvě, ale žádnou pro tebe. Heda je velká, ale navdavky má čas. A Madlenka je v povijanu. To nevadí, kýval Honza. Zůstal u pekaře a práce měl dost. V noci pomáhal mistrovi zadělávat těsto, ve dne zametal dílnu a pral i plínky na Madlenku. To není práce pro mě, ošíval se. Kuš, když se ti to nelíbí, můžeš jít, křikla pekařka. Honza se podíval z okna. Venku chumelilo, zima přišla brzy. Nakonec byl rád, že je v teple. Ale nekrmil se od rána do večera mazanci a vypečenými rohlíčky, jak si myslel. Pekařka byla lakomá. Odměřovala Honzovi porce jídla a rohlíky dostávaly jen ty tvrdé, ulámané nebo spálené. A to se ještě dělil o jídlo se dvěma skřídky, kmínkem a makovičkou. Nám taky, máme hlad. Ozval se jejich pískot z myší díry v koutě pekárny hned první večer. Honza měl dobré srdce a tak skřídkům od všeho kousek dal. Ale pekařova dcera Heda to nerada viděla. Radši to s ním sama, zlobila se. Jedla od rána do večera a nakynutá byla jako bochánek. Kdyby aspoň byla pěkná, špital Honza skřítkům. Tolik děvčat jsem ve světě poznal, ale takovouhle ošklivku neměli nikde. Pekařka říká, že se do vdavek nehrne, ale ta by se vdávala, až by plakala, smál se makovička. Na Richtářovic Vaška vedle ze vsi má spadeno, prozradil kmínek, ale on ji nechce, prý kdyby byla hezčí. A nemůže jí někdo pomoct? Ptal se Honza. Může, v lese žije čarodejnice, ta má na všechno bylinky, přiznal kmínek. Ale když je Hedula tak lakomá, neřekneme jí to, vrtěl hlavou makovička. Jenže Honza měl měkké srdce. Když jednou pletl Vánočku a Heda šla okolo, povídá. Já vím, jak to udělat, abys byla hezčí, Hedo.
2: Já jsem hezká dost, zrudla Heda. Mámo, on se mi směje.
1: Pekařka přiběhla a zle se na Honzu obořila. Jak se jí budeš posmívat, zbalíš se a půjdeš. Hedulka je pěkná dost.
3: Paní mistrová, byla by ještě pěknější, kdyby si došla do lesa k čarodejnici pro bylinky na krásu, povídá Honza opatrně.
1: Bylinky na krásu? Zarazila se pekařka.
2: Vypravíš se k té čarodejnici sám a běda, jestli to koření nepřineseš.
1: Honzovi bylo ouvej. Venku sníh a mráz. Do lesa se mu vůbec nechtělo. Měl jsem nechat Hedu ošklivou, myslel si.
2: Půjčím ti kožich, abys nezmrzl, pobízela ho pekařka.
1: Dala mu pro čarodejnici pecen chleba, na hlavu mu nasadila beranici a vystrčila ho ze dveří. Honza se zachumlal do kožichu a šel. Brodil se sněhem, rozhlížel se na všechny strany. Žádnou chatrč ani boudu neviděl. V tom si všiml zaječích stop. Šel podle té pěšinky a zaječí bobky ho zavedly doprostřed lesa k chajdě, ze které se kouřilo.
4: Hej, matičko, to jsem já, Honza, učím se ve městě pekařem, volal. Otevřete mi dvířka, nesu vám od pekařky pecen chleba.
1: Čarodejnice otevřela.
5: To jsou k nám hosti, skřehotala. A co chce lakomá pekařka za ten chleba, ptala se.
4: Trochu koření pro krásu, přiznal Honza. Má ošklivou dceru.
5: Vím,
1: křenila se čarodejnice. Vzala si od Honzy pecen chleba a dala mu pytlík bylinek.
5: Ať si to Heda zapeče do koláče,
1: broukla. Ale nesmí ten koláč jíst horký. Honza kývl, popadl pytlík a pospíchal pryč. A nezapomeň, červenému červené, volala za ním se smíchem baba. Honza byl rád, že došel za světla do města. Pekařka už netrpělivě čekala. Když prozradil, že se má koření zapéct do koláče, popadla kus těsta, bylinky do něj zamíchala, nahoru dala tvaroh a koláč šoupla do pece. Nesmí se jíst to horký, připomínal Honza. Hedulka si počká, řekla pekařka a dala koláč na okno. Pak hlídala, aby si mlsná Heda nekousla dřív, než vystydne. Koláč voněl a Hedě se zbíhaly sliny, ale nekousla si. Za to si kousli kmínek s makovičkou. Mámo, oni mi to sní, ječela Heda. Popadla koláč a snědla ho naraz. A v tom se začala měnit. Celá v obličeji zrudla a naskákaly jí velké červené pupeny. I z myší díry v rohu pekárny se ozval kníkot. Oba skřítci vylezli ven s červenými pupenci na tvářích. Co jsi to přines za koření? Cloumala pekařka s Honzou. Já za to nemůžu, bránil se Honza. Heda neměla jíst ten koláč horký. A co ještě říkala ta čarodejnice? Křičela dál pekařka. Červenému červené, vzpomněl si Honza. Jestli to do rána nezmizí, vyženu tě do mrazu, láteřila pekařka. Uvařila čaj z červených slupek, máčela do něj červený šátek a dávala Hedě obklady. Heda dál naříkala a tváře si škrábala. Za to skřítci vylezli z díry a tvářičky měly zas hladké jako dřív. A každý chroupal mrkev. Tak je to, ťukl se Honza do čela. Heda se trochu ošívala, že není zajíc. Ale když pochroupala celou mrkvičku, tváře jí zbělely a pupínky se ztratily. Honzovi se zdálo, že z toho divného koření neskrásnila. Ale pekařka byla spokojená. Jsi moc pěkná, Hedulko, tváře máš jako jablíčka, hladila ji. Richtářovi Cvaškovi se jistě budeš líbit. Brzy potom přišlo jaro. Pekařka naskládala do nůše rohlíčky do zlatova vypečené a povídá Honzovi. Richtářka, dnes slaví svátek. Objednala si u nás plnou nůši rohlíků. Ty je tam doneseš. A Heda půjde s tebou. Jistě ji pozvou na hostinu. Honza kývl, Heda se oblíkla do svátečního a šli. V půli cesty Honza povídá. Hedo, tady si chvíli odpočinu. V noci jsem nespal, pekař musí péct. Sedl si na pařez a v tu ránu usnul. Heda chvíli čekala. Rohlíčky jí moc voněly. Pak tedy zvedla utěrku z nůše a vytahovala rohlíky jeden po druhém. A každému ukousla rožek. Když se Honza probudil, dala mu nůži na záda a jako by nic šli dál. Richtářka je přivítala a začala skládat rohlíky na mísu. Ale hned se zarazila. To já ne, to on, křičela Heda. To on okousal všechny rohlíky. Takovou nadílku si nechte, koště na vás vezmu, křičela richtářka uraženě. Heda vyběhla a utíkala, co jí nohy stačily. Ani Honza nelenil. Popadl nůši a běžel. A do pekárny se už nevrátil.
6: Hloupý osel. Jednoho dne se král zvířat, lev, rozhodl, že s celým dvorem odpluje do dalekých zemí. Zavolal si osla a řekl mu: pověřuji tě, abys od všech cestujících vybíral clo. Jdi a splň můj rozkaz. Osel se tedy postavil u vchodu do lodi a od všech zvířat žádal peníze. Když k lodi přišla liška, chtěla nastoupit zadarmo. Jak se odvažuješ chtít ode mě peníze? Rozkřikla se na osla. Nevíš snad, že králův doprovod platit nemusí?
7: Nic takového mi lev neřekl,
6: odpověděl osel. Naopak mi přikázal, aby všichni cestující zaplatili clo.
8: a já bych proto zadarmo nepustil ani samotného krále.
7: Což pak mu peníze stejně nepřipadnou?
6: Liška zlostně odešla a hned se nechala ohlásit u lva. Když mu řekla, co jí osel odpověděl, lev se rozzlobil. Přikázal, aby byl osel za opovážlivost ke králi zabit. A lišce poručil, aby oslovo maso připravila k hostině. Liška poslechla a pustila se do práce. Jak tak vařila, přepadl jí veliký hlad. Nakonec neodolala a snědla oslovo srdce. Lev to při hostině okamžitě zpozoroval.
8: Jak jsi mohla mít tu drzost připravit mě o oslovo srdce?
6: Obořil se na Lišku.
7: Promiň, mocný králi, řekla Liška zkroušeně, ale takový hlupák, který chtěl od krále vybírat clo, jistě žádné srdce neměl.
6: Lev se moudré odpovědi zasmál a Lišce se nic nestalo.

0: No, to se máš opravdu čím chlubit, Máničko. Samé jednušky.
1: Od zhora až dolů.
0: To my jsme za našich školáckých let říkali jedničkám na vysvědčení biče.
1: Jú, a jak jste prosím říkali pětkám?
0: Různě. Puma, sardel, bomba.
1: Bomba?
0: Otřes a kdo ví, jak ještě.
1: To Hurvínek říká pětce baculatá placatice.
0: No, on si Hurvajs vůbec rád vymýšlí. No, jsem zvědav, kolik těch baculatých placatic přinese dneska na vysvědčení.
1: Žádnou.
0: Však bych taky vzal rákosnici a přeměřil ho po sednici a viděla bys nářkovnici.
1: Tak to já raději půjdu, pane Spejble.
0: Klidně zůstaň, Máničko, já jenom žertuju. Hurvínek je po mně a já jsem ve škole vždy cinky býval pilník.
1: A co jste prosím piloval?
0: To jako, že jsem se dobře učil. Ano, ano, dokonce tak dobře, že mě pan učitel kolikrát ani nechtěl pustit ze školy domů.
2: Tiše, tiše, tiše, Jerry. Nestojím o velké vítání, rozumíš? Je ta Tulda dobře naložený? Tak za chvilku nebude, až mu ukážu tohle vysvědčení. Ona je tady Mánička? No jo, naše chlubilka, že má zase samé jedničky. Tak to tam teprv nemůžu. Hele, pejsánku můj činanej, dones to vysvědčení taťuldovi sám, ano? Bude lepší, když u toho nebudu. Ježeričku, dítej, dej to taťuldovi. Já tady počkám. Já na hrdinství moc nejsem.
0: Tak, už slyším Hurvínka. Co myslíš, Máni?
1: Já nevím, pane Spejble.
0: Dáme se překvapit, jo?
1: No.
0: Tak, co je s tebou, Hurvajs?
2: Já čekám.
0: My taky.
2: Co tomu říkáš, taťuldo?
0: A čemu?
2: Tomu, co máš před sebou.
0: Tomu vysvědčení?
2: No tomu.
0: No to, co mám před sebou, docela ujde.
2: Je, tati, myslíš to vážně?
0: No zcela vážně.
2: Tak to jsem rád, já už jsem si totiž myslel.
0: No tak jen pojď, pojď a pochlup se taky. No podívej, tadyhle mám před sebou vysvědčení, které patří Máničce a jako vždycky samé biče, chci říct jednušky, tak předlož svoje vysvědčení, ať to můžem porovnat.
2: Já totiž žádné vysvědčení nemám, taťuldo.
0: Ale neříkej, prosím tebe, snad na tebe dokonce nezapomněli.
2: No ne, ale já jsem, vždyť jsem ti ho poslal, to vysvědčení, teď jsem ti ho poslal.
0: Dokonce? Ale pan poštovní doručovatel mi nic nedoručil.
2: Ne, pan poštovní, já po Žerikovi jsem ti ho poslal, to vysvědčení.
1: Po Žerikovi?
0: A proč po Žerikovi?
2: Já jsem si myslel, že to tak bude lepší.
0: Žeriku, co to má všechno znamenat?
2: Žeričku, kam zdal to moje vysvědčení?
0: Tak Žeriku, jsem s ním. Se mi zdá, že tu dnes bude rámusnice. A hele, on ho schoval do stolu. Dáš ho sem? Ukáž? Aha, tak tady to máme. No proto ty tajnosti. Že se, Hurvajs, nestydíš přinést takovéhle známky.
1: Prosím, pane Spejble, to je přece vaš...
0: Ani se, Máničko, nedívej. Ta ostuda, jenom jedna jednička,
2: dvě
0: dvojky,
2: dvě jedničky,
0: dvě trojky,
2: ty jedničky dvě
0: a dokonce dvě čtyřky. No tohle...
2: Jedna čtyřka.
0: No tak prosím, Máničko, je to tak, jak to říkám, nebo ne? Podívej
1: no,
0: se tady.
1: No ano, pane Spejble, jenom, že
0: ty seš dobrota sama, Máničko, ale ten lajdák si nezaslouží, abys ho obhajovala. Taková ostuda. Když já si jenom pomyslím, jaké já nosíval v jeho létech známky domů, tak je mi až stydno. No prosím, hele... Čtyřku z přírodospitu, no, to je jedna, a tadyhle druhá z ručních prací chlapeckých s přihlédnutím k domácímu hospodářství.
2: Ale vždyť my vůbec takové předměty nemáme, tatí.
0: Jak, šmanko, to je Žeriku, co jsi mi to přines tohleto?
1: Sim, Žeriček si patrně spletl zásuvky a přinesl omylem vaše vysvědčení, pane Spejble.
0: Šmanko, ta vostuda.
1: Ale... Toho si nic nedělejte, pane Spejble. Když se bude Hurvínek snažit, tak může mít na konci roku samé jednušky. Zrovna jako já.
0: Ano, ano, máš úplnou pravdu, Máničko. Konečně, mně se to tehdy taky do konce roku povedlo, jak říkáš, vidžeričku.

0: Figy cvičení
1: s Hankou. Miau.
0: Ahoj děti, dnes cvičíme s Hankou Kinichovou. Ahoj Hanko.
2: Ahoj, ahoj, ahoj. To jsem moc ráda. Figy, já jsem minule trošku ti naznačila, že ti narostlo bříško, ale to se může stát každému po Vánocích.
0: No, jsem si z toho nic nedělal.
2: A to je dobře.
0: Protože po Vánocích to je jasné, že nemůžeš být hubenior stolik cukrový. Že?
2: To je jasné, ale víš co, u dětí je to velmi nebezpečné a u dospěláků už o tom ani nemluvě. Prostě všem nám vadí, pokud jíme hodně sladkostí, hodně tuku.
0: Špíčky.
2: Okay. Pojďme tomu říkat špičky, protože naše děti mají malinké špičky. Neříkám, že všechny, ale pokud jedli přes Vánoce, dá se předpokládat, že jim trošinku někde něco narostlo.
0: Hanko, já mám špiček, že se dá vyrolovat až k bradičce.
2: No a ten špiček na těch bocích můžeme nazvat šikmým břišním povoleným svalstvem. Aha. A víš, co jsou to metronomy?
0: Metronom. To je v metru, jak něco jezdí, jako vláček, tak ne?
2: Taky by sem, ale jako pojďme brázdit po tom slovu z jiné strany.
0: Metronomy, metro...
2: Když si sedneš za klavír, ta da, ta da da da da da da da da, tak co ti tam takhle lítá, aby si hrál
0: do rytmu? Já už vím, sova má u sebe na pijáně takovou trojhranou dřevěnou krabičku.
2: Přesně.
0: A z té lítá tyčinka a dělá tuk, tuk, tuk.
2: Tuk.
0: A to je metronom.
2: A my takovýto metronom teď uděláme s vlastním tělem. Piggy. Děti, pojďte na to. Lehněte si opět na záda. Žoch. Ležíš?
0: Ležím.
2: Ruce si dej do upažení. Dlaněmi na zem.
0: Upaženo je. Jakože rozhodím od sebe, jako kdybych chtěl letět jako andělíček.
2: Akorát ty hřbety rukou, co máš na koberci, přilep tam dlaně.
0: Takže,
2: bez vaděti, takže ležíme na zádech, máme rozpaženo a ruce na zemi, dlaněmi položené. A teď zdvihneme ty nohy, abychom udělali tu tyčinku. Obě nohy dáme nahoru. 3, 2, 1. Teď špičky máme nad čelem. Piggy, pojď ještě kousek jako svíčka. A teď pomalinku ukloníme nohy k pravé ruce. Bim. A k levé ruce. Bim. A zase k pravé ruce. Bim. A k levé ruce. Tak jo, takže prosím vás, pokud jste spadli stejně jako Piggy, nevadí, ukážeme si jednodušší variantu. Pokrčte obě nohy v kolenou. Malilinka to máte je nahoře.
0: Ležím na zádech, ruce jako andělíček.
2: Ano.
0: Palec.
2: Dlaně na zemi, přesně tak. Nohy zdvižené. A teď lehce pokrčíme kolena, takže si tu páku zmenšíme. Piggy, pojď zkusíme. Doprava. A doleva. Jo, doprava a doleva. A zároveň, kromě toho, že posilujeme šikmé břišní svaly, ti to dělá kde dobře? V bederní části zad. Takže tím protahujeme bederní část zad. Takže děti, my už se s vámi rozloučíme, ale jestli by maminka chtěla vědět ode mě, kolik má udělat těchto úklonů doprava a doleva, tak řeknu 20 každý den a špičky v pase budou 1, 2, 3, pryč.
0: Mně už jde ten metronom i s těmi nožičkami natažený.
2: Výborně, já tě moc chválím. Figy, měj se hezky, ahoj.
0: Ahoj, děti. Čuk, čuk, čuk.

0: solo pro čmeláčí basy. Slunce hrozně rádo poslouchá čmeláčí kapelu. Žádná jiná muzika se mu tak nelíbí. Ani když se dají do zpěvu ptáci. Ani když uslyší větrné flétny. Ani když mu do ucha zaspívá potok v lukách. Žádná hudba nezní slunci tak krásně jako čmeláčí. A zvlášť uprostřed července. Jenom se zeptejte vášky a mravence, motýla nebo brouka. Nebo myšky, co se z díry kouká. Všichni vám potvrdí, že je to tak. Slunce hrozně rádo poslouchá čmeláčí kapelu. Hned časně ráno, když vyskočí z lesů na oblohu, posadí se pohodlně na nebeském balkóně a rozhlédne se zvědavě po louce. Kde pak jste, muzikanti? Volá nedočkavě. Vstávejte z postele, lenoši, lenošní. A šimrá čmeláky zlatým prstem na zadečku. Co jim zbývá? Jeden po druhém otvírají ospalé oči a vylézají z děr a ze skrýší. Samozřejmě každý s plyšovou basou. A potom už poletují nad strání, od kytky ke kytce, malí, velcí, staří, mladí. A ladí. Z červené kytky se ozve první brum, brum. Hned na to ze žluté a z modré. I z fialové a z růžové. Brum, brum, brum, brum. Bylo slyšet ze všech stran. Muziky je plná stráň. Čmeláci vesele hrají. Desítky, stovky a tisíce plyšových bas bručí bez přestání nad vonavou strání. Sem tam se přidá i včela. Rozespívají se cvrčkovy housle a pískne komáří klarinet. Ale čmeláci vedou. Čmeláci mají solo. Jejich hudba je jako tichá, vzdálená bouřka. Jako šumění moře. Jako spokojené broukání spícího medvídka. A slunce sedí na nebeském balkóně, blaženě přimhuřuje zlaté oči a kýve si hlavou do taktu. Ty se máš, volá na ně veverka z vršíčku stromu. Ty máš, panečku, časy. Ale slunce ji neslyší. Poslouchá plyšové basy.
1: Tiki kalendář! Dnes je 9. května.
2: A svátek má Ctibor.
1: Ctibor se vykládá jako bojovník za čest.
2: Slovo bor totiž kdysi dávno znamenalo bojovat.
1: Ctiborové, všechno nejlepší.

0: Ráno začali zpívat ptáci, pak zakokrál kohout a potom vstal i úplně největší pes Fík. Protáhl se, zazýval a šel se k pumpě umýt. On je dost čistotný. Potom chytal hezkou chvilku lelky, ale žádného nechytil. Předpolednem přišel listonoš a přinesl psaní od babičky. Fík byl rád, že mají návštěvu a běžel listonoše slušně přivítat. Vyskočil si na něj, opřel se mu tlapami o rameno a vlídně se na něj usmál. Rád by se s ním byl i pomazil, jenže to jaksi nevyšlo. Chudák pošťák se pod tíhou svalil a volal o pomoc. Co pak je? Přiběhl tatínek. Ale no to ne, to je mi moc líto, pane listonoš, řekl omluvně, vyda pošťáka na zemi. No, nemůžete říct, že máte na dvoře tygra? Zlobil se pošťák. Člověk by si dal pozor. To není tygr, pane listonoš, vymlouval se tatínek. To je s odpuštěním pes, jenom je drobátko větší. Na takového psa byste měl mít zbrojní pas. Zahudroval listonoš, dal tatínkovi dopis a honem upaloval pryč. Fíku, to nesmí skákat na pány, pohrozil tatínek velepsovi. Fík stahl ocas mezi nohy, co si zabručel, a klidil se do své chaloupky. Jenže byl tuze zvědavý a když za chvíli viděl, že tatínek nese ke vrátkům jakousi tabulku, šel se na ní hned podívat. Bylo na ní napsáno: pozor, hodný, ale moc veliký pes. Jak tatínek tu tabulku přitloukal, šla okolo sousedka. Krásného pejska máte, haha, pravila s obdivem. A jak moudře kouká, podívejte. No, tak rozumně vypadá, jenom promluvit.
1: A proč?
0: Promluvil Fík. Za to sousedka naráz oněměla.
1: No.
0: Poznamenal Fík a šel honit slepice. Necháš je? Křikla na něj Ája. Pojď sem! Fík poslušně přiklusal a sedl si před Áju. A jak tak seděl, byl pořád ještě větší než ona. Nesmíš honit slepičky, uličníku, kázla mu. Ony jsou hloupé.
1: No právě, ušklíbil se Fík.
2: A hle, ty ses naučil mluvit, podívala se Ája.
0: Tatínek se ani moc nedivil, jenom řekl, že se to musí nějak využít. Bude chodit nakupovat. Hned to zkusím a pošlu si ho pro pivo, rozhodl.
3: Snad by se mu měl napsat lísteček, řekl Čudla.
0: Jaký lísteček? Na co lísteček, divil se tatínek, umí mluvit, tak nepotřebuje lísteček.
3: Já myslím ceduli na krk pověsit. Pozor, ten pes umí mluvit. Víš? Aby zas někdo nepadl do mdlob.
0: Aha, no to by šlo, souhlasil tatínek a napsal lísteček. Pověsil ho Fíkovi na krk, aby byl dobře vidět, a řekl mu: běž do hospody a přines mi jedno pivo a slušně pozdrav.
1: Ale no, dyk já vím,
0: zavrčel Fík a pelášil do vsi. Běžel dost rychle a za chvíli byl pošťákovi v patách.
1: Aha, musím pozdravit,
0: připomněl si Fík a ještě trochu přidal do kroku. A když už byl jenom krok za pošťákem, řekl hodně nahlas.
1: Dobrý,
0: ale dál se nedostal. Vylekaný pošťák se dal na úprk, až mu dopisy z brašny létaly. Fík běžel za ním a snaživě volal.
1: Dobrý den, halo, halo, poštovní muži, dobrý den.
0: No ale viděl, že listonoš o slušný pozdrav moc nestojí, tak toho nechal. Ostatně šel zrovna kolem cirkusu a vyparáděný principál kráčel proti němu.
1: Dobrý den,
0: slušně pozdravil Maxi pes. Jo, dobrý den, zamyšleně odpověděl principál a teprve po dvou krocích mu došlo a vykřikl nadšeně:
3: oho, ten pes umí mluvit!
0: Vrátil se do stanu a hned zase vyběhl s ohromnou šunkovou kostí. Mával tou voňavou kýtou Fíkovi před nosem a lákal ho.
3: Podívej, pejsku, každý den dostaneš takovouhle kýtu, když půjdeš k nám do cirkusu.
1: No, proč to neskusit?
0: Pomyslel si Fík a usedal skoro zlákat. Všechno to zkazil klaun, který řekl principálovi: pane šetiteli, pane šetiteli, já mám nápad, natřeme ho na pruhováno. Ano, pane šetiteli, pruhováno, mluvící tygr bude lepší než mluvící pes. Pane šetiteli, ano. No, tak to teda ne, rozlobil se Fík. Za tygra se přestrojovat nebudu a vůbec. Já musím pro pivo, vzpomněl si najednou. V hospodě, jak to měl nakázáno, Fík napřed mlčky ukazoval na cedulku, že umí mluvit. Jenže hostinský si myslel, že je to asi nějaká legrace a jenom se smál. No co, ceduli si přečetl, a tak Fík, jak to měl nařízeno, řekl nahlas.
1: Dobrý den, prosil bych jedno pivo.
0: Hostinský zamžikal očkama, zaječel a skácel se pod pult. Já! Fík chvíli čekal, co bude. No, ale nebylo nic. Hostinský nehnutě ležel a neměl se k obsluhování.
1: Co na plat, řekl si Fík. Musím se obsloužit sám.
0: Koukal, kde by bylo jedno pivo a uviděl sud. Naložil si ho tedy na záda a klusal k domovu.
1: Tak, tady je to jedno pivo, řekl tatínkovi. Jo, a hostinský omdlel.
0: Já omdlím taky, spráskl ruce tatínek. Povídal jsem jedno pivo a ne jeden sud, ty nekňubo. No počkej, to si vypiješ.
4: Fík to považoval za rozkaz, odzátkoval soudek a vypil si to. Na jeden mocný hlt.
0: Od té doby už potom samo sebou nevyrostl ani o kousek. A tak mu ta chaloupka byla pořád dost velká.
5: Figy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
6: Dělejte vlko.
7: Nefungují.
6: Pozor.
7: Máma mi dala korunu, abych koupil.

0: Sto ryby, ryby koupil, dal rybu, co dělá ryba, oca sem hýbá. Proč, proč, protože ryba, ryba šťastná.
1: Štika,
0: tak to má bejt, nechce bejt mastná. Svobodu jí dej, hej, hej, máma mi dala korunu, aby koupil rybu, a já místo ryby.

0: korun, aby koupil rybu. A já místo ryby, ryby koupil velrybu. Co dělá ryba? O co se mývá? Proč? Proč? Protože je ryba, ryba šťastná. Tak to má být. Nechci být másná. Svobodu jí dej, hej, hej. Máma mi dala korun, aby koupil rybu. A já místo ryby, ryby koupil velrybu. Co dělá ryba? O co se mývá? Proč? Proč? Protože je ryba, ryba šťastná. Tak to má být. Nechci být másná. A já jsem nic nekoupil.
1: Pohádka léčivá. Byl jednou jeden král a ten měl 4 dcery. Neštovice, Zimnice a Příušnice se jmenovali ty starší. Král je měl velice, převelice rád. Ale jeho srdci nejmilejší byla nejmladší dcera, Zarděnka. Milá, skromná, laskavá, červenolící. Každý se oblíbil Zarděnčin upřímný pohled, přívětivý úsměv a růžičky ve tváři. I její ochotu. Jakmile se mělo něco přinést, podržet a udělat, už děvče přiskočilo a pomáhalo. Ostatní princezničky na ní hodně žárlily. A tak jim pan otec král plnil všechna přání a že jich nebylo málo. To víte, holky, ty se nějak parádily. Neštovice tolik pyšná na své dolíčky, dostala od otce zrcadlovou komnatu, kde se zhlížela a zkoumala celý den. Zimnice zase měla plné skříně svetrů, kabátků, šál a čepic, že by oblékla všechny děti v království. Příušnice milovala náušnice a její šperkovnice byla pořád plná různých cetek. Princezničky rostly jako z vody, až nastal čas poohlédnout se po ženiších. Pan král se nenápadně začal poptávat po vhodných nápadnících. Měl podmínku. Všechny dcery chtěl provdat do jedné královské rodiny, 4 bratrům. Celé království by tak zůstalo pod jednou střechou. Takže vhodných mládenců nebylo moc. Král rozeslal posly po širokém, dalekém okolí. Ale ti se vraceli s prázdnou. Pouze jeden přinesl poněkud mlhavou zprávu, prý kdesi, cosi, a že zaslechl zvěsti o jednom království se 4 bratry, v současné době ovšem nezvěstnými, údajně zakletými. A pan král lehkomyslně pokývl hlavou, že si tedy počká, jak to s nimi dopadne. Však je holkám u tatínka nejlíp. Ale co se nestalo? Neštovice dostala Zimnici. Děvče se tetelilo pod obrovskou peřinou a ne se zahrát. Neštovici bolely klouby a byla nervózní. Celý hrad byl na nohou a už od rána se topilo. Jenomže stará netěsnící okna a vlhké kamenné zdi neustále místnosti ochlazovaly, takže buková polena čoudila a teplo nikde. Král domlouval Zimnici, aby nemocné sestře půjčila nějaké svetry a kabátky, ale kde pak Zimnice? Že nedá, jen se podívejte na Neštovici, jakou má husí kůži, ještě by ten mohérový svetr poškrábala. A tak bezradný král zavolal z podhradí babku kořenářku. Ta se dostavila, jak nejrychleji mohla. Princeznička ležela v posteli a třásla se jako osika ve větru. Zuby jí zimou klapaly, jako když průvodčí ve vlaku procvakává jízdenky turistické výpravě. A husí kůže už jí naskakovala i na obličeji. No, pěkný pohled na ní nebyl. Babka kořenářka taky byla s vyšetřením hned hotová. Přitočila se k panu králi, špitla: já kde můžu, tak pomůžu. Ale kde nemůžu, tak nepomůžu. A s touto doktorskou radou se na krále významně podívala. Král se s nadějí v hlase zeptal: a můžeš? A pomůžeš? Babka se poškrábala na nose, potom v uchu a troufale mu podala ruku, jakože se loučí. Ba ne, právě. Nemůžu, tak nepomůžu. Tady je každá rada drahá. Král se zadumaně zadíval na její ušmudlanou nataženou ruku a bezmyšlenkovitě schoval horní končetiny za záda. Ale však já ti tu radu dobře zaplatím. Babka přemýšlivě řekla: no, na tuhle nemoc by mohli zabrat bylinky. Heřmánkový čaj, ten je výborný. Snad taky trochu odvaru z kostivalu na klouby a zapít kozlíkovými kapkami na uklidnění. Ale široko daleko tu žádný heřmánek, kostival ani kozlík nerostou. A to jsem prošla 7 polí a 7 luk. Jakoby se ztratili z povrchu zemského. Jestli chceš, králi, svou neštovici vyléčit, musíš ty bylinky najít. Ale ještě jedna věc tu je. Protože léčíš dceru královské krve, musí léčivky trhat dívka s modrou krví. Teprve pak bude mít ten čaj čarovnou moc a vyléčí holku 1, 2. Ale spěchej, jinak jí husí kůže zůstane a za čas by ti mohla pěkně kejat. A dostanu od tebe 30 korun. Král bez myškání kořenářce zaplatil a radu si pečlivě uložil do paměti. Ale co teď? Musí jednat rychle. Dal si zavolat zbývající dcery, příušnici, zimnici i zarděnku. Na tu poslední se muselo chvíli čekat, protože zase něco přičinlivě přidržovala, přinášela a pomáhala v kuchyni. Ani se nestačila umýt. Byla celá ušmudlaná a kolem pusy měla tmavé čmouhy. Král princeznám přetlumočil babčinu radu a důrazně je požádal o pomoc. Dělám to opravdu nerad, ale musím některou z vás poprosit, aby se vypravila na dalekou a jistě nebezpečnou cestu. Je potřeba najít heřmánek, kostival a kozlík a natrhat je pro nemocnou sestru. Musí to být jedna z vás, vždyť jenom dcery z královského rodu mají modrou krev. A je třeba udělat to neprodleně, nebo chudince neštovici zůstane husí kůže po těle. Která se hlásíte dobrovolně? Ouvej, ouvej. Zimnice se kroutila jako had. Neštovice se prý chová někdy jako pěkná husa, tak se nic tak hrozného nestane. Příušnice zase ukazovala prst, jak se nedávno píchla o šipkový trn a tvrdila, že jí z ranky tekla krev červená, kde pak ona jít nemůže. Ale Zarděnka, stojící skromně opodál, vystoupila hrdě dopředu a tichým, leč pevným hlasem se ochotně nabídla. Tatínku, půjdu já. Najdu heřmánek a další bylinky. Přinesu je a pomůžu sestřičce. Jistě mám modrou krev, protože teď mám modré i ruce. A jako důkaz natáhla neumyté dlaně a opravdu modré jako borůvky, ze kterých před okamžikem pekla v kuchyni koláč. Král byl dojatý. Nechtělo se mu vydávat do nebezpečí svou nejmladší a nejmilejší, ale zimnice s příušnicí už bleskově zmizely ze dveří. Královskému otci nezbývalo nic jiného, než dcerku vypravit. Na cestu jí dal ten borůvkový koláč, ještě teplý, a několik otcovských rad. Aby každého pozdravila, aby dávala pozor na klíšťata, aby nejezdila stopem v kočáře a hlavně, aby se v pořádku vrátila. I s heřmánkem, kostivalem a kozlíkem. A tak Zarděnka šla. Cestu přesně neznala, ale věděla, že musí jít daleko. Až za sedmero polí a sedmero luk, protože v kraji babky kořenářky potřebné bylinky nerostly. Zarděnka minula domky a chaloupky, jedno pole a druhou louku a všude tam pracovali poddaní jeho veličenstva. Děvče všude hlasitě zdravilo a zastavovalo se na kus řeči. Jak se daří? Volali na ní vesele. A co zimnice? Zarděnka nepoznala, zdali se ptají na zdravou sestru či na nemoc druhé, a tak odpovídala. Děkuji, ta se má dobře a ta zatím špatně. Robotníci měli vlídnou dívenku rádi. Vždyť jim tolikrát ochotně pomohla. Proto i oni jí nabízeli svou pomoc. Ale Zarděnka, pamětlivá otcových rad, vrtěla hlavou, že ne, a ještě se s nimi podělila o borůvkový koláč. Někdo by teď mohl namítnout, holka hloupá, je na začátku cesty a už se zbavuje proviantu, co bude jíst za sedmou loukou. A jiný, i vždyť dělá dobře, teplý koláč by se mohl zapařit. A v lese roste takových dobrot. Další by zase mohl podotknout, jenomže houby syrové jíst nemůže a samotných malin a jahod se člověk nenají. Proč si raději nevzala kus chleba? A další na to krátce odpoví, mladý organismus snese všechno. Někdo si ještě rýpne, a proč jinýmu do toho otráveně skočí? Proto a dost. Zarděnka pokračovala za svým posláním s lehkým srdcem a bez zátěže. Vždyť to nejtěžší ji teprve čeká. Už překročila hranici sedmera babky kořenářky a dostala se do neznámé krajiny. Možná to bylo tím, že se začínalo šeřit a stíny se protahovaly. Možná tím, že ptáci přestali zpívat a ukládali se ke spánku. Ale bylo tady smutno. Jakoby se naráz ochladilo. Zarděnka cítila, jak jí bosé nohy začínají mrznout. Dívenka se vypravila do světa v takovém spěchu, že ani starostlivý otec král nepomyslel na boty. Zarděnka vyběhla tak, jak pomáhala v kuchyni, bosa, v krátkých letních šatičkách, s ušmudlanou zástěrkou a rukama od borůvek. No a co? Nejlíp se cestuje na lehko. V šeru a chladu se dostavila i únava. A hned za ní hlad. Samozřejmě. Zdálo se, že horší už to snad ani být nemůže. Ale bylo. Přilétlo hejno komárů a neodbytně zakroužilo kolem princezniny hlavy. Děvče se ohánělo a s výčitkou vzpomínalo na tatínka, že jí taky mohl k těm radám přibalit odpuzovač hmyzu. Zarděnka zoufale mávala rukama, snažila se bzučící dotěry odehnat, až se docela zapotila. Najednou se u jejího ucha ozval tenonký hlásek.
2: Mzzz, tvářičky máš červené. Jaké je tvé jméno? Uzardělá krasavice. Mzzz.
1: Zarděnka, špitla princezna a točila pažemi jako větrný mlýn.
2: Mzz, Zarděnku chci za ženu.
1: Ozvalo se zase v těsné blízkosti. Dívka tleskla rukama.
2: Pozor, mzz, málem si mě rozplácla. Dávej přece pozor, než jako jedna. Mzz.
1: Jak to se mnou mluvíš? Náhodou jsem princezna. Tak trochu slušnosti a úcty bych si vyprosila. A jak si můžu, prosím tě, s tebou povídat o manželství, když mi ještě před svatbou piješ krev? Ohradila se Zarděnka trochu uštěpačně.
2: Náhodou, ještě jsem si ani nelíz,
1: namítl komár.
3: Ale poslechni, jestli jsi z královského rodu, to musíš mít modrou krev.
1: Určitě mám, po tatínkovi a po borůvkách, přitakala Zarděnka. Prosím tě, můžeš nějak zařídit, aby mě tví kolegové nechali na pokoji? Komár silně zabzučel na ostatní a ti, jako když do nich střelí, odlétli do patřičné vzdálenosti od dívky. Jenom jeden drze usedl princezně na kolínko. V domnění, že je to její nový známý, ho nechala být, ale komár ji bolestivě bodl.
4: Au, ty takhle!
1: Plačtivě pronesla a třela si svědivé místo.
2: Promiň, to jsem ale nebyl já. Ani nikdo z mé družiny. To byl opravdický komár. Já jsem tady. Teď ti sedám na ruku.
1: A skutečně, velký ušlechtile vyhlížející komár jí přistál na dlani a začal vyprávět.
3: Jestli jsi skutečná princezna, mám naději, že mě vysvobodíš. Jsem zakletý princ, jmenuji se Hermánek a mám ještě mladší bratry Kozlíka a Kostivala. Pocházíme z královské lékařské rodiny. Všichni tři jsme i se svými druhy už dlouho zakletí v komáry.
1: Ach, to je zajímavý příběh, vzdychla Zarděnka. Já zrovna hledám bylinky, které se jmenují jako vy. Nikde nerostou, tak mě nohy zavedly až sem.
3: Začaroval nás nejstarší nevlastní bratr, Rulík Zlomocný. Pěkně jedovatý princ. Ale dobrá, přiznávám, bratra jsme rozzlobili.
2: přelepením jmenovky na dveřích jeho kanceláře. Místo Rudík zlomocný tam stálo Truhlík bezmocný. Rozumíš? Malá legrace. A on ji vůbec nepochopil.
3: Pořádně nás vytrestal. My měli své léčivky na starosti. A proto teď zmizeli z povrchu zemského. Pokud nás vysvobodíš, dostaneš všechno, pro co jsi sem přišla. A něco navíc.
2: Vezmu si tě za ženu,
1: sliboval komár. To je výhra. Já si svého nastávajícího vždycky představovala jako urostlého prince a ne jako tintítko muší váhy. Ale co se dá dělat? Neštovice má zimnici. Musím pro ní udělat, co se dá. Tak co můžu podat, přidržet, pomoct?
3: Jen klidně seď. Nemusíš dělat vůbec nic. Jenom nech mě, mé bratry a členy naší družiny loknout si tvé modré krve.
1: Zarděnce se tahle představa dvakrát nezamlouvala. To by snad raději políbila ropuchu. I když...
3: A tak zavřela pevně oči. Do toho, můj princi, pronesla jasným hlasem.
1: Komár velitelsky zabzučel a celý roj se snesl k dívce. Princové měli opravdu početnou družinu. Na povel všichni zarděnku bodli a trošinku se napili. Královské modré s jemnou příchutí porůvek. Zahřmělo, zablísklo se, to se jenom blíží bouřka. Ale najednou se celý les hemžel urostlými mládenci. U zarděnky, poseté červenými štípanci, stál s laskavým úsměvem a krůpějí krve na rtech princ Heřmánek. A hned vedle princ Kozlík a princ Kostival. Náhle se spustil prudký liják.
5: To nic, už je dobře, konejši vypravil Heřmánek. To patří k našemu osvobození.
3: Teď začnou bylinky růst. Kouzlo je zlomeno a my můžeme chystat svatbu.
5: Zarděnko moje uzardělá.
1: Společně přečkali déšť, natrhali rychle vyrostlé voňavé byliny a všichni se vydali na zpáteční cestu. To se jim to vracelo.
3: Měli si stále co povídat. Princezna vyprávěla o rodném hradě, o panu králi a o sestrách. Zatím nezadaní princové zbystřili a těšili se na seznámení s krasavicemi. Návrat byl radostný. Celý hrad ožil a v kuchyni se okamžitě s největší pečlivostí připravoval léčivý nápoj pro princeznu. Pan král jí ho osobně přinesl. Chudinka Neštovice už málem skutečně ze všech těch neduhů kejhala. Ale jakmile se napila, husí kůže se vytrácela, zimnice ustávala a zimnice s příušnicí vesele tančily kolem postele. Královský otec měl takovou radost, že si hned k sobě prince zavolal. Chlapci, jsem šťastný, že jste pomohli zarděnce vyléčit mou dceru a chtěl bych se vám odměnit. Co žádáte?
1: Princové se po sobě podívali, měli jasno. Tady našli své nevěsty. Kozlík si vybral zimnici.
3: Tolik jí to slušelo v růžovém svetru z ovčí vlny.
5: Kostival mohl oči nechat na její sestře příušnici, která už si kdysi tajně koupila náušnice pro svatební den. A Heřmánek? Vždyť
2: zarděnku chci za ženu.
5: Vzučel ještě v komáří podobě. A proto si panu králi mládenci o princezny řekli. Ten byl sice ohromně potěšen, jak pak by ne. Chlapci jsou z královského rodu. Dokonce mají léčivou sílu a lékaři v rodině se vždycky hodí. Ale co chudinka Neštovice? Má snad zůstat na ocet? Po chvíli přemýšlení král pravil. Což o to já proti nejsem, ale představoval jsem si, že vdám všechny čtyři dcery do jednoho rodu. A vy jste jenom tři. Mladí dali hlavy dohromady a pak vystoupil Heřmánek. Když je to takhle, zavoláme nejstaršího bratra Rulíka. Nakonec, co nám až tak strašného provedl? Byli jsme chvíli jiní, trochu jsme se proletěli, chlapci, ale užili jsme si to, no ne? Budiš mu odpuštěno. Rulík není tak špatný. Někdy je jedovatý, to ano, ale v zásadě se máme rádi. Až uvidí Neštovici, zblázní se jako my. A manželka už si ho srovná. Budeme zase čtyři. Co vy na to, pane králi? Král se rozveselil a řekl, tož si na to plácneme, uchystáme čtyři svatby. Heřmánek dobře odhadl svého bratra. Rulík přijel, viděl, zbláznil se a oženil se. A tak žili na královském hradě. Kozlík se Zimnicí, Kostival s Příušnicí, Rulík s Neštovicí a Heřmánek se Zarděnkou šťastně až do smrti. Láska a bylinky mají léčivou moc.
6: Vigy básnička!
7: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
6: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
7: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
6: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
8: A jestli se vám básnička líbí,
6: běžte na www.pigy.cz
8: a tam ji najdete.

Dva kohouti. Byly jednou dva kohouti. Jeden na hnojišti, druhý na střeše. A oba dva byli stejně domýšliví. Ale který z nich byl užitečnější? Co myslíš? Řekni. My si stejně budeme dál myslet své. Slepičí dvorek byl oddělený plotem od dalšího dvora. Tam bylo hnojiště a na něm rostla velká okurka. Dobře věděla, že je vlastně skleníková rostlina. To je rodem, říkalo cosi uvnitř v okurce. Ne každý se narodí jako okurka, musí být i jiná stvoření. Slepice, kachny a veškeré osazenstvo sousedního dvorku jsou taky živí tvorové. Ke kohoutovi ze dvora já vzhlížím, když si tak sedí na plotě. Ten je ovšem jinak důležitý než kohout na střeše. Sedí sice vysoko, ale přitom nedovede ani pípnout, natož zakokrhat. Nemá ani slepice, ani kuřátka. Myslí jen na sebe a potí přitom zelenou měděnku. Pane, náš kohout, to je teprve kohout. Jen se na něho podívejte, jak se vykračuje. To je tanec. Poslechněte si, jak kokrhá. To je hudba. Kam přijde, všude je slyšet, jaký je trubač. Kdyby tak chtěl přijít sem, kdyby mě tak chtěl sežrat, i s listy a se stonkem, to by byla blažená smrt, pravila okurka. V noci přišla hrozná bouřka. Slepice z kuřaty a taky kohout vyhledali přístřeší. Vichr porazil plot mezi dvorky. To byl rachot. Tašky padaly ze střechy, ale kohout na korouhvičce seděl pevně. Dokonce se ani netočil. Netočil se, i když byl mladý, čerstvě ulitý, protože to byl rozvážný a usedlý kohout. Už se starý narodil. Nebyl jako ti poletující ptáci nebeští, vrabčáci a vlaštovky. Těmi pohrdal. Pípálci. Malé je to a ještě ordinérní. Holuby byly velcí, leskly se a zářily jako perleť, dokonce vypadaly jako kohout na korouhvičce. Ale jsou tlustí a pitomí a nemyslí na nic jiného, než jak si nacpat něco do chřtánu, říkal kohout na korouhvičce. A je s nimi hrozná nuda. I tažní ptáci občas přilétli na návštěvu. Vyprávěli mu o cizích zemích, o vzdušných karavanách, strašlivé příběhy o dobrodružstvích s dravci. Poprvé to bylo nové a zajímavé. Ale později už kohout věděl, že se opakují a že vykládají pořád totéž a to je nuda. Všechno je nuda, s nikým není řeč, všichni jsou nezajímaví a nezábavní. Svět není k ničemu, prohlašoval. Všechno je nesmysl. Kohout na korouhvičce byl, jak se říká, blazeovaný. A proto by býval byl pro okurku určitě zajímavější, kdyby to byla tušila. Ale ona se zhlížela v kohoutovi z hnojiště. A ten teď právě kráčel přes dvorek k ní. Plot ležel povalený na zemi, ale už bylo po bouřce. Co jste říkali tomu kokrhání? Ptal se kohout slepic a kuřat. Bylo to poněkud drsné, scházela tomu elegance. Slepice z kuřaty vstoupily na hnojiště, jen kohout přikráčel za nimi vznešeným krokem. Zahradní tvore, oslovil okurku. Z těch dvou slov okurka poznala, že má rozsáhlé vzdělání a dočista zapomněla, že do ní kolove a požírá ji. Blažená smrt! Slepice přiběhly, kuřata přiběhly.

A víte, co v takovém vejci je? Bazilišek! A pohled na takového baziliška nikdo nevydrží. Vědí to lidé a teď to víte i vy. Teď víte, co všecko ve mně je. Víte, co já jsem za chlapáka nad všechny slepičí dvorky na světě. Potom kohout zamával křídly, zatřepal hřebínkem a zakokrhal. Všem slepicím a všem kuřátkům přeběhl mráz po zádech, ale byli hrozně pyšné, že někdo z jejich rodu je takový chlapák nad všechny slepičí dvorky na světě. Slepice kdákali a kuřata pípala, aby to slyšel i kohout na střeše. Však to taky slyšel, ale vzdor tomu se ani nepohnul. Všecko je to nesmysl, říkal si kohout na střeše. Kohout na hnojišti nikdy žádné vejce nesnese a mně se nechce. Kdybych chtěl, snesl bych vejce já. Pukavec, záprtek, ale svět mi ani za ten pukavec nestojí. Všecko je to nesmysl a teď se mi nechce už ani sedět. A tak se kohout ze střechy ulomil, ale kohouta ze dvorku nezabil. I když to tak bylo vypočítané, jak tvrdili slepice. A jaké si z toho vezmeme po naučení? Je přece jen lepší kokrhat, než být blazeovaný a ulomit se.

0: Tak jsem chlap jako dub.
1: Zdravý?
0: To ani ne, ale mám taky jen jednu korunu.
2: Počkej, jak to myslel?
1: No, dub má korunu z lístečku. A on měl korunu v kapse jako peníze.
3: Kdysi dávno, kdesi daleko, byl mramorový les. Neuvěřitelný, neuvěřitelně krásný. A tak se v něm děly i neuvěřitelné věci. Na tom, že objevili les lidé, nebylo nic překvapujícího. Vždyť lidé už přišli na tolik věcí. Ale že našli les jednoho dne i děti, byl div divoucí. Mramorový

les totiž ležel daleko, moc daleko. Toho dne, kdy do něj vkročily první dětské nožky, byla středa. A v ten den s pravidelnou neúprosností na mechovém palouku jeden z hříbků pod dubáků společně s kropenatou muchomůrkou parádnicí česali mech. Hříbek se snažil, ale muchomůrka ohrnovala nos. Taková ošklivá práce, ještě si ušpiním své puntíky. A co chvíli se zhlížela v zrcadle studánky, jestli se opravdu neušpinila. Náhle tichem lesa zazněl dětský hlas. Podívej! A prst neznámé dětské ruky zamířil k hříbku s muchomůrkou. Na palouku totiž stál David a jeho sestra Pavlína. Kam se mám podívat? Támhle, ukázal znovu prst. Houby moc dobře věděli, že člověk, byť i docela malý, přináší do lesa nebezpečí. Hříbek se ohlédl po muchomůrce, aby ji jako správný muž ochránil. Ale kde pak muchomůrka? Ta už pelášila pryč. O kamaráda se ani trochu nestarala. Vzala svoji štíhlou nohu elegantně na rameno a zamířila k pařezu u stoleté kapradiny. Dobře věděla, že dorazili tam dřív než podubák, bude mít vyhráno. Běžela, až jí bílé puntíky nadskakovaly. Hříbek viděl, že se o přítelkyni starat nemusí, ba naopak. A tak podle jejího příkladu vzal na rameno svoji tlustou a nemotornou nohu a rozeběhl se za muchomůrkou. Počkej na mě, volal, ale docela zbytečně. Ani mě nenapadne, myslela si muchomůrka v duchu. Proč utíkáš tak rychle, funěl hříbek. A mám snad utíkat pomalu, smála se pro sebe muchomůrka a ještě zrychlila. Já už nemůžu, naříkal hříbek, ale to už byla muchomůrka u pařezu. Kdyby tolik nepracoval a odpočíval jako já, myslela si, mohl tady být dřív. A to by bylo zlé. Pařez totiž dokázal v případě nebezpečí schovat jen jedinou houbu, anebo dvě žáby, anebo 10 žížal. Věděla to muchomůrka, možná to věděl i hříbek, ale ten sotva dýchal a klopítal, takže neměl čas přemýšlet, kam to vlastně běží. Vrátka, vrátka, otevřte se, nebezpečí bojíme se, řekla muchomůrka. Vrátka vrzla a pařez se otevřel. Muchomůrka vběhla dovnitř a v tu chvíli, jako by se po ní země slehla. Muchomůrka zkrátka zmizela. Hříbek dosupěl k pařezu jako druhý. Vrátka, vrátka, smilujte se. Hříbečkovi otevřte se. Vydechl. Nestalo se však vůbec nic. Pařez mlčel. Jen odkud si zevnitř bylo možné zaslechnout vítězoslavné chichotání muchomůrky. Kdo dřív přijde, ten dřív mele, posmívala se a hříbku nezbylo, než pochopit, že prohrál. Svěsil hlavičku, usedl do trávy, sklopil zrak a čekal na svůj konec. Vydal se dětem na pospas dobrovolně. Ale David s Pavlínou jakoby nic. Usedli na pařez. Vezmeme si ho domů? Zeptal se kluk. Proč? Já mám radši zmrzlinu. Máš pravdu, přisvědčil David. Zmrzlina je lepší. Po chvíli se děti zvedli a odešli. Asi na zmrzlinu. Hříbek si oddychl a když se vzpamatoval, vrátil se na mechový palouk dodělat svoji práci. A muchomůrka
Ta se uvnitř pařezu tak dlouho vrtěla a chichotala, až vrátka zaskočila a nešla několik dní otevřít. Možná ji chtěl pařez potrestat. Kdo ví? Vždyť myslet jen a jen na sebe se nikdy nevyplácí.

0: Kolegy cvičení a jdeme na to!
1: Piggy, ahoj.
2: Ahoj, Hanko, Kiniková.
1: Já když jsem byla malá holka, tak jsem často na louce válela sudy.
2: Já nejradši z takového mírného kopečka, protože pak se ti tak zamotá svět a připadáš si, že jsi vylezl zrovna z nějakého skafandru z rakety třeba, víš?
1: Víš totiž, že když válíš sudy, tak v podstatě zpevňuješ své tělo a to je velmi důležité, protože samozřejmě stát rovně ve stoje je už věc, kterou jsme se naučili, ale když válíš sudy, tak musíš stáhnout všechny svaly úplně stejně, jako když stojíš. A to už zase úplně tak jednoduché není. A já bych teď chtěla, abychom se takové válení sudu naučili.
2: A ty chceš, abych válel sudy jako had, kdyby si stoupnul do pozoru, viď?
1: Ty máš pořád ty historky s tím hadem. Ty čteš nějakou knížku o hadech?
2: Ne. Jenom vždycky, když ležím, tak si tak připadám.
1: Tak prosím tě, mně připadáš jako krásný, hezký, růžový
2: had.
1: A dost, jdeme cvičit, to jsem zvědavá, jak se Pigimu bude přes to jeho bříško ten sud válet, ale to se jako, to jste slyšeli jenom vy děti. Tak, v každém případě, Pigi, prosím, děti, prosím.
2: Já jsem to slyšel taky.
1: Já ti držím pěsti, protože jsi zatím zvládl úplně všechny mé cviky a proč by si prostě válení sudů nezvládl taky. Ležíš na zádech?
2: Ležím.
1: Musíš k tomu ale stáhnout svoji.
2: Zadeček myslíš?
1: Ano, musíte stáhnout své zadečky, musíte také vtáhnout svá bříška, musíte zpevnit záda a takto z těch zad se přes to zpevněné tělo otočit na svůj pravý bok. Teď se, pozor, teď to bude těžký, teď se takto zpevnění musíte položit na bříško. A takto zpevněni se otočit na svůj druhý bok. A teď zpátky na záda.
2: Mě tam vodí ručičky z kopítky.
1: Tak jako, co ti na to mám říct?
2: Tak,
1: asi dáme ti ruce.
2: Víc.
1: Ne. Dáme ruce děti při tomto převalování před sebe. Ležíme na zádech. Ruce dáme do zapažení a zpevníme ramena, záda,
2: takže nahoru
1: bříško,
2: nad hlavičku.
1: Přesně tak, bříško a zadeček. Otočíme se ze zad na svůj jeden bok.
2: Je to nejlíp.
1: Přetočíme se na bříško, přetočíme se na svůj druhý bok a zpátky na záda. My jsme to teď dělali pomalu, abyste si přes tento pomalý postup uvědomili, jaké svaly potřebujete při tom válení sudů použít. A my si teď představíme, že jsme na tom kopci, o kterém si před chvílí.
2: Hanko, já si budu představovat, že jsem váleček na těsto.
1: A budeme si představovat, že jsme váleček na tělo.
2: Těsto, třeba veverka leskonka válečkem válí těsto.
1: A my se teď pouštíme z toho kopce ze zad na jeden bok na bříško, na druhý bok na záda, na jeden bok na bříško, na druhý bok na záda. Je, Piggy, já už musím končit, mně se z toho točí hlava, mně se z toho točí hlava.
2: Zpátečko.
1: Děti, já se jdu napít vody a to je možná dobrý nápad, vy byste si tu vodu teď mohli dát také a pomalinku se vyšouráte ještě jednou na ten kopec. A pokud se vám líbilo válení sudů, tak já mám hezký pocit z toho, že pokud vám to šlo, tak jste zpevnili všechny svaly, které pro tento cvik byly důležité. Piggy, prosím tě, jak ti to šlo přes to bříško?
2: Dobře.
1: Došlo mu to, milé děti. Já ho musím pochválit a už se do něj nikdy nebudu navážet, protože Piggy je velmi šikovný. Mějte se moc hezky, ahoj.
2: Ahoj, bříškováčci.

0: Byla to dlouhá, svízelná cesta domů. S bolavýma nohama a s prošlapanými podrážkami došla čtvrtého dne ráno do svého domku.
1: No, že jsi konečně zpátky, přivítal jí Havran Abraxas.
0: Seděl na komíně a ustrašeně vyhlížel svou paní.
1: Ty ale vypadáš uprášená od hlavy k patě. A vůbec, cože kulháš, myslel jsem, že si bereš koště.
2: Brala jsem si,
0: vzdychla malá čarodějnice.
1: Brala, zakrákal Havran. Co to znamená?
2: No, to znamená, že je fuč.
1: Koště?
2: No, je fuč,
0: opakovala malá čarodějnice. Tu se Havranovi rozsvítilo.
1: Tak tě tedy přece načapali, to se dalo čekat. Moc bych se divil, kdyby se tě nevšimli, však jsi nic jiného nezasloužila.
0: Malé čarodějnici bylo všecko jedno.
2: Spát, myslela si, já chci spát.
0: Odbelhla se do komory na postel a spala jako sisel ještě dlouho do druhého dne. Když se vzbudila, seděl Havran na čele postele.
1: Tak co? Vyspinkala?
2: Celkem ano,
0: zívla malá čarodějnice.
1: Tak snad mi teď konečně láskavě vysvětlíš, co se vlastně stalo.
0: Malá čarodějnice tedy povídala.
1: To směla při své lehkomyslnosti ještě štěstí, řekl nakonec Havran. Teď ale koukej, abys do příštího roku byla dobrou čarodějnicí.
2: Já si dám záležet, slíbila. Od teďka už nebudu cvičit 6, ale 7 hodin denně. A kromě toho budu dělat ještě něco stejně důležitého.
1: Jo, a co pak?
2: Budu se mstít.
1: Ke? A komu?
2: Hromnici Bimbole. Ta babizna za celou tu patálí může. Kdo pak proti mně poštval ostatní?
1: Mošem, pravil Havran. To bylo od ní vyložené zprostáctví. Ale mstít se?
2: Přičaruju jí prasečí rypák,
0: vyhrožovala čarodějnice.
2: A oslí uši a telecí paznechty.
1: Prosím tě, je to čarodějnice jako ty, řekl jí na to Abraxas. A obratem si to všechno zase odčaruje.
2: Myslíš? No, jen počkej, však já si něco vymyslím, s čím si teta Bimbola tak snadno neporadí.
1: No, možná, řekl Abraxas. Jen se bojím, že budeš trpce litovat. Slíbila si přece vrchní čarodějnici, že budeš dobrou čarodějnicí. A dobré čarodějnice přece nesmí natropit nic zlého. Tedy, myslím si já, měla bys o tom přemýšlet.
3: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
4: Co to leze ze křoví? No tak honem, kdo to ví? Kdo jsou lidi zlatí, tři koule chlupatý, kdo pak aspoň napoví?

vytvoříte dům. Lidi ani netuší, že jim kožich nesluší. Ať mrzne či leje, ví, že hezky hřeje, když mráz kouše do uší. Pak si v teple posedí a tak ani nevědí, že než kožich čepice, že daleko ví.

0: O princi ze sousedního království. Milé děti, tohle je pohádka o princi ze sousedního království. Správně, přesně o tom princi, se kterým si Mourinka nemohla hrát, protože už byl moc veliký a měl mít v neděli svatbu. Bral si tenkrát jednu překrásnou vílu a já náhodou vím, jak se to celé seběhlo. Prozradila mi to paní Macháčková. Ona na tu svatbu pekla koláčky a mně pak přinesla výslušku. Mňam. A když mi slíbíte, že budete dneska hezky spát, povím vám, jak to bylo. Tak tedy. V sousedním království žili byli král a královna a ti měli syna. Byl to syn nade vše milovaný, samozřejmě, protože všichni rodiče milují své děti nade vše. A když nadešel tomuto synovi 22. rok, povolal ho jeho královský otec do své komnaty a tam k němu držel takovouto řeč. Synu můj nejmilovanější, je tomu již 22 roků, kdy nastal nejšťastnější den mého života, totiž den, kdy ses narodil. Dělala si mi radost po celou tu dobu, ba dokonce i v pubertě, a proto je mi zatěžko poslat tě tam, kam tě dnes poslat musím. Do světa. Nejmilejší Evalde, tak se totiž ten princ ze sousedního království jmenoval. Nastal čas, aby ses vydal za svým štěstím a štěstím celého našeho rodu a vyhledal si manželku a ujal se vlády v naší říši. A milý Evald, který byl vždy poslušen svého otce, ba i ve věku problematickém, jak jsme právě slyšeli, se na tu cestu vydal. Rozloučil se s matkou i s otcem, jak se sluší a patří, vsedl na kůň a vykročil pravou nohou svého oře ze zámku. Projel křížem krážem celé království a seznámil se s velkým množstvím slečen, slečinek, holek, dívek a děvčat. Dokonce se mezi nimi našlo i jedno děvče. To bylo, myslím, někde v okolí Vysokého nad Jizerou, ale žádnou si za ženu vzít nechtěl. Ne, že by se princ ženění bál, to ne. Tohle byl velmi statečný princ. Ale tak nějak nemohl najít žádnou spřízněnou duši. Oni všechny ty slečny, slečinky, holky, dívky, děvčata a děvče byly samá kudrlinka a volánek, samé achich a ouvej a je mi poněkud mdlo a samá kabelka a podpatek, ale že by věděli, kde je karburátor, nebo uměli hrát šachy, či dokonce na pozoun, to ani náhodou. A Evaldovi to najednou celé přišlo tak nějak líto, pročež zašel do prvního hostince a tam si poručil malinovou limonádu a pak ještě jednu a pak ještě jednu, aby ten žal řádně spláchnul. Když už mu ty malinové bublinky lezly ušima a princ pomalu nevěděl, čí je, přistoupila k němu nějaká cizí osoba řkouc. Poslouchají, mladej pane, já už jich dlouho pozoruju, oni mají trable, že jo? A já bych vsadila poslední vařečku na to, že jsou v tom ženský. Nemám pravdu? Máte pravdu, nějaká cizí osobo, máte, odvětil na to Evald slabým hlasem. A vyprávěl té ženštině svůj životní příběh. A když skončil, povídá, uznejte sama, mladá paní, že já jako princ přece nemohu jít do seznamovací agentury nebo si dokonce podat inzerát mladý princ 198/89, vysokoškolák, nekuřák, abstinent, svobodný bez závazků, s vlastním zámkem 64+12, 15x koupil na své C zahradou a hospodářskými budovami, hledá milou, pohlednou, nezadanou dívku se zájmem o motorová vozidla, šachy a hru na žestové nástroje značka Spěcháno. Jak by to vypadalo? A vůbec, já ani nechci, aby mne má nastávající milovala, protože jsem princ a mám bílého koně. Chci, aby ve mně našla zalíbení proto, že umím cvičit na kruzích, vyznám se v nerostech, hraji na niněru a celkově jsem veskrze báječný. Mají pravdu, mladej pane, svatou pravdu, přitakala mu ona osoba, otírajíc si přitom zvlhlý zrak. A jakože se Macháčková jmenuju, já jim pomůžu. Zatím se tady ubytujou, dají si pořádnou večeři a večer poklekání přijdou ke hřbitovu a já jim povím, kudy z kaše ven. Načež si princ poručil takovou lehčí večeři pro jednoho a když tu kachnu z 20 knedlíky spořádal, šel si lehnout. Probudili ho teprve zvony, které ohlašovaly klekání. Evald vyskočil z postele, ani si nestihl vyčistit chrup a utíkal ke hřbitovu, jako kdyby mu byl v patách pracovník finančního úřadu. Zastavil se až u zdi, kde pod cedulí s nápisem Hřbitovní řád čekala paní Macháčková. Ta nedělala žádné okolky a rovnou šla k věci. Tak poslouchají, panáčku, nechají všechno, co mají v hostinci, já už se jim o všechno postarám, a upalují ještě teď přes les za 9 hor a 9 řek. Měli by tam být zítra kolem poledne. A až tam budou, ptají se po sirotčinci. A až ho najdou, nechají se tam zaměstnat jako automechanik. Ostatní už přijde samo. Ale jestli to klapne, musí mi slíbit, že pečení svatebních koláčků zadají mojí firmě, abych si taky přišla na svý. Evald všechno svatosvatě slíbil, hlasitě a zařetelně poděkoval, vřele potřásl paní Macháčkové rukou a rozběhl se k lesu. Ta za ním ještě chvíli zjihle hleděla a potom šla domů počítat, kolik bude potřeba mouky, másla, droždí, tvarohu, rozinek a ořechů na ty svatební koláčky. Druhý den kolem 12. zrovna, když všichni usedali k šunkaflekům s okurkou, kdo si zabušil na dveře sirotčince. Hlavní teta vychovatelka šla otevřít a když se Evald ohlásil jako znamenitý a vyhlášený automechanik, okamžitě ho přijala, odvedla ho do jídelny a osobně mu naložila pořádnou porci a 2 okurky navíc. A po obědě, když měli děti polední klid, vrhnul se princ na obhlídku vozového parku, jehož byl teď správcem. Jestli si děti myslíte, že našel garáž plnou nablízkaných vozidel zahraničních značek, tak se hořce mýlíte. Vozidlo tam stálo jedno jediné, vůbec nebylo zahraniční, nýbrž tuzemské. A jeho stav byl v stavu katastrofálním a nepoužitelném. Ovšem princ, který se nebojí ženění, se nelekne ani zastaralého dopravního prostředku. Plivnul si do dlaní, otevřel kapotu a začal hledat karburátor. Já vůbec nevím, jak se to mohlo stát. Určitě v tom bylo nějaké kouzlo, ale představte si, že ho vůbec nemohl najít. Podíval se všude, dokonce i pod sedadlo spolujezdce, ale karburátor nebyl ani tam. A když už to hledání začal pomalu vzdávat, ozvalo se za ním jemné dívčí zakašlání. Dobrý den, dovolte, abych se vám představila. Já se jmenuji Kristýnka a jak říkají vám?
1: Já jsem Evald, automechanik.
0: Moc mne těší. Nemohla bych vám, pane Evalde, automechaniku, být nějak nápomocná?
1: Ani ne, zrozpačitěl automechanik.
0: Leda, že byste dokázala najít karburátor. Já už si s tím lámu hlavu drahnou dobu, leč stále se mi jej nepodařilo nalézt. Nevím, jestli toho budu mocna vyhledat ten, jak vy říkáte,
1: Karburátor v údrobách tohoto minibusu rok výroby 1996, to jste snad děti ještě ani nebyli na světě, s výkonem 25 koní a spotřebou 80 litrů na 2 kilometry.
0: Potom roztomile zamrkala, ponořila se pod kapotu, ukázala na karburátor a povídá:
1: nebude to tohle?
0: A světe div se, bylo. Evald Kristýnku okamžitě pozval na kávu do cukrárny na náměstí, ale ona se musela vzdráhat, neb jí právě začínala hodina po zounu. Leč každá hodina, i hodina po zounu má jen 60 minut, a tak zanedlouho už Evald s Kristýnkou hráli v cukrárně na náměstí šachy a u toho si povídali samozřejmě hlavně o Kristýnce. A tak se náš princ dozvěděl, jak to vlastně celé bylo a proč Kristýnka již 19. rok svého života tráví v sirotčinci. A já vám to, milé děti, také objasním, ať jste v obraze. Kristýnka nebyla vůbec žádná slečna, slečinka ani dívka, nebo děvče či snad holka, natož děvče. Ona byla víla. No opravdu, mě můžete věřit, na moutě kutě. A když byla ještě vílí miminko, zaklela její maminku jedna zlá čarodějnice do karburátoru. Ale vy se, děti, nebojte, vaší mamince se to nemůže stát. A kdyby přece jen náhodou, tak on by ji tatínek hned vysvobodil. No a to dá rozum, že karburátor se nemůže starat o miminko. A proto byla Kristýnka v sirotčinci, kde na ní byli moc hodní, dokonce ji nechali studovat na Akademii muzických umění Pozoun, protože proto měla vlohy. Ale přesto, že studovala s prospěchem výborným, často jí bývalo smutno. Stýskalo se jí po mamince, a když zjistila, že je zakletá právě do karburátoru auta, jehož vlastníkem byl sirotčinec, chodívala si s ním povídat. A to už Evald nevydržel. Vrhnul se na kolena, z kapsy saka vylovil malou krabičku a požádal Kristýnku o ruku, neb se jeho srdce vzňalo. A Kristýnka otevřela krabičku a v ní byl roztomilý prstýnek z ryzího zlata s pravým démantem a ona řekla: ano, protože jí bylo jasné, že potkala osudovou lásku. Jen se trochu strachovala, jak to teď bude s hodinami po zounu, ale Evald jí vyjevil pravdu, i když mu to zpočátku nechtěla věřit, že je princem a má bílého koně a zámek 64 plus 12 a ujistil ji, že i u nich mají Akademii muzických umění a že tedy může ve studiu pokračovat u něj doma. A byla svatba. Paní Macháčková napekla svatební koláčky a přijeli hosté zdaleka široká a pozvali i všechny tety a děti ze sirotčince a pozvali i karburátor, čímž pominula kletba a maminka byla zase maminkou a pan král a paní královna se radovali, jakou šikovnou vílu si to ten jejich kluk namluvil a jak jim to sluší. A Evald s Kristýnkou byli šťastní až do smrti a hrávali spolu dueta Proniněru a Pozoun a nikdo už nikdy nebyl sám a nikomu už nikdy nebylo smutno.
2: Mám pro vás novou Piggy básničku.
3: Šeptá srnec, šeptá srně.
4: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
2: A teď ještě jednou.
3: Šeptá srnec, šeptá srně.
4: Nesmíš dupat jako slon. Šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
2: jestli se vám ta básnička líbila.
5: Jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: byl názor. Dobrý večer, děti. V městečku Jankově, o kterém si povídáme, žili dva sousedé a taky velcí kamarádi, Jozka Buchta a Józa Bábovka. Jednoho letního dopoledne šel Jozka Buchta na poštu, protože tam měl psaní zvané rekomando, což znamená doporučeně, a je to moc důležité psaní. Ovšem, co tak důležitého v tom psaní je, Jozka zatím nevěděl, protože si pro něj teprve šel. Před poštou pod lípou stál jeho nejlepší kamarád Józa Bábovka. I on byl na poště kvůli důležitému psaní zvanému rekomando. Hned to řekl Buchtovi a Buchta na to pravil: víš co, Jozo, počkej chvilku, jen co si já vyzvednu to svoje psaní a pak si obě přečteme společně. Bábovka spokojeně přikývl: správně, tak to má být, vždycky děláme všecko společně, jako dobří kamarádi. Za chvilku tedy Jozka Buchta s Jozou Bábovkou ve stínu lípy před poštou společně otevřeli každý svoje psaní zvané rekomando a začetli se do něj. V Buchtově psaní stálo: váš kamarád Bábovka se tak nadarmo nejmenuje. On tak vypadá. Když se posadí, člověka hned napadne, že sedí jako bábovka na míse. Je nepochopitelné, že jste si vybral takového kamaráda. Vždyť vy dva se k sobě vůbec nehodíte. Vy, pane Buchto, jste přece takový náramně svižný člověk. V Bábovkově psaní zase stálo: váš kamarád Buchta se tak nadarmo nejmenuje Buchta. On tak vypadá. Když se posadí, člověka hned napadne, že sedí jako Buchta na pekáči. Je nepochopitelné, že jste si vybral takového kamaráda. Vždyť vy dva se k sobě vůbec nehodíte. Vy, pane Bábovko, jste přece takový náramně svižný člověk. Když Buchta s Bábovkou dočetli každý svoje psaní zvané rekomando, chvilku oba mlčeli. Pak jeden kradmo mrkl na druhého a Buchta povídá: tak co? Dobré zprávy? No, ale nic zvláštního, zamumlal Bábovka. Píše mi teta, že se má docela dobře, i když to zase není tak úplně nejlepší. A co ty? Mně zase píše strýček, že se má nějak bídně, ale zas to prý není tak úplně nejhorší, zamumlal Buchta.
1: Takhle si ti dva nejlepší kamarádi poprvé v životě navzájem zaláli. A to po přečtení dopisu zvaného rekomando. Sotva to udělali, stín lípy byl hned temnější a chladnější. Buchta lhal proto, aby nezarmoutil svého kamaráda Bábovku, Bábovka zas proto, aby nezarmoutil Buchtu. Jenomže hned v zápětí vlezla oběma do hlavy myšlenka, jestli na tom, co stojí v dopise zvaném rekomando, není přece jen trocha pravdy. Od té doby byli Jozka Buchta s Jozou Bábovkou společně k vidění stále řidčeji, až to lidem v Jankově začalo vrtat hlavou. A nejvíc Zuzce Knoflík. Té Zuzce, která se kdysi jmenovala Všetečná, ale teď se jmenuje Kroužilová, ovšem nejméně nezáleží, Zuzka je pořád stejná. Pořád má ráda knoflíky a ráda do všeho strká nos. Proto jednou zastavila Bábovku a začala vyzvídat, čím to, že přestal tak zčista jasná kamarádit s Buchtou.
0: Bábovka jí vyprávěl o tom, jak dostal psaní zvané rekomando. Zuzka zamyšleně pokývala hlavou a druhý den zastavila Buchtu. I on jí vyprávěl o psaní zvaném rekomando. No, tak teď už tomu rozumím, zvolala Zuzka. Někdo zlý se rozhodl rozkmotřit dobré kamarády a ono se mu to podařilo. Myslím, že je na čase to spravit. A dala se do přemýšlení. Zuzka Knoflík přemýšlela jeden den, druhý, třetí, až se nakonec ťukla do čela. Už to mám. Tohle dokáží jen moje knoflíky.
2: Prosím tě, a jak? Zeptal se jí manžel Honza Kroužil.
0: Docela jednoduše, Honzo, poslouchej. Každé ráno, přesně v 8, si Jozka Buchta i Józa Bábovka chodí do trafiky pro noviny. Kdysi chodili společně, ale teď chodí každý sám a úplně jinou cestou. Ovšem, u trafiky se musí sejít. A já jim na ty dvě cesty poházím každému spousty knoflíků. Oni je budou sbírat.
2: A co když ne? Zahučel Honza Kroužil.
0: Ale budou, vykřikla Zuzka. Každý v Jankově přece sebere knoflík, když ho vidí ležet na cestě, protože každý ví, že se mi hodí do sbírky.
2: Tak dobře, snad je seberou, zamumlal Honza. Ale co z toho?
0: Víš co, Honzo, nech se překvapit, zasmála se Zuzka a šla trousit
1: knoflíky na dvě cesty, kterými ráno Joza Bábovka a Jozka Buchta chodili do trafiky pro noviny. Když na zítří ráno vyšel Buchta z domu, uviděl před sebou cestu plnou knoflíků.
2: To bude něco pro Zuzku Knoflík, razenou všetečnou provdanou Kroužilovou, která si se mnou tuhle tak pěkně povídala o nešťastném psaní zvaném Rekomando, pomyslel si Buchta a hned se dal plně do sbírání. Z domu vyšel i Bábovka, také on uviděl před sebou cestu plnou knoflíků a napadlo ho, že je přinese Zuzce Knoflík. Začal sbírat.
1: Tak se ti dva, oba sehnutí v předklonu, blížili k trafice každý z opačné strany. Ani jeden se nedíval nalevo, napravo, dozadu, ani dopředu, tak byli zaujati sbíráním knoflíků. A najednou bumbác prásk přímo před trafikou vrazil Buchta do Bábovky a Bábovka do Buchty. Narazili do sebe hlavami a v tu chvíli se oběma v hlavách pořádně rozsvítilo. Hned se začali navzájem objímat a volali jeden přes druhého.
2: Buchto, Bábovko, kamaráde, proč jsme naletěli tomu zlému psaní plnému zlých slov? Odpust mi, kamaráde.
1: Za chvíli se už neslo po celém Jankově, že Jozka Buchta s Jozou Bábovkou jdou zase spolu. A oni nejenže šli spolu, ale oni mířili přímo k Zuzce Knoflík. Každý jí dal pytel knoflíku a povídá:
2: paní Zuzko Kroužilová, rozená, všetečná, že vy jste to na nás narafičila.
3: To se ví,
1: odpověděl za Zuzku Honza Kroužil.
3: A já jen žasnu nad tím, jak pěkně jí to vyšlo. Nikdy bych nevěřil, že obyčejné knoflíky dají dohromady dva staré kamarády.
1: A Zuzka se jen spokojeně chichotá. To já zas na knoflíky věřím. Odjakživa tvrdím, že knoflíky jsou náramně užitečná drobnůstka.
4: Housenka. Housenka je housenka. Má pořád chuť k jídlu. Když ji někdo pozve ke stolu, nenechá se dvakrát pobízet. Ale za chvíli má znovu hlad. A tak se jedna taková housenka rozhodne, že přijme místo v zelinářství, kde je veliké skladiště zeleniny. Ale moc toho neprodá, to si můžete myslet. Housenka je housenka. Není ostatně co prodávat. Housenka na to stačí sama. Vypadá hezky, jde jí to k duhu, má výbornou náladu a myslí si:
5: to byl výborný nápad, přijmout takové místo. Tolik dobrot jsem ještě nikdy najednou nesnědla.
4: Ale nic netrvá věčně. Jednoho dne musí skládat účty. Pořádek musí být, nikdo si nemůže dělat, co by chtěl. Ale housenka se usmívá, jako by se nic nestalo, a říká:
5: moment, jdete zrovna nevhod. Mám nejvyšší čas se zakuklit. Nemůžu být donekonečna housenkou. Nic netrvá věčně, pořádek musí být. Ostatně nehoří, potom to vyřídíme.
4: A tak se zakuklí a nezbývá než čekat. Čekat týdny a měsíce. A najednou je tady krásný motýl. Elegantní motýl, který říká: dovolte, co mi je po nějakých nesrovnalostech, co mi je do nějaké zelené housenky, nikdy jsem ji ani neviděl. A odletí, jako by se nic nestalo.

0: paní učitelka vykládá dětem látku a v tom si všimne, že jeden žák podřimuje. Pavlíku, spíš? Vykřikne na něho.
1: Já nespím, brání se Pavlík.
0: Nelži, tak schválně řekni mi, jaká byla moje poslední věta.
1: Pavlíku, spíš?
2: Kdykoliv padne první slovo o táboře, začnou se probouzet na schválničci. Že na schválničky ještě nikdo neviděl, no kdo pak by je viděl? Na schválnici nejsou vidět, ale na schválničku je tolik, že se nedají ani spočítat. Jsou například na schválničci domácí, ti vám poschovávají kde co, tričko, propisovačku, gumu, aby pak ne to najít. Pak jsou na schválničci školní, ti například přivedou ke dveřím někoho z učitelského sboru zrovna, když chodíte po lavicích. Potom jsou na schválničci lesní, vodní, zahradní, dopravní a jiní. Škudibík a Mezulán byli na schválničci táboroví. Táboroví na schválničci se totiž projevují vůní připáleného kotlíku. Jak by se mohli na schválničci školní, zahradní nebo vodní projevovat vůní připáleného kotlíku? Ti přece nemají s kotlíkem nic společného.
3: Slyšel, Škudibíku?
4: Slyšel, Mezuláne. Ale nevím, jestli z toho tábora něco bude. Jak to tak poslouchám?
3: A co kdybychom si udělali rozcvičku?
4: A víš, že bychom mohli?
2: Na schválničci se vysoukali z úkrytu a chvilku poslouchali halas a tartar, který působili ještěrky, poštolky, světlušky a beberky. Za chviličku poznali, oč běží. Že družiny chtějí na tábor a ne na pohodlnou ozdravovnu, kam jezdili v minulých letech. A že Radim ví, že na to rodiče nekývnou jen tak. Škudibík se posadil Radimovi na opěradlo a zašeptal mu.
4: Neříkej dětem, ať drží jazyk za zuby.
2: Radimovi se zdálo, že by dětem nic takového opravdu říkat neměl. Mezulán mezitím pošpítal Aťce a Esmeraldě od ještěrek, ať to doma vyzvoní. A totéž našeptal i se Škudibíkem Pérovcovi, i Kociánkovi, Mahuleně, i Karkulkovi, Štěpánkovi, i Nataše, prostě všem dětem jednomu po druhém. Aby se to rodičům pořádně rozleželo v hlavě a aby věděli, proč děti na takový tábor nepouštět. A za měsíc byla rodičovská schůzka.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, dnes s Hankou Knichovou a s Pigim, který má švihadlo.
2: Výborně,
0: Pigy. Budeme cvičit.
2: Já ti za to moc chválím a taky bych chtěla zkontrolovat, jestli naše děti mají švihadla, jestli si je pořídili. Co říkáte?
0: Švih sem, švih tam.
2: Jo, já vás slyším, jak říkáte, já jsem zapomněl, já mám, výborně, ať to dopadlo, jak to dopadlo. Naším dalším úkolem bylo zjistit od našich rodičů, babiček nebo dědečků, kdo to byli sokolové a jakým pozdravem se zdravili. Pigy, zjistil jsi něco o tomto?
0: Já jsem zjistil, že byl pán, který se jmenoval Tyrš.
2: Ano.
0: A ten pan Tyrš vymyslel báječné cvičení.
2: Ano.
0: A že byly doby, kdy se v Čechách hodně cvičívalo a skoro každý do toho sokola chodil.
2: Výborně.
0: A cvičil.
2: Řekl jsi správně, do sokola. Pak se na nějakou dobu na sokolovny zapomnělo, zavřeli se a já jsem moc ráda, že jsou teď opět otevřeny a že děti mohou pokračovat a mohou se zdokonalovat v čem? Ve všech pohybových dovednostech. A když takový trénink v sokolovně končil, tak vždycky pan trenér řekl, milé děti, 3x nazdar.
0: A děti odpověděli, zdar, zdar, zdar a křítilo se na celou tělocvičnu a fakt se hulákalo a běželo ven.
2: A já si myslím, že i toto vám řekli vaši rodiče, prarodiče a že se na to nezapomnělo. Ale pojďme zpátky k trénování. My jsme si řekli, že si musíme připravit švihadla. Tak ať už je máte nebo nemáte, byla bych tedy radši, kdybyste je měli, protože už bychom dnes měli přes to švihadlo opravdu přeskočit a ne si pořád hrát jenom na něco neviditelného.
0: Hanko, my jsme minule skákali, když jsme stáli na jedné noze, ale já ať trénuju, jak trénuju, tak mi to nejde.
2: Pigy, já jsem to potom taky probírala, že jsem asi možná dala těžkou variantu hned na začátek. Tak já věřím, že jsem vás tím neodradila. A jak Pigy mi napovídá, budeme skákat snožmo.
0: Snožmo znamená na obou nožičkách.
2: Přesně tak, budeme skákat snožmo na obou nožičkách. Připravte si ale teď už opravdové švihadlo. Držíte ho za zády v pravé a v levé ruce.
0: A péru jako pérák,
2: no, viď? Teď ještě nebudeme pérovat, teď stůj pevně. Jenom si to švihadlo vyhoď nad hlavu rukama. Nechej ho spadnout na zem a přeskoč přes něj.
0: Počkej, teď mi spadlo na hlavu.
2: Piky, to musí být švih.
0: Dobrá,
2: to musí být švih. Švih,
0: padlem si švih. Už ho máme vpředu.
2: A teď udělej hop přes to švihadlo.
0: Na to, co leží na zemi.
2: Jo. A máš ho zpátky kde?
0: Za zády.
2: Tak, ještě jednou tenhle ten nácvik. Takže děti, švihadlem švihneme nad hlavu, pomalinku zám spadne na zem a my ho přeskočíme.
0: Hop.
2: No a teď...
0: To je jako s tím míčkem, veď taky jsme skákali dopředu.
2: To je ono, protože my se musíme naučit, jak ty jsi sám řekl, nejdříve pracovat s oběma nohama a potom s jednou nožkou. A teď už teda opravdu zkusíme.

0: musíme s tím výskokem, aby se nám švihadlo nikde nezašmudrchalo, aby jsme přes něj přeskočili, aby jsme se na něm neoběsili. Výskok teď. Držíme pevně švihadlo v pravé a v levé ruce a několikrát poskočíme bez přehození švihadla nad hlavu.
1: Poskakujeme
0: a perujem, perujem. A děti, přeskočíme švihadlo a hop, hop. Povedlo se.
1: Ano.
0: Já už jsem léta tady neskákala přes švihadlo. Já se přiznám, že mi to nepovedlo a zůstalo mě, prosím vás, na kotnících. I to se může stát. I to se může stát, takže já vylezu ze švihadla. Už jsem zase před ním a promiňte, za ním. Držíme švihadlo. Piggy, ještě jednou pérujeme v kolenou. Děti, pérujte v kolenou. Ela. Hopa.
1: No a teď já ne.
0: Teď zase ty ne. No tak nevadí, máme třetí nácvik. Děti, připravte se. Držíme stažené půlky u sebe. Pérujeme v kolenou. Piggy, soustřed se na výkon. Švihneme švihadlo nad hlavu, přeskočíme.
1: Hopsa, hopsa.
0: Výborně. Jak se říkalo, když se vyskočilo dvakrát přes švihadlo?
1: Zdar, zdar, zdar.
0: Ale ne, dvojšvih.
1: Aha, dvojšvih.
0: Dvojšvih, protože se dvakrát švihlo. Ale to je těžká věc, které my se děti časem dopracujeme. Ale teď si ještě rychle složíme švihadlo na jeho délku a chytíme ho do obou rukou a dáme ruce do vzpažení.
1: To znamená, dám si ho na půlku.
0: Ano, slož si švihadlo na půl.
1: Chytím jednou ručičkou jeden konec a druhou ručičkou druhý konec.
0: Zdvihneš ho nahoru.
1: Všechno dávám nahoru, jako kdyby švihadlo byla vlastně tyčka.
0: A já mám úplně ruce dopnuté v předloktí. Jdeme do výponu, to znamená, že se postavíme na špičky.
1: Na špičky, jako když se trají nahoře jablíčka na stromě, ano.
0: A zase se pustíme zpátky na paty, ruce tam necháme. A pojď ještě jednou, Piggy, děti, pojďte do výponu. Trháte jablíčka a pustíte do. Já musím Piggy ho dnes velmi pochválit. Nejenom, že mi krásně pomáhá vést toto cvičení a ovládá krásně názvosloví, ale hlavně mu skoro šlo líp to přeskakování přes švihadlo než mě. Děti, vy doma trénujte. A
1: Hanko,
0: já...
1: Hanko, Hanko, víš, no, co mi jde nejlíp?
0: No.
1: Řekni to na zdar a já řeknu zdar, zdar, zdar.
0: Tak jo, milé děti, dnešní hodině třikrát na zdar.
1: Zdar, zdar, zdar, zdar. Ahoj!
2: Pohádka o Pavlíkovi a zmrzlině. Pavlík byl chlapeček, který ze všeho nejraději jedl zmrzlinu. Jeho babička mu ji kupovala každý den, vždy po cestě ze školky a Pavlíkovi tak chutnala, že jich někdy snědl i pět. Babička z toho měla radost. Když ona byla malá, o zmrzlině se jí jen zdávalo. V takové chudobě tehdy žila. Pavlíkovi zdlouhavě vyprávěla o zlých a těžkých časech, o chlebu se sádlem a s cibulí a o lidech umírajících hlady. Pavlík mezi tím slízal zmrzlinu, potom se pustil do pláče a ptal se po další. Babička mu ji rychle koupila, protože Pavlíkův pláč byl tak odporný a pronikavý, že se zastavovala doprava a z oblohy padali ptáci s tuhlý hrůzou a překvapením. Tak to šlo každý den. Jedné pěkné neděle však Pavlík odmítl jíst oběd a místo něj si přál zmrzlinu. Pavlíkův otec rozčleně vstal od stolu a chtěl malého darebáka roztrhnout jako žábu, ale maminka s babičkou padly na kolena a prosili ho o slitování. Otec ustoupil. Zachmuřeně si sedl do kouta a pozoroval babičku, jak šťastně otvírá ledničku a staví před Pavlíka obrovskou zmrzlinu. Od té chvíle jedl Pavlík už jen zmrzlinu. K snídani, k obědu i k večeři. Byl šťastný a spokojený. Zmrzlina mu stále chutnala a nic víc mu nechybělo. A tak to už zůstalo. Rodiče i babička vláčeli domů plné kbelíky zmrzliny. Pavlík jí všechnu snědl a ještě se ptal po další. Jenže jednoho dne, opět to bylo v neděli, Pavlík hltavě snědl dva kbelíky zmrzliny. Chvíli se cítil příjemně, žaludek měl plný chladivé hmoty, ale najednou se mu udělalo zle. Nemohl ani vstát, jen seděl a díval se před sebe. Zkusil i plakat, ale z úst mu vyšlo jen nějaké sténání. Rodiče se zarozili. Babička s maminkou pobíhali po kuchyni a naříkali. Otec bušil pěstmi do stolu a nahněvaně křičel. Já jsem vám to říkal, že tohle to neskončí dobře. Pavlíka uložili do postele a zavolali k němu nejslavnějšího dětského lékaře, doktora Buchwalda. Ten dlouho u Pavlíka seděl a dělal mu hrozné vyšetření, až nakonec vstal, přistoupil k rodičům a vážným hlasem řekl:
3: Vašemu synovi od neustálého pojídání zmrzliny zmrzl žaludek. Musíme mu ho vyměnit, protože zmrzlé žaludky se nedají léčit.
2: Všichni se pustili do pláče, ale nedalo se nic dělat. Pavlíka odvezli do nemocnice a tam mu žaludek vyměnili. Protože však neměli na skladě žádné pořádné žaludky, museli dát Pavlíkovi pechový. Byl to vlastně buben z automatické pračky, ale všichni byli rádi, že našli aspoň ten. Po týdnu pustili Pavlíka z nemocnice domů. Byl trochu bledý, ale na zmrzlinu už nepomyslel a víckrát ji nechtěl ani vidět. Rodiče mu dali na talíř brambory s řízkem a Pavlík se s chutí pustil do jídla. Jenže trápení ještě stále nebyl konec. Jídlo mu padalo do žaludku s obrovským plechovým duněním a sousedi začali vztekle bouchat na stěny, protože je hluk rušil. Babička se pustila do pláče a zanedlouho zemřela. Byla to ona, kdo začal Pavlíkovi kupovat zmrzlinu. Maminka s tatínkem se tvářili, že je plechový rachot neruší. Nacpali si do uší vatu, ale ani to jim nepomohlo. Zlí sousedé si neustále stěžovali, vyhrožovali a posílali udání, až se otec naštval a prodal Pavlíka do cirkusu. Pavlík tam jako hlavní atrakce musel před diváky jíst řízek s bramborami a plechový rachot, který vycházel z jeho útrob, vyvolal vždy ohromný potlesk. Nuže, tak to skončí všichni ti, kteří jedí jen zmrzlinu. Milé děti!

0: Dnes je 9. května.
1: A svátek má Ctibor.
0: Ctibor se vykládá jako bojovník za čest.
1: Slovo bor totiž kdysi dávno znamenalo bojovat.
0: Ctiborové, všechno nejlepší.

0: I permoníci stárnou, i když mnohem pomaleji než lidé. Ke stáru ztrácejí hbitost, s jakou se dřív dokázali rychle skrýt před všetečnými lidskými zraky. Ale permoníci se dovedou postarat i o ty nejstarší. Vrchní permon pro ně má čarodějný dárek. Pomačkaný, ušmudlaný klobouk. Na pohled nic moc, stačí si ho však nasadit a rázem si neviditelný. A na to se náš permoník, budeme mu říkat klobouček, moc těšil. Nejdřív ale musel vyslechnout dlouhou litanii vrchního permona o tom, že svého daru nesmí zneužít, že nesmí nikomu ublížit, protože by klobouk ztratil svou čarovnou moc. A ta není jen v neviditelnosti. Stará hučka toho dokáže mnohem víc. Klobouček věřil, že permonické zákony dodrží. Navštíví přítele, kterého dlouho neviděl, a bude se moci za ním vydat ve dne, třeba že jsou cesty plné lidí. Všechno mu při slunečním světle připadalo jiné, než si pamatoval ze svého mládí. Lesní stezky se mu zdály tak široké, že by po nich mohl projet vůz. A ten pohled z vyhlídek. Vesnice už nebyly skromně schoulené pod lesy, narostly až do strání. Klobouček zamířil za svým přítelem Vodouchem, který žil ve skalách u léčivých pramenů. Vůbec to tady nepoznával. Kolem pramínků, které kdysi vesele vyvěraly z mechem zarostlých skal a čekali na džbány až toudve horalů, teď ležely mramorové žlaby a kolem nich hlavičky ze stejného kamene. Kde by se tady vzal mramor, bručel si klobouček pod vousy. Po dlouhé cestě dostal žízeň, naklonil se tedy přes žlab a co pak špatně vidí? Žádný pramínek tu nespíval. Byl uvězněný v úzké trubce, kolem níž se táhla mříž a na ní visel zámek. Kdo nemá klíč, ten se nenapije. Ale nejhorší překvapení ho teprve čekalo. Pod vysokým smrkem seděl mramorový permoník na mramorovém pařezu s mramorovou lampičkou. Naducané tváře, břicho jako balón a přihlouplý úsměv. Urážka všech permoníků. No tohle, zlobil se klobouček. A samým rozčilením si sundal klobouk. Hned v zápětí si ale svoji neopatrnost uvědomil a rychle si ho nasadil. Vodoucha skoro nepoznal. Co pak by ten hubenoučký, šedivý mužíček, co ustaraně sedí na kořenu stromu, mohl být veselý a statečný strážce pramenu? Vodouchu, zavolal na něj. Permoník se lekl a svalil se ze stráně jen tak, že nezamáčkl zelenou žábu lopušku, která se tu skrývala pod lopuchovým listem. Klobouček se ťukl do čela a honem si sundal klobouk. Ty jsi mě ale vyděsil, sténal Vodouch. Copak, nesmíš být tak legavý. Klobouček pomáhal Vodouchovi vstát, ale tomu se nezračil ve tváři jen úlek, ale i velikánský smutek. Čeká mě trest, řekl tiše, když se usadili na kamenech. Nesplnil jsem svoji permonickou povinnost a dal se do vyprávění. Ten mramorový zamčený pramen, který si viděl, nebyl jediný. Všechny jsou pod zámkem. Pro místní vodu si jezdili lidé ze širokého okolí a tak dali radní města hlavy dohromady. Přece nebudou rozdávat drahocenou vodu zadarmo, rozhodli. Vodouch se zpočátku jenom smál. Žádný permoník neslyšel o tom, že by se někomu podařilo spoutat skalní prameny. Pak se ale jednoho dne objevili ve stráni kopáči, začali kopat podél potůčků a chytat vodu do trubek. Pramínky přestali zpívat, plakali a volali své strážce permoníky na pomoc. Vodouch se rozeběhl na radnici, jenomže radní se mu vysmáli. Vodouch byl pro ně starý, zmatený mužíček, kterému se všechno popletlo v hlavě. ukradli hoře prameny a já jim v tom nedokázal zabránit. Povzdychl si Permoník. Co pak ti nikdo nepomohl? Bodouch jen zavrtil hlavou. V městečku zřídili lázně. Už to tady nepoznáš. Permoník měl pravdu. Nad potokem svítily bílé kolonády, břechlemovaly vysoké hotely, uprostřed náměstí se tyčilo pódium. Dámy chodily pomalu, jinak jim to dlouhé krajkové šaty a široké zdobené klobouky nedovolovaly. Doprovázali je pánové v tmavých šatech se směšnými tenkými hůlkami. Dětičky byly jejich zmenšenými obrázky. Všichni upíjeli z kalíšků léčivou vodu, kočáry tu jezdili bez koní a písklavě na sebe troubili. A to ještě nevíš všechno, povzdychl si Bodouch. Když jsme nedokázali pomoci my, permoníci, dali se prameny sami do boje. Vody teče z potrubí čím dál míň. Co to znamená, zeptal se Klobouček. Hora si vodu schovává, stačí pořádný déšť a bude zle. Zaplaví město? Zeptal se vyděšeně kamarád. Podíval se na klobouk ve svých rukách a rázem měl jasno. Musíme pro lidi něco udělat. Hned druhého dne se v městečku začaly dít věci. Dámám z kalíšků vyskakovaly rosničky, z trubek vylézaly hadi, klobouky se sami vznášely v povětří, některé i s parukami, a tenké hůlky pánů začaly tancovat. Hotelíři se nestačili omlouvat, přesto hosté odjížděli. Samozřejmě, že všechno měl na svědomí Kloboučkův klobouk, ale Permoník měl v hloubi duše strach z vrchního Permona. Co tomu řekne? Nezbaví ho čarovné moci? Zatím se však nic nedělo. Jen obloha se zatahovala, černé mraky se kupily. Klobouček vyrazil za obyvateli městečka přímo do jejich domů. Náhle se začal nábytek sám stěhovat, židle lítaly z oken, skříně klouzaly po schodech, lustry padaly na podlahu. Lidé utíkali pryč. A pak se to stalo. Nebe se otevřelo, šňůry deště zamířily k zemi a k ním se přidalo temné dunění. Hora a její prameny se ozvaly. Vyhrnuli se ze strání, v mžiku naplnili potůčky i potoky a vtrhli do městečka. Naštěstí jeho obyvatelé utekli do kopců. Jenom radní zůstali uvězněni na střeše radnice a drkotali zuby. Klobouček mačkal v ruce klobouk. Vrchní Permon je přísný. Tohle mu neodpustí. Bodouch odmítavě zavrtil hlavou. Tohle není tvoje vina. Hora se rozlobila a ty s lidem pomáhal. A kdo ví, jestli si to vůbec zasloužili. Klobouček si pomaloučku nasadil klobouk. Teď se ukáže, zda ho vrchní Permon nezbavil jeho čarovné moci. A? Kloboučku, kde jsi? Halekal Bodouch. Nevidím tě. Bylo to v pořádku. Ten starý permonický klobouk fungoval. Pořád byl Klobouček dobrým permoníkem.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Autobus. Bus. Bus.

0: V jednom lese, ani ne blízko, ani ne daleko, žil malý dráček. Jmenoval se Melichárek a do lesa přišel z jedné pohádky. Měl jen jednu hlavu a ještě malou a trochu šišatou. Když se narovnal, nebyl větší než smrkový pařízek. A to stál ještě na špičkách. Nejedl dokonce ani princezný, a tak ho jednou napadlo, že není vlastně pořádný drak a že se do pohádky ani nehodí. Jednoho dne tedy utekl a nastěhoval se do starého dubu u Michové paseky. Brzy se skamarádil se všemi zvířátky. A zrovna dnes ho zvířátka pozvala na syslí závody. No a jak tak celý zamýšlený pospíchá?
1: Jau, vajs, Ježek, co pak tě to k motříčku napadlo sednout si zrovna uprostřed cesty?
2: Málem mě zašlápneš a ještě se zlobíš. Sedím tady na cestě od oběda a nevím, co si počít.
1: A proč?
2: Ale mám takové starosti, až se mi z nich nožičky popletly. No.
1: Jamináčku, to snad ne.
2: Už je to tak. Ztratil jsem brejle a bez nich nenajdu svoji chaloupku.
1: Aha.
2: Určitě v lese zabloudím. Jestli už jsem pro pánička nezabloudil.
1: Když jsi ztratil brejle, tak je hledej. Nebo si snad myslíš, že za tebou přijdou?
2: Hledej. To se ti řekne, jak je mám hledat, když si bez brejlí nevidím ani na špičku nosu, natož potom na cestu. Právě proto tady sedím a čekám, až mě někdo zachrání.
1: Tak ti zachráním já. Budu ty brejličky hledat úplně sám. Kde pak jenom mohou být? Sám je sotva najdu. Zavolám Straku, ta nám jistě pomůže.
0: A opravdu jim pomohla. Straka totiž mrkne jenom levým očkem a už vidí, kde se co třpití blízká a leskne. Ztracené ježčí brýle opravdu našla. Posadila je ježkovi rovnou na nos a letěla pryč tak rychle, až se na staré borovici rozhoupaly šišky.
2: To mám radost, Melichárku, zas vidím jako dřív, opravdu si mě zachránil.
1: Ale
2: teď svoji chaloupku najdu jedna, dvě, ve chvilce budu doma.
1: A co bys doma dělal? Pojď radši se mnou na syslí závody, tam budeš vandat.

0: Jen se melichárku mému pichlavému kabátku moc nesměj. Ještě se ti může hodit.
1: Ale já se mu nesměju. To je taková písnička jedné princezny.
2: Ty ježečku ježatý, jen mi nešlap na paty.
1: Promiň, už mlčím.
0: No proto.
1: Podívej, už jsme na závodišti.
3: Ještě zvířátek.
4: Ty budou taky závodit?
1: Jistě, a první poběží syslové. Jsou to přece syslí závody.
3: A jak to všechno víš?
1: Já to přece musím vědět. Jsem reportér. Mezi dvěma jedlemi je skok do výšky. A za starým pařezem skok do dálky. A pod smrkem se bude házet šiškou.
3: Je, to je nádhera, melichárku.
1: Vážení přátelé, vítám vás všechny na našich závodech. Právě začínáme. U skoku vysokého se připravují veverky, a to černé i zrzavé. První zahájí skok do dálky zajíci. Šiškou bude házet jezevec a lišák Ferda. Na běžecké dráze se řadí syslové. Pozor! Teď! Vážení přátelé, ve skoku vysokém je nejlepší veverkaterka. Právě vyskočila až k samé špičce borovice. Sotva se jí někdo vyrovná. Ve skoku do dálky se probojoval na první místo zajíc Capka. Přeskočil rovných 10 pařezů. Tedy je to chlapík. A teď se podíváme na hod šiškou. Právě hází lišák Ferda. Rozpřahuje se a šiška letí a teprve teď padá. To je, přátelé, opravdu vynikající výkon. Ale vraťme se k nejdůležitějšímu závodu. Je to prosím závod syslů. Nejrychlejší je zatím sisel Rudla. Uhání jako vítr. Výborně, ale ouha, teď zakopl. A padá. Ano, padá.

0: váhy. I rozpetlý šípek se natahuje, aby lépe viděl. Tu nejdelší větvičku natahuje víc, ještě víc. A drc. Sisel Rudla si roztrhl kožíšek. Ten chlapec má ale dneska smůlu.
1: A mám po parádě. Kožich jako nový a teď mi pouští sislí chlupy.
2: To je tedy pěkné nadělení, díra jako vrata.
0: Ježku, místo abys nám pomohl, ještě Rudlovi přiděláváš starosti. Díra jako díra, každá se zalátá, když je čím. A já mu ji zašiju, ovšem, když mi pomůže stonožka.
3: Ráda ti pomůžu, ale jak?
0: Máš přece stonožiček, nejrychleji doběhneš k pavoukovi pro tenkou nitku.
3: Jo.
0: A teď potřebuji, Ježku, jednu tvoji jehlu.
2: Jen si melichárku vyber a třeba tu největší. Také si mi pomohl, když jsem potřeboval.
3: Tak, a tady jsou ty nitě.
0: Výborně, stonožko, výborně. Jehlu máme, nitě máme.
4: Rudlo,
0: přestaň kňourat a drž. Kdo má díru v kožichu?

0: Je. Podívejte, než jsme zašili kožíšek, sluníčko nám uteklo.
1: Žene se bouřka, honem všichni domů.
2: Je, Mináčku, to abych si taky pospíšil nebo zmoknu.
3: Pojď, půjdeme spolu, Melichárku. No pojď, máme společnou cestu.
2: Ale co pak, že se s Tonožkou mračíš jako čert?
3: Protože jsem si právě dneska vyprala velké prádlo. Všechny sváteční ponožky mi zmoknou.
2: Ale ještě stihneš sundat.
3: Sundat? 100 ponožek? Jen se podívej, jejich plná paseka.
2: A jejich opravdu 100?
3: Vždyť ti to povídám. Mám přece 100 nožiček a na ně 100 ponožek.
2: Víš, Tonožko, já bych 100 nožiček ani nechtěl. Než si obuješ 100 střevíčků, než zavážeš tkaničky.

0: se navleče, celý den jí uteče. Ale zase umíš rychle utíkat a to je velká výhoda.
1: Jenomže při práci je to horší, to se mi všechny nohy zapletou.
0: To vidím, takhle ty ponožky nesundáš do večera. Ukaž, já ti pomůžu.
1: Děkuju, ale musíme si pospíšit, nebo na nás nezůstane suchá nit.
0: Tobě by se nic nestalo, ale co já? Jak zmoknu, hned dostanu louskavku.
1: Louskavku?
0: Louskavku.
1: Co to je?
0: To je dračí stonání. Jak dostane drak louskavku, to není jen tak.
1: A začíná pršet. Rychle utíkej, utíkej do tepla, utíkej. A děkuju.
2: Nad les se přihnal velký černý mrak. Spustil prudký déšť a Melichálek byl hned jako zmoklá slepice. Když přiběhl k dubu, zuby mu drkotaly od zimy na třikrát. A bylo ještě hůř. Začali mu v celém těle louskat kloubky a Melichárkovi nezbylo, než vlézt do postele.
3: Melichárku, Melichárku, vstávej, nenaříkej a podívej se, něco jsem ti přinesla.
0: Je, žluté ponožky, ty jsi hodná.
3: Líbí se ti, to je za tu včerejší pomoc.
0: Ty se mi budou moc hodit, já totiž stůňu.
3: Opravdu?
0: Stonám už celou noc?
3: No, snad nebude tak zlé. Na každé trápení je přece léčení.
0: Od dračí louskavky pomůže jenom kvítek olejníček. Ten promaže všechny kloubky a je po louskání.
3: Kvítek olejníček? Mm-hmm. A kde roste?
0: Až za sedmi horami.
4: Tam já teď nedojdu.
3: Tak tam dojdu já.
0: Ale je to tuze daleko.
3: A od čeho mám 100 nožiček? Jen se neboj, Melichárku. Do oběda jsem zpátky.
2: A opravdu byla. Melichárek si olejníčkem namazal všechny kloubky a pak se protáhl. No, bylo polouskání a potrápení.

0: Piggy, pojď rychle sem. Mám dneska takový vypečený oříšek. Určitě se ti bude líbit.
1: Něco legračního. Takové mám nejradši. Ale ještě tu není Justýna.
0: Dneska přijde taky. Aha, tak to, abych připravil sušenky.
1: Ugo, já myslím, že i když Justýna jí, tak je chytrá pořád stejně.
0: To je sice pravda, ale když jí, tak v tu chvíli, když žvíká, nemluví. Takže je šance si něco vysvětlit, tak aby to slyšela.
1: Aha, no jo, tak já jdu pro ty sušenky. Máš je v té plechové krabici, viď?
2: Jsem zde, ano, promiňte, jdu drobátko pozdě. Pozdě.
1: A kde se zdržel?
2: Udělala jsem Hugovi experimentální obložené chlebíčky s řeřichou.
1: Hugo je moc rád, viď, Hugo?
0: Děkuji, já mám sušenky. Mám dnes chuť asi jen na ty sušenky. Piggy si dá chlebíček moc rád. Neměl tvé cukroví, tak je na něm řada z chlebíčky.
1: Já si klidně chlebíček s řeřichou dám.
2: Posluš si, Piggy, to si pošušňáš.
0: Hodně štěstí. Bude to zážitek, Piggy, jen na vlastní nebezpečí, kamaráde. Buď opatrný. Dá se to vyplivnout do květináče, kdyby bylo nejhůř.
1: Klid, Hugíši. Na chlebíčky s řeřichou jsem expert. A tohle jsou úplně stejné chlebíčky, jaké dělá Laskonka, to poznám. Klidně si dej taky.
0: No, nevím. Posaď se, Justýno, nalij si čaj.
2: Dělám určitě lepší čaj. Určitě. Ale dnes jsem vzala jen ty chlebíčky. Jsem vlastně čajová odbornice. Vlastně to je výborný nápad. Vlastně bych mohla vydat knížku svých oblíbených bylinných čajových směsí. Na to je Laskonka krátká. Bylinky dle domácnostní kachny Justýnky. To je název. Jako jelen. Jako křemen. Jako tento noc. Dobrý název.
1: Justýno! Vezmi si chlebíček, schválně, jestli se ti povedl.
2: Jistě, jistě, už mám rtuť, chuť.
0: Yes, Justýnko, yes.
2: No, to je fantastické.
0: Dnes mám pro vás oříšek já. A vlastně, fantastické. Když o tom tak přemýšlím, je tak trochu z té tvojí oblasti, Justýno.
2: Konečně jste mě poslechli a začali se zajímat o domácnostní obor, och, tak šup sem s tím, Hugo. Já si teď dám sušenku.
0: Dej si, Justýno. Takže, vzhůru klouskání. Jestli pak víte, proč se o někom říká, že se tváří jako kakabus?
1: Kakabus?
0: Kakabus.
2: Ono se o někom říká, že se tváří jako autobus. Díty.
1: Kakabus, Justýno.
2: Aha, tak to ano. Hugo, ale to není z mé domácnostní oblasti. Protestuji.
0: Dej si ještě chlebíček.
2: Dám, ale to není z mé...
0: Ale je, takže nevíš, co?
1: Já to znám. Kakabus se říká někomu, kdo se mračí jako brůčoun mračoun, kdo je škarohlík a vidí všechno černě.
2: Přesně tak, černě, to jsem věděla. Mám bod?
0: No tak Piggy má, ale jen půl bodu. Pokud tedy neví, z čeho to úsloví vzniklo.
1: To nevím.
0: Justýno?
2: Teď si vezmu sušenku.
0: Víš to, Justýno?
2: No, já si dám sušenku.
1: Takže neví, a ty povídej.
0: Kakabus je slovo...
2: Jak to, že to nevím? Co pak tohle je nějaká spravedlnost? Chceš mě přeskočit? Musíš se mě zeptat.
0: Dobře, myslel jsem, že už jsem se tě ptal. Takže, Justýno, víš, z čeho vzniklo mračí se jako kakabus?
2: Ne.
0: To jsem tušil, a proč jsem se tě tedy musel ptát?
2: Protože pořádek musí být. Opakuju vám to pořád.
1: A hlavně se musí získat čas, kdyby tě to náhodou napadlo, co?
2: No.
1: No, no, dobře, Justýno. Tak Hugo, jak je to s tím kakabusem? Mm-hmm.
0: Kakabus bylo slovo, které původně označovalo hrnec na vaření.
2: Hrnec na vaření? Mm-hmm. Vytouženo. Vylouženo. Totiž vyloučeno. To není možné, to bych o tom musela něco vědět.
0: Je to tak. Byl to černý hliněný hrnec. Černý byl proto, že byl celý začazený odsazí z ohniště. No a protože takový hrnec vypadá tak nějak nabručeně a nešťastně, je špinavý, černý a nevlídný, začalo se tak říkat i takovým lidem, že se tváří jako kakabus.
1: Myslím, že nám ten hrnec ani nemusíš ukazovat. Stačí se teď podívat na Justýnu.
0: No jo.
2: No dovol. Já nejsem žádný ten váš, tento nonc, kakabus.
0: Vlastně máš docela pravdu, Piggy, ale našel jsem ke kakabusu ještě něco zajímavého. Vzniklo z něj slovo kabonice. A to už víte, co znamená.
1: Když je třeba zakabuněná obloha, tak to znamená, že je zamračeno, šedo a ošklivo. Brr, to nemám rád.
0: Kabonice vyjadřuje prostě to, když se někdo tváří nevlídně, že? Justýno.
2: Co? Ano, jistě.
1: Prý hrnec. To se na to doma ještě podívám. Začazený kakabus. To bych o tom snad něco musela vědět, ne? Říkáš něco, Justýno?
2: Ne, ne. Jen už budu muset jít. Tak se mějte. Zase příště přijdu s nějakým oříškem domácnostním. Ale chlebíčky ty dělám dobré, že? Přesně podle receptu. To musíte uznat. Tak se mějte. Já jdu.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Co se jí stalo? Vyletěla jak namydlená blesková dráha.
1: Je naštvaná, že jsi ji převezl v její domácnostní oblasti. Určitě to jde hledat do těch svých knih, jestli to byla pravda.
0: Piggy, ale víš, že s těmi chlebíčky jsi měl pravdu? Vypadají mnohem líp, než to její neslavné vánoční cukroví.
1: Co vážně moc dobré. Ochutnej. Justýny ještě nakonec bude dobrá kuchařka. Přesně podle receptu. Jsou to přesně ty samé chlebíčky, jaké dělá Laskonka.
0: Aha, to je zajímavé. Tak to znamená, že Justýna už vzdala své kuchařské experimentování a začala vařit podle Laskončiny kuchařské knihy.
1: Je, to by byla výhra.
0: Ale předpokládám, že to nikdy nepřizná. Navrhuji tedy zjemnit dosavadní bezpečnostní opatření, ale zachovávat stále jistou nenápadnou ostražitost.
1: Já vím. A Justýnu chválit.
0: A chválit.
1: A chválit, já vím.
0: Ono se to jednou poddá. Netvař se jak kakabus. A tu máš, vem si chlebíček. Jsou vážně dobré.
3: Čendova maminka dobře vaří. Vždycky, když si u něj děti hrají, pozve Čendova maminka Eva na něco dobrého. Třeba na palačinky, nebo na puding s meruňkami, nebo na ovocný salát z oříšky. Mařenčina maminka vaří taky dobré věci, jako třeba nudle se špenátem nebo květák s vajíčky, ale takové lahůdky, jako teta Eva, nedělá. A tak Mařenka chodí ráda k Čendovi domů na svačinu a hrát si s Čendou a s medvědem. Strejda Jirka, teta Eva, Čenda, Tereza, která už chodí do 6. třídy a hraje na klavír, Mařenka a medvěd sedí u stolu a jedí polévku. Je moc dobrá a plavou v ní písmenka.
4: Jak se dělají písmenka do polívky? Zeptá se Čenda.
3: Strejda Jirka mu odpoví.
4: Na to je takový zvláštní psací stroj. Musí se udělat těsto a vyválet, až je tenké jako papír. Pak se vloží do toho psacího stroje a píše se. Napíše se třeba, dneska bych měl chuť na polívku, ve které budou plavat kousky mrkve, hrášek a zelená petrželka. Pak se u toho stroje dole otevřou taková dvířka a vypadnou písmenka. Ta se hodí do vody a je z toho přesně taková polívka, jak bylo na tom stroji napsáno. Terezo, zvedni hlavu, couráš si vlasy v talíři. Tereza zvedne hlavu
3: A teta Eva vstane a zaplete Tereze vlasy vzadu do copu, aby se jí nemáchaly v jídle.
4: Nám ve školce dělají polívku s rýží. Vypadá to jako zuby. My jí říkáme zubová. Já ji nemám rád, řekne Čenda. Správně, to taky je zubová polívka. To jsou po světě takové sběrny, kam lidi a děti nosí zuby, které jim vypadnou, stejně jako my vozíme do sběru železný šrot, když něco vyměníme na autě. Musí to ale být zuby zdravé. A víc se platí za zuby mléčné. Ty se pak dlouho vaří ve vodě, až změknou, a to je ta zubová polívka, kterou ty, Čendo, nemáš rád. Já se ti ani nedivím, řekne strejda Jirka a odstrčí talíř. Ale když si budete schovávat zuby, které vám odteď vypadnou, tak já vám z nich uvařím polívku, kterou slupnete jedna, dvě. Mně vypadl jeden zub a ztratil se mi, řekla Mařenka. A mně vypadly dva, ale ten jeden byl zkažený. Mám je v krabičce, řekl Čenda. Ze zkažených zubů ovšem polívku nevařím, to doufám chápeš, řekne strejda Jirka. Musíte vést takové řeči u oběda, zeptá se teta Eva. Tereza vyprskne, zakucká se a musí odejít do koupelny. Je slyšet, jak teče voda. Když tak slyším, jak teče voda, tak si uvědomuji, že vy určitě nevíte, jak se dělá polívka s kapáním, pokračuje strejda Jirka. No, to vzniklo za starých dávných časů, kdy se často člověku stalo, že byl zavřen do hladomorny. V hladomorně, jak známo, nedostávají vězňové nic k jídlu, aby byli co nejdříve umořeni hladem. Jenomže jeden velmi důvtipný rytíř zjistil, že v té jeho hladomorně kape ze stropu a nastavil k tomu místu svou přilbici. Voda, která ze stropu kapala, protékala předtím královskou zahradou a nasákla do sebe výživné látky ze všeho ovoce a zeleniny, co se tam pěstovalo, a dokonce i z ptačích vajíček, protože v té zahradě žilo mnoho ptáků a někteří měli hnízda při zemi. Tahle výživná voda zachránila rytíři život do té doby, než jeho přátelé dobili hradu, kde byl rytíř uvězněn, a vysvobodili ho. Jistě nemusím zdůrazňovat, že byl živ a zdráv a krásnější než předtím. Na památku toho divu se v celém světě vaří polévka s kapáním, která je obzvlášť výživná. A co budeme mít jako druhé jídlo? Zeptá se Čenda. Mařenka kulí oči a poliká slzy, protože při vyprávění o uvězněném rytíři si vzpomněla na maminku, uvězněnou v nemocnici, a její dopláče. Bramborové šišky, řekne Eva Čendova maminka. No to je výborné, ty já mám hrozně rád, raduje se strejda Jirka. Teď nás může těšit, že jsme se v létě dobře starali o zásoby a nazbírali jsme si dost těch bramborových šišek, zrovna když byly zralé. Haha, teď stačí jenom sáhnout do mrazáku a máme oběd.
5: Táto, nech už toho, nebo se udusím,
3: řekne s plnou pusou Tereza a honem zase musí do koupelny.
4: No co, Mařenko? Ty přece nejsi tak hloupá jako naše Tereza a určitě víš, že bramborové šišky jsou plodem stromu bramborovníku a že se musí sbírat při slunce západu přesně ten den, kdy z bramborovníku spadnou. Potom totiž přijdou sisly, ježci a myši a všechny šišky sežerou a odtahají do svých děr.
3: Strejdo, to není pravda, usměje se Mařenka.
4: Je to pravda, přísahám.
3: Bramborové šišky se ovšem dají také napodobit,
4: To se vezmou brambory a uvaří se a nastrouhají a do toho se přidá mouka a vajíčko a z toho těsto a z toho těsta se pak vyválejí šišky. Ty napodobené však nikdy nejsou tak dobré a zdravé, jako ty pravé, sebrané pod stromem bramborovníkem. Tak se do nich pojďte pustit, ať vidíte a ochutnáte, že si vůbec nevymýšlím. Pustili se do bramborových šišek s mákem a byly opravdu mnohem lepší, než když je mají k obědu v jídelně ve škole a ve školce. V jídelně určitě dělají ty napodobené. Kdo by taky sbíral šišky pod bramborovníkem o prázdninách? Slyšel jsi to, medvěde? Pošeptá Mařenka medvědovi do ucha. Medvěd sedí u stolu, ale nejí, protože on je divoké zvíře, které nikdy nejí v přítomnosti lidí, dokonce ani v přítomnosti dětí ne. Bylo to moc dobré, řekne strejda Jirka tetě Evě a pohladí. Abychom dali na jeho uznání, umyjeme s Terezou nádobí. Mařenka a Čenda si půjdou na chvíli lehnout a maminka jim přečte pohádku. Až budeme s Terezou hotovi s nádobím, přijdeme si vás zkontrolovat, jestli všichni tři pěkně spíte. Všichni čtyři, řekne Čenda a zvedne ze židle medvěda. Teta Eva přečetla dětem jednu pohádku a při druhé už spala.

0: Okazy světovi. Drc. Stůl poskočil po betonové ploše, skleničky zavrávoraly a džbán s modrými květy se změnil ve střepy s modrými květy.
1: Ty jsi tomu dal,
0: pronesli svorně Verunka s Klárkou. Jenže Max se jen uchechtl a běžel dál. Na druhém konci zahrady stavěli kluci bunkr. To si nemohl nechat ujít. David balancoval na opěradle rozvrzané židle a pokoušel se přivázat poslední cíp střešní plachty k větvi rozložité jabloně. Ne a ne protáhnout provázek tak, jak bylo třeba. To chce liščí smyčku, posmíval se Max a jen tak mimochodem zavadil o nohu židle. V tu chvíli byl David na zemi.
1: Ty vogo, co děláš?
0: Rozčílil se. Buď nám pomoz, anebo zmiz, bránil Davida Michal.
2: Abyste se nezbláznili, ohradil se Max a naštvaně kopl do nejbližšího polena.
0: Polenem byla zajištěna boční stěna přístřešku. Stavba se poroučela k zemi jako domeček z karet.
1: To se ti fakt povedlo.
0: Kluci stáli bezradně nad troskami svého celodenního snažení a Maxe by nejradši neviděli. Není divu. S Maxem to bylo vždycky tak. Přišel, něco zkazil a odešel. Teď zamířil zpátky k holčičkám. Ty si zatím na okno kůlny vyskládali zahradní nádobíčko a vařili.
3: Připravila jsem pampeliškovou polévku, sedmikráskový džus a fialkovou limonádu. Vyjmenovala Verunka všechny jistě chutné, ale především nádherné lahodky.

Skleničky i misky z okenního parapetu. Tentokrát se Klárka tvářila opravdu přísně. Koukej se ztratit, nebo za sebe neručím. Vzala kamarádku za ruku a společně odešli za Míšou a Davidem. Max je sledoval roztrpčeným pohledem. Co jim je? Vždyť to byla legrace. Ostatní si to zjevně nemysleli a rozzlobeně kroutili hlavami. Rozhořčení je ale brzy opustilo. Vrhli se totiž společně do opravy bunkru a práce jim šla pěkně od ruky. Max znuděně rozkopával hroudy na záhoně. A pak se to stalo. Podáš mi prosím kousek provázku? Požádal David Veroniku a už zase balancoval na opěradle rozvrzané židle. Než se kamarádka stačila po provázku natáhnout, Max se rozběhl a odkopl klubíčko pořádný kus stranou. No tohle, zasmála se Verunka. Kdyby tady byl Max, vsadila bych se, že v tom má prsty. A odstříhla ze zakutáleného klubíčka kousek. To je pravda, přitakali kluci. Když tu Max není, je klid. Max nevěřil svým uším. Co to tu vykládáte? Řekl nasupeně. David s Míšovou pomocí připevnil plachtu k větvi rozložité jabloně. A na tuhle větev dáme rozhlednu, navrhla Klárka a všichni nadšeně souhlasili. Hej, slyšíte? Na něco jsem se vás ptal, křičel Max, až mu na krku naběhla klikatá žíla. Nikdo se po něm neohlédl. Dokonce ani když celý rozzuřený nakopl známé poleno, už zase zajišťující boční stěnu bunkru. Poleno bylo pevně zaklíněné, ani se nehnulo. Jauweis! Max byl vzteky bez sebe. Proč si mě nevšímáte? Proč o mě tak ošklivě mluvíte? Jsem snad neviditelný! Ušklíbil se bolestivou grimasou. A najednou mu to došlo. Je to tak? Děti ho skutečně nevidí. A dokonce ho ani neslyší. Proto si ho nevšímají. Proto mu neodpovídají. Proto se dívají skrz něj, jako by tu nebyl. Jako by byl neviditelný. On je neviditelný. Max si mnul pohmožděné prsty na noze a uvažoval o nové situaci. A nebyl by to Max, kdyby svoji neviditelnost nevyužil k nějakým nekalostem. Nebyl to tedy vítr, co divoce rozkomíhal větve jabloně. Byl to Max. Nebyly to nepořádné děti, kdo rozházel nářadí po celé zahradě. Byl to Max. Měl na svědomí zacuchané provázky, rozbitý květináč, zašantročené mikiny, přeškrtané nápisy i ucpané okapy. A ta kolomas na klice kůlny? Byl to Max. Jenže mu to bylo houby platné. Veronika, Klárka, David i Michal byli zaujati stavbou a vylepšováním bunkru natolik, že je nic jiného nezajímalo. Po několika dnech to Max vzdal. Vylezl na rozhlednu ukrytou ve větvích. Měl odtud všechno jako na dlani. Musel uznat, že se dětem práce daří. Jak si skvěle rozumí, pořád se něčemu smějí a vůbec mě nepostrádají, napadlo ho. Přemýšlel, čím to je. Ještě sedátka, připomněla Verunka a opřela se o jeden z obřích špalků. Byl těžký, ale holčička to nechtěla vzdát. Napřela síly a špalek se skutečně rozběhl. Dokonce se kutálel mnohem lehčeji, než očekávala. A stejně tak druhý, třetí, čtvrtý. Ten den se dětem prostě dařilo. Nářadí bylo vždycky na svém místě, dvířka přestala vrzat. Objevily se věci přímo stvořené pro jejich přístřešek. Oprýskaná polička, starý věšák, vyšívaný ubrus. Jak to, že si jich dříve nevšimli? Myslím, že jsme hotovi,

řekl Michal. Všichni přitakali a zálibně si prohlíželi společné veledílo. Zítra to oslavíme, navrhla Klárka. A oslavili. Holčičky připravili velkolepou hostinu. Skládací stoleček, kde se vzal, tu se vzal, se prohýbal pod pampeliškovou polévkou, sedmikráskovým džusem, fialkovou limonádou, smaženými pupeny s maceškovou omáčkou, salátem z trávy a jitrocelovým pudinkem. Byla to krása. Kdyby tu byl Max, ten by koukal, vzpomněla si Klárka a všichni přikývli. Já jsem tady, na rozhledně, řekl Max tiše. Odpověď nečekal. Dny ubíhaly a Max byl pro děti pořád neviditelný. Přesto měl pocit, že k ním patří víc než kdykoliv předtím. Bylo to zvláštní. Nikdo ho neokřikoval, nikdo od něj neutíkal. Věděl o všem, co děti podnikali, čemu se smáli a na co se těšili. Bavil se tím, jak překvapeně zírají na košík třešní, který pro ně natrhal. Těšilo ho, jakou radost měla Verunka, když na poličce objevila dávno ztracené zrcátko. V noci se nad městem přehnala bouřka. Max nemohl dospat. Bál se domyslet, jaké škody mohla vichřice na zahradě napáchat. A skutečně, větrná smršť se s bunkrem nemazlila. Max vylezl na strom a přitáhl povolené cípy střešní plachty. Dvířka vsadil zpět do pantů a pozbíral plechové kbelíky, venkovní sedátka. Zrovna když přesazoval macešky z rozbitých květináčů, ozvalo se mu za zády. Je, Maxi, kde ses tu vzal? Ty ses postaral o macešky. Kde jsi byl tak dlouho? Už jsme si mysleli, že ses ztratil. Já, řekl Max, když se ujistil, že děti mluví opravdu na něj, a blaženě dodal. Nestratil. Myslím, že jsem se naopak našel.

0: vtipk. Víš, proč má datel zobák?
1: Aby datloval.
0: Aby netloukl hlavou do stromu.

0: Rytíř podvazkového řádu. Před Kilimandžárem už čekal kudla Dederon. Ukáž! Vtáhl Hihlíka dovnitř. Popadl igelitku a obsah vysypal k ostatním licháčům, ukradeným už předtím v Číňanově krámku.
1: Věřil jsem, že to dokážeš, řekl a svolal celý svůj gang. Mládenci, zatleskejte našemu novýmu parťákovi. Ať žije Hihlík!
0: Všichni až na Tulamora juniora zatleskali a chtěli si s ním podat ruku.
1: Kamarád Hihlík splnil přijímací zkoušku a bude pasován,
0: zvolal Dederon. Najednou se celý proměnil. Vypadal slavnostně a mluvil spisovně. Lichožrouti se rozestoupili do půlkruhu kolem barového pultu. Na něm Hihlík stál a nevěděl, co ho čeká.
1: Poklekni,
0: vyzval ho Dederon. Hihlík poslechl. Dederon držel plechový tác, na kterém se tu roznášely půl litry piva. Teď na něm spočívala nějaká starodávná punčocha se stříbrným podvazkem. Tác položil před klečícího Hihlíka.
1: Polipi,
0: přikázal. Hihlík poslechl. Dederon tác s punčochou ukradenou z muzea údajně připatřila slavnému pirátovi séru Francesi Drakeovi, opět pozvedl a pravil.
1: Slavnostně tě pasuji na rytíře podvazkového řádu kudly Dederona.
0: A udeřil tím tácem Hihlíka do hlavy. Hihlík si oddechl. Má to za sebou, ani to moc nebolelo.
1: Teď se postav a ukaž mi levé ucho.
0: Dederon mu dvěma prsty ucho řádně promnul a druhou rukou mu probodl lalůček mocným spínacím špendlíkem. Hihlík jen sykl. Věděl, že bolest nesmí dát najevo.
1: Tento špendlík tě spíná s námi všemi,
0: zvolal Dederon a hned na to se ti vychrtlí ošpendlíkovaní lichožrouti kolem Hihlíka radostně srotili. Teď už se k němu přišoural i Tulamor junior. Každý kromě Hihlíka by poznal, jak žárlí. Ani Dederonovi to neuniklo.
1: Co vy dva? Tváříte se jako spiklenci a přitom jste bratranci,
0: zašklebil se. Nečekal na odpověď a vedl je do komory se železnými dveřmi. Ze zaprášené skřínky vytáhl to, na co Hihlík nejvíc čekal. Váček s amuletem. A sám mu ho pověsil na krk. Hihlík to přijal zdánlivě bez zájmu. Víc ho zaujaly prázdné igelitové pytle v koutě. Z ničeho nic do nich začal strkat všechny ponožky, které tu byly všude rozházené. Dederon na to nevěřícně zíral.
1: Co to děláš?
0: Zeptal se až po chvíli.
2: Bratránek tu uklízí. On je takhle vychovaný.
0: Chechtal se Tulamor junior.
3: Klídek! Dělám tu místo pro další.
0: Utrousil Hihlík na půl pusy a cvrhnul do špendlíku, i když to trochu bolelo.
1: Líbíš se mi čím dál víc, pochválil ho kudla. Místo to budeme brzo potřebovat.
0: Na co, šéfe? Zeptal se Hihlík.
1: Čekáme přece výkupný.
0: Odpověděl Dederon a Hihlíka poslal pryč. Tulamora zavřel v komoře a odešel do své tajné místnosti, kam nikdo nesměl vstoupit. Potřeboval si promyslet, jaký další tah udělá v rozehrané partii s velkým šéfem. A hlavně potřeboval si šlehnout. Vytáhl z pouzdra ponoštičku a namočil ji do plechovky piva. Dneska si ten dudlík pěkně vychutná.

0: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
1: V téhleté.
0: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
1: Je, tady je na obrázku prasátko.
0: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
1: Tak čti. Mhm.
0: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Já.
0: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
1: No.
0: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Proč pak pořád ryješ v zemi?
1: Proč pak pořád ryješ v zemi?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Tak to bylo pro tebe.
1: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

Jak válčili mravenci se slony. Následující příběh vypráví o králi mravenců, který si svolal všechny své poddané, aby jim oznámil, že se bude ženit. Bylo z toho mnoho veselí. Vyhrávalo se na různé hudební nástroje, protože se shromáždil celý mravenčí národ, aby doprovodil svého krále ke svatebnímu obřadu. Právě tehdy se šel král slonů projít a uviděl planinou přecházet nesmírný dav mravenců, kterými byla pokryta celá zem. Král slonů se rozlobil, když spatřil tu záplavu a hemžení a zamrumlal. Co se tady děje, mravenci? Že se vás tu tolik sešlo? Mravenci odpověděli. Doprovázíme našeho krále a jeho slavnostní svatební průvod. Král slonů se zeptal. A který pak je váš král? Mravenci hrdě ukázali. Tam ve středu, obklopený ostatními velmoži. Ale král slonů neviděl nic, jenom mravence kmitající se po zemi a podivil se. Jak vypadá ten váš král? Nemůžu ho rozeznat. Jaký pak to je vůbec král? Vy jste všichni jenom obyčejní mravenci. Kdybych věděl, kdo je váš panovník, rozšlápl bych ho. Mravenci vykřikli. Proč ponižuješ našeho krále? I jeho stvořil Bůh. Vypadá to, že vůbec nevíš, co je to slušnost. Jinak bys takhle nemluvil. I když jsi tak obrovský, my mravenci se tě nebojíme. Slušné vystupování vzbuzuje úctu, ale hrubého jednání se nikdo nezalekne. Král slonů zlostně vykřikl. Vy darební mravenci, co vlastně chcete? Když jste opravdoví hrdinové, tak jenom počkejte. Bojovně zatroubil, vyřítil se na mravence a všechny, co mu přišli pod nohy, rozdupal. Jenom ti, co rychle utekli, unikli smrti. Když král mravenců viděl, jak král slonů zabíjí jeho nevinné poddané, ohradil se proti tomu. Králi slonů, proč zabíjíš mé poddané, kteří ti vůbec nic neudělali? Král slonů zařval. Co si to dovoluješ? Zavři hubu! Král mravenců se ale nedal. Myslíš si, když jsi veliký, že můžeš všechno? Král slonů se ještě více rozlítil. Ty mravenčí mizero, buď už konečně sticha, nebo tě rozdupu na kaši. Mravenčí král mu odpověděl. Velký a statečný králi slonů, když chceš s námi bojovat, budiš. Nech tě po tvém, ale žádám tě o týdenní odklad. Král slonů se rozesmál. Ty mravenče jeden, souhlasím nejen s týdenním, ale třeba i s tříměsíčním odkladem. Když se dohodli, že boj začne za týden, vrátil se král mravenců domů, aby shromáždil všechny své poddané, kteří se rozutekli na všechny strany. A sešli se všichni, malí i velcí, staří i mladí, zkrátka všichni. Král jim přikázal, aby vyhloubili uprostřed pláně jámu. Když byla jáma hotová, vrátili se mravenci domů a oznámili králi, že je jeho rozkaz splněn. Král se vybral se všemi svými poddanými na bojiště. Bylo jich tolik, že byla celá planina černá. Také král slonů svolal všechny své poddané a zem nebylo vůbec vidět pro velké množství sloních těl. Když přišel na planinu, zvolal. Bídný králi mravenců, lhůta 7 dnů právě uplynula. Kde pak se ukrýváš? Král mravenců odpověděl. Čekám pouze na tvoji výzvu. A až mě budeš chtít napadnout, počkám tady na tebe. To zaslechl jakýsi opičák. A hned se vydal za králem mravenců a zeptal se. Proč chcete válčit se slony? Král mravenců mu všechno vyprávěl, jak slon jeho podané urážel, jak po nich začal dupat a zabíjet je a jenom ti, co stačili utéct, se zachránili. Opičák se vydal ještě za králem slonů. Proč chceš bojovat s mravenci? Co pak nám šejk, vládce pralesa Pelandok nenařídil, abychom mu hned dali na vědomí, jestliže se přihodí něco mimořádně dobrého nebo zlého?
Proč si tedy vyhlásil válku mravencům a neoznámil si to šejkovi vládci pralesa? Král slonů to uznal, obrátil se ke svým poddaným a oznámil jim, že půjdou složit poklonu šejkovi vládci pralesa. Po krátkém putování došli k místu, kde šejk sídlil, a král slonů mu ihned vzdal hold a sklonil před ním hluboko hlavu k zemi. Pelandok ho přátelsky oslovil. Co pak tě přivedlo, že jsi se objevil před mojí výsostí? Veličenstvo, odpověděl král slonů. Přišel jsem k vám, neboť se hanbím, že mě mravenec vyzval, abych s ním bojoval a použil přitom mnoho urážek a hanlivých slov. Mravenec je velmi troufalý, že chce s tebou bojovat, poznamenal šejk vládce pralesa. Ale když už je tomu tak, shromáždím svůj doprovod, abych viděl, jak budeš bojovat s mravenci. Zítra vyrazíme. Druhý den se Pelandok vydal na cestu. Seděl přitom na bílém nosorožci a všichni jeho poddaní obyvatelé džungle ho doprovázeli. Po krátkém putování přišli na kraj pláně. A tady se Pelandok zastavil a s ním i všichni jeho poddaní. Králi slonů, zvolal, vyšleme jako posla ke králi mravenců kozu. Pelandok oslovil kozičku. Sestro moje, jdi k tomu nerozumnému králi mravenců a řekni mu, že tě posílá šejk vládce pralesa, pán všech obyvatel džungle. Koza se hluboce uklonila a odešla vyhledat krále mravenců. Když k němu přišla, mravenčí král ji přátelsky oslovil. Kozo, kozičko, odkud přicházíš a co tě k nám přivádí? Koza odpověděla. Přicházím k tobě z rozkazu šejka vládce pralesa. A potom mu oznámila všechno, co mu Pelandok vzkázal. Když mravenčí král vyslechl sdělení kozy, vyšel ven se svými ministry a spatřil, že se na bojišti sešly četné zástupy obyvatel džungle. Mravence to velmi překvapilo a začali se zdvořile vyptávat svého krále. Veličenstvo, proč se obyvatelé džungle sešli uprostřed roviny s králem slonů? Chtějí nám snad zase ubližovat? Král mravenců nařídil. Velitelé mých vojsk, jděte se zeptat obyvatelů džungle, proč přišli na tuto pláň. Mravenci odešli a první, koho potkali, byl král lvů. Pozdravili ho. Veličenstvo, spravedlivý králi, náš král nás vyslal, abychom se zeptali, proč jste sem přišli. Král lvů odpověděl. Zatím to nevím, ale uděláte nejlépe, když se obrátíte přímo na šejka, vládce pralesa. Mravenčí ministři se zeptali. A kdo je ten šejk? Král lvů se podivil. Vy to nevíte. Vládcem je tamten, co sedí na hřbetě bílého nosorožce. On je pánem všech obyvatel džungle. Mravenčí ministři se rozhlédli a spatřili bílého Pelandoka sedět na hřbetě bílého nosorožce. Bradu a vousy měl celé bílé. Pomysleli si, ten nosorožec je ale blázen, že nosí toho starého jelínka. A vydali se na cestu. Když stanuli před Pelandokem, oslovili ho. Veličenstvo, přišli jsme, abychom se dozvěděli, proč jste přišel na toto bojiště. Náš král nám přikázal, abychom zjistili, proč jste zde shromáždil všechny obyvatele džungle. Vládce pralesa se dotazu nedivil. Můžete oznámit svému králi, že chci vidět boj mravenců se slony a na vlastní oči se přesvědčit, kdo bude poražen a kdo zvítězí. Mravenčí ministři vyslechli odpověď, vzdali Pelandokovi hold a vrátili se zpět ke svému králi. Veličenstvo, šejk vládce pralesa ti vzkazuje, přišel jsem sem, abych viděl, jak se váš král utká s králem slonů a stal se svědkem toho, kdo vyjde z boje jako vítěz a kdo bude poražen. Toto ti vzkazuje šejk vládce pralesa. Mravenčí král vzkaz vyslechl a trochu nevěřícně se zeptal. Páni ministři, nebyl tam s králem slonů také nějaký člověk? Ministři odpověděli. Člověk ne, veličenstvo. Člověka jsme tam neviděli. Pouze bílého Pelandoka. Král mravenců se na chvíli zamyslil a potom řekl.
Páni ministři, vydejte se ještě jednou ke králi slonů a požádejte ho, aby mi povolil ještě 2 dny odkladu. Teprve potom vytáhneme do boje. Ministři se hned vydali ke králi slonů a řekli mu: Mocný králi, náš král tě žádá ještě o další 2 dny odkladu a potom vytáhne do boje. Král slonů souhlasil. Dobře, ale řekněte svému králi, aby si pospíšil, neboť svědkem mého boje s vaším králem chce být sám šejk, vládce pralesa. Ministři se vrátili ke svému vladaři a přednesli mu slova krále slonů. Tehdy mravenčí král přikázal svým ministrům, aby se v předem vyhloubené jámě shromáždili všichni mravenci. Pak se do jámy nahrnuli všichni mravenci, od obyčejných černých a červených až po mravence jedovaté. Bylo jich tolik, že se jejich množství nedalo ani odhadnout. Druhý den, když vypršela lhůta a slunce právě vycházelo, se šejk vládce pralesa zeptal: Kde pak jsou ti mravenci, že ještě nepřicházejí? Král slonů se naparoval: Když nepřijdou, bez milosti spustoším jejich město a zabiju jejich krále a celou jeho rodinu. Ale v tom okamžiku přicházel mravenčí král s celým svým doprovodem. Šejk, vládce pralesa, varoval krále slonů, aby bojoval ze všech sil, jinak bude poražen. Za chvíli se mravenci seřadili na protilehlé straně jámy a hlasitě volali: Velký a silný králi slonů, který si tak odvážný a statečný, pojď sem a my ti ukážeme. Král slonů se rozuřil, bojovně zatroubil a vyřítil se na mravenčího krále, jehož doprovod už čekal v jámě. Král slonů o jámě nevěděl a spadl do ní. Mravenci mu hned nalezli do chobotu, jiní do uší a do očí a začali ho kousat a štípat. Ve všech pórech, ve všech záhybech sloní kůže se hemžili mravenci, obyčejní černí a červení a jedovatí. Král slonů řval bolestí a válel se v jámě. Už si nevěděl rady. Mravenci vyrazili vítězný pokřik a také všichni obyvatelé džungle zavískali radostí, když viděli, že král mravenců přemohl lstí obrovského krále slonů. Král slonů brzy zahynul, neboť 100 000 mravenců ho uštípali k smrti. Takový byl příběh velkého krále slonů, kterého zabili malí mravenci. Šejk, vládce pralesa, se potom obrátil ke všem přítomným. Tak to dopadne, když podvádíme a křivdíme tvorům božím. Přestože jsou mravenci mnohem menší než my, nepodceňujme je. I malí tvorové jsou odvážní a velmi stateční. Ale mravenci nejsou dost bystří, abychom je nemohli potrestat za lest, s jejíž pomocí zahubili slonního krále. Jděte a nazbírejte suchou trávu a klestí se suchými listy a zasypejte jim jámu. Pak vše zapalte a tak bude váš bratr, král slonů, pomstěný. Obyvatelé džungle se na rozkaz svého vládce vydali sbírat suchou trávu a klestí, naházeli ji do jámy a zapálili. Mravenci, kteří byli v jámě, buď zahynuli, nebo se dali na útěk. Viděli, že si znepřátelili svým lstivým chováním všechny obyvatele džungle a snažili se uchýlit do bezpečí. Vlezli do všech skalních skulin, do dutých stromů. Každý hledal bezpečí tam, kde se dalo. Takový osud stihl mravence. Šejk, vládce pralesa, pak promluvil: Takto jsme naložili s mravenci, protože spáchali křivdu na králi slonů tím, že mu nastražili past, do které spadl. Nevíte, zahynuli všichni mravenci, co byli v jámě? Král lvů odpověděl: Asi polovina je mrtvá, polovina stačila utéci. Bratři, vraťte se do svých domovů a vždy nejdříve přemýšlejte o všem, co hodláte vykonat, řekl šejk vládce pralesa Pelandok. Nedopouštíte se nikdy více ani křivdy, ani osočování, ani zrady jeden proti druhému, velký proti malému. Je třeba, abyste dbali mé rady, protože svárlivost a osočování neujdou odplaty. Toto byl poslední příběh chytrého jelínka Pelandoka, který ještě dlouho vládl
všem obyvatelům malajské džungle.

0: si, kde jste kdo? Sfukovala jsem jako stupnice. Totiž studovala jsem jako studnice. Budete zívat. Zírat. Halo. Mám svetýrek. Odlitek. Oříšek.
1: Ahoj, Justýno.
0: Ahoj. Ahoj. Ve skříni? Vy jste ve skříni? Co tam pro pindáčka děláte?
2: No pro pindáčka jsme tam tedy nedělali nic. To no, pindáčka ne.
0: Pro krindáčka jsem řekla.
2: Neřekla, řekla si pro pindáčka.
0: A ty to schválně zaloudáš. Zamlouváš. No, vy jste si tam tedy přede mnou schovali.
1: Ne.
2: No.
0: Aha. A teď jste celý kyselý a uletěli vám včely a koukáte jako sůva z nudlí.
2: Sůva, co sůva? Aha, oříšky, oříšky.
0: Rampiky, ne z oříšků, z nudlí.
1: Ale ta sůva z nudlí je ten oříšek, ne?
0: Co to plácáte? Párkrát jsem vás tu nechala samotné a vy pak hned místo vítání v sutýny, Justýny, šup do skříně. No, do skříně. A takhle tento non zvlčíte. A pak, co to říkáte, nedává si sel.
2: No co?
0: Tedyž smysl. Smysl.
2: Je dneska ve formě, Hugo. To bude něco.
1: Tak se hned nerozčiluj, Justýno, jen co si přišla.
2: Prostě jsme mysleli, že jak jsi řekla tu sůvu znudlí, že to už je ten oříšek, který máme dneska rozlousknout.
0: Aha.
1: No a... No je to tak. Tak máme hádat sůvu z nudlí?
0: Ha, ale prosím vás, na dnešek mám připraveno něco úplně jiného.
2: Jo, a mě by ta sůva zrovna docela zajímala.
1: Mě teda taky.
0: No tak pro mě, za mě, když to takhle tento nonc, tak si hádejte klidně tu sůvu. Nechám si svůj mimořádný ohnípek, oříšek na příště. Vy dva neuhodnete stejně pic, totiž nic, tak je to jedno. Tak tu sůvu.
1: No, ale Justýno, víš, co to znamená? Abychom pak na konci třeba nezjistili, že to neumíš vysvětlit.
0: Hugo, no dovol, já užívám výhradně jen slova, která bezpečně znám.
2: Co?
0: Co jsem řekla?
1: Že znáš slova bezpečně.
2: Ale
0: bezpečně, samozřejmě. Špatně slyšíš, tak se ukaž. Sůva z nudlí.
1: Sůva z nudlí.
0: No, co je to? Co? Tak víte, co to znamená? No hádejte.
2: No, já bych možná věděl.
1: Tak říkej.
2: Tak říká se to, když se někdo tváří udiveně. Jakože nevěří svým vlastním očím. Je to tak?
1: Já myslím, že ano. Máš bod, Piggy.
2: Yeah!
0: No, počkat. Body tady rozdávám já, pokud se nepletu. A tohle ani nebyl ten pravý oříšek, jen taková nástavka.
2: Co?
0: Násoska. Totiž náhražka.
1: Ale Piggy to rozlouskl správně, ne? Tak má bod.
0: No, dobře. Řekl, kdy se to slovo používá, ale neřekl, jak to celé vzniklo. Proč se to říká?
2: No, tak to nevím.
1: A já taky ne. Tak nám to můžeš říct, Justýno.
0: A dostanu bod?
1: Když my nevíme a ty budeš vědět, tak dostaneš bod. Hlavně už to prosím tě řekni.
0: Tak dobře. Neví se to.
2: Co se neví?
0: Tady je dneska zmatek, to vám povím. Každý se ptá na něco jiného. Kdo se v tom má vyznat?
2: No, říkala jsi, že se něco neví. Tak... No,
0: říkám, že se neví, jak vzniklo. Že se říká sůva z nudlí. Hledala jsem to v nejrůznějších knihách, na půdě a tak.
2: Já tomu tedy teď opravdu ale nerozumím.
1: No, Piggy, myslím, že Justýna chce říct to, že u některých slov nebo úsloví se přesně neví, proč a jak vznikla. Protože mohla vzniknout třeba tak, že se někdo, já nevím, přeřekl.
2: je... Takže Justína je výrobna na přeřekové oříčky, co?
1: A nebo jsi nějaká nová slova vymyslel a už se tomu tak pak začalo říkat. A to se pak těžko hledá. A to je asi zrovna případ sůvy z nudlí. Je to tak, Justíno?
0: No jistě, jistě. Vždyť to říkám celou houbu.
2: Co?
0: Chloubu. Budu. A dobu.
2: No,
0: dobu.
2: A hned by vzniklo, že by se říkalo, vždyť vám to říkám celou houbu, že jo?
1: No, nevím, jestli by se zrovna tohle ujalo.
2: No rozhodně by se pak těžko mohl někdo dopátrat toho, jak to vzniklo.
1: Justíno, tak mě napadá... Není možné, že se třeba jen někdo přeřekl?
0: No, jak přidřepl? Ale... Já nedřepím, stojím tu jak podloudnice v louži.
2: Cože? Podloudnice v louži? Co to znamená?
0: To jsem neřekla, Piggy. Řekla jsem komornice v kouři.
1: No, to je ovšem lepší.
0: Totiž borovice v bouři jsem řekla.
2: Máš pravdu, Hugo. Sůvu z nudlí mohla klidně vymyslet nějaká Justýnina příbuzná, no.
1: Koukáš jako sůva z nudlí. Co by to tak mohlo být?
0: Teď jsme si řekli, že se to neví.
2: Už to mám. No. Koukáš jako sůva z nudlí. Mohlo být původně třeba sundáš sako za dva štrůdly.
1: nebo Ondráš volá fůra uhlí.
2: Koumáš jájo za nůž stulí.
0: A vy jste se zbráznili. Zbláznili. Takže pánové, abychom to uzavřeli, mám bod. A hotovo. A příště bych si s olovením... S dolovením. Totiž s dovolením takovéhle vaše tento nos hračičkování vyprosila, ano? Budete se soustředit, protože ten oříšek, který jsem pro vás původně nachystala, to tedy... Neuklofnete. Neuhodnete. Já vám dám chytat se nějaký smůly z hublí. To suvy, nudlí. Ale Piggy, Hugo. No, to by přece věděl úplně každý. Dělat si z toho takovou tento nonc kafilérii. Amfiteátr. Ne, jak se to? Aféru. Tak je to správně. Aféru. No to snad nemáte za potřetí. Ne? Za potřetí.
2: Jasně, nemáme za potřetí dělat se smůly z hublí v kafilérii. Co jste říká?
0: Amforu. Ne. Aféru jsem řekla. No. Hugo, Piggy, vy jste vlastně neukáznění.
1: A víš, že se mi potom je vlastně stýskalo.
2: Jo, tak proč jsme museli lézt do skříně, když jsi slyšel, že jde Justína?
0: Takže je to jasné. Schovali jste se přede mnou. Já to věděla. Vy si nevážíte skutečných mazanců. Vzdělanců, že? To je tedy chování.
1: Promiň, Justíno, já jsem vůbec nedomyslel, jaká je s tebou ohromná legrace. My už to nikdy neuděláme.
2: Vážně ne, zase přijdeš, ano.
1: Prosím.
0: No, opravdu jsem tu dlouho nebyla, takže máte pravdu. To se naladí, napraví. Ode dneška tu budu smažená, pražená.
2: Co?
0: Vlastně, jak se to, pečená, vařená, tak? Když jinak nedáte.
2: To jsme moc rádi.
0: No jo, Piggy. No, ty kuličko jedna. No.

0: Pepík. Nemocnice je nemocnice. Když se tam člověk dostane, hned se začne bát. Neví totiž přesně, co mu je. A neví, co s ním budou dělat. Taky neví, kdy ho pustí domů a jestli se uzdraví. Leží v pyžamu v posteli, kouká do stropu a je mu ouvej. Jako třeba Pepíkovi. Když Pepíka přivezli do nemocnice, ani o tom nevěděl. Ujížděl velkou rychlostí houkající sanitkou, které všechna auta uhýbala z cesty. Jen co poprvé otevřel oči, uvědomil si, že ho strašně bolí hlava. Vůbec nevěděl, kde je, a všechno se s ním motalo. Do očí mu svítilo ostré světlo a z toho světla vystupovalo několik hlav v zelených čepicích. Vypadali jako mimozemšťani. A Pepík si pomyslel, že je nejspíš na Marsu. No prosím, už kouká, řekla jedna hlava. Ale trvalo to, co? Zasmála se druhá. Dobrý den, pane, tak jak se máme? Ptala se třetí a čtvrtá hned utěšovala. To bude dobrý, my tě dáme dokupy. Pepík si hlavy podezíravě prohlížel. Oči byly trochu člověčí, ale pusu neměli vůbec. Dolní část obličeje jim zakrývaly zelené roušky. Třeba mají v hlavě místo pusy jen díru, otřásl se chlapec. V zápětí zjistil, že nemůže hýbat nohou a že ho bolí celé tělo a hlavně ta hlava. I nos se mu zdál trochu divný. No tě pic, pomyslel si. Asi mě předělávají. Za chvíli ze mě bude taky Marťan. A máma mě ani nepozná. Nadzvedl opatrně ruku a viděl, že je úplně zelená.
1: To koukáš, co? Jsi zelenej jak Marťan.
0: Komentoval to další hlas. A Pepík věděl, že se nemýlil. Sebral všechnu odvahu a vypravil ze sebe. A vy jste hodní, Marťani? Zelené hlavy se rozchechtaly.
1: To víš, že jo,
0: ujišťovali ho. Ale Pepík jim moc nevěřil.
2: Ale jsi statečnej, to ti teda povím.
0: Pokračovala jiná Marťanka a píchla mu injekci.
3: Ty jsi musel letět takových 5 metrů.
4: Já letěl? Raketou?
0: Divil se Pepík.
1: Kde pak raketou? Letěl z pohlavě, z kola.
4: Z jakýho kola?
0: Žasl Pepík a představoval si nějaký vesmírný satelit.
4: Z velkýho?
1: Z jízdního.
0: Vysvětloval ten, co stál u hlavy, ale Pepík nechápal. Vůbec si nepamatoval, že spadl z kola. Nepamatoval si vůbec nic. To se někdy stává, když se člověk uhodí do hlavy. Po chvíli přemýšlení poznamenal.
4: Se divím, že se tady dá dýchat, že je na Marsu kyslík.
1: Kyslíku tu máme dost, ty mudrlante. Za chvíli ti ho dám.
0: A teď už počítej do 10. Než napočítáš, tak už budeš spát.
4: Spát? Ale mě se ještě nechce,
0: bránil se Pepík.
4: A jak dlouho vy, Marťani, vlastně spíte? Kolik hodin?
0: Nikdo mu neodpověděl. Všichni měli spoustu práce.
1: Takže Pepík začal poslušně počítat. 1

0: letěli. Viděli všechno z výšky. Mars byl celý červený. Nikde žádné stromy, jen hory a krátery.
1: Je pěkný počasí, vykoupem se.
0: Lákal Pepíka Marťánek a to už prolítli horkým jezírkem. Pepík jen tak stačil zadržet dech.
1: Chy, chy, chy. A ještě jednou.
0: Chechtal se Marťánek a tentokrát se vnořili do ledového jezírka. Vrrr, vyrazil ze sebe Pepík.
1: Moc otužilý nejsi, hošánku.
0: Zašklebil se jeho zelený kamarád.
1: Zkusíme něco mezi.
0: Za malou chvíli přistáli u zelených vodopádů, kde byla voda tak akorát. Létali teď skrz vodopád sem a tam a výskali přitom. Když je to přestalo bavit, zelená ručička vytáhla Pepíka zas nad oblaka a Pepík viděl jen špičky hor, které čněly nad mraky. Sem tam to z některé hory kouřilo.
2: To jsou sopky?
0: Divil se Pepík.
1: Kde pak sopky?
0: Vyprskl pobaveně Marťánek.
1: To naše mámy vaří oběd. Máš hlad? Zvu tě.
0: Dodal.
2: Tak jo,
0: zajásal Pepík a to už se snášeli k jedné kouřící hoře.
1: Mamí, vezu návštěvu.
0: Volal Marťánek a na ta slova z jednoho otvoru ve skále vykoukla zelená hlava v červeném šátku. V zápětí vyšla ven Marťánkova máma v zástěře a s vařečkou v ruce.
3: A heleme se, člobrda,
0: řekla a zvědavě si Pepíka prohlížela.
3: Tak pojď, si celý bledonký, potřebuješ mňamulo, po něm pěkně zezelenáš.
0: Usmála se a spiklenecky na Pepíka zamrkala. Vešli do marťanského domečku. Všude blikala světýlka, jako když se člověk ocitne mezi spoustou vánočních stromečků. Pepík se chvíli rozhlížel a pak uviděl něco jako sporák. Z něhož vyletovaly barevné blesky. Mezi jiskřivými výboji se vznášely zelené palačinky. Marťánkova máma popadla jakousi svítící tyč a začala palačinky napichovat a točit s nimi.
4: Chuťá, puťá!
0: Povzbuzovala je a malý Marťan hned vyskočil a napíchl si jednu palačinku na ukazováček. Pěkně to zajiskřilo. Pepík to po něm zopakoval a taky mu to pěkně zajiskřilo. Točili zelenými palačinkami na ukazováčku a zubili se na sebe. Tak co, jak vám chutná mňamulo? Ptala se máma.
1: Žůžo, žůžo!
0: Olizoval se Marťánek a Pepík se přidal.
2: Mňamulo je mňamózní.
4: To si budu pamatovat, usmívala se máma. Moje mňamulo je mňamózní.
0: Pepík zblajzl další palačinku a zapil to zeleným nápojem, co mu podala máma Marťanka. Najednou se mu chtělo hrozně spát.
1: Hajaja,
0: zeptal se ho Marťánek a Pepík přikývl.
3: Hajaja, hajaja.
0: Ze snu Pepíka vytrhl až jemný hlas mámy. Jozívku, prober se, už to máš za sebou. Otevřel oči a divil se.
2: Tak já nejsem na Marsu, mami.
0: Máma se usmála.
4: Kde pak na Marsu? Jsi v posteli, v nemocnici. Sletěl jsi z kola a pořádně ses vysekal. Přinesla jsem ti ty tvoje časopisy.

0: si o vesmíru a o mimozemšťanech, aby ses nenudil. Pepík si přitáhl časopisy k sobě a úplně zapomněl, že ho něco bolí.
1: Mami, až přijdem domů, musíš mi udělat mňamulo.
0: Jedl jsem ho na Marsu
1: a je vážně mňamózní.

0: Alenka dostala nové kolo. Objede poprvé dům a volá.
1: Tátí, bez šlapání.
0: Objede dům podruhé a volá.
1: Tátí, bez držení.
0: Objede dům potřetí a volá.
1: Tátí, bez žubů. Chudinka holčička, chce to opatrně, víš?
0: Asi málo brzdila.

Peřina. Byla jednou jedna peřina. Na první pohled byla docela normální, čtyři rohy a velké břicho. Jenom jednou věcí se od ostatních peřin lišila, jenomže to jste mohli poznat, až když jste si pod tu peřinu vlezli. Ten, kdo to udělal, tak za vteřinku vyskočil z postele a klepal se ještě pěkně dlouho potom zimou. Ta peřina oproti jiným normálním peřinám totiž vůbec nehřála. Naopak, když jste si pod ní lehli, měli jste pocit, že místo peřiny ležíte pod kusem ledu. Co s takovou peřinou? Peřina je na světě přece proto, aby nás od chladu ochraňovala a ne, aby naopak zimu na nás přenášela. Nebylo proto divu, že v té rodině, kde tu peřinu měli, nechtěl pod ní nikdo spát. Malý Kuba, který si pod ní jednou večer omylem vlezl, se ráno probudil skoro celý zmrzlý. Hned potom ho začalo bolet v krku, dostal rýmu, zápal plic a byl dlouho, dlouho nemocný. Ta peřina musí z domu, řekla maminka. S tou peřinou už začíná jít o život, podotkl tatínek. A bylo rozhodnuto. Peřinu vzali a protože nevěděli, kam s ní, a také možná proto, že bydleli nedaleko zoologické zahrady, odnesli ji tam. Peřinu zaměstnanci zoologické zahrady umístili do prostorné voliéry a na voliéru dali informační cedulku s nápisem Peřina obecná, studený druh. Výskyt v jiné části světa nebyl zaznamenán. Pravděpodobně pochází z doby ledové. Peřině se v zoologické zahradě moc líbilo. Za prvé jí dělalo dobře, že ji návštěvníci obdivují, a za druhé si mezi zvířátky našla hodně kamarádů. Nejraději měli peřinu tučňáci a lední medvědi. Za teplých letních nocí se o ní mohli poprat. Už je to tak, co jednomu vadí, tak druhému může naopak dělat dobře. Zvířatům, jako například ledním medvědům a tučňákům, je u nás v létě moc teplo, ale když si lehli pod ledovou peřinu, cítili se dobře. Skoro jako doma, kde mají studené moře a hodně ledu, na který jsou zvyklá. A tak peřina poskytovala s radostí svoji ledovou ochranu všem zvířátkům, která ji o to požádala. Nemusím vám jistě zdůrazňovat, že byla ráda, že je přece jenom někomu užitečná.

0: vesnička.
1: Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam

0: krabičku, do ní jsem si schoval brouka, děda hodí na houby do pražského podloubí. Ten brouk špírou ve víčku neustále na mě kouká. Turisté tam potají, v noci na seč čurají. Když vystrčí tykadla, mává s nima nebo točí. Nikdy nic nepřinese, houby rostou jen v lese. Vždycky je hned zastrčí, když ho cvanknou mezi oči. Chodí pořád dokola, když se vrátí, zavolá. Mám malinkou krabičku, do ní jsem si schoval brouka. Děda chodí na houby do pražského podloubí. Ten brouk špírou ve víčku neustále na mě kouká. Turisté tam potají, v noci na zeď čurají. Když vystrčí tykadla, mává s nima nebo točí. Někdy si nic někdy, nikdy nic nepřinese. Houby rostou jen v lese, vždycky je hned zastrčí. Když ho cvanknou mezi oči, chodí pořád dokola. Když se vrátí, zavolá. Mám malinkou krabičku, schoval jsem si do ní brouka. Děda chodí na houby do pražského podloubí. Ten brouk špírou ve víčku neustále na mě kouká. Turisté tam potají, v noci na zeď čurají. Když vystrčí tykadla, mává s nima nebo točí. Nikdy nic nepřinese, houby rostou len jelen jen v lese. Vždycky je hned zastrčí, když ho cvrknu mezi oči. Chodí pořád dokola, když se vrátí, zavolá. Mám malinkou krabičku, do ní jsem si schoval brouka. Děda chodí na houby do pražského podloubí. Ten brouk špírou ve víčku neustále na mě kouká. Turisté tam potají, v noci na zeď čurají. Když vystrčí tykadla, mává s nima nebo točí. Nikdy nic nepřinese.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Tak hned vzali dvě včely pytlíka pod ramena, sypali ho ven z úlu a frrr do vzduchu s ním a k řece namočit ho do vody. Jak tak letěli, ani si zvlášť nevšimli, zahledli pod sebou jakýsi deštník. Červený, puntičkovaný. Právě jí kdosi zavíral. A kdo byste řekli, že tam byl? No ovšem, černý potemník se svými kamarády. Ale to už pytlík nepoznal, protože ho včely ponořili do vody až po vršičky tykadel. Teprve, když se vraceli zase do úlu, mokrý pytlík s překvapením poznal, nad kým letí. Zatřásl se strachem a jak se zatřásl, pokropil všechny dole. Docela řádně, jako nějaký déšť. První kapka padla náhodou na krtonožku. Prší, začala hned zděšeně volat. Ale než to dořekla, potemník už otevřel deštník a také taková bláznivá chvíle to byla, než to dořekla, několik kobylek se zastavilo ve skákání, protože mysleli, že na ně někdo volá prr. Včely však jakoby nic zanesli pytlíka do úlu, on jim tam pěkně pokropil, jak se zimou třásl cestičky, a pak s ním zase letěli k vodě, aby ho znovu namočili. Ale zatím splešťule blátivá pod deštníkem přišla na to, že už neprší. A tak potemník zavřel deštník a v té chvíli spatřila krtonožka, jak nad nimi letí včely s pytlíkem k vodě. Pi, začala volat, až se všichni broučci široko daleko rozběhli schovat, protože mysleli, že někdo volá kuřata. Pytlík! Vykoktala konečně krtonožka s prstem zdviženým k nebi. Za ním zavelel potemník a všichni se hnali k řece. Ovšem pěšky. Ale než doběhli k řece, včely už dávno pytlíka namočili a vraceli se zase do úlu. Co však čert nechtěl. Historie se opakovala. Jak přiletěli nad potemníka, pytlík se nezdržel, zase se zatřásl a krtonožka jako prvé zase zavolala prší. Potemník zase otevřel deštník a bác ho. Jak měli deštník nad sebou, ztratili rozhled a už zase neviděli, kam pytlík uletěl. Jen utíkali za ním horem pádem k úlu. No, nechci vám to vykládat dlouho. Možná, že někdo z vás už musí jít spát, ale s pytlíkem tak letěli včely nad potemníkem a jeho kamarády k vodě a zase k úlu alespoň, no, 50krát. 50krát volala krtonožka pi, pi, pi, pi, pi, pi. A běželi k řece. 50krát volala pr, pr, pr, pr, pr, pr. A běželi k úlu. 50krát potemník deštník otevřel a zavřel. 50krát je pytlík pokropil. Nakonec leželi všichni čtyři na zádech a sténali únavou a kolem nich leželi všichni ostatní broučci, kteří při každém pi-pi-pi-pi-pi se utíkali schovat a zmožené kobylky, které při každém pr-pr-pr-pr-pr se zastavili i v nejprudších skocích.
1: Má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: šišlavé nevěsty. Jedna bohatá vdova měla tři dcery. Nejstarší z nich se jmenovala Dorotka, prostřední Bětuška a nejmladší Kačenka. Matka se v nich jen viděla, všecko jim dovolovala a tak si je rozmazlila, že si dcery dělali, co chtěli. Byly tak líné, že se nenaučili ani pořádně mluvit. I z řečí se mazlili a pošišlávali jedna hůř než druhá. Lidé si toho všimli. Tu a tam se někdo matce zmínil, že by měla být přísnější, ale matka nedala na dcery dopustit. A kdo je nechválil, rozlil si u paní mámy ocet. Stará kmotřička dívky často napomínala a říkala jim: holky, aspoň mluvit se naučte. Uvidíte, že se vám mládenci budou smát a nevdáte se.
1: Ale kmotřičko, bránila matka své mazánky, však oni se naučí, peněz mají dost, nač by se namáhali.
0: Dcery rostly, léta jim nestála a už byly všecky na vdávání. Matka je pěkně strojila, všude rozhlašovala, jaké jim chystá výbavy, jaké bude mít každá věno. Dívky byly dost hezké a není divu, že se brzy hlásilo pár ženichů. Mládenci přišli, matka je pohostila jako o posvícení, ale sotva dcery promluvili. Každý hoch se zarazil a už nepřišel. Tak to trvalo několik let. Matce to bylo divné, že se ještě ani jedna dcera nevdala. Radila se s kmotřičkou a nakonec přece jen uznala, že dcerám vadí jejich šišlavá, rozmazlená řeč. Napomínala dcery, aby mnoho nemluvili, přijde-li kdo na návštěvu. Ale bylo pozdě. Po celém kraji si povídali o těch šišlavých panách. Hoši nedbali bohatého věna a nikdo ostavení ani nezavadil. Jednou přijel ke kmotřičce mladý kupec z dalekého městečka. Nevěděl o ničem, zastavil se jen proto, že měl cestu kolem a protože se jeho maminka s kmotřičkou za mlada znali. Kmotřička vypravovala kupci o třech nevěstách. Kupec měl rád peníze a když slyšel, že dívky jsou bohaté, prosil kmotřičku, aby tam s ním jela. Kmotřička hned vzkázala, že přijede s ženichem. Matka přísně nakázala dcerám, aby před kupcem nepromluvili ani slova a chystala velikou trachtaci. Dcery pomáhali a od rána vařili, pekli a smažili, že byla vůně po celém domě. Dcery rády jídali slejšky i mysleli, že si ženich také pochutná. Udělali jich mísu, pěkně je zavařili v mléce, usmažili na másle a posypali čerstvým tvarohem. Když byl oběd hotový, všecky tři dcery se oblékly do svátečních šatů, seděly ve světnici a matka je napomínala, aby mlčeli. V poledne přijela kmotřička se ženichem. Matka je pěkně uvítala a hned je vedla do světnice. Dcery se poklonili, ale žádná nepromluvila ani slova. Matka je omlouvala, že jsou stydlavé, že nikam nepřijdou a nejsou zvyklé na návštěvy. Kupci se dcery líbili, ale hlavně se mu líbilo, když viděl, že to je zámožný dům. A nic mu nevadilo, že pany nemluví. Matka vykládala s kmotřičkou, dcery mlčely, ženich se po nich po očku díval a mlčel také. Najednou skočila kočka na pec k míse, kde byly slejšky, a pustila se do nich. Kačenka to viděla, bála se, aby si toho ženich nevšiml, a vykřikla.
2: Maminko, kotka, tjátka, tjejtky!
0: V tom si vzpomněla, že nemá mluvit. Zapálila se a bylo jí do pláče. Prostřední dcera Bětuška viděla, že se matka mračí, i napomenula sestru.
2: Katenko, nic!
0: Matka se na ní zostra podívala. Bětuška se zarazila a za chvilku se tiše vytratila ze světnice. Nejstarší Dorotka byla ráda, že si nezadala. Myslela, že si ji kupec vezme, protože neslyšel, že také šišla. I nezadržela se a řekla matce.
2: Dobře, ze sem nic nezejkla, aspoň jsem se nepodzejkla.
0: Kupec byl najednou jako na trní. Matka to chtěla všechno zamluvit, vyptávala se ho, jak se mu daří s obchodem, a za chvilku všichni zasedli k obědu. Jídel bylo mnoho, všecko bylo dobré a ty nešťastné slejšky ani nepřišly na stůl. Matka nutila hosta do jídla, nalévala mu piva, vína. Potom i kmotřička vypravovala, jak jsou dcery skromné a co dostanou, ale nic to nepomohlo. Ženich se najedl, napil, po obědě poseděl, poděkoval za pohoštění, dal zapřáhnout a odjel s kmotřičkou. Cestou jí řekl, že by raději chodil po světě se žebráckou mošnou, než by si vzal takové šišlavé nemehlo. Matka naříkala, hubovala, proč dcery nemlčely, ale ženich se nevrátil a dcery se nevdali.
3: Jendo, nemohl by sem sníst tu žížalu?
4: Nemohl. Sníst žížalu není důkaz odvahy. To je akorát důkaz, že si čuně. Vendelíne, pojď. Adámek.
5: Jo.
4: Na. A ode dneška smí nahrát jen ten, kdo se podepíše v hladomorně. Jasný?
6: Jasný.
4: Běžte.
3: I křestní.
4: I křestní.
3: Já nevím, proč jsme se nemohli jít podepsat ve dne.
5: Ve dne to není ono, ve dne se tam pasou kozy. Přidej.
3: A v noci co?
5: Co v noci co?
3: Co se tam děje v noci nenormálního?
5: Nenormálního nic, normálně tam straší.
7: Krásně je na horách. V neděli večer otočila Káťa kalendář a tam uprostřed příštího týdne stálo černé na bílém. Pololetní prázdniny. Hurá, pojedeme na hory, lítala Káťa po pokoji jako meteor. Já už se šíleně těším, taky se už tak šíleně těšíš. Škubánek seděl na koberci a drbal se packou za uchem.
8: Na horách jsem ještě nikdy nebyl. Tak nemůžu vědět, jestli se mám těšit nebo ne.
7: Než se vrátím zítra ze školy, připrav seznam, co si vezmeme sebou. Když se druhý den Káťa vrátila domů, podal jí Škubánek hrdě velký list linkovaného papíru. Stálo na něm: seznam potřeb na hory. Za prvé špekáčky, za druhé špekáčky, za třetí špekáčky.
2: Nic jiného tě nenapadlo?
8: Ještě bychom měli mít lovecký salám, kdybychom se setkali s medvědem, a trvanlivý salám, kdyby nás zasypala lavina.
2: A co takhle třeba lyže?
8: Úplně jsem zapomněl. Mluv, ty musíme koupit nejdřív.
7: Škubánek si hrdě vykračoval domů s červenými lyžemi na rameně. Na plotě ležel kocour Luciáš a hned byl samý zájem.
6: Mňaucta, snad nejedete na hory, mládeži, mňau.
2: Zítra ráno pošlem ti pohlednici se sněhem, slibovala Káťa.
7: Konečně seděli ve vlaku a Škubánek hned rozbalil první špekáčky.
6: Dobré chutnání, sportovci, mňau!
7: Ozval se v rohu kupé za novinami známý hlas. Nebyl to nikdo jiný než kocour Luciáš osobně.
6: Mňau, rozhodl jsem se, že pojedu taky. Mňau, co v Praze o prázdninách, že?
7: Cesta rychle uběhla a už tu byla zastávka, kde se z vlaku vysypali všichni lyžaři. Sluníčko svítilo a sníh jiskřil, až to přivíralo oči.
2: Krásně je na horách,
7: zahalekala Káťa a Škubánek se radostí rozštěkal. A co teprve, až si vzali lyže, Káťa už byla na horách potřetí, ale Škubánek se nestačil divit. Vůbec nemusel běžet, ani zvedat, ani střídat tlapky a přitom se řítil z kopce rychlostí přímo kosmickou. Chyba ovšem byla, že ty lyže byly naprosto neposlušné a jezdili si, kam se jim chtělo. Nejraději si to namířili rovnou do lesa nebo do potoka. Jednou dokonce na střechu horské boudy. Ještě štěstí, že to byla bouda záchranné služby. Za oknem stál strejda Bernardín a dalekohledem pozoroval svěřený úsek. Jak viděl Škubánka, který zahučel ze střechy rovnou do závěje, pověsil si honem na krk soudek s rumem a běžel dávat první pomoc. Vyhrabal ho a dovezl na svém skibobu přímo ke Kátě.
9: Toho pejska si radši hlídejte, slečinko. Hory mají svá nebezpečí, která nesmíme podceňovat. A zvlášť letos, neslyšeli jste, že tu řádí jety?
2: Co je to za zvíře?
7: Zajímala se Káťa.
9: Kde pak zvíře? Jety je sněžný muž. Něco mezi krakonošem a lavinou, vysvětloval Bernardín. Minulý týden zboural dvě horské boudy, překousl na silnici sněžný pluh i s řidičem a nakonec spolknul motor od lanovky. Teď strašně vrčí, ale to je štěstí, můžete ho aspoň slyšet. Dřív se totiž připlížil nepozorovaně a bylo po vás veta, poroučila se horská služba.
7: Druhý den ráno někdo zaťukal na dveře pokoje. Na prahu stál vepřík, koza a husa. Vepřík, který tříčlenou delegaci vedl, se zdvořile uklonil.
10: Vážená slečno, jménem karnevalového výboru spolku drobného hospodářského zvířectva na rekreační boudě Jitřenka, dovoluji si vás požádat, abyste přijala funkci rozhodčí při volbě nejlepší masky lyžařského karnevalového odpoledne.
7: Káťa přijala jmenování důstojně, ale když za zvířátky zapadly dveře, nebyla k zadržení.
2: Teď se musíme ukázat, Škubánku. Uděláš si nejkrásnější a nejvtipnější masku.
8: Tak dost, zlobil se Škubánek. Já jsem tu kvůli serióznímu sportovnímu tréninku a nebudu nikomu dělat maškaru. To je zábava leda pro kočku.
6: Já ti dám pro kočku,
7: šklebil se Luciáš pod fousy.
6: To bude zábava pro kocoura a kapitální, mňau, to si piš.

0: Nadešlo sobotní odpoledne. Na cvičné louce byla malá tribuna a na ní pod girlandami a lampiony trůnila Káťa po boku předsedy Vepříka. Káťa byla ve špatné náladě. Doufala, že přece jenom Škubánka přemluví, ale ten se nedal. Hudební skupina Ledňáčci začala hrát a na louku vjela první maska. V Kátě hrklo.
1: Vždyť je to Škubánek!
0: Ale byl to jen křeček za Škubánka maskovaný. Předváděl všelijaké krkolomné pády a komické jízdy pospátku. Diváci se smáli a tleskali originalitě nápadu. Jen Kátě to nepřipadalo příliš vtipné a tvářila se kysele. Vepřík už ohlašoval další masku. K úžasu diváků to byl zase Škubánek. Měl sice nepřiměřeně dlouhý krk a na nohou kopítka, což svědčilo o tom, že je to nejspíš kozel. Kozel Pepa. Ještě nestačil obět kolo a už se na louce objevil další Škubánek. A další a další. Malí, velcí, tlustí, tencí, samí Škubánci. Publikum už ani netleskalo a někteří dokonce pískali. Ačkoliv bylo 10:00, Káťa se spotila hrůzou. Jen kocour se šklebil. Plán se mu zdařil. Každý mu sedl na vějičku, že jako Škubánek bude mít u Káti jedinečnou šanci na výhru. A to už se ozval Vepřík.
2: Prosíme rozhodčí, aby vyhlásila nejlepší masku.
0: Káťa upadla do rozpaku.
1: Co mám dělat, když jsou všichni stejní?
0: V tom se ozvala fanfára a na louku vjelo 7 maličkých trpaslíků zapřažených do saní s rolničkami. Na saních seděla Sněhurka a posílala polibky na všechny strany. Ledňáčci začali pohotově hrát. Hej ho, hej ho, a trpaslíci jdou. Diváci propukli v jásot a volali: první cena, první cena. Sněhurka si nadzvedla masku a rošťácky mrkla na Káťu.
1: Vždyť je to Škubánek,
0: vykřikla Káťa a Vepřík mu slavnostně pověsil na krk věnec špekáčků. Škubánek si musel znova nasadit masku, všichni ho fotografovali a za zvuků pochodu jel čestnou jízdu po louce. Každému z trpaslíků hodil jeden špekáček a ti jej spolkli jako malinu. Vodeť ne, vždyť to nebyl nikdo jiný než maskované myši a to bylo něco pro ně. Vítězství je tak rozjařilo, že se pustili z kopce tryskem. Ale to byla chyba. Saně nabrali takovou rychlost, že myši před nimi nestačili utíkat, pustili opratě a ducha přítomně naskákali do závějí u cesty. Jen Škubánek Sněhurka se řítil sám na saních rovnou se sjezdovky. Náhle uslyšel podezřelé vrčení, jako by proti němu za nejbližší zatáčkou supěl traktor. Vrčení sílilo, Škubánek zavřel oči a čekal náraz. V tom ho něco měkce zachytilo, jako by byl jenom míček na hraní. Bylo to silné a chlupaté, funělo to a vrčelo.
2: To nebude strejda služba Bernardín, pomyslel si Škubánek. To bude něco většího.
0: Opatrně otevřel jedno oko, ale honem je zase zavřel. Nad ním se zubila tlama jako vrata plná bílých tesáků.
3: Já jsem Yeti, jak Yeti,
0: prohlásila tlama. A následovalo cosi, co mělo být nejspíš smích, ale znělo to jako cirkulárka.
3: Po tomhle pozdravu už obvykle každého slupnu, ale ty jsi taková miloučka, pěkňoučka, tebe hned nespapám, nejsi ty náhodou Sněhurka.
2: Jsem. A opravdu náhodou.
0: Špitnul Škubánek.
3: O, to je můj sen.
0: Rozářil se Yeti.
3: Sněžný muž a Sněhurka, my dva se k sobě báječně hodíme. Odnesu si tě do svého domečku a budeš moje nevěsta. Budeš mi štípat dříví a pusinky. Štípané mám totiž nejradši.
0: Yeti si hodil sáňky se Sněhurkou pod paží a dali se na cestu. Co krok, to 4 metry. Za chvilku byli doma. Vypadalo to tam jako v obrovské psí boudě. Byla tam zima, všude plno pavučin a na zemi kupa polen.
3: Tohle teď bude naše království, sliboval obr. Když budeš hodná, Sněhurka, ulovím ti k večeři nějakého turistu.
2: Musím vás zklamat, pane Yeti.
0: Osmělil se Škubánek.
2: Ale já byl Sněhurka jen pro dnešní karneval. Jinak jsem pes z Prahy 6 a říkají mi Škubánek.
3: Tak ty jsi mě chtěl napálit.
0: Začal vyvádět Yeti.
3: Já chci Sněhurku, já jsem tak nešťastný. Já jsem tak rozzuřený.
0: A mlátil kolem sebe tlapami, popadl ohromnou sekiru a zaburácel.
3: Teď se těš, nadělám z tebe sekanou.
0: Škubánek nečekal, uskočil stranou a sekira dopadla jen na borové poleno na zemi. Rázem bylo na 2 kusy. A když se chlupatec proti němu znovu napřáhl, rychle mu podstrčil další špalek. Hop sem, hop tam, Škubánek přeskakoval polena a dříví jen praštělo. Než Yeti ho přešel první nával zlosti, měli naštípáno na týden.
2: Sněhurka sice nejsem, ale když chvíli počkáš, můžem spolu povečeřet.
0: Nabídl mu Škubánek a zapálil v krbu. Yeti mu tím vstekem tak vytrávilo, že ho zmínka o večeři zaujala. Škubánek sundal z krku špekáčky, napíchal je na vidle a začal je opékat. Linula se z nich taková vůně, že se Yeti mu zbíhaly sliny.
3: Mňám, mňám, to je dobrota. Něco takového jsem ještě nejedl. Mňám, to je báječné. Dej mi ještě.
2: Takový velký a neumí poprosit,
0: napomínal ho Škubánek a předvedl Yetimu, jak se panáčkuje. A tak jedli a jedli, a než dojedli celý věnec, uměl Yeti i lehni a sedni a dávat pac. Když špekáčky došly, obr zesmutněl.
2: Víš co?
0: Navrhnul Škubánek.
2: Odnes mě na Jitřenku, já jim řeknu, jak jsi mě zachránil na sjezdovce a za odměnu dostaneš špekáčků, kolik budeš chtít.
0: A tak běželi, co skok, to 10 metrů. Na Jitřence zatím všechna zvířátka hledala Škubánka, ale že byli všichni oblečení za Škubánky, pořád se pletli a toho pravého ne a ne najít. Bernardín už posté propátral okolí. Najednou uviděl, jak se blíží od lesa cosi obrovského. Zamířil na to dalekohled a omdlel jako špalek.
1: Pomoc! Zachraňte záchranou službu!
0: Volala Káťa.
2: Už běžím!
0: Halekal Škubánek, který seděl Yetimu na ramenou.
2: Tohle je můj kamarád Yetík. Neboj se, už je ochočený.
0: Bernardínovi dali loknout z vlastního soudku a když se probral, myslel, že si přihnul víc, než bylo třeba. Před ním panáčkoval Yeti a dával mu pac.
2: Přivedl jsem vám nového člena horské záchranné služby,
0: oznamoval Škubánek.
2: Lepšího nikde nemají. Platit ho můžete ve špekáčkách, ale to ti povídám, Jetíku, turisty už necháš na pokoji.
3: Abych se přiznal, já turisty stejně moc nerád.
0: Omlouval se Jety.
3: Ty sjezdové boty strašně tlačí v žaludku. Špekáčky jsou mnohem lepší. Mňam, mňam.
0: A tak, než nadešel poslední večer na horách, všechno dobře dopadlo. Káťa našla škubánka, Jety dobře placené zaměstnání a záchranná služba nového strážce hor první velikosti.

0: Figy hádanka. Který ptáček nosí fráček? Co to je?
1: Je, bude kos.
0: No.
2: Má krásný černý fráček.
0: Vlaštovka?
2: Ptáček, fráček.
0: A možná i legračně chodí, jako číšník třeba.
1: To bude tučňák.
0: Tučňák nosí

V Kocourkově zbourali před dávnými časy školu. Nač je nám škola, povídali si. Knedlíky na talíři počítat nemusíme, kaše není na čtení a jitrnicí se psát nedá, i kdybychom chtěli. Místo zbořené školy nasázeli brambory, mysleli si, jak to chytře provedli a přemýšleli, co by ještě chytrého mohli udělat. Přemýšleli rok, přemýšleli dva roky, tři, čtyři a čas jim pěkně utíkal. Víte co, povídá jednou ten nejchytřejší z nejchytřejších, pojďme a postavíme si školu. Nač bychom stavěli školu, bručeli ostatní, před lety jsme ji zbourali a teď ji máme stavět, knedlíky na talíři počítat nemusíme, kaše není na čtení a jitrnici se psát nedá, proč máme stavět školu? Ale ten nejchytřejší z nejchytřejších se nedal, povídá. Postavíme školu a budeme v ní učit kocourkovské chytrosti. Žádné psaní, čtení, počítání. Uvidíte, že k nám budou chodit lidé z celého světa, aby se naší chytrosti naučili. To ano, řekli ostatní. Pro slávu Kocourkova můžeme něco udělat. Postavíme školu. Ale nikdo nevěděl, jak se staví dům. Nikdo z nich nedovedl ani číst, ani psát, ani počítat. Radili se a radili, až ten nejchytřejší z nejchytřejších řekl, jaké pak dlouhé rady, hlavní věc, aby dům měl střechu. Když nemá dům střechu, prší do světnice. Já jsem proto, abychom začali s tím nejdůležitějším, se střechou. A tak začali v Kocourkově stavět střechu. Když měli střechu hotovou, začali se zase radit, jak pod tou střechou postavit dům. Musíme střechu zvednout, řekl ten nejchytřejší z nejchytřejších, a pod střechou rychle stavět zdi. 100 nejsilnějších pantátů z Kocourkova zvedlo střechu na ramena a drželi ji, až se jim čela potila. Ostatní kocourkovští rychle stavěli pod střechou zdi. Ale pantátové nemohli střechu udržet. Střecha byla těžká a tlačila je k zemi. Shrbili se, shýbali, někteří i klekli, tak se střecha nahnula. Do večera měli kocourkovští postavené zdi a o zdi opřeli střechu. Škola měla nizoučké zdi a na straně, kde pantátové klečeli, nebyla zeď o nic vyšší než kopřivy u cesty. Postavili jsme školu trochu nízkou, řekl ten nejchytřejší z nejchytřejších, ale to nevadí, když se ve škole žáci skrčí a sehnou hlavu, bude se jim sedět docela hezky. Kocourkovští chodili nejdříve kolem nové školy a prohlíželi si ji zvenčí. Pak si řekli, že se podívají dovnitř. Začali hledat dveře, ale nemohli je najít. No to je divné, divili se. Každý dům má přece dveře. Jak to, že nemá dveře naše nová škola? I zamyslel se ten nejchytřejší z nejchytřejších a řekl, škola opravdu nemá dveře. Víte proč? No to bude asi tím, že jsme škole dveře neudělali. Uděláme dveře a těmi dveřmi budeme chodit do školy. A tak prorazili kocourkovští do zdi díru a udělali dveře.
Dveře byly tak malé a nízké, že kdo chtěl do školy, musel lézt po čtyřech. To nevadí, řekl nejchytřejší z nejchytřejších. Když žáci polezou do školy po čtyřech, neprošoupou si aspoň podrážky na botách. Hned se s několika pantáty protáhl dveřmi do školy. Ve škole si dřepli na zem, aby se neuhodili do hlavy a divili se, co to? Vždyť je tu černo-černá tma, u nás v chalupách je světlo a tady je tma. I zamyslil se ten nejchytřejší z nejchytřejších a řekl, ve škole je opravdu tma. Víte proč? To bude asi tím, že jsme škole neudělali okna, ale děláním okna se už zdržovat nebudeme. Nachytáme venku světlo do pytlů a nanosíme je do školy v pytlích. A tak chytali kocourkovští pantátové světlo do pytlů, pytle pevně svazovali, ve škole rozvazovali a světlo z pytlů vysypávali. Ale ve škole byla pořád stejná tma. Kolik světla potřebuje taková nízoučká škola, vzdychali a nosili pytle. Co světla by asi potřebovala vysoká škola? A byli rádi, že postavili školu tak nízkou. Máme asi řídké pytle, řekl ten nejchytřejší z nejchytřejších. A všechno světlo nám cestou vyteče. Vezměte raději bandasky a hrnce s pokličkami a do nich chytejte světlo. Tak to půjde jistě rychleji. Celý týden nosili kocourkovští pantátové do školy světlo v bandaskách a hrncích a ve škole byla tma jako dřív. A já myslím, že tam mají tmu dodnes.

0: básničku.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: No a teď ještě jednou.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

0: No to je blaho, to je klid a pohodička. A je. A je po pohodě. Hurvínek se vrací domů.
1: Ahoj, taťuldo.
0: No nazdar. To už jsi ze školy doma?
1: Ne, já byl u Máničky.
0: Cože?
1: Ale až po škole.
0: Jo, to ti chválím. To je hezký.
1: To vůbec nebylo hezký. Ach jo.
0: Ale ach jo, co se stalo?
1: No,
0: Mánička si s tebou nechce hrát, viď, co? Že mám pravdu, viď?
1: No.
0: A poslala tě domů, co?
1: No, tak to ani ne.
0: No tak Hurvínku, co je s tebou?
1: Nic.
0: A co je s Máničkou?
1: Nechce se mnou mluvit. Urazila se.
0: Jo, takhle. Aha. Lépe řečeno, urazil si ji, viď?
1: Ale já nechtěl, jenomže ona nerozumí legraci.
0: O, to je tvojí, no jo, tak to se nedivím.
1: Co?
0: Já ty tvoje legrácky dobře znám. Já se jim taky nesměju. Hele, lépe uděláš, když za ní zajdeš a pěkně se jí omluvíš.
1: Já?
0: Jo.
1: A za co?
0: No, teď ona už bude vědět, ne? Hele, stačí, když řekneš, omlouvám se, už to nikdy neudělám.
1: Jo, a ona mě pošle do háje.
0: Do jakýho háje?
1: Do zelenýho.
0: Ale Hurvínku, nejdřív to musíš zkusit. A ne strkat před nepříjemnostmi hned hlavu do písku, jako ten s tím dlouhým krkem, no, pštros.
1: Cože? Kdože?
0: Jaký cože, kdože, no pštros?
1: Pštros?
0: Hele, ty snad nevíš, co je pštros?
1: No to se ví, že vím.
0: No tak.
1: Učili jsme se o něm ve škole. A taky jsem ho viděl v zoologické zahradě.
0: Pštrosa?
1: Ano, byl tam za ohrádou. Pštros?
0: Fuj.
1: Pštrosíčí?
0: No tak.
1: A malými pštrosáčaty?
0: Já no, prskej.
1: Fuj. Taky na prské.
0: No tak, no.
1: Je, taťoldo, a taky tam byl obrovský opičák. A ten ti byl, taťulínku, tak hrozně podobný.
0: No tak tomu nevěřím.
1: Bajo.
0: Takový velký opičák, jako jsem já, neexistuje. Hele, nechej toho hýňání, ano? A raději šupej k Máničce s tou omluvou. A prosím tebe, nepopleť to. Řekni, já se omlouvám a už to nikdy neudělám. Ano?
1: Ano, prosím. Máničko, kde pak jsi? Taťulda ti vzkazuje, že se ti omlouvá a že už to nikdy neudělá. Ha, ha.
0: Ach jo.
2: Piggy vtip.
3: Hana snědla právě upečený koláč sama. Rozlobená maminka se jí ptá. A to si vůbec nepomyslela na svého bratra?
2: Pomyslela, právě proto jsem tolik spěchala.
4: No, to se ale nedělá. Má se člověk rozdělit.
2: No, ale Vojto, to je jasné, že se to nedělá, ale tohle je vtip.
5: Běhala myška okolo bříška, šup do pupíčka.
6: Ahoj, mrzotkové a šmakovinky. Piggy se mi přišel pochlubit, jak se mu blesku rychle podařilo vypěstovat hřeřichu. A aby jeho snaha nebyla zbytečná, dneska si uděláme salát s hřeřichou.
2: Hurá! Byl jsem totiž za kachnou Justínou, aby mi poradila, co bych mohl vypěstovat úplně sám. Ale rychle, abych nemusel dlouho čekat. A poradila mi hřeřichu. Tyjo, a vyrostla skoro přes noc ta hřeřicha.
6: Tak to tě nebude mrzet, že ji dneska sníme. Vypěstuj si novou, když to jde takhle jako po másle. uděláme si z řařichy vynikající nádherně zelený salát.
2: Tak jo, jsem zvědavý, jak ta řeřicha bude chutnat.
6: Pustme se do vaření. Budeme potřebovat římský salát, dále salát polníček, jeden hrnek plný řeřichy, jednu okurku a rajčátka.
2: Počkej. Budeš nám muset vysvětlit ty saláty. Střílíš tady ty názvy, jeden salát za druhým, zlínský a dolníček, horníček, nebo co, já nevím, který je který, vůbec.
6: Takže, římský salát je takový menší, úzký a podlouhlý salátek. Velký přesně do tlapky.
2: Aha.
6: Nahoře má tmavě zelené listy, ale když je loupeš, jsou čím dál světlejší a takové pevnější a úplně uprostřed už je jen zelenkavý nebo světle žlutý.
2: Aha.
6: Listy římského salátu krásně křupají.
2: Dobrá, římský. A teď ten druhý, ten dolníček nebo popelníček nebo...
6: Polníček, Piggy.
2: Polníček.
6: Z jeho názvu vyčteš to, že roste na poli.
2: Polníček, jo.
6: A lístečky polníčku jsou jasně zelené a mají takovou skoro až oříškovou chuť. Oba saláty mají spoustu vitamínů. Tak, teď už salátům rozumíš a pustíme se do přípravy salátu. Vezmi přichystané saláty, oper je pod vodou od hlíny a pak ty lístky jenom tak kopítkem natrhej tamhle do připravené mísy na menší kousky.
2: Trhám.
6: Já zatím nakrájím okurku a rajčátka na půl kolečka.
2: Salát natrhán, laskonko, trhal jsem jak vsteklej vlčák.
6: Salátu přidáme nakrájenou okurku, rajčátka i řeřichu a zamícháme. Kdo by měl chuť, může si k takovému salátku připravit ještě i dressing. Zálivku z dalších bylinek.
2: Jojda, z jakých?
6: Z olivového oleje, jednoho stroužku česneku, půl hrnku mátových lístků, jedné lžíce citrónové šťávy, půl lžičky hořčice, soli a pepře. Můžete míchat ručně, nebo všechny tyhle ingredience necháte maminku promíchat v mixéru.
2: Počkej, já to zopakuju, jo? Olivový olej, jeden stroužek česneku, půl hrnku mátových lístků, citronovou šťávu, půl lžičky horčice, sůl a pepř.
6: Tak, salát nandáme na talíře, přelijeme tímhle dressingem a můžeme jíst.
2: Já už jím.
6: No tak, Piggy, nebuď tak nenechavý. Počkej aspoň, až se rozloučím s dětmi.
2: Já už to nevydržím. Ahoj, děti.
6: Recept i postup na salát s řeřichou najdete na www.piggy.cz a těším se na příště, mlsotkové a šmakovinky. Tak ahoj!
2: Laskonko, pojď honem, je to veliká mňamka!

babice. Naštěstí ho osvobodí čtyři krásné víly a z babice je stará krabice.

0: Osmá kapitola. Hmyzouni bzouni.
1: Adélka seděla na pařezu a kreslila obrázky. Skřítek výletník jí obdivně koukal přes rameno, ale Bůča, Bláža a Pupíno zatím na trávě poskakovali a chytali lelky. Pupíno všetečně strkal chobot do všech škvír a tak se stalo, že z hnízda v podzemí vyletěli obrovští pruhovaní hmyzouni bzouni. Kamarádi z nich nespustili oči. Báli se jejich bambulatého nosu, který se snažili nafukovat do špičatého sosáku. Vypadali ještě hrozivěji než sršni na planetě Zemi. I Adélku jejich hlasité bzučení vyrušilo a polekaně zvedla oči od svých malůvek. Hmyzouni se zatím rozdělili na menší skupinky a létali okolo Bůči, Pupína a Bláži, až se jim z toho zakroutily jejich dlouhé krky. Bůča vyvalila oči, protože byla skoro přidušená. Bzouni naštěstí odlétli kousek dál a se smíchem pozorovali, jak se krky plyšových krkounů bleskovou rychlostí odmotávají v opačném směru. Bláža se hned rozplácla a funěla jako lokomotiva. Pupíno lapal po vzduchu a Bůče se protáčely panenky. Adélka chtěla své kamarády bránit, tak se na hmyzouny bzouny obořila.
2: To se dělá? Vždyť se mohli udusit. Okamžitě se jim omluvte.
1: Hmyzouni se přestali chechtat, jeden z nich zapískal a ostatní se hnali proti Adélce. Ta se dala na útěk. Když vystrčili žihadlo, skřítek výletník neváhal Adélku chránit. Popadl její pastelky a s rozzuřenými hmyzouny bzouny se pustil do šermířského souboje. Taky Adélka hned odkoukala, jak se to dělá a šermovala svými pastelkami, až z nich létaly barevné jiskřičky. Naštěstí se mezi tím Pupíno vzpamatoval, nabral sílu a do chobotu vzduch vší silou fouknul. Pomohlo to. Hmyzouni bzouni udělali ve vzduchu několik přemetů a odfouklo je to někam daleko.
2: Musíme odsud rychle pryč.
1: Zavelela Adélka a ve spěchu si zbalila své pastelky.
3: Ale kam půjdeme?
1: Zeptala se nechápavě Bůča. Očima stále ještě trochu šilhala, ale jinak už jí bylo lépe.
4: Musíme se připravit k boji,
1: prohlásil rozhodně Pupíno.
5: Ale já bojovat nechci. Mně se to hnusí.
1: Rozplakala se Bláža.
2: Musíme něco vymyslet. Přece ti protivové nebudou dělat takové ošklivé věci,
1: řekla Adélka a usilovně přemýšlela. Skřítek výletník se zatím podíval do své mapy a nahlas přemýšlel.
6: Kdybychom šli tudy, dojdeme na Výlí louku. Kdybychom šli tamtudy, dojdeme do Bimbulíkova za panem profesorem.
2: To je ono.
1: Ťukla se do čela Adélka.
2: Zajdeme za profesorem Bimbulíkem a on určitě něco vymyslí. Ještě bude rád, že pro něj máme nápad na nový vynález.
5: Už se zase vracejí,
1: zapištěla Bláža a bylo jí najednou na omdlení. Žuchla sebou na zem, ale přibrala i Adélku. Z kapsičky se jí něco vylilo a najednou se obě začaly neuvěřitelně zvětšovat. Adélka úplně zapomněla na lahvičky s kouzelnými elixíry a teď se sama rozbila zrovna ta pravá se zvětšovadlem. Hmyzouni vytřeštili oči a raději začali prudce brzdit, až to vzduchem zaskřípalo. V momentě se otočili a ještě větší rychlostí zmizeli. dostali z Adélky strach.
5: Co se to děje?
1: Divila se Bláža. Z rychlého růstu se jí dělaly mžitky před očima.
2: To je kouzelné zvětšovadlo. Dárek od pana profesora Bimbulíka. Úplně jsem na něho zapomněla.
1: Adélka se sklonila, aby zvedla skřítka výletníka, Buču a Pupína. Dala je do druhé kapsičky k pastelkám a vydala se směrem k Bimbulíkovu. Výletníkovu mapu nepotřebovala, protože z výšky dobře viděla, kam jít. Dvěma kroky byla před houbovým domečkem profesora Bimbulíka. Opatrně ho překročila a zůstala stát před vchodem do laboratoře. Bláža se snažila jít opatrně za ní, ale pak raději zůstala stát ještě před domečkem. Adélka z kapsy vytáhla Pupína, Buču a skřítka.
2: Všechno panu profesorovi řekněte a poproste ho o pomoc.
1: Ani nebylo třeba klepat. Profesor vykouknul z okna a hned se vyřítil ven i s kouzelným zmenšovadlem. Postříkal Adélku i Blážu a přísně se zeptal.
7: Co vás ke mně přivádí? Máte snad nápad na nový vynález?
8: Máme!
1: Odpověděli všichni najednou. Profesor pookřál.
7: A co mám vymyslet?
4: To nevíme.
1: Řekl popravdě Pupíno. Profesor se zamračil. Bylo vidět, že je zklamaný. Adélka proto hned začala líčit příhodu z mizouny bzouny. Profesor napjatě poslouchal, občas se podrbal na bradě nebo se dělal krátké poznámky do svého bloku.
4: Chceme vymyslet něco, abychom s nimi v boji vyhráli.
1: Zakončil Adélčino vyprávění Pupíno.
5: Pane,
1: ozvala se Bláža se slzami na krajíčku.
5: Chceme vymyslet něco, aby ti hmyzouni už nikdy nebyli zlí.
1: A Adélka začala horlivě přikyvovat.
2: Přesně tak.
1: Profesor se přestal tvářit přísně.
6: Momentíček,
1: řekl a odběhl do svého domečku. Za chvilku se ozvala rána. Profesor otevřel všechna okna, ze kterých se valil hustý růžový kouř. Pak vyšel ven, vítězoslavně držel v ruce růžovou lahvičku s rozprašovačem.
6: Když je postříkáte, uvidíte, co se bude dít.
7: A teď už mě nerušte, jsem v půli cesty k novému vynálezu.
8: Děkujeme!
1: Poděkovali všichni jednohlasně a vydali se na cestu k paloučku u rybníka Kvákáče, kde na hmyzouny bzouny poprvé narazili.
4: Musíme je vylákat na souboj,
1: přemýšlel Pupíno.
5: Jenom to ne,
1: nabírala na pláč Bláža.
4: Neboj, místo bojování je postříkáme,
1: vysvětloval Pupíno a chobotem zašťoural do jejich hnízda. Opravdu se hmyzouni bzouni dělali. Byli připraveni bojovat, ale když na ně Adélka stříkla růžový sprej od pana profesora, úplně se změnili. Hladným pohybem slétli k zemi a místo bojovného bzučení zpívali hezké melodie. Troubili na trumpety, malinkým žihadlem drnkali na stébla trávy, někteří do dutých stonků pampelišek foukali jako do píšťalky, jiní v rytmu rozhoupávali stonky s konvalinkami. Zkrátka se z nich stala skvělá kapela. Adélka je namalovala do svého deníčku. Všichni kamarádi se zaposlouchali do líbezných tónů a byli rádi, že se vůbec nemuselo bojovat. A protože žabák Kulikvak měl hudební sluch, vyskočil z rybníka, aby se na muzikanty pořádně podíval.
9: To je lahoda, takové líbé tóny.
1: Pronesl obdivně směrem k Adélce. Ta se také usmívala. protože i Kulikvak měl zálibu ve vyrábění všeho možného, hned ho napadlo, že hmyzounům vyrobí opravdické hudební nástroje. Harfu, trumpetu, buben i basu, akordeon, flétnu, fagot, xylofon a další. A tak vznikla první hudební kapela na planetě Bimbuli.

0: Když je řeč o beráncích a ovečkách, vždycky si každý hned vzpomene na vlka. Vlk je vykuk, který má ovečky a beránky ze srdce rád a láskou by je sněd. A protože ovečky i beránci o té velké vlčí lásce ví, zdaleka se vlkům vyhýbají, což tedy, a to dá rozum, vlky hezky štve. A dělají všechno proto, aby se dostali k ovečkám a beránkům co nejblíž a nejradši, jo, až pod kůži. Vlk Ignác nebyl jiný a jen co ráno vstal, už poslouchal, odkud mu Vánek přinese tenounké zabečení. Bé, bé, nebo aspoň zacinkání zvonečku. Ale stávalo se, že žádné bečení ani cinkání Vánek nenesl a milý Ignác musel z postele a musel vytáhnout dalekohled a vylézt na kopec a musel se rozkoukávat a rozhlížet, kde uvidí zatoulaný beránčí kožíšek. To rozkoukávání ho ale moc nebavilo a tak se jednou rozčílil sám na sebe a povídá si: Poslyš, Ignác, chci slyšet, a to hned, co s tím provedeš. Zatoulaných oveček a beránku je čím dál míň a tak nezbývá, než se vypravit k ohradám, kde se beránci a ovečky pasou a kde nocují. Ale s prázdnou tam, Ignác, nemůžeš. Musíš k ním smazanou chytristikou. A Ignác sám sobě přikyvoval a najednou vykřikl: Jednu chytristiku bych měl. Budu dělat dohazovače a seznamovat ovečky s beránkama a když budou mít tajnou svatbu, lapím je a basta. Ignác sám sebe pochválil a druhý den vyrazil k ohradě ovčáka Matěje, a to tam, kde se říká Podstrání. Vyhlídl si jednu ovečku, hezkou jako květ, a začal: Ovečko, znám jednoho mládence, beránka přehezkého, a ten by si vás rád vzal za ženu. A já, dohazováč, vám to vyřizuju a brzyčko vám povím, kde se se mnou potají ke svatbě sejdete. Ovečka celá zrůžověla. Takové štěstí. Miluje mě docela cizí beránek. Myslela si a kývla, že tedy ano, že na tu lásku přistupuje. A Ignác si poskočil a utíkal do kopce k ovčáku Petrovi, a to tam, kde se říká Nadstrání. A vyhlídl si beránka přehezkého a začal: Beránku, mám jednu ovečku, hezkou jako květ, a ta by si vás ráda vzala za muže, a já jako dohazovač vám to vyřizuju a brzyčko vám povím, kde se spolu ke svatbě sejdeme. Beránek se zapířil, div mu bílý kožíšek nesčervenal. Takové štěstí, miluje mě docela cizí ovečka, pomyslel si. Je, to mi budou beránci závidět. A kývl, že tedy ano, že na tu lásku přistupuje, ale protože byl beránek opatrná a věděl, že ani s vlkem, který mu přinesl tak hezkou zprávu, nejsou žádné žerty, spustil na vlka Ignáce z hurta.
1: Poslouchejte, pane dohazovači, ale než se svatba domluví, to já musím přece tu panenku vidět.
0: Vlk Ignác se zazubil. No to dá rozum, pane ženichu. A k seznámení navrhuju tajné místečko u černého smrku vedle havraní jeskyně.
1: To je ale hrozitánské místo, povídá beránek.
0: A hned si v hlavě sumíruje, proč vlk Ignác vymyslel právě černý smrk a havraní jeskyni. No bože, proč asi? Napověděla mu opatrnost. To je přece místo, kam se bojí ovčáci a taky hlídací psi a vůbec všichni. Tam jen se s ovečkou sejdeš, vlk vás lapí a je s vámi konec. Tak to ne, povídá beránek v duchu té své opatrnosti. S ovečkou se sejít chci, ale tam, kde budeme sami a v bezpečí. A já vím co, já toho vlka vypeču a bude nám s ovečkou hej. A jak si to tak vymýšlel, najednou bác ho. Sám by se za uši vytahal. Ty jeden beránku, berane, chceš se sejít s ovečkou nevěstou sám? Co ty si ale? Teď vůbec nevíš, která to je? Vlk Ignác už byl netrpělivostí bez sebe a pošťouchl ho. Tak na večer, jo? U havraní jeskyně platí?
1: Ne, povídá beránek. Běž a vyřiď mé nevěstě, ať si vezme do hubičky kopretinu. A já si vemu do pusy chrpu a pak s tebou půjdu na kraj lesa a ty mi zdaleka ukážeš a ona uvidí zdaleka mě. A to nám zamilovaným bude stačit. A pak si s tebou dohodneme, kdeže uděláme svatbu.
0: Ignác se kapku zaškaredil. Bože, to jsou obstrukce. Ale zkazit si tu hezky vymyšlenou chytristiku to nechtěl. A tak na večer přivedl beránka s chrpou na kraj lesa a ukázal mu dodaleka k ohradě, kde stála sama samotinká hezonká ovečka s kopretinou v hubičce. Tak co, líbí se ti? Zeptal se vlk Ignác beránka.
1: Líbí a zítra si povíme, kde ta svatba bude.
0: Až zítra, rozmrzel se Ignác. Plácneme si hned. U havraní skály je pěkný plácek. Síkorky tam zpívají až do aleluja. Rozděláme ohýnek a bude svatba slavnostní a budete šupy dub manželové.
1: Řekl jsem zítra, Ignáci, řekl beránek. A teď alou, každý jdem svou cestou.
0: Ale beránek tou svou nešel. Běžel k ohradě za tou svou ovečkou. A že v sobě našli jedna dvě zalíbení, než bys řekl tři, domluvili se, jak na toho vlka Ignáce vyzrají. A začali hned ráno, když Ignác přiběhl k beránkovi.
1: Ignáci, běž a vyřiď ovečce, že svatba bude nad strání, nad potokem, pod skálou, pod smrkem.
0: Vlk Ignác si to rychle přeříkával a už běžel z kopce dolů za ovečkou. Svatba bude nad strání, nad potokem, pod skálou a pod smrkem.
1: I ne,
0: špitla ovečka.
1: Svatba bude pod strání, nad potokem, nad skálou a pod smrkem.
0: Vlk Ignác kývnul, ale trochu se mu protočila očka a už utíkal do kopce. Takže svatba nebude nad strání, nad potokem, pod skálou, pod smrkem, ale pod strání, nad potokem, nad skálou a pod smrkem. Beránek na to kývl.
1: Dobře, ale ne nad skálou, ale pod skálou a ne pod smrkem, ale nad smrkem.
0: Vlk Ignác se zakymácel. Takže ne nad strání, nad potokem, pod skálou, pod smrkem a taky ne pod strání, nad potokem, nad skálou, pod smrkem, ale pod strání, nad potokem, pod skálou, nad smrkem. A už zase pelášil dolů z kopce. Ovečko, svatba bude pod strání, nad potokem, pod skálou, nad smrkem a ne, že ne.
1: Ne.
0: Ovečka zase nebyla spokojená.
1: Já si to ještě rozmyslela. Necháme svatbu nad strání, nad potokem, ale pod skálou a pod smrkem.
0: Vlk Ignác polkl na sucho, do očí mu vhrkly slzy a nervózně přikývl. Ano, vyřídím. a vylezl po čtyřech do kopce a povídá Beránkovi. Takže svatba nebude nad strání, nad potokem, pod skálou, pod smrkem. Ani ne pod strání, nad potokem, nad skálou, pod smrkem. A taky ne pod strání, nad potokem, pod skálou, nad smrkem. Ale brž nad strání, nad potokem, ale nad skálou, pod smrkem. Tak, Beránku, tak.
1: Když tak, tak, tak. Jen přehoď ten smrk se skálou a taky potok se strání a smrk dej za potok a skálu za stráň. Rozumíš?
0: Vlk Ignác heknul a už drmolil. Takže svatba bude nad smrkem, nad strání, za skálou, pod uprkem, ne, pod potokem, ne, svatba bude... Kde bude? Bude nad strání, pod strání, za strání, pod potokem, za potokem, pod skálou, ne. Pod strání, nad strání, za potokem, za skálou. Za skálou, pod skálou.
1: Víš co, Ignáci, běž si to v klidu sesumírovat a napiš to na svatební oznámení a pozvi všechny beránky a ovečky a síkorky a ovčáka Matěje a Petra a zítra na místě svatby na viděnou.
0: Vlk Ignác docela tumpachový couval od Beránka a jen přikyvoval, ano, jistě, jistě. A když se druhý den konala tajná svatba ovečky s Beránkem u studánky, které všichni říkají čistěnka, vlk Ignác seděl doma u stolu s brkem namočeným v inkoustu a psal, všem oznamuju, že svatba ovečky a Beránka bude před smrkem, za smrkem, před skálou, za skálou, nad skálou, pod skálou, před dubem, za dubem, měla jedna dvě, červená jablíčka, jedno za mě. A s touhle písničkou chodí vlk Ignác po lese dodnes. A když slyší zabečení a zacinkání zvonečku, zacpe si uši a utíká. Kam? No kam? Přece nad stráň, pod stráň, za smrk, pod smrk a dál, až do Jičína. A Beránek s ovečkou se zatím, co? No přece pusinkují.

0: vyčaruje, co kdo chce.
1: Maso, buchty, ovoce.
0: Také byste chtěli kousek?
1: Jak se volá na obrousek?
2: Kdo pak ví, odpoví. Tohle já vím.
3: Já si pamatuju, že to je asi z té pohádky Obušku z pytle ven.
2: No.
3: Takže na obušek se volalo Obušku z pytle ven.
2: Ale tohle je jiná pohádka.
3: To je skoro stejná pohádka.
2: Fakt?
3: A volalo se
2: Ubrousku.

se dívá. Rajítko od diamant udělá pík tam kam. Spáráme u ní. Kde je důl, tam je důl, kde je důl, tam vypník. Je to malíčky půl, maličký permoník. Kde je důl, tam je důl, kde je důl, tam vypník. Je to malíčky.

0: básnička. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: A teď ještě jednou.
0: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.
2: Planeta Lampáře byla velice zvláštní. Bylo na ní místo jen pro lampáře a pouliční lampu. K čemu vlastně slouží planeta, která je bez domu a bez lidí, řekl si v duchu malý princ. Ale práce lampáře má alespoň smysl. Není tak zbytečná jako práce biznismena, který jen přepočítává hvězdy, kterému nepatří. Když rozsvítí svou lampu, jako by se narodila další hvězda nebo květina. Jeho práce je krásná a navíc užitečná.
3: Dobrý den. Proč jsi svou lampu zhasl?
4: Je to příkaz. Dobrý den.
3: Jaký příkaz?
4: Zhasnout pouliční lampu. Dobrý večer.
3: Ale proč jsi znovu rozsvítil?
4: Je to příkaz.
3: To nechápu.
4: Na tom není nic k nepochopení. Příkaz je příkaz. Dobrý den.
2: Lampář opět zhasl pouliční lampu a pak si otřel čelo kapesníkem s velkými červenými kostkami.
4: Je to příšerná práce. Když jsi byla rozumná, zhasínal jsem ráno a rozsvěcel večer. Zbytek dne se mohl odpočívat a zbytek noci spát.
3: A od té doby se příkaz změnil?
4: Nezměnil. Je to mnohem větší tragédie. Planeta se rok od roku otáčí rychleji a příkaz se nezměnil.
3: Takže
4: teď se otočí za minutu a já už nemám ani jednu vteřinu na odpočinek. Rozsvěcuji a zasínám jednou za minutu.
3: To je divné. Dny u tebe trvají minutu?
4: A to není vůbec divné. Zatímco spolu mluvíme, už uběhl měsíc.
3: Měsíc?
4: Ano. 30 minut, 30 dní. Dobrý večer.
2: A lampář opět rozsvítil lampu. Malý princ na něj hleděl. Líbilo se mu, že věrně dodržoval příkaz. Vzpomněl si na západy slunce, které kdysi pozoroval tak, že si postrkoval židli. Teď chtěl svému příteli pomoci.
3: Víš, znám způsob, jak by sis mohl odpočinout, kdybys chtěl.
4: Samozřejmě, že bych chtěl. Člověk může být věrný příkazu, ale i trochu pohodlný.
3: Protože je tvoje planeta malá, že by si obešel třemi kroky, stačilo by jít pomalu, abys pořád zůstal na slunci. Když si budeš chtít odpočinout, půjdeš a ten den bude trvat tak dlouho, jak budeš chtít.
4: To mi moc nepomůže. Já rád spím.
3: Tak to máš smůlu.
4: Mám. Dobrý den.
2: Lampář opět zhasl lampu, zatímco malý princ opouštěl jeho planetu. Uvědomil si, že je to asi jediný člověk, který mu nepřipadal směšný, tak jako král nebo biznismen. Je jediný, s kým bych se chtěl přátelit, pomyslel si. Ale jeho planeta je opravdu malá. Není na ní místo.

0: Jdou dva šneci po cestě. Jeden říká:
1: pojď, přejdem silnici.
2: Druhý na to:
3: neblázni, za 4 hodiny jede autobus.
4: Jo! To by byla šnečí marmeláda.

0: sladkové a šmakovinky. Vítáme vás, Pigim, u dalšího dílu našeho společného vaření.
1: Ahoj.
0: Dnes budeme péct.
1: Hurá! To bude něco sladkého, že jo? Já bych měl na nějakou sladěulinkovatou šmakoznost naladěný zoubek.
0: Sladké to bude. Budeme mlsat, ale zdravě. Právě kvůli zoubkům připravíme spolu mrkvové sušenky.
1: No, mrkvové... Já ti nevím, Laskonko, kdybys chtěla mrkev použít do polévky nebo do salátu, tak to pochopím, ale sušenky z mrkve? Ty máš poslední dobou zvláštní nápady tady.
0: Sušenky, jen se neboj, Pigi, budeš překvapen.
1: Jenom aby.
0: A budeš se olizovat až za ušima.
1: Já mám nápad. Víš, kdo je mrkvový přeborník? Náš pan umělec Zajíc přece. Ten by si určitě rád dal tuhle mrkvosu šomňamku s námi.
0: To je dobrý nápad. Jestli se nám povedou, pozveme kamarády na malinový čaj se sušenkami.
1: S neobyčejnými zajícovatými sušenkami z mrkvičky. Jen jestli budou sladěučké, jak říkáš, víš.
0: Mrkev se v pečení běžně používá, protože je sladká, Pigi. A protože je sladká sama od sebe, přirozeně, není potřeba pak přidávat tolik cukru.
1: Aha.
0: Těsto se osladí přidanou mrkví. Už rozumíš?
1: Tak to teda vyzkoušíme, jo? Tak co mám nachystat?
0: Budeme potřebovat asi 250 gramů mrkve, 200 gramů másla, to jsme si vyndali předem z ledničky, aby trochu povolilo a dobře se s ním pracovat. 50 gramů krupicového cukru, 100 gramů moučkového cukru, 400 gramů polohrubé mouky, kelímek bílého jogurtu, jeden sáček prášku do pečiva,

0: A jeden sáček vanilkového cukru.
1: Počkej. Toho je nějak hodně, já to nestíhám to, vážím pomalu.
0: Klidně ti to zopakuji, ale vážení je při vaření také moc důležité.
1: To vím.
0: Až budeš zkušený kuchař, některé věci nebudeš muset ani vážit, protože už to budeš mít, jak se říká, v oku.
1: Takže 100 gramů moučkového cukru, a co jsi říkala, Dáho?
0: 400 gramů polohrubé mouky. A pak už jen kelímek bílého jogurtu.
1: Mám.
0: Prášek do pečiva.
1: Tady.
0: A vanilkový cukr.
1: Připraveno! Jo, ale toho cukru je jen malounko. Co když to ta mrkvička nedokáže osladit?
0: Už se, Piggy, přestaň mračit. Uvidíš, že ti budou mrkvové sušenky chutnat stejně, jako kdyby byly třeba s čokoládou. Pustíme se do práce. Tak, umyj nám mrkev, já ji oškrábu a můžeš se pustit do strouhání. Všechnu mrkev je totiž potřeba najemňoučko nastrouhat, ale...
1: Pozor na kopítka, já vím. Už jsem málem strouhací kuchyňský robot.
0: Zatímco Piggy strouhá, já do mísy připravím všechno, co potom smícháme s nastrouhanou mrkvičkou. Takže do mísy dávám mouku, krupicový cukr, máslo, prášek do pečiva a trochu jogurtu. Jak si na tom smrkví, Piggy?
1: Už to nesu, račte, madam.
0: To je legrace, jak to mluvíš.
1: Jsem strouhací kuchyňský robot Piggy 025.
0: Dobrá, milý robote, přisypej mi to sem do mísy ke všem těm ostatním surovinám. V míse tedy teď máme nastrouhanou mrkev, mouku, krupicový cukr, máslo, prášek do pečiva a trochu jogurtu. A teď to všechno umícháme a uděláme těsto. Chceš míchat, Piggy?
1: Nastavuji funkci míchání. Jsem tvůj robotický míchač. Míchám.
0: Já se s tebe jednou vážně zblázním. Tak míchej, robůtku, míchej.
1: Míchám.
0: Mícháme, dokud z téhle směsi neumícháme vláčné těsto.
1: Míchám.
0: Piggy, ukaž. Myslím, že už to bude stačit.
1: Míchám.
0: Stačí, Piggy. Dost, Piggy.
1: Zvolte správný příkaz k zastavení.
0: Přestaň.
1: Robota. Hledejte tlačítko podle návodu.
0: Jaké tlačítko? Přestaň už míchat, to stačí, Piggy.
1: Zvolte tlačítko s funkcí vypněte.
0: Co mám dělat?
1: Míchám.
0: Nemáš dálkové ovládání, robote Piggy?
1: Ovládám se obvykle nejlépe rypáčkem nebo ocáskem.
0: Dobře. Tak tě svrknu do rypáčku. Hlavně už nemíchej. Stop, robote.
1: Robot Piggy 025 v režimu klidu.
0: To víš, že jo. Co to do tebe zase vjelo? Tak, teď dáme těsto na hodinu odpočinout do ledničky.
1: Robot Piggy v režimu klidu. Těsto v režimu klidu. Laskonko, a jak to těsto bude odpočívat? Jakože se jde do ledničky natáhnout, dát si šlofíčka.
0: Tak nějak. Ale abychom nemuseli hodinu čekat, Vezmeme si těsto, které jsem udělala už dřív a teď už si v ledničce dostatečně odpočinulo a můžeme s ním dál pracovat. Tak, teď budeme potřebovat vyválet těsto.
1: Můžu já?
0: Půjde to bez robota. Aby se nám zase nezbláznil, víš? A neválel do úplného vyválení.
1: Dobře, já už budu hodná.
0: Ty jsi hodný pořád, Piggy. I když si hraješ, že jsi robůtek. Jen to trochu zdržuje, víš?
1: Tak jo. Promiň, teď už budu normálně fofrovat.
0: Fofruj v klidu, jo? Pojď si sem k válu a tímhle válečkem vyválej těsto asi na 0,5 centimetru.
1: K válu válím válečkem. Válečkem
0: prostě válečkem. Válej a já ti řeknu, až to bude tlusté, tak akorát. Ale ještě počkej. Před samotným válením je dobré váleček i vál poprášit moukou, aby se ti těsto nepřilepovalo.
1: Mám, tak, mám.
0: Jde ti to výborně.
1: To je jako, bouře.
0: Ještě
1: mouky.
0: Tady na té straně to máš silnější, než na té druhé. Tak, teď je to perfektní. A přijde ta nejzábavnější část. Vykrajování.
1: Je. To je skoro jako o Vánocích, laskonkovi. To taky takhle vykrajujeme.
0: Tak, vyber si tvar vykrajovátka a vykrajuj, Piggy. Já ty vykrojené tvary budu skládat na plech, který jsem si vyložila pečícím papírem. Už jsem také zapnula troubu na 200 stupňů, ale víte ti doma, určitě už víte, že
1: k troubě nesmíte sami a že s pečením vám pomůže někdo dospělý, abyste se nespálili. Já to taky nechávám na laskonce a vybral jsem si, zajíčkový tvar vykrajovátka, abych zajíce překvapil dvojnásob, až budeme mlsat po zaječím mrkvičkovitě.
0: Dobře, Piggy. Všechno si o té troubě řekl přesně. Tak vykrajuj. Tak, než Piggy dovykrajuje, připravím ještě směs, ve které pak sušenky hned po vytažení z trouby obalíme. Tahle směs je z moučkového a vanilkového cukru. Třeba vám ale sušenky zachutnají jenom tak, bez toho cukrového obalu. Tak, Piggy už je hotový. A já mám vykrojené sušenky na plechu a dávám je péct do trouby na 15 až 20 minut.
1: Laskonko, teda nevěřil jsem tomu, ale začíná to tu krásně vonět. Docela jsem na ty mrkvové sušenky dostal chuť. Nebude to už hotové.
0: Vidíš, já ti říkala, že na tebe půjde mlsna. Budeš překvapený. Počkej, až je ochutnáš. Tak, my ale musíme počkat, až se sušenky dopečou. Po vytažení z trouby je opatrně ještě horké obalíme ve směsi těch cukříčků a některé necháme jen tak bez obalení. Můžeme je třeba i slepit dohromady nějakou červenou marmeládou. Třeba rybízovou nebo nějakou z lesního ovoce.
1: Je, budeme mít slepované zajíčky, ušáčky, mrkváčky.
0: A recept i postup najdete jako vždy v laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů na www.piggy.cz. A já musím jít vytáhnout plech z trouby. Tak zase příště, mlsotkové a šmakovinky.
1: Ahoj!

0: Brajový kočko.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

O velkém Krtkovi. Bylo jedno pole, rovné, široké, jako moře. Uprostřed toho pole byla zapíchnutá tyčka. Ta tyčka tam ale dřív nebyla. Ani to pole nebylo vždycky tak rovné. Celé bylo pokřivené, samý kopec a kopeček, a každý nad ním jenom mávl rukou a řekl, tohle má být pole? To ani pole není. Jeli jednou kolem toho křivého pole dva traktoristé na zetorech. Jeden se, myslím, jmenoval Josef a ten druhý Jan. A povídají si. No není škoda takového kusu země. Víš co? Pooráme to. Nasadili si pořádně čepice, aby jim neulétli, a každý z jedné strany začali vyorávat ten největší kopec. Lidičky. Začali pěkně od spodu, zhluboka, a potom ten jeden, myslím, že to byl Josef, slezl z traktoru, vyhrnul si rukávy a chtěl ten kopec odkutálet někam stranou, aby jim tam zbytečně nepřekážel. Strčí vám pod ten kopec ruce a tu ucítí nějakou teplou a měkkou kožišinku. Chytí to pořádně a vytáhl ven Krtka. Safra! To vám byl Krtek. Pracky měl jako lžíce u bagru. Veliký byl jako chalupa. Josef s Janem se chvíli udiveně dívali, posunuli si čepice do týla a povídají, ty kluku umouněná, to ty jsi tu nadělal tolik těch kopců. Jak se tak na něho dívají, ruce v kapsách, tu vám ten Krtek začal plakat. Že on za to nemůže, že je takový velký, že on ani neví jak a už je kopec jako stodola a že ho to hrozně mrzí. Tu těm traktoristům bylo Krtka líto a povídají, víš co, pěkně nám pomůžeš udělat z tvých kopečků zase rovné pole, rozumíš? Ale musí být tak rovné jako letiště. A my se potom o tebe dobře postaráme. Krtek se usmál, utřel si slzy a pustili se do toho všichni tři. Raz, dva a bylo to rovné. Hned tam také zaseli pšeničku. A doprostřed toho pole zapíchli tyčku. To bylo na místě, kde našli Krtka. Zapíchli mu ji tam na památku. A víte, co potom udělali s tím Krtkem? Naložili ho na vlečňák, co na něm vozí celé mosty, a zavezli ho do dolů. Tam se má dobře. Dolů je uhlí. Pro něho to nic není. Jak říkám, pracky má jako dvě lžíce od bagru. Možná, že i o chloupek větší. Nahrabe jim uhlí, že to nestačí odvážet. Za toho krmí perníkovým cukrovým. Když hrabe uhlí, zpívá si přitom vesele a kožíšek má měkonký, celý černý. Chtěli ho už koupit do cirkusu, ale on, že ne. Nemá prý rád světlo a moc lidí kolem sebe.

0: Nic nesplete člověka tolik, jako jméno vesnice. Třeba hrdlořezy. Kdo se bojí do hrdlořez kvůli hrdlu, tak se bojí docela zbytečně, protože v hrdlořezích, a to je statisticky dokázáno, se hrdla neřežou o nic víc, než kdekoliv jinde. A nebo nedaleko Konstantinových lázní, tam je vesnice Úterý. 6 dní v týdnu to jméno lže. A zrovna tak lhalo jméno vesnice Dejvice, když ještě Dejvice byla vesnice, když z Dejvic do Prahy se chodilo buď Píseckou bránou, anebo Oklikou. Nejspíš ještě se dalo věřit osadě nedaleko Dejvic, která se jmenovala Černý vůl. S ohledem na starostu to bylo jméno pravdivé, i když barvoslepé, neboť starosta byl zrzavý. Vraťme se však do Dejvic. Řekli byste Dejvice. Dejvice. Tam se asi lidi předhánějí v rozdávání. Vůbec ne. Lakotili a hamonili, škrtili, škudlili a byli krkouni. Ani ponocného si nedrželi. A vůbec jim nevadilo, že nevěděli, jak v noci čas plyne. O to proj by byl drahý čas, kdyby měl ponocného uživit. Starosta to rád viděl, protože chodil pytlačit do královské obory a když nebyl ponocný, no tak se nemusel bát, že ho někdo v noci potká. A koně tam koval kovář tak, že jim přendaval podkovu z pravé zadní na levou přední. Tu zase na levou zadní a tu pak na pravou přední. No až byla kobyla bosa. Nejlakomější držgrešle ze všech byla Barka, farářova kuchařka. To bylo každému známo. Nejenom, že schraňovala šlubky od bustu a šila z nich záclony. Nejenom, že se do zrcadla nepodívala, aby se neopotřebovalo. Ale to byla ona, co tenkrát, když jela do Loun dostavníkem, místo jízdenky chtěla si nechat koleno vrtat a co k tomu nedošlo jenom proto, že když kočímu to koleno ukázala, raději nechal je zadarmo, než by zneuctil nebozes. A tedle Barce povídá farář. Co kdybychom to druhé prase dali ani pomyšlení? No tak moment, počkejte, Barko. Myslil jsem na učitelovic. Mají tolik dětí a nám přece jeden čuník stačí. Proč mají tolik dětí? To je jejich věc. A co má ten člověk chudák dělat? Z lakoty tady lidi ani děti nemají. A on, aby v té škole měl koho učit, musí být samozásobitel. No, tak mu dáme vejslušku, když už musíme rozhazovat, velebný pane. Říkejte si, co chcete. 2 čuníci pro 2 lidi je moc. Chabě trval na svém farář. Je zajímavé, že přibližně v téže chvíli učitel došel k podobnému závěru. Povídá, já tu mám hladový krku jako píšťal u varhan a na faře tam jsou 2 vepři na 2 lidi. Načiž se zamračil. Čím více se mračil, tím úsilovněji přemýšlel. No, když se mu tvář vyjasnila, vzal do kapsy kladivo a hřeb a že prý se jde nadýchat trošku večerního kyslíku. Farář mýval psa ovčáka, hlídače. Ale Barka ho umořila hladem. To se teď učitelovi šiklo. Šel k faře od lesa a nebylo psa, aby štěk. Ani prve, ani teď, když se vloudil do chlívka k prasatům. Tomu většímu se zdálo něco pěkného, protože kanilo a občas si zachrochtlo jako piják piva. Menší však spalo jako dudek. Když mu učitel přiložil hřeb mezi oči, hnulo ovarem, ale malonko. Učitel sáhl do kapsy pro kladivo, no a ani se mě nechce podrobně popisovat, jak hřeb snadno vjel do prasečí hlavy. Ráno Barka budila faráře větou. To menší prase je v troubě, povídá rozespalý farář. A jak se vám tam celé vešlo? Ježišmarja, ne, že ho peču, že je kaput. No to jste ho asi hladem umořila, osobo, zívnul farář a obrátil se ke zdi. Barka se běhla k učitelovu. jestli prý by pan učitel neodklidil prasátko, pan farář se dává poroučet lhala, aby se zamezilo panice mezi chovateli. Do rána jim na faře jedno zgrejzlo a lidi jsou zlí a ještě by mohli říct, že na faře zatajili červinku nebo co. No ale to víte, Barko, ale to víte s radostí. Pro vás všechno. Učitel vzal pytel a trakař a šel pro prase, že prý už ho někde zakope. Toho dne se začalo z učitelovic komína kouřit a kouřit už nepřestalo. Když se Barka ptala učitelovic Toníka, co tolik topěj, teď přece ještě nemrzne, Toník dělal, že ji neslyší. A Barka si dobře všimla, že Toník má mastnou bradu. Jak jí cestou na faru voda v putně šplouchala, Barka každý třetí krok se zastavila a usedavě přemýšlela, co to učitelovic ta chamrať se sakramenská může kuchtit. Tonda má přece mastnou bradu od něčeho mastného. Že by to prase, no přece pošlo, ne? Nebo že by bylo nepošlo, že by byl učitel, on byl stejně nějak přeochotnej, když chtěl vyhovět. No, žralo jí to. Sotva se setmělo, Barka šla courem kolem kostela ke škole. Vepředu se svítí, z komína se kouří. Barka větří, čmuchá, přece takhle voní vepřová. Teď ji ovanulo zelí a tohle by mohly být, no ovšem škvarky. Vzala za kliku. Opatrně proklouzla do chodby. Na konci chodby dveře a nad nimi výklenek s oknem pro větrání. Barka se šourá až ke dveřím a poslouchá. No všem, tam se debužíruje. Asi už je konec, ale protože talíře a vidličky a nože cinkají do dětských hlasů a do dětského smíchu. Co to k sakru jedli? Přišoupla bednu, co stála v rohu, dala na ní škopík, co visel na zdi a souká se nahoru, aby si to všechno okénkem nad dveřmi zkontrolovala. Přišla o chlup pozdě, protože učitelová už poklízela ze stolu a všechny děti stály v řadě jako čestná rota od nejstaršího po nejmladší. Učitel právě uzavíral. A pomodlíme se ještě za Barku. Barka napnula uši. Přitáhla se výš, stála na škopíku, na špičkách, jako baletka. Aby nebyla tak lakomá, povídá nejstarší Žovka a po ní Pepa, aby nebyla tak závistivá a tak špinavá, vpadl Tomáš. A neučesaná, mladší Xaver a ještě mladší Felix, ne tak vošklivácká. A Bobeš, aby nemořila prasátka hladem, Růženka. A kočičky a Libuše a pejsky. A aby nežrala žížaly, uzavřel Tonda s mastnou bradou. Barka byla vstekem bez sebe. Ty žížaly jí dodělali. Chtěla zahrozit pěstí, ale zapomněla, že spola stojí na špičkách na škopíčku na bedně a spola se přidržuje výklenku. Dřív, než mohla vychrlit nadávky, svět se pod ní zbortil, škopíček ucukl, Barce se zvedly nohy ke stropu, vzala bradou o spodek výklenku, jekla a letěla, jako když žebřík podrazíš. Stuha na znak na dlaždice v chodbě. Našli ji tam s očima v sloup. Dětem namluvili, že se Barce udělalo mdlo a poslali je spát. Jenomže Barčino mdlo trvalo trošku dlouho na to, aby to bylo jenom mdlo. To vypadá, že je po ní, šeptal ženě učitel. Skoč pro faráře, jo, jo. A jak to všechno vysvětlíme? Řeknou, že jsme ji zabili. Že jsme byli v komplotu, kvůli praseti, znáš lidi. Učitelová ztratila hlavu a navrhovala manželovi, aby emigrovali nebo aby zapálili dům a podobné hlouposti. Učitel ji neposlouchal, vzal pytel po čuníkovi, vecpal do něj Barku, hodil si to všechno přes ramena a šel.
1: Kam jdeš? Láďo, Láďo, Ládičku, tebe chytnou? Já už tě neuvidím.
0: Učitelová se mu věšela na krk. Za chvíli jsem tu, konešil ji, nikomu neotvírej. A spolkla ho tma. Nevěděl přesně, co s Barkou. Chtěl ji posadit ke kašně, ale Bureš se potácel z hospody a jen tak, že se nestřetli. Také se zabýval nápadem, že by ji vynes na zvonici a tam by ji pak našli a řeklo by se, že vybírala holubí vejce, to se o ní vědělo, a že jí zvon vzal do lebky. Už zahýbal ke zvonici, když si vzpomněl na Kubáta. Kubát pro halíř byl štond hnát blechu přes strniště. Noc co noc chodil hlídat do stodoly obilí, aby mu je někdo nevykradl, ale sotva se usadil ve stodole, už ho popad strach, že by ho mohl vykrást někdo v chalupě a letěl hlídat zpátky domů. Když tak proběhal celou noc, ve dne spal. Říkal, že ušetří, že být ve dne vzhůru se při té drahotě stejně nevyplatí. Učitel počkal, až Kubát přeběh ze stodoly do chalupy. Potom posadil Barku na hromadu zrní, dal jí do ruky lopatu, aby se nekácela, a za chvilenku byl doma. Kubát hlídá v chalupě, asi tak za půl hodiny ho popadne obvyklá nejistota a strach o zrní a letí do stodoly. A vydá ho, a vydá ho. A nachytal zloděje s lopatou v ruce, jak se chystá okrás ubožáka. I ty prevíte, i ty padouchu. A Kubát vzal cep a bác, zloděj se skácel. A ani se nehni. No to se ví, že se ani nehnul. Totiž nehnula. Kubát poznal teprve, až rozškrtl sirku, že to není ten zloděj, nýbrž ta zlodějka, a to farská Barka. Ženská, co vás to napadlo? Barka ani muk. Ženská? Hej! A to už s ní notně třás. Snad jsem vás. Pro pána krále? Barko? Barka ani muk. Teď sedí oba ve stodole, koukají na sebe, jenže Barka Kubáta nevidí. Kubát je z toho zoufalý. Kam ji dát? Najdou ji u mě a řeknou, že se mi zlakoty utlouk, znáte lidi. Co s ní? Ze všech nápadů se mu zalíbil jeden velice škodolibý. Vzpomněl si, že učitel nezamyká školu a že by mu mohl Barku donést do školy a posadit ji do lavice. To se bude učitel divit, že má vožákyni víc. Zase se ocitla Barka v pytli a zase byla nesena nocí. Kubát si chtěl nadejít kaštanovou alejí směrem ke Královské oboře, když by byl málem vrazil do chlapa, který přicházel od obory. Rovněž nesl pytel na zádech a když spatřil Kubáta, zařval, pustil pytel a odskočil do tmy. Kubát zrovna tak. Teď stojí oba chlapi za kaštanem, jeden druhého pro tmu nevidí a mezi nimi na silnici dva pytle. Čekají, co se bude dít. A ono se neděje nic. Tak čekají. Až ten jeden, byl to Kubát, skočí, popadne pytel a upaluje pryč. Ten druhý to vidí, odechne si, zvedne druhý pytel a tak jde do tmy pryč. To je starosta z Dejvic. Byl si zapytlačit v Královské oboře a nese domů pěkného, statného koloucha, jenže je v tom přece jenom malý háček. Starosta nese pytel, to je pravda, ale je to pytel, který pustil Kubát. Zatímco Kubát utek s pytlem, ve kterém byl starostův kolouch. Takže Kubát po tmě posadil učitelovi do školní lavice místo Barky koloucha, zatímco starosta vcházel domů do kuchyně a povídá ženě, jen se koukni, co jsem dneska ulovil. Nás nemůže překvapit, že z pytle se vykutálela farská Barka. My víme proč. Ale starostová to nevěděla a když spatřila, jak se Barka kutálí, zajala jim dloba a praštila sebou. Teď tu obě leželi vedle sebe jako dva špalky. Starosta, bývalý dragoun, ten už něco v životě zažil. Tak celkem klidně popadl vědro s vodou a vychrst to na starostovou. Samo sebou, že Barku přitom taky polil. Starostová si sedla. Barka si sedla. Starostová vstává. Barka vstává. Starostová ječí, Barka se nezdržuje a hurá ze dveří do tmy. Ráno, než se začalo učit, našel učitel ve třídě Koloucha. Seděl v první lavici. Chvíli si nad ním lámal hlavu, jak a co, ale pak si řekl, že kdo se moc ptá, moc se dozví, a Koloucha zavěsil do komory, aby zvěřina uzrála. Jen to udělá, volá ho před školu Kubát. Jestli prej v noci jako nic neslyšel, tedy jako učitel.
1: Ne, ne,
0: neslyšel. A Kubát jako slyšel?
1: Ne, ne, ne, taky neslyšel.
0: Tak proč se jako teda Kubát ptá?
1: No, jen tak, jen tak.
0: Začali zvonit na raní a farář, přesně jako poštovní panáček, zahýbá od fary dolů. Spatří Kubáta s učitelem, přidá do kroku a volá: jestli pak to už víte o naší Barce. V učiteli i v Kubátovi hrklo, v každém zvlášť. Představte si, oznamoval Velebníček, představte si, že jí přes noc na hlavě vyrostly dvě boule. To jí něco poštípalo? Zkoušel učitel.
2: Ho, ho, ho. To jsou boule, no boule jako od cepu. Měla prýzlý sen a jak se v noci přehazovala, tak jí spadl na hlavu cínový svícen. Hlava jí teďka bolí jako střep.
0: A co jako říká doktor? S úlevou se ptal Kubát.
2: No, kdo by utrácel za doktora? Ona se z toho, s pomocí boží, ona se z toho vylíže.
0: I bez pomoci boží, chtěl říci učitel, ale pro všechno neřekl. Farář odcházel a jak se v dálce zmenšoval, Kubát s učitelem se za ním mlčky dívali. Od Prahy foukal studený vítr. Nad krajem visela špinavá peřina plná sněhu. Kubáta zastudila v týle solo vločka a zívnul. Kouk na nebe a pomalu šel domů. Učitel ještě chvilku lelkoval, než vešel do školy přiložit do kamen. Vloček přibývalo, v Dejvicích začal nový den. A tím to vlastně končí. Jestli jste doufali, že Barka se napravila a přestala lakotit, že učitele tlačilo v žaludku i ve svědomí ukradené prase, že Kubár dostal rozum, důstojný pán, že našel důstojnost, že Dejvice si odhlasovali změnu jména na Hamonín, tož teda, to jste si raději měli přečíst nějakou pohádku a neposlouchat tuto pravdivou příhodu.

0: zelené šatičky nosí bručoun maličký. Než vysaje voný med, sosáčkem si změří květ.
1: To je to! Víš, komu se říká brundibár?
2: Komu?
1: Bručounovi maličkému čmáčkovi pruhovanému. Četl jsi knížku Čmák Aninka?
2: Ne.
1: To je moc krásná knížka.
2: Ne, já mi o ní
1: vyprávěl. Třeba někdy.
3: Jsem leden, první měsíc roku a přináším vám pohádku o moudrém Jáchymovi. Tak poslouchejte.

0: Když mladý král nastoupil na trůn, oznámil shromážděným dvořanům. Po snídani kraluju, po obědě vyrážím na hon a po večeři se chci bavit. Nikdo, ať se neopováží narušit můj královský rozvrh. A kdo by se taky opovážil? A tak čas běžel podle královského rozvrhu jako mladý kůň, až najednou začal klopítat a popadat dech, stejně jako král, kterému přibývaly roky a ubývalo sil. Vstával před obědem, králování si odbyl při polévce, divoké hony vyměnil za poklidné rybaření a po večeři se mu chtělo už jen spát. Ale sotva se uložil na královské lože, přepadly ho starosti. Co když mi pytláci vystřílejí všechnu zvěř? Vychytají sumce a štiky. Vyskočil z prachových podušek a nadiktoval nejvyššímu písaři nejpřísnější královskou vyhlášku. Pytlák přistižený v lese, u řeky nebo u rybníka bude druhého dne před slunce východem viset. Přitiskl na vyhlášku královskou pečeť a zamnul si ruce. A mám po starostech. Jenže ani ve snu krále nenapadlo, jak velice se mýlí. Najednou totiž, když nemusel den co den vyrážet do lesa nebo k rybníku, neměl co dělat. Den se mu vlekl a v noci ne a ne usnout. Marně radili učení doktoři procházku před spaním či teplou koupel. Marně nosili báby kořenářky zaručeně zázračné bylinky. Král se jen převaloval z boku na bok a vzpomínal, jak snadno usínal, když mu chůva vyprávěla pohádky. Proč bych to nemohl zkusit i teď? Řekl si po jedné probdělé noci a poručil nejvyššímu komořímu najít okamžitě vypravěče, který by krále přes den bavil a v noci mu přivolal spokojený spánek. Lehko se poručí, udělá hůř. Ne, že by se nenašlo dost takových, co od rána do večera pusu nezavřou, semelou páté přes deváté a desáté si vymyslí. Jenže tihle ve dne krále nudili a v noci neuspali. Příště dám každého takového tlučhubu, tlachala a žvanila zavřít do hladomorny. Vztekal se nevyspalý král. Ale nedal, protože ten další, Jáchym, čertův chlapík, uměl vyprávět tak veselé historky, až se král za královské břicho popadal a tak se tím unavil, že ani nevěděl jak, a usnul. Sladce spal až do rána a vyspalý do růžova se opět cítil jako mladík. Hned po snídani vyrazil na lov, v podvečer si zarybařil a po večeři obehrál všechny dvořany v kuželkách. Neměl byste taky trochu kralovat? Troufl si mu čertův chlapík Jáchym připomenout královský rozvrh. Ale to si dal. Nejsi tu proto, abys mi radil, rozzlobil se král. Víckrát, ať se to nestane, nebo si mě nepřej. V hladomorně je místa dost. Jáchym poprosil o prominutí a hleděl si svého. Proč by se staral o panovnické povinnosti? Jednou odpoledne se procházel v královské zahradě a přemýšlel, co by měl královi večer vyprávět, když tu se mu vrhla k nohám uplakaná žena. Pane, pomoz mi, mého muže odvedli do vězení, když si chtěl chytit rybu. Jestli se za něj u krále nepřimluvíš, budou z našich dětí sirotci. Co pak tvůj muž nevěděl, jaký trest mu za pytláctví hrozí? Podivil se Jáchym. Věděl, ale celý týden máme jen chleba a brambory, tak aspoň na neděli nám chtěl přilepšit, naříkala žena, až Jáchyma obměkčila. A on, že to tedy zkusí. Ale moc si od toho nesliboval. Nehrozil mu snad král hladomornou, když se mu bude plést do králování? Musím na něho od lesa, řekl si a ze všeho nejdřív zamířil za vrchním kuchařem. Moc dobře totiž věděl, že královská nálada prochází královským žaludkem. Tak co mi dnes povíš pěkného? Hlaholil král, sotva se Jáchym objevil ve dveřích. Usmíval se, pomlaskával a dokonce se i olizoval. Kuchař si dal opravdu záležet. Můj králi, třeba to nebude ani tak pěkné, jako moudré, řekl opatrně Jáchym a začal. Jednou chytil lev malou myš. Prosila, aby ji ušetřil, že má doma kupu hladových dětí a že bez ní zahynou, a slibovala, že se mu odvděčí. Lev se smál. Čím by se taková mrňavá myš mohla odvděčit králi zvířat? Ale myšku velkomyslně propustil. No a zanedlouho se stalo, že lev uvízl v pasti, kterou na něho nastražili lovci. Marně sebou škubal, trhal, už se se životem loučil, když v tom přiběhla ta mrňavá myš, přehryzala provazy a lva zachránila. A tu lev pochopil, že moudrý a prozíravý je ten král, který vyslechne i nejslabší hlas svého poddaného. Nejsem tak hloupý, abych nepoznal, že si mi tu bajku nevyprávěl jen tak. Zamračil se král a Jáchym se už viděl na šibenici vedle ubohého pytláka. Ale vypověděl králi všechno popravdě a div se světe, král se nerozzlobil, jenom se zamyslel a pak řekl: a co já mohu čekat od chudáka, který nectí mé zákony a pytlačí v mém rybníku? Jáchym si dodal odvahy. Neříká se, že z pytláka bývá nejlepší hajný? Udělej ho po rybním. On nebude pytlačit a ty se nebudeš muset strachovat o své ryby. A tak se i stalo. Jenom nevím, zda za to může ta stará bajka, statečný Jáchym, nebo král, který dokázal slyšet i svého nejmenšího poddaného. Možná, že všichni dohromady.
1: Vážení a milí počítači, totiž posluchači, poslouchejte mě na svém posluchači, ale ne po počítači. Vítám vás opět u vašeho pravidelného pořadu plného jazykových zajímavostí. U dnešního dílu vás vítám především já, pravá domácnostní Kachna Justýna, odbornice jak na domácí, tak na zahradnické práce.
2: A já jsem tu taky. Ahoj. A Hugo je tu taky.
3: Ahoj.
1: To je slušné, takhle mi skákat do řeči. Zrovna když vítám své posluchače, ty jsi naprosto nepodlučitelný.
2: Co?
1: Totiž nepoučitelný.
2: Naše posluchače, Justýno, jsou to naši posluchači. Jsme tu tři, nejsi tu sama.
1: No, dobře. Piggy a Hugo jsou tu taky.
3: Děkujeme ti za krásný úvod, Justýno.
1: Za málo, Hugo, za málo. Kdyby mi do toho Piggy neskočil, mohlo to být to.
3: Jaké?
1: No, úplně tento nonc.
3: Já si právě myslím, že tento nonc to bylo.
2: Nechte toho. Pojďte se pustit do dnešních oříšků.
1: Dneska je na řadě Hugo.
3: Ano. Pamatujete, jak jsme byli u Justýny a ona přišla se škrpálem?
1: No.
3: Házela s ním ke dveřím.
2: To si tedy pamatuju. Hlavně můj rypáček si to pamatuje. Zrovna jsem se vřítil dovnitř s cukrovým od laskonky a nočeníčku mi přistál Justýnin škrpál a byla to šupa.
1: To byla nehoda.
2: Šupa.
1: Nehoda a ne lupa. Šupa.
3: No, zkrátka, střevícem se o Vánocích hází proto, aby si dívky vyvěštily budoucnost. Pokud bota dopadne na zem špičkou ke dveřím, znamená to, že půjdou z domu, tedy že si pro ně přijde příští rok ženich. Justýno, házela jsi s škrpálem i na Štědrý den?
1: Samozřejmě.
2: A jak ti to vyšlo?
1: Tak dobře, Hugo, řeknu ti to. Škrpál padl nešťastnou schodou náhod zřejmě, špičkou do místnosti. Takže nic. Zase nic. A to jsem si už dělala celkem i naděje. A je to venku. No. Jsi spokojený?
3: Špičkou do místnosti znamená, že ženich příští rok ještě nepřijde. Takže tvůj budoucí ženich bude mít ještě celý příští rok klid? Šťastlivec, že?
2: No, pařec je pařec, pohodlíčko, klídeček, já jsem

0: No, tento nonc, no.
1: Tak to tedy vysvětli, co to znamená. Aha.
0: No, zůstat na ocet znamená zůstat tento nonc. Bez toho v tom pařezu.
2: Bez ženicha.
1: Správně, Justino. Málem už získáváš bod. Ale věděla bys, jak tohle úsloví vzniklo?
0: Na ocet. Ne.
1: Piggy?
2: Já to znám. Viděl jsem to i předtím, než to řekla Justína. Ale proč se to tak říká, to tedy nevím. Vím, co je na ocet, ale proč to nevím.
1: Já jsem
2: to
1: zapátral nevím. A vysvětlení jsem našel.
0: Jo? No tak nám ho řekni. A mimochodem, kde máš chlebíčky?
1: Justino.
0: Občerstvení je základní slušnost. Chlebíčky patří k návštěvě.
2: Chlebíčky si uděláme potom. Teď řekni, Hugo, jak je to s tím octem.
1: Takže, ocet je kyselý. A celé to tedy souvisí s kyselou chutí. Když něco zkysne, třeba víno nebo mléko, tak je to nežádoucí stav té věci. Nechceme přece, aby dobroty byly kyselé. Nějak se zkazily.
2: Zůstat na ocet je tedy něco jako skyslé mléko.
0: Piggy, co to plácáš? Zůstat na ocet přece znamená zůstat sám.
1: V podstatě ano, Piggy. Justino, je to jenom přirovnání. Prostě dříve se mělo za to, že pokud se nějaký muž neožení a žena neprovdá, zatrpknou a stanou se takzvaně kyselými.
2: Skysnou nebo zakysnou?
1: Tak.
0: Já tedy neskysnu. To, že mi o Vánocích střevíc padl špičkou do místnosti, neznamená vůbec nic. Je to jenom tento nonc. Hloupá podpěra. Pověra.
1: Najednou pověra.
2: Neboj, Justino, my tě budeme mít rádi i kyselou.
0: Nejsem kysela.
1: Dáme si na ty chlebíčky kyselou okurku. Co myslíš, Justino?
0: Ano, chlebíčky, konečně vynikající nápad. Noste na stůl.
2: Nejdřív je musíme připravit. Přijde sem za chvíli zajíc Antonín, tak aby si s námi také vzal chlebíček. A ten má okurky docela rád, kyselé.
0: No tak prosím, jdeme dělat chlebíčky. Zapsal jsi mi ten bod, Hugo? Zapiš mi ho, aby se to nezamluvilo. Já postavím na čaj a vy dva mazat. Já to budu řídit. Kde máš ty okurčičky, Hugo?
1: Není ti někdy toho Antonína líto?
2: On si tak maluje, je do toho ponořený, soustředěný, někdy vůbec nevnímá, co se kolem něj děje.
1: Aha, tak teď už tomu trochu víc rozumím. On se Justýny ještě asi pořádně nevšiml, co?
2: Všiml? To zase ano. On si ty její básně i čte, představ si. Třeba několikrát za sebou. A ona mu i zpívá.
1: Nepovídej, Justýna mu zpívá.
2: Zpívá.
1: A on to vydrží.
0: Co jsi říkal, Hugo? Že bych měla něco zaspívat.
1: Ano,
0: když
1: ano,
0: jinak
1: ano.
0: Nedáte. Ale až přijde Antonín, mám pro něj připravenou zvláštní árii. Sviť, hvězdo, z nebe záře jasná, tvá line se k nám zlatě kvasná. A krásná. Složila jsem slova na známou melodii. Dobré, že?
1: Známou melodii. No, Justino, bod jsem ti zapsal. Tak jdeme na ty chlebíčky, co?
0: No,
2: kurčičky.
0: Svít hvězdo, z nebe záře.
1: Tady máš chlebíček, Justino.
0: Ale Hugo...

0: povídala moucha mouše.
1: Já se bojím chocholouše, skáče kolem, hop, hop, hop, my jsme jeho

0: zob. A teď ještě jednou.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam

0: Křemílek a Vochomůrka si dělali klouzačku. Nejdřív ji jen zhruba projeli a pak ji brousili. Povedla se jim klouzačka ostrá a zahnutá jako šavle. Sluníčko stálo na nebeském balkóně a dívalo se, jak se Křemílek s Vochomůrkou klouzají. A dostalo chuť sklouznout se taky a zavolalo.
1: Teď jedu já. Ať tě to ani nenapadne, křikl Vochomůrka. Jsi moc horké a zkazilo bys nám klouzačku.
2: Já bych zavřelo obě oči, povídá mírně sluníčko. A když zavřu obě oči, tak vůbec nejsem horké.
1: Jo, ještě bys upadlo a kdo by tě pak zvedal, křikl Vochomůrka.
0: Potom se s Křemílkem ještě chvíli klouzali, ale začalo jim být zima.
1: Pojď, půjdeme se ohřát do chaloupky, řekl Křemílek.
0: A doma u roztopené pece jim bylo dobře. Ale aby jim bylo ještě líp, přinesl Vochomůrka z půdy pytel kaštanů.
1: Nejlepší jsou pečené, povídá. Rozhrábni Křemílku v peci a já budu sázet.
0: Křemílek rozhrábl oheň a Vochomůrka nasázel kaštany do pece.
1: Aby se rychle upekly, přihodíme ještě otýpku chrastí, jo,
0: povídá netrpělivě Vochomůrka. Oheň začal hučet a kaštany začaly vyvádět. První pukl, až to zazvonilo v oknech. Druhý bouchl, až se hnula pec.
1: Jo, za chvíli už budou, to už budou,
0: povídá spokojeně Vochomůrka. V tom vám rána, až se pec rozvalila na kusy. Dveře u světnice to vydržely, ale okna se vylámala z rámů a do chaloupky vletěl mráz. Nač dýchl, to se zamžilo a nač sáhl, to zmrzlo. Na Vochomůrku se jen podíval a Vochomůrka povídá
1: Už jsem zase hrozně dastek.
0: Křemílek ho uložil do promrzlé postele.
1: Ach je, mně je pořád hůř,
0: stěžoval si Vochomůrka.
1: Zamrzlo ve mně kýchnutí.
0: Od mrazu už pukaly hrnečky na polici a polínka v koutě.
1: Teď je mi nejhůř,
0: povídá Vochomůrka.
1: Dež napočítám do sedmi, je se mnou, amen.
0: Jenže v tom se otevřely dveře a do světnice přišlo sluníčko. Nic se nebojte, povídá. Já tu nic nevyvedu. Ale máte tu tedy mráz jako v morně. A pec je nad ranc. A co tamhle Vochomůrka snad nestůně?
1: Stůně, špitl Křemílek. Už zas v něm zamrzlo kýchnutí.
0: Sluníčko otevřelo dlaň, usmálo se a na dlaní mu vykvetla kytka. Přivoň si, povídá Vochomůrkovi. Vochomůrka si čichl a rovnou
1: emčí.
0: Vyšlo z něj takové kýchnutí, že to zasadilo zpátky vyražená okna, postavilo rozvalenou pec, naštípalo polínka, rozškrtlo sirku a podpálilo na ohništi.
3: Za chvilku začne pec hřát, řeklo sluníčko a odešlo.
0: Venku se opatrně ohlídlo a sklouzlo se na té jejich klouzačce.

0: neoblíbený učitel, se ptá Jiřinky. Kdybys měla 7 jablíček a já tě o 2 poprosil, kolik by ti jich zůstalo?
1: 7, odpoví Jiřinka.
2: Kdyby ty jsi byl můj pan učitel, já bych ti dal, Hugo, kolik bys jablíček chtěl, tolik bys dostal.
3: No, to si hodný, Piggy.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: V nemocnici byli Coby Dub a pan doktor zavelel.
2: Sestro, udělejte rentgen pravého křídla, připravte operační sál, svolejte všechny asistenty, operovat budu sám.
1: Víc už Krtek neslyšel, protože musel zůstat venku, aby nepřekážel. Teď mohl jenom čekat a čekat. A čekání je ze všeho nejhorší. Trvalo celou věčnost, než konečně vyšla sestřička. Všechno dobře dopadlo, pacient bude v pořádku. Už se probudil z narkózy, dostal transfúzi, infúzi, tu taky. Za chvíli může přijímat návštěvy. Ale nenos mu prosím nic k jídlu, žádné pamlsky, pouze květiny. Krtek utrhl na záhoně žlutou kytku. Moc pěknou, vypadala jako sluníčko a poslušně ťapal za sestřičkou. Orlovi na posteli koukal z obvazu jenom zobák, ale kytku slupl s chutí. Největší radost však měl, že zase vidí Krtka.
3: Je, Krtku.

Víc už si povědět nestačili, protože v tu chvíli se vrátila sestřička a oznámila konec návštěv. Pacient je po operaci, nesmí se unavit. Na to se nedá říct ani ňo. Zase čekání. Ještě, že Krtek netušil, jak dlouhé tohle čekání bude. Děti s rukou v sádře mohou klidně běhat po ulici. Ale orel? Nakonec si musel Krtek v parku pod lavičkou vyhrabat další světničku s kloboukem hlíny, aby měl kde spát. Protože nespat celé týdny, no to se zkrátka nedá.

0: ale vždycky, když se na večer smrákal ho a park zůstal jako vymetený, na krtka doléhaly černé myšlenky. Co jestli spravené křídlo orla neunese? Co jestli už nikdy nebude lítat? Jen srpek měsíce se díval z oblohy a konejšil krtka hláskem tenounkým jako flétnička. Co bude, bude. Proč se už předem bát? Uvidíš, že se všechno urovná. Chce to jenom trpělivost.
1: Já vím. Ach jo.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidílek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha, strach. V situacích, kterých se bojíme nebo jsou neznámé či nebezpečné, můžeme uslyšet bzučení mouchy strachu. Někdy nás však chrání, abychom nedělali věci, které by nám mohly ublížit. Tobogán, aneb jde to i bez krunýře. Ručníky máme, plavky taky, opalovací krém, lehátka, svačinu, pití. Říkala si maminka pro sebe, když balila věci na koupaliště. Kluci, nezapomeňte nafukovací balón, připomínala Ferdovi a Kubovi. Ale ti už byli oba nastoupení v plné polní u dveří i s batůšky a balónem. Nemohli se dočkat. Všichni tři vyrazili směr bazén. Tatínek se k nim přidal cestou z práce. Společně rozložili lehátka, maminka natřela Kubovi krunýř, Ferdovi záda a poslala je k vodě. Oba uměli celkem dobře plavat, ale nejraději dováděli v brouzdališti, kde nebyla velká hloubka. Házeli si balónem, potápěli se nebo skákali do vody. Každou chvíli běhali za maminkou, aby se zahřáli na sluníčku. A pak šupem zase zpátky do vody. Při několikáté cestě k lehátkům zaslechl Kuba smích. Nepatřil jen jednomu plyšákovi. Muselo se jich smát několik. Spíš než smích, to byl ale radostný vřískot. Slyšíš to taky? Co to je? Čemu se všichni tolik smějou? Ptal se Kuba Ferdy. Vyrazili směrem, odkud se smích ozýval. Obešli budovu krytého bazénu. Koukej, Ferdo! Zvolal nadšeně Kuba. Tobogán! A jakej ta výška! Šli blíž. Tobogán nebyl celý zakrytý, takže viděli plyšáky, kteří se na něm vozili. Z jedné z mnoha zatáček vždy vyjel vřískající kamarád a za chvilku opět zmizel v jiné zatáčce. Hele, támhle tobogán končí. Pojď se kouknout, kam všichni doklouznou. Navrhl Ferda Kubovi. Tobogán ústil do největšího a nejhlubšího bazénu, kam chodili hlavně velcí plyšáci. Honem, pojď za našima, ať se jdou taky kouknout. Kuba na Ferdu nečekal a pelášil za rodiči. Dovedl je až k tobogánu. Tak kluci, jdeme na to, prohlásil tatínek. Ferda i Kuba ale stáli jako opaření. To jako teďka hned? Řekl Kuba. Moc ho lákalo svést se, ale trochu se bál. Nedal se však tatínkem dlouho přemlouvat a svým želvým tempem pelášil za ním k tobogánu. Ty nepůjdeš? Ptala se maminka Ferdy. Teď se mi nechce, je mi trochu zima, možná potom. Ferda se vymlouval, měl strach. Nevěděl, jak se na tobogánu brzdí. Co kdyby jel moc rychle a v nějaké zatáčce vypadl ven? Kuba má těžký krunýř, tomu nic nehrozí, ale on... Už jedou, podívej! Maminka ukazovala na tatínka a Kubu. Oba se smáli. Sotva vylezli z vody, utíkali na tobogán znovu a pak ještě jednou. Maminka se po chvíli vrátila zpátky na lehátko a četla si. Ale Ferda nemohl od tobogánu a všeho toho ježdění a dovádění odtrhnout oči. A tak si ani nevšiml, že vedle něj stojí Kuba a prohlíží si ho. Kuba se chichotal. Se bojíš, co? Neboj, pojď to zkusit, je to paráda, lákal Ferdu. Teď ne, se vymlouváš. Smál se Kuba a utíkal po schodech nahoru na tobogán. Trhni si, řekl Ferda a vydal se za maminkou. Cestou prošel kolem dvou mušek, které se zrovna praly. Byla to moucha strach a zvědavost.
1: Ty první,
0: křičela moucha strach. Proč to neskusíš ty? Odpovídala moucha zvědavost.
1: Já do vody neskočím, zvlhnou mi křídla a utopím se.
0: Bzučela moucha strach. Neutopíš, bude to vzrušo. Přesvědčovala jí moucha zvědavost.
1: Utopím.
0: Bránila se moucha strach. Ferda rozzlobeně hodil ručník na zem. Blbej tobogán, mě to tu vůbec nebá. Maminka si k Ferdovi přisedla. Ty bys to chtěl zkusit, ale bojíš se, viď? Netrap se tím, nemáš se za co stydět. Ani já bych na tobogán nešla, taky mám strach. Já nemám strach, nechce se mi, tvrdil mamince Ferda. Dobře ale věděl, že tobogán nevyzkoušel jen proto, že z něj měl strach. Už je hodně hodin, měli bychom jít domů. Dojdu pro Kubu a tátu. Ty tady zatím pobal věci, požádala Ferdu maminka. Ferda všechno rychle posbíral a schoval do tašky. Nedalo mu to a utíkal se ještě jednou podívat k místu, kde se z tobogánu vyjíždí. Do vody zrovna dopadl plyšový tučňák. Smál se a zobáček měl od ucha k uchu. V tu chvíli si Ferda pro sebe jen tak potichonku řekl. Příště pojedu i já. Vrátil se k lehátku. Rodiče s Kubou už na něj čekali. Všichni se společně vydali domů. Bylo krásné počasí, takže za pár dnů se šlo na bazén znovu. Ferda se těšil, dal si předsevzetí, že to bude jeho velký den a jízdu na tobogánu zvládne. Čím víc se ale blížili ke koupališti, tím víc ho jistota opouštěla. Sotva si Kuba rozprostřel ručník, nedočkavě vychrlil. Jdeme jezdit?
2: Nepůjdeme si radši házet míčem do brouzdaliště? Navrhl Ferda.
0: Blázníš? Já se nemohl dočkat tobogánu. Chci dneska jezdit hlavou napřed. A taky společně s taťkou. Sednu si na něj. Bude to legrace. Můžeš se na nás jít podívat. Zvolal Kuba a byl pryč. Ferda zůstal sedět na dece. Smutně se za Kubou díval. Maminka si toho všimla. Víš, co mě napadlo, Ferdo? Co kdybychom se tam šli podívat spolu, jen podívat? Vylezeme až nahoru a třeba se rozhodneme, že jízdu přeci jen vyzkoušíme. Ferda chvíli přemýšlel,
2: Nebyl to tak špatný nápad, jen se koukne. Když nebude chtít jet, nepojede. Maminka by ho nikdy nenutila, tím si byl jistý. Ferda s maminkou zrovna procházeli kolem bazénu, když z tobogánu vyjel tatínek s Kubou. Ferdu i maminku postříkala voda. Všichni se smáli. Jdeme na to! Zavelel Ferda s trošku nejistým úsměvem. Vzal maminku za ruku a společně stoupali po schodech. Ze země vypadal tobogán vysoký, ale teď, když byli skoro nahoře, zdálo se všem mnohem strašidelnější. Na schodech je míjeli ostatní plyšáci. Předbíhali a handrkovali se, kdo pojede první. Zrovna kolem prolétali mouchy radost, důvěra a zvědavost. Bzz, to je super, jsem tak ráda, že jsme vyrazili na koupák, zabzučela radost. A já, že jste mi ukázali, jak se na tobogánu jezdí, bzz, přidala se důvěra. Já málem ani nešla, ještě, že jste mi o tobogánu řekli, bzz, dodala zvědavost. Pak se všechny tři posadili za sebe a s trojitým bzučením rychle zmizeli v první zatáčce tobogánu. Tak, jsme tady. Je to vysoko, řekla maminka, když s Ferdou došli nahoru. Ferdovi se zdálo, že i ona se trošku bojí. Neboj, mami, to zvládneme, povzbuzoval ji Ferda. Byl odhodlaný to dokázat. Cestou nahoru zahlédl malou myšku. Když to zvládne ona, zvládnu to i já, pomyslel si.
1: No tak, nezdržuj, onem,
2: ozývalo se mu za zády. Plyšáci byli nedočkaví.
1: Mami, já jedu,
2: otočil se Ferda na maminku. Určitě, pokud máš strach, vrátíme se spolu dolů po schodech, odpověděla. Ferda trošku znejistil.
1: Mám pořád strach, ale chci si to zkusit. Zvládnu to, neboj. Pojedeš za mnou?
2: Maminka se podívala dolů a chytla se zábradlí.
1: Víš co? Já si to pěkně zase sejdu dolů. Jsi šikula, jeď sám. Já se bojím.
2: Ferda si uvědomil, že není jediný, kdo má strach. Že ho má i maminka, která už je velká.
1: Dobře, mami, to nevadí, potkáme se dole.
2: Zamával mamince a naskočil do tobogánu. Kuba měl pravdu. Byla to opravdu paráda. Když odpoledne z bazénu odcházeli, Ferda mamince pošeptal. Příště tě to naučím, když budeš chtít.

0: co bychom měli udělat dnes? Odpovím vám. Najít cestu z pasti, do které jsme padli.
1: Ale, drahý profesore Summerlee, a co vědecké bádání?
0: Připomínám, že jsme sem do Amazonie přišli s posláním přesně vymezeným. Schůze v zoologickém ústavu nám uložila prozkoumat pravdivost tvrzení, s nímž vystoupil profesor Challenger.
2: Ano, to jsme měli udělat, ale...
0: Já musím připustit, že jsme nyní z jeho tvrzení svědecky podpořit. Podstata našeho úkolu je tudíž splněna.
3: Splněna. Ale ze země Maple White jsme viděli zatím jenom zlomek.
0: Pokud jde o podrobnější prozkoumání této náhorní planiny, je to projekt tak ohromný, že naděj na úspěch by měla jen velká výprava. Kdybychom se o to pokusili sami, nikdy bychom se odtud nevrátili.
4: Výprava však dosud nenalezla žádné řešení, jak se ze svízelné situace dostat. A tak bylo rozhodnuto, že i další den bude věnován průzkumu. Začal trochu zvláštním způsobem. Profesor Challenger chtěl z jednoho bodu obhlédnout celý ostrov.
5: K tomu účelu byl jako stvořený mohutný Jinan dvoulaločný, u něhož jsme tábořili. A byl jsem to já, kdo konečně mohl prokázat svou odvahu. Sám jsem se přihlásil, že vyšplhám až do koruny stromu.
1: Výborně, Melone. Co vidíte?
4: Melone sice volal dolů, co spatřil sám a za pomocí triédru, ale strom byl tak vysoký, že jeho druhové dole slyšeli jenom každé desáté slovo. Počkali tedy, až svou výpravu na stromě ukončil a pak dychtivě naslouchali jeho slovům.
2: Ze všeho nejzajímavější je jezero. Četičové útvary, které jsme poznali, když jsme obcházeli zvenčí tuto planinu, tvoří vysoký asi 70-metrový val. Když jsem zkoumal val dalekohledem, spatřil jsem na různých místech četičových útesů jakési díry, patrně jeskyně.
1: A co to jezero?
2: Jo, veliké. Možná 10, možná 15 kilometrů.
1: Mladý muži, vy jste to jezero viděl první. Máte právo ho pojmenovat. Nože, propůjčíte mu své jméno.
4: Melone nebyl na tuto situaci připraven. Summerlee navrhl, aby se dotyčná vodní plocha jmenovala Centrální jezero.
2: Kdybych mohl, rád bych jej pokřtil na jezero Marketino.
4: Nikdo z přítomných nevznesl námitku a tak... Aniž bylo jasno, zda se vůbec ještě někdo někdy doví jméno Centrálního jezera, byl křest ukončen. Ano, Melone i v téhle chvíli myslel na dívku, která byla příčinou jeho členství v odvážné Challengerově výpravě. V dalších dnech výprava podnikala různé kratší cesty, při nichž si především na své přišel sběratelský duch profesora Summerlea. Objevoval neustále nové druhy hmyzu, obíral se každou rostlinou v okolí, sledoval a zapisoval si všechny údaje o stromech.
5: V jednom z dalších dnů jsme se vypravili k Marketinu jezeru. Postupovali jsme lesem jen velmi zvolna, jednak proto, že Lord Roxton, rozvědčík naší výpravy, vždycky napřed obhlédl kus terénu, než nám dovolil postoupit dál, a jednak proto, že některý z našich profesorů co chvíli s výkřikem úžasu padl na kolena před nějakou květinou nebo muškou neznámého druhu.
1: Počkejte, stůjte! Slyšíte?
4: Lord John nakukoval přes kameny na malé planině kam si dolů. A právě odtud z hlubin vycházely ty podivné zvuky. Potom Roxton najednou strnul a ostatní měli dojem, že je podívanou tak ohromen, že na ně zapomněl.
5: Připlížili jsme se k lordu Johnovi a podívali se přes balvany. Prohlubeň měla tvar mísy a na jejím dně zhruba 100 metrů pod místem, kde jsme se zastavili, byly tůně zeleně spěněné vody.
4: Bylo to místo samo o sobě divné a strašidelné, ale jeho obyvatelé mu dodali hrůzy Dantova pekla.
1: To je hnízdiště pterodaktylů.
4: Je jich tu několik set.
5: Celé dno kolem tůní se hemžilo mláďaty a ošklivými matkami, které seděly na nažloutlých, jakoby kožených vejcích. Tato změť lezoucích a plácajících ptakoještěrů, to byl zdroj podivného hluku a odporného hnilobného zápachu.
4: Nahoře, každý na svém kameni, sám, seděli hrozní samci, velcí, šediví, jakoby vyschlí, podobní spíše mrtvým exponátům než živým tvorům. Seděli naprosto nehybně, až na to, že kouleli červenýma očima a občas chňapli po vážce, která kolem nich letěla. Jejich zobáky přitom cvakly, jako když sklapne past.
5: Naši profesoři, nadšení možností studovat prehistorický život, by tu byli nejraději zůstali celý den. Upozorňovali na leklé ryby a mrtvé ptáky, ležící mezi kamením, a spatřovali v nich důkaz masožravosti pterodaktylů.
1: Podívejte. Podívejte se.
4: Profesor Challenger vystrčil hlavu nad kamennou hradbu a nejbližší z hlídajících ptakoještěrů rozepjal obrovská kožená křídla a hlučně se vznesl do vzduchu.
5: Byla to úžasná podívaná. Ošklivá, zdánlivě neohrabaná zvířata a ještě k tomu mimořádné velikosti nad námi kroužila a střelmo slétala jako vlašťovky.
1: Musíme utéct do lesa.
4: Ti obrovští tvorové sice zpočátku létali vysoko a ve velikém kruhu, jako by chtěli zjistit rozsah hrozícího nebezpečí, ale potom se snášeli níž a níž. Šum břidlicově šedých křídel, která měla rozpětí dobrých 7 metrů, se změnil v temný hukot.
5: A pak z toho svištícího šedého kruhu vystřelil dlouhý krk a zuřivý zobák po nás klovl. A další útoky následovaly.
1: Au, můj obličej.
6: Co je vám, profesore?
5: I já jsem pocítil v týle takový úder, že se mi zatočila hlava. Challenger upadl a když jsem se sehnul, aby ho zvedl, dostal jsem další ránu dozad, až jsem upadl na profesora.
4: To byl výstřel z pušky Lorda Roxtona. Jeden z těch létajících draků spadl na zem s přeraženým křídlem. Plival a chrčel, zobák měl do kořán otevřený, krví podlité oči vyvalené, vyhlížel jako ďábel ze středověkého obrazu.
6: Utíkejte! Je-li vám život milý, utíkejte!
4: V následujících dnech každý ze členů expedice podnikal drobné výpravy sám, ale vědom si velkého nebezpečí, které na planině hrozilo, vždy ozbrojen. Na profesoru Challengerovi bylo znát, že ho ze všeho nejvíce trápí myšlenka, jak se z téhle země Maplewhite dostat zpátky do civilizace. Celé hodiny pozoroval okolní terén. Dalekohledem proskoumával světlé otvory v černých čedičových skalách, tvořících vězeňský val výpravy.
5: Vyprázdněné vaky od potravin se pomalu plnily nejrůznějšími vzorky flóry a neživé přírody. Zápisníky profesora Summerleeho byly plné k prasknutí. S podivnými obyvateli ostrova jsme se setkali ještě mnohokrát. Ale nikdy už nedošlo k jejich přímému útoku na členy naší expedice.
4: Když se jednoho večera sešli všichni Challengerovi kolegové ve svém táboře, oni měli hrůzou.
1: Musel to být obr.
6: Všechny potraviny jsou zničeny, rozdupány, rozházeny.
1: To je náš konec. Teď už tu nevydržíme ani 3 dny.
4: Naštěstí Challengerovi předešlé výpravy přinesly ovoce. Profesor nalezl cestu z planiny do okolního světa. Vedla přes složitý systém jeskyní, z nichž ta poslední ústila malou průrvou v kameni ven do bambusové džungle.
5: Nebudu líčit podrobnosti naší zpáteční cesty. Byla strastiplná a namáhavá. A co bylo nejhorší, polovinu cenných úlovků zničil v našem táboře neznámý tvor a druhou se nám jen z malé části podařilo dostat skalními průrvami ven. Když jsme spatřili indiány v našem základním táboře, byli jsme radostí bez sebe.
4: A pak už následovala dlouhá cesta pěšky, po vodě a nakonec na plachetnici zpět do Manausu. A odtud domů do Anglie.
5: Neměli jsme ani tušení o napětí, které zavládlo ve vědeckém světě, ale i na veřejnosti, když byl ohlášen náš příjezd do Londýna. Sotva jeden jediný den nám ponechala zoologická společnost na to, abychom se z této dobrodružné cesty vzpamatovali. Pak se jeden z největších londýnských sálů zaplnil pozvanými vědeckými kapacitami, kolegy novináři i senzace chtivou veřejností.
4: To byl potlesk, kterým přítomní posluchači odměnili podrobnou zprávu profesora Samellia, v níž nezapomněl na žádný z podstatných objevů, které expedice učinila.
5: A pak se stalo něco, s čím nikdo z nás nepočítal. O slovo se přihlásil doktor Aylingworth z Edinburghu. Jméno tohoto muže dokázalo oba čelné členy expedice, profesory Challengera a Samellieho, vždycky sjednotit. Byl to jejich společný nepřítel.
4: Dotyčný doktor z Edinburghu neměl, jak slyšíte v řadách posluchačů, mnoho přívrženců. Jeho vystoupení, ve kterém označil výsledky expedice přinejmenším za sporné, nakonec zcela zaniklo v hluku sálu. Pak se přihlásil o slovo sám profesor Challenger.
7: Mnozí z přítomných pamatují, že podobné pošetilé a nevychované scény se odehrály i na minulé schůzi. I když naše výprava, díky nehodám, které ji potkali, ztratila velkou část svého důkazního materiálu, přece něco se podařilo dochovat a předvést před vašimi zraky.
5: A nyní došlo k senzaci večera. K senzaci tak dramatické, že nemá obdoby v dějinách vědeckých shromáždění. Dva muži, napokyn profesora Challengera, přinesli velkou a těžkou bednu. Ve dvoraně se rozhostilo hluboké ticho. Profesor Challenger odsunul posuvné víko.
7: Tak pojď, maličký. Polez, ty činaný.
4: V příštím okamžiku se rozlehl škrábavý, chřestivý zvuk a z bedny se vynořil hnusný, odporný živočich a usedl na hranu víka jako na hřad. Dlouhý divoký zobák to mělo pootevřený, takže bylo vidět dvě řady ostrých, jakoby žraločích zubů.
7: Počkejte! Pomoc! Uleží!
5: A skutečně, profesor Challenger se snažil chytit zvíře za nohy, ale bylo pozdě.
4: Netvor vyskočil, zamával 3metrovými křídly a zakroužil královskou dvoranou.
7: Okna! Proboha, zavřete okna!
5: Bylo pozdě. Dávnověký tvor, jediný živý důkaz, který naše expedice dovezla do Londýna, byl pryč.
4: A tady by vlastně mohl celý příběh skončit. Také skončil. Pouze reportér Melony se měl dočkat ještě jednoho smutného konce celé dobrodružné cesty. Mezi přítomnými diváky nikde nemohl spatřit tu, která dala podnět k jeho odvážné cestě a slavné reportáži, Markétu. Melony si vzal brožku a spěchal za ní domů.
2: Mohu prosím mluvit se slečnou Markétou?
4: Rozpačitá reakce sluhy ho přiměla, že bez vyzvání vstoupil do salonu.
2: Markéto!
4: Markéta pozvedla hlavu a úžasle se na něho zadívala. Všechno na ní bylo jiné, i ten její tvrdý pohled.
2: Jste přece Markéta. Markéta Hangertonová.
8: Nikoliv. Jsem Markéta Pocová. Vy jste nedostal můj dopis?
2: Ne.
8: Tak mi dovolte, abych vám představila svého manžela. Lituji, že všechno tak dopadlo, ale váš cit ke mně nemohl být příliš hluboký, když jste dokázal jít až na druhý konec světa a nechat mne tu samotnou.
2: Ano. A ano. Ale vždyť vy sama jste si přála, abych dokázal velké věci. Dobrá. Tak už jen jednu jedinou otázku. Čím je váš manžel?
8: Zástupcem vedoucího písaře v advokátní kanceláři. Pane Melone.

A co třeba tahle písnička? O klukovi, kterému se nechtělo jet do lesa pro dříví, protože se bál hajného. Víš, hajný měl les na starosti a je pravda, že nerad viděl, když mu tam někdo kácel stromy nebo sekal větve. Ale já si myslím, že ten kluk byl spíš líný a jen tak se vymlouval. Zase ti nejdřív budu tu písničku vyprávět a teprve potom si ji zaspíváme. Já do lesa nepojedu, já do lesa nepůjdu. Kdyby na mě hajnej přišel, on by mě vzal sekeru. Sekera je za 2 zlatý a to půrko za tolar. Kdyby na mě hajnej přišel, on by mě to všecko vzal. Sekera je za 2 zlatý a to půrko za tolar. Kdyby na mě hajnej přišel, on by mě to všecko vzal. 2 zlatý a tolar, to byly tenkrát peníze, jako jsou dneska koruny. No a co je to topůrko? To určitě víš. Je to ta dřevěná násada, za kterou se sekera drží. Takže natáhnu strojek a písnička může začít.

0: Figy hádanka.
1: Ústa hromů, to je stromů, v lese jménem Řáholec.
0: Loupežnická skála, Manka před ní stála.
1: Cipísek až nakonec. Loupežník střílí, Šiška je v cíli.
0: Letěla míly. Kdo pak ví? Co by to mohlo být?
2: No to je pohádka, ne?
0: Já vím, a hádanka je, jak se ten loupežník jmenuje.
2: Aha, tak je to?
0: To ví každý. Jmenuje se...

0: Peťo Hugo.
1: Ahoj.
0: Co to čteš?
1: Mám tady krásnou knížku s příběhy z Afriky. Chtěl bych z ní dětem přečíst aspoň kousek. Je tam hodně zvířat. Co pak? Tváříš se nějak smutně. Co pak se ti nezdá?
0: Já jsem šel za tebou, že jsem si myslel, že dnes zase budeme, víš, po tom veverčím způsobu louskat jazykové oříšky. A ty jsi na mě asi zapomněl, když si čteš o zvířatech Afriky.
1: Naopak. Dnes jsem si pro tebe, Piggy, nachystal něco zajímavého.
0: Vážně? Tak jsem s tím, Maďo, Hugo, jsem s tím.
1: Tak Piggy, poslouchej, víš, co to je, když někdo roní krokodýlí slzy?
0: Nevím. A s krokodýly se nekamarádím. Ti žijí právě tak daleko, jako je ta tvá Afrika. Ale tohle jsem ještě neslyšel. Někdo roní krokodýlí slzy. Co to znamená? Tak, mění se v krokodýla. Vrčí, když pláče, dělá...
1: To nebude ono.
0: Nevím. Co to má znamenat?
1: Mělo by to znamenat, že ten, kdo roní krokodýlí slzy, je trochu neupřímný, falešný.
0: Jo. A proč se to tak říká? Co má krokodýl společného s falešností?
1: To ti taky povím, Piggy. Já jsem to před chvilkou tady vyčetl. My pláčeme, když nás něco bolí nebo trápí.
0: Ale dá se taky plakat i smíchy, viď?
1: To je pravda. Jenomže krokodýl, ten slzí jen proto, aby mu nevyschly oči. A s nějakým trápením nebo bolestí ani s tím tvým smíchem to nemá nic společného. Proto, když někdo pláče jen tak na oko, tak se říká, že roní krokodýlí slzy.
0: Je, to je taky hezký, co jsi řekl. Hele, pláče jen tak na oko. Jakože na oku se pláče. No, ale znamená to něco jiného. Medio, já jsem vůbec nevěděl, že krokodýly jsou takový necitové, jak říkáš.
1: No, právě to opravdu jsou.

0: a vypadá to, jako když pláče.
1: Aha.
0: Takže tohle úsloví možná vzniklo právě takhle.
1: Aha. Že by někdo třeba viděl krokodýla polikat něco velikého a myslel si, že ten krokodýl pláče schválně, aby vypadal, že je mu líto, že někoho žere. No to jo, to by pak vážně vypadalo, že je necitlivý, že jo? To jo,
0: nevím,
1: a že trošku...
0: Nevím, Piggy, ty zase přemýšlíš za roh, viď?
1: He, vidíš!
0: Co mám vidět?
1: Nebo... No co jsi řekl, jo? Hele, přemýšlet za roh, to je taky takové divné, jo? Přemýšlet za roh, je, to já si představím, že můj mozek by měl nožičky a odešel by někam za roh a tam by si sedl na bobek a teď by se mračil a dělal by... A čekal by, než něco... Vymyslí.
0: Piggy, kam ty na ty nápady chodíš? To je přece ohromně legrační. Když si to představím.
1: Já, Hugo, tobě tečou do opravdické krokodýlí slzy. Všiml jsi, ty brečíš jako krokodýl. Nemáš v puse něco velikého?
0: Ne, já se směju tvému mozku za rohem na bobku a těším se, co tam

0: básnička.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Vavřinec. Pan Vavřinec měl tvář jako melounek, na nose brejličky, na hlavě kučery a přece žil úplně sám. Byl to ještě celkem mladý, starý mládenec. Třicítku měl nějakých 9 let za sebou, ale na 40 se necítil. Cítil se na 50, protože se před 3 roky neoženil s jistou slečnou Helenkou. Ale to už je jiná a vlastně nudná historie. Pan Vavřinec měl svatby rád a jednou nebo i 2x do týdne nějakou svatbu měl. Jenomže právě tak často mýval pohřeb a někdy se mu to popletlo. To už se muzikantům stává. A pan Vavřinec byl muzikant. Foukal na trumpetu. Vesele na svatbě, smutně na pohřbu a když se mu to popletlo, spustil pohřební marš na svatbě nebo svatební fanfáru na pohřbu a pak se vracel domů s ostudou. Ale stejně ho zase příště pozvali, protože hrál moc krásně a lidi si na něho a na tu jeho trumpetu tak zvykli, že nikoho jiného nechtěli. Jen si o něm povídali, většinou takhle. Každý je nějaký, ale pan Vavřinec je divnej a hrozně osamělej. Ženu by potřeboval, ale paní, řekněte, která by chtěla za muže takovýho, co si plete veselku s funusem. A kdyby jen to, všimla jste si, každou ponožku má jinou. A to je tím, že je sám, nemá doma nikoho, kdo by ho na to upozornil. Takhle si paní v parku o panu Vavřincovi povídali, protože nevěděli, že tak úplně sám zase není, když u něho bydlí Hihlík a jeho dědeček. Jak to ale mohli vědět, když to zatím nevěděl ani pan Vavřinec, že jo?
1: Piggy vtip.
2: Na větvi visí 2 lenochodi.
3: První den se nic neděje. Nic se ani nepohne.
2: Druhý den taky.
3: A třetí to samé.
2: Čtvrtý den pootočí 1 lenochod hlavou a ten druhý říká.
3: Ty jsi nějak nervózní.

0: Dobrý den, Vespoli.
1: Vítám vás. Tak pojďte dál, pane Spejble. A ty se chovej jako doma, hurvínku.
0: Šmanko, ty jenom to ne, hurvajs. Splakala byste nad výdělkem, paní Kateřino.
1: Ano.
2: Kdybych se choval jako doma?
0: A nesnad? Co se přehlídne doma, to si nemůžeš dovolit mezi lidmi, že ano?
2: Jej, Danánky, vy nejste člověk, pane Spejble.
0: A co bych asi byl? Žirafa?
2: A já žirafátko, ne? Oba jsme přece člověkové neboli lidi, dívko.
3: Víš to jistě, hurvínku.
2: No, že váháš.
3: No, takže u vás doma jsou taky lidi, že ano?
0: No jo, vidíš. No. Slyšíš, hurvajs? Z toho vyplývá, že i doma se má člověk chovat slušně.
2: Slušně, slušně. Co to znamená slušně?
3: No přece, že nemáš vyplazovat jazyk a plivat na zem a dávat nohy na stůl.
2: No, no, já přijdu domů, plivnu na koberec, dám nohy na stůl a vyplaznu jazyk. Ty máš nápady, Máni.
1: No, takhle to Mánička nemyslela, hurvinku.
2: A stejně, proč Jirik může vyplazovat jazyk a já ne?
3: Yeah.
0: Ty jsi přece oslík. Jestli jsi nevšiml, tak mezi tebou a Žerikem je určitý rozdíl, že ano?
3: Jasně, pane Spejble. Hurvínek nejí kosti.
0: Ale ne.
3: Ne? Ty jíš kosti, hurvínku.
2: Já kosti fakt nebaštím, taťuldo.
3: Nebaštím.
0: Manko, te, Žerik je přece zvíře, když to hurvínek...
3: Taky.
1: Mánička.
3: Oslík není zvíře, bábinko. A pan Spejbl říkal, že hurvínek je oslík.
1: No ale těm myslel, že má hloupé otázky.
2: A oslík má hloupé otázky.
1: Ale...
0: Vy jste popletové. Rozdíl je v tom, že Žerik je zvíře, kdežto hurvínek je člověk.
1: Ano, a že člověk se má podle toho chovat.
3: Aha, nejíst kosti.
0: Ale ne, chovat si podle pravidel slušného chování.
1: Tak,
2: jasně, jíst kosti může, ale vidličkou a nožem, že tatí.
0: Šmankote.
1: No, asi bychom měli ta pravidla dětem objasnit, pane Spejble.
0: Ano, ano, aby poznali abecedu slušného chování. A hned s tím začneme.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

netopíří kouzlení. Simsala bum, bim, teď jsem tu s vámi. Já, francouzský elegán, ctitel romantického příšeří a čarokrásných zákoutí, netopír Pierre, kouzelník s cylindříkem na míru a sametovým pláštěm místo křídel. Či z křídly místo sametového pláště. Dnes společně prozkoumáme vlastnosti některých obyčejných věcí. Takových obyčejných věcí, které nám poslouží při nějakém dalším kouzlohraní. Na kouzla a čáry totiž musíte znát dobře vlastnosti věcí kolem nás, abyste je potom mohli správně využít. Dnes budeme zkoumat průhlednost. Ta je přeci sama kouzelná, nemyslíte? Připravte si baterku na svícení, bílý papír, barevný papír, papírové víko od krabice, kousek látky nebo třeba povlak z polštáře, kousek alobalu a igelit. Ten, co si vždycky dáváme na stůl. Ještě jednou. Co si připravíte? Bílý papír, barevný papír, papírové víko od krabice, kousek látky, kousek stříbrného alobalu a igelit. A teď vezměte baterku, přiložte k ní bílý papír a baterku rozsviťte. Jak moc je papír průhledný? Je světlo z baterky stejné, jako kdyby před ní papír nebyl? Teď to stejné vyzkoušejte s barevným papírem. Látkou, igelitem, vším, co máme nachystáno. Kolik každý předmět propustil světla? Žádné? Trochu? Hodně? Který materiál propustil světla nejvíc a který nejmíň? Nezapomeňte si z dnešního pozorování udělat poznámky o tom, který materiál propustí kolik světla. Budou se vám hodit na naše další setkání a na kouzlíčka schovaná nejen pod mým kouzelným cylindrem. Říkám to pořád. Kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

O bohatém kupci a třech sudičkách. Není každá pohádka o princeznách, moji milí. A není každá o zlých dracích. Komu z vás to nevadí, ať si uši naladí, komu se to příčí, ať si jinde koupí jinší. Já tuhle koupila o dračkách v Sinčelu. To je vesnička jak vraní hnízdo pod hřebenem Karpat. A prodával stařeček Damián, který se dušoval, že všecko, všecičko je doslovíčka pravda. On prý ty časy, kdy se to zběhlo, pamatuje jako včera. A jak jsem tenkrát vzala, dávám teď zas dál. Za těch časů, co je stařeček Damián tak dobře pamatoval, chodili ještě po světě sudičky. Za to nejezdili vlaky, takže i boháči museli šlapat pěšky. A jeden bohatý kupec takhle za podzimní plískanice cestou domů pod horami zabloudil. Z posledních sil se doplahočil k nějaké vesnici a u první chalupy zkusil zaklepat na dveře. Dobří lidé, otevřte ubohému pocestnému. Světlo za oknem bliklo a zhaslo. Kupec šel dál. Zaklepal u druhé chalupy. Ale tam scháňka a pláč, že mají ve světnici nemocného. V třetí chalupě oplakávali neboštíka. Ve čtvrté plakal houf dětí. Bylo to jako z udělání. Kupec prosil a nikde se nedoprosil. Na konci vesnice se krčila chaloupka tak na dlaň. Ale v okýnku se ještě míhala zář z ohniště. A kupec zaklepal i tady. Hospodáři, jestli nespíte, otevřte ubohému pocestnému. Na zápraží vyšel mladý muž. Rád bych ti pomohl, pane, jenže uznej sám, kam bychom ti uložili. Máme jen jednu světničku a mé ženě se každou chvíli narodí děťátko. Přikrčím se tady na zápraží nebo někde pod přístřežkem, přemlouval hospodáře kupec. Nevyháněj mě do noci, nebudeš litovat. A co se takhle dohadovali, ozval se ze světnice dětský pláč. Tak už je na světě, vykřikla babička. A je to chlapíček. Ze šťastného otce spadla tíseň. Pozval kupce dovnitř a jakmile se děťátko vyplakalo a usnulo, ustlali domácí hostovi na lavici. Sami polehali, jak se dalo. A brzy i oni blaženě spali. Jenom bohatý pán, zvyklý na lepší ustlání, nemohl usnout a převaloval se z boku na bok. A tak se stalo, že jediný bděl, když o půlnoci zakokrhal kohout. A kde se vzali, tu se vzali, nad děťátkem náhle stály tři bíle oděné stařenky. Potká tě v životě mnoho zlých nesnází, řekla ta první. Ale ty je překonáš, řekla druhá. Dám ti k tomu dost síly. A nakonec se všechno v dobré obrátí, protože zdědíš majetek boháče, který dnes nocuje pod touhle střechou, dodala ta třetí. A mrknutím oka sudičky byly ty tam. Kupec do rána neusnul a sotva se rozednilo, vstal a probudil hospodáře. Rád bych se ti odvděčil, řekl mu. A nejde mi z hlavy to vaše děťátko. Jste chudí, ale jste mladí a můžete mít dětí, kolik si budete přát. Já mám majetku až, a nemám dědice.
Dej mi svého syna. Vychovám ho jako prince. Tak chudí nejsme, abychom se museli vzdát svého prvorozeného, odpověděl hospodář a jeho žena se k němu připojila. O ničem takovém už ani nemluvte, pane. Kupec se nedal odbít. Rozmyslete si to, lidičky, a neukvapujte se, jen se podívejte. A vysázel na stůl 100 dukátů. Jeden jako druhý se zlatě blýskali. Možná nebem, možná peklem, kdo to ví a kdo to kdy věděl. Ach, to je bohatství, spráskla ruce babička. Jak jsem stará, takový poklad jsem neviděla. Všichni tři nemohli od toho blýskání oči odtrhnout. Nakonec si mladí řekli, že děti ještě mít budou, ale získat tolik dukátů, že se jim nepodaří, i kdyby si kůži z těla dřinou zdrhli. A tak zaplakali, rozžehnali se s děťátkem, zavázali je do plachetky a položili do pánových rukou. Za vesnicí odbočil boháč do lesa. Našel vykotlaný dub, vložil raneček do dutiny a když se vrátil na cestu, zamnul si spokojeně ruce a šel dál. Děťátko v kotlině dubu se zatím probudilo. Nejdřív zavrnělo, ale brzy se rozkřičelo, jako by zanevřelo na celičký svět. V tu dobu hnal pod lesem stádo ovcí starý pastýř. Zaslechl dětský pláč a zavolal na syna. Hej, chlapče, neslyšíš nic? Jako by tu někde plakalo dítě. Napni uši, slouží ti líp než mě. Vyslyšíte i trávu růst, táto. Kde by se tu vzalo děcko? To nejspíš zaskřehotal někde pták. Dost možná, ale mně se to nechce zdát, trval na svém starý ovčák. I dali se otec a syn do hledání. A zanedlouho zavrtěli hlavou nad plachetkou s uplakaným robátkem. Jak ses tady octl, drobku? A co teď s tebou? Potom si řekli, že už ho nějak vychovají. Jsou na salaši sami dva. Aspoň jim bude veselej. A že svého synáčka našli, začali mu říkat Najdek. Krmili chlapce ovčím mlékem jako jehňátko. Houpali ho na jedlových větvích, na lesních mítinách ho učili první krůčky. V zimě, v létě se Najdek od dědy a strýce nehnul. Chodil s nimi po horách, dováděl z kůzlaty, od kosa pochytil první písničku, první píšťaličku mu vyřezal strýc Pahon a pískat na březový list ho naučil dědeček Gligor. Když mu bylo 15, uměl to se stádem líp než starý pastýř. Ovce poslouchali jeho píšťalku jako očarované. A pěkný byl, od slunce přizlátlý, s kučerami jak beránčí rouno. A když šel lesem, zrovna jakoby tančil. Však i víly se za ním začaly poohlížet. Z chlapce vyrostl mladý muž. A hory, les i salaš s ovcemi koupil tou dobou nový pán, prý bohatý kupec. Jednoho dne se přišel na svůj majetek podívat. Našel doma dědu Gligora. Posaď se, pane, a ochutnej náš sýr, vybídl starý ovčák hosta. Musím ti říct, že je to dílo mého vnuka. Už přemistroval mistra. Ty máš vnuka? Podivil se pán.
Slyšel jsem, že tu žiješ se synem a ten prý není ženatý. Není a přece vnuka mám. Uvidíš ho, však on najdek přiběhne. Nejsou dnes se stádem daleko a sám ho pochválíš. Jakže mu to říkáš? Vpadl host dědovi do řeči. Pojmenovali jsme ho najdek, protože jsme ho kdysi našli. Může to být 20 let, tamhle v lese, vidíš? Rozkládal starý Gligor. A udělali jsme moudře, že jsme si ho nechali. Boháč seděl jako skoprnělý a děda Gligor mluvil dál. Pahon a najdek chodí s ovcemi, já zůstávám na salaši. A než se stádo vrátí k dojení, chystám tvaroh a sýr, poklízím a vařím. Pahon už taky není žádný mladík, ale že je tu ten hoch, máme oba zastání. Naš kaškaval ti nechutná, pane? Boháč se vzpamatoval. I chutná, dědo Gligore, chutná. Jste oba šikovní a poctivci. Kam jsem přišel? Všude jsem to o vás slyšel. A tak tě o něco poprosím. Dej mi toho chlapce do města do služby. Potřebuju spolehlivého chasníka. Budeš mít o vnuka postaráno a sám škodný nebudeš. To nemůžeme udělat, pane, zhrozil se starý Gligor. Nežádej to od nás. Vypiplali jsme ho, zamilovali jsme si ho a teď ho máme ztratit? Ty víš, dědo, že bych si ho mohl vzít i proti tvé vůli. Já rozhoduju, kdo kde bude sloužit. Ale chci s tebou vyjít po dobrém a tak tě znova žádám, dej mi toho chlapce. Nebudeš litovat. A bohatý pán vysázel na stůl 100 dukátů. Jeden jako druhý se zlatě blýskali. Možná nebem, možná peklem, kdo to ví a kdo to kdy věděl. Děda Gligor zíral na ten poklad jako ve snu. Za celý život nedal dohromady jediný dukát a teď jich před ním leží rovná 100. Neodolal a vzal si je. Jen se bojím, pane, řekl nakonec, že najdek s tebou do údolí nebude chtít a já ho nutit nemůžu. Udělám to, dědo, tak, abych ti loučení ulehčil, navrhl kupec. Napíšu dopis a pošlu ho po chlapci své ženě. Ta s ním laskavě pohovoří, jak už to ženy umějí, a postará se, aby se mu u nás zalíbilo. Pán napsal dopis a když najdek zaskočil na salaš, děda Gligor si potají setřel slzu. Podívej, synku, řekl. S tímhle psaním dojdeš dolů do města. Ten velký bílý dům hned při cestě, ten patří pánovi. Zajdeš za paní a dopis jí odevzdáš. Pán se vrátí za týden a propustí tě pak domů. Rozuměl jsi, chlapče? Rozuměl, dědečku. Ale tuze tě prosím, nemůžeš poslat s tím psaním strýčka Pahona? Zná to dole líp než já? Jen dí, chlapče, dí. Je to pánovo přání. Povzdechl si děda Gligor. Nesmíme se mu protivit. Je to náš živitel. A týden není přece věčnost. Když slunce zrovna nejvíc pálilo, došel najdek ke studánce pod košatým bukem. Nabral si do dlaní chladivé vody, napil se a natáhl se ve stínu. Beraní čapku, v které měl zastrčený dopis, položil vedle sebe. Spod opasku vytáhl píšťalku a rozfoukal ji tak krásně, že se k němu ze všech stran slétaly kosy a poslouchali ani nedutali. A jak si najdek ležel v trávě a pískal si, vypadla mu píšťalka z rukou a on usnul.
Kde se vzali, tu se vzali, nad spícím mládencem najednou stály tři stařenky, celé bíle oděné. První řekla: Měl by ses probudit, synku, čeká ti ještě mnoho nesnází. Druhá ji zadržela: Jen ho nech odpočívat, ať má dost síly a všechno šťastně překoná. A třetí stařenka se sehnula, vzala z beranice dopis, rozevřela ho a četla nahlas: Milá ženo, co ti píšu, musí zůstat v naprosté tajnosti. Mladík, který ti doručí tento list, je nebezpečný ničema. Zavolej i hned mého oddaného sluhu Trifona a vyřiď mu, ať dělá, co umí, ale že ten mládenec, až se vrátím domů, nesmí být mezi živými. A to si pamatuj, že tě vyženu o žebrácké holy, jestli neuděláš, jak ti přikazuju. Když stařenka dopis dočetla, posteskla si: Vidíte, sestřičky, ti boháči jsou dneska tak spupní, že by se chtěli protivit i vůli sudiček. Sáhla do kapsy, vyndala úplně stejný list papíru, jako byl ten, na kterém napsal svůj dopis kupec, přeložila ho, vložila ho chlapci do čepice a ten kupcův hodila po větru. A mrknutím oka tři bíle oděné stařenky byly ty tam. Najdek se protáhl, vyskočil, píšťalu si zastrčil za opasek, nasadil na hlavu beraní čapku, do jedné ruky vzal hůl, do druhé dopis a šel. Na místo došel k večeru a udělal, co měl. Odevzdal dopis přímo paní. Ta list rozevřela, hned poznala pánovo písmo a jak četla, divila se a divila. Milá ženo, z celého srdce tě prosím, abys vykonala, co ti tady píšu. Mladík, který ti doručí tento list, se jmenuje Najdek, protože je to nalezené dítě, ale já vím líp než kdo jiný, že pochází z dobré krve a šlechetného rodu. Vybral jsem ho za muže pro naši dceru a doufám, že z toho budeš mít radost. Ten mládenec o tom ještě neví, proto spoléhám na tebe, že ti dva v sobě najdou zalíbení. Svatbu neodkládej, vrátím se za týden a rád bych je spolu našel v lásce a manželství. Pamatuj, že na štěstí toho mladíka záleží i naše štěstí. Paní zavolala dceru Saftičku. Přečetla dopis nahlas a zeptala se: Slyšeli jste, milé děti, co mi píše váš otec? Slyšela jsem, maminko, hlesla Saftička a zvedla k tomu urostlému mládenci plaché hnědé oči. Že se podobaly očím laňky, řekl Najdek bez váhání. Slyšel jsem, paní. Na druhý den se slavila svatba. A byla to svatba veselá, protože ti dva mladí byli šťastní, že ani šťastnější nemohli být. Paní tentokrát svého muže netrpělivě vyhlížela a jakmile se vrátil, vedla ho k oknu, aby se podíval na ten krásný pár. Kupec nevěřil svým očím, když spatřil, s kým se to v zahradě vodí jeho dcera za ruku. Co to znamená? Vyrazil jako bez dechu. Splnila jsem do písmene, co jsi mi v dopise přikázal, řekla paní a podala mužovi list. Boháč poznal své písmo a když přečetl, co v dopise stojí, krve by se v něm nebyl dořezal. Navenek se opanoval a řekl: Nu, moc krát ti děkuju, ženo, že jsi to tak dobře zařídila. Před večeří se šel projít do sadu a na vinici. Nebe se mračilo. Chystalo se k bouřce. Zavolal si sluhu Trifona a z hurta na něj spustil. Hrozny i broskve jsou už zralé, ale zdá se mi, že místo pána si na nich pochutnává kdejaký darebák. Nikoho nešetři. Jak se tu v noci něco šustne, bez milosti střílej.
Vyženu tě karabáčem, zmizí-li mi do rána jediná broskev nebo hrozen. A jestli mi zastřelíš alespoň jednoho ničemného zloděje, vysázím ti na stůl 5 dukátů. Tak dělej, co umíš. Když pánova rodina zasedla ke stolu, dalo se zrovna do deště a začalo hřmít, až nádobí na policích hřinčelo. Po večeři si kupec posteskl. Těšil jsem se na kousek hroznu z naší vinice, ale kdo by mi ho přinesl v téhle slotě? Najdek beze slova vstal, vzal košík a šel na vinici. Z nebe sjel blesk a zahřmělo jako o soudném dni. Tatínku, vykřikla polekaně Savtička, co jsi to udělal? Vždyť se mu v té bouři něco stane. I paní vyčetla mužovi jeho hloupý rozmar. Já ho nikam neposílal, okřikl je kupec. Viděli jste, že šel sám. A co by se mu stalo? Aspoň se přesvědčíme, že není žádný třasořitka. Znovu blesk a znovu hrom a v tom se otevřely dveře a na prahu stál Najdek s košíkem deštěm smáčených hroznů. Usmál se a řekl, dejte si chutnat, otče. Kupec sebral všechnu svou vůli a zahlaholil. Neříkal jsem vám, že ten náš Najdek je statečný mládenec? Jaká pak statečnost, odpověděl mladý muž. Vyrostl jsem v horách a tam si člověk musí na nečas přivyknout. Sladký hrozen pánovi zhořkl. Vstal od stolu, chytil karabáč a jako omámený vyběhl ven vypořádat se s Trifonem. Sotva se přiblížil k vinici, třeskla rána, kupec vykřikl a klesl k zemi. Přiběhl Trifon a když viděl, koho zasáhl, začal bědovat. Nenaříkej a odnes mě domů, zachraptěl boháč. Stalo se, co se stát muselo. Víc nepromluvil a k ránu, když se vyčasilo, vydechl naposled. Paní otevřela ve světnici okna a spatřila na cestě 3 stařenky od hlavy do paty bíle oděné. Tak už to na světě chodí, povzdychla si. Jeden umřel a druhý se narodil. A já k tomu dodávám, milí zlatí, že jsem nic nepřidala a nic jsem neubrala. Dala jsem jen dál, co vypravoval stařeček Damián.

0: ve škole. Proč se, Pepíčku, pořád ohýbáš pod tu lavici?
1: Prosím, já mám rýmu a maminka mi přišila kapesník na kapsu, abych ho nestratil.

0: O lišce, jak ošidila dva medvídky. Za skleněnými horami a za hedvábnými loukami stál hustý les. Nikdo v něm nikdy nechodil a nikdo jej taky nikdy nespatřil. V tom lese, v tom nejhustším houští, žila medvědice a tam měla dva medvídky. Když medvídci povyrostli, řekli si, že půjdou do světa. A tak se vypravili. Rozloučili se s matkou a šli. Šli a šli, šli den, šli druhý. Vyšli z lesa na louku a snědli všecko, co jim matka dala na cestu. Ani drobeček jim už nezůstal.
1: Ach, bratříčku, já bych jedl,
0: naříkal mladší medvídek.
1: A co teprve já, bratříčku?
0: Vzdychal starší. A jak tak šli, našli na cestě kolo sýra. Chtěli se o ně podělit, ale nevěděli jak. Začali se proto spolu hádat. Hádali, až k ním přiběhla liška. Proč pak se mládenci hádáte? Ptala se jich.
1: Ale máme kolo sýra a neumíme se o ně rozdělit,
0: řekli jí medvídci. No to je snadná věc, já vás rozdělím. Usmála se liška, vzala kolo sýra a rozlomila je na dvě půlky.
1: To není spravedlivé,
0: volala medvíďata.
1: Jedna půlka je větší.
0: Liška si dobře prohlédla obě půlky a řekla. Opravdu, tahle půlka je trochu větší,
1: ale to snadno spravíme.
0: A ukousla kus z větší půlky.
1: Teď je zas ta druhá půlka větší,
0: volala medvíďata. Liška si tedy ukousla zase z té druhé půlky. Ale pak byla zas větší půlka první a tak to šlo pořád dokola. Liška ukusovala z obou půlek, ukusovala, až obě půlky snědla a nezbylo už vůbec nic.
1: Ty jsi nás, kmotra, pěkně podělila,
0: zlobila se medvíďata.
1: Snědla jsi celý sýr sama.
0: Dobře jsem vás, mládenci, podělila, zasmála se liška. Žádný z vás nedostal ani odrobet míň, ani odrobet víc,

0: Básničku.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly.
2: A teď ještě jednou.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky.
1: Učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,

Kiki. Dnes jsme šli s mým člověkem na procházku kolem rybníka. Tam chodím nejraději. Na břehu se vyhřívají zelení skokani a já je vždycky vylekám. Běžím kus před mým člověkem, protože on neumí chodit potichu a skokany brzy vyplaší. Já našlapuji pěkně potichoučku a překvapím tak alespoň toho skokana, co sedí na kraji. Když už jsem docela blízko, tak na něj najednou prsknu. Skokan hup do vody a za ním všichni ostatní. A protože jsou to žáby zvědavé, vypoulí hned oči nad vodu a dívají se, kdo je to vylekal. Já se rozběhnu až k samé vodě a oni žbruňk zmizí pod vodou. Je to moc pěkná zábava. Najednou se na cestě objevilo něco, čeho se bojím ze všeho nejvíc. Hejno malých lidí. Říká se jim děti. Byli to kluci, křičeli, přední tlapky nad hlavou a najednou z toho hejna slyším tenký, zoufalý hlásek. Volal o pomoc. Nebyl to lidský hlas. Podíval jsem se na svého člověka a můj člověk se podíval na mne. Rozběhli jsme se k tomu hejnu lidských kluků. Můj člověk se zlostí, já se strachem. Jeden z kluků držel koťátko, které velice naříkalo –

0: Ostatní mu ho chtěli vzít. Můj člověk zakřičel, kluci se zalekli, koťátko se klukům vyškublo a utíkalo ke mně. Můj člověk vzal koťátko a šli jsme domů. Koťátko bylo mého rodu. Malá modrooká siamka. V chalupce jsem jí odvedl do svého pelíšku. Pořád se tetelila strachy, byla velice uplakaná. Umyl jsem jí a po našem povídám. Čípak, čičo si? Dovedla ze sebe vypravit jenom kik. Ukázalo se, že vůbec nic jiného neumí. Mňoukat pořádně neuměla, pořád jen to vyděšené kik, kik. A řekli jsme si s mým člověkem, že jí budeme říkat kiki. Člověk nalil do mé misky mléko, pozval jsem kiki, aby si se mnou trochu lízla. Trochu se osmělila. Když jsem jí zamával před čumáčkem ocáskem, zkusila ho tlapkou chytit. To bylo dobré znamení, povídám jí. Už se kiki neboj. Zůstaneš u nás navždycky. Kiki se na mne hloupoučce podívala, zamyslila se a udělala loužičku. Kiki, to v chaloupce nesmíš. Kiki se na mne zas tak hloupoučce zakoukala, zívla a šla do mého pelíšku. Tam se stočila do kolečka a usnula. Ani se před spaním neumila. Viděl jsem, že s Kiki budou starosti. Že jí musím naučit, kam se venku chodí vyhrabat důlek, do kterého se dělá loužička, a že jí také musím naučit, jak se to všechno má správně zahrabat. Zkrátka, že jí musím dát slušné kočičí vychování.
1: Figi hádanka. Plují klády v řece Nilu, mají zuby jako pilu. Co je to? Kdo na to přišel?
2: Já se bojím.
1: V řece Nilu, v řece Nilu, je tam plno krokodýlu, v řece Nilu, v řece...
2: Ty jsi to řekl.
1: Já jsem si jenom zpíval.
2: No ale krásně.
1: V řece Nilu,
2: v řece Nilu, je tam plno krokodýlu.
1: Mají zuby jako pilu.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Sluníčko svítilo z posledního. Bílá Amálka seděla na pařízku a hrála v dlaních poslední kvítek, co měl ještě rozkvést. V tom se přes pasek uhrnou dva dětkové v kožíškách a nesou pytel. Neudělají kloudný krok, pořád se pošťuchují a převalují pytel jeden druhému na záda. Vešlo by se do toho pytle snad půl nebe, ale zavázaný je hala bala tkaničkou. Když děti došli k Amálce, ten první povídá. Můžeme si tu udělat zkoušku? Vždyť ani nevím, kdo jste, řekla Amálka. A to se dovíš, povídá druhý dědek a zamával na sluníčko. Můžeme si udělat zkoušku? Sluníčko se podívalo dolů z nebeské pavlače a zavrtělo hlavou. No jo, tak tedy ještě ne, pokrčil rameny druhý dědek. Ale co s pytlem? Amálko, můžeme si tu někde nechat pytel? Povídá první. My si pro něj za časek přijdeme. Postavte ho třeba tamhle ke třem šípkům, ukázala Amálka. Dětci tam pytel odnesli, smekli čepici a strkali se někam dál. Amálka obešla pytel. Studilo od něho, až kolem lehala jinovatka. A jak byl nepořádně zavázaný, odletovala z něho bílá peříčka. Děti jistě vědí, proč je to právě tak, myslí si Amálka. Nechala pytel ležet u tří šípků a šla zahřívat poslední kvítek, co měl ještě rozkvést. Netrvalo to ani chvilku a k pytli se přihnal hospodský půlsklenka z dola ze vsi. Hledal na pasece pozdní listce. Vidí tu jinovatku kolem a povídá. Mít ten pytel, nemusel bych kupovat led. Postavil bych pytel do sklepa a bylo by tam pořád jako v lednici. Nikde nikdo, jen stehlík se dívá z bodláku. Půl sklenka si naložil pytel na záda a rovnou s ním pryč. Za chvíli se druhou stranou přihrnuli ti dva strkaví dědci. Sluníčko na ně hrozí z nebeské pavlače. Dědci fujaváci, kde jste byli? Vždyť už je nejvyšší čas. Oni to opravdu byli fujaváci a ten pytel to byl fujavácký pytel. No, vždyť není zmešká, no, brebentí fujaváci. Za chvíli všecko bude, jak má být. Jenže, když se dostrkali ke třem šípkům, pytel nikde. Na nebi šlehá sluníčko zlostí, moc špatně jste ten pytel opatrovali, dědci fujaváci. Ona totiž v něm byla celá letošní úroda sněhu. Z lesa vyšla bílá Amálka a oba dědci hned na ní. Kam se ztratil ten pytel sněhu? Amálka zbledla od starosti. Hledali pytel od mlází k mlází, až se ozval stehlík z bodláku. Odnesl ho půl sklenka z hospody. Holala, řekli děti fujaváci a vydali se s Amálkou za pytlem do vsi. Hospodu dlouho nehledali. Byla zakovaná do ledu od prahu až po komín. To ten fujavácký pytel. Půl sklenka obchází kolem zamrzlé hospody a žaluje rampouchovým hlasem. To jsem si dal. Tak už sebou hněte, děti fujaváci, řekla Amálka. Vytáhněte pytel ze sklepa a rozvažte ho. Padne sníh a bude dobře. Jenže toho se děti fujaváci pořádně vylekali. No, když on je ten pytel navstekaný. Tak musím sama, řekla bílá Amálka. Zabalila si ruce do závoje jako do rukávníku a poručila Pytli, aby vylezl ze sklepa. Pak zatáhla za tkaničku. Už se to hrne a sype. Sníh a sníh. Amalko, zmrzneš, křikli dětci fujaváci. Víla Amálka se jen usmála. To já dřív odejdu tam, kam Vílí chodí přespávat sníh. A tančila kroky a krůčky a tančila a už tam nebyla.

netopíří kouzlení. Simsala bum, bim. Teď jsem tu s vámi, netopír Pierre, kouzelníček s vytříbeným smyslem pro všechno líbezné, čarokrásné a udivující. Dnes jsem si pro vás připravil sladké lentilkové kouzlíčko. Naučíme se na něm zase něco o barvách. Ach, barvy jsou tak fascinující, nemyslíte? Tahle duhová kouzlíčka, těch není nikdy dost, ale asi už se ptáte, co budete potřebovat. Dnes to bude jednoduché. Nachystejte si jenom mělký, tedy nemoc hluboký talíř. Krabičku lentilek. Každý z vás je zná, jsou to barevné bonbonky. A vodu ve čbánku. Nejprve je potřeba lentilky rozstřídit podle barev. To není těžký úkol, že? Od každé barvy nám na dnešní trik budou stačit 3 lentilky. Co uděláte se zbytkem, nechám na vás. Vezměte talíř a na něj rozmístěte lentilky podle barev kolem okraje talíře. Vždy ty 3 stejně barevné k sobě. Takže 3 červené, o kousek vedle 3 zelené. Nechávejte mezi nimi několika centimetrové rozestupy. A vedle zase 3 žluté a tak dál a tak dál. Až budou lentilky na svých místech, vezměte čpán s vodou a opatrně lijte vodu doprostřed, opravdu jenom doprostřed talíře, ale jen tolik vody, aby lentilky nezačaly plavat. Musí být jen trochu ponořené, jen po bříško. Vodu lijte pomalu, aby se vám lentilky nerozutekly po celém talíři, ale aby zůstaly pěkně na svých barevných hromádkách. A teď, co teď? Teď pozorujte, co se bude dít. Za malý okamžik se cukrový obal lentilek začne rozpouštět a začne tak obarvovat vodu kolem sebe. Lentilky pro vás udělají na talíři nádherné barevné představení. Co na to asi řekne vaše velevážené domácí publikum? Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé.

Slovinská pohádka Rybářův syn. Byl jednou na Dunaji nějaký pán a měl svého rybáře. Jednou, chtěje strojit hostinu, poručil rybáři, aby mu ve třech dnech 3 centy ryb odvedl. Rybář chodil lovit první, druhý, třetí den, ale ani rybičky dostati nemohl. Když pak 3. dne popolední celý zarmoucený už domů se vrátit chtěl, připlul k němu na loďce pán v zeleném obleku a tázal se ho, proč je tak smutný. Rybář mu odpověděl a pán řekl: slib mi, že mi dáš to, co máš, ale o tom nevíš, a ještě dnes dosti ryb nalovíš. Co nevěda mám, snadno pohřeším, myslel si rybář a proto řekl: budiš to tvé. A do večera nalovil ryb tolik, že je sotva 4 koňmi na voze odvezli. A víš-li, co jsi mi slíbil? Ptal se ho potom pán. Nevím, řekl rybář, ale nechť je cokoliv. Pán se usmál a řekl: věz, že právě tvé ženě narodil se hošík. Toho jsi mi tedy slíbil. Za 20 let si pro něj sem přijdu. A tak se také stalo. Rybářovi narodil se skutečně synáček. Když povyrostl, poslali ho do školy. A prospíval v učení tak, že by byl mohl svým časem na kněze býti vysvěcen. Za kněze ho nedáme, řekli rodiče, protože je zaslíben, ale dejme ho raději do černé školy. Když se v černé škole vyučil, věděl všecko, co bylo a co bude. Tehdy řekl svému otci: otče, už je čas, abychom šli. A kam? Což nevíte, komu jste mě před 20 lety slíbili, když jste tehdáž šli lovit ryb? Však nic se nebojte, jen pojďte se mnou, nic se vám ani mně zlého nestane. Když přišli k Dunaji, připlula zase ta loďka a v ní pán v zeleném obleku. Syn vstoupil do loďky, pán odstrčil a loďka s oběma se potopila. Mezi tím, co rybář zarmoucen domů se vracel, dostal se jeho syn vodou do nějakého zakletého města v podzemí, kde ani človíčka viděti nebylo. Maje hlad, nalovil si ryb, upekl je a najedl se a potom usnul. A tu se mu zdálo, aby šel na noc do zámku, aby se tam posadil za stůl, rozžal svíce a čekal. I učinil tak. O půlnoci otevřely se dveře a do pokoje přivalil se veliký had. Postavil se proti mládenci a prosil: polib mne. Ale mládenec zvolal: odstup ode mne, ďáble, nemáš ke mně žádné moci. Na to had odešel. 2. den popolední zase usnul. I zdálo se mu, že by byl dobře udělal, kdyby byl toho hada políbil. Probudiv se, umínil sobě, že tam zase půjde a hada políbí, přijde-li. O půlnoci se přivalil ještě větší had. Měl 2 hlavy a postaviv se proti němu, prosil opět: polib mne. Mládence obešla hrůza a zase jej od sebe zapudil. 3. dne zdálo se mu zas: dobře bys učinil, kdybys byl políbil hada. Když se probudil, umínil si,
že hada políbí, byť by byl ještě strašnější. Z večera šel zase do zámku. Sedl si za stůl, rozžal svíce a čekal. O půlnoci přivalil se had tříhlavý, ještě větší a strašlivější než předešle. Sepnul se proti němu a prosil, polib mne. Mládenec, nakloniv se k němu, ho políbil. V tom okamžení udělala se z hada překrásná panna. Byla to zakletá dcera pána toho zámku a s ní ten zámek i celé město bylo vysvobozeno. Její otec i matka přišli a přivítali jej s radostí velikou. Otec pak řekl, dám ti své království i svou dceru, líbili se ti. Mládenec ovšem byl spokojen, ale jedno rmoutilo jej, totiž pomyšlení, mně se zde tak dobře daří a můj otec na Dunaji myslí, že jsem se propadl do pekla. Kdybych aspoň mohl ještě jednou přijít k svému otci na Dunaj, abych mu řekl, jak se mi vede, byl bych zúplně spokojen. Na to mu řekla ta panna. Mám takovou věc, že bys lehko přišel k svému otci, jen kdybys potom se zase vrátil. Mládenec slíbil, že zase přijde. A panna se uvolila, že bude 7 let na něj čekat. Potom mu dala prsten a řekla, pohleď skrze ten prsten a mysli si, že bys byl rád u svého otce na Dunaji a budeš tam. A když potom budeš chtít ke mně přijíti, pohleď zase skrz ten prsten a mysli si, že bys byl rád u mne. Ale ať ho nikomu neukážeš, sic o něj přijdeš a pak se stěžka kdy k nám dostaneš. Jeho otec i matka velmi se radovali, že svého syna zase viděli zdravého i museli jim obšírně vypravovat, co a jak se mu vedlo. Potom ho dovedl otec také k svému pánu, kterému vždy ještě ryby lovil. A tu se všichni radovali. Měl pak ten pán 2 dcery a řekl mu, zůstaň, dám ti kus svého království a jednu svou dceru, bude-li se ti líbit. On si pak pomyslel, mě tam očekává celé a větší království a krásnější žena než tato. Ale což je, zůstanu tu 1 dní, však lehko se mohu zase dostat i zpátky. Jednoho dne šel s těmi dcerami na procházku a na cestě jim ten prsten ukázal a pověděl jim také, jakou má moc. Dcery si mysleli, kdybychom jemu ten prsten mohli vzíti, potom by rád u nás zůstal. A posadivše se s ním do stínu pod nějaký strom, uspali jej a prsten mu vzali. I nechali ho potom v domnění, že jej ztratil po cestě. Tak u nich zůstal 5 let a pak si umínil, že půjde toho podzemního města hledat. Šel a šel a přišel pozdě večer v lese do nějakého stavení a prosil, aby ho tu nechali přes noc. Nebylo nikoho doma, než nějaká žena a ta řekla, ráda bych ti tu popřála noclehu, ale moji 3 bratři jsou loupežníci, přijdou domů a zabijí tě. Nic se neboj, řekl mládenec, přines mi víno a budu tu na něj čekat. O půlnoci přišli bratři domů. Kdo jsi? Já sám nevím. Jsem tulák. Sem tam po světě chodím, protože musím. A kterého pak jsi rodu? Já sám nevím. Klátím se po světě a nejsem doma nikde. A jak ti říkají? Mládenec věděl z černé školy, že ti 3 loupežníci měli bratra a že ho ztratili. I jmenoval jim toho ztraceného bratra jménem i příjmením.
Zajisté ty jsi náš vlastní bratr, kterého jsme před několika lety ztratili. Dost možná, odpověděl jim. I začali ho přemlouvat, aby zůstal s nimi, a vychvalovali mu své řemeslo. A co jste dnes dostali? Tázal se jich. Oj, velmi mnoho, jako nikdy ještě. Dostali jsme střevíce, plášť a klobouk. Kdo ty střevíce obuje, ujde za půl hodiny 200 mil. Kdo ten plášť na se vezme, nikdo ho neuvidí. A kdo ten klobouk před sebe hodí, každá hora se mu otevře. A jestli je to také pravda? Ovšem, pravda, řekli a dovolili mu, aby toho sám na sobě zkusil. On pak má je na sobě klobouk, plášť i střevíce, skočil, až se země zatřásla a byl ten tam. Nejprve šel ke slunci, kde vychází. Myslil si, slunce po vší zemi svítí, bude zajisté také vědět cestu do města podzemního. Ale slunce řeklo, neznám té cesty. Musí to býti někde mezi horami, v úzké dolině, kam nikdy nepřijdu. Ale luna svítí po všech skulinách. Jdi, zeptej se jí. Mládenec šel, kde luna vychází, i tázal se jí, ví-li cestu do města podzemního. A luna zase řekla, nevím, musí to býti mezi horami, kam nikdy nepřijdu, ale jdi k větru, on všemi skulinami proletuje, zajisté ti také cestu poví. I šel tam, kde vítr vychází, a tázal se opět, ví-li, kudy se jde do podzemního města. Kterak bych nevěděl, řekl vítr. Zejtra, přede dnem, tam zase půjdu. Králova dcera se tam vdává. Půjdu jim na svatbu foukat, aby jim nebylo příliš horko. Přede dnem šli. Přišli k ohromným skalám. Vítr se probral s kulinou a mládenec za ním nemohl. I vzal klobouk a hodil jim o skálu. Skála se otevřela a měl za větrem cestu hotovou. Kránu byli v podzemním městě. Vítr šel na svatbu foukat a mládenec do kostela očekávat svatebníků. Svatebníci přišli a kněz počal oddávati. V tom dotkl se jeho knihy a ta spadla na zem. Z vás jeden musí mít veliký hřích na sobě, řekl kněz ženichovi a nevěstě. A nevěsta ihned vyznala, že slíbila svému osvoboditeli, že na něj bude čekat 7 let a ty, že ještě neprošli. Na to kněz řekl, že musí čekat do 7 let a prve, že si jiného nesmí vzíti. I tázal se jí, kterého měla raději, toho nebo onoho. Onoho, řekla, ale vím, že už ho nikdy víc neuhlídám. I bylo to mládenci milo slyšeti. Když se svatebníci rozešli, sundal ze sebe v královském zámku plášť a hned ho tu poznali. Panna jej objala a řekla, hleď, právě dnes bych se byla za jiného vdala, kdyby mne vyšší moc nebyla vystřežila. Brzy na to měli spolu oddavky a po oddavkách bohatou hostinu. A mě tam taky dali vína z řešeta, chleba ze sklenice a lopatou po hřbetě. A já jsem už navíc nečekal a běžel domů.

0: Už bys mohl vědět, že děti smějí do výtahu jen v doprovodu rodičů, zlobí se správcová domu na Honzíka.
1: To vím, ale kde se ženu tolik rodičů najednou?
2: Ten chlapeček to nepochopil, myslel si, že musí mít rodičů třeba 5.

0: Kapitola 5. Dva různé pavilóny.
1: Moc dobře si správě nevybrala,
0: usoudila žába. Měla pravdu. Jen jsme překročili práh pavilónu, když kus omítky se lehce dotkl mé tváře, než se rozbil o stěnu. Třída byla plná prachu a v jeho mracích jsem jen matně rozeznala lopuchy a bodláky, povalující se ve smetí a brebentící jeden přes druhého. Mezi tím vším si kopřivy hrály nahoněnou s ohromným řevem a všichni se hádali až hrůza. Házeli po sobě kreslicími čtvrtkami, takže to ve třídě vypadalo jako na bojišti. A pak jsem zaslechla ječivý hlásek, který v té bouři zněl jako nakřáplý zvonek.
2: Ticho, ticho, nebo zavolám hejkala!
0: Volala to paní učitelka Straková, stará krátkozraká straka. Stále opakovala:
2: ticho, ticho, nebo zavolám hejkala!
0: Ale přitom ani nezvedla hlavu. Nebylo ji skoro vidět za rozevřenou knihou, z které předčítala cvičení, a nestarala se ani dost málo o to, co se děje kolem. Najednou si lopuchy začaly vylupovat z hlav pichláče, kterým se někde říká drátenické knoflíky a jinde zase babáky, a házeli jimi po strace. Ta jen častěji opakovala své
2: ticho, ticho, nebo zavolám hejkala.
0: A jen když ji některý pichláč zasáhl, poškrábala se nohou, jako by zaháněla dotěrnou mouchu. Ale najednou se přece rozzlobila. To jeden pichláč ji trefil rovnou do oka. Vyskočila a zlostně zavolala:
2: hejkale, hejkale!
0: Ze stáje vedle třídy se přibatolil dobrácký osel. Vzal do tlamy jeden bodlák a zatřepal jím. Oči měl ještě ospalé a jeho klesající hlava prozrazovala touhu spočinout co nejdřív zase na slámě. Ale po jeho příchodu přece jen zavládl ve třídě klid. Bodláky začaly jektat zuby, lopuchy a kopřivy se strachy skrčily.
2: To je naposled, co jsem zavolala hejkala pro nic za nic,
0: hrozila straka.
2: Příště už nebude žádné smilování, na to se můžete spolehnout. Osel vás všechny sežere.
0: Hejkal zlomyslně zablízkal očima. Pak pustil bodlák a zmizel ve stáji, aby tam dál podřimoval. Všichni začali hlučet. A znovu další pichláč pleskl učitelku do čela. Ta zas jen zvolala:
2: ticho, ticho, nebo zavolám hejkala.
3: Z těch darebáků nebude nikdy nic kloudného,
0: řekla mi šedozelená.
3: Nenaučíme je ani špetce zdvořilosti a musíme je posílat na zem tak, jak jsou. Ale za trest smějí růst jen někde u starých zdí nebo na smetištích. Pojďme pryč, tahle podívaná mi jde na nervy.
4: Excelence, je mi líto, že jsem si vybrala tak špatně, protože si chci odtud odnést jen nejkrásnější vzpomínku na školu květin. Ukažte mi raději sama nějaký jiný pavilon.
3: Tvá slova mě velice těší, Aničko. Zavedu tě do třídy macešek, které mají pověst nejmoudřejších květin.
0: Pavilon macešek byl jakoby skleněný. Podlaha, strop i zdi byly celé z průhledných desek, po nichž se pohybovaly barevné křídy. Ony to vlastně nebyly křídy, nýbrž dlouhé a rychle se pohybující píďalky. A macešky pozorně sledovaly čáry, které píďalky rýsovaly na průhledných deskách. Za stolem na stupínku seděl netopír s ohromnou hlavou.
3: To je jedna z nejmoudřejších osobností našeho království,
0: šeptala mi žába.
3: Na dlouhé měsíce odchází do naší zimní jeskyně a hloubá tam o životě květin. Dlouhé přemýšlení ho tak vysiluje, že se k nám vždycky vrací vyhublý až běda.
0: Netopír i jeho žačky sledovali spletité čáry, kreslené pohybem píďalek tak pozorně, že nás vůbec nespatřili. Šedozelená nenápadně zakašlala, aby upozornila na naši přítomnost. Netopír otočil hlavu a upřel na nás své hloubavé oči. Ale potřeboval hezky dlouhou chvíli, než povstal ze svého místa. Mohlo se skoro říci, že se jen s lítostí vytrhuje z přemýšlení. Podal žábě ruku, ale otočil se ke mně a zvolal.
5: Podívejme se, holčička. Jak pak se jmenuješ?
4: Anička.
0: Odpověděla jsem a v duchu jsem se divila, proč má tak velikou hlavu. Netopír chtěl asi všechno vědět a tak se mě vyptával dál.
5: A víš, proč žiješ, Aničko?
4: To nevím. O tom se mnou ještě nikdo nemluvil.
5: Hleďme.
0: Řekl a dlouho přemýšlel, než dodal.
5: A ty jsi nikdy neuvažovala o tom, proč jsi vlastně na světě?
4: Ne, nikdy.
5: To mě opravdu udivuje. I ta nejmenší maceška, kterou tady vidíš, přijde na to docela sama.
6: Ale přece jen proto, abys byla krásná.
0: Volali macešky jedna přes druhou.
6: Jedině proto, abys byla krásná.
0: Zvědavě mě obklopili, hledili mi hned oči, ruce a hned zas vlasy a říkali mi sborem.
6: Ty máš hezké oči, Aničko.
7: Je vidět, že se v nich zrcadlilo slunce.
6: Ty máš hezké ruce, Aničko.
7: Je vidět, že si hráli na slunci.
6: Ty máš hezké vlásky, Aničko.
7: Je vidět, že ti je slunce pozlatilo.
0: Byla jsem najednou tak šťastná a dojatá, že se mi oči zalily slzami. Všechny macišky začaly volat.

0: Anička.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.

0: Máš pachole.
1: Klid, Pepo. Tak teda, mě říkají dlouhý Jenda.
2: Leontýnka Brtníková z Brtníku. Můj tatínek je pan rytíř Brtník z Brtníku.
3: Kecáš, dneska žádný rytíři nejsou, že jsou druzediteli.
2: Já také nejsem dnešní, já jsem z minula.
4: Kluci, Vendelíne, je to strašidlo, pánové. A fotr má taky strašidlo.
2: Mýlíš se, my jsme duchové a žádná strašidla. To je velký rozdíl.
5: A kde máš tatínka, dítě?
2: Tady někde straší.
6: No prosím, není strašidlo a straší.
2: Kdybyste nás nechali na pokoji, tak bychom nikdy nestrašili.
0: A kdo udělal ten ohnivý nápis?
2: Ten jsem vykouzlila já, ale tu podlahu hladomorně, tu potrhl tatínek.
3: Jak to, že ví o podlaze, kluci?
0: Hele, dokaž to.
2: Co mám dokázat ti?
0: No, že umíš kouzlit. Vyčaruj mě třeba bůra.
2: Bůra? Bůra neznám, ale něco ti ukázat mohu. Rybarak, rybarak, ať je z tebe šesterák.
4: Jú, kluci,
3: podívej.
1: Bláček, pojď sem, nelez do lesa, tam tě picne hajnej. Kluci, ať tam nechodí.
7: Boháček.
1: Nelez tam, jsi sám proti sobě, boháček.
3: No, nazdar. Co budeme dělat?
8: Měla by ho radši očarovat. Leontýnko, kde je?
2: Leontýnko, kde je?
5: Jde se domů, chlapci. Musím si to všechno nechat projít hlavou.
3: A co boháček?
2: Pepo!
4: Boháček.
0: Co se děje?
4: Kde jsi byl?
0: No, na pastvě.
5: Na pastvě. Na pastvě.
9: Dobrý den, pane si...
10: Chvilku.
9: Jo. Co je, tatí?
10: Abys byl chvilku ticho.
9: Teď já jsem úplně ticho, tatí. Jak to, že nejsem ticho, když náhodou jsem?
2: To jsem mluvila já prvé, to nemluvil Horlínek.
10: Mlčte, šmanko ty. A poslouchejte.
9: Co?
10: Slyšíte?
9: Simano, tatí.
2: Já ne, pane Spejble.
10: Jak to, že ne?
9: A ty něco slyšíš?
10: Kukačku, kdybyste chvilku mlčeli, tak byste ji slyšeli taky.
11: Před chvílí kukala kukačka.
2: Jo, to já bych taky chtěla slyšet kukat. Já ještě neslyšela kukat.
11: To je strašně zajímavý pták, kukačka, nemyslete si.
2: Jo.
9: A co je na ní zajímavého, že je tak zajímavá?
11: Všechno je na ní zajímavé.
2: A co nejvíc, pane Spejble, co nejvíc?
11: Zajímavé je na ní například to, že kukačka nikdy nekuká.
2: Jejda.
9: Kuká, tatí, já ji slyšel tolikrát, že už bych mohl kukat sám.
11: To je právě ta mýlka. Ono totiž, když něco kuká, tak to nikdy nekuká kukačka.
2: A kdo tedy kuká, když nekuká kukačka?
11: No, zamyslete se trošku, když nekuká ona kukačka, tak to může být jedině no.
2: Pan kostelník, pane Spejble.
11: Ale kostelník, co pak kostelník kuká? Kostelník přece zvoní, Máničko, od toho má zvon, aby zvonil, když je třeba poledne, žano, a ne aby kukal.
9: A vždyť pan kostelník nezvoní, tatí. Pan kostelník přece peče rohlíky a housky, si říkal. A na to nepotřebuje zvonit.
11: Moment, abychom si rozuměli. Ty myslíš pana kostelníka z pekárny?
9: Ano, tatí, já myslím pekaře pana kostelníka.
11: No proto, já myslím, že myslíš kostelníka.
9: Ne, taťuldo, já myslím pana pekaře.
11: No moment. Ty myslíš pekaře kostelníka, ale ne pana pekaře.
9: Já přesně nevím, koho myslím, tatí.
2: Já myslela toho pana kostelníka, co peče, pane Spejble.
11: Protože to je rozdíl. Pan kostelník je pekář, ale pan pekař je doktor, to je zubář. Ten mi dělal přece stoličku.
2: Kdo vám dělal stoličku?
11: Pan doktor pekář.
9: Jsi říkal, že jsi koupil v prodejně tu stoličku.
2: No.
11: Ale tadyhle stoličku v puse, sedmičku. No, to mi dělal pan doktor pekář, ten mi plomboval.
2: Protože byla děrová, vidíte?
11: Ovšem, samo sebou.
2: No.
9: On přitom kukal?
2: Jo.
11: Ale koukal, proč... Šmanko, ty proč by přitom měl kukat? Už jsi viděl doktora, který by při ošetřování pacienta kukal?
2: Já teda nikdy ne, pane Spejble, to
11: no
2: tedy
11: tak,
2: ne to.
11: Proto ti povídám, že kuká kukačka, že ano. Jenomže, když kuká kukačka, tak nikdy nekuká ta kukačka, ale kdo? No, ne ta kukačka, nýbrž.
9: Pan doktor, tatí.
11: Šmanko, teď jsem o tom...
9: Komíník, tatí.
11: Ale kominík, už jsi slyšel kukat kominíka?
9: Slyšel.

0: ti včera po chodníku šla nějaká občanka a kominík na ní kukal z komína, aby si všimla, že vymetá a že je užitečnej.
1: Jenomže když v lese něco kuká, tak to není kominík a není to ta kukačka, je to vždycky a jedině kukačák, sameček od kukačky.
0: A samečka nekuká nikdy?
1: Ovšem, že ne, to je ta zvláštnost, kterou lidi nevědí.
0: A co teda dělá samečka od kukačky?
1: No, hledá nějaké cizí hnízdo, aby tam snesla vajíčko.
0: Samečka, jak to cizí?
1: Protože ona do svého hnízda vejce nesnáší. Ona je podstrčí cizím ptákům, to jsi ještě neslyšel, pojem kukačí vejce.
0: A co dělá ve svém hnízdu teda kukačka?
1: Nic. Ona své hnízdo ani nemá. Ona ho ani nestaví.
0: A co teda staví?
1: Proč by ho stavěla, když podstrkuje svá vajíčka do hnízda třeba kosovi, strnadovi a tak?
0: A proč je strčí ke kosovi nebo ke strnadovi?
1: Protože své hnízdo nemá, Máničko. Teď jsem to povídal a vysvětloval.
0: No?
1: Vajíčko musí být kde? V hnízdě. Kukačka hnízdo nemá, tak ho snese do hnízda třeba kocholoušovi.
0: Jsi říkal strnadovi.
1: No tomu taky, prostě k cizímu. A oni jí mládě vylíhnou a vychovají.
0: A jak ho naučí kukat?
1: Jak to kukat?
0: Jak naučí tu malou kukačku kukat, když oni nekukají? Strnad přece nekuká.
2: No.
0: Kocholouš taky ne a nikdo.
1: Co by učili kukat? To umí mládě od přírody samo. Co pak ty neumíš kukat?
0: Umím, tati.
1: No tak vidíš.
0: A ona mě snesla kukačka, tati?
1: Cože?
0: Jestli mě snesla kukačka.
1: Co to povídáš za nesmysl? Kdo je tvůj otec?
0: No já původně myslel, že ty, tati, jenomže když povídáš...
1: Jak to myslel? Jak to původně? Kdo je tedy původně šmankote podle tvého, tedy tvůj otec?
0: Jsem kukačka, tati.
1: No? Prosím tě, seber se trošku. Ptám se tě vážně. Kdo je vlastně tvůj otec? Ptám se tě vážně. A ty plácneš, že kukačka.
0: Tak kocholouš, tati, já jsem řekl kukačka, protože jsem myslel...
1: Šmankote, ty máš zase dneska den? To mi zase začíná stoupat krev do hlavy.
2: Slyšeli jste to? Teďka zase zakukala, ale hodně v dálce, ani to nebylo slyšet.
1: Prosím vás, vemte se za ruce a dejte si odchod, nebo z vás začnu kukat já sám.
0: Šmano, tati, pojď, Máni, jdem poslouchat kukačku.
2: Naschledanou, pane Spejble.
1: Naschledanou.
0: Ahoj, tati.
3: Digi hádanka.
4: Stojí buk uprostřed luk. Na tom buku 12 suků, v každém suku 30 ptáků. A každý pták jinak zpívá.
5: Tak co, už víte?
6: Stojí buk uprostřed luk.
4: Jeden buk?
6: Na buku 12 suků.
4: 12 suků.
6: Já už vím. Je to něco.
4: Něco.
6: Něco.
4: Něco.
6: Co má 12 kousků. V každém kousku je dalších 30 kousků a každý ten kousek je jiný.
4: Je? 12 kousků.
6: Mě vždycky maminka říkala, abych nebyl smutný, protože... Každý den je jiný.
4: A
6: když máš někdy smutný den, tak ten další třeba může být hodně veselý.
4: To je ten ptáček, jak zpívá jinak. A v každém suku 30 ptáků, to budou asi dny.
6: Dny v měsíci. A 12 suků, to jsou měsíce. A dohromady dávají jeden velký buk uprostřed luk. Jakože jsem kluk.

0: tebe, Květo.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
2: V jednom malém domečku, vprostřed modrých zvonečků, žila byla jedna koza. Ta se jmenovala Róza. Měla 7 děťátek z kotačivých kůzlátek. Jednou z rána koza vstala, svým kůzlátkům povídala. Dneska máme pondělí, musím na trh pro zelí. Navařím vám zelnou kaši, abychom se poměli. Kůzlátka se radovala. Ne, abyste otvírala. Pak si nový klobouk vzala, zástěru si uvázala, vrátka pěkně na zámek. Buďte hodná, mek, mek, mek. A kůzlátka slíbila. Koza Róza šla a šla a takhle si zpívala. La, la, la, mek, mek, mek, mám já 7 kůzlátek. První bílé, druhé černé, třetí pěkně dvoubarevné, čtvrté celé strapaté, páté strakamakaté, šesté to je kozlíček, sedmé mámin mazlíček. Jen co Róza zašla za les, chlupatý vlk z lesa vylez. Spustil hlasem vlčím basem. Kůzlátka má děťátka, otevřete maličko, vrátka, nevrátka, nesu dobré zelíčko. Ale kde pak kůzlátka? Jenom mrknou přes vrátka, uvidí tam vlka stát. Začnou se mu takhle smát. Ty jsi divná maminka, ta naše má bílé vousy, na bradičce si je nosí. Jak tohle vlk uslyšel, svěsil uši, zpátky šel. Však se zeptá v lese lišek. Vem si chmíří z pampelišek, radili mu tety lišky. Tak má z pampelišek vousy, chvíli si je pyšně nosí. Pane, tomu říkám brada. Tak a honem zpátky, trada, honem zpátky za kůzlátky. Otevřete kůzlátka, milá, to jsem já, bradička bílá. Nesu sladké zelíčko, tak otevřete maličko. Ale kde pak kůzlátka? Jenom kouknou přes vrátka, vlk má bradu jako mrak. Na mou duši je to tak. Ty jsi divná, maminka, bradu máš. A kde máš rohy? Vlk hned natahuje nohy. Honem zpátky do lesa. Co radíte, tety lišky? Dej si za uši 2 šišky. To je nápad. A hned zpátky rohatý zas za kůzlátky. Spustí hlasem vlčím basem. Otevřete kůzlátka, milá, to jsem já, bradička bílá. Pěkné růžky mám, zelíčko vám dám. Ale kde pak kůzlátka? Jen se smějí přes vrátka. Naše maminka má hlásek, jak když zpívá koni pásek. A v tobě to všechno skřípe, jak když kamení se sype. Bradu máš, rohy máš, no ty ale vypadáš. Tu nejmenší kůzlátko nastavilo zrcátko. Vlk se zahlíd, strachy mek, honem se dal na útěk. Ten vám ale utíkal, jak když za ním z flinty pálí. Polem, loukou, po silnici, podle plotů přes vesnici, všichni se mu posmívali. A jak běžel, zakop, spad, plác a rovnou do rybníka. Smála se mu i ta štika. To vám bylo divadlo. Utopil v něm obě šišky i ty vousy z pampelišky. A jak to dál dopadlo s veselými kůzlátky? Když se Róza vrátila,
3: Kůzlátka už dávno spala. A co ráno? Ráno vstala, zelnou kaši spořádala. Tak, a to je konec pohádky.
1: A teď je tu pohádka na dobrou noc, děti!

Čertův mlýn. Byl jednou mlynář a ten měl prodat mlýn pod lesem. Byly tehdy špatné časy, suchá léta, vody v potoce maličko, mlynář nemohl mlít. Mlači zvykli chodit jinam a když zas vody přibylo, mlýn klapal na prázdno. Mlynář byl samý dluh a hleděl se mlýna zbavit. Ale kupci se mu nehrnuli. Až za půl léta přijde k němu jednou černý pán. Povídá, já jsem čert. Vím, kde tě střevíc tlačí. Ale pomohu. Mlýn koupím. Mlynář mu na to. Jen potřeba, aby s hotovými platil. Zač prodáš, ptá se čert. Za 3 pytle peněz, pověděl mlynář a než se nadál, stály tu 3 pytle. Plácli si s čertem na tu koupi, mlynář potom přichystal si na cestu, peníze na vůz naložil a odejel do cizí krajiny. Ve mlýně usadil se čert a hospodařil tam po svém. Na honce ty lidé se mlýnu vyhýbali, tak v něm strašilo. A trvalo 10 let, trvalo 20 let, 100 let bylo, 200 let. Mlýnu opuštěnému žádný se přiblížit nechtěl. Až jednou. Bylo na podzim, v létě vítr pískal a z buků červené listí schazoval. Šel tam tudy cestou mlýnářský krajánek. Byl už v letech, vlasy prokvetlé, ale držel se zpříma. Tělo měl jako kmet dubový, síly ze 4 a nevěděl, co je to bát se. Přijde k dřevařům, co tu stromy káceli a povídá, pomáhej pán Bůh. Dejš to pán Bůh. Volají a hned ho varovali, aby se tou cestou vlevo nedával, že by přišel ke starému mlýnu, tam, že straší, čert tam zůstává. Ale krajánek se usmál a povídá, tož já se na toho pana čerta půjdu podívat. A šel. Dřevaři se za ním dívají a litují. Chudák, ten se nevrátí. Přišel krajánek do mlýna. Nebylo tam nikoho. A krajánek se usadil ve mlýnici na lávce. Sedl si a čeká. Ale nic nešlo. Krajánek vytáhl z kývu tvrdého chleba a dal se do jídla. Měl v torbě také líčený provaz, dobře kroucený. Od starého sekírníka ho jednou dostal, že prý na zlé duchy dobrý. Ten provaz položil krajánek vedle sebe, spravil si potom dýmku, pokuřoval a čekal. Když přišel večer, a táhla 11. měsíček oknem do mlýnice svítil, slyšel pojednou po schodech z patra kroky. Trap, trap. Dívá se krajánek a vidí, nějaký způsobný panáček po schodech kráčí do mlýnice. Byl malé postavy, svraskalý obličej měl tmavý, ale zelené šaty měl na sobě z pěkné látky a zelený klobouček s pérem. Přijde ke krajánkovi a ptá se, čeho ty v mém mlýně pohledáváš? Já jsem čert. Krajánek, tož vy jste ten pan čert. Já slyšel, že tu hospodaříte. Jdu se na vás podívat a věru se mi líbíte. Čert povídá, nevíš-li ty, že sem žádný nesmí?
No to tě divný mlín, povídá krajánek, když tu mlečů nemáte. Mrzutě na to povídá čert. A k čemu mlečů? Nemelu ve mlíně. A to je pěkné, krajánek na to. Nač vám teda třeba mlínu? Víte-li co? Vystěhujte se vy odtud. Já bych tu sám chtěl zůstat za mlináře. Toho už měl čert dost. Víš-li ty, s kým mluvíš? Zařval. Ale krajánek se neulekl. Však jste mi to už pověděl, povídá čertovi. Já vám pěkně radím, odejděte odtud po dobrém. Čert se zdržet nemohl, skočil po krajánkovi, ale v tom ten už oko z provazu líčeného hodil mu na krk. Čert sebou až hrůza trhal, ale byl v krajánkově moci. Ten šel a přivázal milého čerta na mlýnské kolo. Potom stavidlo vytáhl, spustil mlýn. Čert na mlýnském kole nahoru, dolů se točil, ve vodě se máchal, hlavou okolo narážel. Řval zlostí a bolestí a nakonec jen pro všechno na světě prosil, aby ho krajánek pustil. Když se krajánkovi zdálo, že má čert dost, zarazil mlýn, čerta odvázal a povídá: a teď jdi. Přijdeš-li sem ještě jednou, strčím tě mezi mlýnské kameny, aby tě na kaši rozemleli. Čert byl celý zmáčený, zelené šaty měl potrhané, ani narovnat se nemohl, jak byl polámaný. Belhal ze mlýna a že už víckrát tam se neukáže. Krajánek potom usadil se v opuštěném mlýně a ten vesele klapal ještě dlouhá léta.

0: Záhadné zmizení kudly Dederona. Nad místem, které se dříve jmenovalo Kilimandžáro, stál vysoký sloup černého prachu. Byla to nevšední podívaná. Dav nábožně zmlkl a hleděl vzhůru. Ale když se s pomocí větru ten oblak rozptýlil, někdo z diváků zaječel.
1: Lidi, koukejte!
0: A hned se přidali ostatní. Co to je?
2: Potkaní!
0: Mraky potkanů a myší! Ti bázlivější se dali na útěk. Ostatní zůstali stát a zírali. Z trosek opravdu prchali myši a potkani, ale profesorův neomylný zrak mezi nimi rozpoznal i něco jiného. Desítky, ne-li stovky lichožroutů. A teď už to viděli všichni. Ano, Dederonovi hoši se nechali spatřit. Už to bylo jedno. Nebylo proč a kam se skrýt. Nebylo s čím splynout, protože všude okolo leželi jen závěje prachu. Celý gang byl doslova rozprášen. Pár deváťáků a několik neohrožených padesátníků popadlo kameny. Začali prchající lichožrouty bombardovat. Nasaďte na ně hadice, zazněl povel z hasičského vozu.
2: Ne, ne, vodu, ne,
0: to vykřikl profesor Kadeřábek a postavil se tělem proti hubici hadice, kterou sem hasiči okamžitě dovlekli. Teď zůstali v rozpacích stát. Dva policisté se marně snažili toho starého muže odtáhnout. Kdyby chlapi u hydrantu vodu spustili, mocný gejzír by ho odhodil několik metrů daleko.
3: Veliteli, je to nějaký zaseklý,
0: hlásili hasiči u hydrantu. Zápolili srazavým kohoutem. Ta chvíle zdržení stačila, aby se lichožrouti mohli rozprchnout do uliček a skrýší dolního města.
2: Sláva,
0: jásal profesor.
3: Pomoc,
0: ozvalo se z výšky. Něco se tam nahoře dělo. Jeřábník v kabině poskakoval a máchal rukama. Profesor Kadeřábek se policistům vytrhl a sáhl do kapsy pro triédr. Zaměřil a viděl to jako před sebou. Divoký, vychrtý lichožrout s velkým spínacím špendlíkem v každém uchu šarmoval malou kudličkou. Jeřábník před ním uhýbal a bránil se lokty.
2: Tak je to on!
0: Profesor zatajil dech.
2: Kudla Dederon!
0: Že se něco v kabině jeřábu děje, poznali na zemi všichni, ale pouhýma očima nemohli vidět to, co bez dechu sledoval triédrem profesor. Teď mu na chvíli jeřábník zmizel z očí. Sklonil se pod sedačku a když se znovu objevil, držel v ruce nějakou těžkou železnou kliku. Hever, či co. Rozmáchl se a uhodil. Profesor viděl, jak ten náraz vymrštil kudlu Dederona z kabiny. Vyletěl do vzduchu, ale nepadal k zemi. Začal se vytrácet. Mizel profesorovi před očima, splýval s povětřím. K zemi se snášela jen jakási drobná věc. Třpitivě se zaleskla ve slunci, než dopadla do prachu vedle jeho nohou. Profesor jej bytě zvedl a strčil do kapsy. Vypadalo to jako maličká stříbrná dívčí pudřenka.
4: To by snad stačilo, řekl starší policista. Teď půjdete s námi na stanici a tam to všechno řádně sepíšeme.
2: Tak to ne, pánové,
0: zvolal profesor Kadeřábek.
2: Na stanici s vámi půjdu, ale všechno si to řádně sepíšu až doma.
5: Andulky se rády baví.
6: Jsou to ptáčci povídaví.
5: Jsou to ptáčci zpěvaví.
6: Zpěv je dobrý pro zdraví.
5: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
6: Jsou to ptáčci povídaví.
5: Jsou to ptáčci zpěvaví.
6: Zpěv je dobrý pro zdraví.
5: Jestli se vám ta básnička líbila,
6: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
7: Jak chtěl Trautenberg sojčí peříčko. To jednou pozval štěpanický baron Trautenberga na hon. A bylo u Trautenberga boží dopuštění. Anče lítala jako hadr na holi. Kuba leštil holínky, aby se blízkali jako tůňky při úplňku. Hajný promazával flinty a Trautenberg komandoval jako při manévrech.
8: Anče, kabát, Kubo, obouvat, Hajnej, klobouk.
7: Hajný skočil k věšáku pro parádní klobouk s jezevčí štětkou, ještě ho ofoukl, aby na něm nebylo ani prášku a poníženě prosím, milost pane.
8: Kde je sojčí peříčko?
9: Jak to máme, milost pane, vědět? My váš klobouk nenosíme. Od rána mě práce stojí kvůli milost pánovu fintění. Ještě se budu starat o nějaký peříčko.
8: Jaký pak nějaký ženská hloupá sojčí, mlčet a hledat.
7: Ale to ono se někde najde.
10: Jaký pak se? My ho musíme najít, on by milost pán bez sojčího peříčka mohl mít špatnou mušku.
9: Hledali pod věšákem, na skříni i za skříní. Hajný sundal i obraz milost pánova milost dědečka. Co kdyby peříčko zalítlo tam? Ale nikde nic.
10: Jestli ho neodfouk ten velký vítr, jak tenkrát Krakonoš poslal psí počasí.
7: Milost pane, tak to bude. Ráčej pamatovat to boží dopuštění. A co takový pírko potřebuje?
9: Aby se Trautenberg nepamatoval, jak všichni honili klobouk po dvoře a jak on se z toho psího počasí div neukejchal k smrti. A ještě mu ten prašivka Krakonoš zbořil kamna. Jen na to pomyslí, popadne ho vztek a v hlavě mu vyskočí neřádstvo. Proto on nikdy nemá daleko.
8: Himmel, hergo, donner, wetter, krucajs element, abych já, pán Strautenberga, jel na ten slavnej hon bez sojčího peříčka? Kubo, Hajnej, mašte do Krakonošova a střelte jeho sojku. Ta má peří, že mě bude závidět sám štěpanický baron.
9: Milost pane, máte rozum? Střelit Krakonošovu strážnou sojku?
10: Třeba by stačilo péro z našeho kohouta, milost pane.
8: Já si budu škubat vlastního kohouta? A vůbec, kohouti péro není nic panského.
9: A takhle páva by milost pane neráčil?
8: Ty si hleď plotny a vy koukejte, ať už jste zpátky.
9: Kubo, Kubíčku, že já jim neřekla, ať tu sojku vyplaší, aby ji tak doopravdy zastřelili. Krakonoš je takovej hodnej, udělající a sojku potřebuje na hlídání. Tohle já tak nemůžu nechat.
7: Popadla vňák a rovnou do Krakonošova. Běhá od paseky k pasece, od břízky ke smrku. Oči si může vykoukat, krk vykroutit, ale sojka nikde.
9: Sojko, sojčičko, to jsem já, Anče. Musíš pryč, mají tě zastřelit. Sojko! Marná sláva, musím za Krakonoše.
7: Běžela lesem, drápala se do kopce, až konečně stála u Krakonošovy zahrádky. Krása krásoucí. Kvetlo tam a vonilo nejméně 9x9 kvítí a měsíčních jahod jako by záhon poházel tisíci granátů. Krakonoš je právě sbírá do džbánu.
11: Cupák, Anče, snad mi nehoníš vítr po horách.
9: Jemnost, pane Krakonoši, ráčej odpustit tu dovolenost, že vás meškám. Ale náš milost pán, že mu není hanba, poslal Hajnýho a mýho Kubíčka, aby střelil vaši sojku. Prej nemá peříčko na klobouk. Mně je tý sojky líto, kvůli panský parádě připravit o život takovýho ptáčka pěknýho, potřebnýho. Tak kdybyste ji ráčil někam schovat. On by se Hajnej mohl třeba i trefit.
11: Tak Trautenberg má zálusk na sojčí peříčko. Děkuju pěkně za vyřízení, Anče. O sojku se nebo já si ji ohlídám. A tady máš od cesty.
7: A podal Anče kytičku měsíčních jahod. Zapířila se jako májový červánek z radosti, že je sojka v bezpečí, ale nejvíc za tu kytičku. Kdo pak jí kdy něco takového dal? Jednou Kuba, ale to měla svátek. A teď sám Krakonoš, jen tak, z dobroty srdce.
9: Uctivě děkuju, jemnost pane Krakonoši. To nemuselo být. To já ráda. On je k nám jemnost pán, taky moc hodný.

0: Tajný s Kubou, utrmácení, uhromovaní, oči vykoukané, krky vykroucené, ploužili se cestami, necestami, ale po sojce, jako by se háj slehl, hora zavřela.
1: Hajdej, tamhle na bukový větvi spí. Co kdybychom ji chytili? Byl spánci vyškubne peříčko a spánem bohem. Kubo, ty jsi hlava. Vždyť já bych si to chudátko musel do smrti vyčítat.
0: A plíží se k buku. Z lehínka našlapují, aby ani lísteček nezašustil, kamínek nezaskřípěl.
1: Má ta sojka, Kubo, ale spaní. Vždyť by jí mohl ukrást i s bukem. Ještě ji nemáme. Třeba to jen tak dělá. A v poslední chvíli frr.
0: Ale ne. Už ji Kuba drží v dlani, už Hajný prostírá šátek, už ho zavazují na dva uzly a upalují, jako kdyby jim les za patama hořel. Co kdyby začala křičet?

0: Anče přiběhla domů, div si nespívala. Když člověk ze sebe setřese starost a vyžene úzkost, hned se v něm udělá místo pro písničku. A už jí v rukou hrají hrnce a rendlíky, vařečky, kvedlíky. Kubíček přijde hladový. Musí se pořádně najíst, aby vydržel, až bude milost pán kraválovat kvůli peříčku.
1: A jak si tak vzpomněla na Sojku, přijde jí kouknout z okna, až se jí před očima zatmělo. Hajný s Kubou metou přes dvůr a nesou něco v šátku.
0: Mankote, že já doběhla ke Krkonošovi pozdě. Oni tu chudinku Sojku přece jen zastřelili. Ale Krkonoše řekl, že jí ohlídá. Mají v tom šátku asi houby Václavky.

0: London, Revetr, kde se couráte? Ještě kvůli vám zmečkám hon.
1: Račte odpustit, milost pane, ale ona Krakonošova sujka nesedá na vaší hrušce.
2: Museli jsme přes půl Krakonošova poníženě, prosím, abychom je chytili živou.
0: Krucajc element, na co živou?
1: Vyškubnete si peříčko a pustíte sojku zpátky.
2: On je to moc pěkný ptáček, škubnutí ani neucítí a peříčko za chvílinku doroste.
0: To zrovna, aby žalovala Krakonošovi. Když jste ji nestřelili, tak ji zaříznete.
3: Radši odpustit, to já nemůžu. Ještě tak střelit čistou ránu, kdyby snad Kuba...
1: Kde pak? Já mám slabou povahu, já nemůžu vidět krev.
0: Himmelau, don, don, rvetr, krucajs element, zač vás platím, čelátko lína. Zaříznout, nebo vás vyženu.
2: Co měli dělat? Kuba vytáhl ze šátku sojku, hajný z kapsy křivák. Ruka se mu třásla jako osikový list. Odpusť mi to. Stvořeníčko moje ubohý.
1: Proč jsme ji nevyplašili? Proč jsem o ní hajnému říkal?
2: Tak ji drž, Kuba.
1: Zatracený život.
4: Co se tu děje?
1: Museli jsme ji zaříznout, když jsme ji nestřelili. Chudák sojka.
4: Jaká sojka? Vždyť je to náš kohout.
0: Co? Kohout? Náš kohout? Že vy jste tu sojku na schvál vyměnili?
2: Milost, pane, to bychom si nedovolili.
1: Sám jste ji viděl, když jsme ji přinesli.
0: Tak tohle spískal ten krucajs element Krakonoš. Ale já...
5: Buď rád, Trautenbergu, že jsi přišel jen o kohouta. Po druhé to bude dražší.
4: Hajný si ze samé radosti dává klůt bylinkové kápky. A Kuba, ten se uculuje.
1: Nechtěl by si, milost pán, vybrat nějaké parádní péro? On je ten kohout zrovna výstavní.
4: Ty seš teda, Kubíčku, ale pěkná komédie. Ráčí si, milost pán, přát kohouta na smetaně?
0: Kruci himl, ještě mě budete ožírat? Škodnej jsem, pohoně mám. A ten prašivka Krakonoš se mě někde za bukem vyšklebuje.
4: Hlavně, že si sojku ohlídal.
1: Jak to víš? Ty jsi s ním mluvila.
4: A tak musela Anče všechno po pořádku vypravovat. Jak se nemohla sojky dovolat. Jak běžela za Krakonošem až do jeho zahrádky. Jak mu všechno vyložila. Taky, že Kuba s hajným za nic nemůže. Že on jí jenost pán Krakonoš slíbil, že sojku ohlídá. Jak říká ponikelská bába kořenářka. Na Krakonošově slovu stojí celý Krkonoše. A dal mi kytičku měsíčních jahod. Za tu starost až trapáci.
2: Podívali se na kytičku, podívali se, dívají.
1: Anče, to nejsou jahody, to jsou granáty.
4: Mankote, opravdický granáty? Kubíčku. Navlíkla je na přeznou nit a schovala do truhly k výbavě. Však si je vezme o posvícení k muzice, nebo až ji Kubíček povede k oltáři. A že Trautenberg pukne závistí, to už nechme na Krakonošovi. Ten nejlíp ví, koho podarovat a koho vytrestat.

0: o slonovi, který utekl z každého obrázku. Bumbas byl neposedný slon. Vlastně to bylo ještě slůně. Tak dovádivé, že se dalo opravdu jen velmi těžko rozeznat, kdy si ještě hraje a kdy už začíná zlobit. To se dá někdy těžko odhadnout i u malých dětí. Ale Bumbas nebylo žádné dítě. Byl to slon a ještě k tomu namalovaný. Bumbas byl slon namalovaný v omalovánkách.
1: To je pěkná otrava,
0: mumlal si do chobotu.
1: Takhle tady stát a čekat, až mě ta holka omaluje do toho prázdného, nevybarveného Bumbase na vedlejší stránce.
0: Ta holka, to byla Maruška z první A a z celých omalovánek se jí nejvíc líbil právě Bumbas. A už ho nese ukázat babičce, vždyť právě ona jí ty omalovánky koupila. Babičko, to se musíš podívat, jaký je tady nádherný slon. A babička se kouká a kouká a slon nikde. Musím si vzít silnější brýle, říká si babička a bere si silnější brýle. Teď už ho vidíš? Ale nevidím, Maruško. Musím si vzít silnější lupu. Ale ani pak není slon k vidění. A tak si babička nakonec bere silnější mikroskop, který náhodou mají doma, protože Maruščin dědeček je profesor přírodopisu v důchodu. Ale ani tím silnějším mikroskopem není slon vidět. To už Maruška nevydrží a podívá se svýma modrýma očima rovnou bez brýlí, lupy a mikroskopu. A co vidí? Slon je pryč. Jako by se po něm papír slehl. Doopravdy, tam, kde byl namalovaný, zůstal po něm jen vyležený důlek. Kdyby Maruška našla alespoň stopu sloní tlapy, ale nikde žádná. Bumbas se vytratil po špičkách. A víte, kam se schoval? Zase do knížky. Ale kdyby jen do knížky, zalezl si do rodinného alba. Maruščina teta Stáska měla vedle v obýváku návštěvu svoji novou přítelkyni Žofinku. Tak tohle byl náš dědeček, když maturoval. Cože? Tohle, že byl váš dědeček? Řekla Žofinka překvapeně. Což pak váš dědeček byl slon? No dovolte, co vás to napadlo? Co pak já mám nějaký chobot? Vy ne, ale on? Co se vám stalo, Žofinko? Ukažte. A teta Stáska leknutím vykřikla. Z vedlejšího pokoje sem přiběhla Maruška. Teto, není ti něco?
2: To se mi snad jenom zdá. Tady, v našem rodinném albu, je najednou místo dědečka nějaký slon, já vím, doplnila Maruška. To je můj, utekl mi před chvílí z omalovánky. Prosím tě, chyť mi ho, ať zase neuteče. Ale Bumbas už mezi tím zmizel. A opět beze stopy. Z alba rodinných fotografií hleděl už zase na tetu Stásku mladý, svátečně oblečený, hezký dědeček bez chobotu. Kde já teď toho slona najdu? Vzdychla si Maruška. Teď už žádného bláznivého slona hledat nebudeš. Teď půjdeš, Maruško, spát, řekla teta. Až se vrátí tvůj táta s mámou z divadla, ti by se zlobili, kdybych jim musela říct, že si nechtěla jít spát, protože si musela hledat slona. Maruška tedy poslechla. To se ví, že ráno se těžko hledá i tuška,
0: Natož slon. Na hledání prostě není čas. Maruška si složila učení, nasnídala se a běžela do školy. Chtěla o slonovi vyprávět své kamarádce Lucii, ale pak si to rozmyslela. Bez tak by jí Lucie neuvěřila, že jí utekl namalovaný slon z omalovánky. Při hodině matematiky vybrala paní učitelka pracovní sešity, aby se podívala, jak děti udělali domácí úkoly. Na barevných obrázcích měly vyznačit sjednocení množiny porcelánových hrnečků a množiny porcelánových talířků. Na jiném obrázku zase jednotili množinu jehličnatých stromů se sousední množinou listnatých. Maruška měla úkol určitě dobře. Teta ji ho zkontrolovala a podepsala. A tak se těšila, že dostane další jedničku. Paní učitelka se však právě nad jejím sešitem nečekaně zamračila a pak promluvila přísným hlasem. No tohle, Marie, co jsi to dělala s tím sešitem? Vždyť vypadá, jako by se po něm prohánělo stádo slonů. Maruška nejprve nechápala, o čem paní učitelka mluví. Teprve, když jí ukázala tu spoušť natropenou v jejím sešitě, pochopila. Ze 7 hrnečků bylo 5 rozšlapaných a ani talířky nedopadly o mnoho lépe. Také množiny stromků vypadaly hrozně. Ty jehličnaté měly polámané větvičky. Z listnatých někdo očesal všechno listí. Já za to nemohu. To udělal on. Ale kdo? Zeptala se paní učitelka. Slon. A Maruška jí hned začala vyprávět, že jí utekl z omalovánky. Napřed se vydával za dědečka v rodinném albu a teď jí tu rozšlapal hrnečky a oškubal stromy. Určitě on. Je mu to docela podobné. Tak takovouhle komedii mi tady hrát nebudeš. Rozlobila se paní učitelka a napsala Marušce do sešitu červeně 5. Maruška se na tu 5 dívala, dívala a rozplakala se. Slon Bumbas byl přitom všem jen o pouhé 2 stránky dál. Procházel se pracovním sešitem a právě chobotem ochutnával červená jablíčka z množiny jablek a zajídal je hruškami z vedlejší množiny a najednou měl pocit, jako by na něho odněkud káplo. Co pak v knihách prší? Co to může být? Bumbas se honem vrátil o ty 2 stránky zpátky a najednou uviděl nad sebou velikánské modré oči a z nich padaly slzičky. A Bumbas, i sloni to někdy poznají, hned věděl, že provedl něco, co neměl. Jak to Bumbas napravil? Napřed se jen tak vrtěl a přemýšlel. Přemýšlení je dřina i pro děti. A ani sloni nepřemýšlejí zrovna rádi. A tak Bumbas myslel až něco vymyslel. Měl by se k tomu přiznat, co provedl. Přiznat se. Ale jak? A tak, když paní učitelka šla kolem, vklouzl do jejího notesu. Paní učitelka ho otevřela a co vidí? Místo známek je tu slon, jako živý. Kde se tu vzal? Co tu dělá ten slon? Řekla paní učitelka přísně. Děti se začaly smát. Jenom Maruška se nesmála. A najednou to paní učitelku napadlo. Ano, ano. Co když Maruška mluvila pravdu? Maruško, není to ten tvůj. To se ví, že byl. A provinile se na paní učitelku usmíval. Tak už nepláč, Maruško, řekla vlídně paní učitelka. Teď vidím, že si z toho slona opravdu nevymyslela. Tu pětku ti škrtnu a dám ti jedničku. Ale příště ho nech raději doma. Teď to slyšíš, Bumbasy, řekla Maruška slonovi tak přísným hlasem, jakým předtím na ní mluvila paní učitelka. Moc jí to ale nešlo. Sotva přestala plakat, hned jí bylo zase do smíchu. Poslechni a hajdy do omalovánky, rozkázala slonovi. Už by byla vyprskla smíchy, jak Bumbas s hlavou svěšenou a chobotem kývajícím sem a tam poslušně odkráčel přesně na to místo, kde ho Maruška poprvé uviděla. A jestli z té omalovánky zase někam neutekl, tak je tam dodnes.

0: Tak co pak budeme dneska dělat?
1: Dobrý tro, Ferdo.
0: Dobrý tro, brouku pitlíku. Tak co pak budeme dneska dělat?
1: Počkej,
0: nesměj se hnedka po ránu.
1: Ale ne, chytat koníky si říkal do lesa.
0: Ne, do lesa, do lasa.
1: A do lasa, říkal.
0: Tak šup, laso si uděláme tadyhle z té pavučiny.
1: Aha, ukaž, Ferdo, já tě to naučím. Viděl jsem to mockrát, biografu. Házeli tam s ním
0: přestaň kdákat.
1: Ale kovbojové. Hele, takhle se s tím to točí. A takhle se to hodí. Hop. Takhle ne. Pardon. Vymotej mě z toho provazu, Ferdo. Nemůžu se ani hnout.
0: Zamotal ses do toho, jak do povijánu.
1: Pardon.
0: A teď budu házet já. Chytnu si luční kobylku.
1: To je správné. Všichni
0: Nekdákej.
1: Kovbojové chytají divoké koně.

0: Na koních se jezdí.
1: Zdá se mi, že to nemá rád. No vidíš, zapřáhnu ho do kočáru, ze sedmi krásek udělám kola, z lískového oříšku korbu, z jehličí oje. No, líbí se ti kočárek koníčku?
2: Ano, ano.
1: A tobě pitlíku?
3: Moc.
1: Moc? No tak jedem. Bílá cesta dálkou vede od Podbělu k Poměnce.
2: Po té cestě kočár jede veze Fernum Ravence.
1: Vítr hvízdá, kolo skřípá, to je jízda, to je let.
2: Z louky sladce vodí lípa a my jedem na výlet.
1: La la la la la la la la la la la la.
4: Pane, halo pane, zastavte.
0: Co brzdíš kvůli holce?
4: S vámi já se nebavím, vy.
5: Já chci mluvit tady s panem Mravencem.
1: Dobrý den, slečno. Vy jste stopařka?
5: Ne, Beruška.
1: O, s laskavým dovolením, ale moc krásná Beruška.
4: To mi říkají všichni.
1: Ale žádný tak upřímně jako já. Chcete se svést? Tak si pojďte sednout. Ne, tam ne, pojďte sem vedle mě.
0: A co já?
1: Zatím tu počkej.
0: Ale kvůli holce.
1: Vy jste určitě hodná.
5: Ovšem.
1: Vám bych ten vozejček třeba i dal, kdybyste chtěla.
5: Tak dejte.
1: Prosím, je váš.
0: Je.
1: Já si udělám jiný.
0: Ferdo. Kobylce se to taky nelíbí.
2: Vždyť je to ta nejprolánější beruška na louce.
1: Ale pitlíku, taková krásná dáma ani lhat neumí. Ty žárlíš.
0: Já žárlím.
1: Počkej. Slečno, vaši ručku prosím. Zde oprať, stačí říct hie, godbije, au revoire.
5: No tak hie.
4: Hie. No tak hie.
2: On nechce, heč?
4: Tak mu pomůžu. Kde je byč?
1: Ale pro pána, byč ne.
2: Byčem ne.
4: Tu máš.
0: Jo.
4: Ne. Hier.
0: Já jsem vám říkal, že nechce.
4: Ne.
0: Já ho přivedu.
4: Ne.
1: Nestalo se vám nic?
4: Mám bouli a modřinu. Jak teď vypadám? Ale já vám to nedaruju.
1: Beruško.
4: To byla schválnost.
1: Ne.
4: Zlomyslnost.
1: Ne.
4: Ničemnost.
1: Ne.
4: Zločin.
1: Ale to vůbec ne.
4: Mlčte. Policie. Pomoc.
1: No pana Jana, Beruško.
4: Vrajda.
1: Ale to je lež jako věž.
5: Ať, ale odnesete si to.

0: Zahajuju soudní řízení proti Žlošinovi a Ničemníkovi, který si říká, jakže si říká, Jofredam Raveneč si říká, no, čím se provinil, to nám řekne, kdo nám to řekne, velevážená slečna žalobkyně.
1: Já, slavný soude, ani nemám slov. Přepadl mne, svázal, oloupil, zbyl, chtěl mě zabít.
0: Co tomu říkáte, obžalovaný?
2: Že je to lež.
0: Povejte se slušně, obžalovaný. Tak krásná dáma, jako je slečna žalobkyně, žajíšte ani lhát neumí. Není-liž pravda, slečno.
1: Samožej mě.
0: A proto váš obžalovaný odsuzuji k trestu 25. Ran holí na ža... Promiňte, slečno. Na ono místo, které se nalezá pod zády. No a líčení je skončeno.
2: Ale to je nespravedlnost.
0: Odveďte ho.
3: K službám vaše ctihodnosti. Marš, lompe.
4: Zde rozhlasový vysílač Pařes a připojené stanice.

0: Vážení posluchači, hlásíme se vám ze svého rozhlasového stanoviště, které je umístěno přímo pod místem exekuce u mikrofonu reportér Zlatohlávek. Nejprve, jak to tady vypadá. Louka je naplněna diváky, uprostřed stojí tribuna pro čestné hosty, na které vidíme soudní dvůr, pana inspektora Škvora a slíčnou žalobkyni slečnu Berušku, která má roztomilé nové červené šaty s černými puntíky a s chutí mlsá skornoutu cukroví. Před hlavní tribunou je lešení a na něm dubová lavice, pokrytá až na zem látkou, určená k výkonu trestu. Ano, a již vyvádějí ozbrojení Škvoři z vězení odsouzence. Za ním důstojně kráčí kat. Obrovitý a silný brouk, pan Roháč. Vaše dojmy, mistře?
1: Už se nemůžu dočkat. Herdek file kres batalion.
0: Ano, děkuji. A jako poslední dekatův pomocník, celý zakrytý v černé kápi. Vaše jméno, prosím?
2: Hohlehle.
0: Prosím?
2: Máďo.
0: Ano, děkuji. A teď již, vážení posluchači, přivázali Škvoři odsouzence k lavici. Vše je připraveno. Kat Roháč nese rákosku. Připravuje se kráně. V této chvíli rozkošná slečna Beruška vstává a tleská.
3: A to je!
0: Roháč se napřahuje. Vážení a milí, promiňte, ale stalo se něco úžasného. Než mohl pan Roháč umístit první ránu, vzepěla se celá lavice i s odsouzencem a odletěla pryč. Zahlédl jsem, že pod lavicí byla ukryta velká zelená kobylka. Dole pode mnou je strašlivá panika. Katův pomocník se v tom zmatku zamotal panu Roháčovi pod nohy, takže ten místo, aby švihl rákoskou po Ferdovi, strefil se vší silou do Berušky. Brouci na louce se chechtají a chtějí, aby jim bylo vráceno vstupné, ačkoliv žádné neplatili. A Žížala volá, že prý od někoho dostala blechy. Právě se začalo prát několik chrobáků a teď se mi sápou na mikrofon. Opatrně, přivedete ho! Vážení posluchači, promiňte předčasné ukončení naší zvláštní reportáže. Stalo se tak z vážných technických příčin.
4: Je, kde to jsem?
2: Doba.
4: Ty jsi ten Katův pomocník?
2: Verde, bojze, už ne. To jenom, abych ti mohl pomoct. Počkej, já to sundám z hlavy. Hele.
4: Je. Pytlíku.
2: No to je dost.
4: Pytlíku.
2: Dal jsem naší kobylku tajně pod lavici a ona, jak slyšela švihnout rákosku, odletěla s tebou. A já pak utek. Dobrý, ne? A to všecko jsem vymyslel touhle vlastní hlavou.
4: Děkuju ti, kamaráde, děkuju. A kde je koníček?
2: Někde se asi pase, vyhládl.
4: Tak poděkuj mu taky za mě, že mu moc krát...
2: Nemluv a utíkej, musíš pryč, nebo tě chytěj.
4: Do světa?
2: Do světa.
4: No tak, když do světa, tak tedy do světa.
2: Naschledanou, Ferdo!
4: Naschledanou, Pytlíku! Šlapu, šlapu, levá, pravá, kámen tlačí, hladí tráva tam a potom naspátky a to je konec pohádky.
5: Vy jste možná ještě nikdy neviděli trpaslíčí slony nebo slony trpaslíky. Kdo je viděl, ten může mluvit o štěstí. Je nás na světě jen pár, a to jsem já, a několik tisíc cirkusových diváků v Paříži, v Londýně a v Benátkách. A ještě nějaký krotitel koliha, kterému doma říkali jájínku. Tomu jájínkovi se jednou zdálo, že vidí dva malé modré slony, ale takové vám strašně roztomilé, veselé a dovádivé. A ti mu říkali, jájínku, nevzal bys nás do cirkusu? Jájínek se v tom snu trochu polekal a povídá, jak vás mohu vzít do cirkusu, když se mi o vás jen zdá. To nevadí, řekli sloni, protože nám se zdá zase o tobě. Moc se nerozmýšlej, jájínku. Řekni jo nebo ne, ale radši jo.
3: Jo, jájínku.
5: Tak ten jájínek řekl jo a hned se probudil. A v tom vidí, že se mu na nočním stolku procházejí dva malí, ale malinkatí sloni. Jeden modrý jako chrpa a druhý modrý jako inkoust. Ale kdyby se jen procházeli, ti sloni na tom nočním stolku hrozně dováděli, stavěli se na zadní a na přední a také na chobot. A každou chvíli některý z nich zatroubil jájínku, ale tak vám hezky a s úctou. Troubili dost hlasitě, protože to uslyšela i paní Kolihová. Vešla do pokoje a spráskla ruce. Hned jim přinesla každému kostku cukru, ale ne, abyste si mysleli, že se sloni na ní vrhli. Kdepak, kdepak, každý z nich udělal na té kostce cukru stojku. Škoda, že jste tak malí, povídá Koliha. Vždyť vás v manéži nikdo neuvidí. To byste to hoši měli jako ratlíci a ty to v cirkusu mají moc špatné. Vám by dali flek i bílé myši. Ale jájínku, povídají ti sloni, k čemu bys měl tak nádherně dlouhé kníry? Na těch by se přece dělala produkce. A jaká produkce? Ha, nádherná. A ten, co byl modrý jako inkoust, vykřikl elá hop a skočil tomu Kolihovi na pravý knír, který hned zmodral a od té doby mu vlastně začali říkat modrovous. Předtím byl jen Koliha. Ten druhý, co byl jako chrpa, zatroubil něco jako hup tam hup a skočil mu na druhý knír. A teď po těch knírech chodili jako sloní provazolesci. A oni to vlastně sloní provazolesci byli. Ale kdo je cvičil, to nevím. Paní Modrovousová, která byla z cirkusácké rodiny, jim hodila další kostku cukru a oni si s ní pak házeli přes jájínku v nos jako s míčem. Byli to moc učenliví sloni a tak uměli do večera několik nádherných čísel. No, světových. Příštího rána navoskovala paní Modrovousová panu Modrovousovi vousy, aby je měl hodně elastické a pružné. A hlavně mu zakázala kýchat. To víte, jaký měl potom jájínek život bez kýchání. Ale kdo chce být krotitelem, musí si zvyknout na všelijaké odříkání. V cirkusech po celém světě měli všichni tři velikánský úspěch, všude se o ně rvali. A co se toho napsalo o Modrovousovi a jeho modrých slonech a o trampolíně na kníru? Také jim říkali trio Blue Elephant. Sloni po každém představení dostávali cucavý bonbon a celý ho vcucli. No a Modrovous si navoskoval kníry. Ale všechna sláva polní tráva. Sloni byli sice velice učenliví, ale bohužel každá učenlivost má svůj konec. Vlastně jako kníry. Nakonec se ti dva sloni začali na knírech nudit. No, jako když se ve třídě opakuje stále jedno a totéž. A pak z té nudy začali jeden druhého rozesmávat. Ale jak? Nejdřív na sebe dělali obličeje, pak na sebe začali pokřikovat všelijaké průpovídky, které si vymysleli o Modrovousovi. Tak třeba jeden řekl z ničeho nic, právě když dělali stojku. Modrovous, pudivous. A ten inkoustovi se dal do takového smíchu, že málem z kníru uklouzl. Pak zas oba, jakoby nic, ohromní provazolesci, všechno v nejlepším pořádku. Elá hop a hup tam hup. A v tom najednou druhý vybrskne. Modrovous, do kníru se kous. A to už se oba smíchy nemohli ani udržet. A když se sloni smějí na knírech, no tak to hrozně lechtá. A ubohý Modrovous byl ještě k tomu strašně lechtivý a nejvíce zrovna pod nosem. Najednou na něho přišel záchvat kýchání, ale jaký. To vám byly šupy před celým cirkusem jako na den dělostřelectva. Šuplo to pětkrát, řachlo to 12krát a zahřmělo jednou, ale jako z kanon. Co vám budu povídat? Modrovou sovi se knír rozmočil, roztřepil a rozježil jako kocourovi. Ať dělali sloni, co dělali, na tuhle rozmočenou a rozježenou trampolínu nestačili. Spadli z knírů do manéže. Už jim nebylo do legrace. Ta ostuda. To bych vám ani nedovedl popsat. Ale co je horší, Modrovou stojí uprostřed a vůbec neví, že slony na knírech nemá. Pořád se je neusmíval a klaněl. Sloni po tom velkém neúspěchu raději zmizeli v pilinách. V tom přišel jeden zřízenec cirkusu celý ve zlatě k Modrovousovi a povídá: pane Modrovous, vždyť hrajete bez slonů. Ředitel vám zkazuje, že máte jít do háje. A ten Modrovous se ještě zeptal, do háje do kterého a kde to je. A pak mu to došlo. Chtěl se zatvářit hrdě, ale najednou se mu zdálo, že bez těch slonů snad ani nemůže žít. Rozplakal se a tím si už docela zničil knír. Navždycky.
6: A teď je tu pohádka na dobrou noc, děti!
7: V létě jsme chodili s babičkou do lesa sbírat maliny, jahody nebo borůvky, nebo jen tak na procházku. Když byl hezký slunečný den, v lese byl příjemný chládek a všechno vonělo, často jsme slýchávali kukat kukačku. Pšt, poslouchej, já ji umím přivolat. To je ona. Dlouho jsme ale nevěděli, že kukačce se také říká žežulka a že je o ní jedna moc hezká písnička, až když nám ji babička zaspívala.

0: jak se jim Šulístek okoukal. Dešťové mraky se toulaly bůh ví kde a ten mrňavý mráček ani nestál za ždímání. Ale sluníčko to muselo zkusit, protože vodu moc potřebovalo. Myšáček Šulístek totiž zůstal zase na suchu. To bylo škemrání a slibování, než si ho kocourci vyprosili. A najednou, jako by ho neměli. Dokonce je ani nenapadlo, že se taky potřebuje napít, když je horký den. No tak Šulístkovi nezbylo, než nastavit mističku a čekat, jestli něco ukápne. No, moc toho nebylo. Jedna kapka, druhá, třetí a konec. Víc vody mráček nevydal, ale Šulístek byl rád i za málo. Na letní žízeň to nestačilo, no ale přece jen se ovlažil, než zalezl do boudičky, kde bylo taky vedro, ale aspoň stín. Za to macourek a camfourek se měli. Strýc Mour zaléval až po západu slunce a tak pumpa na zahradě byla volná celý den. Stačilo trochu zapumpovat a vytryskla voda chladná, pitná a když se tlapkou přiucpala trubka, tak i krásně stříkavá. Tak si u té pumpy lebedili a Šulístek jim vůbec nescházel. Jen camfourek si jednou přece jen vzpomněl. Ty, macourko, myslíš, má Šulístek vodu? Asi ne, ale nestarej se, třeba mu někdo dá. Stejně už mě nebaví chovat myš, jako kde kdo, ohrnul nos macourek. Taky by jsem radši choval něco vzácnějšího, souhlasil camfourek. Třeba křečka. Ale kdo ho vzít? Já jednoho potkal. Předevčírem. Fakt. A čí byl? Ničí. Bude náš, když si ho vyplavíme, jelikož vím, kde má noru, pochlubil se macourek. A nelhal. Předevčírem to opravdu věděl, jenomže netušil, že dneska už to neplatí. Křečkovi totiž byla ta stará nora těsná a tak si vyhrabal novou, krásnou, čtyřpokojovou. Zrovna před ní odpočíval po včerejším stěhování, když se objevili ti dva legrační kocouři. Vlekli spolu kone v plnou vody, dotáhli ji k jeho staré noře, vylili tu vodu dovnitř a číhali, co bude. Když nebylo nic, tak přestali číhat, usoudili, že jedna konev nestačí a šli pro druhou. Potom pro třetí a pro čtvrtou. No a když se připachtili s pátou, křeček se už neudržel. Vyprsknul smíchy a tím se prozradil. Mamo! Skočil po něm macourek a přitácnul ho slamákem. Ale neměl. Chrup! Zub chroust, v slamáku se prokousala díra, vyrazil z ní křeček a zaprskal tak hrozně, že macourek sedl leknutím. Ale sotva dosedl, už byl zase na nohou. Upaloval k rybníku a kvílel. Jau, jau, jau, jau. Co se stalo? Co je ti? Běžel za ním camfourek. Zakousl se do mě křeček a už se pustil, když jsem ho namočil. To nebyl křeček, ale brabenec. Támhle se hrabe z vody, podívej, ukazoval camfourek. Jenže macourek už neměl o mravence zájem. Teď ho zajímal strýc Mour. Schrupnul si opodál na břehu v tom horku a měl moc krásný prut. A dokonce zbytečně, protože když spal, tak ho nepotřeboval. Přesně takový se nám hodí. Liboval si macourek, když si ten prut potichoučku vypůjčil. Než se strejda vzbudí, stihnem nachytat spoustu ryb a pořídíme si akvárium. Jestli ovšem dneska berou, staral se camfourek. Ale zbytečně. Než to dořekl, už jedna zabrala. A byla kus. Nehnuli s ní, i když oba táhli, co to dalo. Až najednou, z ničeho nic, když to vůbec nečekali, vystřelila z vody daleko na břeh a plác.
1: Te, co je, kdo je, co se děje?
0: Zděsil se strýc Mour, kterému právě přistála na hlavě. Ale než se rozkoukal, potom spaní už neviděl nic. Kocouři už dávno pelášili od potoka kolem křeččí nory po louce až dolů na zahradu. A tam si teprve troufli vydechnout.
2: Mám prostě dneska smůlu, no,
0: žehral zamračeně Macourek.
2: Nic si z toho nedělej. Akvárium v bytě stejně darmo překáží. Křeček bude lepší,
0: těšil ho Camfourek.
1: To teda nebude. Žádného křečka nechci, i kdyby sám přilezl a škemral. Takhle poletí.
0: Popadl Macourek padavče a mrskl s ním někam do koruny stromu, aby ukázal jak. No, a že měl dneska doopravdy smůlu, strefil se. Jedno vosí žihadlo nestojí za řeč. Dostal ho už skoro každý. Macourek taky. A Camfourek dokonce dvě. Jenže to, co na ně vyrazilo ze hnízda, mělo dohromady 1000 žihadel. Jestli od rybníka jen tak pelášili, teď prchali o život. Za nimi to bzučelo a hučelo a vířilo až hrůza, čím dál blíž, jak je vosy doháněli. Vosí hnízdo sice vydrželo, ale stejně bylo zle, dokonce ještě hůř, protože tenhle roj byl nejsilnější v okolí. Kocouři ztráceli dech, opravdu už mleli z posledního, když zaslechli myší pískání. Ten šulístek, co na něj zapomněli, rozčileně poskakoval u boudičky a mával na ně.
2: Rychle, rychle, sem!
0: Byl to vážně ten nejlepší nápad. Když za sebou zabouchly dvířka, vosy na ně nemohly. Chvilku ještě trvalo, než jim to došlo, ale nakonec to vzdali. Když šulístek pootevřel dvířka, ani jedna vosa už nebyla v dohledu.
2: Hodný myšáček, hodný, hodný,
0: hladil ho Camfourek.
2: Však my ti to oplatíme, ale
0: zapolikal na sucho Macourek.
2: Napřed bych se napil. Kde máš vodu?
0: Ale jen se zeptal, už se zastyděl. A bylo proč. Šulístek totiž, jak už byl zvyklý, nastavil prázdnou mističku a čekal, jestli zhora něco ukrápne. Jenže na obloze nebyl žádný mráček, sluníčko už nemělo co ždímat a tak neukráplo nic.
2: Vidíš, přece neměl vodu,
0: vyčítal Camfourek.
2: No jo, neměl,
0: přiznal zahambeně Macourek.
2: Ale bude mít. Ode dneška pořád,
0: prohlásil, popadnul šulíska do náruče a zamířil rovnou na zahradu. Strýc Mour zaléval až po západu slunce, takže byla pumpa ještě pořád volná. Dost dlouho na to, aby se všichni mohli dosyta napít a vyšpláchat. A co vy? Jestli máte doma pejska, kočku, křečka, morče, nebo co já vím, taky spoléháte, že mu třeba někdo dá? A nebo má vody dost? Běžte se radši přesvědčit.

Jednou, to už je dávno, ještě jste ani nebyli na světě, šel tatínek koupit mamince dárek k narozeninám. Ještě nevěděl, co to bude, ale už byl rozhodnutý, že něco pěkného. Taky šel sobě koupit nové kalhoty, aby se mamince líbil. A šel se také podívat, jaké jsou k dostání kočárky, protože jste se měli zrovna narodit. Přišel do obchodu, prohlížel si kalhoty a přemýšlel, jestli si má koupit ty zelené nebo ty modré. Voňavku pro maminku už měl, na kočárky se také podíval, takže už jen ty kalhoty. Zalíbily se mu ještě jedny, červené. Sice si říkal, že mu třeba nebudou slušet, ale pak ho napadlo, že jednou může mít také něco veselého. Až budete na světě, že se zrovna vám budou určitě líbit. Najednou se v obchodě ozvalo hlášení. Pozor, pozor, žádáme všechny nakupující, aby se okamžitě sebrali a utíkali rychle domů. V zoologické zahradě se splašila všechna zvířata. Tygři, lvi, sloni, hadi, krokodýly a vůbec utekli a teď pobíhají všude možně. Proto běžte honem domů, ať vás nesežerou, nekousnou nebo tak něco. Konec hlášení. Nastal zmatek. Lidé pobíhali sem a tam, někteří se už chystali, že v obchodě přenocují, než někdo tu divou zvěř pochytá. Ale hned tu bylo další hlášení. Pozor, pozor, zvláštní hlášení. Kdyby tu chtěl někdo zůstat, tak nemůže, protože všichni, co tady pracují, musí jít také domů a dávat pozor, aby se jim do bytu nevplížili jedovatí hadi. Proto budeme zavírat, tak šup, šup, ať už jste všichni pryč. Nedalo se nic dělat, všichni museli jít. Tatínek ještě rychle zaplatil za ty červené kalhoty a šel taky. Lidé kolem něho utíkali, ale tatínek nespěchal. Takového levharta stejně nepředběhnu, říkal si. A tak kráčel, v ruce taštičku s voňavkou pro maminku a se svými starými kalhotami, protože ty nové, červené, si hned oblékl. Venku už byl také zmatek. Lidé pobíhali sem a tam, schovávali se v autech, v domech, v průjezdech. Někteří ujížděli pryč a všichni křičeli, pištěli a kolem chodila policie a říkala: jen klid, vážení občané, máme to pod kontrolou. A ta policie měla na sobě masky zvířat, co se prodávají v obchodě. Opiček, vlků, prasátek, kočiček, aby si ji ty divoké šelmy, až se objeví, spletly se zvířaty. A policie s nimi promluví zvířecí řečí, kterou se naučila v policejní škole. Jenomže tím vznikl ještě větší zmatek. Lidé nepoznali, že je to policie v maskách a ještě víc pištěli a utíkali pryč. Netrvalo dlouho a celé náměstí bylo úplně prázdné. Ona se trošku bála i ta policie a zalezla za dveře do domu, i když to jinak nikdy nedělá. Tatínek jde přes náměstí a píská si. A jak tak píská, najednou se k němu ze všech stran začínají slézat hadi. Ti totiž na pískání vždycky přilézají a někdy i tancují. Tatínek se trochu bál, jak by ne, ale věděl, že dokud píská, je to dobré. A tak pískal a pomalu couval ke kašně, co stojí uprostřed náměstí. Pískal a pískal a přitom opatrně lezl na tu kašnu a hadi pořád za ním. Přelezli okraj kašny a spadli do ní. A když tatínek viděl, že všichni hadi už jsou v kašně, přestal pískat, rychle zaklapl mříž a všichni hadi byli polapeni a už nemohli ven. A ze dveří domů na tatínka volala ta policie v maskách zvířátek. My jsme to viděli a zavoláme do zoo a oni si zase ty hady odvezou. Děkujeme na 100 000krát. Není zač, odpověděl tatínek a chtěl jít dál. Ale
najednou vidí, že za rohem ulice, kam měl zrovna namířeno, na něho zírají dva krokodýlové a cvakají zubatýma hubama. A je, řekl si, to bude těžká věc. Ale pak ho něco napadlo. Vytáhl z tašky ty svoje staré kalhoty a na každé nohavici udělal suk. Zrovna stál vedle opuštěného stánku, kde prodávali párky v rohlíku. Tatínek ty zasukované nohavice starých kalhot naplnil párky a kalhoty omotal okolo sloupu po uliční lampy. Každému krokodýlovi nastrčil jednu nohavici a jak krokodýlové ty nohavice z párky hltali, úplně se zamotali okolo té lampy, že nemohli tam ani zpět. Zůstali trčet a museli čekat, až je někdo osvobodí. A zase ze dveří domu vystrčila hlavy maskovaná policie a volala na tatínka. Děkujeme na 100 000krát. Ale tatínek neříkal nic, protože se k němu blížili tygr, lev a další dravci a chtěli ho sežrat. Už to vypadalo zle. Ale na poslední chvíli dostal tatínek zase nápad. Vytáhl z tašky tu voňavku pro maminku a celý se postříkal od hlavy k patě. Něco takového šelmy sežrat nemohou, protože to nevoní masem. A šelmám se z té voňavky udělalo tak špatně, že se okamžitě svalili, omdleli a zůstali ležet. Voňavý tatínek ještě stříkl šelmám trochu voňavky pod nos, aby se hned tak neprobudili. Ale maminka, ta by tou voňavkou voněla krásně a nikdo by neomdlel, to jistě ne. Už zbýval jenom slon a ten se právě vynořil z vedlejší ulice a hrnul se na tatínka. Ale sotva tatínka dobře uviděl, začal se strašně smát. Troubil chobotem a nakláněl hlavu. Moc se mu totiž líbily ty tatínkovi červené kalhoty a myslel si, že tatínek je ta červená čepice, co jí slon kdysi nosíval v cirkuse. Natáhl chobot, tatínka zvedl a dal si ho na hlavu. Tatínek neváhal, chytil slona za uši a už ho rovnou řídil do zoologické zahrady. Tam měli strašnou radost a poslali nákladáky, aby dovezli i ta ostatní zvířata. Omylem sice přibrali i tu policii v maskách zvířátek, ale tu pak zase pustili. Všichni byli rádi, tatínkovi děkovali a taky mu řekli, že kdykoliv může do zoologické přijít i s vámi a s maminkou. Jenom si musíte koupit lístek, ale to se rozumí samo sebou. Tak tam někdy běžte. Ale teď už jděte spát. Ať jste zítra tak šikovní a silní, jako ten váš tatínek.

kocouří drápky, když honí kapky po oknech. Kočičí fousky do dírky ouský, krok a dech. Šampion Mourek šláp na cancourek,

švih a skok mňáu, přes potok mňáu, na sloupek hop, do míče kop, start a cíl mňáu, kos a hýl mňáu.

sláva, mňau, hurá, mňau, ať je koček plný dům. Kdo se na nás kočky mračí, ten je pěkný, tjululum, sláva, mňau, hurá, mňau.

skočí čifousky do dírky, úzký krok a dech. Šampion Mourek šláp na cancourek, moc se lek. Číča je prýma, vylepší klíma ve spolek. Švih a skok mňau, přes potok mňau. Na sloupek hop, do míče. Kop, start a cíl mňau, kosa jíl mňau. Vyvádíme kočičiny,

0: letos na přes roky loni. Na švandu jsou šampioni. Miau!
1: Mani,
2: co pak, hrvínku?
1: Jestli pak víš, jaký je rozdíl mezi školou a kostí?
2: To nevím.
1: Kost je pro psa a škola pro kočku.
2: No počkej, co máš proti škole?
1: Všechno.
2: No hodou. Škola je základ života.
1: Ale kdo ji má přežít?
2: Ale děti.
1: Jo, to když jsem ještě chodil do mateřské školky, to byla jiná.
2: Jak to?
1: Když jsem přišel ze školky domů, tak mě Žerik uvítal štěkotem a taťolda mi přinesl bačkory.
2: A teď?
1: Když se vrátím ze školy, tak mi Žerik přinese bačkory a taťolda na mě štěká.
2: To já chodím do školy ráda.
1: Bodeď, šprtka.
2: Žádná šprtka, ale každý den se ve škole něco nového dozvím. Co ses dneska dozvěděl ve škole ty, hrvínku?
1: Že mají všichni větší svačiny než já.
2: Ty jsi číslo.
1: Co? Jaké číslo? Náhodou, abys věděla, tak jsem si dnes vylepšil známku.
2: No nazdár. Snad to paní učitelka nepozná.
1: Těžko. My máme totiž od včerejška novou.
2: Fakt? A jaká je?
1: Ale... závistivá.
2: Závistivá?
1: Jo, pořád jenom opakuje. Kdybych tak já byla tvůj ocet.
2: Co?
1: Otec, hurvínku.
2: Ty jsi zase něco provedl.
1: Ale prosím tě, co bych mohl provádět, když jsem musel celé vyučování stát v koutě.
2: Co jsi vyvedl?
1: Ale hodil jsem po Maškové houbu a ta udělala loužičku.
2: Mašková?
1: Ta houba. A pak se taky učitelce nelíbilo, že běhám po třídě a breptám.
2: No, diď.
1: No, jaké no, diď. Hele, nejdřív mě naučí chodit a mluvit. A pak mi dovolí jenom sedět a mlčet. A přitom, co mě v té škole naučili? Nic. Psát neumím. Číst neumím. Počítat neumím. A teď mě zakážu... i mluvit.
2: Nediv se, jsi páťák. A přitom píšeš pomalu, čteš pomalu, počítáš pomalu. Je vůbec něco, co ti jde rychle?
1: Jo.
2: Jo?
1: Jsem rychle unavený. Takže já si půjdu dáchnout. Jo. A Máni?
2: Co?
1: Můžu být potrestaný za něco, co jsem neudělal?
2: No to těžko.
1: Bezva! Já totiž neudělal domácí úkol.
2: No to se moc netěš. Zítra tě čeká ve škole pěkný průšvih.
1: Jaký průšvih? Abys věděla, tak zítra už do školy nemusím.
2: Jak to?
1: Učitelka řekla, dneska končím a zítra jedu dál.
2: Jo, ty se teda máš. Jo, a hrvínku.
1: No, co pak?
2: Pověz mi, kdyby tě někdo lákal, abys šel místo do školy do cukrárny, co by si vybral?
1: To je přece jasné. Čokoládový dort.

0: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak. A teď ještě jednou. Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak. Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
1: Celý rok Anče, Kuba a Hajny škudlili krejcár ke krejcárku a těšili se, jak si o jarmarku koupíte látko. Nejvíc Kubíček. Každého se vyptával, kdy už ten jarmark bude. Až jednoho dne řekla Anče: zítra. Večer si všichni sedli kolem stolu, Anče vyndala z truhlit na dvakrát převázaný uzlík a vysypala z něj ty odříkané, uškudlené krejcárky. Kubíček je rovnal do řad jako vojáky, ale do té poslední jeden chyběl. Tak, máme po radosti, vzdychla Anče, když tu Hajný sáhl do kapsy, vytáhl krejcar a tu poslední řadu dorovnal. To jsem měl na tabák, řekl skoro, jako by se styděl. A za čo teď koupíte? Staral se Kuba. Dobře věděl, že fajfka je to jediné, co si Hajný mohl v životě dopřát. Nasuším si maliní, usmál se Hajný. Přece kvůli mý mlsný hubě nepřijdete o té látko. Druhý den, ještě před slunce východem, vypravila Anče Kubu, Hajného i Kubíčka na ten slavný jarmark. A celé dopoledne za nic nestála. Pořád jen oknem vyhlížela, před vrata vybíhala, až se dočkala. Šli jako boží tělové procesí a vpředu Kubíček vedl strakaté telátko miloučké k zulíbání. Pojď sem, strakáčku, mazlí se Anče s telátkem jako s batoletem. Jaký pak strakáček, směje se Kuba, vždyť je to holka. Ale Kubíček moudře rozsoudí. Teď je strakáček a až vyroste, bude stračena. Strakáček si vesele poskočil a zabučil bú, což znamenalo, že s tím souhlasí. Jenomže to bú vzbudilo Trautenberka z poobědové dřímoty. Vyvalil se na zápraží, uviděl strakáčka a už to začalo. Himmel, Herrgott, Donnerwetter, Kluzeis, Element, kdo vám to dovolil? Ale Anče není z těch, kdo by si nechal takovou radost zkazit. S dovolením, milost pane, jaký pak dovolování? Diví se jako na oko. Koupili jsme ho za svý. A pás budete na mým. A v zimě krmit mým senem, hulákal Trautenbel. Však já vám ukážu, kdo je tady pánem. Praskl dveřmi, až na střeše poskočili šindele. Ale pak, snad z té zlosti, dostal ohromný nápad. Tak hloupý však není, aby to šel hned vybubnovat. Ona, čím větší špatnost, tím těžší pokličkou se musí přikrývat. Když Anče přišla se svačinou, div, že jí mísa s rukou nevypadla. Trautenberg se usmívá jako měsíc v úplňku a řeči jeden met. Nic ve zlém, Anče, já proti telátku nic nemám, nevídáno, o trochu trávy. Až z něj bude kravička, přineseš mi hrníček smetany na košt. Anče, duše bezelstná, málem Trautenberkovi ruce zulíbala. Milost pane, řekla a hlas se jí vděkem až rozklepal. Každé ráno budete mít k snídani smetanu, že v ní bude lžíce stát, to vám slibuju. Chytla se, raduje se v duchu Trautenberg a ptá se jen tak, jako že si vzpomněl. A kde pak Kubíček pase? Anče se zarazila. Nezlobte se, milost pane, ale když jste ráčil být kvůli tomu pasení s prominutím jako prskavka, vyhnal na Krakonošovo. Tak, tak, řekl Trautenberg. U Krakonoše je lepší pasení. A teď běž, běž, potřebuji si zdřímnout. Ale nezdřímal. Popadl kabát, klubouk a vytratil se humnama jako pšic. Zatím se na Krakonošově louce pásl strakáček a na mezi pod lískovým keřem vyřezával kubíček dřevěný špalík. Ani si nevšiml, že už o pěknou chvíli pozoruje Krakonoš. Koukám, že by tě mohl ukrást i se strakáčkem, dobíral si kubíčka. Co pak to vyřezáváš? Dědovi fajfku, chlubil se kubíček. On si ji zaslouží. Kdyby nám nedal krejcar, co měl na tabák, nemohli bychom strakáčka koupit. No, to je od něho veliká oběť, uznal Krakonoš, sáhl do kapsy a podal kubíčkovi váček naditý k prasknutí. Že mu to posílám, aby měl co do té nové fajfky, řekl a byl pryč. Kubíček mu nestačil ani poděkovat. Rychle se pustil do práce, ale najednou mu křivák zajel hluboko do dřeva a špalík byl na dva kusy. Musím do lesa pro nový, rozhodl se kubíček. Přivázal strakáčka k lískové větvi a poručil. Pěkně se pas, já hned přijdu. A upaloval k lesu. Na tuhle chvíli čekal Trautenberg, který se krčil za lískovým keřem. Odvázal strakáčka a táhl ho za sebou. Ale strakáček jakoby tušil nepravotu, zapřel se všema čtyřma do země a ne sehnout. Já tě naučím, ty prvít strakatá! Stekal se Trautenberg, ulomil prut a přetáhl strakáčka po hřbetě. Ten se chudák tak lekl, že ani zabučet nestačil a šel poslušně za Trautenbergem. Trautenberg rázoval jako o život, už aby byl u řezníka a schrábl za strakáčka zlaťák. Možná dva, vlastně ani tři by nebyly moc, už za tu cestu. Ale slunce připalovalo, strakáček sotva nohama pletl a Trautenberg funěl jako měch. A tu proti němu kupec. Nikdo by v něm nepoznal Krakonoše. Z jarmarku? Vyptává se. Trautenberg sotva dechu popadá. K řezníkovi, já tam snad ani nedojdu. A kupec na to. Nemusíte, koupil bych a smlouvat nebudu. Chamtivost zajistřila Trautenbergovi v očích. Tři zlaté, je to moc vzácná ráce. Kupec mu vysázel na dlaň čtyři zlaťáky. To, že jste mi ušetřil cestu, řekl, a už si odvádí strakáčka. Trautenberg ani nepoděkoval, otočil se a domů. Cestou víc odpočíval, než šel. A tak, když k večeru doklopítal do dvora, strnul. U pumpy zapíjí strakáček pastvu, hajný se raduje z nové fajfky i Krakonošova tabáku, Anči a Kuba chválí kubíčka, jak dobře napásl. Trautenberg vletěl do světnice a tam v křesle Krakonoš. Tak co? Trautenbergu, pochechtává se. Nemáš na prodej ještě nějaké strakaté telátko? To mi zaplatíš, soptí Trautenberg. Už se stalo, směje se Krakonoš. A Trautenbergovi vyskočili z kapsy čtyři oblázky. Unavený, vzteklý a ještě plný strachu, že Krakonoš nesmlčí ho darebáctví, převaloval se Trautenberg celou noc v prachových peřinách. Jenomže ani nejprachovější peřina nenahradí klidnou mysl a čisté svědomí. Ale povídejte to takovému Trautenbergovi.
2: Odvážný muž a zlý šaman. Daleko na severu žil muž se ženou a malým chlapcem. Hoch skoro vůbec nechodil mezi ostatní děti. Celé dny si hrál sám a nebo seděl opřen o chatu a díval se nepřítomně do nebe. Šly roky a chlapec vyrostl v statného mladého muže, ale jeho zvyky se neměnily. Pořád se dával u chaty a hleděl kamsi do dálky. Jednou řekl matce:
3: ušij mi teplý kožešinový oblek a já se vydám na cestu ještě dál na sever.
4: Zůstaň doma,
2: prosila ho matka.
4: Nikdo z těch, kdo se vydali dál na sever, se nevrátil.
2: Také otec mu rozmlouval jeho úmysl, ale hoch nedbal varování ani proseb a pláče. Oblékl si nový oděv, vzal oštěp a opustil rodný dům. Šel dlouho, velmi dlouho, dokud mu síly stačily. Konečně uviděl osamělou chatu. Dým nad ní svědčil, že je obydlená. Mladík se opatrně vyšplhal na střechu a nahlédl větracím otvorem dovnitř. Uprostřed jizby hořel oheň, u něhož seděl stařec se stařenou. Muž měl v ruce nůž a vyřezával šíp. Mladík ho zhora pozoroval a tu stařec promluvil, aniž by zvedl hlavu.
5: Proč ležíš na střeše? Slez dolů a pojď dál.
2: Hocha velmi překvapilo, že o něm stařec ví. Skočil na zem a vešel dovnitř. Stařena mu nachystala jídlo a stařec řekl:
5: divím se, že si jdeš hledat nevěstu tak daleko na sever.
2: Mladík nevycházel z údivu. Vždyť ani rodičům neprozradil, že jde na sever jen proto, aby si odtud přivedl ženu.
5: Na tvém místě bych se raději vrátil domů,
2: radil stařec.
5: Jsem bratr tvého otce a chci jen tvé dobro. Tam dál jsou zlí lidé a číhá tam na tebe mnoho nebezpečí.
2: Ale hoch se nedal od svého úmyslu odradit. Zůstal do rána, dobře se vyspal, dobře se najedl a záhy se rozloučil.
5: Když jinak nedáš,
2: řekl stařec,
5: vezmi si sebou tenhle šíp. Pomůže ti, když ti bude nejhůř.
2: Mladík vzal šíp, poděkoval a vydal se na cestu. A zase šel dlouho, velmi dlouho, co mu síly stačily, až spatřil osamělou chatu. Také z ní se kouřilo. Mladík se opatrně přiblížil a pak se vyškrábal na střechu. Pod sebou uviděl ohniště a u něho seděl stařec se stařenou. Také tento muž měl v ruce nůž a vyřezával šíp.
5: Neseď na střeše a polez dolů,
2: vybídl hocha, aniž přitom zvedl hlavu. Hoch tedy seskočil na zem a vstoupil dovnitř. Stařena vstala a pohostila ho masem. Zatímco jedl, promluvil stařec.
5: Nevím, proč si jdeš hledat nevěstu zrovna do těchhle končin. Nikde na tebe nečíhá tolik nebezpečí jako tam, kam směřuješ. Udělal bys slíp, kdyby se zvrátil. Jsem bratr tvého otce a myslím to s tebou dobře.
2: Mladík žasl, že i tenhle stařec ví o jeho tajemství, o němž se nikdy nikomu ani slovem nezmínil. Ale svůj úmysl si nedal rozmluvit. Přespal a druhý den, dobře odpočatý, se chystal znovu na cestu. Na rozloučenou věnoval stařec hochovi šíp se slovy:
5: když se dostaneš do úzkých, pomůže ti.
2: Za nějakou dobu stál hoch na břehu velikého jezera. Jak se tak rozhlíží, z které strany by ho obešel, ozval se jakýsi hukot, jako by se blížila bouře. Ale nebe bylo čisté a vítr se ani nehnul. Přesto hluk stále sílil, až se změnil ve strašlivý rachot. Na hocha padl strach, ale přece jen pokračoval v cestě. Rachot se neustále zvětšoval a tu hoch uviděl, že se k němu přes jezero řítí velký vrbový koš, z něhož ty příšerné zvuky vycházejí. Rychle skočil k nejbližšímu kameni a ukryl se za ním. Koš začal s burácením a bitím kroužit okolo a chlapec ztratil leknutím vědomí.

0: třetí. Blesky létaly sem a tam. Hrom práskal, až uši zaléhaly. Koš spadl na zem a v něm se krčela zarostlá vousatá postava a zakrývala si oči. Když bouře ustala, mladík se zvedl ze svého úkrytu. Také koš se znovu pohnul a chtěl mu zastoupit cestu. Ale stačilo, aby hoch zvolal.
1: Hromy a blesky!
0: A koš zůstal nehnutě ležet. Ještě téhož večera přišel jinoch k jakési osadě. Vyběhl mu vstříc malý chlapec a s údivem si ho prohlížel.
2: Jak ses k nám dostal?
0: Ptal se.
2: Z téhle strany k nám ještě nikdy nikdo nepřišel. U jezera hlídá zlý šaman a každého, kdo se přiblíží, zabije. Jak to, že tebe nezabil?
3: Jsem silnější než šaman. Nebojím se ho.
2: Jen si nemysli. Jestli se rychle nevrátíš, neujdeš smrti.
0: V tom se ozval svist křídel a na mladíka zaútočil veliký orel. Mladík blesku rychle popadl oštěp a mrštil jím proti dravci. S probodnutou hrudí padl orel k zemi. A na zemi se proměnil v mrtvého šamana.
3: Zaveď mě k šamanovu obydlí.
0: Vyzval mladík chlapce a vzal si šíp, který mu daroval první starec.
2: Prosím tě, nechoď tam. Dům hlídají dva obrovští medvědi. Roztrhají tě.
3: Ukaž mi šamanův dům a o ostatní se nestarej.
0: Trval na svém jinoch.
2: Jak chceš, ale když si nedáš říct, dobře ti tak.
0: Mladík se přiblížil k šamanovu příbytku. U vchodu podřimoval velký lední medvěd.
1: Medvěde, nespi!
0: Křikl na něho. Medvěd se probral, vycenil zuby a chystal se skočit. Mladík uchopil šíp a mrštil jím proti zvířeti. Medvěd zavrávoral a padl. Šíp mu probodl srdce. Ale v tom se vyřítil zevnitř druhý, ještě větší medvěd. Jinoch jen tak stačil uchopit šíp, který mu věnoval druhý stařec, a sekl jim po zvířeti. Medvěd zařval, zastavil se a pak se zhroutil mrtev. Mladík už bez překážek vstoupil dovnitř. Rozhlédl se a spatřil napryčně krásnou mladou ženu, jejíž spanilý obličej se mu zjevoval ve snách a po níž léta toužil. V očích měla slzy.
3: Proč pláčeš?
4: Nepláču ze zármutku, že se mi zabil muže. Byl to zlý člověk, který mě unesl a já ho neměla ráda. Nepláču ani pro medvědy, na které jsem si zvykla, ale kteří byli mými strážci. Nikdo nesměl ke mně a já nesměla ven. Tak jim přikázal zlý šaman, můj muž.
3: Proč tedy pláčeš?
4: Ještě nikdy sem nikdo z jižní strany nedošel. Ani můj bratr, ani můj otec. Otce zahnal do jezera létající vrbový koš. Bratra ukloval orel. Jednoho odvážného lovce, který se odvážel přijít, rozsápali bílí medvědi. Když jsem uslyšela jejich hřev, dostala jsem strach, že nedojdeš ani ty.
0: Dívka se usmála.
4: Ale teď už nepláču.
3: A já jsem přece došel až k cíli. Vážil jsem k tobě předlouhou cestu plnou nebezpečí, až jsem tě konečně našel. Budeš teď mou ženou.
0: Mladý muž setřel dívce slzy z tváří. Zůstal s ní v šamanově obydlí a

0: Byli spolu šťastní. A kdo se vydal z jižní strany na sever, nemusel už se strachovat o svůj život.
1: Vydavatelství Timpánum a nakladatelství Mladá fronta uvádí audioknihu Michaela Bonda Medvídek Paddington. Čte Tomáš Juřička. Vyrobilo občanské sdružení Mluvící kniha.
2: Prosím, postarejte se o tohoto medvěda. Pan a paní Fouskovi se s Paddingtonem poprvé setkali na vlakovém nástupišti. Proto mu také dali tak nezvyklé jméno. Tohle nádraží se totiž jmenovalo Paddington. Fouskovi sem přijeli vyzvednout svou dceru Juditku, která se vracela ze školy domů na prázdniny. Byl teplý letní den a stanice byla přeplněná lidmi na cestě k moři. Vlaky houkaly, ampliony vyřvávaly, poslíčci pobíhali sem a tam a navzájem na sebe halekali. Vládl tu takový zmatek, že pan Fousek, který ho zahlédl jako první, to musel své ženě několikrát zopakovat, než mu porozuměla. Medvěd? Tady na nádraží? Paní Fousková se na manžela nevěřícně podívala. No tak neblázni, Karle, kde by se tu vzal? Pan Fousek si narovnal brýle. Ale je tu, trval na svém. Jasně jsem ho viděl. Támhle, u stojanu na kola. Měl na sobě takový prapodivný klobouk. Nečekal na odpověď, popadl manželku za ruku a táhl ji za sebou davem kolem vozíku plného čokolády a hrnku s čajem, podél knihkupectví a dírou mezi hromadou zavazadel směrem ke ztrátám a nálezům. Vidíš, oznámil pan Fousek vítězoslavně a ukázal do tmavého rohu, vždyť jsem ti to říkal. Paní Fousková se tím směrem upřeně zadívala a ve stínu nezřetelně rozeznala něco malého a chlupatého. Zdálo se, že to sedí na jakémsi kufru a kolem krku to má cedulku s nějakým nápisem. Kufr byl starý a omlácený a na straně měl velkým písmem vyvedeno doporučen na cesty. Paní Fousková se přitiskla k manželovi. No vážně, Karle, vykřikla, vždyť ty máš pravdu, je to medvěd. Zadívala se do kouta pozorněji, byl to velice neobvyklý druh medvěda. Byl hnědý, popravdě poněkud špinavě hnědý a na hlavě měl ten nejpodivnější klobouk s širokou krempou, přesně jak pan Fousek říkal. Spod klobouku na ní upřemně koukaly dvě veliké kulaté oči. Protože měl pocit, že se od něj něco očekává, medvídek povstal. Zdvořile pozvedl klobouk a odhalil dvě černá ouška. Dobré odpoledne, ozval se vysokým, ale zřetelným hláskem. Dobré odpoledne, odpověděl pan Fousek nejistě. Chvíli bylo ticho. Medvídek se na ně zkoumavě zadíval. Mohu vám nějak pomoci? Pan Fousek se trochu zastyděl. No, víte, my jsme vlastně s manželkou přemýšleli, zda nemůžeme nějak pomoci vám. Paní Fousková se k němu sklonila. Jste velice malý medvěd. Medvídek vypěl hruď. Jsem velice vzácný druh medvěda, odpověděl důležitě. Tam, odkud pocházím, už nás mnoho nezbývá. A to je kde? Zeptal se pan Fousek. Medvídek se opatrně rozhlédl kolem sebe a teprve poté odpověděl v nejtemnějším Peru. Vlastně bych tu vůbec neměl být, jsem uprchlík. Uprchlík? Pan Fousek stišil hlas a nervózně se rozhlédl. Vůbec by se nedivil, kdyby mu za zády stál policista s tuškou a notesem a všechno si důkladně zapisoval. Přesně tak, odpověděl medvěd. Já jsem emigroval, abyste věděli. Najednou posmutnil. Bydlel jsem u tety Lucie, ale ona pak musela do domova pro staré medvědy. To chcete říct, že jste přijel až z Jižní Ameriky úplně sám? Polekala se paní Fousková. Medvídek přikývl. Teta Lucie vždycky říkala, že chce, abych emigroval, až na to budu dost velký. Proto mě naučila anglicky. Ale co jste celou tu dobu jedl? Zeptal se pan Fousek. Musíte mít hrozný hlad? Medvídek se sklonil. Klíčkem, který měl také pověšený kolem krku, odemkl kufřík a z něj vytáhl téměř prázdnou sklenici. Pomerančovou marmeládu, řekl pyšně. Medvědi rádi marmeládu. A žil jsem v záchranném člunu. Ale co teď budete dělat? Vyzvídal pan Fousek. Nemůžete přece jen tak sedět tady na nádraží a čekat, až se něco stane.
3: Ale já si nějak vystačím, předpokládám.
2: Medvídek se předklonil, aby kufr znovu zamkl. Paní Fousková přitom zahlédla koutkem oka nápis na cedulce. Prosím, postarejte se o tohoto medvěda, děkuji. Prosebně se podívala na manžela. Co uděláme, Karle? Přece ho tu nemůžeme jen tak nechat. Ani si nechci představit, co všechno by se mu mohlo přihodit. Londýn je strašně veliký, když nemáš kam jít. Nemohl by na pár dní zůstat u nás. Pan Fousek zaváhal. Ale Marie, miláčku, přece si ho nemůžeme vzít. Jen tak, z ničeho nic. A navíc co? Paní Fousková se zatvářila přísně, podívala se na Medvídka. Vždyť je tak roztomilý. A navíc by dělal báječnou společnost Jonatánovi a Juditce. I kdyby to bylo jen na chvíli. Nikdy by nám neodpustili, kdyby se dozvěděli, že ho tu jen tak nechal. Všechno je to takové nezvyklé, řekl pan Fousek pochybovačně. Určitě je na to nějaký zákon. Sklonil se k Medvídkovi. Nechtěl byste bydlet u nás? Zeptal se. Tedy rychle dodal, aby medvěda neurazil. Tedy pokud nemáte nějaké jiné plány. Medvídek vyskočil, až mu nadšením málem spadl klobouk.
3: Je, ano, moc prosím, to bych opravdu rád. Nemám kam jít a všichni okolo pořád někam spěchají.
2: No, tak jsme domluveni, řekla paní Fousková rychle, aby si to snad manžel nerozmyslel. A každé ráno můžeš mít k snídani pomerančovou marmeládu a... Usilovně se snažila přijít ještě na něco, co mají medvědi rádi.
3: Každé ráno?
2: Medvídek nevěřil svým uším. Doma jsem ji měl jen při zvláštních příležitostech. Pomerančová marmeláda je v nejtemnějším Peru velice drahá. No taky od zítřka budeš dostávat každé ráno, pokračovala paní Fousková, a o nedělích med. Medvídek se zatvářil ustaraně.
3: Nebude to moc drahé? Zeptal se. Víte, já nemám moc peněz.
2: Samozřejmě, že ne. Ani by nás nenapadlo po tobě chtít, abys nám platil. Budeme tě brát jako člena rodiny, viď, Karle? Paní Fousková se otočila na manžela.
4: Jistě, že, potvrdil pan Fousek. Mimochodem, dodal, když tedy jdete s námi domů, měli byste asi znát naše jména. Tohle je paní Fousková a já jsem pan Fousek.
2: Medvídek zdvořile pozvedl klobouk. Dvakrát.
3: Já vlastně jméno nemám, řekl. Jen peruánské, ale tomu nikdo nerozumí.
4: Tak to ti raději dáme nějaké anglické, rozhodla paní Fousková. Bude to tak o dost jednodušší.
2: Pro inspiraci se rozhlédla po nádraží. Mělo by to být něco výjimečného, prohlásila zamyšleně. Jen to dořekla, na jednom z nástupišť zahoukala lokomotiva a vlak se dal do pohybu.
3: Už to mám, vykřikla. Našli jsme tě na nádraží Paddington, tak ti budeme říkat Paddington. Paddington,
2: Medvídek jméno několikrát zopakoval.
3: To je dost dlouhé jméno.
2: A také velice vytříbené, řekl pan Fousek. Je to moc pěkné jméno. Tak tedy odteď ti budeme říkat Paddington. Paní Fousková se narovnala.
3: Výborně, takže Paddingtone, já teď musím vyzvednout u vlaku naši dcerku Juditku. Vrací se domů ze školy. Určitě máš po tak dlouhatánské cestě žízeň. Tak co kdybys zašel s panem Fouskem do bufetu a on ti koupí šálek čaje? Paddingtone si olízl rty. Mám velikánskou žízeň, odpověděl. Po mořské vodě má člověk vždycky žízeň. Popadl kufřík, narazil si klobouk pevně na hlavu a zdvořile mávl packou směrem k bufetu. Po vás, pane Fousku. Děkuji, Paddingtone, odpověděl pan Fousek. Dobře se o něj postarej, Karle, volala za nimi paní Fousková. A až budeš mít chvilku, sundej mu pro boha z krku tu cedulku. Vypadá s ní jako poštovní balík. Vsadím se, že když ho takhle uvidí nosič, tak ho strčí do zavazadlového vagónu.

0: všeho dost, chudej kudlu píská. Pole samý kamení s jílovitou hlínou, obstojí tu jenom ten, kdo nemá hubu línou. A to já nemám, právě naopak. Já mám tu svou vyřídilku proříznutou od ucha k uchu. A když spustím, párem koní mě nezastaví. Semtele, semele. Vyhlídnu si v tomhle zapadákově šikovné místečko a vsadím se, že mi zdejší křupani budou za pár týdnů zobat z ruky.
1: To by ses musel vsadit se mnou.
0: Jeje, to je náhodička. Uctivost, pane Krakonoš. Na procházce.
1: Jdu se podívat, jaký ptáček tu ostouzí moje hory.
0: Ale Krakonoši, to jsi mě špatně pochopil. Já přišel s těmi nejlepšími úmysly, jakože se... Fernando jmenuju.
1: A to si rád poslechnu, ty tvoje nejlepší úmysly.
0: Já byl dál než za humny. Já vím, jak to ve světě chodí. Tak příkladně. Víš, proč rybáři nasazují do rybníka štiky? Aby kapři nezlenivěli, nestloustli. A s lidmi je to zrovna tak. Takový menší rozruch je pro ně zrovna dobrodění.
1: Tak poslouchej, Fernando. Moje lidi z toho svého dobrodění vynech. Nebo budeš mít co dělat se mnou.
0: Olala, Krakonoši, že ty se bojíš. Ono by se totiž mohlo ukázat, že ti tvoji lidičkové jsou hlupáci, kteří skočí na každý špek, ani nemusí být moc tlustý. Jen přiznej barvu. Kdyby ses nebál, tak se vsadíš.
1: No, kdo chce kam, proč bychom ho nepřistrčili? Když ti teda za pár týdnů budou, jak říkáš, zobat z ruky, zapomenu na tu tvou písničku a nechám tě být. Ale když ne... Svalím tě ze sněžky jako pytel brambor.
0: To není zrovna férová sázka. Když vyhraju, necháš mě být, ale když prohraju, přijdu rovnou o krk. Co kdybys takhle přihodil kousek z těch svých pokladů? K čemu ti jsou někde pod zemí?
1: Přihodím, až jak dopadne sázka.
0: Aj. Svět je sama drž grešle. Ale ne, aby ses mi do něčeho míchal.
1: Proč bych se míchal? Co si kdo navaří, ať si taky sní.
0: Takže platí.
1: Platí.
0: No prosím. A teď z kopce dolů rovnou za nosem.
2: Co to? Pomoc! Pomoc! Padá!
1: Pozor na cestu! Ať si
3: jazyk. Než pojedu do obory na proutí, musej se ty boty blejskat. Musej se ty boty blejskat jako okna o pouti.
4: Kdyby mi tak ty boty říkali pane.
5: To by se z Kubíčku musel narodit v panský kolíbce.
4: Ještě mi nikdo neřekl, oč jsou panský nohy lepší.
5: Mudrovali mudrci, proč je světlo ve dne a tma v noci. To nemáš v hlavě nic jiného, než panský holínky?
4: Aničko, to se ví, že mám. Dočkat už se nemůžu.
5: Čeho pak?
3: Až půjdem z vesela cestou do kostela, až nám tam pan farář ruce spojí, konečně budem navždy svoji.
5: Už aby to bylo. Máma do mě pořád hůčí, prej, kam jsi to oči dala? Vždyť ten tvůj Kuba nemá ani vlastní chalupu. A kde jaká bába si přisolí?
4: Však se taky jednou zmůžeme.
3: Ať si kdo chce, co chce říká, to nám málo vadí.
6: Protože se oba máme.
3: Protože se oba máme nade všechno rádi.
5: Milost pán zvoní. Kubo, popadni boty a utíkej, nebo bude kravál.
4: Ten bude stejně. Aničko, dej mi pusu. Na kuráž.
2: Co je s těma
4: potala? Už jdu, milost pane. Už běžím. Tady jsou ty boty, milost pane.
1: Dávno tu měly být. Já vstanu, boty nikde. Já se nasnídám, boty pořád nikde. No tak ukáž.
4: Ráčil jste včera šlápnout do louže. Musel se mi nechat vyschnout. Mokrý boty se nedají vyleštit.
1: Tak, boty se nedají. Ale víš, co já tě dám? Já tě dám zavřít.
2: Co je to za rámus?
1: Podívej se z okna.
4: Hajný. A někoho sebou táhne.
1: No tak mi přece pomoz do těch bot.
7: Tak to mě ty slouho a zavolej mi pána.
1: Já jsem tady pán. A kdo jsi ty, že se opovažuješ přijít ke mně jako strašák?
8: Vzácný pane, než vám vysvětlím příčinu svého nepatřičného oblečení, dovolte, abych se vám představil.

0: světě, jako by bylo zlaté. Jsem malíř, sochař, architekt.
1: No to mě podržte.
0: Umělec.

0: umělec. Ať do smrti netrefím jedinýho zajíce. Jestli tenhle vandrák není pytlák, co mi řádí v revíru?
1: Signore, nejsem zvyklý, aby mi kdejaký krobiján skákal do řeči.
2: Tak. Hajnej, ven. Ano, a ty taky, Kubo. No tak.
1: Grácia. Jednání pánů není pro uši sluhů.
2: No, to rozhodně není. Roznesli by to po celé vsi.
1: A něco přihodili, něco překroutili. Chci vám totiž povědět o frapantní příhodě, která mě potkala.
2: Frapantní? Ano.
1: S něčím takovým jsem se u nás v Itálii, a co v Itálii, nikde nesetkal.
2: Ale to si račte sednout, prosím.
1: Gratissimo. Tedy... Před časem jsem se rozhodl, že se trochu porozhlédnu po světě.
2: Ano.
1: A jak tak přecházím přes nějaké hory, najednou tmá mlha. Potom zahřmělo a přede mnou stojí vousatá obluda a řve, ať táhnu z jejího panství.
2: Tak to byl určitě Krakonoš.
1: Krakonoš, ano. Takhle přesně ta obluda hulákala. Než jsem se zmohl na jediné slovíčko, mávla obrovskou holí a já karamba. Místo sametového kabátce tyhle hadry.
2: Ne.
1: A když jsem konečně potkal živou duši, ta duše mě považovala, Madonna Mia, za pytláka. I když chápu, že v tomto oblečení...
2: Ne, moc se vám omlouvám, signore, moc se vám omlouvám za jiného. Ale jistě jste hladový a žíznivý.
1: Bohužel. Člověk nezvyklý útrapám cest a nevlídnosti všelijakých neotesanců pociťuje hlad a žízeň víc než kdokoliv jiný.
2: Okamžitě zjednám nápravu. Kubo!
3: Prosím, milost pane.
2: Kubo, skoč do sklepa pro víno. Pro to nejlepší. Anče ať přinese něco k zakousnutí a uchystá vybraný oběd.
3: Vybraný.
2: No vybraný, to znamená výtečný, vynikající, sváteční, ty hlupáku. A hoď sebou.
3: Jak poroučíte, milost pane?
2: Račte prominout. To víte, v tomhle kraji je čelátka nevzdělaná, panských způsobů neznalá.
1: Chápu.
2: Ano. A kdybyste se neurazil, nabídl bych vám, tedy aspoň pro začátek, nějaké své šaty.
1: Jaká laskavost. Noblesa. No, budou mi trochu volné, ale když je to jen pro začátek...
2: Čemu se směješ, ty huso?
4: Že by si ten pán mohl do vašich šatů vzít nájemníka, nebo dva.
2: Nech si svý rozumy, ano. Prostři, doběhni domů a přiveď tátu, aby tady excelenci přišel vzít míru na šaty. A stav se taky u ševce. Bota mám, nemůžu sloužit, signore, mám poněkud velkou nohu.
4: A jenom jedny boty, protože každý hned rozšmajdáte.
2: Anče, nechtěj mě dopálit.
1: Anče, olala, rozkošné jméno pro tak něžný kvítek.
4: Pozor, vzácný pane, u nás rostou taky kopřivy, abyste se nepopálil.
2: Zmiz, holka, drzá!
4: Už mizím, už tu nejsem, milost pane.
1: Quando temperamento. Úplná italská signoreta.
2: No, jazyk má jak z hadích ocásků, ale jinak... Na práci jako Kat a její táta krejčí mistr nad mistry. Však se taky učil až ve Vídni. Tak na zdraví, signore Fernando.
1: A není takového mistra škoda v tom vašem, s prominutím, zapadákově? U nás v Itálii by šil pro knížecí dvůr a dceruška by nemusela sloužit. Naopak, kavalíři by sloužili jí. Grandessa, noblesa.
2: No tak u mě si stěžovat nemůže. Přeji dobrou chuť.
1: Děkuji.
2: Ano. Ale s dovolením račte odpustím mou zvědavost, ale jak to, že vy Itál mluvíte tak... Tak dobře po našem.
1: Vyrostl jsem, pravda, pod modrým nebem Itálie.
2: Ano.
1: Ale můj dědeček byl Čech.
2: Oh,
1: muzikant, virtuózo, ty jeho housle. Hraběnky omdlévaly, kněžny pro něj posílali kočáry. A přitom tady v Čechách neměl co do huby.
2: Tady je vůbec mizérie. A k tomu ještě Krakonoš s tím jeho psím počasím.
1: La pardon, tak dobře už dědečkovou mateřštinu neovládám. Co znamená psí počasí?
2: No, co znamená psí počasí? Jak bych vám to vysvětlil? Tak příkladně. Začneme sušit. Krakonoš vypustí větrný koně a seno lítá v povětří. Mm-hmm. Soužně a on pošle kroupy. Mm-hmm. Brambory mě rok co rok vyplaví, pokud je rovnou nezafouká půl metrem sněhu.
1: Mm-hmm. Příteli.
2: Ano.
1: Smím vám tak říkat?
2: Oh, to je pro mě velká čest.
1: Tak tedy, šlechetní příteli. Vy jste se mě ujal v mé těžké chvíli, nabídl jste mi svůj šat pro začátek, nakrmil jste mě, napojil, dovolte tedy, abych nyní pomohl já vám.
2: To jako myslíte s Krakonošem?
1: S Krakonošem a s tím jeho psím počasím.
5: Protože u nás v Itálii, a to není lež, máme totiž na počasí.
1: Věž.
2: Věž?
1: Věž.
5: A na té věži větrník, ptám se proč asi.
2: Proč asi?
5: Protože tenhle větrník dělá počasí.
2: No ne.
1: No jo.
2: Takovou věž a větrník, to bych si teda přál.
1: Jak by ne?
5: Protože taková věž je Maximo Kapitál.
2: Ale kdo mi takovou věž postaví?
1: Fernando Grando, architekt, stavitel, umělec.
5: Fernando Grando umí vše, perfecto vla momento. A je vám k službám s

0: Tento?
1: No to ano, to ano, to ano, ale to by stálo moc peněz.
2: Zadarmo ani kuře nehrabe. Totiž, ovšem, pro sebe já nic. Naopak, rád bych vám splatil vaši laskavost.
3: Ale ty přístroje, olala.
2: Musím je nechat přivést až z Itálie a nejsou zrovna laciné.
1: Je, a v tom je ten háček. Panství nevynáší, pole samý kamení.
3: Já vím.
2: Ale můžete vyhlásit sbírku. Každý jistě rád přispěje. Je to přece pro dobro všech.
1: No, tak to by snad šlo.
2: Pak už potřebujeme jenom tesaře, zedníky, přidavače, nějaký ten materiál a můžeme začít se stavbou.
1: No, tak to by nešlo. Za pár dní začneme sušit, pak přijdou žně.
2: A vítr vám rozfouká seno, obilí potlučou kroupy. Nebo jste zapomněl na Krakonošovo psí počasí? Amigo carissimo, příteli nejdražší. Sušit můžou ženské. A o žně si nemusíte dělat starosti, protože dožní vám Fernando Grando tu zázračnou věž postaví.
1: Ne. Tak rychle?
2: Ještě rychleji. Presto prestissimo. Budete mít úrodu, že se vám nevejde obilí do stodolu, brambory do sklepů. Kde kdo vám bude závidět?
1: A to jako jenom na mým panství?
2: Madonna mia, to se rozumí. Čí je věž? Toho je počasí.
1: A tak.
2: Vaše panství bude nejbohatší v celém kraji. A co v kraji? V celé zemi. Ve vlasti mého virtuózo dědečka.
1: Takže jestli tomu dobře rozumím, tak u mě bude svítit sluníčko a v sousedním panství pršet.
2: Jako z konve, budete-li si to psát.
1: Co se ten náfuka štěpanický baron vztekne?
2: Třeba vás přijde poprosit o trochu pěkného počasí.
1: Tudle, už dávno mi pije krev.
2: Magnifico. On vám pije krev, vy mu pustíte žilou. Za jeden den sluníčka, jeden měšec zlatých.
4: Když stát se mu to bude moc, tak řeknete mu, běž.
1: Já mu řeknu, táhni.
4: Připijme tedy, signore, na tu zázračnou věž.

0: Jsou? No to... Košile jako struhadlo. O jemnosti benátských krajek. Co? A co ty korále na límci?
1: Zdobení, prosím pěkně, velice žádané od vznešeného panstva.
0: Možná u vás. V Itálii nosí české korály jen služky. Kalhoty nepřiléhají.
1: Ale sedí dokonale.
0: Leda tak na tobě, krejčíku.
2: Zatím si je nechám.
0: Teď plášť.
1: Prosím, excelence, tenhle kabátek neroztrháte do smrti.
0: Hlupáku, italský šlechtic má nový kabát každý měsíc. Tucet do roka a ještě pár do zásoby. Ševče?
3: Prosím.
0: Boty.
3: K službám, prosím. Kdybyste se ráčil laskavě posadit. Tak. A levá. Pravá. No, jako ulité, excelence, jako ulité.
0: A jako do chléba, kdybychom v Itálii nějaké měli. No tak, co ještě chcete? Mám důležitou práci, zmizte.
1: Ale to jo, snad... Jo.
3: Ale to zas ne, pane. Dílo jsme odvedli, tak račte zaplatit.
1: Všechny své peníze jsme dali za materiál.
0: Madonna mia. Nejlepší dvorní dodavatelé v Itálii si považovali za čest obsloužit Fernanda Granda a tady si nějaký příštipkář a přetrchnitka dovolují mě obtěžovat. Jsem host vašeho pána, jděte za ním.
1: Ale...
0: Řekl jsem, jděte, šupí to presto. Nebo vás dám vypráskat. Ale... No vidá, už se mě bojí. A za chvilku mi budou zobat z ruky. Jen si Rámus, Krakonoši, mě nezastrašíš. Nic bych za to nedal, že se začínáš bát. Tak a teď? Teď si poručím pořádné občerstvení.
4: Co je? Co pak hoří? Když zadělávám na chleba, nemůžu lítat kolem vás.
0: Zvonil jsem 3x, Karamíjám.
4: Jo, slyšela jsem. A jestli s tou Károu neračíte přestat, vezmu vás kopistí přes hlavu.
0: Taková byla panenka. A tak světa neznala. Kára znamená ve vznešeném jazyce italském drahá. A byla krásná, rozkošná, prostě k zulíbání.
4: Poslouchejte, vy, excelenc. Jestli vám na ty italianský slovíčka naletěl náš milostpán, já vám na ně neskočím. Vy jste zrovna takový Talián jako já, hraběnka z Hrabačova.
0: Tak pozor, děvče. Stačí jedno moje slovo a poletíš ze služby. A ten tvůj Kubíček mašír marš na vojnu.
4: Ne, to ne.
0: Pro tentokrát laskavě zapomenu na tvůj jedovatý jazyk. Pro tentokrát. A teď maso, víno, chleba, sýr. Presto prestissimo, což znamená hoď sebou nebo bude zle.
4: Jak poroučíte, excelenc.
0: Tak se mi to líbí. Když nestačí lichotky či slovíčko pěkné, stačí trochu pohrozit a každý hned zeměkne. A to jste vy, příteli. Jdete právě včas, abychom spolu posvačili.
5: Nemám na jídlo ani pomyšlení. Já vám řeknu, podaní jsou vrchnosti jen pro zlost.
0: A od toho je vrchnost vrchností, aby s nimi uměla zatočit. Uno tornado. U nás v Itálii pán ještě nevysloví své přání a už je splněno.
5: Všude líp než tady. Vykládám jim, co to bude za úlevu, když si budeme moci naporoučet počasí. Ale jen se zmíním, že by měli taky něčím přispět, hned spustí. Nemáme. Nešlo by počkat dožní. 3-4 týdny.
0: Dožní, pak do brambor, potom Krakonoš naschvál spustí zimu. Ne, ne, čas umělce je drahý.
5: A co nějaká záloha? No, pro začátek, no, třeba
6: Třeba pak něco seženu. A tady jsou.
0: Chápu vaši upřímnou snahu, ale těchhle pár zlaťáků... La pardon, to je nic. Nullo.
6: Ale to jsou všechny mé peníze.
0: Jeden měšec na tak drahocenné přístroje? Je mi líto.
6: Tak co se dá dělat? Nejsou peníze, nebude věž.
0: Momento, momento. Příteli, teď jste mě dojal. Já vám tu věž přece postavím.
6: Ne.
0: Si. Napíšu svému italskému bankéři, aby z mého účtu zaplatil přístroje i dopravu na vaše panství.
6: Ale to od vás přece nemůžu chtít.
0: Bude to jen půjčka a na splacení nespěchám. Ovšem, tu zálohu budu potřebovat.
6: Samozřejmě, samozřejmě. Měšec je váš.
0: A teď nestrácejme čas. Musím připravit stavbu ohrady.
6: A na co ohrada?
0: Uložíme do ní všechen materiál. A neříkejte, že by se někomu nehodilo pár cihel, pytel vápna. A co teprve, až dovezou přístroje?
6: To je pravda. Krade se všude.
0: Přesně tak, amigo. A proto bychom tu ohradu měli nechat hlídat, aspoň v noci.
6: Ale já nemám ponocnýho.
0: Malá starost. Pár chasníků si rádo zahraje na vojáky. To zařídím.
3: Já mu ušil boty zrovna výstavní a on, že by je v Itálii nenosili ani do chlíva, kdyby tam nějaký měli.
7: V Itálii, že nemají chlívy? A kde mají teda dobytek?
8: Možná v salonech.
9: Třeba tam ani dobytek nemají.
7: No, mistr Krejčí na to přišel. A můžeš mi říct, jak by asi žili bez mlíka, tvarohu a kousku toho masa? Ale... A čím by hnojili pole?
8: Třeba tam pole taky nemají.
7: Ještě lepší, hajnej. Mlíko jim teče v potoce, koláče rostou na vrbě a pečený holuby padají z nebe, co?

0: pláče nad vejdělkem.
1: Co jsem říkala, Krejčovko?
2: Vidím, v hospodě jsou.
1: Od oběda chlapa zatracenýho vyhlížím a on si tu sedí.
3: A to mám podle tebe stát? Celý den se herbím na verpánku, tak co bych si večer neposeděl v hospodě?
1: Lejt do sebe pivo na hladovej žaludek. No. Kyselo jsem kvůli tobě už třikrát ohřejvala.
3: Paní mistrová, kyselo se dá ohřát i po čtvrtý, ale pivo nesmí steplat.
1: Vy si hleďte pípy hostinskej, víme.
2: Táto, nemáš kouska svědomí.
4: Ale...
2: Mlinářova barka má za týden svatbu a ty si jí vzal akorát míru na sukni.
5: Já bych tu míru bez tak nejradši o někoho přerazil.
3: No, to je horší.
5: Hostinský.
3: Co pak?
5: Natoč mi ještě jedno.
3: Jo, když se chce holka vdávat, půjde třeba i v košili, Krejčová.
2: Mužskej tomu tak rozumí. A mlinářovi na kabát si táto taky ještě nešel.
1: A jak pak ten taliánskej excelenc? Zaplatil dobře?
6: Ještě líp, protože platit je dobře. Neplatit? Lepší. Že jo, chlapi?
1: Cože? On ti nezaplatil? No. Doma není ani krejcar a ty piješ na dluh.
3: No, nezaplatil, no.

A co pak ty seš zač, harmonikáři, že nám tu rozdáváš rozumy? My si umíme zjednat pořádek sami. Žádná talianská excellence přece nebude pomlouvat poctivou práci a ještě za ní neplatit. Když

0: To jsi mu měl říct.
1: No jo.
2: Po ohni je každý hasič.
3: Když to neřek on, řeknu mu to já.
2: Co blázniš, mámo? Dyť tě zavřou.
3: Zavřít můžou, pustit musej. Přeci nepošlu děti pást. Rejčovko, jdem.
4: Buongiorno, dobrý večer.
3: Novida, my o velku a excelenc ve dveřích.
4: Fernando Grando, buďte zdraví ve spolek. Dovolíte sdílet s vámi společnost?
5: Moc pěkný pán.
3: To známe. Malovaná skořápka, zkažený žloutek.
4: Pane hostinský, každému co pije.
3: Počkat. Za celou hospodu platit jo a za odvedenou práci ne?
4: Já nechápu, paní.
3: Tu paní si nechte od cesty. Když vám tuhle můj muž dodal boty, který jste si sám ráčil objednat, tak mu je taky račte zaplatit. Ano.
4: Ale ovšem, teď už chápu to nedorozumění. U nás v Itálii platíme dodavatelům jen jednou za rok. Ano, jistě. Jiný kraj, jiný mrav, že ano? Uno, due, tre, quattro a dukát navrch za čekání.
0: Čtyři zlatý za boty a dukát za čekání.
6: Bych taky čekal.
3: Tato, tak se ozvi.
4: Ale no tak já. Žádný strach, paní Krejčová, Fernando Grando ctí vaše zvyky. Maestro, odevzdal jste práci, budeme počítat. Košile?
5: Jedna.
4: Oblek?
7: Ano.
5: Dvě, tři.
4: Plášť?
5: Čtyři, pět, šest.
4: A samozřejmě dukát za čekání. Spokojen?
7: Děkuji, úctivě, excelence. Signore.
5: Vidíš, Jacobko, zaplatil královsky. A ty jsi na něj nasazovala psí hlavu.
3: Královsky, nekrálovsky, pořádek je pořádek. Táto, dej sem ty peníze. U mě budou jistější.
0: Tak, tady je pivíčko a pro naše mistrové sladká rosolka.
4: Ano. Smím si přisednout, madam Krejčová?
5: Taková podsta, pane.
4: Potěšení je na mé straně. Vaše dcera slouží u zdejšího pána, mého přítele.
5: Ano, už čtvrtý rok a moc si ji chválí.
4: Rozkošná dívenka, bella bellissima. Asi proto, že je vám podobná.
5: Za mlada se za mnou ohlíželi.
4: Řekl bych, že pořád ještě ohlížejí. Rád bych vás však o něco poprosil.
5: Ano.
4: Domluvte jí, ať není tak prostořeká. Krásná tvářička a jazyk furioso. Mohla by si moc uškodit.
5: Domluvím, pane Grando. Neračte se na ní zlobit. Ona je jinak hodná, pracovitá.
4: Skoro jsem rád, že jsem se v Itálii ještě neoženil.
5: Já jí taky říkám. Holka, nepospíchej. Co pak tady uděláš za štěstí?
4: Výborně jí radíte. Primissimo. Uno momento. Pane hostinský?
0: Ano?
4: Vidím prázdné sklenice.
0: No, jistě, jistě, už se to nese.
5: A děkujeme.
4: Všechno na můj účet. Připijím na blahobyt vašeho krásného kraje. A na to, aby vás Krakonoš přestal sužovat tím psím počasím.
0: Tak to prr. V téhle hospodě se nikdo o Krakonoše otírat nebude.
7: Ano, to je pravda. Mea
4: pardone, asi jsem špatně rozuměl. Odnáší vám vítr seno?
0: No.
4: Klučou kroupy obilí a vyplavuje brambory liják? Celý rok se dřete, plahočíte a co z toho? Proto mě váš pán požádal, abych mu postavil věž na počasí.
0: No, to už jsme slyšeli. Ale taky, že to bude stát hromadu peněz.
5: Ano.
4: No, zadarmo je jen smrt, že ano. A hned zítra začneme na panské louce stavět ohradu.
0: Proč ohradu? O tý se milospáne zmiňoval.
6: Víte, co by na ní padlo dříví?
4: To vám mile rád vysvětlím. Dovnitř budeme navážet stavební materiál a kromě toho každým dnem čekám vzácné přístroje, které na vrcholku té věže budou dělat počasí.
0: Poslouchej, muzikantskej, ty jsi přece prošel kousek světa. Viděl jsi někde takovou věž?
8: Kdo má lidi za hlupáky, velký hlupák sám je taky, neboť neví, že míří za mříže.
4: Ty se do toho nepleť, vandráku.
8: Aby ses nepleť ty, Fernando.
5: Lidičky, on zmizel. Božínku.
3: Vždyť to byl sám Krakonoš.
4: Perdio, to si s ním teda vyřídím. Ovšem, že to byl Krakonoš. Chce vás odradit, protože až bude věž stát, může si to svý psí počasí strčit za klobou.
6: Počkat. On Krakonoš má svý mouchy jako každá vrchnost. Ale co tyhle hory pamatují? Vždycky to s lidma myslel dobře.
4: Ale hajný, já přece nikoho nenutím. Jestli jsou vám ty Krakonošovy mouchy milejší, nechte si moknout sena, ničit úrodu. Já můžu nabídnout svou věž komukoli a všichni mi ruce utrhají.
1: Protože takovou věž tu by si každý přál, protože taková věž na mou čest je terno kapitál a pivo pro všechny!

0: Anče, měj rozum. Co jsme se nadřeli, od huby si utrhovali. A teď, když se můžeme zmoct, vlastní dítě se postaví proti nám. A přestaň s tím nádobím, když s tebou mluvím.
1: On ho asi umije, ten váš excelenc.
0: Jaký pak náš? Ale co není, může být. Stavil se u nás včera po obědě, že by objednal látky na 5 obleků. Považ na 5. A povídá, mohl bych vám zařídit velké zakázky, ale pochopte, paní mistrová, to jako já. Když se vaše dcera ke mně chová takovým způsobem...
1: Mámo, to bych se kvůli nějakému hejhulovi měla přetvařovat. A ču, ču, ču, ňu, ňu, ňu.
0: Přemýšlej, takový fešák.
1: Bohatý.
0: V Itálii má palác.
1: Že jste ho tak viděla?
0: Palác jsem zrovna neviděla, ale... Povídá starý Klouza, poselák, že dnes ráno nese na poštu psaní se 2 pečetěma. A bylo na něm napsáno Itálie.
1: A víc nic?
0: No, on Klouza vidí bez brejlí jako sova, ale bylo tam něco jako Venca.
1: Nebylo to náhodou Venecia? To jsou totiž Benátky.
0: Benátky. O Benátkách se excelenc zmiňoval, jako že by tam psal pro ty látky.
1: No vidíš, a už napsal. Pro mě za mě psát může třeba do Tramtárie. Dali jsme si s Kubičkem slovo.
0: S tím to teda chytneš. Akorát si šlapeš po štěstí.
1: Je to moje štěstí.
0: Jako bych do dubu mluvila. Radši půjdu. Však ty si na mý slova vzpomeneš.
1: Čert nám byl toho Taliána dlužen. Kubo, co to máš na sobě za maškaru?
2: To je uniforma. Excelenci objednal až v Němcích. Zrovna ji přivezli.
1: A v tom teď budeš kydat hnůj?
2: S tím je konec, Aničko. Ode dneška jsem FOS.
1: Cože jsi?
2: FOS. F-O-S. Fernandova osobní stráž. Já, Joska Tůmu a Franta Horáčku.
1: Vy jste mi teda trojlístek. A co budete dělat?
2: Dohlížet na stavbu ohrady a potom ji hlídat. A taky, aby si žádný tlučhuba na excelenc nedovoloval. Fos, fos, fos. Na všechno je kos. Svýho pána věrně střeží před lupiči, před verbeží. Fos, fos, fos. Na lumpy má nos.
1: Tak poslouchej ty, Kubo. Já bych ti ledacos odpustila kvůli tvýmu dobrýmu srdci. Ale že děláš tajtrlíka nějakýmu šaškovi přivandrovalýmu, to ti teda neodpustím. A jestli tu maškaru hned nesundáš, do smrti už tě nechci vidět.
2: Ale Aničko, víš, jak se budeme mít? Excelenc nám každému slíbil 4 zlatý.
1: Sliby se slibují, blázni se radují.
2: A hned nám nabít zlaťák jako zálohu. Ale já si řek, že ho místo toho poprosím, aby mi z té Itálie opatřil nějakou krásnou látku.
1: Látku? Na co?
2: Tvůj táta ti z ní ušije svatební sukni. Budeš jako hraběnka.
1: To radši skočím v téhle starý do jizery.
3: Fernandova osobní stráž.
2: Aničko, já...
3: Nástup do služby.
2: Já musím už běžet. Excelenc je strašně akurátní.
4: Milost, pane. Takhle už to dál nejde.
5: Hajnej, co si to dovoluješ vrazit ke mně jako do chlíva?
4: Račte odpustit, ale já se vzteky neznám. Ten váš excelenc poručil přivést ještě 1 fůru dřeva.
5: No taky přivez.
4: Milost, pane, a není vám líto toho krásného lesa?
5: Sakramento, je to můj les.
4: Vysázeli ho za vašeho pradědečka, ten, aby se teď v hrobě obracel.
5: Hajnej, hajnej ven. Mizera, jeden drzej, dovolenej. Že by už zvonili poledne, ale to není možný. Musím se podívat, kolik je... No, kde mám hodinky? Anče! Anče!
1: Milost, pane, Oběd bude za pár minut.
5: Ach, na to se neptám. Anče, kde jsou moje hodinky?
1: Jak to mám vědět?
5: No, ještě včera jsem je měl tady, na řetízku, u vesty.
1: Třeba jste si je odepnul.
5: Nikdy si je neodepínám.
1: No, včera možná jo. Nestačila jsem běhat pro víno.
5: A kde jsou mé stříbrné příbory?
1: A kde by byly? V příborníku. Sama jsem je tam uložila. Byla skoro půlnoc, ráčili jste dlouho stolovat.
5: Nejsou tady.
1: Cože?
5: A zlatá cukřenka, taky ne. A servis. A má stříbrná tabatěrka.
6: Děje se něco, příteli?
5: Okradli mě? Hodinky, příbory, tabatěrka. Všechno je pryč. Všechno je pryč. Já jsem žebrák. No co si počnu?
6: Musíme najít zloděje.
5: Ale jak?
6: Kdo věděl o těch věcech?
5: No kdo? Každý ví, že příbory, cukřenka, poháry a nádobí se dávají do příborníku a ostatní drahocenosti do truhly.
1: A ta byla zamčena.
5: No.
6: Ovšem, klíč jste nechával v zámku.
5: Ale nikdo by si přece nedovolil.
6: Jak vidíte, dovolil. Kdy jste ty ukradené věci viděl naposledy?
5: Včera, když jsme tady spolu seděli. Talíře, příbory i poháry byly na stole, z tabatěrky jsme si dávali šňupeček a na hodinky jsem se díval ještě o půlnoci.
6: Kdo byl v tomto pokoji poslední?
1: No přece já. Kdo by uklidil ten svinčík?
6: A neuklidila si náhodou ještě něco? Za takové hodinky se dají pořídit parádní šaty.
1: Vy chcete říct, že jsem to ukradla já? Milost, pane, vy se mě nezastanete.
5: No, Anče...
1: Když vy si myslíte, že jsem zlodějka, tak já tu nemusím být.
5: Ale no, tak počkej, Anče! Vy si opravdu myslíte, že ona...
6: Jsem o tom přesvědčen.
5: No, ale tak proč jsme ji teda nechali jít?
6: Taktiko, strategiko. Zloděje máme, ale lup nikoli. Ta drzá holka by nic neprozradila, i kdybychom ji na skřipec natahovali. Proto ji budu sledovat a ona mě k těm ukradeným věcem sama přivede.
5: Příteli, ještě, že vás mám.

0: Poslouchej, Aniče, když mi tady na horách fňukají městské slečínky, že je ofoukl větří, k tomu bych rozuměl. Ale že ty, snad mi nechceš rozvodnit jízeru.
1: Bylo by líp, kdyby si mě voda vzala.
0: Žádný trápení není tak hluboký, aby se v něm člověk utopil, když sám nechce. Přestaň brečet a řekni mi všechno pěkně po pořádku.
1: Ale tady není vůbec žádný pořádek, co sem přišel ten talianský tatrman. Krakonoši, o tobě se povídá, že víš, pod kterou pokličkou se co vaří. Ale že je tady všechno vzhůru nohama, to nevíš? Nebo je ti to jedno?
0: To byste to měli moc pohodlný. Holka nemá ženicha, krakonoši starej se. Bábě nedojí koza, krakonoši udělej něco. To si neumíte poradit sami? No,
1: vidím, že se u tebe zastání nedočkám. No, myslím, že půjdu, abych nezdržovala.
0: A kam?
1: Kam mě nohy ponesou, ale tady nezůstanu. Kubíčka navlíkli do blejskavý maškary. Máma do mě od rána do večera hučí a teď ze mě ještě udělali zlodějku.

0: Prosím vás, není tu Anče.
1: Co by dělala v hospodě?
0: Krejčová, nevíte, kde je?
2: No, asi ve službě.
0: Tam není. Doma taky ne. Jestli ona se utopila.
2: Chytá tě fantas. Proč by se topila?
3: Vy nic nevíte.
0: Pánovi se ztratili hodinky a zlatá cukřenka. A ta baťerka je ještě moc věcí. No. A excelenc mu tvrdí, že to ukradla Anička.
2: Má dcera. Táto, já to nepřežiju.
4: Ne, to se mi nezdá. Proč zrovna Anče?
0: Prej proto, že v tom salonu byla.
2: A jak tam mohla nebejt, když tam poklízí?
3: Počkat. Kdy se to ztratilo?
0: Nevím, ale dneska na to pán přišel.
3: A zrovna dneska přitáh excelenc na trakaři strašně těžkou truhlu. A nějak divně to v ní cinkalo.
1: Ale jsou v ní přece ty vzácní přístroje, co přivez kurýr ve speciálním povoze až z Itálie.
5: No. Jaký pak kurýr? Jaký pak speciální povoz? To bych ho musel vidět. Celý den sedím na verbánku u samého okna. Ani toulavá kočka mi neproklouzne.
4: A co když přijel v noci?
6: To bych ho musel vidět zas já. Celé noci vartuju na posedu, protože mám v revíru pytláka. A nic bych za to nedal, že ten pytlák a zloděj jsou jedna a ta samá škodná.
5: Jak to?
6: No, kdo nakukal milost pánovi, že mu postaví zázračnou věž? Ha?
4: No jo.
1: To on. Excellence.
4: Já
1: mám nápad. Excellence nás poslal domů, že si tu vzácnost bude hlídat sám. Tak my mu teď s tím hlídáním půjdeme pomoct. Všichni.
5: To je ono. Aspoň uvidíme, jak takový vzácný přístroje vypadají.
2: Kubíčku, všude tě hledám.
0: Aničko, ty nejsi utopená.
2: Já mám čistý svědomí. Nebo vy snad věříte, že jsem zlodějka?
5: Ne. Ale za to víme, ve kterým hnízdečku se skrývá ptáček i slupen.
6: Tak na co čekáme, až nám ufrkne?
5: Chlapi, vemte motiky, vidle, klacky.
7: Jdeme. Počkejte. Dám vám lucerny. Zavřu hospodu a jdu s vámi. Tohle si přece nenechám ujít.
8: Kubo,
0: ano?
8: Ty skoč pro milost pána. Když tuhle kaši navařil, ať si ji taky zatepla sní.

0: Tiše, tiše, potichu. Obkličte ohradu. Půlka vpravo, půlka vlevo. A čekejte, až vám řeknu.
1: Tak jdeme.
2: Pojďte, pojďte. Pojďte.
0: Neračte pomoct s tím rancem, excelence.
3: Co tady slídíš, příštipkáři?
0: S prominutím, ale tady na horách jsme lidi zvědaví. Přišli jsme se podívat na tu vzácnost, co přivez tajný kurýr až z Itálie.
3: Stráž! Stráž!
4: Dal jste jim volno, ale my je rádi vystřídáme.
2: Lidi, sem s lucernama.
5: Podívejte, jak je pan excelenc vymoděnej.
3: Tomu asi šili v Benátkách.
6: V čem přišel, to taky odejde.
0: Ale nejdřív se mu podíváme na zoubek. Ranec dolů.
3: Nesahejte na to.
2: Ne, nedám.
3: Dolů.
2: Ne.
3: Nechte to.
7: Tak jsme tady s milost pánem. Koukám, že právě včas.
2: Mé porcelánové nádobí, stříbrné příbory, zlata, cukřenka, tabatěrka, hodinky a tady je můj měšec s penězma.
8: Přivez toho plnou truhlu. Kubo, posviť do ohrady. Mm-hmm. Jo, je to tam.
5: Tak milost pane, kdo je tady zloděj?
0: No.
2: Ty darebábu, okrást mě za všechnu dobrotu.

0: a ještě to svést na poctivý děvče, do smrti ze šatlavy nevylezeš. Tak co, Fernando Grando, jak pak dopadla naše sázka?
1: Jaká sázka?
2: Zmýlil jsem se, velevážený pane Krakonoši. Velice se omlouvám.
0: Abyste rozuměli. Tenhle vykutálený ptáček mi chtěl namluvit, že jste hlupáci, kteří se nechají obalamutit a za pár týdnů mu budou zobat z ruky. Nechci vám sahat do svědomí, ale stačilo pár lichotek, pár čbánků piva zadarmo a už jste obraceli.
3: Zadarmo? Hostil je za moje peníze.
1: A jemnost, pane Krakonoši, co pak to bylo za sázku?
0: Když mu skočíte na špek, nechám ho jít a ještě mu přidám na cestu. Když ne, svalím ho ze Sněžky, ať se dokutálí třeba až do Bella Italia.
4: A to zas ne. Nejdřív ať napraví, co tady natropil.
1: Ano, správně,
5: ano.
4: Když byli sena, ano. Mužti stavěli ohradu a my ženský museli všechnu práci odřít. Tak ať tu ohradu zbourá, rozřeže a rozštípe na polínka. Aspoň budeme mít v zimě čím topit.
6: Šefcovko, ty bys mohla být od hodiny starostou. Phantom!
7: Ano?
6: Jasko!
7: No?
6: Zavřete toho podvodníka a dobře hlídat.
7: Rozkaz.
8: Já bych mu svalchoval záda, že by ho v té jeho Itálii nepoznali.
2: Nechte mě, ale lidičky, já jsem Čech. Ferda z kozí lhoty od Jičína, lidi.
9: Podívejme, když teče do vod, hned je každý našinec.
8: Ano, ano.
1: Nezlob se, Krakonoši, ale ty máš na tom taky svůj podíl. Člověk málem neví, jestli mu v létě nezavěješ chalupu. A když on sliboval tu věž na počasí. A vůbec, když si věděl, co má za lubem, proč si mu to nezatrh?
0: Chytrému napověz. Hloupého trkni.
1: Nenapověděl
0: jsem vám dost tou písničkou v hospodě, ale tady, když někoho koza trkne, tak jen čeká, až ji někdo zažene do chlívka.
1: Krakonoši, to přece.
0: No, a vy jste neřekli. Ze Sněžky ho svalovat nebudu, ať je po vašem. Ve dne ohrada, v noci šatlava. A dále slavnosti vyhlašuju. Psí počasí se ruší, a nastoluje se jenom zdravé povětří.
1: Ano, děkujeme, Krakonoši.
10: Zdraví ostávali.
0: Já přiznávám, že jsem udělal chybu a mám taky co napravovat. Hajnej? Ode dneška si vrchní nadlesní a bez tvýho dovolení nesmí padnout jediný strom.
8: Děkuju, milost pane, děkuju. Hned zítra začneme vysazovat nový smrčky.
0: Ale nejvíc mě mrzí, Anče, že jsem tebe podezíral. Tak bych rád...
1: Ale milost pane, vždyť on nám všem věšel bulíky na nos.
0: A tak bych rád za to, co zbylo v tomhle měšci, vystrojil tobě a Kubovi parádní svatbu. Teda, jestli tuhle pan mistr a mistrová souhlasí.
1: Jak pak ne, milost pane. Vždyť oni jsou pro sebe jako stvoření. Že jo, táto?
11: Říkal jsem já někdy něco jinýho.
12: Aničko, slyšela jsi?
13: Slyšela. Ale ještě chci Kubíčku slyšet, jestli mě máš rád.
12: To víš, že mám. A jak?
6: No tak, sousedí, to tu budeme stát do rána. Mám čerstvě naražený sud, tak to všechno důkladně oslavíme.
0: Ano. A tentokrát

0: Matčino tajemství. Žila mocná a bohatá kněžna a ta měla jedinou dceru, spanilou Květuši. Manžela již dávno ztratila v boji. Po jeho smrti moudře a spravedlivě vládla svým podaným, kteří by byli pro ní do ohně i do vody skočili. Avšak nikdo ji neměl tak rád, jako její dcera Květuše. Děvčátko se modlilo denně za Matčino štěstí a blaho a velmi jí trápilo, že matka je čím dál smutnější. Proč jsi tak zarmoucená, mamičko? Ptávala se. Neptej se, dítě. Povědět ti to nemohu. Květuše vytušila, že matku tíží nějaké tajemství. I umínila si, že neustane, dokud je nevypátrá. Nastal měsíc prosinec. Kněžna se rozloučila s Květuší a odjela. Vrátí se až za měsíc. Po jejím odchodu zamyslila se Květuše. Teprv teď bylo jí nápadné, že matka každoročně v prosinci odjíždí neznámo kam, že se zdrží celý měsíc, z cesty se vždy vrátí o půlnoci, hned zajde do komnaty, jejíž černé dveře jsou stále zamčeny a klíč od nich nosí matka ustavičně na krku. Co je v té komnatě, nikdo ze zámeckých lidí neví. A když kněžna po svém návratu ukáže se ráno lidem, bývá vždy na smrt bledá a uplakaná. V té komnatě spočívá Matčino tajemství, domnívala se Květuše. Musím to vyzkoumat, aby moje dobrá mamička byla zase veselá. Často docházela k černým dveřím a zkoušela, kde jaký klíč nalezla. Avšak žádným nebylo možno dveře otevřít. Jednou uviděla Květuše před zámkem stařenku, jež cinkala svazkem klíčů, volajíc. Kupte klíče, kupte klíče! Květuše se u ní zastavila. Napadlo jí, že by se snad některý z těchto klíčů hodil k černým dveřím. A co chceš za ty klíče, babičko? Zeptala se. Tvoje krásné vlasy, mé dítě. Květuše se zarazila. Bylo jí líto zbavit se své nejkrásnější ozdoby, bohatého zlatého vlasu. Mezi těmi klíči je jeden, jenž přináší štěstí a spokojenost, řekla stařenka. A to má přece větší cenu než vlasy. A který je ten klíč? Však jej najdeš, milé dítě. Běžela tedy Květuše pro nůžky a s povzdechem ustřihla si vlasy, dala je stařence a dostala klíče. Aby služebnictvo nepoznalo, že je ostříhaná, ovázala si hlavu šátečkem a vymluvila se, že jí bolí hlava a protože jí musí mít v teple. Potom zkoušela klíče, až poslední otevřel černé dveře. Květuše vstoupila do malé komnaty, kde bylo jenom železné klekátko plné špičatých hrotů. V koutě visela záclona a za ní byl prázdný výklenek. Květuše věděla, kdy se matka vrátí. V ten den, tedy u večer, vešla do komnaty. Zamkla dveře a schovala se do výklenku za záclonu. O půlnoci zaslechla kroky. Klíč zarachotil. Dveře se otevřely, v komnatě se rozjasnilo. Vešla kněžna, černě oděná, uplakaná, spínajíc ruce a rovnou ke klekátku. Dopadla na ně a ostré hroty vnikly jí do kolenou. Květuše zapomněla na opatrnost, vyrazila z úkrytu a s pláčem běžela ke kněžně. Mamičko, mamičko, proč se tak trýzníš? Kněžna se vzchopila, objela dceru, zaplakala a zvolala. Jdi odtud, dítě, nevyrušuj mne. Nehněvej se, mamičko, bez tebe však odtud nepůjdu a ty si už nesmíš kleknout. Musím, mé dítě, musím. Jsem velká hříšnice. Tímto pokáním doufám alespoň částečně zmírním trest, který mě očekává. Ne, mamičko, ty nejsi hříšnice. Ty jsi tak dobrá, šlechetná. Není možné, aby ses dopustila něčeho zlého. Kněžna ji stále domlouvala, aby ji tu nechala samotnou. Květuše však nechtěla se hnout a neustále prosila matku, aby jí svěřila své tajemství. Nuže, povím ti to tedy, posléze svolila matka. Za mého vyprávění však nesmíš ani slůvka promluvit. Také mi nesmíš bránit, abych za vyprávění klečela. A již zase spočinula na ostrých hrotech klekátka, které jí působily těsnou bolest, jak prozrazoval její obličej. Květuše zakryla si oči, aby neviděla matčino utrpení. Že mám bratra knížete ve vzdálené zemi, je ti známo, zahovořila kněžna. Měli jsme se rádi jako snad nikdo na světě. Když padl v boji tvůj otec, byla jsi tenkrát ještě maličká. Zlá čarodějnice Divuše svedla nerozvážného mladíka k těžkému hříchu, za který měl být popraven. Zvěděla jsem o tom i pospíšila jsem k Divuši a prosila jí, aby mého bratra osvobodila. Slíbila mi to, avšak jenom s podmínkou, když se stanu také čarodějnicí. Nelekej se, dítě, ale matka tvá je opravdu čarodějnicí. A to zlou čarodějnicí. Bratr byl osvobozen, odjel do ciziny, kde jej zvolili knížetem. Žije tam šťasten a jenom to jej trápí, že nesmí ani mne, ani tebe uvidět. Za jakou cenu byl osvobozen, to také neví. Šla jsem s Divuší do sněmu čarodějnic a oni mě přijali do svého spolku. Po celý rok smím žít jako člověk, konat dobré skutky. Avšak v poslední měsíc roku změním se v ohyznou čarodějnici a škodím lidem, jak jen mohu. A když se pak vrátím ve své skutečné podobě do zámku, modlím se na tomto klekátku, aby moje vina nebyla jednou příliš přísně posuzována, až moje duše zaletí do říše nadhvězdné. Teď znáš moje tajemství, Květuše. Nikomu ho neprozrazuj a odejdi, milé dítě. Dříve však mi pověz, budeš-li i nadále milovat matku čarodějnici. Květuše jí objala, vroucně líbala a volala. Mamičko drahá, ještě raději tě mám, že ty ses obětovala za svého bratra. V tom se jí svezl z hlavy šátek. Kde pak máš, Květuše, své krásné vlasy? Ustrnula kněžna. Dívka nechtěla lhát. Pověděla tedy matce, že vlasy dala neznámé stařence za klíč k této komnatě. Kněžna se zahleděla do dlaně levé ruky a potom řekla. Ach, to byla jistě dobrá kouzelnice Mira. Mamičko, a co kdybys Miru poprosila, aby tě zbavila zlého kouzla? Vzpomněla si Květuše. Mira jest ovšem mocná kouzelnice a z toho, že ti přinesla klíč, soudím, že mne lituje. A že by mi snad chtěla přispět svou pomocí. Já však nikdy nesmím promluvit s dobrou kouzelnicí. Tedy s ní promluvím sama, nabídla se Květuše. Jenom mi pověz, kde ji najdu. Dítě, bojím se, že bys pro mě trpěla a proto ti nepovím, kde se Mira zdržuje. Květuše však neustala naléhati, až jí matka řekla cestu. Potom zlíbala kněžnu a odešla. Kající čarodějnice se trvala na klekátku až do východu slunce. Dcery své však doma už nezastihla. Květuše odešla k dobré kouzelnici. Uplynulo mnoho času, než jí zastihla v chaloupce postavené v lesním údolí. A Květuše, zvolala Mira přívětivě. Budiš mi vítána, proč ke mně přicházíš? Dobrá Miro, pomoz mi zbavit mojí mamičku čarodějné moci, prosila Květuše. Pomohu, jsi však ochotna obětovat se za matku. Květuše poněkud zbledla, hned však řekla odhodlaně. Mile ráda se obětuji, jen když mamička nebude již zlou čarodějnicí. Tedy slyš, tady jsou tvoje vlasy. Z nich upleteš provaz. Až bude hotov, odevzdáš jej matce. Kněžna vezme jej sebou, až půjde zase mezi čarodějnice a tím provazem spoutá nejstarší zlou ženu a bude zbavena kouzla. Ale to přece není žádná oběť, podivila se Květuše. Jen si nemysli, usmála se Mira. Teď tě opustím, dej se do práce. Květuše sedla ke stolu, na němž byly její vlasy a jala se je splétat v provaz. Avšak běda, vlasy pálily jako oheň. Prsty a dlaně byly hned plny puchýřů. Květuše chvíli statečně snášela bolest. Potom ale již vzdychala a posléze hlasitě bědovala. Přece však neustala v práci. Bolest byla vždy hroznější. Květuše div neomdlela. Konečně byl poslední vlas upotřeben. Dívka klesla k zemi a pozbyla vědomí. Když se probudila, byla v matčině paláci. A hle, mamička jí tiskne k sobě, v slzách se usmívá a vzliká. Moje drahá, dobrá Květuše. A teď se k ní přiblížila stařenka, kouzelnice Mira. Květuše, vysvobodila si matku. Celý rok si spočívala ve spánku v mé chaloupce. Já jsem poslala tvé matce provaz z tvých vlasů. Nejstarší čarodějnice byla jim spoutána. Tvoje matka už není čarodějnicí. Hle, zde je ten provaz. Zatřásla jim, vlasy se rozletěly a rázem přirostly Květuši k hlavě. Štěstí a spokojenost uhostili se v knížecím zámku. Dobrá kouzelnice Mira byla zde často na návštěvě a Květuše milovala ji jako svou matku. Komnata s černými dveřmi byla zbavena klekátka a proměněna v útulný pokoj, kde dostávalo se noclehu všem pocestným, kteří zabloudili k zámku. A kněžna byla pyšná na svou obětavou a hodnou dceru.
1: Stál jsem na kraji silnice kousek před Nicovem, díval se do zasněženého údolí Zlatého potoka a vzpomínal, jak na konci dubna mne zrovna tady medvíďata nechtěla poslouchat, když v tom zazvonil mobil. Méďové, upozorňoval mě nápis, abych netápal, kdo volá. Tady je Dáša. Asi by ses měl přijet podívat na kluky. Mně se zdá, že Vojtíškovi se stejská. Pořád chodí podle plotu a vypadá, jako kdyby tě vyhlížel. Vydrží to dělat i několik hodin a vždycky v místech, kde se s tebou loučí. Kuba s Matýskem jsou v pořádku, ale Vojta je divnej. Díval jsem se na bílé kopce s holým temenem poledníku na obzoru a měl chuť hned se rozjet do Berouna. Dáša se stala novou medvědí mámou a určitě nevolá jen tak. K médium si od počátku našla vztah, který přesahuje rámec práce ošetřovatelky. V přírodě žijí medvíďata s mámou 2 až 3 roky. Kromě schánění potravy a ochraňování mláďat se musí medvědice s potomky občas i pomazlit, nechat je trochu pocucat. A tak Dáša stráví denně dlouhé 10 minut ve výběhu, metrákový mazlíčci cumlají ruce, žárlí na sebe a bez ustání spokojeně mručí. Při pohledu na tu rodinnou pohodu mne trochu mrazí, protože je mi jasné, že Dáša, stejně jako já, zapomíná, že Kuba, Vojta a Matěj jsou medvědi. Že jednou, a snad to nebude brzy, vyzkouší svoji sílu nikoliv na některém bráchovi, jak to zatím dělají, ale na někom, kdo bude zrovna blízko. Jak dlouho to ještě budou medvíďata, to si nedovolím odhadnout. V přírodě respektují mámu do 3 let, tak snad to ještě vydrží.

Díval jsem se do údolí a představoval si, jak by to bylo krásné ještě jednou si s kluky udělat pořádnou procházku. Určitě by mě poslouchali, v novém prostředí by byli nejistí a drželi by se blízko mne. Úplně jsem je viděl, jak se honí, hnědá srdce jim za chvíli začíná blízkat, pokukují po mně a na první pohled překypují medvědí silou. Jak je ale dostat z Berouna do lesa? Nejspíš by se báli nákladního auta, sami by do něho dobrovolně nevlezli. A co kdyby se nechtěli vrátit? A co kdybychom potkali někoho se psem? Všechno je to jen sen. Raději jsem se té myšlenky vzdal, i když byla na první pohled hodně lákavá. Ale co s tím Vojtou, když se mu stýská? Vybavila se mi jeho štíhlá hlava se vztyčenýma ušima, jak pozorně prohlíží něco za dráteným ohradníkem a vysokým plotem. Občas popojde a zase se soustředěně dívá. A najednou jsem na to přišel. Houby se mu stíská, ten přemýšlí, kudy by vzal roha, kudy by utekl. Div, že jsem to nevykřikl nahlas. Kdyby to byl Matěj nebo Kuba, tak bych tomu stesku možná věřil, ale Vojta, Vojtíšek, který byl od počátku nejmenší, který po čtvrtém dni u mě, když jsem ani nevěřil, že vydrží, překonal krizi a začal pořádně přijímat mléčnou kaši. Od malička útěkář, překonává překážky jen tak ze sportu. Tomu se nestýská, ten přemýšlí, jak překonat nudu, anebo už ho štvou silnější bráškové. Pálavu jsem poprvé navštívil v čase vinobraní v roce 1987 a hned jsem si ji zamiloval. Do té doby jsem o kraji Bílých kopců pouze četl, ale díky vyprávění Eduarda Štorcha a Jaromíra Tomečka to nebyla neznámá země. Ovlivněn příhodami lovců mamutů i pozorováním přírody mého oblíbeného Tomečka, jsem pak už nevynechal jedinou možnost vracet se tam. K natáčení scénky s opilými medvíďaty jsem si vybral osvědčen vinný sklípek mého přítele Dobroše Krůzy v Pavlově. Známe se už od mé první návštěvy Pálavy a věděl jsem, že u něho najdu pochopení. Dobroš má výborné víno a i když nepatří mezi pravidelné konzumenty, u něho jsem si na něm vždycky pochutnal. Dokonce jsem přesvědčen, že mnozí hosté u něho nakonec dopadli podobně a možná ještě hůř než moji méďové v příběhu z Pálavy. Litoval jsem, že v době natáčení musel Dobroš odjet a medvíďata ve svém sklípku neviděl. Ve skutečnosti se však celý příběh odehrál trochu jinak.

0: Od rána svítilo slunce a bylo pořádné horko. Do hustých medvědích kožichů to pražilo a kluci lezli jako zpomalené filmy. S nechutí se za mnou vydrápali na kopec a každou příležitost využili k tomu, aby zalezli do stínu a trochu se prochrupli. Při natáčení záběrů krajiny pod kopci jsem nechtěl riskovat nějaké neštěstí a raději s nimi chodil daleko od příkrých srázů. Od dětství trpím závratěmi a vadí mi, když vidím někoho na skalách, rozhlednách i balkonech. Na neštěstí mám moc rád daleké rozhledy a proto je nechám raději natočit kameramanem a pak se na ně podívám při projekci. Méďové jakoby o této mé slabosti věděli, často lezli do míst, odkud by mohli spadnout a mně se točila hlava při pohledu na ně. Na Pálavě jsem jim takovou příležitost nedal. Ulevilo se mi, když jsme sešli na úpatí do právě se probouzejících vinohradů. Méďové je několikrát neochotně proběhli a pak objevili kanálek pod můstkem přes příkop. Zalezli do něho a nechtěli ven. Musel jsem pro ně vlézt a vytáhnout je, aby si zase neodpočinuli příliš. Karel zatím připravil scénku pro natáčení. Hrdla lahví natřel medem a trochu dal i dovnitř. František připravil kameru a já přivedl medvíďata. Jak vešla do sklípku, hned se zorientovala a pochopila, co je jejich úkolem. Jenom Matěj už byl tak unaven, že zalezl pod lavici na vlhký beton a usnul. Vojta s Kubou cucali hrdla lahví a tvářili se velmi unaveně. Zdálo se, že rychle usnou, ale Kuba nás opět překvapil. Objevil, že v demižonu jsou ještě zbytky tekutiny, kterou neznal. Vonila mu velice příjemně a když vytáhl korkovou zátku, mohl dovnitř vstrčit i jazyk. Naštěstí ho nenapadlo nádobu porazit a pořádně se napít. Za chvilku ho marná snaha přestala bavit a tak se věnoval lahvi s medem. Tvářil se opravdu jako opilec a nakonec v chladném sklípku usnul. Všechny zvuky, které méďové způsobili, když válili lahve a nahlas cucali jejich hrdla, však byly nepoužitelné. Často je totiž přehlušoval smích kameramana Františka i fotografa Jardy, protože chování medvíďat bylo velice bezprostřední a tak věrné, že jsem na chvilku historce o opilých medvíďatech uvěřil také.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Do čeho jsem to vrazil? Co jsi mi to postavil do cesty, Hurvájs?
1: Nevím, kterou cestou jsi to namířil.
0: Jak to mohu vědět, když nevidím ani na krok? Nech tě hlouposti a rozsviť. A toho psa si také zavolej.
1: Žeriku, k noze! Třeba v té tmě nepoznáš pána?
0: Tak bude to?
1: Co bude to?
0: No, světlo.
1: Jo, tak to nebude, aniž to elektrárna vypnula proud.
0: Samozřejmě, a zrovna, když jdu domů.
1: Zrovna, když měl být v televizi Žůžo film Tma kryje zločin.
0: Nevím, co jim kryje v televizi, ale mě ta tma zcela zakryla rozhled. Co pak tu, nemáme ani kousek svíčky?
1: Myslíš, že by televize mohla hrát na svíčku?
0: Ty myslíš jenom na tu televizi, ale že se ti tady mohl otec přelomit a jinak zmrzačit, to tě nezajímá.
1: Ale ovšem, že zajímá.
2: Dělení, to bude rozhodně bez proudu celá ulice, Máničko.
3: Zeptáme se radí pana Spejdla.
0: Račte vstoupit, nechal jsem otevřené dveře.
1: Ovšem postupujte opatrně, neb se tam někde povaluje můj otec a jiné domácí zařízení.
2: No tak Máničko, posvěť přece.
0: Vidíš, Hurvínku?
1: Simano, teď trochu vidím.
0: Zásluhou paní Kateřiny, neb oni jsou s Máničkou na všechno připraveny. Děkuji za trochu toho svíčkového světla. Hned jsem na nohou.
2: Při světle svíčky je zde útulněji, že, pane Spejble?
1: Hlavně mezi tím povaleným haraburdím.
2: Je to zákon schválnosti. Zrovna jsem se chystala, že si něco přečtu. Mánička si pustila televizi.
1: A ona tma.
2: No.
1: To je nadělení, viď, Mánička?
3: No, a já jsem se tolik těšila.
2: Ale to nic, děti. Uděláme si černou hodinku.
0: Znamenitý nápad. Však jsem od rána kloudně nejedl. Hurvínku, nachystej nějaký gastro.
2: Jeden špímaři. To přece býval takový starodávný zvyk, že se lidé za dlouhých zimních večerů scházívali ve světnici, předli len, zpívali a vyprávěli si všelijaké povídačky a dávali si hádanky.
1: A podřimovali, prosím.
2: A co tě nemá, tam bývalo veselo.
1: Ale básník praví, tma jako v hrobě, mráz v okna duje, v světnici teplo u kamen, v krbu se svítí, stará podřimuje, děvčata předou měkký len.
3: Sim, to napsal Karel Jaromír Erben.
0: Je docela možné, když tam byl pan Karel Jaromír návštěvou, že si někdo schrupnul. To ovšem neznamená, že by to byla příležitost k odpočinku.
1: Nebo k pečení zajíce na černo.
2: Ale to s tím vařením to řekl pan Spejbl v žertu, Hurvínku.
0: No, samozřejmě. Chtěl jsem do té potemnělé nálady vnésti trochu té legrace, protože smích je, abych tak řekl,
1: kořením života.
0: No právě.
1: A já bych raději zkusil tu televizi.
3: Hurvínku, budeme si radši vyprávět.
1: Já znám ty taťuldovy povídačky na spaměť.
3: Ale já je neznám.
2: Já si vás také ráda poslechnu, pane Spejbl.
0: Ano, paní Kateřino. No, když jinak nedáte, budu povídat. Myslete si, že mám 77 kapes a v každé kapse jednu pohádku. Z koliká ty kapsy chcete pohádku?
1: Teď máš kapsy plné drobečku, které nosíš si pod holubů.
3: Hurvínku, pane Spejble, třeba ze sedmé.
0: No tak dobře, když ze sedmé,
3: no.
0: Tak v té je pohádka taková.
3: No.
0: Tak, hele, podívejme, já jsem v ní našel zapalovač. Co jsem se ho jenom nahledal?
3: Ale pane Spejble, to přece není ta pohádka.
1: To ještě uvidíš, co všechno najde taťulda po kapsách.
0: Byla by ho hrozná škoda.
2: No to ano, ale my čekáme na pohádku.
0: Ano, vidíte, samou radostí, že jsem našel ten zapalovač, bych na pohádku zapomněl. Tak v té sedmé jste říkali?
1: Myslím, že bys to měl vzít raději z osmé, abys tam náhodou nenašel ještě kamínek do zapalovače.
0: No tak, nešpičkuj pořád. Dobrá, tedy z osmé. Tak poslouchejte. Byl jednou jeden starý slouha. Poslouchejte, pohádka bude dlouhá. V ruce držel hůl, už je pohádky půl. A na té holi zvonec, už je pohádky konec.
1: A co pak ukrýváš v té 55. kapse?
0: Tam je taková. Jeden otec měl tři syny, vůz, koně a bič. Jednomu dal vůz, druhému koně, třetímu bič, pohádka je pryč.
2: No, vidím, že si schováváte jen ty nejlepší pohádky, ale teď nějakou hádanku. Kdo začne?
1: Já jsem řekl první.
3: Tak se rozpočítáme.
1: Tak, jenda, dvanda, třinda, čtrnda, pádě, ládě, souka, louka, do klobouka, cinky, linky, bác. Vidíš, Ani, ty začíná, paní Kateřina.
2: A proč zrovna já?
0: Jen se neupejpejte, paní Kateřino.
3: No, na koho to slovo padlo? Na bábinku.
2: No, tak dobře, tak tedy hádejte. Čtyři rohy, žádné nohy, chodí to... Stojí to?
0: Chodí to, čtyři nohy. Jak fakt se to zvíře jenom jmenuje? Už to mám na jazyku.
1: To bude něco předpotopního.
3: To jsou dveře, žádné zvíře.
0: Inu, bodeč, vždyť jsem si to hned myslel.
3: A teď já. Kdy má slepice nejméně peří?
0: Na pekáči, Máničko, na pekáči. No,
1: když jde o jídlo, tak to jde taťuldovi znamenitě.
0: Nyní jsem na řadě já. Pozor. Tak pozor. Za půl roku, kolik udělá vrabec kroků?
1: A máme tu hodinu počtu. Simani jeden.
0: Jak to?
1: Protože vrabec skáče.
3: No, to bylo moc lehké.
0: No, to je pravda. Tak já dám těžší. Který chryp je nejvíc v rybníce?
1: To je zase ze zoologie.
0: Ptám se, který chryp je nejvíc v rybníce a ne v zoologické zahradě.
1: Mokrých. A teď něco z mého hádankáře. Proč kohout při kokrhání zamhouří oči?
0: To že dělá?
1: Simano.
0: Že zamhouří oči?
1: Simano.
0: Při kokrhání? To se podívejme.
3: Já se dám podat.
1: Aby slepice viděli, že to umí z paměti.
0: A jo, takhle.
1: A dále, jakého psa si zajíc bojí víc? Černého nebo bílého?
0: Tebe určitě, vždy ty ani nerozeznáš zajíce od tří kolky.
2: Opravdu velice těžké k uhádnutí. Řekla bych, že černého.
1: I když černého, bílého, protože si myslí, že sundal kožich, aby ho líp dohnal.
0: Podívejte se.
3: Je?
0: Už to zase funguje.
2: Sláva, už nám rozsvítili.
3: To je škoda, právě jsme byli v nejlepším.
1: To není žádná černá hodinka nebo ty přásky, když se to ještě nespívalo. Hele, Máni, já zhasnu a ty zpívej. A my ti s Taťuldou obstaráme doprovod.
3: Zpívala bych, neumím, mlčet se mi nechce. Šla bych domů, nemůžu, vlk tam stojí v cestě. Vlk tam stojí

0: kam zamíří tabíři. Jednou za svítání konečně přestalo pršet a přesně uprostřed Jižní Ameriky se udělala veliká louže. Hele, louže! Zaradoval se malý pruhovaný tapír, když vylezl z křoví a rozhlédl se po světě. V té se nám to bude krásně šplouchat. Hej, kde jste kdo? Pojďte se mnou do vody. Slyšíš? Lenochode, vstávej, je ráno. Tak pokřikoval ten tapírek, jmenoval se Tity a neměl ještě moc rozumu, když si dovolil budit starého lenochoda. Lenochod dřímal celé dny na stromě a nikdy si ničeho nevšímal. Louže ho nezajímaly. Teď otevřel jedno oko. Kdo mě budí? Když uviděl jen malého, nevychovaného tapíra, oko zase zavřel. Tity chvíli čekal, nic se nedělo. A tak do lenochodova stromu pořádně drcnul. Lenochode, nespí! Já nespím. Já... Zíval dlouze a dlouho lenochod, až z toho zívání zase usnul. Tity znovu netrpělivě zatřásl stromem. Polez dolů! Co tam nahoře pořád děláš? Já... Vzdychal lenochod. Já tady přemýšlím. Tihle lenochodi spící v korunách stromů vypadají jako stará opuštěná hnízda. A protože se celé dny nehýbají, stává se, že často na nich něco vyroste, třeba mech. Rozhodně nemají rádi, když je někdo budí. Nikdy nechtějí vstávat a také se nechtějí koupat. Malý Tity, který tohle všechno nevěděl, zatím vlezl až po kolínka do teplé louže, ale pokoj lenochodovi nedal. To bylo pořád, pojď si se mnou hrát, nebo pojď se taky vykoupat. A o čem vlastně přemýšlíš? Tohle samozřejmě lenochoda dopálilo a tak ocekl. Přemýšlím o závodech, abys věděl. Ale jestli nebudeš ticho, přijde na tebe jaguár. Potom si na svou větev pověsil tabulku s nápisem Nerušit. Zbytečně. Tity neuměl číst. A tak jen koukal na nápis a nevěděl, co tím asi tak lenochod myslí. Že by psal něco o těch závodech? O závodech nás tapírů s lenochody? Určitě to bude důležité, když to oznamuje písemně, uvažoval tapírek. Jenže důležité pro koho? Pro mě? Pro lenochoda? Nebo snad i pro toho jaguára? Tity byl tak malý, že jaguára zatím nikdy v životě neviděl. Proto zavolal na lenochoda ještě jednou. Hej, lenochode, a jaký je ten jaguár? Je hodný nebo zlý? Lenochod, který zrovna usínal, se tak lekl, že moc nechybělo a spadl z té výšky na zem. Tak ty nedáš pokoj, ty budeš pořád vyrušovat, jen počkej, až já tě proženu jako jaguár. A to bylo opravdu všechno, co tenkrát ráno lenochod řekl. Pak už dál jenom chrápal a nevzbudilo ho vůbec nic. Neslyšel ani smích, který se v zápětí ozval z houští. Za toho zaslechl Tity. Ten smích se mu moc nelíbil. A nelíbilo se mu také, že nikoho neviděl, ať se rozhlížel, jak chtěl. Marně volal. Kdo jsi? Kde jsi? Nikdo neodpovídal. Zatím už vyšlo slunce a tapírka napadlo, že se bude chvíli opalovat. Louže se teď leskla jako zrcadlo. Tity poprvé v životě spatřil, jak vypadá. Sám sobě se docela líbil. Je, kviknul. Tak to jsem já? Takhle jsem se už opálil? Takhle krásně proužkovaně? Jen abych si nespálil nos.
1: Titi si nespokojeně prohlížel svůj tapíří chobůtek.
0: Není moc veliký?
1: Spíš malý. Ozvalo se z houští a hned zase ten smích. Pidi chobot. Pidi tapír má pidi chobot. Posmívalo se něco Titimu.
0: Titi se urazil. Jaký pidi? I když jsem zatím malý, určitě porostu a se mnou můj chobot.
1: V houští to teď dokonce smíchy vyprsklo. Ty, že máš chobot. Slon má chobot, ne ty. O slonovi tapírek nic nevěděl.
0: A nevěřil, že nějaký jemu neznámý slon by mohl mít lepší chobot než on. Tak mi toho svého slona ukáž. Změříme si choboty a pak se uvidí.
1: Proč ne? Zasmál se hlas z houští. Když půjdeš se mnou, já tě ke slonovi zavedu.
0: A není to moc daleko? Staral se Titi. Víš, daleko já chodit nesmím, protože jsem ještě malý.
1: Kde pak daleko? Smál se a chechtal ten hlas čím dál víc. Jenom kousek odtud. Kousek lesem, kousek vodou. A jsme v Africe, tak jdeme?
0: Jdeme! Rozhodl se Titi, ale najednou ho napadlo. Napřed mi povíš, kdo jsi. Slyším tě, ale nevidím. Jak ti mám říkat, jak se jmenuješ?
2: Jaguár! Zavrčelo to z houští a vyskočilo to.
0: Tak to je on, ten jaguár! Svitlo Titimu a rázem mu bylo jasné, že s jaguárem za slonem nepůjde. Místo toho se rozběhl a utíkal, co mu nožky stačily a zároveň kvičel a vřískal na celý les. Jaguár! Jaguár! Pozor! Je tady jaguár!
1: Křičel tak hlasitě, že probudil i lenochoda a ten se tentokrát na malého tapírka vůbec nerozlobil.
0: Poradil mu, aby se honem, ale honem potopil na dno louže a tam počkal tak dlouho, dokud jaguár neodejde. Štěstí, že tenkrát tolik napršelo a ta louže uprostřed Jižní Ameriky byla opravdu hluboká. Protože tam pokaždé zamíří všichni malí pruhovaní tapíři, když se potřebují schovat před jaguárem.
3: Dnes jen tenký hlas šeptá mi prázdnem.

0: Znovu zadrnčí telefon. Pokud si Hihlík myslel, že ho bratranec Ramík poslechne a nebude nic podnikat, tak to se mýlil. Bylo tu moc záhad najednou a ta největší z nich se jmenovala Hihlík. Jak se mohl tak najednou změnit? Vždyť se ještě docela nedávno choval jako vzorný skautík a teď chce vyloupit nějaký obchod. Ramses se rozhodl, že ho nespustí z očí. Čekal před domem. Viděl, jak vyšel pan Vavřinec a zamířil k nejbližšímu krámu. Viděl, jak tam rozhazuje rukama a pak se vrací zpátky s plnou igelitovou taškou. Vyčuhovala z ní ponožka. Neuběhlo ani čtvrt hodiny a s tou samou taškou se vláčel Hihlík do Dolního Města. Musel se skrývat na ulici před lidmi, ani ho nenapadlo, že by ho mohl stopovat lichožrout. Ramses se za ním kradl křivolakými uličkami do míst, kam se předtím s bratrem nikdy nevypravili. Před barem Kilimandžáro zahlédl, jak Hihlíka nějaký divoký lichožrout se špendlíky v uších vtáhl dovnitř temné chodby. Dlouho čekal za rohem, ale když nikdo nešel tam ani ven, vrátil se domů. Nejdřív s chránkou na dopisy vklouzl k profesorovi Kadeřábkovi. Ten seděl nad svou kronikou ze života lichožroutů a zapisoval do ní nové poznatky. Měl jich teď plno. Byl tak zabraný do práce, že by ho snad nemohlo vyrušit ani drnčení telefonu. To se mělo ozvat až o něco později. Ramík svého starého přítele chvíli pozoroval a pak zase vycouval. Nejdřív musí za otcem, protože věci došly už příliš daleko. Poví mu o Hihlíkovi a o jeho tajemných známostech. Přišel zrovna, když zazvonil telefon.
1: Slyším?
0: Zařval padre do sluchátka.
2: To rád slyším.
0: Uchechtl se hlas na druhém konci.
2: Tak co? Už máš výkupný nachystaný? Měl bys si pospíšit, vzkazuje ti junior.
1: Kde je?
2: Špatná otázka. Co ty pytle licháčů?
1: Dostanete je. Moje slovo. Ale napřed chci svýho syna vidět. Chci vidět, že je v pořádku. Co třeba hned dneska v noci u řeky? Tam, co je ten vrak parníku?
2: Tak pomalu, ozvalo se zavrčení. Podmínky tu kladu já, kudla Dederon. Ale jestli máš rád vraky, tak na mě a na svýho juniora čekej zítra od 10 večer za západním nádražím u vrakoviště aut. Ale žádnej podraz, nebo...
0: Kudla Dederon udělal významnou pauzu. A do té pauzy se vklínil jiný hlas. Halo, halo, kde je to nádraží, prosím vás? Ovšem, byl to pan profesor.
2: Končím.
0: Kudla Dederon praštil sluchátkem. Profesor Kadeřábek rázoval po místnosti. Uši mu hořely vzrušením. Tentokrát je na stopě nějakého skutečného zločinu. Utajený svět lichožroutů, který celý život zkoumal jen teoreticky, náhle vystoupil ze tmy na světlo a byl tak skutečný,

0: Teď ten Dederon volal. Chce výkupný a já mu ho dám. Kdybych tak věděl, kdo to je.
1: Ramses se vedle otce posadil. Řekl mu, že Hihlík ho určitě zná.
0: Hihlík? Náš Hihlík?
1: Nemohl tomu uvěřit. Když se z toho údivu vzpamatoval, chtěl se za ním okamžitě vypravit, ale Ramses mu to vymluvil.
2: Nesmíme ho vyplašit a musíme mu zatím věřit. On tvrdí, že má plán, jak Tulíka osvobodit.
0: Tak dobrá, souhlasil nakonec otec. Počkáme to zítra. Víš, kde je vrakoviště u západního nádraží?
2: Vím, řekl Ramses. Já tě tam dovedu.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: liška a vinice. Před velkou vinicí stanula hladová liška. Při pouhém pomyšlení na sladké hrozny se jí zbíhaly sliny, ale vinice byla obehnána vysokou zdí a ať se liška snažila sebevíc, zeď přelézt nedokázala. Liška bezradně obíhala kolem vinice. Pojednou si všimla, že ve zdi je nevelký otvor. Hned se jim pokusila protáhnout na druhou stranu, jenže díra byla příliš úzká. Co bych se honila za potravou, řekla si liška. Počkám, trochu zhubnu a až se do vinice dostanu, najím se dosyta. Liška nejedla a nepila celé 3 dny. Její boky se zúžily a liška pak dírou lehce prošla. Jen se octla uvnitř vinice, začala trhat hrozny. Polikala jeden za druhým. A teprve, když měla břicho plné k prasknutí, chtěla z vinice odejít. Liška však špatně počítala. Zatímco otvor ve zdi zůstal stále stejně velký, její tělo stloustlo. Liška v díře uvázla a nemohla se z vinice dostat. Co liška udělala? 3 dny nesnědla jediné sousto. Zhubla a potom už bez potíží vyšla z vinice ven. Vinice, vinice, řekla liška roztrpčeně. Jak jsi krásná na pohled a jak chutné jsou tvé plody. Prospěch však z tebe není žádný. Hladová jsem k tobě přišla a hladová od tebe odcházím. Ani s člověkem tomu není jinak. Nahý na svět přichází a s prázdnýma rukama ho zase opouští.
1: Jednou šli Křemílek s Vochomůrkou po pasece a najednou uslyšeli tenké žalování na 7 hlásků.
2: Ozývá se to z Ostružin,
1: řekl Křemílek. Rozběhli se tam a našli v Ostružiní 7 větříků zapletených do pichlavých proutků.
2: Vy jste to vyvedli, ale...
1: A Křemílek s Vochomůrkou začali větříky vymotávat. Když to všechno rozpletli, odfučeli větříci přes paseku. Ten 7. se ale vrátil, ulomil z Ostružiny proutek, podal ho Křemílkovi a Vochomůrkovi a špitl. Až vám bude do ouvej, ulomte z toho proutku 7 píchláků. Křemílek s Vochomůrkou chvíli postáli a říkali si,
2: To jsou jenom takové sedmivětrné řeči, že jo?
1: Druhý den na večer šli za tou pasekou a u Ostružin stojí víla. Celá je pěkná, ale vlasy má rozdrchané, jako by přespala den.

0: vroští.
1: Za chvíli vyjde měsíc a to já musím být učesaná,
0: vzdychá ta víla.
2: A proč?
0: Zeptal se křemílek.
1: Abych mohla měsíčkovi zatancovat,
0: řekla víla.
2: Tak mu zatancuj neučesaná,
0: poradil jí vochomůrka. Víla se lekla a šklopítla palečkem o závoj.
1: To já nesmím. To by z lesa vyběhla tma a já bych v ní zabloudila až do konce.
2: Tak se učeš,
0: poradil jí křemílek.
1: Když já jsem ztratila hřeben a zrcátko,
0: špitla víla. A v tom za horou zavolal stříbrný hlas.
3: Pospěš si, už držím v ruce klíč.
1: Jú, to je měsíček,
0: lekla se víla.
1: A já jsem pořád ještě neučesaná.
0: Křemílek s vochomůrkou řekli víle, aby tam na ně počkala. A vypravili se hledat ztracený hřeben a zrcátko. Hledali hřeben, ale našli jen suchou větvičku. Hledali zrcátko, ale našli jen lístek z osiky. Vrátili se na paseku k víle a ona si vílými prstíčky pomaloučku češe rozsuchané vlásky, jenže to není k ničemu.
2: A my jsme našli jen suchou větvičku a osikový list,
0: povzdychnul si křemílek. A v tom za horou zavolal opět stříbrný hlas.
3: Pospěš si, už strkám klíč do zámku.
0: A bylo slyšet, jak klíč chrastí v nebeském zámku. Víla řekla,
1: jouva, jouva, měsíček už vychází.
0: Nad horou se otevřela nebeská vrátka a vyšel z nich měsíc. Podíval se stříbrně dolů a dost smutně řekl,
3: zas jedna neučesaná.
0: Jen měsíc dopověděl, udělal někdo 7 tichých krůčků. To tma vyběhla z lesa, běží k neučesané víle, klopítá o bílé kameny, je pořád blíž a pořád větší.
2: To je z toho, že jsme místo hřebínku a zrcátka našli jen suchou větvičku a osikový list,
0: řekl křemílek.
2: Jenže mně zrovna teďkonc něco napadlo,
0: řekl vochomůrka a olámal z ostružinového proutku 7 píchláků. V tu chvíli přiletělo 7 větříků a co prý je?
2: Tuhle učešte víu,
0: povídá vochomůrka.
2: Ale všecky vlásky pěkně do vlnek a pěkně za ouška.
0: Větříci se zachumelili, pak se do toho dali jemnými prstíčky a už to bylo. Víla tam stojí učesaná jako do měsíčního bálu. Tma si jen něco pošeptala a utekla zpátky do lesa. Větříci sáhli do 7 kapes pro 7 píšťaliček a byla z toho jemná muzika. Víla si podkasala závoj a až do rána tancovala pro měsíček.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
5: Malá čarodějnice hlavně přemýšlela, jak si zahojit nožičky. Umíchala mast z žabích vajíček a myšího trusu, zamíchala do ní hrst netopířích zubů a nechala to povařit na otevřeném ohni. Když tou mastí potřela bolavá místa a zamumlala přitom kouzelnou průpovídku, povídá, tak to bychom měli. Potom si obula boty a punčochy.
2: Ty někam jdeš?
5: Podivil se Havran. Ano, a můžeš jít se mnou, řekla malá čarodějnice. Jdu do vsi, chci si koupit koště. Do vsi se šlo lesem, přes kořeny a přes balvany, přes výmoly a přes stráně zarostlé ostružiním. Byla to mizerná cesta.
1: Dobrý den, vedete prosím košťata?
5: Zeptala se malá čarodějnice, když vstoupili do krámku hokináře Peprníčka. Ale ovšem, ovšem, řekl pan Peprníček, smetáčky, smetáky a košťata, samozřejmě taky pometla. A jestli snad potřebujete péřák na prach?
1: Ne, ne, ne, děkuji, já chci koště.
5: S násadou, anebo bez?
1: S násadou,
5: žádala malá čarodějnice.
1: Násada je to nejdůležitější, ale nesmí být moc krátká.
5: Jak pak by se prosím hodila tahle? Úslužně nabízel pan Peprníček.
1: No, myslím, že bude stačit,
5: řekla malá čarodějnice. Mohu vám koště trochu svázat? Ptal se pan Peprníček. Lépe se vám ponese.
1: Ne, jste velmi laskav, řekla malá čarodějnice. Ale není potřeba.
5: No prosím, prosím, jak si přejete? Pan Peprníček přepočítal peníze a vyprovodil malou čarodějnici ke dveřím. Byl nám ctí, naschledanou, úctivý. Služebník chtěl ještě dodat, ale v tom mu došel dech. Viděl, jak jeho zákaznice vyskočila na koště, něco zamumlala a koště uletělo s ní i s havranem.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: pětiletý Péťa se čertů bál. Vždyť minulý rok, a to byl ještě malý kluk, ho několik čertů honilo po chodníku. Kdyby ho tenkrát tatínek nevzal do náruče, možná by ho odnesli do pekla. Péťa sice neví, kde peklo je a jak vypadá, ale babička říká, že ho tam čerti stejně jednou odnesou. A teď prý už za pár dní zase budou chodit. A zrovna dneska si mamince na Péťu moc stěžovala paní učitelka ze školky. Říkala, že se pere s kluky, holčičky tahá za vlasy a navíc, že je nepořádný. Také se nechce nechat učesat, nechce si před jídlem mít ruce a v jídle si vybírá. Maminka byla moc smutná a večer před spaním Péťovi domlouvala. Jestli se nepolepšíš, tak nevím, jak to s tebou na Mikuláše dopadne. Péťa se zarazil. Vzpomněl si, jak ho před rokem honili čerti a vybavili se mu obrázky pekla z televizní pohádky. Dlouho se převaloval, až konečně usnul. Zdálo se mu, že se nad postýlkou naklání černá rohatá hlava a povídá.
1: Tak tady jsi, holobrátku. Nastal čas dát peklu splátku. Hodně zlobíš, to se nemá. V pekle tě čeká odměna.
0: Péťa se hrozně polekal. Jdi pryč, já nechci do pekla, křičel.
1: Chceš, nechceš, to mě nezajímá. Lucifer přikázal, že tě mám přinést,
0: řekl čert a popadl Péťu do náruče.
2: Ne, pust mě, já nechci,
0: křičel Péťa, kopal nohama a mlátil kolem sebe rukama. Nebylo mu to ale nic platné. Čert ho stiskl v náručí ještě pevněji a najednou se s ním všechno zatočilo. Péťa hrůzou zavřel oči. Zdálo se mu, že někam padá. Potom ucítil štiplavý kouř a bylo mu příšerné vedro. Pomalu otevřel oči a hrozně se polekal. Uviděl houf špinavých čertů, jak pobíhají kolem kotlů, přikládají pod ně dřevem a přitom si zpívají.

0: Tak jsme tady, řekl starý čert a postavil Péťu na zem.
1: Já chci domů, prosím, škemral Péťa a celý se třásl.
0: Čertovi ho najednou bylo líto. Zavolám ti kamaráda, abys tady nebyl tak sám. Zlobínku, zlobínku, kde zase okouníš? Pojď sem.
2: Přiběhl malý čertík. Kdyby neměl na hlavě růžky, byl by od Péti k nerozeznání. Byl stejně velký i stejně rozcuchaný jako Petr.
0: Tady toho kluka ti dávám na starost,
2: řekl starý čert.
0: Ukaž mu peklo.
1: Ach jo, to zas bude nuda,
2: už klíbl se malý čertík.
1: Tak pojď, jak se jim jmenuješ?
2: Zeptal se otráveně.
1: Já jsem Petr a chci domů.
2: Fňukal Péťa a ustrašeně se rozhlížel kolem sebe.
1: Co doma? Tady je to hezčí. Pojď, budeme dělat lumpárny. Třeba tát čertice za vlasy, nebo se budeme prát,
2: řekl zlobínek.
1: Nechci, ani práce nechci. Chci domů k mamince.
2: Natahoval Péťa moldánky.
1: To nejde. Z pekla se jen tak nikdo nedostane.
2: Ale já mám hlad. Začal si Péťa vymýšlet.
1: Hlad? To je lehká pomoc. Pojď, zavedu tě do kuchyně.
2: Když vstoupili do veliké černé kuchyně, dva čerti v zástěře tam zrovna něco míchali a prospěvovali si.

0: pošmáknou si čertí braši, ostrý bude dost.
1: Dobrý den, pozdravil Zlobínek nahlas, zatímco Péťův pozdrav bylo sotva slyšet. Tady Petr má hlad, řekl čertík místo něj.
2: Žádný problém.
1: Usmáli se čerti kuchaři a jeden z nich naložil Péťovi na talíř plnou naběračku pálivého guláše.
2: Tak se najes, pobídl ho.
1: Péťa polknul první lžíci. Rázem se ale rozkašlal a do očí mu vyhrkly slzy. Celý hořel a hlava mu brněla.
2: Co pak nechutná ti? Nejsi trochu rozmazlený? Koukej to sníst. Tady se jídlo nevyhazuje,
1: řekl kuchař přísně. Když Petr do sebe nasoukal celou porci guláše, všechno ho bolelo a pálilo, musel ale vstát, uklidit po sobě talíř a slušně poděkovat.
2: Není zač, řekli kuchaři. Guláše je dost, budeš ho mít ještě k obědu i k večeři.
1: Petrovi se sevřelo srdíčko, neodpověděl a jako ve snách následoval Zlobínka ven z kuchyně.
3: Pozor, uhni, nebo tě černá teta přetáhne koštětem,
1: křikl na něho čertík, když z dálky uviděl přibíhat úklidovou četu. Sotva Péťa uskočil, projel kolem nich ošklivý chlupatý čert s trakařem. Za ním pospíchala stará čertice s koštětem a v zástupu za ní běželi další čerti s kýbly, hadry, košťaty a zpívali si.

0: letí.
1: Jeden smíčí,
0: druhý mi je, třetí zametá.
2: Péťa se tak lekl, že zavrávoral zrovna ve chvíli, kdy kolem běžel čert s plným kýblem smetí. Čert do Petra vrazil, upadl a smetí se vysypalo na zem. Ty trumpeto! Rozkřikla se na něj stará čertice, které čerti říkali Černá teta. Koukej to zamést! Strčila mu do ruky smeták a lopatku a Péťa poprvé v životě musel uklízet. Ty jsi ale motovidlo, to musíš takhle! Ukázala mu, jak se drží smeták a lopatka. Péťa se celý třásl, ale nakonec tu hromadu smetí uklidil. Čerti smetí naložili na trakař a odběhli. Péťa se rozplakal.
3: Já bych chtěl domů.
4: Ty jsi ale ufňukánek, však si zvykneš. Brzy se ti tady začne líbit, uvidíš.
2: Těšil ho zlobínek.
4: Pojď, ukážu ti, jak je to tu hezký.
2: Přemlouval ho a táhnul Péťu tmavým sklepením dál. Sotva popošli pár kroků, uviděli několik čertů, jak sedí v houfu, spravují děravá oblečení a přitom si zpívají.

0: mat.
1: Hala, dva čertíci nemají co na práci.
2: Zavolal jeden z nich, když je uviděl.
1: Pojďte nám srovnat tu kupu oblečení. Kalhoty sem, kabátce tady a košile tamhle.
2: Ukázal čert do rohu.
1: Tak dělejte a nekoukejte jako hloupí.
3: Ach jo, vzdychl si Zlobínek. Dospělí čerty musíme poslouchat, jinak by byl mazec. Pojď, dáme se do práce.
4: Ale já to neumím. Doma jsem si oblečení nikdy nerovnal.
2: Kňoural Péťa.
3: Tak se to alespoň naučíš. Nic to není, koukej.
2: Zlobínek ukázal Péťovi, jak se oblečení rovná a Péťa, i když se mu vůbec nechtělo, se také musel pustit do práce. Když byli hotovi, čerti na ně kývli a se smíchem řekli.
1: Tak už si upalujte někam hrát, vy čertí kvítka.
2: Na to oba čekali. Upalovali pryč, co jim nohy stačily, proběhli tmavou vlhkou chodbou a na jejím konci narazili na několik naparáděných čertic. Ty se hned začaly kolem nich otáčet.
1: Pojď k nám, uděláme z tebe fešáka.
2: Štípali Petra do tváře a tahali ho za jeho rozcuchané vlasy.
1: Máme tady totiž kadeřnictví.
5: Pojďte do salonu krásy, upravíme vaše vlasy, kudrnaté nebo rovné, můžem je i nabarvit. Vyleštíme pěkně rohy, umíjeme obě nohy, to, co není dokonalé, dá se napravit.
2: Petr se bránil, chtěl se jim vyškubnout, ale nešlo to. Zoufale volal na čertíka.
4: Pomoz mi, prosím tě, nenechávej mě tady.
3: Jděte pryč, nebo zavolám Lucifera,
2: křikl na ně Zlobínek. Toho se čertice zalekli, pustili Péťu a utekli pryč. Sotva se Péťa vzpamatoval, už ho Zlobínek táhl zase dál.
1: Slyšíš? Vyhrává čertovská kapela. Pojď se na ní podívat, to něco uvidíš.
2: Za chvíli došli k pekelnému hudebnímu salonu a tam uviděli houf rozdováděných čertů a čertic. V rukou měli všelijaké pekelné nářadí a třískali do něj, zpívali a skákali, že z toho šla hlava kolem.

0: Byla to hrůza. Péťa se rozplakal a zase žadonil. Já chci domů, já se bojím.
1: Co zase vyvádíš? Jsi uličník, tak patříš do pekla.
0: Řekl Zlobínek trochu nahněvaně.
2: Ale já se polepším, já už nebudu zlobit a nebudu si vybírat vídle a budu si uklízet věci a nebudu se prát a budu poslouchat.
0: Plačtivě sliboval Péťa a pak se rozbrečel tak, že nebyl k utišení. Najednou se nad ním sklonil stín. Péťa uplakanýma očima pohlédl vzhůru a skoprněl. Před ním stál sám vládce pekel, strašlivý Lucifer.
3: Všechno o tobě vím, Petře,
0: řekl.
3: To já jsem pro tebe poslal, abys věděl, co tě čeká, když se nepolepšíš.
2: Já se polepším, polepším se opravdu, opravdu slibuju, já se polepším,
0: drmolil Péťa stále dokola.
3: To se uvidí,
0: nevěřícně pokýval hlavou Lucifer.
3: Už nemáš moc času, Mikuláše bude co nevidět. A když tě potom čert odnese do pekla, už se z něho nikdy nedostaneš,
0: řekl výhružně.
3: Teď ho odveď zpátky,
0: pokynul malému čertíkovi. Petřík si trošičku oddychl, maličko se Luciferovi uklonil a řekl tiše.
2: Děkuji.
0: Potom ho Zlobínek vzal za ruku a zašeptal mu do ucha.
1: Ničeho se neboj a zavři oči.
0: Potichu odříkal zaklínadlo.
1: Než by moucha na zem slétla, dostanu tě zase z pekla. Probudíš se ve chvilce, ve své měkké postýlce.
0: Péťa zavřel oči. Najednou ucítil něžné pohlazení a uslyšel maminčin hlas. Petříku, ty dnes nebudeš vstávat?
2: Maminko,
0: vykřikl Péťa radostí a pověsil se jí kolem krku.
2: Já už budu hodný, polepším se, uvidíš.
0: Co pak se to s tebou v noci stalo? Nevěřila svým uším maminka. Objala Petříka, přitiskla ho k sobě a řekla, já vím, že to dokážeš. Od toho dne byl Petřík jako vyměněný. Ve školce si s dětmi hezky hrál, vídle si nevybíral, poslouchal paní učitelku a pečlivě si uklízel ve školce i doma svoje oblečení i hračky. Dokonce se bez odmlouvání i myl a česal. Takovou proměnu si maminka s tatínkem ani paní učitelka ze školky nedovedli vysvětlit. Petřík nikomu nic nepověděl, ale každý večer před spaním vzpomínal na svůj pobyt v pekle. Protože nevěděl, jestli to byla skutečnost nebo se mu to jen zdálo, slíbil si, že pro jistotu už bude raději pořád hodný.

0: vás oříšek jako malovaný. Hugo? Haló? No kde jste? My hrajeme na schovku. Jo, Stino, mám tady svačinu. Svačinu od Leskonky.
1: Co?
0: Svačina.
1: Říkal tady někdo slovo svačina? A proč tady sedíš a nezavoláš, Růžovko?
0: Já jsem volal. Vy se tady snad schováváte, nebo co?
1: Víš, kdo se schovává? Ta svačina, co jsi přines. Tak šup sem s ní. Kde pak je?
2: Ahoj, Piggy. Je svačina.
0: Hugo, ahoj. Svačinu jsem donesl od Laskonky, ale...
2: Justino? No, mauzta.
1: Konečně! Konečně! Trocha úcty, Hugo, že ty se začetl do nějakých knih o slušném vychování.
2: No, začetl se nedá říct. Piggy, promiň, čekali jsme s Justínou na tebe a zdá se, že jsme oba na chvíli usnuli. Ale už jsme vzhůru a jsme připraveni louskat. Máš něco dobrého?
1: No, to je otázka na pravém místě. Co máš ještě dobrého, co?
0: Svojí svačinu už máš v sobě. Tak už mám jen jazykový oříšek.
1: Škola. Škoda, ještě bych něco dobla.
2: Tak vytaz ten oříšek, kamaráde.
0: No, dneska jsem na vás zvědavý. Dnešní oříšek zní... Ahoj!
1: Nazdar! Už jsme se zdravili. Radši řekni, co máme hádat. A nemáš ještě něco od Laskonky? Třeba v kapsičce?
2: Justino, soustřeď se trochu. Piggy tě nezdravil. Jeho oříšek zní... Ahoj!
0: Ano, ten pozdrav! Ahoj, jestli pak víte, jak vznikl, jestli něco znamená. No znáte to, jako vždycky při oříškování.
2: To je zajímavý oříšek, Piggy. Takové slovo, které se tak často používá a nikdo ani nepřemýšlí nad tím, jak vzniklo nebo co znamená. Ahoj, ahoj.
1: Ale já říkám nazdar.
0: Ale můj oříšek je ahoj, ne nazdar.
2: Jo.
0: Přišel jsem na to se svou Hedou. No a teď už povídejte. Víte o tom něco?
2: Já teda na nic nedokážu přijít, to jsem zvědavý.
1: Ahoj, to je přece pozdrav, ne? Nazdar je tedy lepší.
0: No ale je to pozdrav, no to je pravda. Ale víš o tom ahoj něco víc?
1: Znám ještě další pozdravy. Nazdar třeba.
2: Ale Piggy se neptá, jestli znáš ještě další pozdravy. Ptá se, jestli víš něco o tom, jak a proč se začalo říkat ahoj. Jako bychom tu byli poprvé, nebo co?
1: Co si to tam špitáš, Hugo? Víš, že je to neslušné?
0: Justino. Ahoj, víš nebo nevíš?
1: No samozřejmě. No nevím. Nevím, ale mohla bych dostat alespoň půl bodu za to, že jsem uhádla, že je to pozdrav, ne?
2: Uhádla, že je to pozdrav. Drž mě, Piggy. Nemohla bys dostat bod za to, že říkáš nazdar. Nemohla.
0: No tak já vám to radši povím, jak to s tím ahojem je. Je to náhodou docela zajímavé. Že je to pozdrav, na tom jsme se všichni shodli.
1: Hlavně já. Ale já si myslím, že by to bylo...
2: Nazdar!
1: Já tady taky nemusím hnít. Být, když se tu na mě křičí.
2: Já tě zdravil.
1: Nezdravil? Ty jsi na mě křičel.
2: Máš pravdu, promiň, už nebudu.
1: To bych si vyprasila. Vyprosila.
0: Přestaňte. Pokračuju, ano. Ahoj, vzniklo už ve středověku.
2: Fíha, už ve středověku? To bych nečekal.
0: Ne. Heda mi říkala, že se tehdy všechno točilo okolo moře plavby.
1: Bez zemědělství by to ale nešlo.
0: Justino, promiň, ale takhle se nikam nedostaneme, když budeš pořád něco namítat.
1: Nenamítám. Spolupracuji, abych ukázala dobrou... vůli. Pokračuji.
0: Takže lodě se plavily po moři.
2: To je pravda. Objevovaly se nové světadíly, všechno zboží se vozilo na lodích. A některé zboží bylo velmi vzácné a tak se moře hemžila piráty.
1: Piráti se věšeli.
2: Ale jen když je chytili.
0: Námořníci na obchodních lodích se pirátů báli, protože proti nim většinou neměli šanci. A ještě jednu důležitou věc jsem vám zapomněl říct. Většina námořníků věřila v Boha. Byli to křesťané. Takže, když námořník uviděl piráta, začal se křižovat a vyvolával větu, která zněla... mám to tady napsané? Moment. Ad honorem Jezu.
1: Cože?
0: Ad honorem Jezu. Ad honorem Jezu.
2: Co to znamená?
0: Je to latinsky, tak se mluvilo v kostelích. V překladu to je k poctě Ježíše Krista. A
1: čarovali?
2: Proč by čarovali? No. Křižovali se. To znamená, že se báli a snažili se ochránit před strachem a dodat si odvahu.
1: Takže čarovali, to je jasné. Začarovali je a pak je pověsili a přitom volali. Ahoj! Proto mám raději nazdar.
2: Piggy, jak ta latinská věta, jakže to bylo?
0: Ad honorem Jezu.
2: Jezu. A jak to souvisí s tím pozdravem ahoj?
1: Tohle to, tady to, tento noc louskání, to má být snad zábava, ne? A ne vyučování latinských věd, k čemu mi to bude. Řetkvičky tím nepřesadím. A stejně zdravím tím nazdarem.
0: Justino, kdybys mě nechala domluvit.
2: Justino, ty máš dnes svůj remcací den, co?
1: No dovol.
2: Pokračuj, Piggy.
0: Když vezmeš první písmena z toho námořnického pozdravičku, tak ti vznikne...
2: Ad honorem Jezu ahoj. Vznikne ahoj.
0: Přesně tak.
1: Cože? Nechápu. Já si to snad radši napíšu.
2: No to je zajímavé, Piggy. Jen se mi nějak nezdá, že by zrovna ve středověku vzniklo nějaké slovo... Takhle s krátkou, to je prostě divné.
0: No, tak na tohle jsme s Hedou taky narazili. Takhle se to povídá, ale asi ten příběh není úplně pravdivý, no.
1: Aj, pojď honem k Jezu. To nevychází, ať to píšu, jak to píšu.
2: Ukáž, ale to není aj, pojď honem k Jezu. To je ad honorem Jezu. Vidíš? Ad? Honorem Jezu. Vidíš to? Přečti jen ta písmena v kroužku.
1: A.
2: No.
1: Ho. J.
2: Tak.
1: Je to tak. Podívej se, to jsou věci.
2: A jak to tedy bylo doopravdy, víš, Piggy?
1: Ono to bylo celé jinak. A mě to tady necháte psát.
0: Heda říkala, že ahoj prý pochází z angličtiny, kde se píše s tvrdým i na konci ahoj. Ale skutečně se prý takhle ahoj zdravili námořníci. Prý, že je to ze slova, počkej, mám to tady taky napsané. Přečteš to?
2: Hoj, ze slova hoj, což znamená loď. Nebo člun, aha.
0: No a to a na začátku, tam prostě před to hoj přidali ta ahoj, aby se to dobře volalo, no asi.
2: Zajímavé, zajímavé. Pozdrav, který pořád používáme a vůbec nad ním nepřemýšlíme. Máš bod, Piggy, to se ti moc povedlo.
0: Děkuju, od tebe to potěší, Hugo.
1: Já jsem se v tom tedy trochu ztratila. Mohl by mi to ještě jednou někdo vysvětlit?
2: No, nazdar.
1: Viď, to je pozdrav. To je lepší pozdrav, kam se hrabe kánoj. Totiž ahoj, viď? Nazdar, nazdar. To zní, no, to zní.

0: Paní Zima. Jedna vdova měla dvě dcery. Jednu pěknou, pilnou a milou, druhou nepodařenou, línou, nehezkou. Jenže ta nepodařená byla její vlastní. Tu milovala a všemožně rozmazlovala, zatímco na nevlastní nakládala jen práci. Ubohá dívka musela den co den sedět u studny a příst, až jí ruce krvácely. Jednou ulpěla krev i na vřetenu a tak se nahnula nad studni, aby je omyla. Vřeteno se jí však vysmeklo z ruky a sletělo do vody. Dívka se dala do pláče. Utíkala se maceše přiznat, jaká ji potkala nehoda, ale milosrdenství se nedočkala. Když si nechala vřeteno spadnout do studny, řekla macecha, tak ji odtamtud zase přines. Pastorka se vlekla zpátky ke studni a marně přemýšlela, co dělat. Nakonec byl ale její strach z macechy tak velký, že do studny opravdu skočila. Cítila, jak padá, pozbývá vědomí a když přišla k sobě, stála na překrásné louce ozářené sluncem. Tráva se leskla, květiny voněly, ona šla po té louce dál a dál, až došla k peci plné chleba a chléb volal.
1: Vytáhni mě, nebo schořím, jsem už dávno upečený.
0: Dívka otevřela dvířka, lopatou vytáhla všechny bochníky, naskládala je na sebe a pokračovala v cestě. Po chvíli přišla k jabloni. Větve obsypané plody se skláněly až k zemi a jablíčka sborem prosila.
1: Zatřes stromkem, zatřes stromkem, jsme už všechna zralá.
0: Pastorka začala třást stromkem a jablka jako déšť pršela k zemi. Když na větvích nezůstal jediný plod, složila jablka nahromadu a znovu vykročila cestou. Tak přišla k chaloupce, z níž vyhlížela babička s obrovskými zuby. Dívka se před ní dala na útěk, ale v tom za sebou zaslechla.
2: Proč utíkáš, děvenko? Můžeš u mě zůstat a umíš-li poctivě pracovat, dobře se ti povede. Musíš jenom dbát, abys pokaždé pěkně ustlala mou postel a natřásla důkladně perziny, aby mohlo na světě hezky hustě sněžit.
0: A stařenčin hlas zněl tak laskavě, že se dívka přestala bát, řekla babičce, že jí bude ráda sloužit a skutečně vykonávala vše k její spokojenosti. Natřásala peřiny a stlala postel tak důkladně, že se peří sypalo proudem a jako obrovské sněhové vločky dopadalo na zem. Za to měla opravdu hezký život. Nikdy neuslyšela nevlídného slova a den co den dostávala dosyta najíst, chutnou pečení a dobrý moučník. Pěkně dlouho tak ležela u paní Zimy, ale pojednou na ní dolehl stesk. Nejdřív sama nevěděla, co jí chybí. Posléze si však uvědomila, že ač se má u sněhové babičky stokrát lépe než u macechy, přece jen ji to táhne zpátky.
1: Ach, milá babičko, řekla.
0: Vede se mi tak, jak se mi doma nikdy nevedlo. A přesto nám nepřišla taková tesknota, že u vás nemůžu déle zůstat. Paní Zima se dobrotivě usmála.
2: Líbí se mi, že chceš domů, a za to, že jsi mi věrně sloužila, tě do světa lidí sama dopravím.
0: Vzala dívku za ruku a vedla ji k velikánské bráně. Brána se otevřela a jen do ní dívka vkročila, začal na ní padat zlatý déšť a všechno to zlato na ní zůstávalo.
2: To máš za svoji píli a poctivost,
0: řekla stařenka a vykouzlila dívce v rukou i vřeteno, které jí kdysi spadlo do studny. Bylo neposkvrněné jako padlý sníh. Na to se brána zavřela a dívka viděla, že stojí nedaleko macešina domu.
3: Kikiriki, dočkali jsme se naší zlaté dívčinky!
0: Zakokrhal kohout, sotva vešla na dvůr. A kvůli třpitu, který z ní vyzařoval, ji i ženy v chalupě uvítali vlídně. Když pastorka převyprávěla, co všechno se s ní dělo, a macecha uslyšela, jak lehce k velikému bohatství přišla, hned chtěla své nehezké a líné dceři k podobnému štěstí dopomoci. Postavila ke studni kolovrat, děvče si poranilo prst o šípkový keř a sotva vřeteno skrvavělo, hodila je do studny a vrhla se za ním. Jen tak učinila, probudila se, stejně jako pastorka, na louce plné slunce a květin a kráčela po ní dál, až došla k chlebové peci.
1: Vytáhni mě honem, syc schořím,
0: zavolal na ní prosebně chléb.
1: To by tak hrálo, abych se kvůli tobě zamazala.
0: Odvrátilo děvče hlavu a pokračovalo v cestě. Zanedlouho došlo k jabloni, ale jabloň marně prosila.
1: Zatřes stromkem, zatřes mnou, má jablíčka jsou již zralá.
3: To zrovna, aby mi nějaké jablko potlouklo hlavu.
0: Šlo děvče dál a také přišlo k chaloupce zimní stařenky. Babička se dívá z okna, velikánské zuby vyceněné, ale děvče už ví, že se nemá čeho bát a hned se hlásí do služby. První den se jakž takž činí, protože myslí na spoustu peněz, které dostane. Druhý den však už začíná lenošit a třetí den ráno se mu ani vstávat nechce. Postel sněhové paní nikdy není pořádně ustlaná, peřiny jsou nevyvětrané a peří nelítá a na zem nesněží. Taková práce babičku věru brzy omrzela a rozhodla se s děvčetem rozloučit. Tím se ovšem lenošná dívka pranic netrápila. Byla naopak ráda a už jen čekala, až se na ní snese zlatý déšť. Jenže když ji stařenka dovedla k bráně, vylil se na ní místo zlata kotel smůly.
2: To je mzda za tvoji službu,
0: řekla paní Zima a zabouchla za ní. Zasmolená dívka vešla na dvůr rodného domu a kohout na plotě se rozkokrhal.
3: Kikiriki, dočkali jsme se zasmolené holčinky!
0: A smůla z ní nesešla, ať ji ze sebe drhla, jak chtěla a čím chtěla. Držela se jí až do smrti.

0: rybky.
1: Muž jde v zimě na ryby. Seká díru do ledu a najednou slyší hlas.
2: Tady nic nechytíš.
1: Popojde tedy dál, začne znova sekat díru do ledu a zase slyší.
2: Tady opravdu nic nechytíš.
1: Popojde tedy ještě dál, ale jakmile začne sekat díru do ledu, ozve se hlas.
2: Tady fakt nic nechytíš.
1: Muž se zmateně ozve.
2: Kdo to pořád mluví?
1: A zhora se ozve.
2: To jsem já, správce zimního stadionu. Tak tam opravdu nic nechytí.

jsem tvá smůla a já jsem tvůj pej. Všechno ti hned zkazí a zmrazím tvůj dech. Klacky ti hází pod nohy na schodech. Já jsem tvá smůla a já jsem tvůj pej. Můžeš si zoufat, teď můžeš jen lkát. Těžko se mě zbavíš, já musím se spát. Zbývá ti doufat, že mám tě rád. Můžeš si zoufat a můžeš.

0: jsem tvá smůla a já jsem tvůj pech. Všechno ti hned zkazím a zmrazím tvůj dech. Klacky ti házím pod nohy na schodech. Já jsem tvá smůla a já jsem tvůj pech. Můžeš si zoufat, ty můžeš je vlka. Těžko se mě zbaví, já musím se smát. Zbývá ti doufat, že mám tě rád. Můžeš si zoufat a můžeš si lkát.
1: Čertí škola. Zanedlouho poté, co čerti dostavěli peklo, rozhodl Lucifer, že se v pekle musí zřídit čertí škola. Malých čertů v pekle totiž rychle přibývalo a brzy jich bylo tolik, že se pletli každému pod nohama. A že čerti dělali samé čertoviny, to je jasné. Buď po sobě házeli žhavé uhlíky, nebo poletovali jen tak po pekle, nebo si hráli nahoněnou či naschovávanou. Jednou takhle při svých čertovských hrách vletěli Luciferovi přímo do doupěte a bylo zle. To už přestávala všechna legrace. Lucifer se rozlítil a zvolal strašný

0: Nakonec přece jen zvládli všechny pekelné práce, začali se učit kouzlům. To už bylo něco jiného. To se těšili na každou hodinu. Ale každé učení je mučení a je těžké se naučit z paměti třeba celou čertí knihu kouzel. To vůbec není nic lehkého. Vždyť ta kniha má 300 stran? Po takovém učení byli ovšem čertí školáci unavení až běda. Večer padli do svých pelíšků a chrupali až do rána. Jednou za čas je čertí učitel za odměnu vzal z pekla na zem. Na to se vždycky těšili nejvíc. Jednou při takovém výletu tři malí čertíci vletěli do mlýna a začali starému mlynáři rozhazovat pytle s moukou. Jenže starý a moudrý mlynář nechal čertíky vydovádět a tvářil se jako by nic. Čertíkům to bylo divné a hned na mlynáře, proč se nezlobí? A mlynář rozšafně odpověděl. Proč by mi to mělo vadit? Však mám tamhle v rohu kouzelný pytel. Jakmile na něj písknu, tak všechna vysypaná mouka sama do něj nalítá zpátky. Čertíci se hned hrnuli k pytli a lezli do něj, aby se přesvědčili, co je to za kouzla. Jenže jak se tam nasoukali, mlynář přiskočil k pytli a zavázal ho. Čertíci se v pytli vstekali, čertili, prskali, ale nebylo jim to nic platné. Mlynář utáhl uzel, jak nejlépe uměl. Najednou si čertíci uvědomili, že už dávno mají být u svého čertího učitele. Začali slibovat hory doly, ale mlynář byl neoblomný. Teprve, když začali čertovsky brečet, pytel rozvázal. Přivázal čertíky za ocásky na provaz a nařídil jim, dokud to tady zase řádně nepoklidíte, nepustím vás. Čertíci byli za chvíli s úklidem hotovi. Když to všechno uklidili, řekl mlynář uznale, no, dobrou práci jste odvedli. Příště můžete zase přijít, ale jenom si hrát. Hlavně mi tady nesmíte nic podpálit. A tak se stal mlynář kamarádem malých čertíků. Od té doby lidé pozorují, že ve mlýnech občas straší. To ale nestraší doopravdy. To si ta nejmenší čertovská havěť jenom hraje. Čertíci chodí do školy 15 let, než se z nich stanou pořádní čerti. Ti nejlepší jdou potom do světa. A ti, co se učili špatně, zůstávají v pekle. Práce je tam pořád víc než dost. A to je o čertovské škole všechno.
1: Vigi básnička.
2: Šeptá srnec, šeptá srně.
3: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
1: A teď ještě jednou.
2: Šeptá srnec, šeptá srně.
3: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigi.cz a tam ji najdete.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Lachtani na olympiádu. Vy lachtani, vy se máte, celý den nic neděláte. Tak pokřikovali Rackové každý den na lachtany. A s lachtany to ani nehnulo, i když Rackové měli pravdu. Zatímco Rackové museli létat jako o závod od rána do večera a za každého počasí, aby si v moři ulovili pár rybiček, lachtani celou tu dobu na ně jen koukali, povalovali se na pláži se založenými ploutvemi a čekali, co jim moře přinese. Dneska totiž moře přináší všechno možné. To není jako dřív, za času, kdy ještě lachtani bývali pilní a pracovití. Kdy pořád něco lovili, dokonce i všechny láhve, které s voláním o pomoc naházeli do moře trosečnici. Teď stačí, aby moře párkrát šplouchlo a lachtanům hned dopluje až pod nos třeba několik igelitek i s nákupem. Ano, nebo prý i celý sud limonády. A tak láhve od trosečníků už lachtani neloví a jejich zprávy s voláním o pomoc nečtou. To je ale velká chyba, protože lachtani spohodlněli, stloustli a zapomněli číst. Tihle lachtani mají určitě dlouhou chvíli, volali na sebe Rackové, když tak poletovali sem a tam nad mořem a koukali, kde by co ulovili. Měli celé dny tolik práce, že si nemohli ani na chvíli sednout, na to šlehnout. Vždyť také Racky ležící na pláži ještě nikdy nikdo neviděl. A protože Rackové nedovedou šeptat, jen křičet, a to tak hlasitě, že jsou slyšet až na druhý konec oceánu, zaslechl, co si povídají, jednou jeden čiperný delfín. Cestoval tou dobou po různých blízkých i vzdálených mořích, měl rád společnost a vždycky si uměl najít nějakou dobrou zábavu. Jak může mít v tomhle moři někdo dlouhou chvíli, divil se, protože něco takového si vůbec neuměl představit. Sám zrovna dováděl s hejnem stříbrných rybiček jako s míčem. Kutálel si s nimi, vyhazoval je do výšky a zase je chytal. Nakonec hnal tu živou mičudu rychle před sebou až k té pláži, kde se nudili lachtani. Pojďte do vody, kluci, koukejte, co mám! Volal na ně už z dálky a hned vyhazoval a zase chytal ten svůj rybí míč. Lachtani zvedli nosy, byli to dva zvědaví lachtaní výrostci, Fulda a Julda, kterým teprve začínala na hlavách rašit rezavá hříva. Přihladili si ploutví každý to své nové háro a když uviděli delfínův míč, rázem sjeli z pláže do moře jako poskluzavce. No není divu, který kluk by si nechtěl zahrát s takovouhle prímovou mičurou, zvlášť když ten kluk je lachtan. Tak si ti dva hráli s delfínem až do večera. Teď neměli dlouhou ani chviličku. Pak se ale naraz setmělo, na nebi zazářily hvězdy a v jejich světle se stříbrný rybí míč úplně rozplynul. Lachtaní kluci už stejně museli domů. Ráno připlaval zase ten veselý čiperný delfín a už z dálky volal. Pojďte do vody, kluci, koukejte, co mám. Tentokrát ale vyhodil a zase chytil opravdovský míč. Obstarat takový míč, to dokáže ve velikém oceánu jen moc šikovný zcestovalý delfín. Sehnat správný míč pro lachtany, to se prostě musí umět. Fulda s Juldou začali pod vedením delfína s míčem trénovat. Házeli si každý den už od rána, nevynechali ani neděli. Brzy se k ním přidali i ostatní lachtaní kluci a holky. Hráli si a házeli ve vodě i na suchu. Rackové přestali na lachtany pokřikovat, protože na pláži už nikdo se založenými ploutvemi neležel. Teď si všichni celé dny házeli s míčem. Dokonce se mezi Racky začalo potichu křičet. Že prý se lachtani přihlásili na olympiádu! Pravda je, že ten veselý, čiperný delfín jednoho dne řekl. Už si umíte hrát s míčem stejně dobře jako já, sejdeme se na olympiádě! A odplaval. To lachtany povzbudilo tak, že je docela dobře možné, že se doopravdy na olympiádu vydali. A dokonce tam třeba i vyhráli. Jisté ale je, že házet si s míčem už lachtany bavit nepřestalo a že se v téhle hře opravdu vyznají. I když někteří z nich se už zase občas a nejradši ze všeho povalují na pláži se založenými ploutvemi.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Minulý čtvrtek šel po mně krtek, že jsem mu po dvoře jen tak utek. Minulý čtvrtek

o malém pávovi. Měl jsem páva a ten byl malý jako slepice. Jedl jako pávy jídají, ale narůst nechtěl ani za nevím co. Jednou si takhle nesu žebřík, na co si. Dívám se a páv byl veliký jako tele. Dívám se celý ustrnulý a povídám si. Vždyť to ani není můj páv. A volám na něj. Páve. On nic. Ani se nehýbá. A hledí na mne. Div mu oči nevypadnou na zem. Povídám si znova. To není můj páv. Můj byl jako za groš kudla. A tenhle? Jistě nějaký družstevní. A tu páv vydechl. A začal se smát a byl zase malý jako slepice. Málem jsem úlekem pustil žebřík. A on povídá. Pořád se na mě mračíš, jaký jsem maličký. Tak jsem se nadýchl, abych byl veliký. Chtěl jsem ti udělat radost, ale musel jsem se smát a pokazil jsem to. Hubu ji nad lajdákem na zlobeně a nesu tedy dál ten žebřík na cosi. A tu mi napadlo, že vlastně ani nevím, co jsem s tím žebříkem chtěl. Páv jeden, za groš kudla. Jenom člověka poplete.

0: zalívám, zalívám.
1: Ale ne, jsem já to nešiká. Honem to utřít.
2: Ne, prosím, neutírat. Juk, jsem vodničí kluk.
1: A kde ses tady vzal?
2: Vyrostl jsem z té kapky.
1: Na moutě. Kapka je pryč a místo ní ty?
2: Tak tu písničku dospíváme, ne?
3: Zalívám, zalívám rozmarín, pěkně nám rozkvětá. Zalívám, zalívám, mám ho rád, od léta do léta.
1: Jenomže, milí hoste, já jsem chtěl právě vyprávět dětem pohádku. Podívej třeba tamhle na Lucinku, jak se těší. V tom se mi tady objevíš a co teď?
2: Třeba ti pomůžu.
1: Uvidíme. Ale nejdřív se nám hezky představ.
2: Hasterman.
1: U všech českých rybníků takhle ne. Vždyť mi ty děti vylekáš. Nejdřív pěkně jméno.
2: Ferda.
1: A teď teprve co si zač.
2: Hasterman.
1: Máme proto lepší slovo.
2: Vodník.
1: Ještě líp.
2: Vodníček, ale žiju většinou pod vodou, tak možná pod vodníček.
1: To ne. To by znamenalo, že jsi lotr. Ty jsi lotr?
2: Maminka říká, že jsem nezbeda.
1: No, to všechny děti. Ale poslyš, neznáme mi se už?
2: Čekal jsem, jestli si vzpomeneš.
1: Když jsem byl kdysi klouček jako ty... Jak je vlastně možné, že já už jsem strejda a ty pořád mladíček?
3: 200 roků pro vodníka, to je jako nic. Na zdárek je pic. Vodníkům čas neutíká, co je lidem rok. Hastermanům krok.
1: Ta písnička je mi taky povědomá.
2: Už víš, jak jsme se seznámili?
1: Mourkovi.
2: Je to dost.
1: Abyste děti rozuměli, Mourek byl kdysi časopis a tady Ferda, tam byl hlavním hrdinou.
2: Jenže jen nakresleným.
1: Měl jsem tě rád, i když jen nakresleného. Každých 14 dnů jsem vyhlížel listonoše, jestli mi Mourka přinese.
2: Ten listonoš se jmenoval Klofanda a já jsem se mu posmíval. Klofáčku, klofáčku, měl k obědu omáčku a on nevěděl, kdo to na něj volá, a tak se rozhlížel a podezříval děti z ulice.
1: No fuj, to bylo ošklivé. Vždyť za svoje jméno nikdo nemůže. On, Ferda... Je taky trochu k smíchu.
2: Mně se líbí, heč. Když se tak můžeme jmenovat mravenec, proč ne vodník?
1: No, to máš pravdu. Ale cože ses u mě tak z ničeho nic objevil?
2: Protože když dětem pořád něco vypravuješ, chtěl jsem ti pomoct.
1: Možná ti bylo líto, že já tě znám a jiní ne, viď?
2: Kapku taky.
1: Vidíš, kapka. Před chvílí jsem si mohl oči vykoukat, jak ta kapka vody mizela a ty jsi byl naopak větší a větší. Ty jsi nejen hastrmánek, ale i kouzelník. Nemůžeš mě nějaké čáry naučit?
2: Naučit ne, ale jestli chceš.
3: Vodník Ferda z rybníka, koho vodou

0: dnes.
1: S tím počkáme. Dřív musíš s pravdou ven. Kapni busku, jak se říká. Co vodníci a hrnečky s dušičkami? Topíte lidi a neposlušné děti, nebo ne?
0: Neřeknu.
1: Jak to, že neřekneš?
0: Ono to není na škodu, když se kluk nebo holka trochu bojí. Jsou pak u vody opatrnější.
1: No jistě, Ferdo, ale odpověz přesto. Topíš nebo netopíš?
0: Topím.
1: Ferdo.
0: Ale v kamnech.
1: V kamnech? Pod vodou? No to si ze mě utahuješ.
0: My už máme taky kamna na elektriku, bateriová, v nerezovém plášti, ale zapínáme je jen v zimě.
1: A co dušičky v hrnečku? Pod pokličkou?
0: Možná jeden můj strýček v Labi, ten má na polici celou řadu hrníčků, co jsou na nich jména. Honza, Radim, Květuška.
1: Tak přece.
0: Jenže jsou ty hrnečky buď prasklé, nebo nemají dno. Já myslím, jestli tam kdy nějaká dušička byla, teď už ne, ani by se tam neudržela. Vodničí práce je jiná.
1: Jaká?
0: Čistíme vodu. Ale někdy to jde těžko, protože vy lidi jste s prominutím hrozní. Kdybys věděl, co všechno leží jen u nás v rybníku na dně, hotové smetiště. Však ty hrnky u strejčka to dokazují taky.
1: A odkud jsi ty? Z kterého rybníka?
0: Pst, to je tajemství.
1: Proč pak?
0: Přece, aby to nikdo nevěděl. Já, když si potřebuju popovídat, vypravím se na suchý svět sám. Jako třeba za tebou. Ale u nás doma, ať je klid.
1: A z jaké jsi rodiny? V Mourkovi jsi měl tenkrát tatínka a maminku a sestřičku Hančinku.
0: Mám je pořád. A Hančinka zatím vyrostla jen krapítek, je to pořád škvrně. A když ji někdy musím hlídat, tak nazdar.
1: Nazdar. Počkej, ty už odcházíš.
0: Ale ne, řekl jsem tak nazdar, abyste ty i děti pochopili, jaká je to hlídání dřina.
1: Děti to znají, když mají doma někoho mladšího.
0: Jenže jim to tak jako mě nekazí kapr mrzoutno, kapr spíš kapřisko, hotový obr.
1: Co je s ním? Povídej.
0: On, protože tolik vyrostl, si myslí, že je něco lepšího a plave vždycky tak nafoukaně, až ho to pořád táhne nahoru k hladině. Můj taťka, který, jak asi víš, má v rybníce všelijakou tu rybí havěť a žoužel na povel, ho za to stokrát a tisíckrát káral. Já ho zrovna slyším.
2: Podívej se, ty nafoukanče nafoukaná. Když budeš pořád tak často plavat nahoru k hladině, uvidí tě některý z rybářů, co tam na břehu sedají. A když zmerčí, jakýsi velikán Velikánovič, nedá pokoj, dokud tě neuloví.
3: Jen klid, šéfe, já si dám pozor.
2: A poví to dalším rybářům. A všichni si pěkně naostří háčky na unicích a nemyslí si, jak tě jednou chytí, je s tebou konec, skončíš v kastrole nebo na pánvi. A bude ti houple splatné, že když jsi byl živý, byl jsi v celém rybníku největší.
3: To taky jsem největší.
2: Tak víš co, malé bělíčky si zrovna v tůni pod Olší začaly hrát na schovávanou. Zaskočím tam trochu rozčeřit bahnu. A tím to jde líp?
3: Já nejsem žádný sluha mrňavých bělic, šéfe.
2: Ale v rybníce jsem pánem já. Tak uděláš, co říkám. A až je to přestane bavit, říkám je, ne až to přestane bavit tebe. Spočítej mi vodní šneky.
3: No jo.
1: To je asi opravdu divný patron, ten mrzout. Ale jak s ním může vycházet tvoje sestřička?
0: A to je složité. On taťka kaprovi nejen domlouval po dobrém, on ho občas taky trestal. Jednou ani nevím proč, už se na něj opravdu moc rozlobil a zavřel ho do šatlavy za mříže z rákosových prutů. Mrzout tam musel čučet 3 dny, až ho ze samého nic nedělání boleli ploutve. A to už mě vyloženě začal nemít rád.
1: Proč tebe?
0: Já jsem ho tam chodil šimrat na břiše husím brkem. Kdo tě šimrá, strejček nimra, žádný nimra tlustouši. Lechty, lechty, to tě nechty, vodník Ferda pokouší. Lechtalo ho to, ale že byl v šatlavě zavřený, nemohl nic dělat, a nejvíš sebou cukal, špulil pusu a ježili se mu šupiny. Tenkrát v něm asi právě uzrál ten nápad, že se mi pomstí.
2: A jak?
0: Brzy potom, co už byl mrzout ze šatlavy venku, takhle po ránu, museli taťka s mamčou ke stavidlu, které se bortilo nebo co, a já jsem jako obvykle dostal na starost Hančinku. Maminka ji sice namádala, aby mě ve všem poslechla, ale já věděl, že to je marné jako vždycky.
4: Buď tady.

0: A kdyby strejda vodníšnek přinesl jikry, on je nosí. Ze spíže pak mu dejte špek a k tomu žejdlík luční rosy.
1: Luční rosa, to je taková naše vodničí pochoutka.
2: Voda z rybníka vám nestačí?
1: To je dost, ale luční rosa, nazbíraná brzy ráno, sotva vyjde sluníčko, to je něco jinšího. Sbíráme ji do čbánků a chováme ji v hrnečcích pod pokličkou jako velikou vzácnost. A nejen na pití, to je i lék.
2: Aha, tak tady možná začaly všechny ty pověsti o vězněných lidských dušičkách. Ale jak to bylo dál s Hančinkou a s tím obřím kaprem Mrzoutem?
1: Hančinka už nebyla v kolíbce, už jí bylo asi 30 roků a to už byla malá hastrmanka. Lezec, bachodec a běžec, ale o to bylo její hlídání těžší. V rybníku je spousta úkrytů a kdyby se třeba neposlucha houpala na rákosu a kdyby spadla a zaryla se do bahna, mohla by se udusit, protože bahno je prevít, to se ti raz, dva nacpe, do uší, do očí, do pusy a do krku a je s tebou amen. To všechno jsem dobře věděl a tak jsem měl neposedu pořád na očích, když v tom, kde se vzal, tu se vzal, připlul pan kapr. Už se zase naparoval a za svou velikost sám sebe obdivoval, až i tetky vodoměrky přestávaly měřit vodu a plácali si na čelo, jakože takového vychloubače ještě neviděli. Ale nevšímal si jich a měl se ke mně.
3: Hlídáš, Ferdo, hlídáš? To je mi tě líto. V tůni pod Olší je zrovna soutěž v žabým zpěvu a půlci si tam otevřeli sázkovou kancelář. Kdybys tam zašel a kdybys vyhrál, čekala by tě za odměnu možná i cesta k moři.
1: Na vysvětlenou. Vy lidé si myslíte, že ryby jsou němé. A tak vám může být divné, že tenhle náš solo kapr držel tak dlouhou řeč. Ale v tom se prostě mýlíte. Ryby mluví jako každý jiný. A často toho naklábosí, až z toho všem hastrmanům, vodním šnekům a žábám brní hlava. Ale taky musím přiznat, že kapr tím svým projevem uhodil na mou nejslabší strunu. Protože mám odjakživa jednu velkou touhu podívat se k moři, abych na vlastní jazyk zjistil...
2: Na vlastní jazyk?
1: Ano, abych zjistil, jestli je mořská voda opravdu slaná. Tohle ten podšívka kapr věděl a proto mě sváděl dál.
3: Jestli chceš, já ti Hančinku pohlídám a cválej si vsadit. Podle mě vyhraje kůň Kálek, protože žblabuníka včera spolknul divnou zelenou mouchu a ona u nožkama poškrábala krk, takže teď chraptí a to se může líbit leda hluchým. Když vsadíš na kůň Kálka, máš naději.
1: Mně se z toho asi dočista zakalil rozum, protože místo, abych poslal kapříka ke všem čertům, zeptal jsem se, kolik dělá nejmenší možná sázka a ten šizluňk odpověděl, že 3 knoflíky od pyžama.
2: Co to povídáš, Ferdo? 3 knoflíky od pyžama?
1: Tak právě tolik.
2: A ty jsi je měl?
1: Měl jsem jich ulitých dokonce 20.
2: A kde jsi je vzal? Ferdo? Říkal jsi, že lidi netopíš, dušičky pod pokličkou nevězníš, tak kde jsi pro pána přišel k těm knoflíkům od pyžama? Vy vodníci přece pyžamo nenosíte, protože spát v mokrém je nerozum a u vás v rybníce je mokro všude, nač tedy pyžamo? To znamená, že můžeš mít knoflíky jedině od nějakého lidského pyžama. Koukej pěkně s pravdou ven, protože jestli lžeš a stahuješ lidi pod hladinu kvůli jejich knoflíkům od pyžama, tak to ti budu muset dát s Bohem. A děti taky.
1: Ale strejdo Antoníne, můj dávný příteli...
2: Odkud víš, že se jmenuji Antonín?
1: Hádej, neuhodneš. My vodníci víme skoro všechno, ale s těmi knoflíky neměj starost. Já jsem kaprovi důvěřovat neměl, ale ty mě věřit můžeš. Když říkám, že my vodníci čistíme vodu, škodili bychom sami sobě, kdybychom do té čisté vody stahovali kdejakého lidského umouněnce.
2: To zní rozumně, ale parádně si mě vyděsil. Nediv se, protože stejně jako ty jsi byl odpovědný za Hančinku, já jsem odpovědný za všechny dětské posluchače. Tak jak to bylo dál?
1: Zkrátka. Já, trulant, toužící po moři, jsem vzal ze své kasičky 3 knoflíky od pyžama. Někdy ti rád povím, jak jsem je získal, souvisí s tím jiná moje napínavá příhoda. Nechal jsem kapra kaprem a Hančinku Hančinkou a tradá pryč.
2: Rup kolou, trakaře, už tuší malér.
1: Bylo to tak, achich ouvej. U tůně pod Olší se žádná pěvecká soutěž nekonala, Kuňkálek se Žblabuňkou se jen líně povalovali na 2 kamenech, Pulci neměli osázkové kanceláři ani tušení a dokonce vůbec nevěděli, co by to mělo být. Ke všemu jsem já, jak jsem honem pospíchal zpátky, protože jsem tušil zradu, ztratil i své 3 knoflíky od pyžama. A když jsem se vrátil ke dveřím naší kuchyně pod Kořenem, tak pochopitelně Hančinka nikde a obr kapr mrzout taky nikde.
4: Hančinko, Hančinko, ozvi se mi, kde jsi, mě to děsí. Mám o tebe strach. Hančinko, Hančinko, neslyšíš mě, haho, co se tady stalo? Kam pak s tebou mrzout plách.
1: Vyptával jsem se kde koho a kde čeho. Byl jsem i tam, kudy z rybníka vytéká potok Kaliště, ale po kaprovi a po Hančince ani vidu, ani slechu. Zkoušel jsem všecko i každou holou nemožnost, až jsem si nakonec sedl na práh kuchyně a rozbrečel jsem se. Tam mě taky našli taťka s mamčou.
5: Maminko, Hančinka se ztratila. Pro všechno rákosí na světě, co ty si za dítě, Ferdo.
6: Já ti kluku asi nařežu a tentokrát pěkně naostro žemelem.
5: Není na tebe žádné spolehnutí.
7: Za to může kapr mrzout.
6: Ne, žádný kapr za to můžeš.
7: Ty, ale odvedl ji on.
6: S ním si to vyřídím potom, podej mi řemen, no.
7: Já nevím, kde je.
6: Na skříni visí jen se netvař.
7: Myslím, Hančinka, kde je.
5: Raději bychom je měli hledat a nestrácet čas.
6: Maminko, ty se Ferdy nezastávej, on musí dostat na paměť.
7: A já už vím, kde je. Přivedu ji.
1: Dostal jsem spásný nápad a tak těsně předtím, než mě taťka přehnul přes koleno, vypálil jsem jako raketa.
2: Kam?
1: Přece kam jinam mohl mrzout Hančinku zašantročit, než tam, kde byl předtím sám zavřený. Plaval jsem k rákosové šatlavě jako závodník.
2: Byla tam?
1: Byla. Smutně koukala, nekřičela ani nevzlikala, to všecko už měla za sebou. Jenže na rákosových mřížích visel velký zámek.
7: Holka nešťastná, jak tě sem ta kapří obluda dostala? Čím tě vylákal?
8: Zpívá mi.
7: Cože?
8: Takovou písničku.

0: Obámutil tě, chtěl mě dostat za každou cenu do průšvihu a ty jsi mu náramně nahrála.
1: Ferdo, já se bojím, že se tady objeví rak střihavka a uštípe mě klepety.
0: To by si taky zasloužila, kača pozlobivá. Kde kdo chytřejší by v té písničce poznal léčku?
1: On se na mě usmívá.
0: Jak se může kapr tou svou kulatou pusou usmívat, prosím tě?
1: A ta jeho písnička byla hezká.
0: Já se uřechtám takový nadutý měch a zpěv.
2: Neboj se mě, holčičko, já mám záda měká. Povozím tě, maličko, budeš jako král. Poplujeme ke splavu, ať má Ferda vztéka. To má za tu šatlavu, a že se mi smál.
0: Já tě slyším, raubíři, kde pak jsi? A ty, holka hloupá, asi neumíš česky, vždyť ta jeho písnička je jasná jako den. Ať má Ferda vsteka, to jsi neslyšela?
1: Měj zpíval jinak.
0: Ukaž se, tlustouší, kam ses to schoval?
3: Hádej, Ferdo, můžeš třikrát a po čtvrté za tři knoflíky od pyžama.
0: Radši sem koukej dát klíč, ať můžu odemknout zámek.
3: Hledáš nám rybník vyskne. Měj se.
0: Mrskl ploutví a byl ten tam. Takže jsem pro klíč musel zpátky k taťkovi a teprve pak jsme společnými silami dostali Hančinku domů. Maminka jí uvařila kaši z rybích vajíček a ze žabince a já, tedy výprask jsem už nedostal, ale k večeři jsem měl jen starou botu pantáty Klouska. Žádná pochoutka to nebyla.
4: Ferdo, kamaráde, já ti to věřím, ale tamhle Lucinka...
0: Spí jako dudek.
4: Ale poslouchala až do chvíle, než si začal žvíkat tu botu. Jenže pak, když si to představila, radši zavřela oči.
0: Ani se nedivím. Tak abych šel...
4: K vám do rybníka? No, nemáš to daleko, Ferdo? Nechceš si ustlat tady v konivce?
0: Zkrátím si cestu vodovodem, ale smím zas někdy přijít?
4: Určitě, musíš. A nechtěl bys ještě všem dětem, co nás poslouchali, zaspívat na rozloučenou ukolébavku? No, aby měli pěkné sny. Třeba něco, co zpíváš Hančince.
0: Proč ne? Dobrou noc, děťátko, spinkej, vrátím se ráno, až se probudíš. Na zvonku

0: Figy hádanka.
1: Červená čepička zacinká rolnička.
2: Než poví pohádku,
1: pěkně se ukloní,
2: o králi nahrádku
1: zvonečkem zazvoní.
3: Kdo pak ví, odpoví.
4: Povídá pohádky?
0: Tak má červenou čepičku, na ní rolničku.
4: A kdo povídá pohádky?
0: Já vím, já jsem byl v loutkovém divadle a tam byl takový veselý
4: chlapík. A Hurvínek.
0: Ne, ti nemají rolničky. Aha. Ale ve starodávném loutkovém divadle je takový Kašpárek.
4: A ten má rolničky.
0: Je tam Kašpárek, má rolničky a říká: Nazdárek.
4: Já jsem Kašpárek.

0: Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
3: Jednou byl Vochomůrka tak zamyšlený, že až chodil do kolečka.
4: Prosím tě, na co pořád myslíš?
3: Povídá Křemílek. Vochomůrka se zastavil a řekl:
4: ale já musím pořád myslet na houpačku.
3: Došli si tedy pro prkínko a pro kus provazu a udělali si z toho houpačku. Pověsil jí na součky mezi dva buky.
4: Tak, a já se budu houpat první, protože poněvadž já jsem těžší,
3: řekl Vochomůrka.
4: Víš, to aby se to vyzkoušelo.
3: Vylezl si na houpačku a nejdřív se houpal maličko a pak víc.
4: Tak dost, teď zas já,
3: povídá Křemílek.
4: Kdo pak?
3: Křikl Vochomůrka.
4: Teď ti teprve něco ukážu.
3: A zpívá si houpajdia, houpajda a rozhoupal houpačku, až lítala k nejvyšším větvím. Jenže ona tam měla hnízdo Kuna Dorinka. Už chvíli jí vztekalo, že se jí Vochomůrka ometá s houpačkou okolo bytu. Ale když letěl kolem po deváté, vystrčila Dorinka drápky, naježila vousy a udělala na Vochomůrku takový kuní obličej, že jen křikl:
4: jehlámka, to jsem se lek.
3: A strachy se pustil pro vazu. A jak se pustil pro vazu,

0: řekla kuna Dorinka.
1: No, to já mám ještě větší radost,
0: povídá Vochomůrka.
1: Jak se teď dostanu dolů?
2: Cze, já do tebe strčím a bude to,
0: řekla Dorinka.
1: No, to bych se tady ale uhodil, to ne,
0: povídá Vochomůrka.
3: Dole stojí Křemílek s nastavenou čepičkou a volá.
1: Vochomůrko, udělej daní huperdum a bude to.
0: Vochomůrka se jen poťukal po čele.
1: Jo, a bude to. Jak mám do ní udělat huperdum, ty chytrej?
0: Dorinka s Vochomůrkou se strkali v hnízdě
3: a Křemílek chodil okolo buku, aby to líp vymyslel. V tom ho někdo zatahá za patu. Křemílek se podíval a on tam pod listem leží hraboš Hrstička.
4: Já už se na to chvíli tajně dívám,
3: povídá Hrstička,
4: protože hraboš musí koukat na kunu vždycky jen tajně. Já bych věděl tajnou radu.
3: Co tak mluvil, vysoukal Hrstička ze svého hrabošího pelechu provaz a omotal ho Křemílkovi kolem pasu. Pak ještě sáhl do pelechu pro kožíšek.
4: Tohle je obnošený hraboší kožíšek. Oblej si ho, Křemílku, a postav se pod buk. Dál už uvidíš.
3: Křemílek se oblékl do kožíšku, zapnul ho na pertličky a stoupil si pod buk.
0: Nahoře v hnízdě se pořád ještě strkají Vochomůrka s Dorinkou. Jak se kuna dostala ke kraji, najednou křikne:
2: Je! Hraboš!
0: A už měla oči jen pro Křemílka, co se dole pod bukem vrtěl v hraboším kožíšku. Sjela po stromě dolů, Křemílka popadla a odnesla si ho do hnízda. Pak křikla na Vochomůrku.
4: Už tě mám dost, abys věděl. Nejdřív do tebe strčím bokem, až sletíš rovnou dolů na zem. A pak si v klidu pohoduju na tom hraboši.
0: Rozeběhla se bokem proti Vochomůrkovi, už mu málem tiká poslední vteřinka. V tom se ale Křemílkovi podařilo rozepnout poslední pertličku na kožíšku. Vyskočil z hrabošího kožíšku a křikl:
1: Joho! Bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu!
0: Dorinka se tak vylekala, že ji až do 300 nohy nenesli.
3: A Křemílek s Vochomůrkou se po provaze od hraboše spustili dolů na zem. Houpačka se ještě trošku kolíbala a Vochomůrka povídá:
1: Teď se zas můžeš chvíli houpat, ty, Křemílku.
3: Jenže Křemílek si jen zaťukal prst.

0: Jede had na kole a potká myš.
1: Myš se ho ptá.
2: Hele, hade, jak to, že jezdíš na kole, když nemáš nohy?
0: Aha, řekl had a upadl. Mohl šlapat jednou.

0: tyčinkou můžete doma překvapit rodinku anebo kamarády. No, pochlubte se svým kuchařským uměním.
1: Je, a čím se dnes budeme chlubit, Laskonko? Co pak ukochtíme? Já už mám zase hlad a brzíško mi kručí jako mixérek.
0: Dneska si připravíme řetkvičkovou pomazánku.
1: Jú, a řetkvičky rostou na jaře?
0: No, řetkvičky jsou taková typická jarní zeleninka.
1: Aha.
0: Jak se objeví v obchodě, je jasné, že už je po zimě. A navíc je s nimi radost vařit. Podívej, jaké mají růžové tvářičky. A taky jsou plné vitamínů.
1: Takže dneska to bude nejenom jarní a dobré, ale i zdravé.
0: Přesně tak. A pustme se do toho.
1: Já jsem připraven. Co mám nachystat?
0: Tak, Piggy, i vy, děti, co budeme potřebovat? Dva svazky řetkviček.
1: Dva svazky řetkviček.
0: Vaničku polotučného tvarohu.
1: Polotučný tvaroh?
0: No, kus ementálu v celku na strouhání.
1: Ementál, to je ten sýr, viď?
0: No.
1: Ementál.
0: A pak kousek i v plátce.
1: To můžeme ty plátky rovnou taky nakrájet z toho sírového bločku, co máme na strouhání, ne?
0: To ano, pokud ti nějaký zbude. Nesmíš ujobávat. Ale zpět k receptu. Takže máme dva svazky řetkviček, vaničku polotučného tvarohu, ementál a dál si připravíme několik krajíců chleba, nejlépe tmavého celozrného.
1: Tmavého celozrného? Co to je?
0: No to znamená, že je v něm hodně různých obilných zrníček. No, ve kterých je hodně vlákniny a proto jsou dobré i pro zdraví. A nezapomeňme na špetku soli.
1: Mám sůl, máme.
0: Tak a pokud máte, připravte si taky Pažitku.
1: Mám pažitka.
0: Všechno, Piggy.
1: Já už vidím pažitku. Přinesu ji, mám. Tak, všechno připraveno. Mám tu i misku, ve které to budeme všechno míchat. A struhadlo. No, tak co dál, co teď?
0: Řetkvičky potřebujeme pořádně umýt. Oříznutí z nich nať a kořínek, ukaž. Vám, děti, určitě pomůže někdo doma. Hlavně pozor na nože a všechno ostré. Piggy ho taky nenechávám nic krájet. Však víte, má někdy pěkně nešikovná kopítka.
1: Dovol, náhodou si dávám pozor a jsem lepší a lepší kuchyňák.
0: Kuchyňa? Piggy, co je to kuchyňa?
1: No kuchyňa?
0: To by mohlo být nějaké kuchyňské strašidýlko, ne? Kuchyňa.
1: No tak kuchař, no. A nesměj se. Já tady vymýšlím nová krásná slova. Náhodou kuchyň, nějaké krásné nové slovo.
0: No a stihnu si při tom vymýšlení taky umýt ty řetkvičky.
1: Stihnu? A hele, jak krásně.
0: Máš pravdu. Ty jsi vážně šikovný.
1: Yeah.
0: Tak. Teď je můžeš začít opatrně strouhat nahrubo. To znamená na té straně struhadla, která má ty velké dírky na strouhání.
1: No, tady, aha, tady.
0: No, strouhej sem do misky a až budeš mít nastrouhané řetkvičky, nastrouhej k ním i připravený sýr.
1: Ten ementál, viď? Struhám a dávám si pozor na kopítka. Dělám to dobře?
0: Moc dobře, Piggy. Jde ti to skvěle. A teď vyklop tvaroh z vaničky do té misky k nastrouhaným řetkvičkám a sýru. A pečlivě všechno promíchej.
1: Míchám.
0: A přidej špetku soli.
1: Tak.

0: trochu ochutnám.
1: Jaké to je? Vypadá to dobře, ale jak to chutná?
0: Je to výborný. Počkej, až ochutnáš.
1: Já míchám.
0: Tak myslím, že máme promícháno a teď si můžeme mazat chlebíčky. Navrch na pomazánku položíme plátek sýra a můžeme celý chlebíček i lehce posypat pažitkou. Piggy, to je krása, že? Piggy, že ty už tam ujídáš?
2: To nešlo vydržet, já už měl vážně hlad, to
1: pěkně chroustá.
0: Počkej na ostatní kamarády, za chvilinku budou tady. Pozvala jsem je a sníme si to hezky spolu u stolu.
1: Já to mám rád, spolu u stolu, to bývá vždycky legrace. Společná svačina. Víš, jak sova vždycky vypráví, co viděla ze své větve, to zase bude.
2: Snad tím to bude chutnat, i když jsem to připravil já.
0: Nemusíš mít strach, Piggy. Povedlo se ti to.
1: Myslíš?
0: No. Určitě. A pokud jste děti něco nestihli, recept najdete jako vždy na www.piggy.cz v laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Tak zase příště, milí kuchtíci. Ahoj!
1: Ahoj a ať vás nesezobne kuchyňák!
0: Ty s tím kuchyňákem nedáš pokoj.
2: To jsi říkala ty, že to je kuchyňské strašidlo, já jsem s tím nezačal.
0: Dobře víš, že v mé kuchyni nestraší a že žádný kuchyňák není.
2: To ale neznamená, že by kuchyňák nemohl být vůbec. Představ si, že by ti třeba přebublal puding a obživl by.
0: Já mám pocit, že brzy už přebublám sama. Nebo spíš vybublám.
1: Vidíš? A hned byste byl kuchyňák, bubliňák.

plantaci s něsuplným ksichtíkem. Mně všechno dojde, jen co budu starší, takže nemá cenu nervovat se hned.

0: tu fajn.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
2: Za dlouhých zimních večerů, kdy lidé drávali peří, zaslechli ku příkladu kvílení větru. A vymysleli co? Meluzínu. A ten váš nápis. To bude fosfor. Strouchni bělé dřevo například.
3: Divá bára.
4: Běda! Smrtelníci! Hrate můj! Vyskrát, ať vás tu nevidím! A běda vám! Větru!
3: Tak co? Jsou to výplody nebo strašidla?
2: Bater.

0: Podívejte. Ha? Není to ani vypl fantazie, ani strašidlo děti. Je to chlap.
1: Kucí! Zavřeno za účelem přijímky zboží.
2: Boháček si hraje na obchod.
1: No to jsem našel. Muselo mu to vypadnout z kapsy.
2: Jouza. Fakt. To on vždycky přilepí na dveře samošky.
0: Vidíte, děti, žádné nadpřirozené bytosti, ale docela obyčejný Jouza.
2: A co ten druhej? Ten co ho bacil?
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Ješ. O neposedné raketě.
1: Byla taková raketa, jaké létají k měsíci. Byla zvyklá, že se pod ní pořádně vybouchne, ona se poleká a letí, až doletí.
2: Ale jednou?
0: Kdo pak ví, co jí to napadlo?
2: Když pod ní zase nafoukli pytlík a udělali bum, raketa se otočila jako na obrtlíku a šup.
0: Místo do nebe letěla rovnou do země.
1: Ti, co stáli kolem, nejdřív koukali vzhůru a pořád nic neviděli. Pak se podívali dolů a div, že nespadli do té díry, která v zemi po raketě zůstala. Hned kolem ní udělali zábradlí, aby se mohli pořádně vyklánět.
0: V díře viděli jen tmu.
2: Pak se tam jeden odvážlivec spustil po provaze a posvítil si dolů baterkou.
0: Konce nedohlídl, jak byla jáma hluboká.
2: Hlava se mu tak zamotala, že ho museli držet, aby se mu zase rozmotala. Byl rád, když ho ostatní zase vytáhli.
1: Raketa zatím proletěla hromadou hlíny a rovnou do rozbitých hrnců.
0: Bylo to nějaké smetiště, co tam lidi udělali před 100 lety.
1: Pak vrazila do skály.
0: Div si čumáček nepomačkala, jaký to byl náraz.
1: Když se skálou provrtala, octla se v kamenném městě.
2: Obyvatelé toho města byli vousatí pižďouškové, velcí jako půllitrový hrneček. Hrnuli se k raketě a obdivovali to vzácné zvíře.
0: Jak se domnívali.
2: A chtěli si ho ochočit.
1: Když poznali, že nikoho nezakouslo, vlezli si pižďoušci dovnitř a raketa s nimi letěla dál. Proletěla zase skálou a pak prsk, rovnou do veliké louže s horkou vodou.
0: Lidi na zemi tomu říkají podzemní horký pramen.
1: Raketa byla celá mokrá.
2: Pižďoušci si zakrývali strachy oči, báli se, že se utopí.
1: Ale rakety jsou vodotěsné a tak si nenabrala.
0: Než se vzpamatovali, byli ve stříbrném městě.
2: Bydleli tam zase vousatí pižďouškové, ale ještě menší než ti z kamenného města.
0: Protože na ně tlačilo tolik skal a hlíny, byli stlačeni do velikosti skleničky na vodu.
1: Pižďouškové kulili zvědavě oči a když viděli za okny rakety také pižďoušky, začali na sebe dělat obličeje, dlouhé nosy a oslí uši a šklebili se jako kocouři, když si líznou citronové šťávy.
2: Přátelsky se potahovali za vousy a sesedli se všichni do rakety.
1: Ta už netrpělivě bručela a rámusila a jen za sebou zavřeli kabinu, už si to s nimi razila cestu podzemím čím dál tím do větších hloubek.
2: Pižďouškové se rozhlíželi a najednou viděli kolem sebe jen růžovou páru.
0: Raketa neviděla na cestu a tak jen dělala do páry stále větší a větší tunel.
1: A pára najednou tím tunelem chtěla ven. Všechna se kolem natlačila, až tunel rupnul.
0: A pod zemí se zachvělo jako podkopity 2 miliard bělošů a 1 miliardy ryzáků a lidi na zemi se začali klepat a rozklepali se i domy.
2: A Petr klíče na louce. A stromy do sebe drcali jako berani.
0: A lidi, co chtěli jít po chodníku, šli najednou po střeše.
1: A kominíci ze střech spadli do sklepa.
0: Mléko se srazilo s vodou, bábovka s žemlovkou, koláče z vdolky,
1: boty s nohama,
2: patníky s chodníky,
0: jedle s borovicemi,
1: lidi s lidmi
2: a říkali, že je zemětřesení.
1: Raketa neměla ani tušení, co způsobila svou tvrdohlavostí a vrazila rovnou do Zlatého města.
2: Pižďoušci, co tu bydleli, byli ze všech nejmenší.
0: Protože jim na ramenou spočívala půlka země koule a stlačila je tak, že každý pižďoušek byl velký jako náprstek.
2: Pižďouškové, co byli o fous větší, se jim smáli a měřili je na kolíčky, na prádlo a na palce.
1: Ale pižďouškové ze Zlatého města nechtěli na nic čekat. Vlezli do rakety a honem pryč. Rychle, než je tíha země stlačí na úplně malé placičky.
0: Raketa se zavrtala doprostřed země koule.
2: K samému jádru země.
0: Tam bydlela čarodějnice. Vypadala jako ohnivá koule a potrpěla si na pořádné vedro.
2: Hrála si na podzemní slunce.
1: Vydržela si tak hrát už 5 miliardu let, jak se jí ta hra líbila. A miliarda let, to je tolik dní, kolik se vejde kapiček vody do největšího moře.
0: Ve dne v noci stála čarodějnice u rozžhavených kamen a vařila v hrncích železnou kaši a niklovou kaši a černou kaši.
2: Topila.
1: Míchala.
0: Přikládala.
2: Co chvíli horká pára nadzvedla na povrchu země pokličku a podzemská kaše, ještě horká, se valila tou dírou ven.
1: Lidi říkali, že sopka soptí lávu a utíkali, co jim nohy stačily.
2: Pižďouškové v raketě měli z čarodějnice hrozný strach. Věděli, že baba k sobě nikoho nepustí a každého uškvaří, kdo by se k ní přiblížil.
1: Ale tetu raketu jen tak nic nepostraší.
2: Zatímco pižďouškové křičeli, přihořívá, přihořívá, hoří!
1: Prorazila raketa na plné motory čarodějnickou kuchyni skrz naskrz.
0: A čarodějnice, rozpálená zlostí, byla bezradná. Tam, kde byla za chviličku raketa z pižďoušky, už její horká moc nesahala.
2: Ti se octli ve vrstvách země, kde bylo chladněji. Škobrtali právě o vele hory černého uhlí. Potom objevili pomník nějakého tatarského krále a začali se bořit do ohromného pokladu, který tam kolem sebe měl.
1: Samé diamanty a smaragdy a rubíny a safíry a ametisty. Raketě se sice zdálo, že je to všechno jenom kamení, ale pižďouškové těmto podzemním pokladům náramně dobře rozuměli a byli z toho celý uvytržení.
0: Pak najednou bác, prásk, kamení lítalo na všechny strany a raketa vyletěla ze země ven rovnou mezi kokosové palmy a tygry a lvy a opice, protože to bylo na druhém konci světa.
2: Pižďouškům se na zemi ohromně zalíbilo, protože je nic netížilo. Vylezli z rakety a nadechovali se čistého vzduchu a dělali kotrmelce z radosti, že vidí světlo a tolik barevných věcí.
1: Opice, lvy a tygři nezůstali za pižďoušky pozadu, dali se taky do kotrmelců a začali pižďoušky honit.
2: A pižďoušci honili lvy, tygry a opice, házeli po sobě banány, kutáleli si kokosovými ořechy a byli blažení.
1: Raketa je chvíli pozorovala a pak se zadívala do oblak.
0: Zrovna tam letělo hejno ptáků.
1: Vznesla se lehce, zamávala pižďouškům a letěla s hejnem na výlet ke slunci.

o Mourince a Lojzíkovi. Za devatero horami a devatero řekami žila byla jedna princezna. Ta princezna byla spíš princeznička. Nechodila totiž ještě ani do školy a jmenovala se Márinka. Ale všichni jí říkali Mourinka, protože měla moc ráda kočičky a jejím nejmilejším kamarádem bylo mourovaté koťátko. Jestli si teď někdo říkáte, ach, já bych také chtěla být princeznou nebo princátkem, abych si mohla nebo mohl hrát celý den s koťátky, tak prr, taková princezna to vůbec nemá jednoduché. Ani když je to ještě docela malá princeznička. Sotva se narodí, už je kolem ní spousta chův a vychovatelů a rádců všech těch chův a vychovatelů a ti od rána až do večera nedělají nic jiného, než že se radí, co by měli radit paní královně, protože ta by si podle nich s malou princezničkou jistě poradit neuměla. Ale my víme, že to není žádná pravda, protože každá maminka si umí poradit se svým děťátkem, i když je ta maminka královna a to děťátko princeznička a také víme proč. No přece proto, že ho moc miluje. Jenže k paní královně nás nepustí a tak jí to nemůžeme říci. A chudinka paní královna jenom chodí a vzdychá a neví si rady a neví a neví a tak jí všichni radí tak dlouho, až mávne rukou a řekne. Tak mi tu mou malou princezničku tedy vychovejte vy, já bych to snad ani neuměla, já hlava korunovaná, ale dejte mi na ni pozor a to vám povídám, ať je z ní slušný člověk. A všechny ty chůvy a vychovatelé a rádcové těch chův, vychovatelů a rádců kývají horlivě hlavami, to, že se jako rozumí samo sebou, jen ať se jim do toho paní královna moc neplete. A pan král? Inu ten o tom všem snad ani neví. Vždyť má tolik práce s vládnutím. To se musí támhle snížit daně a tuhle zvýšit a on jde zasadit pelargonie a zas na úplně druhém konci království padá královský seník a kdyby spadnul, tak to by bylo. Ouvej, kam pak by se dávalo seno pro královské králíky? A tak je ta malá princeznička se všemi těmi vychovateli sama a často jí bývá smutno. Všechny ty chůvy, vychovatelé a rádci se mezi sebou skoro pořád hádají, jak by měli princezničku vychovávat, ale v jednom se shodnou všichni. Princezna, i když je ještě malinká, je osoba vznešená a jako taková se nemůže stýkat s lidmi méně urozenými, než je ona sama, ani s dětmi. A basta. Mohla by si sice hrát s nějakými jinými princezničkami a princátky. Jenže v každém pořádném království je princezna jen jedna a u sousedního pana krále sice prince mají, ale ten už je velký. Příští neděli se bude ženit. Bere si prý nějakou vílu. To mi prozradila paní Macháčková odvedle. Ona ta paní Macháčková, milé děti, ale dost. To jsem se dostala někam úplně jinam. Tohle přece není pohádka o nějakém princi z vedlejšího království, natož o paní Macháčkové. Tak honem zpátky k naší Márince, tedy Mourince, promiňte. Takže jak tak všechny ty chůvy, vychovatelé a rádcové stále diskutují a schůzují a vůbec pořádají nejrůznější mezinárodní konference ohledně výchovy královských dětí. Nemají na princezničku čas, a proto se kamarádí s Mourkem. To je to mourovaté koťátko. Teď už je vám, milé děti, docela určitě jasné, že být taková hlava korunovaná, to není žádný med. A některým z vás je malé Mourinky určitě líto a říkáte si, kdybychom tam tak mohli být, je. My bychom si s Mourinkou hráli a třeba celý den a zítra zase napíkanou a cukrkáva limonáda a škatulata hejbejte se a čáru. A Toník by se jistě vychloubal, že ji naučí plivat hodně daleko. Veď Toníku, ty kluku ušatá. Nic z toho však nebude.
Mourinka bydlí moc daleko a rodiče by vás tam jistě nepustili, ani se mnou ne. A také by vás mohli dopadnout ti rádcové a to by potom teprve byla mela. Vaši rodiče, jako vaši zákonní zástupci, by museli na Královském úřadě pro výchovu princezen dlouho vysvětlovat, že o tom nevěděli, že jste si šli hrát ke královům s princeznou. Ale nebojte se, tohle je pohádka a každá pohádka má šťastný konec. Tak se přestaňte vrtět v postýlce a poslouchejte, jak to bylo dál. Jednou ráno si pan král usmyslil, že pojedou na výlet do Českého ráje. A jeli. No tom by nebylo nic, kdyby přitom docela nezapomněli na Mourinku. Každý z těch rádců, chův a vychovatelů si totiž myslel, že má Mourinku na starosti ten druhý, no zkrátka se nějak špatně dohodli a tak, když se Mourinka probudila ve své princezní komnatě, slyšela, že je v celém zámku ticho. Ale nejen tak nějaké ticho. Bylo to ticho tak tichoucí, že bylo až královské. Pomalu se posadila ve své postýlce, protřela si očka, vzbudila Mourka a společně se šli podívat, co se stalo. Prošli celý zámek, od půdy přes všechny komnaty až po kuchyň. Měli tam černou kuchyň z 15. století, jedinou dochovanou ve střední Evropě, jak věděla Mourinka od svých vychovatelů v oboru historie královských kuchyní. Ale nikde ani živáčka, ba ani ve sklepě. Princezna se podívala i tam, protože ona se ničeho nebála, i když byla tak malá. Věděla totiž, že žádná strašidla nejsou. Tak se, milé děti, také nikdy ničeho nebojte. Mourinka se nelekla ani toho, že jsou s Mourkem dočista sami. Nalila mu mlíčko a sama se zakousla do povidlové buchty, kterou našla na stole v té černé kuchyni a začala přemýšlet, co budou celý den dělat, když se nemusí schovávat před chůvami, vychovateli, rádci a jejich rádci. Přemýšlela jenom chvilku, protože to byla hlava nejen pomazaná, ale i otevřená a hned věděla, co a jak. Ze všeho nejdřív si v kuchyni zabalila do uzlíčku něco k snědku. Dvě buchty, aby neměla hlad, jablko, aby měla vitamíny, vodu s jahodovým syrupem, aby neměla žízeň a nebojte se, nezapomněla ani na Mourka. Do ranečku se vešla i malá lahvička s mlíčkem. Tak, Mourku, a teď můžeme vyrazit. A vyrazili. Mourinka se chtěla podívat, jaké je to tam, kam ji nikdy nechtěli pustit, za branami zámku. A nebyla to jednoduchá cesta, to si nemyslete. Takový zámek, to není jenom obývák, kuchyň, ložnice a dětský pokoj. To je nejméně 30 obýváků, černá kuchyň, jediná dochovaná ve střední Evropě, 60 ložnic a 20 dětských pokojů. A ještě tam jsou takové malé místnosti a těm se říká salonky. Nikdo vlastně neví, k čemu jsou. Některý se jmenuje modrý a přitom je zelený. Jiný se jmenuje dámský, ale spává v něm náš kočí. A ještě jiný se jmenuje ku příkladu kuřácký a to je opravdu divné, protože u nás nikdo nekouří. Takže když se chcete dostat ze zámku ven, musíte všech těch 30 obýváků, černou kuchyň, 60 ložnic a já nevím kolik salonků projít. A to vám může zabrat třeba celý den? Jenže Mourinka byla na zámku jako doma. Totiž ona tam vlastně byla doma, to jsem ale popleta. Tudíž znala kdejakou zkratku, kdejaké tajné dveře a než bys řekl nejneobhospodařovávatelnější, tak byla venku. Otevřela bránu zámku a vydala se po široké silnici, která od zámku nebo k zámku, podle toho, jakým směrem jste právě šli, vedla. Šla a šla a šla
Až málem přešla všech těch devatero hor a devatero řek a zabloudila do našeho městečka a nezabloudila k nám jenom proto, že potkala Lojzíka. Samozřejmě, že když ho potkala, nevěděla, že je to Lojzík. Nevěděla ani, že je to kluk, protože ona, jak těživo, žádné dítě neviděla, natož takového správného kluka, jako byl tenhle. I když se Mourinka nikdy nebála, přece jen v ní trochu hrklo, jestli to není nějaký trpaslík anebo trol na dovolené, ale pak si dodala kuráž a pěkně nahlas a zřetelně pozdravila. A kluk se na ní zasmál a také zřetelně a nahlas pozdravil. A pak se na sebe chvilku dívali a najednou Mourinka řekla: chceš buchtu? A vytáhla z ranečku tu větší. A kluk na to: to se ví? A za chvilku měl celý obličej umazaný od královských povidel. Když si způsobně vyklepal drobky z kalhot a utřel pusu, zeptal se Mourinky: a která pak ty jsi, že jsem tě tu ještě nikdy neviděl? Já jsem králová ze zámku, víš? Dneska ráno jsem se probudila a celý zámek byl prázdný. Vůbec nemohu pochopit, kam se všichni poděli. Možná jeli na očkování proti tetanu. Na to jsem totiž ještě moc malá, tak proto mě nechali doma spát. Třeba si mysleli, že bude v čekárně u pana doktora málo lidí a že se stihnou vrátit ještě, než se vzbudím. Asi jsem neměla chodit sama ven. To si asi neměla. Ale když už jsi tady, tak si můžeme spolu chvilku hrát, chceš? Navrhnul Lojzík. Je, hrát! A to ty můžeš! A jak se to dělá? Lojzík jenom zakroutil hlavou, jakože to je teda hrůza, taková princezna a ona si ani neumí hrát. Ale protože to byl správný kluk, tak se jí vůbec neposmíval a naučil ji všechny hry, které znal. Napíkanou a cukrkáva limonáda a čáru a taky plivat do dálky. Z toho paní královna asi moc velkou radost mít nebude, ale ať si. A taky spolu ještě pár nových her vymysleli. Třeba na klíčníka na bezděze. Vězně dělal Mourek, ale měl v hladomorně misku s mlékem a pelíšek z voňavého sena, aby nestrádal. Asi se mu ta hra moc líbila, protože v tom koši, který představoval hladomornu, spokojeně usnul. A spal až do večera, takže ani nevěděl, že paní Lojzíková pozvala Mourinku k ním na večeři a že uvařila výborné brambory na loupačku s kyselým mlékem a tvarohem a že to Mourince moc chutnalo, daleko víc než nadívaní bažanti, které měli doma každý čtvrtek. Jenže zatímco si Mourinka vesele hrála a jedla brambory na loupačku, začala po ní scháňka. Nejdříve to byla taková docela nenápadná a malinkatá scháňka, taková nanicovatá scháňčička. Ale potom, to vám byla schánice, ale pěkně po pořádku. Že princezna chybí, si nejdřív ze všech všimla její nejmladší chůva. Mourinka jí říkala chůvičko, to je takový roztomilý ptáček, víte? A ta nejmladší chůva to řekla té starší chůvě a ta to řekla té ještě starší chůvě a tak dále, až to věděli nejen všechny chůvy, ale i všichni vychovatelé, rádcové, ba i rádcové těch všech. Nakonec se to dozvěděla i paní královna a od ní pan král. Tak. A pan král spustil náramný povyk, že se mu ztratila jediná dcera a že se musí co nejdříve zavolat policie a kdeže jsou nejrychlejší poslové, aby se ta policie mohla zavolat a lomil rukama a plakal a paní královna ještě víc a oba si vyčítali, že na Mourinku nedávali větší pozor a že si s ní nečetli pohádky a nevyprávěli o tom, jaké to bylo, když oni sami byli malí, ani si to nepřejte slyšet, jaké starosti si o princezničku dělali, oni ji totiž měli moc rádi.
a hned sedli do kočáru a hyjé kočí, práskni do koní, ať se práší za vozidlem, musíme rychle najít naši holčičku. Ujížděli o 106, ba přímo s větrem o závod a byli by se přihnali jisto jistě až do našeho městečka a tam by běželi na policii, nebýt toho, že potkali Lojzíka. I když tolik pospíchali, museli přece jenom na chvíli zastavit, aby se zeptali na cestu k nejbližší policejní služebně. A co anděl nechtěl, představte si, že zastavili zrovinka tam, co bydlela paní Lojzíková s panem Lojzíkem a jejich správným klukem. No ano, byli to právě ti Lojzíkovi, co u nich Mourinka jedla ty báječné brambory na loupačku. Ale pan král a paní královna nevěděli, že ten Ferina, co se na ně směje, je Lojzík a že ta holčička, na kterou volá, aby honem přišla, je jejich Mourinka. Natož, aby věděli, jaké umí paní Lojzíková brambory na loupačku. Naštěstí však Mourinka rychle přiběhla, rodiče ji umyli, pak ji poznali a všechno se rázem vysvětlilo a to bylo radosti. Za chvíli už se smáli a radovali a pan král vyhazoval Mourinku do výše a paní královna volala táto opatrně a paní Lojzíková dala na plotnu další brambory a to jim to šmakovalo. Potom si nad těmi brambory moc hezky popovídali o tom, jaká je letos úroda a jaká bude na přes rok a pan král přitom projevil nečekaně odborné znalosti a přidal pár veselých historek, taky tu o tom, jak přemohl draka, aby se mohl oženit s paní královnou a když se loučili, tak paní královna dostala od paní Lojzíkové recept na oukrop a na oplátku jí darovala překrásný šátek a pan Lojzík se vytasil s porcelánovou fajfkou, za kterou se mu na revanš dostalo sbírky básní v kožené vazbě se zlatou ořízkou. Napsal je pan král osobně. On byl totiž v mládí tak trochu umělec a kdyby nemusel po tatínkovi převzít to královské řemeslo, jistě by to dotáhl daleko. Když přijeli královi pozdě v noci domů, hned propustili všechny chůvy, vychovatele, rádce a rádce těch chův, vychovatelů a rádců a nechali si jenom tu nejmladší chůvu, tu, které se říkalo chůvička. A taky si pan král a paní královna zavolali vrchního sestavovatele denních programů panovnických rodin a ten musel hned na místě slíbit, že každý den nechá paní královně a panu králi nějaký volný čas, aby si mohli hrát s Mourinkou. Od té doby už princezna nikdy nebyla sama. Mohl za ní chodit Lojzík a ona za ním, ale hlavně brzo potom, co vrchní sestavovatel denních programů vyhradil oběma panovníkům více volného času, se jí narodil bratříček. Vy si teď, milé děti, jistě myslíte, a co na to říkal Mourek? Inu, co by? Mourek vyrostl, přivedl si nevěstu a brzy byl celý zámek plný jejich mourovatých koťátek. A v zámku už nikdy nikdo nebyl sám a nikomu už nikdy nebylo smutno.

0: Digi hádanka.
1: Datel ťuká, ťuky ťuk, proklepává starý buk.
2: Až ho žravých larev zbaví, bude ten buk zase zdravý.
1: Bude jako valibuk, ťuky ťuky ťuky ťuk.
0: No a teď ještě jednou.
1: Datel ťuká, ťuky ťuk, proklepává starý buk.
2: Až ho žravých larev zbaví, bude ten buk zase zdravý.
1: Bude jako valibuk. Ťuky, ťuky, ťuky, ťuk.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
4: Byl jeden král a ten měl dceru se zlatou hvězdou na čele. Nechtěl si přiznat v žádném směru,

mnozí tátové. Když byl pak na svou dceru krátký, pozdě se kál ten dětina. To však už patří do pohádky, té, co teď právě

kaši, to jsem krásně zavřený, študujou mě malí žáci, starsové i stařeny. To jsem rád, je to jsem rád, že jsem zácný exponát.

0: ven, všude kolem hladké stěny, abych se nedostal ven.
1: Digi básnička.
2: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
1: No a teď ještě jednou.
2: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.tigi.cz a tam ji najdete.
3: Já nevím, jak se to stalo, ale najednou tady byly Vánoce. Listonoš chodil s brašnou třikrát tak naditou, protože roznášel spousty vánočních přání. Myslivec rázoval po lese a rozvěšoval na stromy oříšky, aby veverky měly také nějaké nadělení. K rybníčku přišel rybář jen tak bez prutu a bez návnad, vysekal do ledu díru a nafoukal tam rybám trošičku vzduchu, aby si na Vánoce přilepšili. Tak tedy byly Vánoce. V domečku za lesem vystrojili parádní stromek a maminka rychle dodělávala cukroví. Upekla taky pořádný dort a Ája ho chtěla ozdobit šlehačkou. Jenže šlehačková bomba pořád ne a ne stříkat. Až se na to Fík nemohl dívat a povídá.
4: Ukáž, dej to sem, ty nemáš žádnou sílu. To se musím pořádně zmáčknout. Hele, takhle.
3: No a částečně se mu to povedlo. Na dortě sice šlehačka nebyla, ale za to byla na stropě a na stromečku.
5: Teda, ty jsi tomu zase dal, Fíku.
4: Aspoň tu máme správnou vánoční náladu.
3: Stromeček opravdu vypadal jako zasněžený a ty bílé cancoury, co visely se stropu a z lustru, neměly daleko k opravdickým rampouchům. No, teď budeme dělat vánoční zvyky, řekla maminka, když to všechno uklidili. Nejdřív rozkrajovali jablka. Když tam bude křížek, tak je to špatné, poučoval tatínek. Ale když tam bude hvězdička,
4: tak je to nepřístupné.
3: Ale ne. Když je tam hvězdička, tak je to dobré. Budeš dlouho živ a zdrav.
4: Aha, tak já to teda zkusím.
3: Fík rozkrojil jablko, udiveně zamžikal očima, pak to rozkrojené jablko ukázal ostatním a vyjeveně se zeptal.
4: A když je tam červ?
3: Rozkrajovali i ostatní, ale nikdo už neměl červa. Všichni jenom hvězdičku a tak se náramně radovali. No a teď budeme házet střevícem. To se vezme nějaký starší střevíc, zavřou se oči a střevíce hodí přes rameno za sebe. Ovšem pozor, pozor, musíte dávat pozor, aby se nerozbilo okno nebo nádobí.
5: Já první, jo?
3: A já tedy začala a střevící padnul špičkou ke dveřím. To znamená, že do roka půjdeš z domu. Vysvětlil to tatínek, ale Fík se hned ozval.
4: Co, to jako do děcáku? No tak to ne, já tě nedám, ajo.
3: Ale to je taková pověra, člověče, totiž pse. To se nesmí brát vážně. Hele, teďka budu házet já. Tatínek si stoupil pěkně zády ke dveřím a mohutným rozmachem hodil střevíc za sebe. Jenže v tom se zrovna otevřely dveře a vstoupil listonoš. Škrpál mu přistál rovnou na poštovním nose a pevně se zapasoval.
4: Chychní a chychlí chánoche, chyje chychkonoch.
3: Huhlal pošťák do střevíce a nikdo mu samozřejmě nerozuměl.
5: Co to povídá?
4: Jo, nevím. Třeba je to nějaká tajná poštovní řeč.
5: Ba ne, to bude tím střevícem na nose. Musíme mu ho sundat.
3: Tatínek nabídl panu listonošovi skleničku ale nebyla mu nic platná. Ono se sestře vícem na nose, jak si špatně pije. Tak mu radši nabídli zouvák, aby si mohl ten střevíc vyzout. S bosým nosem potom už řekl docela srozumitelně. Šťastné a veselé Vánoce přejeli Stonoš a podal jim telegram, kvůli kterému vlastně přišel. Z toho telegramu ale taky nebyli moudří. Psi, jedu, pedu, babika, četl tatínek a kroutil nad tím hlavou. Počkejte, co to jen může znamenat? Psi, jedu, pedu, babika. Jo, to já prosím nevím, řekl Listonoš. Já jenom doručuju, co mi dali. Já jsem doručovatel, víte? Sežeňte si někoho z hádankářského kroužku. A odporoučil se. Pokračovali tedy ve vánočních zvicích litím olova. Fík si přitom spálil levou zadní a museli mu ji zavázat. Takže když hrál potom na speciální psí piano koledu, musel hrát jenom tříručně, teda tříklapně.

0: vykoukl z okna, usmál se a chápavě řekl.
1: No jo, tak já už vím, co to znamená psi jedu pedu babika. No to je přijedu na mopedu babička.
0: A bylo to tak. Babička už zaparkovala stroj do závěje a běžela se všemi srdečně přivítat. Fík si na to vzal rukavice, aby babičku při objímání moc nepoškrábal. A teďka si zapálíme na stromečku prskavky, řekla Řeja a hned je začala rozvěšovat. No, ono se to snadno řekne, zapálíme, ale nedokázal to ani tatínek. Jsou nějaké vlhké.
1: Tak pod nima zapálíme svíčky, no,
0: navrhl Fík. Tatínek tedy zapálil pod každou prskavkou svíčku a potom zase začali zpívat koledy.
2: Tichá noc, klidná noc.
0: Ajej, všechny prskavky chytily najednou a stromeček nadskočil, jako by chtěl odstartovat k raketovému letu.
3: Je, a co dárky? Kdy už se budou rozdávat dárky, táti?
0: No jistě, to víte, že se taky rozdávaly dárky. Ája dostala kromě jiných věcí taky pěknou pohádkovou knížku z obrázky. Babička dostala troje bačkory, tak dala dvoje Fíkovi. To bylo pro něj právě tak akorát. Jedny na přední a jedny na zadní. Kromě toho ovšem dostal Maxi pes ještě jeden veliký, těžký balík. No, tak to je něco, bez čeho se žádnej slušnej pes neobejde, řekl tatínek a smál se. A víte, co bylo v tom balíku? Z brusu nový, krásný, bílý patník. Fík si ho hned odnesl ke své chaloupce. Potom si umyl nohy. Děti, poslouchejte. Umyl si nohy a uložil se pod svou pruhovanou peřinu ke krásnému
4: Piggy vtip.
5: Papoušek se ještě nevrátil do klece, říká maminka Haně. Nevíš, kde je?
4: Ne, maminko, ale před chvílí jsem slyšela mluvit kočku.
6: No ale kočičky, co jsou slušný, tak ptáčky nejedí.
4: No ale neskoušel bych to. Přeci jenom znáš to, tebe se to netýká, ale většina kočiček jsou dravci.

0: sladkové a šmakovinky. Dnes nahlédneme do italské kuchyně. Naučíme se totiž připravovat pesto.
1: Pesto! Hurá! To bude italský těsto, viď? Těsto, těsto! Takže budeme asi péct.
0: Piggy, kde pak těsto? Pesto.
2: Pesto jako těsto, ne? To...
0: Ne, pesto určitě znáš, akorát nevíš, že se tomu tak říká.
1: Je, já bych na nejvíc věděl, co to je. Šupí to pesto.
0: Prosím.
1: Šupí to pesto. Jako když se má něco udělat metaleskum, bleskum.
0: Prosím. Vůbec ti nerozumím.
1: Jakože to spěchá. Šupí to pesto.
0: Aha. Ne, to je šupí to presto. Ne pesto. Ale máš pravdu. Presto je italský. Ale s pestem to nemá nic společného.
1: Tak jo. Co je to, to pesto?

0: použití.
1: Tak to je paráda. To se mi vážně šikne. A jaké bylinky na to pesto jsou potřeba?
2: Pesto není jen jedno. Existuje několik druhů. Nejznámější je ale bazalkové pesto. Nebo pesto se sušenými rajčaty. A my se dnes pokusíme o to bazalkové. Takže budeme potřebovat spoustu bazalky.
1: Jo, tu já mám zrovinka vypěstovanou.
2: Ještě ti o pestu řeknu pár zajímavostí. To ke kuchyni také patří. Pesto vymysleli v severní Itálii a pesto se jmenuje pesto podle italského slova pestare a to znamená tlouct nebo mlátit.
1: Jo, a nepodívala ses do slovníku špatně, laskonko? Určitě je to tlouct a mlátit.
2: Ale Piggy, sám uvidíš, že pesto se připravuje právě tak, že všechny přísady utlučeš a umlátíš dohromady.
1: Jo.
2: Ale v moždíři paličkou.
1: Aha, moždíř to je taková ta velikánská, nebo někdy taky malinká kovová nádoba, viď? A tam ano, paličkou ano. Se dělá duc, duc.
2: Řeknu ti, co budeme všechno potřebovat. Asi 50 gramů čerstvých bazalkových lístečků.
1: To mám.
2: 100 ml olivového oleje. Jeden stroužek česneku. Jednu polévkovou lžíci piniových oříšků. 6 lžic strouhaného parmezánu. A špetku soli.
1: Bazalku mám. Olej mám, česnek, parmezán, to je sýr, ten mám taky, sůl, jasně. Ale když já nevím, jak vypadají ty piniové oříšky, koukal jsem se do tvojí oříškové spížírny, tam je oříšku moc různých druhů, ale já ty píniové nepoznám.
2: Píniové oříšky jsou tyhle typy. Je to mezi oříšky výjimka. Ve skutečnosti jde o semínka borovic, které se jmenují pínie.
1: Takže to jsou semínka borovic a ne ořechovníků.
2: Tyhle borovice pínie rostou hlavně kolem Středozemního moře.
1: Tak to je kolem Itálie, viď, to moře.
2: Přesně tak. A mají takovou nasládlou, trošku pryskyřičnou chuť. Ochutnej.
1: No, ty jsou dobré.
2: Jsem ráda, že ti chutnají. Ale zpátky k pestu. Správně se připravuje v tom starodávném moždíři. Je to taková kamenná miska s paličkou.
1: Jo, já myslel kovová a ona je také kamenná.
2: Můžou být různé, Piggy.
1: A co s tou paličkou a s tou miskou?
2: Tam se všechny přísady rozmačkají a mísí.
1: Aha, takže to je to utlučeš a umlátíš je dohromady, viď? Pesto.
2: A dnes můžeme pesto připravit i v mixéru.
1: Bez moždíře, jenom v mixéru. Aha.
2: A s tím vám doma pomohou rodiče. V mixéru je to jednodušší. Ale pesto, připravené ručně, v moždíři, má prostě lepší chuť. Všechny přísady, tedy bazalkové lístečky, česnek, píniové oříšky, parmezán, sůl a zatím jen polovinu oleje vložíme do mixéru nebo do moždíře a mixujeme a hmoždíme. Tak, postupně doléváme zbytek oleje.
1: Aha.
2: Pesto by mělo být krásně krémové.
1: Mám, nesu.
2: Piggy si vybral hmoždíř.
1: Chci

0: tradiční a připravit pesto jako pravý středomořský Ital.
1: Líbí se mi tvůj přístup, Piggy. Ukaž, jak ti to jde. Není to nic těžkého, že? Už to máš všechno krásně rozemnuté a rozmíchané.
0: Řekl bych, že mi to šlo šupí to presto. Jde to teda docela dobře, to hňoucání. Palička z hmoždíře je sice na mě trošku těžká, ale překvapilo mě, jak rychle jsem to měl umíchané.
1: Jsi šikovný, Piggy. Připravil si šupito presto báječné pesto.
0: Šupito presto báječné pesto.
1: Opravdu vynikající.
0: Chutná ti?
1: Moc. Víš co, Piggy? Prostři stůl a já zatím uvařím těstoviny. A hned to tvoje pesto ochutnáme na těstovinkách. Co říkáš?
0: Jú, jdu na to, prostírám.
1: A vy, děti, najdete recept i postup v mé, tedy laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů na www.piggy.cz. Tak zase příště uvaření, mlsotkové a

Zázračná hostina. V Praze, hlavním městě Čech, kdysi sídlilo mnoho Židů. Patřila jim velká čtvrť s několika školami a modlitebnami a uprostřed té čtvrti, nedaleko řeky Vltavy, stála slavná staronová synagoga. Nikde na světě takovou neměli. Vždyť ji pomáhali stavět samotní andělé. Přinesli do Prahy trosky Šalomounova jeruzalémského chrámu a na jejich základech synagoga vyrostla. Pražské židovské školy však rostly moudrostí svých učitelů. Sešli se v nich mudrci nad mudrce, světla Izraele v jeho vyhnanství. A nade všemi jako jasná hvězda zářilo vědění Jehudy Léva ben Bekalela. Pro jeho postavu a velkou učenost se mu říkalo vysoký rabi.